Například východ slunce a vítr. Například východ slunce a vítr. Například východ slunce a vítr ve větví. Například východ slunce a vítr ve větví. Například východ slunce a vítr ve větví. Například východ slunce a vítr ve větví.

píseň tichou, jak padající. Anebo píseň tichou, jak padající. Anebo píseň tichou, jak padající. Anebo píseň tichou, jak padající.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Jack.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky.
1: Rádio Blaník.

se mnou drží nad tebou stráž. Měj vedle sebe někoho nad tebou stráž. Měj vedle sebe někoho stráž. Měj vedle sebe někoho stráž. Měj vedle sebe někoho.

Tak tohle byla další hezká česká písnička. Tak tohle byla další hezká česká písnička na Blaníku. A jestli máte rádi písničky Miroslava Žbirky, tak si přijdete na své právě tento víkend. Dnes je to bohužel rádi písničky Miroslava Žbirky, tak si přijdete na své právě tento víkend. Dnes je to bohužel i Miroslava Žbirky, tak si přijdete na své právě tento víkend. Dnes je to bohužel 5 let, co nás navždy opustí, tak si přijdete na své právě tento víkend. Dnes je to bohužel 5 let, co nás navždy opustil. Přijdete na své právě tento víkend. Dnes je to bohužel 5 let, co nás navždy opustil. A navždy opustil a my budeme na Blaníku vzpomínat. Jednak hrát jeho písničky vždycky, když budeme na Blaníku vzpomínat. Tentokrát pro vás máme vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Hodně štěstí přeju.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky. Česky. Hezky. Česky. Hezky. Česky. Hezky.

Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaní.
1: Usínat představou, že jsem čísi.
0: Rádio Blaní.
1: Představou, že jsem čísi.
0: Rádio Blaní.
2: Hezky.
1: Že jsem čísi.
0: Rádio Blaní.
2: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaní.
2: Hezky. Česky.
0: Rádio Blaní.
2: Hezky. Česky. Hezky česky. Hezky česky.

zakročí, jeden sten s černou vášní zakročí, jeden sten, ta vášní zakročí.

0: Srážky. Na území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejpřed. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ustávat. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty a večer budou od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 6 od severozápadu srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů srážky ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí. Ivana Balkovská, Rádio Blaník. Bude kolem 7. Toliko počasí. Ivana Balkovská, Rádio Blaník. Toliko počasí. Ivana Balkovská, Rádio Blaník. Toliko počasí. Ivana Balkovská, Rádio Blaník. Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
1: Česká profesionálka,
0: Rádio Blaník.
1: Česká profesionálka,
0: Blaník.
1: Česká profesionální kosmetika, která... Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši kr... Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Ani kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. Kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i trhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Kosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Care. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a...
1: Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové.
1: Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové. Jmen...
1: O vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové. Jménem majitele
1: www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky
1: syncare.cz.
2: Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy. Bichanové. Jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval majitele modní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům modní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vašim pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývajícím ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněnou za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněnou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněnci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane a jí společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandu nedoceněny.

nikdy se vám nedostane ani poděkování. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandysi se vám nedostane ani poděkování. Bandysi váží vaší práce. Ára ani poděkování. Bandysi váží vaší práce. A rád by vám vyděkování. Bandysi váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu. Bandysi váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říštu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50 vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy. V měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánsky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Starali my o vás. Pánské obleky bandy. My o vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Obleky bandy.

0: klidně uprostřed přírody. U krbu?
1: V autobusu. Na cestě?
0: A nebo klidně uprostřed přírody.
1: V autobusu. Na cestě?
0: A nebo klidně uprostřed přírody.
1: Poslouchejte na cestě?
0: A nebo klidně uprostřed přírody.
1: Poslouchejte Laník.
0: Nebo klidně uprostřed přírody.
1: Poslouchejte Laník.
0: Na webu Rádio Blaník. Uprostřed přírody.
1: Poslouchejte Laník.
0: Na webu Rádio Blaník.cz.
1: Poslouchejte Laník.
0: Na webu Rádio Blaník.cz.
1: A nebo Laník.
0: Na webu Rádio Blaník.cz.
1: A nebo v aplikaci Laník.
0: Na webu Rádio Blaník.cz.
1: A nebo v aplikaci Rádia.
0: Na webu Rádio Blaník.cz.
1: A nebo v aplikaci Rádia.cz.
0: Rádio Blaník.cz.
1: A nebo v aplikaci Rádia.cz.
0: CZ.
1: A nebo v aplikaci Rádia.cz.
2: Rádio Blaník.
1: V aplikaci Rádia.cz.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme
0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme většinou zataženo místy se
0: počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme většinou zataženo Rádio Blaník. Momentálně máme většinou zataženo místy se vyskytují přehánky. Momentálně máme většinou zataženo místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11. Momentálně máme většinou zataženo místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11. Zataženo místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně za teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená na většině území 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená na většině území bude 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená na většině území bude pršet. Později od sobotní obloha bude převážně zatažená na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer. Sobotní obloha bude převážně zatažená na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou převážně zatažená na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážná na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu

0: jedno klik. Stačí jedno kliknutí.
1: Na našem.
0: Stačí jedno kliknutí.
1: Na našem webu rádio.
0: Stačí jedno kliknutí.
1: Na našem webu rádio Blaník.cz.
0: Stačí jedno kliknutí.
1: Na našem webu rádio Blaník.cz.
0: Jedno kliknutí.
1: Na našem webu rádio Blaník.cz. A nebo v
0: jedno kliknutí.
1: Na našem webu rádio Blaník.cz. A nebo v aplikaci rádio. Na našem webu rádio Blaník.cz. A nebo v aplikaci Rádia.cz. Na webu rádio Blaník.cz. A nebo v aplikaci Rádia.cz.
0: I tady
1: rádio Blaník.cz. A nebo v aplikaci Rádia.cz.
0: I tady můžete ladit.
1: Z. A nebo v aplikaci Rádia.cz.
0: I tady můžete ladit. Pohodu.
1: V aplikaci Rádia.cz.
0: I tady můžete ladit. Pohodu. Z Blaníku.
1: Aplikaci Rádia.cz.
0: I tady můžete ladit pohodu z
1: Rádia.cz.
0: I tady můžete ladit pohodu z Blaníku.
1: Na chatě.
0: I tady můžete ladit pohodu z Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: Tady můžete ladit pohodu z Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: V autobusu na cestě. Ladit pohodu z Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: V autobusu na cestě.
1: A nebo
0: pohodu z Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: V autobusu na cestě.
1: A nebo klidně u
0: Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: V autobusu na cestě.
1: A nebo klidně uprostřed tří. Na chatě u krbu.
0: V

kluk. Rádio Blan. A ty jsi byla prvá, kluk, kluk. Rádio Blan. Byla prvá, kluk, kluk. Rádio Blaník. Rádio kluk, kluk. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Kluk. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio kluk. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: 10 prstů pro život. 10 prstů pro život. 10 prstů pro život.
1: Kousek místa na spaní.
0: 10 prstů pro život.
1: Kousek místa na spaní.
0: 10 prstů pro život.
1: Kousek místa na spaní.
0: 10 prstů pro život.
1: Kousek místa na spaní. A co víc? Kousek místa na spaní. A co víc?

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio
1: Blaník.

vysílání Blaníku. To vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme nový den, startuje víkend, je sobota 10. To vám od mikrofonu přeje Vlasta Suk. Máme nový den, startuje víkend, je sobota 10. října. Přeje Vlasta Suk. Máme nový den, startuje víkend, je sobota 10. října roku 2000. Vlasta Suk. Máme nový den, startuje víkend, je sobota 10. října roku 2020. Máme nový den, startuje víkend, je sobota 10. října roku 2026. Kdy svůj to je víkend, je sobota 10. října roku 2026. Kdy svůj svátek slaví Marina. Sobota 10. října roku 2026. Kdy svůj svátek slaví Marina. 10. října roku 2026. Kdy svůj svátek slaví Marina. Tak blahopřejeme. Marina roku 2026. Kdy svůj svátek slaví Marina. Tak blahopřejeme. 36. narozeniny slaví český oštěpař Jakub Vadlej. 54. český režisér, herec a slaví český oštěpař Jakub Vadlej. 54. český režisér, herec a hudebník oštěpař Jakub Vadlej. 54. český režisér, herec a hudebník Jakub Kohák. Režisér, herec a hudebník Jakub Kohák. 72. český herec, režisér a zpěvák Ondřej Havel, hudebník Jakub Kohák. 72. český herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka, Kohák. 72. český herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka. No a v tento den 72. český herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka. No a v tento den 10. český herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka. No a v tento den v roce 9. český herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka. No a v tento den v roce 1954 a zpěvák Ondřej Havelka. No a v tento den v roce 1954 se na Ondřej Havelka. No a v tento den v roce 1954 se narodil taky slovenský. No a v tento den v roce 1954 se narodil taky slovenský hudebník. Vašo Patejdl. Dnes by tedy slavil narozeniny, bohužel nás před třemi lety opustil. Byl to tehdy velký šok. A v tento den, tedy 10. října, se narodil český herec, zpěvák, textař a moderátor Luděk Nekuda. Přišel den, co se zodříve, když byl ještě kluk, tak bál. Luděk Nekuda. Přišel den,

Právě Luděk Nekuda nás opustil v roce 1980. Právě Luděk Nekuda nás opustil v roce 1988. Právě Luděk Nekuda nás opustil v roce 1988. Tolik tedy pohled k Nekuda nás opustil v roce 1988. Tolik tedy pohled do kalendáře nás opustil v roce 1988. Tolik tedy pohled do kalendáře opustil v roce 1988. Tolik tedy pohled do kalendáře zaspomínali 88. Tolik tedy pohled do kalendáře zaspomínali jsme a teď už si o 8. Tolik tedy pohled do kalendáře zaspomínali jsme a teď už si opět budeme hrát. Tolik tedy pohled do kalendáře zaspomínali jsme a teď už si opět budeme hrát. Hezky. Do kalendáře zaspomínali jsme a teď už si opět budeme hrát. Hezky česky. Posen. Zaspomínali jsme a teď už si opět budeme hrát. Hezky česky. Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník. Noční vysílání Rádia Blaník. Rádia Blaník.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.

a ty musíš rozbilé srdéku, a ty musíš být srdéku, a ty musíš být srdéku, a ty musíš

a ty přece buď jako rybičku, a ty přece.

ty musíš být mám dušu, a ty musíš být má, a ty musíš být má, a ty musíš

0: Rádio Blaník. Kiska, odíska. Rádio Blaník. Kiska, odíska. Rádio Blaník.
1: Rádio
0: odíska. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Povedz mi lásku.
0: Blaník.
2: Rádio Blaník.

láskou voní tráva, poštou větru padá. Láskou voní tráva, poštou větru báječná. Voní tráva, poštou větru báječná.

0: vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.

0: Většině území 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená, na většině území bude pršet 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažená, na většině území bude pršet. Později od sobotní obloha bude převážně zatažená, na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer obloha bude převážně zatažená, na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severočně zatažená, na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu na většině území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky. Území bude pršet. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky. Ustávat. Později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky. Ustávat. Nejvyšší a večer budou od severozápadu srážky. Ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 budou od severozápadu srážky. Ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů srážky. Ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Tolik teploty 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí 11 až 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko po 16 stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí Ivana Balkovská. Stupňů. Na horách bude kolem 7. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio na horách bude kolem 7. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. 7. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Toliko počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Počasí Ivana Balkovská. Rádio Blaník. Balkovská. Rádio Blaník.
1: Česká profesionální
0: rádio Blaník.
1: Česká profesionální kosmetik. Česká profesionální kosmetika, která Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. Podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelovší krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, tematika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let tyka a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Slyšíte?
1: Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Slyšíte tu?
1: www.syncare.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu?
1: www.syncare.cz.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby
1: CZ.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaši
1: Z.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatí příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50. Projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte

zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových Spohaus 300 Cross Plus. Zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 300 Cross Plus. Zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50. Zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáte rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online. 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního. Přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. Do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionální. Digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. I na regionálních akcích vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. I na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákaz na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapotech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte vše nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Rád. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross. A získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House. Získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House. Informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. O programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. Radio House 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. 300 Cross Plus právě teď na Radio House CZ. Právě teď na Radio House CZ. Radio Bang. Na Radio House CZ. Radio Bang. CZ.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme většinou zataženo. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11. Momentálně máme většinou zataženo, místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 zataženo, místy se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů se vyskytují přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní oblohy přehánky. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Nejnižší noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažena. Noční teploty 11 až 7 stupňů. Sobotní obloha bude převážně zatažena na

zpět. A někdo doufá, že se potkají cestou nazpět. A když ostatní je... A někdo doufá, že se potkají cestou nazpět. A když ostatní... A že se potkají cestou nazpět. A když ostatní jenom přihlíží cestou nazpět. A když ostatní jenom přihlížej. A když ostatní jenom přihlížej. A když ostatní jenom přihlížej.

Stále posluch. Stále posloucháte Rádio Blaník. Stále posloucháte Rádio Blaník, noční vysílání. Stále posloucháte Rádio Blaník, noční vysílání s Vlastou. Stále posloucháte Rádio Blaník, noční vysílání s Vlastou Sukem je. Stále posloucháte Rádio Blaník, noční vysílání s Vlastou Sukem je v plném proudu. A stále posloucháte Rádio Blaník, noční vysílání s Vlastou Sukem je v plném proudu. A teď se ještě podíváme do minulosti. Noční vysílání s Vlastou Sukem je v plném proudu. A teď se ještě podíváme do minulosti s datem vysílání s Vlastou Sukem je v plném proudu. A teď se ještě podíváme do minulosti s datem 10. října 2020. Vlastou Sukem je v plném proudu. A teď se ještě podíváme do minulosti s datem proudu. A teď se ještě podíváme do minulosti s datem 10. října 2026. A teď se ještě podíváme do minulosti s datem 10. října 2026. Podíváme do minulosti s datem 10. října 2026. Začneme přesně před 140 s datem 10. října 2026. Začneme přesně před 140 lety s datem 10. října 2026. Začneme přesně před 140 lety, protože právě tehdy na 2026. Začneme přesně před 140 lety, protože právě tehdy v roce 1806. Začneme přesně před 140 lety, protože právě tehdy v roce 1880. Začneme přesně před 140 lety, protože právě tehdy v roce 1886. Před 140 lety, protože právě tehdy v roce 1886. 30 lety, protože právě tehdy v roce 1886 se zrodil slavnostní oblek. Právě tehdy v roce 1886 se zrodil slavnostní oblek, známý jako smog. V roce 1886 se zrodil slavnostní oblek, známý jako smoking. 86 se zrodil slavnostní oblek, známý jako smoking. Teď za mých 6 se zrodil slavnostní oblek, známý jako smoking. Teď zamíříme do roku slavnostní oblek, známý jako smoking. Teď zamíříme do roku 2000 oblek, známý jako smoking. Teď zamíříme do roku 2000, přesně před 6, známý jako smoking. Teď zamíříme do roku 2000, přesně před 26 lety, smoking. Teď zamíříme do roku 2000, přesně před 26 lety bylo vydáno povolení ke spuštění. Teď zamíříme do roku 2000, přesně před 26 lety bylo vydáno povolení ke spuštění prvního bloku jaderné elektrárny Temelín. Štěpná reakce byla v reaktoru nastartována 11. Jaderné elektrárny Temelín. Štěpná reakce byla v reaktoru nastartována 11. října. Elektrárny Temelín. Štěpná reakce byla v reaktoru nastartována 11. října. A ještě štěpná reakce byla v reaktoru nastartována 11. října. A ještě rok reakce byla v reaktoru nastartována 11. října. A ještě rok reaktoru nastartována 11. října. A ještě rok 2010 předšována 11. října. A ještě rok 2010 před 16 lety 11. října. A ještě rok 2010 před 16 lety. A ještě rok 2010 před 16 lety. Ještě rok 2010 před 16 lety se po sedmé. 10 před 16 lety se po sedmé stal. Před 16 lety se po sedmé stal vítězem velké. Sedmé stal vítězem velké pardubické žokej Josef Váňa. Stal vítězem velké pardubické žokej Josef Váňa. Tak velká pardubická vítězem velké pardubické žokej Josef Váňa. Tak velká pardubická, ta se poběží u pardubické žokej Josef Váňa. Tak velká pardubická, ta se poběží u žokej Josef Váňa. Tak velká pardubická, ta se poběží už zítra v 15:30 Josef Váňa. Tak velká pardubická, ta se poběží už zítra v 15:30. Tak velká pardubická, ta se poběží už zítra v 15:30. Držte palce. Tak velká pardubická, ta se poběží už zítra v 15:30. Držte palce vašemu favoritovi. Ta se poběží už zítra v 15:30. Držte palce vašemu favoritovi. Ať poběží už zítra v 15:30.

0: 15.30 držte palce vašemu favoritovi, ať to v 15.30 držte palce vašemu favoritovi, ať to dopadne tak, jak si přejete. 30 držte palce vašemu favoritovi, ať to dopadne tak, jak si přejete. A držte palce vašemu favoritovi, ať to dopadne tak, jak si přejete. A teď už vašemu favoritovi, ať to dopadne tak, jak si přejete. A teď už si zahrajeme favoritovi, ať to dopadne tak, jak si přejete. A teď už si zahrajeme další pohodové. To dopadne tak, jak si přejete. A teď už si zahrajeme další pohodové písničky. Zdraví vás. Padne tak, jak si přejete. A teď už si zahrajeme další pohodové písničky. Zdraví vás. Vlasta Suk. A teď už si zahrajeme další pohodové písničky. Zdraví vás. Vlasta Suk. A teď už si zahrajeme další pohodové písničky. Zdraví vás. Vlasta Suk. Zahrajeme další pohodové písničky. Zdraví vás. Vlasta Suk.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky. Česky.

0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.
1: Rádio
0: Blaník.

0: Krásné ráno, je sobota.
1: Události. Rádio
0: Blaník. Krásné ráno, je sobota 10. Rádio Blaník. Krásné ráno, je sobota 10. října. Krásné ráno, je sobota 10. října. Dnes má svátek Krásné ráno, je sobota 10. října. Dnes má svátek Marina a já mám... Krásné ráno, je sobota 10. října. Dnes má svátek Marina a já mám pro vás přehled o čestné ráno. Je sobota 10. října. Dnes má svátek Marina a já mám pro vás přehled očekávaných 10. října. Dnes má svátek Marina a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes má svátek Marina a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes je druhý den tak Marina a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes je druhý den voleb, volební a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes je druhý den voleb, volební místnosti se přehled očekávaných událostí. Dnes je druhý den voleb, volební místnosti se otevírávaných událostí. Dnes je druhý den voleb, volební místnosti se otevírají v 8. Dnes je druhý den voleb, volební místnosti se otevírají v 8 ráno a zavírají ve. Dnes je druhý den voleb, volební místnosti se otevírají v 8 ráno a zavírají ve 2 hodiny od ráno a zavírají ve 2 hodiny odpoledne. Národní zemědělské muzeum Čáslav ho zavírají ve 2 hodiny odpoledne. Národní zemědělské muzeum Čáslav hostí třetí roční hodiny odpoledne. Národní zemědělské muzeum Čáslav hostí třetí ročník traktoriády. Národní zemědělské muzeum Čáslav hostí třetí ročník traktoriády. Národní zemědělské muzeum Čáslav hostí třetí ročník traktoriády. Přehlídky netradičních traktorů. Zemědělské muzeum Čáslav hostí třetí ročník traktoriády. Přehlídky netradičních traktorů doma. Čáslav hostí třetí ročník traktoriády. Přehlídky netradičních traktorů domácí výroby. Třetí ročník traktoriády. Přehlídky netradičních traktorů domácí výroby. Návštěvník traktoriády. Přehlídky netradičních traktorů domácí výroby. Návštěvníci budou hlasovat. Přehlídky netradičních traktorů domácí výroby. Návštěvníci budou hlasovat o nejzajímavější. Přehlídky netradičních traktorů domácí výroby. Návštěvníci budou hlasovat o nejzajímavější a nejhezčí traktor. Součástí programu jsou soutěže v jízdě zručnosti, nejpomalejší jízdě traktor. Součástí programu jsou soutěže v jízdě zručnosti, nejpomalejší jízdě a couvání. Součástí programu jsou soutěže v jízdě zručnosti, nejpomalejší jízdě a couvání s vlekem. Pomalejší jízdě a couvání s vlekem. V Příbrami startuje v 10 hodin dopoledne den jízdě a couvání s vlekem. V Příbrami startuje v 10 hodin dopoledne den otevřený couvání s vlekem. V Příbrami startuje v 10 hodin dopoledne den otevřených dveří a vlekem. V Příbrami startuje v 10 hodin dopoledne den otevřených dveří a to v sídle Příbrami startuje v 10 hodin dopoledne den otevřených dveří a to v sídle technických startuje v 10 hodin dopoledne den otevřených dveří a to v sídle technických služeb. 10 hodin dopoledne den otevřených dveří a to v sídle technických služeb. Hodinu popoledne den otevřených dveří a to v sídle technických služeb. Hodinu popoledně začíná ve otevřených dveří a to v sídle technických služeb. Hodinu popoledně začíná ve Františkří a to v sídle technických služeb. Hodinu popoledně začíná ve Františkle technických služeb. Hodinu popoledně začíná ve františkánském klášteře v Hajku. Hodinu popoledně začíná ve františkánském klášteře v Hajku. Hodinu popoledně začíná ve františkánském klášteře v Hajku. U červeného újezdu módní začíná ve františkánském klášteře v Hajku. U červeného újezdu módní přehlídka v Hajku. U červeného újezdu módní přehlídka historických a pohádkových šatů. U červeného újezdu módní přehlídka historických a pohádkových šatů. Obchodnice újezdu módní přehlídka historických a pohádkových šatů. Obchodnice dům módní přehlídka historických a pohádkových šatů. Obchodní centrum Flora na přehlídka historických a pohádkových šatů. Obchodní centrum Flora na Praze 3 host historických a pohádkových šatů. Obchodní centrum Flora na Praze 3 hostí Armiden. Akce obchodní centrum Flora na Praze 3 hostí Armiden. Akce začíná v 10 hodin dopoledne. Flora na Praze 3 hostí Armiden. Akce začíná v 10 hodin dopoledne. 3 hostí Armiden. Akce začíná v 10 hodin dopoledne. A naší poslední za Armiden. Akce

Ra- Rádio Blaník. Rádio Blaník. Očekávané. Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio Blaník. Očekávané události.

0: Hezky Česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám Hezky Česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám Hezky Česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky Česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky česky.

Ještě je čas. To se vydával property. Ještě je čas. To se vydával property. Ještě je čas. Vydával property. Ještě je čas. Jak tě nestů rakouše. Property. Ještě je čas. Jak tě nestů rakouše. Ještě je čas. Jak tě nestů rakouše. Schovej. Ještě je čas.

0: Více najdete na karireal.cz a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na karireal.cz. Partner programu Škoda Plus. Více najdete na karireal.cz.
1: Dámy a pánové.
0: Programu Škoda Plus. Více najdete na karireal.cz.
1: Dámy a pánové.
0: Více najdete na karireal.cz.
1: Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy Panové. Dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom si procentní slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás pánsky. Je čas, abychom se postarali my o vás pánské obleky Bandy. Obleky Bandy.
2: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany, tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

www.pivovarsviany.cz Nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz Pasterované pivo. www.pivovarsviany.cz www.pivovarsviany.cz www.pivovarsviany.cz www.pivovarsviany.cz www.pivovarsviany.cz www.pivovarsviany.cz www.pivovarsviany.cz www.pivovarsviany.cz www.pivovarsviany.cz www.pivovarsviany.cz www.pivovarsviany.cz www.pivovarsviany.cz www.pivovarsviany.cz

Dobrý den, jsem Michal Staněček. Více najdete na Kariereál spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus.

ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frázů ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frázů klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal klíč.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Souhvězdí.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

Je to všichni proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic, a se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic, tak svlíct. Je to všechno nebo nic, snad proct. Je to všechno nebo nic, snad proto cítím. Je to všechno nebo nic, snad proto všechno nebo nic, snad proto cítím čím dál víc.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Stoím. Stojím v dešti. Stojím v dešti. Stojím v dešti. V oči.

0: vám hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
0: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
0: Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: To Blaní.
1: Hezky česky. Hezky česky.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

famille.

světla lamp málo hřejí, světla lamp.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: jdeme dál, hrajeme hezky česky. Tak jdeme dál, hrajeme hezky česky, za 4 minuty budeš. Tak jdeme dál, hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 6. Tak jdeme dál, hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 6. Tak jdeme dál, hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 6.
1: Rádio Blaník.
0: Tak jdeme dál, hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 6.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Hrajeme hezky česky, za 4 minuty bude 6.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Rádio. Za 4 minuty bude 6.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Rádio Blaník, bude 6.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Rádio Blaník. Dnes čekám.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Rádio Blaník. Dnes čekáme většinou
1: Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes čekáme většinou zataženou oblohu na většině
1: počasí.
0: Rádio Blaník. Dnes čekáme většinou zataženou oblohu na většině území s deštěm nebo střechou.
1: Rádio Blaník.
0: Dnes čekáme většinou zataženou oblohu na většině území s deštěm nebo střechou. Dnes čekáme většinou zataženou oblohu na většině území s deštěm nebo střeháňkami. Dnes čekáme většinou zataženou oblohu na většině území s deštěm nebo střeháňkami. Ty by měli odpoledne. Většinou zataženou oblohu na většině území s deštěm nebo střeháňkami. Ty by měli odpoledne slábnout a oblohu na většině území s deštěm nebo střeháňkami. Ty by měli odpoledne slábnout a oblačnost. Většině území s deštěm nebo střeháňkami. Ty by měli odpoledne slábnout a oblačnost se začne rozpouštět nebo střeháňkami. Ty by měli odpoledne slábnout a oblačnost se začne rozpouštět postupně. Ty by měli odpoledne slábnout a oblačnost se začne rozpouštět postupně. By měli odpoledne slábnout a oblačnost se začne rozpouštět postupně. Denní slábnout a oblačnost se začne rozpouštět postupně. Denní teploty 11 až 16 na jihovýchodě oblačnost se začne rozpouštět postupně. Denní teploty 11 až 16 na jihovýchodě až 18 a v tisíci spouštět postupně. Denní teploty 11 až 16 na jihovýchodě až 18 a v tisíci metrech na horách. Denní teploty 11 až 16 na jihovýchodě až 18 a v tisíci metrech. Denní teploty 11 až 16 na jihovýchodě až 18 a v tisíci metrech na horách okolo 7 stupňů. 16 na jihovýchodě až 18 a v tisíci metrech na horách okolo 7 stupňů. Rádio na jihovýchodě až 18 a v tisíci metrech na horách okolo 7 stupňů.
2: Rádio Blaník
0: až 18 a v tisíci metrech na horách okolo 7 stupňů.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
3: Hledáte perfektní místo pro
2: Blaník.
3: Hledáte perfektní místo pro oslavu. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness hotní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness hotel oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás. Výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to nebo firemní akci? Pak je Wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné akci? Pak je Wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd. Je Wellness hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd. Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd. V blízkosti zříceniny hradu Huk. To pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd. V blízkosti zříceniny hradu Huk. Pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd. V blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný a to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Huk krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Tam, kde slunce. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.

0: Tam, kde slunce do očí bije. Baldi, těšíme se na vás. Tam, kde slunce do očí bije, těšíme se na vás. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod jas. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem je, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
1: Ford malý a velký. Ford malý a velký.

0: Tolik tady rybičky 48. A já nešťastná. Tolik tady rybičky 48 Bára Zemanová zamilovaný.
1: Plavci trpasličí svatba.
2: Taky nám zaspívá Jaroslav Uhlíř.

0: Radio Blaník. Radio Blaník.
1: Pohodové.
0: Radio Blaník.
1: Pohodové České rádio.
0: Radio Blaník.
1: Pohodové České rádio.
0: Radio Blaník.
1: Pohodové České rádio.
0: Pohodové.

0: Česká republika jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: Česká republika vstupuje do druhého.
1: Volby 2026.
0: Česká republika vstupuje do druhého dne voleb.
1: 2026.
0: Česká republika vstupuje do druhého dne voleb volební místnost. Česká republika vstupuje do druhého dne voleb. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin. Česká republika vstupuje do druhého dne voleb. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin. Dění sleduje naše vstupuje do druhého dne voleb. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin. Dění sleduje naše reportér. Dne voleb. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin. Dění sleduje naše reportérka Sára Dvořáková. Volební místnosti se otevřou v 8 hodin. Dění sleduje naše reportérka Sára Dvořáková.
2: Dobré ráno.
0: Se otevřou v 8 hodin. Dění sleduje naše reportérka Sára Dvořáková.
2: Dobré ráno. Pokud jste
0: 8 hodin. Dění sleduje naše reportérka Sára Dvořáková.
2: Dobré ráno. Pokud jste k volebním.
0: Dění sleduje naše reportérka Sára Dvořáková.
2: Dobré ráno. Pokud jste k volebním urnám včera.
0: Reportérka Sára Dvořáková.
2: Dobré ráno. Pokud jste k volebním urnám včera nedorazili.
0: Sára Dvořáková.
2: Dobré ráno. Pokud jste k volebním urnám včera nedorazili. Dobré ráno. Pokud jste k volebním urnám včera nedorazili, máte šanci ještě dnes. Ráno. Pokud jste k volebním urnám včera nedorazili, máte šanci. Jste k volebním urnám včera nedorazili, máte šanci ještě dnes. Nové obecní zastupitelům urnám včera nedorazili, máte šanci ještě dnes. Nové obecní zastupitele včera nedorazili, máte šanci ještě dnes. Nové obecní zastupitele a senátory zili, máte šanci ještě dnes. Nové obecní zastupitele a senátory můžete vybírat šanci ještě dnes. Nové obecní zastupitele a senátory můžete vybírat do druhého dne dnes. Nové obecní zastupitele a senátory můžete vybírat do druhé hodiny odpoledne. Nové obecní zastupitele a senátory můžete vybírat do druhé hodiny odpolední. Obecní zastupitele a senátory můžete vybírat do druhé hodiny odpolední. Do volební místnosti a senátory můžete vybírat do druhé hodiny odpolední. Do volební místnosti si sebou hodiny odpolední. Do volební místnosti si sebou nezapomeňte vzít občanku, případně cestovní pas. Do volební místnosti si sebou nezapomeňte vzít občanku, případně cestovní místnosti si sebou nezapomeňte vzít občanku, případně cestovní pas. Nejpozději od úterý si sebou nezapomeňte vzít občanku, případně cestovní pas. Nejpozději od úterý už by zapomeňte vzít občanku, případně cestovní pas. Nejpozději od úterý vzít občanku, případně cestovní pas. Nejpozději od úterý už byste také měli mít hlasovací, případně cestovní pas. Nejpozději od úterý už byste také měli mít hlasovací lístovní pas. Nejpozději od úterý už byste také měli mít hlasovací lístky. Pokud nejpozději od úterý už byste také měli mít hlasovací lístky. Pokud ne, ve volební od úterý už byste také měli mít hlasovací lístky. Pokud ne, ve volební místnosti už byste také měli mít hlasovací lístky. Pokud ne, ve volební místnosti vám také měli mít hlasovací lístky. Pokud ne, ve volební místnosti vám dají novou kompletní hlasovací lístky. Pokud ne, ve volební místnosti vám dají novou kompletní sadu. Pro rádio lístky. Pokud ne, ve volební místnosti vám dají novou kompletní sadu. Ne, ve volební místnosti vám dají novou kompletní sadu. Pro rádio Blaník Sára Dvořáková. Místnosti vám dají novou kompletní sadu. Pro rádio Blaník Sára Dvořáková.
0: Utem
2: dají novou kompletní sadu. Pro rádio Blaník Sára Dvořáková.
0: U tématu voleb
2: kompletní sadu. Pro rádio Blaník Sára Dvořáková.
0: U tématu voleb
2: pro rádio Blaník Sára Dvořáková.
0: U tématu voleb ještě zůstaneme.
2: Rádio Blaník Sára Dvořáková.
0: U tématu voleb ještě zůstaneme. Hlasování se
2: Blaník Sára Dvořáková.
0: U tématu voleb ještě zůstaneme. Hlasování se zatím obešlo bez větších
2: Dvořáková.
0: U tématu voleb ještě zůstaneme. Hlasování se zatím obešlo bez větších problémů. Fungovalo. U tématu voleb ještě zůstaneme. Hlasování se zatím obešlo bez větších problémů. Fungovalo i prokazování. Voleb ještě zůstaneme. Hlasování se zatím obešlo bez větších problémů. Fungovalo i prokazování totožnosti. Hlasování se zatím obešlo bez větších problémů. Fungovalo i prokazování totožnosti přes aplikaci e-doklady. Se zatím obešlo bez větších problémů. Fungovalo i prokazování totožnosti přes aplikaci e-doklady. Šlo bez větších problémů. Fungovalo i prokazování totožnosti přes aplikaci e-doklady. Fungovalo i prokazování totožnosti přes aplikaci e-doklady. Pouze v Moldavě natrvalo i prokazování totožnosti přes aplikaci e-doklady. Pouze v Moldavě na Teplicku musela dovolit prokazování totožnosti přes aplikaci e-doklady. Pouze v Moldavě na Teplicku.

My, Ostrava Víc, Ford malý a velký, na Fordy jsme tu my. Ostrava Víc, velký, na Fordy jsme tu my. Ostrava Vítkovice a Opava, na Fordy jsme tu my. Ostrava Vítkovice a Opava, Fordy jsme tu my. Ostrava Vítkovice a Opava, tu my. Ostrava Vítkovice a Opava, my. Ostrava Vítkovice a Opava, Ostrava Vítkovice a Opava, Vítkovice a Opava.

Hradecku musela do volební místnosti přijet policie kvůli stížnostem lidí, které tamní starosta nechal ze seznamu volnosti přijet policie kvůli stížnostem lidí, které tamní starosta nechal ze seznamu voličů vyškrt policie kvůli stížnostem lidí, které tamní starosta nechal ze seznamu voličů vyškrtnout. Spor zřejmě s stížnostem lidí, které tamní starosta nechal ze seznamu voličů vyškrtnout. Spor zřejmě skončí u soudu. Lidí, které tamní starosta nechal ze seznamu voličů vyškrtnout. Spor zřejmě skončí u soudu. Které tamní starosta nechal ze seznamu voličů vyškrtnout. Spor zřejmě skončí u soudu. Nechal ze seznamu voličů vyškrtnout. Spor zřejmě skončí u soudu. Ve Staré Vsi na Ondřejnici na voličů vyškrtnout. Spor zřejmě skončí u soudu. Ve Staré Vsi na Ondřejnici na Ostravsku a vkrtnout. Spor zřejmě skončí u soudu. Ve Staré Vsi na Ondřejnici na Ostravsku a v Kobeřicích. Spor zřejmě skončí u soudu. Ve Staré Vsi na Ondřejnici na Ostravsku a v Kobeřicích na Opavsku zase skončí u soudu. Ve Staré Vsi na Ondřejnici na Ostravsku a v Kobeřicích na Opavsku zase lidé dostali soudu. Ve Staré Vsi na Ondřejnici na Ostravsku a v Kobeřicích na Opavsku zase Vsi na Ondřejnici na Ostravsku a v Kobeřicích na Opavsku zase lidé dostali do schránek chybně vytištěné na Ostravsku a v Kobeřicích na Opavsku zase lidé dostali do schránek chybně vytištěné hlasovací lístky a v Kobeřicích na Opavsku zase lidé dostali do schránek chybně vytištěné hlasovací lístky. Zase lidé dostali do schránek chybně vytištěné hlasovací lístky. Od dnešního dne začíná do schránek chybně vytištěné hlasovací lístky. Od dnešního dne začíná mezi Prahou a chybně vytištěné hlasovací lístky. Od dnešního dne začíná mezi Prahou a Hanojí dvakrát týdně hlasovací lístky. Od dnešního dne začíná mezi Prahou a Hanojí dvakrát týdně létat první přijímky. Od dnešního dne začíná mezi Prahou a Hanojí dvakrát týdně létat první přímá linka. Od dnešního dne začíná mezi Prahou a Hanojí dvakrát týdně létat první přímá linka. Na trase začíná mezi Prahou a Hanojí dvakrát týdně létat první přímá linka. Na trase bude mezi přistání mezi Prahou a Hanojí dvakrát týdně létat první přímá linka. Na trase bude mezi přistání v Kazašské dvakrát týdně létat první přímá linka. Na trase bude mezi přistání v Kazašském Almaty. Letenky je možné létat první přímá linka. Na trase bude mezi přistání v Kazašském Almaty, letenky malinka. Na trase bude mezi přistání v Kazašském Almaty, letenky je možné zakoupit pro celý let. Nebo na trase bude mezi přistání v Kazašském Almaty, letenky je možné zakoupit pro celý let. Nebo i přistání v Kazašském Almaty, letenky je možné zakoupit pro celý let. Nebo i pro úsek mezi Prahou a Almaty, letenky je možné zakoupit pro celý let. Nebo i pro úsek mezi Prahou a největším městem v Kazachstánu je možné zakoupit pro celý let. Nebo i pro úsek mezi Prahou a největším městem koupit pro celý let, nebo i pro úsek mezi Prahou a největším městem v Kazachstánu. Fotbalová let, nebo i pro úsek mezi Prahou a největším městem v Kazachstánu. Fotbalová Slávia i pro úsek mezi Prahou a největším městem v Kazachstánu. Fotbalová Slávia ve včerejší předehrávce Prahou a největším městem v Kazachstánu. Fotbalová Slávia ve včerejší předehrávce porazila s největším městem v Kazachstánu. Fotbalová Slávia ve včerejší předehrávce porazila Zlín 1:0 Kazachstánu. Fotbalová Slávia ve včerejší předehrávce porazila Zlín 1:0. Fotbalová Slávia ve včerejší předehrávce porazila Zlín 1:0. Fotbalová liga tak bude pokračovat ve včerejší předehrávce porazila Zlín 1:0. Fotbalová liga tak bude pokračovat i dnes 4 za předehrávce porazila Zlín 1:0. Fotbalová liga tak bude pokračovat i dnes 4 zápasy 10 porazila Zlín 1:0. Fotbalová liga tak bude pokračovat i dnes 4 zápasy 1:0. Fotbalová liga tak bude pokračovat i dnes 4 zápasy 10. kola. Třetí Mladá Boleslav. Fotbalová liga tak bude pokračovat i dnes 4 zápasy 10. kola. Třetí Mladá Boleslav host tak bude pokračovat i dnes 4 zápasy 10. kola. Třetí Mladá Boleslav hostí trápící i dnes 4 zápasy 10. kola. Třetí Mladá Boleslav hostí trápící se Plzeň. Jablonec zápasy 10. kola. Třetí Mladá Boleslav hostí trápící se Plzeň. Jablonec zavítá do Brna 10. kola. Třetí Mladá Boleslav hostí trápící se Plzeň. Jablonec zavítá do Brna, kde se Třetí Mladá Boleslav hostí trápící se Plzeň. Jablonec zavítá do Brna, kde se utká se Zbrojovkou. Boleslav hostí trápící se Plzeň. Jablonec zavítá do Brna, kde se utká se Zbrojovkou. Její městský rival trápící se Plzeň. Jablonec zavítá do Brna, kde se utká se Zbrojovkou. Její městský rival Artis na Jablonec zavítá do Brna, kde se utká se Zbrojovkou. Její městský rival Artis nastoupí v zavítá do Brna, kde se utká se Zbrojovkou. Její městský rival Artis nastoupí v Hradci Králové, na kde se utká se Zbrojovkou. Její městský rival Artis nastoupí v Hradci Králové a dnešní utká se Zbrojovkou. Její městský rival Artis nastoupí v Hradci Králové a dnešní program. Její městský rival Artis nastoupí v Hradci Králové a dnešní program do

0: Zprávy rádia. Zprávy rádia Blaník. Zprávy rádia Blaník. Stručně. Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně, jasně.
0: Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehled.
0: Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehled.
0: Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Před námi.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Před námi je druhý den voleb.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Před námi je druhý den voleb.
1: Jasně, přehledně.
2: Před námi je druhý den voleb.
1: Přehledně.
2: Před námi je druhý den voleb.
1: Hlavně.
2: Před námi je druhý den voleb. Hlasování se před námi je druhý den voleb. Hlasování se zatím proběhlo bez druhý den voleb. Hlasování se zatím proběhlo bez větších problémů. Hlasování se zatím proběhlo bez větších problémů. Hlasování se zatím proběhlo bez větších problémů. Hlasování se zatím proběhlo bez větších problémů. Hlasování se zatím proběhlo bez větších problémů. Fotbalová liga pokračuje. Zatím proběhlo bez větších problémů. Fotbalová liga bez větších problémů. Fotbalová liga pokračuje 4 zápasy. Problémů. Fotbalová liga pokračuje 4 zápasy. Fotbalová liga pokračuje 4 zápasy. Fotbalová liga pokračuje 4 zápasy. Fotbalová liga pokračuje 4 zápasy. Pokračuje 4 zápasy. 4 zápasy.

0: Plní zápas Bohemians, městský rival Artis nastoupí v Hradci Králové. A dnešní program doplní zápas Bohemians 1905, Baník nastoupí v Hradci Králové. A dnešní program doplní zápas Bohemians 1905, Baník Hradci Králové. A dnešní program doplní zápas Bohemians 1905, Baník Ostrava. Tolik zprávy rádia. A dnešní program doplní zápas Bohemians 1905, Baník Ostrava. Tolik zprávy rádia Blaník. A teď program doplní zápas Bohemians 1905, Baník Ostrava. Tolik zprávy rádia Bohemians 1905, Baník Ostrava. Tolik zprávy rádia Blaník a teď už startuje vysílání 35 Baník Ostrava. Tolik zprávy rádia Blaník a teď už startuje vysílání Ostrava. Tolik zprávy rádia Blaník a teď už startuje vysílání Tolik zprávy rádia Blaník a teď už startuje vysílání Teď už startuje vysílání
1: Plastasuk.
0: Na vysílání
1: Plastasuk
2: na rádiu Blaník.
1: Plastasuk
2: na rádiu Blaník.
3: Dobré.
1: Plastasuk
2: na rádiu Blaník.
3: Dobré ráno. Ano.
1: Plastasuk
2: na rádiu Blaník.
3: Dobré ráno. Ano, jsem s vámi.
1: Plastasuk
2: na rádiu Blaník.
3: Dobré ráno. Ano, jsem s vámi. 6. hodina už zaťukala.
2: Na rádiu Blaník.
3: Dobré ráno. Ano, jsem s vámi. 6. hodina už zaťukala na dveře.
2: Rádiu Blaník.
3: Dobré ráno. Ano, jsem s vámi. 6. hodina už zaťukala na dveře. Takže
2: Blaník.
3: Dobré ráno. Ano, jsem s vámi. 6. hodina už zaťukala na dveře. Takže startuje, ano, to jsou. Ano, jsem s vámi. 6. hodina už zaťukala na dveře. Takže startuje. Ano, s vámi. 6. hodina už zaťukala na dveře. Takže startuje, ano, to sobotní dobré ráno. Užijeme si ho. 6. hodina už zaťukala na dveře. Takže startuje, ano, to sobotní dobré ráno. Užijeme si ho spolu. Takže startuje, ano, to sobotní dobré ráno. Užijeme si ho spolu. Co si budeme hrát za chvíli třeba plavce? Ano, to sobotní dobré ráno. Užijeme si ho spolu. Co si budeme hrát za chvíli třeba plavce? Pošlu trpasní dobré ráno. Užijeme si ho spolu. Co si budeme hrát za chvíli třeba plavce? Pošlu trpasličí svatbu dáme. Argeme si ho spolu. Co si budeme hrát za chvíli třeba plavce? Pošlu trpasličí svatbu dáme. Argema Jarošovský. Co si budeme hrát za chvíli třeba plavce? Pošlu trpasličí svatbu dáme. Argema Jarošovský pivovar. Hrát za chvíli třeba plavce? Pošlu trpasličí svatbu dáme. Argema Jarošovský pivovar. Třeba plavce? Pošlu trpasličí svatbu dáme. Argema Jarošovský pivovar. Tak tu si dáme. Pošlu trpasličí svatbu dáme. Argema Jarošovský pivovar. Tak tu si dáme úplně na start dobrého rána. Tu svatbu dáme. Argema Jarošovský pivovar. Tak tu si dáme úplně na start dobrého rána. Argema Jarošovský pivovar. Tak tu si dáme úplně na start dobrého rána. No za chvíli taky připomenu, o co budeme hrát pivovar. Tak tu si dáme úplně na start dobrého rána. No za chvíli taky připomenu, o co budeme. Tak tu si dáme úplně na start dobrého rána. No za chvíli taky připomenu, o co budeme hrát tento víkend v našem vysílání. Úplně na start dobrého rána. No za chvíli taky připomenu, o co budeme hrát tento víkend v dobrého rána. No za chvíli taky připomenu, o co budeme hrát tento víkend v našem vysílání. No za chvíli taky připomenu, o co budeme hrát tento víkend v našem vysílání. Tak buďte s námi a pohodový den. Připomenu, o co budeme hrát tento víkend v našem vysílání. Tak buďte s námi a pohodový den. Budeme hrát tento víkend v našem vysílání. Tak buďte s námi a pohodový den. Tento víkend v našem vysílání. Tak buďte s námi a pohodový den.
1: Posloucháte
3: vysílání. Tak buďte s námi a pohodový den.

0: jako vy máme rádi zlaté.
1: Jsme Blaník.
0: A stejně jako vy máme rádi zlaté hity. A stejně jako vy máme rádi zlaté hity.
1: Písničky
0: na. Stejně jako vy máme rádi zlaté hity.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: Jako vy máme rádi zlaté hity.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: Máme rádi zlaté hity.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: České zlaté hity.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: České
1: i světové
0: hity.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: České
1: i světové.

0: Krásné sobotní ráno. Krásné sobotní ráno. Rádio Blaník. Krásné sobotní ráno přeje Kristýna. Rádio Blaník. Krásné sobotní ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Krásné sobotní ráno přeje Kristýna Ševčíková. Krásné sobotní ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Volby dva. Krásné sobotní ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2020.
0: Ano, přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2020.

0: Rádio Bla. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: I ráno vám hrajeme.
0: Rádio Blaník.
1: I ráno vám hrajeme hezky.
0: Rádio Blaník.
1: I ráno vám hrajeme hezky česky.
0: Blaník.
1: I ráno vám hrajeme hezky česky. I ráno vám hrajeme hezky česky. I ráno vám hrajeme hezky česky. Hrajeme hezky česky. Hezky česky. Hezky.

74. narozeniny. A zároveň 21. října by oslavil 74. narozeniny. A co nás 21. října by oslavil 74. narozeniny. A co nás čeká, by oslavil 74. narozeniny. A co nás čeká? Právě oslavil 74. narozeniny. A co nás čeká? 74. narozeniny. A co nás čeká? Právě den před té narozeniny. A co nás čeká? Právě den před těmito... A co nás čeká? Právě den před těmito nedožitými narozeninami. Co nás čeká? Právě den před těmito nedožitými narozeninami se v pražském... Právě den před těmito nedožitými narozeninami se v pražském obecním domě Právě den před těmito nedožitými narozeninami se v pražském obecním domě odehraje Den před těmito nedožitými narozeninami se v pražském obecním domě odehraje vzpomínková symfonická noc s jeho písničkami V pražském obecním domě odehraje vzpomínková symfonická noc s jeho písničkami No a to je mě odehraje vzpomínková symfonická noc s jeho písničkami. No a to je to symfonická noc s jeho písničkami. No a to je to, o co půjde. Budeme rozdávat s jeho písničkami. No a to je to, o co půjde. Budeme rozdávat vstupenky. No a to je to, o co půjde. Budeme rozdávat vstupenky. Takže poslouchejte naše vysílání. To je to, o co půjde. Budeme rozdávat vstupenky. Takže poslouchejte naše vysílání v momentě, to, o co půjde. Budeme rozdávat vstupenky. Takže poslouchejte naše vysílání v momentě, kdy uslyšíte rozdávat vstupenky. Takže poslouchejte naše vysílání v momentě, kdy uslyšíte výherní písničku vstupenky. Takže poslouchejte naše vysílání v momentě, kdy uslyšíte výherní písničku zavolejte. Takže poslouchejte naše vysílání v momentě, kdy uslyšíte výherní písničku zavolejte do studia na telefon. Poslouchejte naše vysílání v momentě, kdy uslyšíte výherní písničku zavolejte do studia na telefon 800 vysílání v momentě, kdy uslyšíte výherní písničku zavolejte do studia na telefon 800 v momentě, kdy uslyšíte výherní písničku zavolejte do studia na telefon 800 109 109. Kdy uslyšíte výherní písničku, zavolejte do studia na telefon 800 109 109. Písničku zavolejte do studia na telefon 800 109 109. Pokud se dovoláte jako třetí, volejte do studia na telefon 800 109 109. Pokud se dovoláte jako třetí, výhra bude na telefon 800 109 109. Pokud se dovoláte jako třetí, výhra bude vaše. A jakáže je ta 800 109 109. Pokud se dovoláte jako třetí, výhra bude vaše. A jak 109. Pokud se dovoláte jako třetí, výhra bude vaše. A jakáže je ta první? Zažni. Pokud se dovoláte jako třetí, výhra bude vaše. A jakáže je ta první? Zažni. Pokud se dovoláte jako třetí, výhra bude vaše. A jakáže je ta první? Zažni. Výhra bude vaše. A jakáže je ta první? Zažni. Vaše. A jakáže je ta první? Zažni. Že je ta první? Zažni. Zažni aspoň kus.

česká od Jaroslava Ubec, jak se rozjíždí za chvíli další hezká česká od Jaroslava Uhlíře a Nick Star rozjíždí za chvíli další hezká česká od Jaroslava Uhlíře a Nick Staru nemám chvíli další hezká česká od Jaroslava Uhlíře a Nick Staru nemám páru buší hezká česká od Jaroslava Uhlíře a Nick Staru nemám páru buďte s námi a pohka od Jaroslava Uhlíře a Nick Staru nemám páru buďte s námi a pohodový start Jaroslava Uhlíře a Nick Staru nemám páru. Buďte s námi a pohodový start. Nick Staru nemám páru. Buďte s námi a pohodový start víkendu vám přeji. Nemám páru. Buďte s námi a pohodový start víkendu vám přeji. Páru. Buďte s námi a pohodový start víkendu vám přeji. Nemám páru. Pohodový start víkendu vám přeji. Pohodový start víkendu vám přeji. Vamos aí.

0: Tolik tady Jennifer Rush. Tolik tady Jennifer Rush, krásná písnička. Tolik tady Jennifer Rush, krásná písnička Tears in the Rain. Tolik tady Jennifer Rush, krásná písnička Tears in the Rain. Posloucháte se. Tolik tady Jennifer Rush, krásná písnička Tears in the Rain. Posloucháte sobotní dobré ráno. Tolik tady Jennifer Rush, krásná písnička Tears in the Rain. Posloucháte sobotní dobré ráno. 6 hodin k tomu. Jennifer Rush, krásná písnička Tears in the Rain. Posloucháte sobotní dobré ráno. 6 hodin k tomu 10 minut. Písnička Tears in the Rain. Posloucháte sobotní dobré ráno. 6 hodin k tomu 10 minut. Všechny vás in the rain. Posloucháte sobotní dobré ráno. 6 hodin k tomu 10 minut. Všechny vás zdraví. Vlastně posloucháte sobotní dobré ráno, 6 hodin k tomu 10 minut. Všechny vás zdraví, Vlasta. Sobotní dobré ráno, 6 hodin k tomu 10 minut. Všechny vás zdraví, Vlasta. Dobré ráno, 6 hodin k tomu 10 minut. Všechny vás zdraví, Vlasta. 6 hodin k tomu 10 minut. Všechny vás zdraví, Vlasta. 10 minut. Všechny vás zdraví, Vlasta. Všechny vás zdraví, Vlasta.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník.
0: Vlasta.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník.
0: No je to tak.
1: S Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník.
0: No je to tak. Tento víkend budeme vzpomínat.
1: Žbirkou na rádiu Blaník.
0: No je to tak. Tento víkend budeme vzpomínat na Miroslava.
1: Na rádiu Blaník.
0: No je to tak. Tento víkend budeme vzpomínat na Miroslava Žbirku za mě.
1: Blaník.
0: No je to tak, tento víkend budeme vzpomínat na Miroslava Žbirku za měsíc. No je to tak, tento víkend budeme vzpomínat na Miroslava Žbirku za měsíc, tedy 10. listopadu. To tak, tento víkend budeme vzpomínat na Miroslava Žbirku za měsíc, tedy 10. listopadu. Uplyne tento víkend budeme vzpomínat na Miroslava Žbirku za měsíc, tedy 10. listopadu. Uplyne 5 let budeme vzpomínat na Miroslava Žbirku za měsíc, tedy 10. listopadu. Uplyne 5 let, co nás Miroslava Žbirku za měsíc, tedy 10. listopadu. Uplyne 5 let, co nás Mekky opustil. Za měsíc, tedy 10. listopadu. Uplyne 5 let, co nás Mekky opustil. A za 10. listopadu. Uplyne 5 let, co nás Mekky opustil. A zároveň 21. října. Uplyne 5 let, co nás Mekky opustil. A zároveň 21. října. Uplyne 5 let, co nás Mekky opustil. A zároveň 21. října by oslavil 70. Co nás Mekky opustil. A zároveň 21. října by oslavil 74. Mekky opustil. A zároveň 21. října by oslavil 70.

0: Já vám držím samozřejmě. Tak já vám držím samozřejmě palce. Tak já vám držím samozřejmě palce. Tak já vám držím samozřejmě palce.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkem.
0: Tak já vám držím samozřejmě palce.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkem.
0: Tak já vám držím samozřejmě palce.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkem.
0: Tak já vám držím samozřejmě palce.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkem. Na rádiu. Víkend s Miroslavem Žbírkem. Na rádiu Blaník.
0: Teď už pro vás Eláni Zalubil.
1: S Miroslavem Žbírkem. Na rádiu Blaník.
0: Teď už pro vás Eláni Zalubil sa chlapec.
1: Žbírkem. Na rádiu Blaník.
0: Teď už pro vás Eláni Zalubil sa chlapec.
1: Na rádiu Blaník.
0: Teď už pro vás Eláni Zalubil sa chlapec, jak se rozjíždí.
1: Na rádiu Blaník.
0: Teď už pro vás Eláni Zalubil sa chlapec, jak se rozjíždí za chvíli další. Teď už pro vás Eláni Zalubil sa chlapec, jak se rozjíždí za chvíli. Pro vás Eláni Zalubil sa chlapec, jak se rozjíždí za chvíli. Další hezká česká od Jaroslava Uhlíř. Eláni Zalubil sa chlapec, jak se rozjíždí za chvíli. Další hezká česká.

spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. A dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě. Dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě. Mám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě. V hlavě. Nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě. Ani nemám jasno v hlavě. Ani k stáru, ani k stáru, ani jasno v hlavě. Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Pohodové české
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.
0: Blaník.
1: Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.
2: Mám ploché.
1: Pohodové české rádio.
2: Mám ploché nohy
1: po rádio.
2: Mám ploché nohy po tetě. Mám ploché nohy po tetě. Mám ploché nohy po tetě. A mám ploché nohy po tetě. A fantazii. Mám ploché nohy po tetě. A fantazii po svém strýci. Ploché nohy po tetě. A fantazii po svém nohy po tetě. A fantazii po svém strýci. A fantazii po svém strýci. Už dlouho šla. A fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě. Po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě. Strýci. Už dlouho šlapu po světě. A nevím. Už dlouho šlapu po světě. A nevím, co mám o něm říct. A nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval. Vím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu. Mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu. Kdysi jsem sníval o Nilu. A pak se plav. Kdysi jsem sníval o Nilu. A pak se plavil po Vltavě. Kdysi jsem sníval o Nilu. A pak se plavil po Vltavě. Sníval o Nilu. A pak se plavil po Vltavě. A pak se plavil po Vltavě. A pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě. A pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů. Plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů. Vltavě. Já věřil spoustě omylů. A do. Já věřil spoustě omylů. A dodnes nemám jasnost.

s ironím. A měl jsem taky při smutných filmech s ironím. A měl jsem taky málo žen. Smutných filmech s ironím. A měl jsem taky málo žen. S ironím. A měl jsem taky málo žen. A měl jsem taky málo žen. A měl jsem taky málo žen. Teď už to asi. A měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním. Taky málo žen. Teď už to asi nedohoním. Teď už to asi nedohoním. Už to nedohoním. Teď už to asi nedohoním. Už to nedohoním. Už to asi nedohoním. Už to nedohoním. Asi nedohoním. Už to nedohoním. A už to nedohoním. A nik staru. Už to nedohoním.

ček už dlouho šlapu po světě a čekám, co se už dlouho šlapu po světě.

0: kam až spadly teploty u vás venku, popřípadě jestli prší nebo naopak, jestli... Mě by zajímalo, kam až spadly teploty u vás venku, popřípadě jestli prší nebo naopak, jestli... No, kam až spadly teploty u vás venku, popřípadě jestli prší nebo naopak, jestli neprší. Kam až spadly teploty u vás venku, popřípadě jestli prší nebo naopak, jestli neprší. Jestli je ty u vás venku, popřípadě jestli prší nebo naopak, jestli neprší. Jestli je jasná obloha, tak popřípadě jestli prší nebo naopak, jestli neprší. Jestli je jasná obloha, tak telefon do studia, jestli prší nebo naopak, jestli neprší. Jestli je jasná obloha, tak telefon do studia 800 naopak, jestli neprší. Jestli je jasná obloha, tak telefon do studia 800 100 neprší. Jestli je jasná obloha, tak telefon do studia 800 109 109. Jestli je jasná obloha, tak telefon do studia 800 109 109 a nebo napište SMS na 600 jasná obloha, tak telefon do studia 800 109 109 a nebo napište SMS na 603, tak telefon do studia 800 109 109 a nebo napište SMS na 603, telefon do studia 800 109 109 a nebo napište SMS na 603 118 118 800 109 109 a nebo napište SMS na 603 118 118 109 109 a nebo napište SMS na 603 118 118 a nebo napište SMS na 603 118 118 SMS na 603 118 118 118 118 a já vám k tomu zahraju 118 118 a já vám k tomu zahraju Petra Nováka už za a já vám k tomu zahraju Petra Nováka už za chvíli klaunu a zpověď. A já vám k tomu zahraju Petra Nováka už za chvíli klaunu a zpověď. A já vám k tomu zahraju Petra Nováka už za chvíli klaunu a zpověď a bude i gamp. A já vám k tomu zahraju Petra Nováka už za chvíli klaunu a zpověď a bude i gamp. Život je pes. K tomu zahraju Petra Nováka už za chvíli klaunu a zpověď a bude i gamp. Život je pes. Petra Nováka už za chvíli klaunu a zpověď a bude i gamp. Život je pes. A bude i gamp. Život je pes. Život je pes.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo, nechte to na... Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblohy. Dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychle. Likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběr. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna.cz. Ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna.cz. A bez starostí v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna.cz.
2: Verdatex
1: v Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna.cz.
2: Verdatex Group.
1: Kovošrot. www. Vaše sběrna.cz.
2: Verdatex Group.
1: www. Vaše sběrna.cz.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů.
1: Sběrna.cz.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek.
1: .cz.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platy výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. I distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Au Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu.

Don't leave anyone. Don't leave anyone leave you. Don't leave anyone leave you, since you can't. Don't leave anyone leave you, since you can't. Don't leave anyone leave you, since you can't. Takhle báječně hraje Blaník. Tolik tedy blondý písnička Maria. Takhle báječně hraje Blaník v sobotu po ránu. Tolik tedy blondý písnička Maria. Takhle báječně hraje Blaník v sobotu po ránu 10 minut před půl. Písnička Maria. Takhle báječně hraje Blaník v sobotu po ránu 10 minut před půl sedmou. Maria. Takhle báječně hraje Blaník v sobotu po ránu 10 minut před půl sedmou. To je aktuální. Takhle báječně hraje Blaník v sobotu po ránu 10 minut před půl sedmou, to je aktuální čas. Teď báječně hraje Blaník v sobotu po ránu 10 minut před půl sedmou, to je aktuální čas. Teď v sobotu po ránu 10 minut před půl sedmou, to je aktuální čas. Teď nutno podotknout, že dny po ránu 10 minut před půl sedmou, to je aktuální čas. Teď nutno podotknout, že dneškem 10 minut před půl sedmou, to je aktuální čas. Teď nutno podotknout, že dneškem sedmou, to je aktuální čas. Teď nutno podotknout, že dneškem se opět vydávání čas. Teď nutno podotknout, že dneškem se opět vydáme do volební. Teď nutno podotknout, že dneškem se opět vydáme do volebních místností. Nutno podotknout, že dneškem se opět vydáme do volebních místností. Podotknout, že dneškem se opět vydáme do volebních místností. Ano, volby pokračují. Dneškem se opět vydáme do volebních místností. Ano, volby pokračují. Se opět vydáme do volebních místností. Ano, volby pokračují. Ty volební místnosti se vydáme do volebních místností. Ano, volby pokračují. Ty volební místnosti se otevřou v osobních místností. Ano, volby pokračují. Ty volební místnosti se otevřou v osmnosti. Ano, volby pokračují. Ty volební místnosti se otevřou v 8 hodin, zavřou ve 14. Volby pokračují. Ty volební místnosti se otevřou v 8 hodin, zavřou ve 14 a pokračují. Ty volební místnosti se otevřou v 8 hodin, zavřou ve 14 a my pak pro vás celé dění. Ty volební místnosti se otevřou v 8 hodin, zavřou ve 14 a my pak pro vás celé dění kolem voleb. Se otevřou v 8 hodin, zavřou ve 14 a my pak pro vás celé dění kolem voleb. Bedlivě budeme sami pak pro vás celé dění kolem voleb. Bedlivě budeme sledovat. Své reportéry máme i ve dění kolem voleb. Bedlivě budeme sledovat. Své reportéry máme i ve volebních štábech. Bedlivě budeme sledovat. Své reportéry máme i ve volebních štábech. Takže vám na Blaníku rozhodně, nic neuteče a všechno se od nás dozvíte jako první. Tak to je na ok, rozhodně nic neuteče a všechno se od nás dozvíte jako první. Tak to je na okče a všechno se od nás dozvíte jako první. Tak to je na okraji teď tady prostor pro vás a všechno se od nás dozvíte jako první. Tak to je na okraji teď tady pro te jako první. Tak to je na okraji teď tady prostor pro vás, abyste mi. Tak to je na okraji teď tady prostor pro vás, abyste mi napsali nebo zavolali, jak to. To je na okraji teď tady prostor pro vás, abyste mi napsali nebo zavolali. Teď tady prostor pro vás, abyste mi napsali nebo zavolali, jak to u vás. Prostor pro vás, abyste mi napsali nebo zavolali, jak to u vás vypadá s počasím. Ochladilo se pro vás, abyste mi napsali nebo zavolali, jak to u vás vypadá s počasím. Ochladilo se, mě by zajímalo, abyste mi napsali nebo zavolali, jak to u vás vypadá s počasím. Ochladilo se, mě by zajímalo, psali nebo zavolali, jak to u vás vypadá s počasím. Ochladilo se, mě by zajímalo, kam až spadly teploty. Jak to u vás vypadá s počasím. Ochladilo se, mě by zajímalo, kam až spadly teploty. U vás vypadá s počasím. Ochladilo se, mě by zajímalo, kam až spadly teploty. Počasím. Ochladilo se, mě by zajímalo,

0: Automobil Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského Stavebtex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického. www.strojírenského stavebního potravinářského či chemického. www.verdatexského stavebního potravinářského či chemického. www.verdatex.cz stavebního potravinářského či chemického. www.verdatex.cz nářského či chemického. www.verdatex.cz
1: Radio
0: či chemického. www.verdatex.cz
1: Radio House 300
0: www.verdatex.cz
1: Radio House 300 Cross
0: www.verdatex.cz
1: Radio House 300 Cross
0: www.verdatex.cz
1: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama
0: CZ.
1: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online. Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online. Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikace v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikace online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malý mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radio postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Tam, kde slunce do očí
1: místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou
1: pro malých firem na radiohouse.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod jac
1: na radiohouse.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem line žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
3: Dámy a pánové.
2: A nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
3: Dámy a pánové. Jménem
2: nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
3: Dámy a pánové. Jménem
2: trhu. Jacko Design CZ.
3: Dámy a pánové. Jménem majitele modní
2: Jacko Design CZ.
3: Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky
2: CZ.
3: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy, bych rád poděkoval všem lékařům, majitele modní značky Pánské obleky Bandy, bych rád poděkoval všem lékařům, i Pánské obleky Bandy, bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám, i obleky Bandy, bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám, i dalším pracovníkům. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profesorníkům

0: zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností, často nedají společností, často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkovaní, často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si ní poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil ani. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, aby slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. I my o vás. Pánské obleky Bandy. Vás. Pánské obleky Bandy. Pánské obleky Bandy. Pánské obleky Bandy. Vevrdy. Ve vlaku či autobusu.
1: V čekárně u lékaře.
0: Ve vlaku či autobusu.
1: V čekárně u lékaře.
0: A nebo ve vlaku či autobusu.
1: V čekárně u lékaře.
0: A nebo na provlaku či autobusu.
1: V čekárně u lékaře.
0: A nebo na procházce v či autobusu.
1: V čekárně u lékaře.
0: A nebo na procházce v lese.
1: V čekárně u lékaře.
0: A nebo na procházce v lese.
1: Tady všude můžete u lékaře.
0: A nebo na procházce v lese.
1: Tady všude můžete poslouchat lékaře.
0: A nebo na procházce v lese.
1: Tady všude můžete poslouchat Blaník.
0: A nebo na procházce v lese.
1: Tady všude můžete poslouchat Blaník.
0: Na procházce v lese.
1: Tady všude můžete poslouchat Blaník. I když tam zrovna není.
0: Se v lese.
1: Tady všude můžete poslouchat Blaník. I když tam zrovna není klasické. Tady všude můžete poslouchat Blaník. I když tam zrovna není klasické rádio.
0: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook.
1: Rádio.
0: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi. Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online. Mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online. Tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
1: 24 hodin denně.
0: Notebook. Buďte s námi online.
1: 24 hodin denně na webu.
0: Buďte s námi online.
1: 24 hodin denně na webu Rádio Blaník.cz.
0: Online.
1: 24 hodin denně na webu Rádio Blaník.cz. 24 hodin denně na webu Rádio Blaník.cz. 24 hodin denně na webu Rádio Blaník.cz. Denně na webu Rádio Blaník.cz. Na webu Rádio Blaník.cz. Rádio Blaník.cz. CZ.

Lidové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. České rádio.

0: na barevné koruny stromů. Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů. Pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim s Blaníkem.
0: E koruny stromů.
1: Pohodový podzim s Blaníkem.
0: Stromů.
1: Pohodový podzim s Blaníkem. Podzim s Blaníkem.

0: co sáhneš, to ti nejde ani trochu. Že na co sáhneš, to ti nejde ani trochu. Trochu. Milý hochu.
1: Ve dne v noci maká.
0: Milý hochu.
1: Ve dne v noci makáš jako...

dohrála hudba. Dohrála hudba, dohrála hudba, opona spadla. Dohrála hudba, opona spadla. Alespoň dneska opona spadla. Alespoň dneska chci lidskou opona spadla.

Porky Chai. Horký čaj a k tomu Horký čaj a k tomu pohled na barevné. Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny. Horký čaj a

0: budete mít lepší. Takže život je pes, zapněte si blaník, zaspívejte si hezké české a hned budete mít lepší náladu. Zapněte si blaník, zaspívejte si hezké české a hned budete mít lepší náladu.
1: Rádio Blaník.
0: Zaspívejte si hezké české a hned budete mít lepší náladu.
1: Rádio Blaník. Jak pak je dnes?
0: České a hned budete mít lepší náladu.
1: Rádio Blaník. Jak pak je dnes u vás doma?
0: A hned budete mít lepší náladu.
1: Rádio Blaník. Jak pak je dnes u vás doma?
0: Budete mít lepší náladu.
1: Rádio Blaník. Jak pak je dnes u vás doma? U vás doma.
0: I přesto počasí, jak to vypadá u vás, to jsem zjišťoval. I přesto počasí, jak to vypadá u vás, to jsem zjišťoval. Dobré ráno přeju. I přesto počasí, jak to vypadá u vás, to jsem zjišťoval. Dobré ráno přeju.
2: Dobré ráno.
0: I přesto počasí, jak to vypadá u vás, to jsem zjišťoval. Dobré ráno přeju.
2: Dobré ráno, tady Václav.
0: Počasí, jak to vypadá u vás, to jsem zjišťoval. Dobré ráno přeju.
2: Dobré ráno, tady Václav, volám ze
0: Vypadá u vás, to jsem zjišťoval. Dobré ráno přeju.
2: Dobré ráno, tady Václav, volám ze Zduchovic.
0: To jsem zjišťoval. Dobré ráno přeju.
2: Dobré ráno, tady Václav, volám ze Zduchovic.
0: Dobré ráno přeju.
2: Dobré ráno, tady Václav. Volám ze Zduchovic, okres Příbram. Dobré ráno, tady Václav. Volám ze Zduchovic, okres Příbram. Ano, tady Václav. Volám ze Zduchovic, okres Příbram. Tady je 11,5 stupně. Volám ze Zduchovic, okres Příbram. Tady je 11,5 stupně a lehce poprchá. Zduchovic, okres Příbram. Tady je 11,5 stupně a lehce poprchává. Příbram, tady je 11,5 stupně a lehce poprchává.
0: Já vám moc děkuju,
2: mějte se 11,5 stupně a lehce poprchává.
0: Já vám moc děkuju, mějte se krásně, jaké máte plány.
2: 11,5 stupně a lehce poprchává.
0: Já vám moc děkuju, mějte se krásně, jaké máte plány na dnešek.
2: A lehce poprchává.
0: Já vám moc děkuju, mějte se krásně, jaké máte plány na dnešek.
2: Dneska jedu lovit ryby.
0: Já vám moc děkuju, mějte se krásně, jaké máte plány na dnešek.
2: Dneska jedu lovit ryby.
0: Vám moc děkuju, mějte se krásně, jaké máte plány na dnešek.
2: Dneska jedu lovit rybník, tak.
0: Mějte se krásně, jaké máte plány na dnešek.
2: Dneska jedu lovit rybník, tak.
0: Velká akce.
2: Dneska jedu lovit rybník, tak.
0: Velká akce.
2: No, ono teď to začíná. Rybník, tak.
0: Velká akce.
2: No, ono teď to začíná, to bude.
0: Velká akce.
2: No, ono teď to začíná, to bude.
0: Velká akce.
2: No, ono teď to začíná, to bude. Až do, ono teď to začíná, to bude až do půlky prosince se lovit. Ono teď to začíná, to bude až do půlky prosince se lovit.
0: Tak jo, tak
2: ať... To bude až do půlky prosince se lovit.
0: Tak jo, tak ať se to vydaří, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Taky, naslán.
0: Radio Blaník, dobré ráno. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Taky, naslán.
0: Radio Blaník, dobré ráno.
2: Krásně na
0: Radio Blaník, dobré ráno.
2: Krásně na Radio Blaníčku.
0: Radio Blaník, dobré ráno.
2: Krásně na Radio Blaníčku, zdraví vás posluchač Pepa Vsetín.
0: Dobré ráno.
2: Krásně na Radio Blaníčku, zdraví vás posluchač Pepa Vsetín. Krásně na Radio Blaníčku, zdraví vás posluchač Pepa Vsetín. U nás máme teď moment. Krásně na Radio Blaníčku, zdraví vás posluchač Pepa Vsetín. U nás máme teď momentálně. Blaníčku, zdraví vás posluchač Pepa Vsetín. U nás máme teď momentálně. Zdraví vás posluchač Pepa Vsetín. U nás máme teď momentálně. Zataženo. Posluchač Pepa Vsetín. U nás máme teď momentálně. Zataženo. 10 stupňů. U nás máme teď momentálně zataženo 10 stupňů Celsia. U nás máme teď momentálně zataženo 10 stupňů Celsia. A momentálně zataženo 10 stupňů Celsia. A uvidíme, jak to bude vypadat. Zataženo 10 stupňů Celsia. A uvidíme, jak to bude vypadat. Včera bylo zataženo 10 stupňů Celsia. A uvidíme, jak to bude vypadat. Včera bylo teda ještě hezky. 10 stupňů Celsia. A uvidíme, jak to bude vypadat. Včera bylo teda ještě hezky. Celsia. A uvidíme, jak to bude vypadat. Včera bylo teda ještě hezky.
0: Mhm.
2: A uvidíme, jak to bude vypadat. Včera bylo teda ještě hezky.
0: Mhm. A vy jaké máte plány na dnešek?
2: A uvidíme, jak to bude vypadat. Včera bylo teda ještě hezky.
0: Mhm. A vy jaké máte plány na dnešek?
2: Bude vypadat. Včera bylo teda ještě hezky.
0: Mhm. A vy jaké máte plány na dnešek?
2: Bylo teda ještě hezky.
0: Mhm. A vy jaké máte plány na dnešek? A vy jaké máte plány na dnešek?
2: Asi

0: Nic, protože jsem na nemocenské, takže zůstanu.
1: Plány na dnešek?
0: Asi nic, protože jsem na nemocenské, takže zůstanu doma.
1: Tak.
0: Asi nic, protože jsem na nemocenské, takže zůstanu doma.
1: Takže pohodička.
0: Asi nic, protože jsem na nemocenské, takže zůstanu doma.
1: Takže pohodička, z Blaníkem.
0: Asi nic, protože jsem na nemocenské, takže zůstanu doma.
1: Takže pohodička, s Blaníkem.
0: Protože jsem na nemocenské, takže zůstanu doma.
1: Takže pohodička, s Blaníkem.
0: Tak, tak, budu poslouchat, takže zůstanu doma.
1: Takže pohodička, s Blaníkem.
0: Tak, tak, budu poslouchat Blaník, zůstanu doma.
1: Takže pohodička, s Blaníkem.
0: Tak, tak, budu poslouchat Blaníka.
1: Takže pohodička, s Blaníkem.
0: Tak, tak, budu poslouchat Blaníka, něco dobrého uvařím.
1: Pohodička, s Blaníkem.
0: Tak, tak, budu poslouchat Blaníka, něco dobrého uvařím.
1: S Blaníkem.
0: Tak, tak, budu poslouchat Blaníka, něco dobrého uvařím.
1: Skvěle, tak jo.
0: Uvařím.
1: Skvěle, tak jo, tak se mějte krásně, ať se daří a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Tak jo, tak se mějte krásně, ať se daří a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Radio Blaník, dobré ráno, tak se mějte krásně, ať se daří a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Radio Blaník, ať se daří a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Radio Blaník, dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: A naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Radio Blaník, dobré ráno.
0: Naslyšenou.
1: Radio Blaník, dobré ráno.
2: Dobrý den, tady Jitka z Bíliny.
0: Tak.
1: Radio Blaník, dobré ráno.
2: Dobrý den, tady Jitka z Bíliny. Tak my máme.
1: Radio Blaník, dobré ráno.
2: Dobrý den, tady Jitka z Bíliny. Tak my máme aktuálně tři.
1: Dobré ráno.
2: Dobrý den, tady Jitka z Bíliny. Tak my máme aktuálně 13 stupňů. Dobrý den, tady Jitka z Bíliny. Tak my máme aktuálně 13 stupňů.

0: čas.
1: Když si občas řeknete, že život... Když si občas řeknete, že život je pes. Když si občas řeknete, že život je pes, zapněte si... Když si občas řeknete, že život je pes, zapněte si blaník, zaspívejte si. Když si občas řeknete, že život je pes, zapněte si blaník, zaspívejte si hezké české. Když si občas řeknete, že život je pes, zapněte si blaník, zaspívejte si hezké české. A řeknete, že život je pes, zapněte si blaník, zaspívejte si hezké české. A hned budete.

hezky česky. Blaník, i ráno vám hrajeme hezky česky. I ráno vám hrajeme hezky česky.

hned jak svý koně napojím. Hned jak svý koně napojím. Hned jak svý koně napojím. Hned jak svý koně napojím. Hned jak svý koně napojím.

Bureková. Takhle zní pro představu. Já zpívali Marek Lambora a Eva Burešová. Takhle zní pro představu. Já Marek Lambora a Eva Burešová. Takhle zní pro představu. Já se Lambora a Eva Burešová. Takhle zní pro představu. Já se Burešová. Takhle zní pro představu. Já

0: Ostatně pokud sledujete... Ostatně pokud sledujete seriál Slunečná... Ostatně pokud sledujete seriál Slunečná, tak víte, jak zní. Ostatně pokud sledujete seriál Slunečná, tak víte, jak zní. Ostatně pokud sledujete seriál Slunečná, tak víte, jak zní. Ostatně pokud sledujete seriál Slunečná, tak víte, jak zní. Ostatně pokud sledujete seriál Slunečná, tak víte, jak zní. Seriál Slunečná, tak víte, jak zní. Posloucháte, tak víte, jak zní. Od té chvíle, co tě znám. Posloucháte sobotní dobré. Od té chvíle, co tě znám. Posloucháte sobotní dobré ráno. Od té chvíle, co tě znám. Posloucháte sobotní dobré ráno, tady na Blaníku. Posloucháte sobotní dobré ráno, tady na Blaníku. Od mikrofonu všechny zdraví. Vlasta. Sobotní dobré ráno, tady na Blaníku. Od mikrofonu všechny zdraví. Vlasta Suk za 5 minut. Ráno, tady na Blaníku. Od mikrofonu všechny zdraví. Vlasta Suk za 5 minut už bude 3/4 na Blaníku. Od mikrofonu všechny zdraví. Vlasta Suk za 5 minut už bude 3/4 na 7. Mikrofonu všechny zdraví. Vlasta Suk za 5 minut už bude 3/4 na 7. A teď se podíváme do Prahy. Vlasta Suk za 5 minut už bude 3/4 na 7. A teď se podíváme do Prahy, protože pražský 5 minut už bude 3/4 na 7. A teď se podíváme do Prahy, protože pražský okruh se sice 3/4 na 7. A teď se podíváme do Prahy, protože pražský okruh se sice pomalu rozrůstá. Ale jeho výstavba omezí provoz na železnici. Konkrétně mezi Uhřiněvsí a Říčanami.
1: A to od zítřka.
2: Při níž bylo nutné vlakovou výstavbu Pražského silničního okruhu v oblasti Říčan.

0: Bylo nutné vlakový pražského silničního okruhu v oblasti Říčan. Při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrnějšího okruhu v oblasti Říčan. Při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na oblasti Říčan. Při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě. Při níž bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě. Nyní bylo nutné vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce vlakový provoz přesměrovat na dočasnou přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce Správa železnic směrovat na dočasnou přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce Správa železnic vrátí dočasnou přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce Správa železnic vrátí pravidelný provoz do přeložku tratě. Nyní po zhruba jednom roce Správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní. Nyní po zhruba jednom roce Správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní polohy. Po jednom roce Správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní polohy.
1: Takže na změny.
0: Správa železnic vrátí pravidelný provoz do původní polohy.
1: Takže na změny pozor.
0: Vrátí pravidelný provoz do původní polohy.
1: Takže na změny pozor, raději si to před
0: původní polohy.
1: Takže na změny pozor, raději si to před tou cestou vlakem mezi Prahou a Benešovem zkontrolujte. Takže na změny pozor, raději si to před tou cestou vlakem mezi Prahou a Benešovem zkontrolujte. Takže na změny pozor, raději si to před tou cestou vlakem mezi Prahou a Benešovem zkontrolujte. Raději si to před tou cestou vlakem mezi Prahou a Benešovem zkontrolujte, buď v aplikaci nebo v klasickém jízdě. Tou cestou vlakem mezi Prahou a Benešovem zkontrolujte, buď v aplikaci nebo v klasickém jízdním řádu. Mezi Prahou a Benešovem zkontrolujte, buď v aplikaci nebo v klasickém jízdním řádu. Šťastnou cestu Benešovem zkontrolujte, buď v aplikaci nebo v klasickém jízdním řádu. Šťastnou cestu možná jděte buď v aplikaci nebo v klasickém jízdním řádu. Šťastnou cestu možná i teď, kteří buď v aplikaci nebo v klasickém jízdním řádu. Šťastnou cestu možná i teď, kteří cestujete nebo v klasickém jízdním řádu. Šťastnou cestu možná i teď, kteří cestujete ať už vlakem nebo řádu. Šťastnou cestu možná i teď, kteří cestujete ať už vlakem nebo za volantem. Šťastnou cestu možná i teď, kteří cestujete ať už vlakem nebo za volantem.
2: Ať dobře dojede.
1: Možná i teď, kteří cestujete ať už vlakem nebo za volantem. Teď, kteří cestujete ať už vlakem nebo za volantem.
2: Ať dobře dojedete.
1: Za chvíli pro vás Annie Lennox. Cestujete ať už vlakem nebo za volantem. Ať dobře dojedete. Za chvíli pro vás Annie Lennox s písní Vlakem nebo za volantem. Ať dobře dojedete. Za chvíli pro vás Annie Lennox s písní Why a hezky za volantem. Ať dobře dojedete. Za chvíli pro vás Annie Lennox s písní Why a hezky česky. Ať dobře dojedete. Za chvíli pro vás Annie Lennox s písní Why a hezky česky Marie Rotrová. Kůň bílý. Dojedete. Za chvíli pro vás Annie Lennox s písní Why a hezky česky Marie Rotrová. Kůň bílý. Za chvíli pro vás Annie Lennox s písní Why a hezky česky Marie Rotrová. Kůň bílý. Ještě 4 Annie Lennox s písní Why a hezky česky Marie Rotrová. Kůň bílý. Ještě 4 minuty a bude 7:15. Písní Why a hezky česky Marie Rotrová. Kůň bílý. Ještě 4 minuty a bude 7:45. Česky Marie Rotrová. Kůň bílý. Ještě 4 minuty a bude 7:45. Rotrová. Kůň bílý. Ještě 4 minuty a bude 7:45.
3: Zajímají vás novinky.
1: Kůň bílý. Ještě 4 minuty a bude 7:45.
3: Zajímají vás novinky.
1: Ještě 4 minuty a bude 7:45.
3: Zajímají vás novinky z Blaníku.
1: Ty a bude 7:45.
3: Zajímají vás novinky z Blaníku.
4: Fotky a videa.
3: Zajímají vás novinky z Blaníku.
4: Fotky a videa.
3: Zajímají vás novinky z Blaníku.
4: Fotky a videa z našeho.
3: Zajímají vás novinky z Blaníku.
4: Fotky a videa z našeho studia.
3: A nebo si chcete novinky z Blaníku.
4: Fotky a videa z našeho studia.
3: A nebo si chcete zahrát.
4: Fotky a videa z našeho studia.
3: A nebo si chcete zahrát. Ovím.
4: Fotky a videa z našeho studia.
3: A nebo si chcete zahrát. Ovýjimečnec.
4: Videa z našeho studia.
3: A nebo si chcete zahrát. Ovýjimečné ceny.
5: Tak tohle všechno.
4: Našeho studia.
3: A nebo si chcete zahrát. Ovýjimečné ceny.
5: Tak tohle všechno vám.
3: A nebo si chcete zahrát. Ovýjimečné ceny.
5: Tak tohle všechno vám nabízí klub.
3: Chcete zahrát. Ovýjimečné ceny.
5: Tak tohle všechno vám nabízí klub.
3: Ovýjimečné ceny.
5: Tak tohle všechno vám nabízí klub
3: posmečné ceny.
5: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník. Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník. Tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.

0: nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro...
0: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
0: Posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
0: Přidejte Rádia Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
0: Přidejte se k nám na webu Blaník.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
0: Přidejte se k nám na webu Rádia.
1: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
0: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz.
1: Místo pro vaši zábavu.
0: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz.
1: A buďte zábav.
0: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jedno.
0: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Nám na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Klub radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Klub posluchačník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
0: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jedním nebo jednou z nás.
0: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Jednou z nás.
0: Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
0: Bavit vás. Klub posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
0: Bavit vás. Posluchačů Rádia Blaník.
1: Baví nás.
0: Bavit vás. Rádia Blaník.
1: Baví nás.
0: Bavit vás. Blaník.
1: Baví nás.
0: Bavit vás.
1: Baví nás.
0: Bavit

Michal Růza, taky Lenka Dusilová. Michal Růza, taky Lenka Dusilová, píseň kovbojská. Později tuhle písničku k seriálu Slunečná naspívali Marek Lambora a Eva Burešová. Takhle zní pro představu. Slunečná naspívali Marek Lambora a Eva Bureš.

0: Blanické ráno. Pohodové Blanické ráno. A Pohodové Blanické ráno.
1: A Vlasta Suk.
0: Pohodové Blanické ráno.
1: A Vlasta Suk.
0: Pohodové Blanické ráno.
1: A Vlasta Suk.
0: Blanické ráno.
1: A Vlasta Suk.
0: Ráno.
1: A Vlasta Suk. A Vlasta Suk.

I ráno vám hrajem. I ráno vám hrajeme hezky. I ráno vám hrajeme hezky česky. I ráno vám hrajeme hezky česky. U nás na Blaníku. I ráno vám hrajeme hezky česky. U nás na Blaníku. No vám hrajeme hezky česky. U nás na Blaníku. Hrajeme hezky česky. U nás na Blaníku. Hezky česky. U nás na Blaníku. Hezky. U nás na Blaníku. Na Blaníku.

0: a přidám blanické přání.
1: Na blaníku hráli píseň
2: Stůj a pod.
0: A přidám blanické přání.
1: Na blaníku hráli píseň jen.
0: A přidám blanické přání.
1: Na blaníku hráli píseň jen.
0: Které zaspívá 21 blanické přání.
1: Na blaníku hráli píseň jen.
0: Které zaspívá 21 českých zpěváků.
1: Na blaníku hráli píseň jen.
0: Které zaspívá 21 českých zpěváků. Písnička Pepi Které zaspívá 21 českých zpěváků. Písnička Pepi devátého nás taky čeká. Které zaspívá 21 českých zpěváků. Písnička Pepi devátého nás taky čeká. Hrajeme hezky česky za 21 českých zpěváků. Písnička Pepi devátého nás taky čeká. Hrajeme hezky česky za 3 minuty už zpěváků. Písnička Pepi devátého nás taky čeká. Hrajeme hezky česky za 3 minuty už bude 7 hodin. Písnička Pepi devátého nás taky čeká. Hrajeme hezky česky za 3 minuty už bude 7 hodin. Radio nás taky čeká. Hrajeme hezky česky za 3 minuty už bude 7 hodin.
3: Radio Blaník.
0: Hrajeme hezky česky za 3 minuty už bude 7 hodin.
3: Radio Blaník.
0: Hrajeme hezky česky za 3 minuty už bude 7 hodin.
3: Radio Blaník. Počasí.
0: Za 3 minuty už bude 7 hodin.
3: Radio Blaník. Počasí.
0: Bude 7 hodin.
3: Radio Blaník. Počasí.
0: Tak si...
3: Radio Blaník. Počasí.
2: Radio Blaník.
0: Tak sice nás dnes...
3: Radio Blaník. Počasí.
2: Radio Blaník.
0: Tak sice nás dnes tuhým ráz nečeká...
3: Počasí.
2: Radio Blaník.
0: Tak sice nás dnes tuhým ráz nečeká...
2: A... Radio Blaník.
0: Tak sice nás dnes tuhým ráz nečeká, ale čeká nás...
2: Radio Blaník.
0: Tak sice nás dnes tuhým ráz nečeká, ale čeká nás převážně zatažená obloha na... Tak sice nás dnes tuhým ráz nečeká, ale čeká nás převážně zatažená obloha na větším území. Dnes tuhým ráz nečeká, ale čeká nás převážně zatažená obloha na větším území s deštěm nebo s přeháněním ráz nečeká, ale čeká nás převážně zatažená obloha na větším území s deštěm nebo s přeháněkami, které budou během dne, ale čeká nás převážně zatažená obloha na větším území s deštěm nebo s přeháněkami, které budou během dne. Čeká nás převážně zatažená obloha na větším území s deštěm nebo s přeháněkami, které budou během dne ustávat. Zatažená obloha na větším území s deštěm nebo s přeháněkami, které budou během dne ustávat. A obloha na větším území s deštěm nebo s přeháněkami, které budou během dne ustávat. A co se teplot týče, území s deštěm nebo s přeháněkami, které budou během dne ustávat. A co se teplot týče, tak dnes 11 nebo s přeháněkami, které budou během dne ustávat. A co se teplot týče, tak dnes 11 až 16, které budou během dne ustávat. A co se teplot týče, tak dnes 11 až 16 na jižní Moravě ustávat. A co se teplot týče, tak dnes 11 až 16 na jižní Moravě až 18. A co se teplot týče, tak dnes 11 až 16 na jižní Moravě až 18 v tisíce. Teplot týče, tak dnes 11 až 16 na jižní Moravě až 18 v tisíce metrech kolem 7 stupňů. Tak dnes 11 až 16 na jižní Moravě až 18 v tisíce metrech kolem 7 stupňů. 16 na jižní Moravě až 18 v tisíce metrech kolem 7 stupňů.
3: Jak bude
0: na jižní Moravě až 18 v tisíce metrech kolem 7 stupňů.
3: Jak bude?
2: A
0: 18 v tisíce metrech kolem 7 stupňů.
3: Jak bude?
2: A co si
0: v tisíce metrech kolem 7 stupňů.
3: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe
0: kolem 7 stupňů.
3: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
3: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozví. Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás. Bude.
2: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás.
2: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás.
2: Na si vzít na sebe.
3: I to se dozvíte u nás. Na Blaníku. Dozvíte u nás. Na Blaníku. Na Blaníku. Na Blaníku.
4: Kaufland Card Kaufland Card Extra. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrná slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte.

0: slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenuj obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra vy. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s
0: svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra.
0: Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller
0: a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch.
0: Extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný.
0: Extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. S Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Heller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49. Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 40. Nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. Za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. 9,90. Až do 13. října. Kaufland. Až do 13. října. Kaufland. 13. října. Kaufland. Října. Kaufland.
2: Zprávy Rádia Blaník. Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: První den voleb do
2: Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: První den
3: jasně, přehledně.
4: První den voleb dorazila zhruba pětina voličů.
3: Přehledně.
4: První den voleb dorazila zhruba pětina voličů. Vodní elektrárny se první den voleb dorazila zhruba pětina voličů. Vodní elektrárny se potýkají se dorazila zhruba pětina voličů. Vodní elektrárny se potýkají se zhruba pětina voličů. Vodní elektrárny se potýkají se suchem. Vodní elektrárny se potýkají se suchem. Vodní elektrárny se potýkají se suchem. Terezíně se uzavře. Vodní elektrárny se potýkají se suchem. Terezíně se uzavře. Se potýkají se suchem. Terezíně se uzavře muzeum. Suchem. Terezíně se uzavře muzeum. Terezíně se uzavře muzeum. Terezíně se uzavře muzeum.

0: 2026.
1: K obecním volbám v Česku přišla v jejich první den nejčastěji pětina až třetina voličů, podobně jako před 4 lety. V některých menších obcích jsme až třetina voličů, podobně jako před 4 lety. V některých menších obcích svůj hlas odevzdala i čům, podobně jako před 4 lety. V některých menších obcích svůj hlas odevzdala i polovina, podobně jako před 4 lety. V některých menších obcích svůj hlas odevzdala i polovina 4 lety. V některých menších obcích svůj hlas odevzdala i polovina oprávněných voličů. Volby do senátu menších obcích svůj hlas odevzdala i polovina oprávněných voličů. Volby do senátu, které se konají v 27 dala i polovina oprávněných voličů. Volby do senátu, které se konají v 27 obvodech, provází o něco menší účast. Volební místnosti se dnes zavřou ve 2 hodiny odpoledne, provází o něco menší účast.
2: Já ještě doplním, že konečné výsledky budou známé až po sečtení a zpracování hlasů.

0: Tak to Hýmráz nás ještě snad nečeká. Tak to Hýmráz nás ještě snad nečeká. Tak to Hýmráz nás ještě snad nečeká. Jaké počasí bude... Tak to Hýmráz nás ještě snad nečeká. Jaké počasí bude právě... Tak to Hýmráz nás ještě snad nečeká. Jaké počasí bude právě... Hýmráz nás ještě snad nečeká. Jaké počasí bude právě dnes nad Českou republikou snad nečeká. Jaké počasí bude právě dnes nad Českou republikou. Jaké počasí bude právě dnes nad Českou republikou, řekneme si za okamžik. Jaké počasí bude právě dnes nad Českou republikou, řekneme si za okamžik. No a pak si zahrajeme písničku, bude právě dnes nad Českou republikou, řekneme si za okamžik. No a pak si zahrajeme písničky od Michala Tučného, právě dnes nad Českou republikou, řekneme si za okamžik. No a pak si zahrajeme písničky od Michala Tučného, nad Českou republikou, řekneme si za okamžik. No a pak si zahrajeme písničky od Michala Tučného, cesty toulaví, řekneme si za okamžik. No a pak si zahrajeme písničky od Michala Tučného, cesty toulaví. No a pak si zahrajeme písničky od Michala Tučného, cesty toulaví. Pak si zahrajeme písničky od Michala Tučného, cesty toulaví. Písničky od Michala Tučného, cesty toulaví. Tučného, cesty toulaví.
1: Já vím, že se vám
0: tak toulaví.
1: Já vím, že se vám
0: taky nám zaspívá Václav.
1: Já vím, že se vám
0: taky nám zaspívá Václav Neckář.
1: Já vím, že se vám
0: taky nám zaspívá Václav Neckář.
2: Vstůj a pojď.
1: Já vím, že se vám
0: taky nám zaspívá Václav Neckář.
2: Vstůj a pojď.
1: Já vím, že se vám
0: taky nám zaspívá Václav Neckář.
2: Vstůj a pojď. Nestůj a pojď.
0: A se vám taky nám zaspívá Václav Neckář.
2: Vstůj a pojď. Nestůj a pojď.
0: Zpívá Václav Neckář.
2: Vstůj a pojď. Nestůj a pojď.
0: A přid Neckář.
2: Vstůj a pojď. Nestůj a pojď.
0: A přidám blanické přání.
2: Na blaní. Vstůj a pojď. Nestůj a pojď.
0: A přidám blanické přání.
2: Na blaní.

0: konečné výsledky budou známé až po sečtení a zpracování hlasů ze všech. Tím, že konečné výsledky budou známé až po sečtení a zpracování hlasů ze všech volebních okrsků. Výsledky budou známé až po sečtení a zpracování hlasů ze všech volebních okrsků. Vodní elektrárny budou známé až po sečtení a zpracování hlasů ze všech volebních okrsků. Vodní sečtení a zpracování hlasů ze všech volebních okrsků. Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli zpracování hlasů ze všech volebních okrsků. Vodní elektrárny na Vltavě ze všech volebních okrsků. Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu a malým průtokům vodních okrsků. Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu a malým průtokům vyrobily méně Vodní elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu a malým průtokům vyrobily méně elektřiny. Jen 4 elektrárny na Vltavě letos kvůli suchu a malým průtokům vyrobily méně elektřiny. Jen 40 až 50 na Vltavě letos kvůli suchu a malým průtokům vyrobily méně elektřiny. Jen 40 až 50% v porovnání suchu a malým průtokům vyrobily méně elektřiny. Jen 40 až 50% v porovnání průtokům vyrobily méně elektřiny. Jen 40 až 50% v porovnání s dlouhodobým průměrem vyrobily méně elektřiny. Jen 40 až 50% v porovnání s dlouhodobým průměrem. Voda z přehrad Třiny. Jen 40 až 50% v porovnání s dlouhodobým průměrem. Voda z přehrad vlivem sucha postupně 30 až 50% v porovnání s dlouhodobým průměrem. Voda z přehrad vlivem sucha postupně 1% v porovnání s dlouhodobým průměrem. Voda z přehrad vlivem sucha postupně ubývá. Středočeský a jihočeský s dlouhodobým průměrem. Voda z přehrad vlivem sucha postupně ubývá. Středočeský a jihočeský průměrem. Voda z přehrad vlivem sucha postupně ubývá. Středočeský a jihočeský kraj proto tento týden vyhlásil přehrad vlivem sucha postupně ubývá středočeský a jihočeský kraj proto tento týden vyhlásili sucha postupně ubývá středočeský a jihočeský kraj proto tento týden vyhlásili český kraj proto tento týden vyhlásili opatření kvůli suchu a u některých přehrad se snížil odtok to tento týden vyhlásili opatření kvůli suchu a u některých přehrad se snížil odtok museli opatření kvůli suchu a u některých přehrad se snížil odtok Muzeum Getta v Terezíně kvůli suchu a u některých přehrad se snížil odtok. Muzeum Getta v Terezíně a u některých přehrad se snížil odtok. Muzeum Getta v Terezíně se na více než 2 roky uzavře se snížil odtok. Muzeum Getta v Terezíně se na více než 2 roky uzavře, důvodem je odtok. Muzeum Getta v Terezíně se na více než 2 roky uzavře. Muzeum Getta v Terezíně se na více než 2 roky uzavře. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce. A v Terezíně se na více než 2 roky uzavře. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce. Historie se na více než 2 roky uzavře. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce. Historická budova zí 2 roky uzavře. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce. Historická budova získá mimo jiné moderní uzavře. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce. Historická budova získá mimo jiné moderní přístav sáhlá rekonstrukce. Historická budova získá mimo jiné moderní přístavbu v podobě prostrukce. Historická budova získá mimo jiné moderní přístavbu v podobě prosvětlené věže. Historická budova získá mimo jiné moderní přístavbu v podobě prosvětlené věže. Expozice se do budova získá mimo jiné moderní přístavbu v podobě prosvětlené věže. Expozice se dočasně přes mimo jiné moderní přístavbu v podobě prosvětlené věže. Expozice se dočasně přesune moderní přístavbu v podobě prosvětlené věže. Expozice se dočasně přesune na nádvoří v podobě prosvětlené věže. Expozice se dočasně přesune na nádvoří muzea umění v bývalých osvětlené věže. Expozice se dočasně přesune na nádvoří muzea umění v bývalých Magdeburskže. Expozice se dočasně přesune na nádvoří muzea umění v bývalých Magdeburských kasárnách. Expozice se dočasně přesune na nádvoří muzea umění v bývalých Magdeburských kasárnách. Tolik zprávy rádia přesune na nádvoří muzea umění v bývalých Magdeburských kasárnách. Tolik zprávy rádia Blaník a teď už opět muzea umění v bývalých Magdeburských kasárnách. Tolik zprávy rádia Blaník v bývalých Magdeburských kasárnách. Tolik zprávy rádia Blaník a teď už opět Vlasta. Magdeburských kasárnách. Tolik zprávy rádia Blaník a teď už opět Vlasta. Kasárnách. Tolik zprávy rádia Blaník a teď už opět Vlasta. Tolik zprávy rádia Blaník a teď už opět Vlasta. Zprávy rádia Blaník a teď už opět Vlasta.
1: Vlasta Suk.
0: A teď už opět Vlasta.
1: Vlasta Suk.
0: Nara.
1: Vlasta Suk.
0: Na rádiu Blaník.
1: Vlasta Suk.
0: Na rádiu Blaník.
2: A pokrač.
1: Vlasta Suk.
0: Na rádiu Blaník.
2: A pokračuje Sobo.
1: Vlasta Suk.
0: Na rádiu Blaník.

0: A pokračuje sobotní doba.
1: Vlasta Suk
2: na rádiu Blaník.
0: A pokračuje sobotní dobré ráno, tak vás vítám.
1: Suk
2: na rádiu Blaník.
0: A pokračuje sobotní dobré ráno, tak vás vítám u poslechu. Teď
2: na rádiu Blaník.
0: A pokračuje sobotní dobré ráno, tak vás vítám u poslechu. Teď je přesně 7.
2: Blaník.
0: A pokračuje sobotní dobré ráno, tak vás vítám u poslechu. Teď je přesně 7 hodin. A pokračuje sobotní dobré ráno, tak vás vítám u poslechu. Teď je přesně 7 hodin. Sobotní dobré ráno, tak vás vítám u poslechu. Teď je přesně 7 hodin. Za okamžik taky meteorolog. No tak vás vítám u poslechu. Teď je přesně 7 hodin. Za okamžik taky meteorolog. U poslechu. Teď je přesně 7 hodin. Za okamžik taky meteorolog, který nám prozradí, jak je přesně 7 hodin. Za okamžik taky meteorolog, který nám prozradí, jaké počasí přinese den. Za okamžik taky meteorolog, který nám prozradí, jaké počasí přinese dnešek, taky meteorolog, který nám prozradí, jaké počasí přinese dnešní den, taky zítřek. Meteorolog, který nám prozradí, jaké počasí přinese dnešní den, taky zítřek. A k tomu budeme hrát hezky česky. Který nám prozradí, jaké počasí přinese dnešní den, taky zítřek. A k tomu budeme hrát hezky česky. Před námi prozradí, jaké počasí přinese dnešní den, taky zítřek. A k tomu budeme hrát hezky česky. Před námi Pavel Vítek přinese dnešní den, taky zítřek. A k tomu budeme hrát hezky česky. Před námi Pavel Vítek, nebo teď dnešní den, taky zítřek. A k tomu budeme hrát hezky česky. Před námi Pavel Vítek, nebo teď Michal Tučný, třek. A k tomu budeme hrát hezky česky. Před námi Pavel Vítek, nebo teď Michal Tučný. Mi Pavel Vítek, nebo teď Michal Tučný. A jedna na cesty.
1: Posloucháte.
0: Nebo teď Michal Tučný. A jedna na cesty.
1: Posloucháte. Dobré ráno.
0: A jedna na cesty.

0: Dobré ráno přeje Kristýna Ševčíková. Dobré ráno přeje Kristýna Ševčíková Soud. Dobré ráno přeje Kristýna Ševčíková Soud zprávy. Dobré ráno přeje Kristýna Ševčíková Soud zprávy.
1: Volby 2.
0: Dobré ráno přeje Kristýna Ševčíková Soud zprávy.
1: Volby 2.
0: Dobré ráno přeje Kristýna Ševčíková Soud zprávy.
1: Volby 2026.
0: Kristýna Ševčíková Soud zprávy.
1: Volby 2026.
0: K obecním volbám jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: K obecním volbám v zprávy.
1: Volby 2026.
0: K obecním volbám v Česku
1: Volby 2026.

0: Rádio. Rádio.
1: Blaník.
0: Rádio.
1: Blaník.
2: I ráno.
0: Rádio.
1: Blaník.
2: I ráno vám hrajeme.
0: Rádio.
1: Blaník.
2: I ráno vám hrajeme. Hezky.
0: Rádio.
1: Blaník.
2: I ráno vám hrajeme. Hezky česky.
0: Rádio.
1: Blaník.
2: I ráno vám hrajeme. Hezky česky.
1: Blaník.
2: I ráno vám hrajeme. Hezky česky. I ráno vám hrajeme. Hezky česky. Vám hrajeme. Hezky česky.
3: Ve jménu
2: láskeme. Hezky česky.
3: Ve jménu láskeme.
2: Hezky česky.

0: ty vyšší teploty nahrává to v západní polovině Čech, ubývá ty oblačnost, ty vyšší teploty naměříme mezi 11 až 16 polovině Čech, ubývá ty oblačnost, ty vyšší teploty naměříme mezi 11 až 16 stupňů oblačnost, ty vyšší teploty naměříme mezi 11 až 16 stupňů Celsia, teploty naměříme mezi 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až naměříme mezi 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 stupňů, mezi 11 až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia, až 16 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia.
1: Prozraďte ještě co?
0: Celsia, na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia.
1: Prozraďte ještě co zítra?
0: Během zítra. Celsia, na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia.
1: Prozraďte ještě co zítra?
0: Během zítřka. Už čeká na jižní Moravě až 18 stupňů Celsia.
1: Prozraďte ještě co zítra?
0: Během zítřka. Už čekáme převážně 18 stupňů Celsia.
1: Prozraďte ještě co zítra?
0: Během zítřka. Už čekáme převážně stupňů Celsia.
1: Prozraďte ještě co zítra?
0: Během zítřka. Už čekáme převážně polojasno.
1: Prozraďte ještě co zítra?
0: Během zítřka. Už čekáme převážně polojasno.
1: Co zítra?
0: Během zítřka. Už čekáme převážně polojasno. Přes den pod zítřka už čekáme převážně polojasno. Přes den poté čekáme promilu, už čekáme převážně polojasno. Přes den poté čekáme promilu oblačnost převážně polojasno. Přes den poté čekáme promilu oblačnost a polojasno. Přes den poté čekáme promilu oblačnost a přes den poté čekáme promilu oblačnost a
1: Teď už Václav Neckář.

0: Za Amy Roxer, how do you? Za Amy Roxer, how do you do? Za Amy Roxer, how do you do? Před námi třeba Václav. Za Amy Roxer, how do you do? Před námi třeba Václav Neckář. Za Amy Roxer, how do you do? Před námi třeba Václav Neckář. Za okamžik nestůj. Za Amy Roxer, how do you do? Před námi třeba Václav Neckář. Za okamžik nestůj a pojď. Za Amy Roxer, how do you do? Před námi třeba Václav Neckář. Za okamžik nestůj a pojď. 8 minut po 7. How do you do? Před námi třeba Václav Neckář. Za okamžik nestůj a pojď. 8 minut po 7. hodině. Před námi třeba Václav Neckář. Za okamžik nestůj a pojď. 8 minut po 7. hodině.
1: Rádio
0: Václav Neckář. Za okamžik nestůj a pojď. 8 minut po 7. hodině.
1: Rádio
0: na hodině.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: A
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: A s námi ve
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: A s námi ve vysílání meteorolog.
1: Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: A s námi ve vysílání meteorolog z českého hydrometeorologa.
1: Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: A s námi ve vysílání meteorolog z českého hydrometeorologického ústavu. A s námi ve vysílání meteorolog z českého hydrometeorologického ústavu Jachim. A s námi ve vysílání meteorolog z českého hydrometeorologického ústavu Jachim Rogner. A s námi ve vysílání meteorolog z českého hydrometeorologického ústavu Jachim Rogner. Dobré ráno, jak to vysílání meteorolog z českého hydrometeorologického ústavu Jachim Rogner. Dobré ráno, jak to dneska bude vypadat? Českého hydrometeorologického ústavu Jachim Rogner. Dobré ráno, jak to dneska bude vypadat?
3: Dobré ráno.
0: Meteorologického ústavu Jachim Rogner. Dobré ráno, jak to dneska bude vypadat?
3: Dobré ráno, aktuálně
0: Jachim Rogner. Dobré ráno, jak to dneska bude vypadat?
3: Dobré ráno, aktuálně máme na celém
0: Dobré ráno, jak to dneska bude vypadat?
3: Dobré ráno, aktuálně máme na celém území oblačno až zataženo.
0: Jak to dneska bude vypadat?
3: Dobré ráno, aktuálně máme na celém území oblačno až zataženo. Dobré ráno, aktuálně máme na celém území oblačno až zataženo, zejména ve středních. Dobré ráno, aktuálně máme na celém území oblačno až zataženo, zejména ve středních. Aktuálně máme na celém území oblačno až zataženo, zejména ve středních a severních Čechách. Na celém území oblačno až zataženo, zejména ve středních a severních Čechách. Vyskytuje oblačno až zataženo, zejména ve středních a severních Čechách. Vyskytuje zejména ve středních a severních V Čechách vyskytuje občasný déšť. V středních a severních Čechách vyskytuje občasný déšť. Během dne poté v Čechách vyskytuje občasný déšť. Během dne poté v Čechách vyskytuje občasný déšť. Během dne poté čekáme převážně za ten občasný déšť. Během dne poté čekáme převážně zataženo na celém území občasný déšť. Během dne poté čekáme převážně zataženo na celém území. Během dne poté čekáme převážně zataženo na celém území. Pozdě odpoledne. Během dne poté čekáme převážně zataženo na celém území. Pozdě odpoledne večer budou od severozápadu se čekáme převážně zataženo na celém území. Pozdě odpoledne večer budou od severozápadu srážky. Ustává to v západní polovině Čech ubývat budou od severozápadu srážky. Ustává to v západní polovině Čech ubývat i oblačnost. Ty vyšší teploty od severozápadu srážky. Ustává to v západní polovině Čech ubývat i oblačnost. Ty vyšší teploty. Ty srážky, ustává to v západní polovině Čech ubývat i oblačnost.

0: For everyone. Rádio Blaník. For everyone. Rádio Blaník.
1: Pohodové.
0: For everyone. Rádio Blaník. For everyone. Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.
0: For everyone. Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.
2: Říko mám dobrý.
1: Pohodové české rádio.
2: Říko mám dobrý. Jsem
1: české rádio.

0: podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmet. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. Kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. Podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téma. Biokosmetika. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujka. A nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Festival dřeva.
0: Vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Festival dřeva.
2: To je
0: Syncare.cz.
1: Festival dřeva.
2: To je den v lese plný zábavy pro celou
0: CZ.
1: Festival dřeva.
2: To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu.
1: Festival dřeva.
2: To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října
1: dřeva.
2: To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském. To je den v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v lese plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Plný zábavy pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás zábava pro celou rodinu. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců. 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timbers v Polském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timbers Sports, dřevců Timbers Sports, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely je sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva řemesel a vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota 10. Vystoupení kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota 10. října od kapely Fleret. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
3: Nové bagry
2: od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
3: Nové bagry
2: hodin v Bělském lese. Vstup zdarma.
3: Nové bagry staré ceny
2: v Bělském lese. Vstup zdarma.
3: Nové bagry staré ceny
2: půjč se. Vstup zdarma.
3: Nové bagry staré ceny půjčovna SFZ Tománek.
2: Vstup zdarma.
3: Nové bagry staré ceny půjčovna SFZ Tománek
2: nezdarma.
3: Nové bagry staré ceny půjčovna SFZ Tománek nezdražuje.
2: Půjč.
3: Nové bagry staré ceny půjčovna SFZ Tománek nezdražuje.
2: Půjčovna profi staveb
3: staré ceny půjčovna SFZ Tománek nezdražuje.
2: Půjčovna profi stavebních strojů i pro
3: půjčovna SFZ Tománek nezdražuje.
2: Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční
3: SFZ Tománek nezdražuje.
2: Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny.
3: Poradíme
2: profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny.
3: Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme
2: strojů i profi nářadí za akční ceny.
3: Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme.

0: Tolik tere night work kasunsa. Tolik tere night work kasunsa duši kapela. Tolik tere night work kasunsa duši kapela, která tady sta. Tolik tere night work kasunsa duši kapela, která tady s námi byla mezi lety. Tolik tady night work slunce v duši kapela, která tady s námi byla mezi lety. Tolik tady night work slunce v duši kapela, která tady s námi byla mezi lety 2006 až 13. Work slunce v duši kapela, která tady s námi byla mezi lety 2006 až 13. Tahle písnička se v duši kapela, která tady s námi byla mezi lety 2006 až 13. A která tady s námi byla mezi lety 2006 až 13. Tahle písnička byla z roku 2000. Tady s námi byla mezi lety 2006 až 13. Tahle písnička byla z roku 2010. Doufám, že potěšila lety 2006 až 13. Tahle písnička byla z roku 2010. Já doufám, že potěšila za 10 minut 6 až 13. Tahle písnička byla z roku 2010. Já doufám, že potěšila za 10 minut už bude půl osmé. Písnička byla z roku 2010. Já doufám, že potěšila za 10 minut už bude půl osmé. My za chviličku pro 2010. Já doufám, že potěšila za 10 minut už bude půl osmé. My za chviličku prolistujeme taky půl osmé. My za chviličku prolistujeme taky kalendář s dnešním datem, popřejeme k narozeninám, zaspomínáme, řekneme si my za chviličku prolistujeme taky kalendář s dnešním datem, popřejeme k narozeninám, zaspomínáme, řekneme si, kdo by narozeninám. Prolistujeme taky kalendář s dnešním datem, popřejeme k narozeninám, zaspomínáme, řekneme si, kdo by narozeniny naopak slavil. S dnešním datem, popřejeme k narozeninám, zaspomínáme, řekneme si, kdo by narozeniny naopak slavil. A potom popřejeme k narozeninám, zaspomínáme, řekneme si, kdo by narozeniny naopak slavil. A pochopit narozeninám, zaspomínáme, řekneme si, kdo by narozeniny naopak slavil. A pochopitelně budeme hrát hezky česky. Vzpomínáme, řekneme si, kdo by narozeniny naopak slavil a pochopitelně budeme hrát hezky česky. Třeba Daliborci, kdo by narozeniny naopak slavil a pochopitelně budeme hrát hezky česky. Třeba Dalibor Janda a taky narozeniny naopak slavil a pochopitelně budeme hrát hezky česky. Třeba Dalibor Janda a taky nás čeká jednarvil a pochopitelně budeme hrát hezky česky. Třeba Dalibor Janda a taky nás čeká 21. Pochopitelně budeme hrát hezky česky. Třeba Dalibor Janda a taky nás čeká 21 českých zpěváků. Blanické hezky česky. Třeba Dalibor Janda a taky nás čeká 21 českých zpěváků. Blanické přání. Třeba Dalibor Janda a taky nás čeká 21 českých zpěváků. Blanické přání. Já vám přeju dobré ráno a taky nás čeká 21 českých zpěváků. Blanické přání. Já vám přeju dobré ráno. A taky nás čeká 21 českých zpěváků. Blanické přání. Já vám přeju dobré ráno. Čeká 21 českých zpěváků. Blanické přání. Já vám přeju dobré ráno. Českých zpěváků. Blanické přání. Já vám přeju dobré ráno. Blanické přání. Já vám přeju dobré ráno.
1: Česká profesní
0: přání. Já vám přeju dobré ráno.
1: Česká profesionální
0: dobré ráno.
1: Česká profesionální kosmetika, která Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která pod...

0: Navštrofy nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle fajn ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo je předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujčovnarental. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujčovnarental.cz. SF Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujčovnarental.cz. SF z Tománek. Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujčovnarental.cz. SF z Tománek. Nebo na www.pujčovnarental.cz. SF z Tománek.
1: Od nejtěžší
0: www.pujčovnarental.cz. SF z Tománek.
1: Od nejtěžšího šepot
0: na rental.cz. SF z Tománek.
1: Od nejtěžšího šepotu
0: z SF z Tománek.
1: Od nejtěžšího šepotu
0: z Tománek.
1: Od nejtěžšího šepotu k hudbě, která od nejtěžšího šepotu k hudbě, která otřese. Od nejtěžšího šepotu k hudbě, která otřese. Ho šepotu k hudbě, která otřese sála. K hudbě, která otřese sála.
2: Národní divadlo Morav.
1: K hudbě, která otřese sála.
2: Národní divadlo Moravskoslezské váze
1: se sála.
2: Národní divadlo Moravskoslezské váze zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské váze zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské váze zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru Moravskoslezské váze zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonín se zve na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na ver na Requiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. V divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Dvořáka více na www.ndm.cz. Více na www.ndm.cz.

0: Carryreal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přijek? Prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carryreal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až Carryreal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte na 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carryreal. Mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carryreal. Několik historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carryreal. Několikanásobný vítěz tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carryreal. Několikanásobný. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carryreal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a aut v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carryreal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný. Jsme Carryreal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Carryreal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda. Vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carryreal a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carryreal.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carryreal.cz. Programu Škoda Plus. Více najdete na carryreal.cz. Plus. Více najdete na carryreal.cz.
1: Dobré ráno.
0: Najdete na carryreal.cz.
1: Dobré ráno,
0: Real.cz.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: CZ.
1: Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno, miláčku.
2: Tak.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala. Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád. Když máme.
2: Dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie.
2: Dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design. A tak to bude už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní.
3: Už na pořád. Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie.
3: Když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem.
3: Nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a
3: od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem. Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Volte Jacko žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Volte Jacko Design. Tam novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí. A nejmenším nábalem na trhu. Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije. Nábalem na trhu. Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije. Přijdou vhod. Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije. Přijdou vhod Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije. Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije. Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www. Kde slunce do očí bije. Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www. Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz. Vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz. Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
5: Festival
4: žaluzie. www.jackodesign.cz.
5: Festival Japo.

0: www.jackodesign.cz.
1: Festival Japonské dny opět v
0: jackodesign.cz.
1: Festival Japonské dny opět v Ostravě.
0: Design.cz.
1: Festival Japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom. Festival Japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Festival Japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos Japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega program opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let česko-japonské pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturníska. Letos s mega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturního. Mega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. k výročí 10 let česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. 10 let česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturní česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akordského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky do centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www. Japonské dny. A 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www. Japonské dny. CZ. Října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www. Japonské dny. CZ. Akord. Vstupenky na www. Japonské dny. CZ. Vstupenky na www. Japonské dny. CZ. www.japonskedny.cz.
2: Tak co?
1: CZ.
2: Tak co jí koupíme? Tak co jí koupíme? Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: Co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říkáme. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svý.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se
3: kysele. Říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, let.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřeší.
2: Říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřeší.
2: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od
2: Alfy. Svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od
3: zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek
3: od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva. Nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva. Darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v super zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinovou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete
3: nebo zaslouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každé.
3: Slouženou masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte u masáž.
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší

0: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
0: Opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Jsem horská.
1: Hledejte na
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Jsem horská gorila.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Jsem horská gorila sluga.
2: Zážitky.
1: CZ.
3: Jsem horská gorila sluga.
4: Šálek.
1: CZ.
3: Jsem horská gorila sluga.
4: Šálek obyčejné kávy.
3: A gorila sluga.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
3: neobyčejné.
4: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským stvám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horsk.
4: Neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila.
4: Kávy pomůže vám i horským gorilám.
3: Jsem horská gorila Sugande.
4: I horským gorilám.
3: Jsem horská gorila Sugande.
4: Česká značka Gorilla.
3: Jsem horská gorila Sugande.
4: Česká značka outdoorového oblečení.
3: Gorila Sugande.
4: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou. Značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla. Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla. Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu. Balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a jdeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla. Si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodeji kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman. Pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.lam. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Te od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Nách Bushman i na www.bushman.cz. I na www.bushman.cz. www.bushman.cz.

0: Deti ráje. Deti ráje. Deti ráje. Deti ráje. Nejúspěšnější Deti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál Deti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, lásku, smích. Dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, lásku, smích a 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, lásku, smích a tanec. Michala Davida, lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava, lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava, 24. října. Smích a tanec. Mustang Arena Ostrava 24. října. Děti tanec. Mustang Arena Ostrava 24. října. Děti ráje. Mustang Arena Ostrava 24. října. Děti ráje. Energie, kterou Ostrava 24. října. Děti ráje. Energie, kterou 24. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. 4. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na kina. Děti ráje. Tour.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce
0: ráje. Tour.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus s firmou
0: Tour.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus s firmy Carireal. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiový? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiový? Jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy

S Blaníkem. I to je pohodový podzim s Blaníkem. S Blaníkem.

Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: za tebou vyjel směr holice.
1: Ale tahle je dlouhá.
0: Můj autobus za tebou vyjel směr holice.
1: Tahle je dlouhá.
0: Můj autobus za tebou vyjel směr holice. Spar
1: dlouhá.
0: Můj autobus za tebou vyjel směr holice. Spar můj autobus za tebou vyjel směr holice. Spardubic přes Rybitý a za tebou vyjel směr holice. Spardubic přes Rybitý a Opatovice.
2: Časy se mění, jak už
0: Opatovice.

Čtvrté narozeniny má český režisér, herec a hudebník Jakub Kohák. 54. narozeniny má český režisér, herec a hudebník Jakub Kohák. Taky 73. narozeniny skotský zpěvák Mitch Ure. Slovenský zpěvák Vašo Patejdo.

Tehdy jí bylo 48 let. Tehdy jí bylo 48 let. Tehdy jí bylo 48 let. Tehdy jí bylo 48 let. Bylo 48 let. 48 let.

0: Bohužel letos už jsou to 3 roky, co nás opustil.
1: V roce 1963 zemřela francouzská zpěvačka Edith Piaf.

Hoďme dál. Hoďme dál, pokud slavíte dnes svátek. Hoďme dál, pokud slavíte dnes svátek, milé Mariny. Hoďme dál, pokud slavíte dnes svátek, milé Mariny, nebo... Hoďme dál, pokud slavíte dnes svátek, milé Mariny, nebo narozeniny. Tak... Hoďme dál, pokud slavíte dnes svátek, milé Mariny, nebo narozeniny. Hoďme dál, pokud slavíte dnes svátek, milé Mariny, nebo narozeniny. Tak všechno nejlepší i od nás. Svátek, milé Mariny, nebo narozeniny. Tak všechno nejlepší i od nás a posíláme další pohodové písně. Svátek, milé Mariny, nebo narozeniny. Tak všechno nejlepší i od nás a posíláme další pohodové písně. Nebo narozeniny. Tak všechno nejlepší i od nás a posíláme další pohodové písničky. Tohle Chris. Tak všechno nejlepší i od nás a posíláme další pohodové písničky. Tohle Chris de Burgh. A za chvíli to nejlepší i od nás a posíláme další pohodové písničky. Tohle Chris de Burgh a za chvíli Soza. A posíláme další pohodové písničky. Tohle Chris de Burgh a za chvíli Soza. Další pohodové písničky. Tohle Chris de Burgh a za chvíli Soza. Tohle Chris de Burgh a za chvíli Soza. Burgh a za chvíli Soza.

0: Hezky to vystihl textově Pepa Nevátý. To byla jeho písnička a zpívalo 21 českých. Blanické přání a doufám, že vás potěšila. Minuta po půl osmé, to je aktuální čas.
1: Posloucháte
2: Dobré ráno Radio.
0: Tak jak je to dneska s tím svátkem, kdo ho slaví, je to Marina.
3: Své 54. narozeniny má český režisér, herec a hudebník Jakub. Své 54.

Blanické ráno. A Vlasta. Pohodové Blanické ráno. A Vlasta Suk. Pohodové Blanické ráno. A Vlasta Suk. Pohodové Blanické ráno. A Vlasta Suk. Blanické ráno. A Vlasta Suk. Ano. A Vlasta Suk. A Vlasta Suk. Vlasta Suk.

0: sezón Moravskoslezského kraje a pozval vás na romantický hrad Hukvaldy. Sezóna tady trvá Českého kraje a pozval vás na romantický hrad Hukvaldy. Sezóna tady trvá do konce října a pozval vás na romantický hrad Hukvaldy. Sezóna tady trvá do konce října a navíc sezóna tady trvá do konce října a navíc dnes se tu uskuteční zajímavá akce. Podrobnosti přidává průvodce Dalice Října a navíc dnes se tu uskuteční zajímavá akce. Podrobnosti přidává průvodce Víc dnes se tu uskuteční zajímavá akce. Podrobnosti přidává průvodce Dalibor Vrána. Je to dnes se tu uskuteční zajímavá akce. Podrobnosti přidává průvodce Dalibor Vrána.
1: Je to tak v sobotu
0: uskuteční zajímavá akce. Podrobnosti přidává průvodce Dalibor Vrána.
1: Je to tak v sobotu
0: zajímavá akce. Podrobnosti přidává průvodce Dalibor Vrána.
1: Je to tak v sobotu proběhne
0: přidává průvodce Dalibor Vrána.
1: Je to tak, v sobotu proběhne šepot hradní.
0: Průvodce Dalibor Vrána.
1: Je to tak, v sobotu proběhne šepot hradních stínů.
0: Dalibor Vrána.
1: Je to tak, v sobotu proběhne šepot hradních stínů, proběhne šepot hradních stínů, což je vlastně strašidelná nocné šepot hradních stínů, což je vlastně strašidelná noc na hradě. Šepot hradních stínů, což je vlastně strašidelná noc na hradě. Hradních stínů, což je vlastně strašidelná noc na hradě. Pravdu bude tu, což je vlastně strašidelná noc na hradě. Pravdu bude tu vlastně strašidelná noc na hradě. Pravdu bude tu kouzelná a strašná hradě. Pravdu bude tu kouzelná a strašidelná atmosféra. Pravdu bude tu kouzelná a strašidelná atmosféra.
0: Tak to
1: bude tu kouzelná a strašidelná atmosféra. Kouzelná a strašidelná atmosféra.
0: Tak tohle zní opravdu hodně lákavě, takže doporučuji. Jinak všechny fotky, videa a reportáže z Blanického putu. Najdete v sekci Krajánek na adrese Radio Blaník. Takže dnes střelnice MS dětský myslivecký kroužek a tak dále.

Střelnice, MS Kluky, Zemský kroužek a tak dále a tak dále. Takže dnes Střelnice, MS Kluky, začíná se v 9 a tak dále a tak dále. Takže dnes Střelnice, MS Kluky, začíná se v 9 dopoledne a tak dále. Takže dnes Střelnice, MS Kluky, začíná se v 9 dopoledne. Střelnice, MS Kluky, začíná se v 9 dopoledne a já se tam zajedu podívat a zjistit. MS Kluky, začíná se v 9 dopoledne a já se tam zajedu podívat a zjistit podrobnosti. Z místa tam zajedu podívat a zjistit podrobnosti. Z místa se uslyšíme po 14. a po 17. hodině. Zjistit podrobnosti. Z místa se uslyšíme po 14. a po 17. hodině. Krajánek Rádia. Z místa se uslyšíme po 14. a po 17. hodině. Krajánek Rádia Blaník. Uslyšíme po 14. a po 17. hodině. Krajánek Rádia Blaník. 14. hodině. Krajánek Rádia Blaník. Krajánek Rádia. Krajánek Rádia Blaník. Krajánek Rádia Blaník. Ano, to je osm. Rádia Blaník. Krajánek Rádia Blaník. Ano, to je 8 hodiny třeba Halík. Krajánek Rádia Blaník. Ano, to je 8 hodiny třeba Helena Vondráčková, Jiří Korn. Rádia Blaník. Ano, to je 8 hodiny třeba Helena Vondráčková, Jiří Korn. Já půjdu tam a ty tam. A nebo Blaník. Ano, to je 8 hodiny třeba Helena Vondráčková, Jiří Korn. Já půjdu tam a ty tam. A nebo Olympik. Ano, to je 8 hodiny třeba Helena Vondráčková, Jiří Korn. Já půjdu tam a ty tam. A nebo Olympik. Proč zrovna ty? Už za chvíli.

0: skupiny Sl zaspívali Do ticha. Za 5 minut už bude 7:45 a vy posloucháte sobotní Do ticha. Za 5 minut už bude 7:45 a vy posloucháte sobotní Dobré ráno Do ticha. Za 5 minut už bude 7:45 a vy posloucháte sobotní Dobré ráno Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník. Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: Při sobotě opět vyjedu do terénu.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: Při sobotě opět vyjedu
1: Rádia Blaník.
0: Při sobotě opět vyjedu do terénu v roli blanického krajánka. Při sobotě opět vyjedu do terénu v roli blanického krajánka, než prozradím kam. Při sobotě opět vyjedu do terénu v roli blanického krajánka, než prozradím kam to bude. Opět vyjedu do terénu v roli blanického krajánka, než prozradím kam to bude. Vrátíme se ještě do čtvrtka, kdy jsem v roli blanického krajánka, než prozradím kam to bude. Vrátíme se ještě do čtvrtka, kdy jsem vyjel do prozradím kam to bude. Vrátíme se ještě do čtvrtka, kdy jsem vyjel do Moravskoslezského kraje. To bude. Vrátíme se ještě do čtvrtka, kdy jsem vyjel do Moravskoslezského kraje a pozval vás se ještě do čtvrtka, kdy jsem vyjel do Moravskoslezského kraje a pozval čtvrtka, kdy jsem vyjel do Moravskoslezského kraje a pozval vás na romantický hrad Hukvaldy, jsem vyjel do Moravskoslezského kraje a pozval vás na romantický hrad Hukvaldy.

0: Česky za 5 minut bude 8 hodin.
1: Rádio Blaník.
0: Takže jdeme dál, hrajeme hezky česky za 5 minut bude 8 hodin.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Hrajeme hezky česky za 5 minut bude 8 hodin.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Za 5 minut bude 8 hodin.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Bude 8 hodin.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio
1: Blaník. Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Jak by to dnes mělo?
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Jak by to dnes mělo vypadat?
1: Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Jak by to dnes mělo vypadat na obloze většinou?
1: Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Jak by to dnes mělo vypadat na obloze většinou zataženo až oblačno?
2: Rádio Blaník.
0: Jak by to dnes mělo vypadat na obloze většinou zataženo až oblačno? Jak by to dnes mělo vypadat na obloze většinou zataženo až oblačno s přeháníkami leckde i vydatnými. Jak by to dnes mělo vypadat na obloze většinou zataženo až oblačno s přeháníkami leckde i vydatnými během dne. Mělo vypadat na obloze většinou zataženo až oblačno s přeháníkami leckde i vydatnými během dne. Měli se obloze většinou zataženo až oblačno s přeháníkami leckde i vydatnými během dne. Měli srážky ustaženo až oblačno s přeháníkami leckde i vydatnými během dne. Měli srážky ustávat a oblačnost začne s přeháníkami leckde i vydatnými během dne. Měli srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Co se tedy leckde i vydatnými během dne by měly srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Co se teplot týče, vydatnými během dne by měly srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Co se teplot týče, tak dnešní během dne by měly srážky ustávat a oblačnost začne ubývat. Co se teplot týče, tak dnešní maxima je ustávat a oblačnost začne ubývat. Co se teplot týče, tak dnešní maxima oblačnost začne ubývat. Co se teplot týče, tak dnešní maxima 11 až 16 ubývat. Co se teplot týče, tak dnešní maxima 11 až 16 na jižní Moravě. Teplot týče, tak dnešní maxima 11 až 16 na jižní Moravě až 18 a týče, tak dnešní maxima 11 až 16 na jižní Moravě až 18 je dnešní maxima 11 až 16 na jižní Moravě až 18 a v 1000 metrech na horách kolem maxima 11 až 16 na jižní Moravě až 18 a v 1000 metrech na horách kolem až 16 na jižní Moravě až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Kdy?
0: Na jižní Moravě až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Kdy bude to správně?
0: Na Moravě až 18 a v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Kdy bude to správné počasí?
0: A v 1000 metrech na horách kolem 7 stupňů.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
0: Na horách kolem 7 stupňů.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
0: Stupňů.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník a
1: kdy bude to správné počasí na výlet?
3: Poslouchejte Blaník,
1: správné počasí na výlet.
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte
1: počasí na výlet.
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Výlet.
3: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. A dozvíte se víc. Dozvíte se víc. Dozvíte se víc.

0: Tolik tedy Backstreet Boys tady na... Tolik tedy Backstreet Boys tady na Vlaníku krátce před osmou.
1: No a z písniček. No a z písniček třeba Valda Matuška s Bohem Lásko.

0: výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra.
0: A získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný.
0: Te extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za
0: výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Kaufland Card Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup Extra. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 4. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. Za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Knihovna Majtr.
1: 9,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Knihovna Maitreya.
1: Když sát. Až do 13. října. Kaufland.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého dé...
1: 13. října. Kaufland.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a...
1: Na. Kaufland.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to...
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na
2: Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jakým svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Cítila jsem nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize
3: někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize pečuj o své
3: dítě nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize pečuj o své démony.
3: Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize pečuj o své démony, autorka Sultrum.
3: Tak nějak znovu zrozená.
2: V knize pečuj o své démony, autorka Sultrum Aliony.
3: Znovu zrozená.
2: V knize pečuj o své démony, autorka Sultrum Aliony vysvětluje. V knize pečuj o své démony, autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovníze pečuj o své démony, autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnější vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se ti, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznátům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim po silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu, tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Víte a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize pečuje, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize pečuj o své démony najdete na z této bitvy vysvobodit. Více o knize pečuj o své démony najdete na www.vyvysvobodit. Více o knize pečuj o své démony najdete na web. Více o knize pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
1: Nyní
2: o knize pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.

0: Nyní i jako audio.
1: Pro své démony najdete na www.maitreya.cz.
0: Nyní i jako
1: najdete na www.maitreya.cz.
0: Nyní i jako audiokniha.
1: www.maitreya.cz.
0: Nyní i jako audiokniha.
2: Přemýšlíte o
1: Maitreya.cz.
0: Nyní i jako audiokniha.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Nyní i jako audiokniha.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište
0: jako audiokniha.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspira kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci stylová? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci stylová? Prodejen Siko nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější nebo na web Siko.cz. Kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější trendy? Siko.cz. Kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější trendy? Kde najdete inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější trendy? Inspiraci stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma. Stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh koupelnější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně Andy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento víc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko stylová. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko stylová řešení vašich kuchyň sleva 20% na všechny podlahy. Siko stylová řešení vašich 20% na všechny podlahy. Siko stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz. Podlah. Siko.cz. Siko.cz.
3: Zprávy. Zprávy rádia. Zprávy rádia Blaník. Zprávy rádia Blaník. Zprávy rádia Blaník.
4: Stručně, jasně.
3: Zprávy rádia Blaník.
4: Stručně, jasně.
3: Zprávy rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
3: Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Volební místnost
3: Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Volební místnosti se opět
4: stručně, jasně, přehledně.
5: Volební místnosti se opět otevírají.
4: Jasně, přehledně.
5: Volební místnosti se opět otevírají.
4: Jasně, přehledně.
5: Volební místnosti se opět otevírají.
4: Dně.
5: Volební místnosti se opět otevírají. V Česku roste zájem. Volební místnosti se opět otevírají. V Česku roste zájem o elektromobily. Volební místnosti se opět otevírají. V Česku roste zájem o elektromobily. Otevírají.

Česku roste zájem o elektromobily. V Česku roste zájem o elektromobily. Pražská botanická. V Česku roste zájem o elektromobily. Pražská botanická zahrada zvu roste zájem o elektromobily. Pražská botanická zahrada zve na výstavu elektromobily. Pražská botanická zahrada zve na výstavu dýní. Byly. Pražská botanická zahrada zve na výstavu dýní. Pražská botanická zahrada zve na výstavu dýní. Pražská botanická zahrada zve na výstavu dýní. Pražská botanická zahrada zve na výstavu dýní. Zahrada zve na výstavu dýní. Výstavu dýní.

taky Lucie Vondráčková. A taky Lucie Vondráčková a pohádku. A taky Lucie Vondráčková a pohádková. A taky Lucie Vondráčková a pohádková. Vondráčková a pohádková. Pohádková. Láska na 100 let. Láska na 100 let. Láska na 100 let. Láska na 100 let. A přibalím i Karla Gotta písničku. Láska na 100 let. A přibalím i Karla Gotta písničku. Láska na 100 let. A přibalím i Karla Gotta písničku Muzlet. A přibalím i Karla Gotta písničku Muzika. A přibalím i Karla Gotta písničku Muzika. A přibalím i Karla Gotta písničku Muzika. A přibalím i Karla Gotta písničku Muzika. Karla Gotta písničku Muzika.

0: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu Blaník. Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby dva.
0: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2000.
0: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: Je Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: Za pár okamžiků se jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: Za pár okamžiků se
1: volby 2026.
0: Za pár okamžiků se otevřou volební
1: 2026.
0: Za pár okamžiků se otevřou volební místnosti. Druhý volební
1: 2026.
0: Za pár okamžiků se otevřou volební místnosti. Druhý volební den mohou lidé
1: 2026.
0: Za pár okamžiků se otevřou volební místnosti. Druhý volební den mohou lidé rozhodovat. Za pár okamžiků se otevřou volební místnosti. Druhý volební den mohou lidé rozhodovat v komunálních a se otevřou volební místnosti. Druhý volební den mohou lidé rozhodovat v komunálních a senátních volbách volební místnosti. Druhý volební den mohou lidé rozhodovat v komunálních a senátních volbách až do 2 hodin. Druhý volební den mohou lidé rozhodovat v komunálních a senátních volbách až do 2 hodin. Poté druhý volební den mohou lidé rozhodovat v komunálních a senátních volbách až do 2 hodin. Poté se místnosti uzavřou lidé rozhodovat v komunálních a senátních volbách až do 2 hodin. Poté se místnosti uzavřou v komunálních a senátních volbách až do 2 hodin. Poté se místnosti uzavřou a začne sčítání v senátních volbách až do 2 hodin. Poté se místnosti uzavřou a začne sčítání hlasů až do 2 hodin. Poté se místnosti uzavřou a začne sčítání hlasů. Poté se místnosti uzavřou a začne sčítání hlasů. Na svá místa se tak pomalu připravují členové komisí, jak začne sčítání hlasů. Na svá místa se tak pomalu připravují členové komisí jení hlasů. Na svá místa se tak pomalu připravují členové komisí, jak to ve volební místnosti například svá místa se tak pomalu připravují členové komisí, jak to ve volební místnosti například tak pomalu připravují členové komisí, jak to ve volební místnosti například v pražských dolních připravují členové komisí, jak to ve volební místnosti například v pražských dolních Počernicích vypadové komisí, jak to ve volební místnosti například v pražských dolních Počernicích vypadalo včera před začátkem ve volební místnosti například v pražských dolních Počernicích vypadalo včera před začátkem voleb místnosti například v pražských dolních Počernicích vypadalo včera před začátkem voleb přiblíží zapisovatel pražských dolních Počernicích vypadalo včera před začátkem voleb přiblíží zapisovatelka Daniela Májová. Počernicích vypadalo včera před začátkem voleb přiblíží zapisovatelka Daniela Májová.
2: Největší chaos.
0: Včera před začátkem voleb přiblíží zapisovatelka Daniela Májová.
2: Největší chaos byl tak
0: začátkem voleb přiblíží zapisovatelka Daniela Májová.
2: Největší chaos byl tak
0: přiblíží zapisovatelka Daniela Májová.
2: Největší chaos byl tak půl hodinky před začátkem
0: Daniela Májová.
2: Největší chaos byl tak půl hodinky před začátkem, když od největší chaos byl tak půl hodinky před začátkem, když odbyla druhá hodina.

0: milionů korun. Od letošního jara je přes trať na instalovaný 4 milionů korun. Od letošního jara je přes trať na instalovaný most provizorní korun. Od letošního jara je přes trať na instalovaný most provizorní. Od letošního jara je přes trať na instalovaný most provizorní. Ten starý byl v havarii. Jara je přes trať na instalovaný most provizorní. Ten starý byl v havarijním stavu. Jara je přes trať na instalovaný most provizorní. Ten starý byl v havarijním stavu. Trať na instalovaný most provizorní, ten starý byl v havarijním stavu. V pražské botanice instalovaný most provizorní, ten starý byl v havarijním stavu. V pražské botanickém stavu. V pražské botanické zahradě v Troji začala výstava dýní. Letos nás zavedeme. V pražské botanické zahradě v Troji začala výstava dýní. Letos nás zavede mezi pražské botanické zahradě v Troji začala výstava dýní. Letos nás zavede mezi dinosauři. Botanické zahradě v Troji začala výstava dýní. Letos nás zavede mezi dinosauři. Obří zahradě v Troji začala výstava dýní. Letos nás zavede mezi dinosauři. Obří pravěká výstava dýní. Letos nás zavede mezi dinosauři. Obří pravěký hmyz, mamuty i pralidní. Letos nás zavede mezi dinosauři. Obří pravěký hmyz, mamuty i pralidi. Origade mezi dinosauři. Obří pravěký hmyz, mamuty i pralidi. Origosauři. Obří pravěký hmyz, mamuty i pralidi. Obří pravěký hmyz, mamuty i pralidi. Originální dýňová pravěký hmyz, mamuty i pralidi. Originál mamuty i pralidi. Originální dýňová aranžmá doplní interaktivní zastavení. Originální dýňová aranžmá doplní interaktivní zastavení. Originální dýňová aranžmá doplní interaktivní zastavení. Originální dýňová aranžmá doplní interaktivní zastavení tvořivé dílny, které probíhají. Originální dýňová aranžmá doplní interaktivní zastavení tvořivé dílny, které probíhají dnes i aranžmá doplní interaktivní zastavení tvořivé dílny, které probíhají dnes i zítra. Venkovní expozice interaktivní zastavení tvořivé dílny, které probíhají dnes i zítra. Venkovní zastavení tvořivé dílny, které probíhají dnes i zítra. Venkovní expozice botanické dílny, které probíhají dnes i zítra. Venkovní expozice botanické zahrady jsou otevřeny denně od 9 do 19 dnes i zítra. Venkovní expozice botanické zahrady jsou otevřeny denně od 9 do 19 hodin. Zítra venkovní expozice botanické zahrady jsou otevřeny denně od 9 do 19 hodin. Venkovní expozice botanické zahrady jsou otevřeny denně od 9 do 19 hodin. Tolik zpráv Rádia Blaník. Botanické zahrady jsou otevřeny denně od 9 do 19 hodin. Tolik zpráv Rádia jsou otevřeny denně od 9 do 19 hodin. Tolik zpráv Rádia Blaník a teď už opět Vlasta do 19 hodin. Tolik zpráv Rádia Blaník a teď už opět Vlasta.
1: A já přeju krásné ráno.
0: Tolik zpráv Rádia Blaník a teď už opět Vlasta.
1: A já přeju krásné ráno. 8 hodin.
0: Tolik zpráv Rádia Blaník a teď už opět Vlasta.
1: A já přeju krásné ráno. 8 hodin.
0: Blaník a teď už opět Vlasta.
1: A já přeju krásné ráno. 8 hodin.
0: Opět Vlasta.
1: A já přeju krásné ráno. 8 hodin. A já přeju krásné ráno. 8 hodin. Krásné ráno, 8 hodin.
2: Vlasta Suk,
1: 8 hodin.
2: Vlasta Suk,
3: nar.
2: Vlasta Suk,
3: na rádiu.
2: Vlasta Suk,
3: na rádiu Blaník.
1: A jak?
2: Vlasta Suk,
3: na rádiu Blaník.
1: A jak už bylo řečeno, teď...
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
1: A jak už bylo
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
1: A jak už bylo řečeno, teď se otevírají opět volební
2: Suk
3: na rádiu Blaník.
1: A jak už bylo řečeno, teď se otevírají opět volební místnosti,
3: tak na rádiu Blaník.
1: A jak už bylo řečeno, teď se otevírají opět volební místnosti, takže jestli jste to včera
3: Blaník.
1: A jak už bylo řečeno, teď se otevírají opět volební místnosti, takže jestli jste to včera nestihli. A jak už bylo řečeno, teď se otevírají opět volební místnosti, takže jestli jste to včera nestihli, dneska napravte do toho. Teď se otevírají opět volební místnosti, takže jestli jste to včera nestihli, dneska napravte do 14. hodiny. Otevírají opět volební místnosti, takže jestli jste to včera nestihli, dneska napravte do 14. hodiny. Máte možnost pak začít volební místnosti, takže jestli jste to včera nestihli, dneska napravte do 14. hodiny. Máte možnost pak začne sčítat, takže jestli jste to včera nestihli, dneska napravte do 14. hodiny. Máte možnost pak začne nestihli, dneska napravte do 14. hodiny. Máte možnost pak začne sčítání, my na Blaníku budeme dneska napravte do 14. hodiny. Máte možnost...

Takže jdeme dál, hrajeme hezky česky za pět. Takže jdeme dál, hrajeme hezky česky za pět minut, bude 8 hodin. Takže jdeme dál, hrajeme hezky česky za pět minut, bude 8 hodin. Takže jdeme dál, hrajeme hezky.

0: slevy a Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a viernostní Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a viernostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a viernostní body. Jednoduše naskenujte svoji Extra. Obrovské slevy a viernostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. Slevy a viernostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte a viernostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s
0: svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra.
0: Card Extra a

0: Pak začne sčítání, my na Blaníku budeme vše bedlivě sledovat. 14. hodiny máte možnost. Pak začne sčítání, my na Blaníku budeme vše bedlivě sledovat. Takže s námi máte možnost. Pak začne sčítání, my na Blaníku budeme vše bedlivě sledovat. Takže s námi vám nic neutečete. Pak začne sčítání, my na Blaníku budeme vše bedlivě sledovat. Takže s námi vám nic neuteče. Teď už hezky česky sčítání, my na Blaníku budeme vše bedlivě sledovat. Takže s námi vám nic neuteče. Teď už hezky česky zpívá Hana Zagorka, budeme vše bedlivě sledovat. Takže s námi vám nic neuteče. Teď už hezky česky zpívá Hana Zagorová, zak sledovat, takže s námi vám nic neuteče. Teď už hezky česky zpívá Hana Zagorová, za každou chvíli s tebou, takže s námi vám nic neuteče. Teď už hezky česky zpívá Hana Zagorová, za každou chvíli s tebou platím, vám nic neuteče. Teď už hezky česky zpívá Hana Zagorová, za každou chvíli s tebou platím, neuteče. Teď už hezky česky zpívá Hana Zagorová, za každou chvíli s tebou platím. Hezky česky zpívá Hana Zagorová, za každou chvíli s tebou platím. Hana Zagorová, za každou chvíli s tebou platím.
1: Posloucháte.
0: Za každou chvíli s tebou platím.
1: Posloucháte.
2: Dobré ráno.
0: S tebou platím.

Planík. Posloucháte Dobré ráno, Rádio Planík. Za každou chvíli. Posloucháte Dobré ráno, Rádio Planík. Za každou chvíli. Dobré ráno, Rádio Planík. Za každou chvíli s tebou platí. Ano, Rádio

0: Rádio. Rádio. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: I ráno vám hrajem.
0: Rádio Blaník.
1: I ráno vám hrajeme hezky čas.
0: Rádio Blaník.
1: I ráno vám hrajeme hezky česky.
0: Blaník.
1: I ráno vám hrajeme hezky česky.
0: Blaník.
1: I ráno vám hrajeme hezky česky. I ráno vám hrajeme hezky česky. Vám hrajeme hezky česky. Hezky česky. Česky.

0: Za námi Bon Jovi, písnička. Za námi Bon Jovi, písnička Always. Za námi Bon Jovi, písnička Always. Už bude čtvrt. Za námi Bon Jovi, písnička Always. Už bude čtvrt na devět. Za námi Bon Jovi, písnička Always. Už bude čtvrt na devět, dál hezké. Za námi Bon Jovi, písnička Always. Už bude čtvrt na devět, dál hezké české. Za chvíli Lucie. Bon Jovi, písnička Always. Už bude čtvrt na devět, dál hezké české. Za chvíli Lucie Vondráčková. Písnička Always. Už bude čtvrt na devět, dál hezké české. Za chvíli Lucie Vondráčková, Láska na sto let. Čtvrt na devět, dál hezké české. Za chvíli Lucie Vondráčková, Láska na sto let. Nebo Karel Gott a muzika. Dál hezké české. Za chvíli Lucie Vondráčková, Láska na sto let. Nebo Karel Gott a muzika. Chvíli Lucie Vondráčková, Láska na sto let. Nebo Karel Gott a muzika. Teď ale míříme na výlet s kolegou Hrcem. Je Vondráčková, Láska na sto let. Nebo Karel Gott a muzika. Teď ale míříme na výlet s kolegou Hrcem a Mirkem na sto let. Nebo Karel Gott a muzika. Teď ale míříme na výlet s kolegou Hrcem a Mirkem Táborským. Nebo Karel Gott a muzika. Teď ale míříme na výlet s kolegou Hrcem a Mirkem Táborským. Už v pondělí nás pozval na Gott a muzika. Teď ale míříme na výlet s kolegou Hrcem a Mirkem Táborským. Už v pondělí nás pozval na zajímavé místo. Teď ale míříme na výlet s kolegou Hrcem a Mirkem Táborským. Už v pondělí nás pozval na zajímavé místo. Míříme na výlet s kolegou Hrcem a Mirkem Táborským. Už v pondělí nás pozval na zajímavé místo. Kam to bylo? Hrcem a Mirkem Táborským. Už v pondělí nás pozval na zajímavé místo. Kam to bylo? Propásli jste? Máme pro vás reprízu. Táborským už v pondělí nás pozval na zajímavé místo. Kam to bylo? Propásli jste? Máme pro vás reprízu. V pondělí nás pozval na zajímavé místo. Kam to bylo? Propásli jste? Máme pro vás reprízu.
1: Milujeme Česko.
0: Na zajímavé místo. Kam to bylo? Propásli jste? Máme pro vás reprízu.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestu.
0: Kam to bylo? Propásli jste? Máme pro vás reprízu.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
0: Propásli jste? Máme pro vás reprízu.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
2: Milujeme Česko. Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
2: S Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milý Blaník.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milý Blaníci.
1: Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci.
1: Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Krásný den, milí Blaníci. Dělá mi velkou radost, když vám... Krásný den, milí Blaníci. Dělá mi velkou radost, když vám mohu představit nějakou... Krásný den, milí Blaníci. Dělá mi velkou radost, když vám mohu představit nějakou... Blaníci. Dělá mi velkou radost, když vám mohu představit nějakou... Starou... Dělá mi velkou radost, když vám mohu představit nějakou... Starou stavbu, která byla... Mi velkou radost, když vám mohu představit nějakou... Starou stavbu, která byla po letech... Když vám mohu představit nějakou... Starou stavbu, která byla po letech chátrání, mohu představit nějakou starou stavbu, která byla po letech chátrání a zanedbává nějakou starou stavbu, která byla po letech chátrání a zanedbávání starou stavbu, která byla po letech chátrání a zanedbávání zachráněnou, která byla po letech chátrání a zanedbávání zachráněna a znovu po letech chátrání a zanedbávání zachráněna a znovu uvedena do chátrání a zanedbávání zachráněna a znovu uvedena do života. A zanedbávání zachráněna a znovu uvedena do života. Zanedbávání zachráněna a znovu uvedena do života. A tento týden zachráněna a znovu uvedena do života. A tento týden v tom budu a znovu uvedena do života. A tento týden v tom budu pokračovat. Znovu uvedena do života. A tento týden v tom budu pokračovat. Dnes vás pozvu do života. A tento týden v tom budu pokračovat. Dnes vás pozvu.

0: U Natacho. A tento týden v tom budu pokračovat. Dnes vás pozvu na Tachovsko, Malá Víska Světce leží v těsném sousedství Tachova a je jeho městskou částí.
1: Ojedinělá povstala strosek jako bájný fénix z popela.
0: V novorománském slohu penzionu až 61.

V novorománském slohu penzionovaný polní maršál 51, v novorománském slohu penzionovaný polní maršál kníže, v novorománském slohu penzionovaný polní maršál kníže alfrománském slohu penzionovaný polní maršál kníže Alfred Vindlohu, penzionovaný polní maršál kníže Alfred Windischgrätz, penzionovaný polní maršál kníže Alfred Windischgrätz, podle návrhu polní maršál kníže Alfred Windischgrätz, podle návrhu chebského stavitele kníže Alfred Windischgrätz, podle návrhu chebského stavitele Adama kníže Alfred Windischgrätz, podle návrhu chebského stavitele Adama Haber Alfred Windischgrätz, podle návrhu chebského stavitele Adama Habercetla, podle návrhu chebského stavitele Adama Habercetla. Ano, je to stavitele Adama Habercetla. Ano, je to ten Windischgrätz, který je Adama Habercetla. Ano, je to ten Windischgrätz, který je nechválně známý z Habercetla. Ano, je to ten Windischgrätz, který je nechválně známý z učebnic. Ano, je to ten Windischgrätz, který je nechválně známý z učebnic jako velitel císařské. Ano, je to ten Windischgrätz, který je nechválně známý z učebnic jako velitel císařských vojsk. Ten Windischgrätz, který je nechválně známý z učebnic jako velitel císařských vojsk, který je nechválně známý z učebnic jako velitel císařských vojsk, která stála proti povstalcům. Známý z učebnic jako velitel císařských vojsk, která stála proti povstalcům. Učebnic jako velitel císařských vojsk, která stála proti povstalcům během svatodušní velitel císařských vojsk, která stála proti povstalcům během císařských vojsk, která stála proti povstalcům během svatodušních bouří v Praze, která stála proti povstalcům během svatodušních bouří v Praze, ale proti povstalcům během svatodušních bouří v Praze v roce 1848 během svatodušních bouří v Praze v roce 1848, při kterých během svatodušních bouří v Praze v roce 1848, při kterých byla náhodně v Praze v roce 1848, při kterých byla náhodně zabita jeho 8, při kterých byla náhodně zabita jeho žena Eleonora rozená Schwarzenberg, při kterých byla náhodně zabita jeho žena Eleonora rozená Schwarzenbergová, byla náhodně zabita jeho žena Eleonora rozená Schwarzenbergová a těžce raněn zabita jeho žena Eleonora rozená Schwarzenbergová, jeho žena Eleonora rozená Schwarzenbergová a těžce raněn prvorozený syn Eleonora rozená Schwarzenbergová a těžce raněn prvorozený syn Schwarzenbergová a těžce raněn prvorozený syn Alfred Windischgrätzbergová a těžce raněn prvorozený syn Alfred Windischgrätz byl a těžce raněn prvorozený syn Alfred Windischgrätz byl majitelem prvorozený syn. Alfred Windischgrätz byl majitelem tachovského panství syn. Alfred Windischgrätz byl majitelem tachovského panství. Alfred Windischgrätz byl majitelem tachovského panství. Alfred Windischgrätz byl majitelem tachovského panství. K němuž patřil byl majitelem tachovského panství. K němuž patřil areál Paulánsk majitelem tachovského panství. K němuž patřil areál Paulánského klášt tachovského panství. K němuž patřil areál Paulánského kláštera zrušené. K němuž patřil areál Paulánského kláštera zrušeného za josefínských reform areál Paulánského kláštera zrušeného za josefínských reform Paulánského kláštera zrušeného za josefínských reform ve věku 70 kláštera zrušeného za josefínských reform ve věku 70 let zrušeného za josefínských reform ve věku 70 let se v roce 1850 za josefínských reform ve věku 70 let se v roce 1850 reform ve věku 70 let se v roce 1857 rozhodl. Ve věku 70 let se v roce 1857 rozhodl k 70 let se v roce 1857 rozhodl klášter přestavět se v roce 1857 rozhodl klášter přestavět na 1857 rozhodl klášter přestavět na zámek z Honos 1857 rozhodl klášter přestavět na zámek

Zámek z Honosedm rozhodl klášter přestavět na zámek s honosnou jízdárnou.

0: splácet dluhy po svém otci. No a já vám příště pak ještě dlouho splácet dluhy po svém otci. No a já vám příště o jízdě dlouho splácet dluhy po svém otci. No a já vám příště o jízdách splácet dluhy po svém otci. No a já vám příště o jízdách dluhy po svém otci. No a já vám příště o jízdárně ve svědcích povím víc otci. No a já vám příště o jízdárně ve svědcích povím víc. Zatím se... No a já vám příště o jízdárně ve svědcích povím víc. Zatím se mějte krásně. A vám příště o jízdárně ve svědcích povím víc. Zatím se mějte krásně a o jízdárně ve svědcích povím víc. Zatím se mějte krásně a naslyšenou. Ve svědcích povím víc. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací
0: povím víc. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací
0: víc. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad.
0: Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis.
0: Krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestě.
0: A naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestě. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestě. Využijte ho i vy. Informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideální Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomáleho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách. Průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách. Více na stránkách Na cestu.cz. Více na stránkách Na cestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku.
1: Na cestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku.
1: Cestu.cz.
2: Vaše cesta po Česku může být Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová. Prostě všechno po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová. Prostě všechno, jen nenudnická, adrenalinová. Prostě všechno, jen nenudná. Jsme Alegria, firma Alinová. Prostě všechno, jen nenudná. Jsme Alegria, firma na zážitky po celém Česku. Prostě všechno, jen nenudná. Jsme Alegria, firma na zážitky po celém Česku. Jen nenudná. Jsme Alegria, firma na zážitky po celém Česku. Nenudná. Jsme Alegria, firma na zážitky po celém Česku. Jsme Alegria, firma na zážitky po celém Česku. Firma na zážitky po celém Česku. Pohoda. Zážitky po celém Česku.
1: Pohodové Česko. České rádio.

já nešitím ho ani vy. Já nešitím ho ani vy. Já nešitím ho ani vy. Tak zbývá, já nešitím ho ani vy. Tak zbývá nám tím ho ani vy. Tak zbývá nám jen vzpomín ani vy.

0: Vondráčková, Láska na 100 let, nejenom že tahle krásná... Lucie Vondráčková, Láska na 100 let, nejenom že tahle krásná písnička zase šmankote, babičko, čaruj, ale Lucka Vondráčková si tam i zahrála.
1: Rádio Blaník.
0: Babičko, čaruj, ale Lucka Vondráčková si tam i zahrála.
1: Rádio Blaník. Počas...
0: Ale Lucka Vondráčková si tam i zahrála.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio. Počasí. Rádio
0: Blaník. Teď už s námi ve vysílání meteorolog Jáchym Rogner z Českého...
2: Během zítřka už čekáme převážně polojasno.
3: Přes dne se mu místy vyskytne potečka promilou oblačnost a

0: přesně se mu místy vyskytnout prominul oblačnost a přesně se mu místy vyskytnout přeháňčnost a přesně se mu místy vyskytnout přeháňky na Moravě se skopla. Přesně se mu místy vyskytnout přeháňky na Moravě se skopu ze ojení. Přesně se mu místy vyskytnout přeháňky na Moravě se skopu ze ojeníle srážek, ale bude místy vyskytnout přeháňky na Moravě se skopu ze ojeníle srážek, ale bude celkově nout. Přeháňky na Moravě se skopu ze ojeníle srážek, ale bude celkově výrazně méně. Přeháňky na Moravě se skopu ze ojeníle srážek, ale bude celkově výrazně méně než během dneška. Pozdravě se skopu ze ojeníle srážek, ale bude celkově výrazně méně než během dneška. Pozdě do 5 mm ojeníle srážek, ale bude celkově výrazně méně než během dneška, pozdě do 5 mm srážek, ale bude celkově výrazně méně než během dneška, pozdě do 5 mm a teploty podobně je výrazně méně než během dneška, pozdě do 5 mm a teploty podobně jako dnes, výrazně méně než během dneška, pozdě do 5 mm a teploty podobně jako dnes, než během dneška, pozdě do 5 mm a teploty podobně jako dnes, mezi 10 pozdě do 5 mm a teploty podobně jako dnes mezi 10 a 15 metrů a teploty podobně jako dnes mezi 10 a 15 stupni na Jižní Moravě až 8 a teploty podobně jako dnes mezi 10 a 15 stupni na Jižní Moravě až 8 jako dnes mezi 10 a 15 stupni na Jižní Moravě až 18 stupňů
1: a co
0: mezi 10 a 15 stupni na Jižní Moravě až 18 stupňů
1: a co po neděli
0: a 15 stupni na Jižní Moravě až 18 stupňů.
1: A co po neděli?
0: Až 18 stupňů.
1: A co po neděli?
0: Na začátku příštího pracovního týdne.
1: A co po neděli?
0: Na začátku příštího pracovního týdne poté čekáme bývání oblačnosti. Stále se ale mohou během pondělka vyskytnout bývání oblačnosti. Stále se ale mohou během pondělka vyskytnout na severovýchodě oblačnosti. Stále se ale mohou během pondělka vyskytnout na severovýchodě o místy. Stále se ale mohou během pondělka vyskytnout na severovýchodě o místy přeháňky. O místě přeháňky, jinak bude ale většinou oblačno až polojasno a zima místě přeháňky, jinak bude ale většinou oblačno až polojasno a zimná rána budou v pondělinky, jinak bude ale většinou oblačno až polojasno a zimná rána budou v pondělí a úterý velmi chladná mezi 7 a 2 stupni v pondělí mezi 7 a 2 stupni v pondělí a v úterý mezi 5 a 0 mezi 7 a 2 stupni v pondělí a v úterý mezi 5 a 0. 7 a 2 stupni v pondělí a v úterý mezi 5 a 0. V Čechách stupni v pondělí a v úterý mezi 5 a 0. V Čechách může klesnout až pondělí a v úterý mezi 5 a 0. V Čechách může klesnout až k minus 2 stupni mezi 5 a 0. V Čechách může klesnout až k minus 2 stupni Celsia a 0. V Čechách může klesnout až k minus 2 stupňům Celsia, můžeme tak naměřit 0. V Čechách může klesnout až k minus 2 stupňům Celsia, můžeme tak naměřit. V Čechách může klesnout až k minus 2 stupňům Celsia, můžeme tak naměřit. Může klesnout až k minus 2 stupňům Celsia, můžeme tak naměřit. První mráz tohoto podzimu až k minus 2 stupňům Celsia, můžeme tak naměřit. První mráz tohoto pod 2 stupňům Celsia, můžeme tak naměřit. První mráz tohoto podzimu.
1: Tak já moc děkuju a mějte
0: se. A můžeme tak naměřit první mráz tohoto podzimu.
1: Tak já moc děkuju a mějte se hezky
0: naměřit první mráz tohoto podzimu.
1: Tak já moc děkuju a mějte se hezky naslyšenou.
0: Také první mráz tohoto podzimu.
1: Tak já moc děkuju a mějte se hezky naslyšenou.
0: Také naslyš tohoto podzimu.
1: Tak já moc děkuju a mějte se hezky naslyšenou.
0: Také naslyšenou.
1: Zimu. Tak já moc děkuju a mějte se hezky naslyšenou.
0: Také naslyšenou.
1: Děkuju a mějte se hezky naslyšenou.
0: Také naslyšenou. Rádio
1: Blaník. No a za chvíli třeba Valda. Slyšenou.
0: Také naslyšenou. Rádio
1: Blaník. No a za chvíli třeba Valda Matuška s Bohemla.
0: Slyšenou. Rádio
1: Blaník. No a za chvíli třeba Valda Matuška s Bohemlásko. Za pět. Rádio Blaník. No a za chvíli třeba Valda Matuška s Bohemlásko. Za pět. Rádio Blaník. No a za chvíli třeba Valda Matuška s Bohemlásko. Za pět minut bude půl devátá. No a za chvíli třeba Valda Matuška s Bohemlásko. Za pět minut bude půl deváté. No a za chvíli třeba Valda Matuška s Bohemlásko. Za pět minut bude půl deváté.

0: Valda Matuška s Bohem lásko. Za 5 minut bude půl deváté.
1: Tak co, už víš, jak
0: bude půl deváté.
1: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon. Na tvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství 79 kaček. Navštiv nás v Kravazích, na Kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství.
2: S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla. Online na www.tvrzenaskla.eu. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla. EU. www.tvrzenaskla.eu. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla. EU. Největší e-shop s mobilním přístrojem. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla. EU. Největší e-shop s mobilním přístrojem. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená skla. EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Jsme Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Ryčnikovo.
2: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Ryčnikovo Šrot. Auto dosloužilo.
2: E-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
3: Ryčnikovo Šrot. Auto dosloužilo.
2: Příslušenstvím v Česku.
3: Ryčnikovo Šrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekolog
2: Česku.
3: Ryčnikovo Šrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraku. Ryčnikovo Šrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. To dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Rychmín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovo Šrot. www. Vaše sběrna. Rychle ekologicky a bez starostí v Ryčnikovo Šrot. Kovošrot www.vašezbierna.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší? S projektem Radio House 300. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání.

Lucie Vondrá. Lucie Vondráčko. Lucie Vondráčková.

0: Bile. Společně silnější.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí.
0: Společně silnější.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré. Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás nových věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodej blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Pstruží. Až do úterý máme pro vás novou prodejnu Bila v Pstruží. Až do úterý máme v akci novou prodejnu Bila v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu Bila v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za Pstruží. Až do

92%. Byla, to dobré začíná u nás. 2%. Byla, to dobré začíná u nás. Byla, to dobré začíná u nás. To dobré začíná u nás. A u nás.

Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.

Já nevím, kde se to v... Já nevím, kde se to v člověku bere. Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid. Člověku bere ten neklid, co ho tahá z místa na místo. Co ho nenechá ten neklid, co ho tahá z místa na místo. Co ho nenechá, aby byl sám. Co ho tahá z místa na místo. Co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený. Co ho tahá z místa na místo. Co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený z místa na místo. Co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený. Co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních. Co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních. Sám se sebou spokojený, jako většina ostatních. Aby se usadil spokojený, jako většina ostatních. Aby se usadil, jako většina ostatních. Aby se usadil, aby dělal jen to, co letí. Aby se usadil, aby dělal jen to, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se vadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě, říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě, nemůžu čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě, nemůžu, opravdu. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě, nemůžu, opravdu. Prostě nemůžu zůstat na jednom místě, nemůžu, opravdu. Zůstat na jednom místě, nemůžu, opravdu, fakt, na místě, nemůžu, opravdu, fakt, nemůžu, opravdu.

0: písničkami Miroslava Žbírky v Obecním domě v Praze. Koncert se uskuteční 20. října. Tak Miroslava Žbírky v Obecním domě v Praze. Koncert se uskuteční 20. října. Tak pokud byste chtěli vyrazit v Obecním domě v Praze. Koncert se uskuteční 20. října. Tak pokud byste chtěli vyrazit v Praze. Koncert se uskuteční 20. října. Tak pokud byste chtěli vyrazit Vič. Koncert se uskuteční 20. října. Tak pokud byste chtěli vyrazit vyčíhejte si, a pokud byste chtěli vyrazit, vyčíhejte si aktuální výherní písničku, zažni, vyčíhejte si aktuální výherní písničku, zažni, jakmile zazní, vyčíhejte si aktuální výherní písničku, zažni, jakmile zazní, ve vysílání rádia si aktuální výherní písničku, zažni, jakmile zazní, ve vysílání rádia Blaník, aktuální výherní písničku, zažni, jakmile zazní, ve vysílání rádia Blaník, zavolejte se zazní, ve vysílání rádia Blaník, zavolejte si o výhru na 800 109 109. Když budete třetí v vysílání rádia Blaník, zavolejte si o výhru na 800 109 109. Když budete třetí v pořadí rádia Blaník, zavolejte si o výhru na 800 109 109. Když budete třetí v pořadí, bude to vaše. Zavolejte si o výhru na 800 109 109. Když budete třetí v pořadí, bude to vaše. Tak hodně štěstí na 800 109 109. Když budete třetí v pořadí, bude to vaše. Tak hodně štěstí. Může 109. Když budete třetí v pořadí, bude to vaše. Tak hodně štěstí. Může zaznít opravdu kdy budete třetí v pořadí, bude to vaše. Tak hodně štěstí. Může zaznít opravdu kdykoliv. Víkend pořadí, bude to vaše. Tak hodně štěstí. Může zaznít opravdu kdykoliv.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou.
0: Bude to vaše. Tak hodně štěstí. Může zaznít opravdu kdykoliv.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou.
0: Hodně štěstí. Může zaznít opravdu kdykoliv.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou. Na rádiu.
0: Může zaznít opravdu kdykoliv.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou. Na rádiu Blaník.
0: Teď kdykoliv.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou. Na rádiu Blaník.
0: Teď už ale David.
1: Víkend s Miroslavem Žbírkou. Na rádiu Blaník.
0: Teď už ale David Koller.
1: S Miroslavem Žbírkou. Na rádiu Blaník.
0: Teď už ale David Koller. Čas nejde vzít zpátky. A
1: na rádiu Blaník.
0: Teď už ale David Koller. Čas nejde vzít zpátky. A za chvíli.
1: Na rádiu Blaník.
0: Teď už ale David Koller, čas nejde vzít zpátky a za chvíli třeba zpěvačka se nejde vzít zpátky a za chvíli třeba zpěvačka Celine Dion. Dobré ráno. A za chvíli třeba zpěvačka Celine Dion. Dobré ráno. Třeba zpěvačka Celine Dion. Dobré ráno. Zpěvačka Celine Dion. Dobré ráno. Dobré ráno. I don't know.

0: tohle je Taylor Swift ve vysílání. Tak tohle je Taylor Swift ve vysílání Blaník. Tak tohle je Taylor Swift ve vysílání Blaníku krátce. Tak tohle je Taylor Swift ve vysílání Blaníku krátce po půl deváté. No a teď... Tak tohle je Taylor Swift ve vysílání Blaníku krátce po půl deváté. No a teď připomínka toho, co nás čeká. Tak tohle je Taylor Swift ve vysílání Blaníku krátce po půl deváté. No a teď připomínka toho, co nás čeká tento víkend. Swift ve vysílání Blaníku krátce po půl deváté. No a teď připomínka toho, co nás čeká tento víkend. Blaníku krátce po půl deváté. No a teď připomínka toho, co nás čeká tento víkend.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník.
0: Vzpomínáme na Miroslava Žbirku, za měsíc to bude 5 let, co nás opustil.
1: Na rádiu Blaník.
0: Vzpomínáme na Miroslava Žbirku, za měsíc to bude 5 let, co nás opustil. Vzpomínáme na Miroslava Žbirku, za měsíc to bude 5 let, co nás opustil. Navíc v říjnu by oslavil narozeniny. Vzpomínáme na Miroslava Žbirku, za měsíc to bude 5 let, co nás opustil. Navíc v říjnu by oslavil narozeniny. Miroslava Žbirku, za měsíc to bude 5 let, co nás opustil. Navíc v říjnu by oslavil narozeniny. Za měsíc to bude 5 let, co nás opustil. Navíc v říjnu by oslavil narozeniny a my pro vás máme pěkný dárek. 5 let, co nás opustil. Navíc v říjnu by oslavil narozeniny a my pro vás máme pěkný dárek. Budeme rozdávat. Navíc v říjnu by oslavil narozeniny a my pro vás máme pěkný dárek. Budeme rozdávat něco skvělého. V říjnu by oslavil narozeniny a my pro vás máme pěkný dárek. Budeme rozdávat něco skvělého, co vás. Narozeniny a my pro vás máme pěkný dárek. Budeme rozdávat něco skvělého, co vás. Pro vás máme pěkný dárek. Budeme rozdávat něco skvělého, co vás potěší. A konkrétně to pěkný dárek. Budeme rozdávat něco skvělého, co vás potěší. A konkrétně to budou, budeme rozdávat něco skvělého, co vás potěší. A konkrétně to budou 2 stupenky na symfonickou, něco skvělého, co vás potěší. A konkrétně to budou 2 stupenky na symfonickou noho, co vás potěší. A konkrétně to budou 2 stupenky na symfonickou noc s písničkami Miroslava Žbirky. A konkrétně to budou 2 stupenky na symfonickou noc s písničkami Miroslava Žbirky v Obecním domě v Praze.

0: Novil a byla to výherní písnička Zažni, mluvil jsem o tom.
1: Rádio Blaník.
0: Novil a byla to výherní písnička Zažni, mluvil jsem o tom před chvílí a ona ode. Novil a byla to výherní písnička Zažni, mluvil jsem o tom před chvílí a ona odehrála. Čka Zažni, mluvil jsem o tom před chvílí a ona odehrála. Jako třetí se dovolal posluchač Žni, mluvil jsem o tom před chvílí a ona odehrála. Jako třetí se dovolal posluchač Pavel ze Vsetína, mluvil jsem o tom před chvílí a ona odehrála. Jako třetí se dovolal posluchač Pavel ze Vsetína, Pavle, dobrý den, chvílí a ona odehrála. Jako třetí se dovolal posluchač Pavel ze Vsetína, Pavle, dobrý den, odehrála. Jako třetí se dovolal posluchač Pavel ze Vsetína, Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No a vy od... Jako třetí se dovolal posluchač Pavel ze Vsetína. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No a vy od... dovolal posluchač Pavel ze Vsetína. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No a vy od nás získáváte skvělý. Pavel ze Vsetína. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No a vy od nás získáváte skvělý dárek. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No a vy od nás získáváte skvělý dárek. Je to vaše?
2: Dobrý den.
0: No a vy od nás získáváte skvělý dárek. Je to vaše?
2: No děkuji.
0: No a vy od nás získáváte skvělý dárek. Je to vaše?
2: No děkuji.
0: Od nás získáváte skvělý dárek. Je to vaše?
2: No děkuji.
0: Vstupenky skvělý dárek. Je to vaše?
2: No děkuji.
0: Vstupenky na symfonickou noc. Je to vaše?
2: No děkuji.
0: Vstupenky na symfonickou noc.
2: No děkuji.
0: Vstupenky na symfonickou noc s písničkami Miroslava Šbírky. Vstupenky na symfonickou noc s písničkami Miroslava Šbírky. Takže si to užijete 20. Vstupenky na symfonickou noc s písničkami Miroslava Šbírky. Takže si to užijete 20. října. Vstupenky na symfonickou noc s písničkami Miroslava Šbírky. Takže si to užijete 20. října v Praze. Na symfonickou noc s písničkami Miroslava Šbírky. Takže si to užijete 20. října v Praze. Noc s písničkami Miroslava Šbírky. Takže si to užijete 20. října v Praze. Bude to paráda.
2: Ano.
0: Písničkami Miroslava Šbírky. Takže si to užijete 20. října v Praze. Bude to paráda.
2: Ano.
0: Tak Šbírky, takže si to užijete 20. října v Praze. Bude to paráda.
2: Ano.
0: Tak já to užijete 20. října v Praze. Bude to paráda.
2: Ano. Tak já se těším.
0: No právě, já jsem si říkal, že z toho máte velkou radost, že se vám to povedlo.
2: Ano, ano.
0: Říkal, že z toho máte velkou radost, že se vám to povedlo.
2: Ano, ano.
0: Tak jo. Máte velkou radost, že se vám to povedlo.
2: Ano, ano.
0: Tak jo. Jinak mi řekněte, co se vám to povedlo.
2: Ano, ano.
0: Tak jo. Jinak mi řekněte, co...
2: Ano, ano.
0: Tak jo. Jinak mi řekněte, co plánujete na víkend.
2: Ano, ano.
0: Tak jo. Jinak mi řekněte, co plánujete na víkend.
2: Ano, ano.
0: Tak jo. Jinak mi řekněte, co plánujete na víkend.
2: Nějaký uklid a pak ve.
0: Jo. Jinak mi řekněte, co plánujete na víkend.
2: Nějaký uklid a pak ven na procházku ze...
0: Mi řekněte, co plánujete na víkend?
2: Nějaký uklid a pak ven na procházku ze třem.
0: Plánujete na víkend?
2: Nějaký uklid a pak ven na procházku ze třem.
0: Tak jo, tak ať se vydaří víkend.
2: Nějaký uklid a pak ven na procházku ze třem.
0: Tak jo, tak ať se vydaří a stejně...
2: Nějaký uklid a pak ven na procházku ze třem.
0: Tak jo, tak ať se vydaří a stejně tak si užijte i ten...
2: Nějaký uklid a pak ven na procházku ze třem.
0: Tak jo, tak ať se vydaří a stejně tak si užijte i ten koncert.
2: A pak ven na procházku ze třem.
0: Tak jo, tak ať se vydaří a stejně tak si užijte i ten koncert. Mějte se báječně
2: na procházku ze třem.
0: Tak jo, tak ať se vydaří a stejně tak si užijte i ten koncert. Mějte se báječně naslyšen. Tak jo, tak ať se vydaří a stejně tak si užijte i ten koncert. Mějte se báječně naslyšen.
2: Děkuji, pěkný víkend. Nashledanou.
0: Tak ať se vydaří a stejně tak si užijte i ten koncert. Mějte se báječně naslyšen.
2: Děkuji, pěkný víkend. Nashledanou.
0: No a přestaně tak si užijte i ten koncert. Mějte se báječně naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný víkend. Nashledanou.
0: No a před námi další výherní. Užijte i ten koncert. Mějte se báječně naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný víkend. Nashledanou.
0: No a před námi další výherní. Mějte se báječně naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný víkend. Nashledanou.
0: No a před námi další výherní.
2: Děkuji, pěkný víkend. Nashledanou.
0: No a před námi další výherní.
2: Catherine. Nashledanou.
0: No a před námi další výherní.
2: Catherine.
0: Jak no? No a před námi další výherní.
2: Catherine.
0: Jakmile uslyšíte další výherní.
2: Catherine.
0: Jakmile uslyšíte zpívat Miroslava Šbírku a tuhle písni.
2: Catherine.
0: Jakmile uslyšíte zpívat Miroslava Šbírku a tuhle písni.
2: Catherine.
0: Jakmile uslyšíte zpívat Miroslava Šbírku a tuhle písničku, volejte studio 800. Jakmile uslyšíte zpívat Miroslava Šbírku a tuhle písničku, volejte studio 800 109 109. Jakmile uslyšíte zpívat Miroslava Šbírku a tuhle písničku, volejte studio 800 109 109. Třetí.

0: zpívat Miroslava Žbirku a tuhle písničku volejte studio 800 109 109. Třetí v pořadí vyhrává. Žbirku a tuhle písničku volejte studio 800 109 109. Třetí v pořadí vyhrává.
1: Víkend s Miroslavem.
0: Volejte studio 800 109 109. Třetí v pořadí vyhrává.
1: Víkend s Miroslavem Žbirku.
0: 800 109 109. Třetí v pořadí vyhrává.
1: Víkend s Miroslavem Žbirku.
0: Třetí v pořadí vyhrává.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou. Na rádiu Vlní.
0: Za chvíli Jana Krab pořadí vyhrává.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou. Na rádiu Vlní.
0: Za chvíli
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou. Na rádiu Vlní.
0: Za chvíli Jana
1: Krab Žbirkou. Na rádiu Vlní.
0: Za chvíli Jana Kratochvílová, publikum tvé jsem já. Teď
1: na rádiu Vlní.
0: Za chvíli Jana Kratochvílová, publikum tvé jsem já. Teď za chvíli Jana Kratochvílová, publikum tvé jsem já. Teď Celine Dion, dobré ráno. Za chvíli Jana Kratochvílová, publikum tvé jsem já. Teď Celine Dion, dobré ráno. Jana Kratochvílová, publikum tvé jsem já. Teď Celine Dion, dobré ráno. Publikum tvé jsem já. Teď Celine Dion, dobré ráno.
2: Pohodové
0: Čermák. Jsem já. Teď Celine Dion, dobré ráno.
2: Pohodové České rádio.
0: Teď Celine Dion, dobré ráno.

Česky. Rádio Blaník. Hezky česky. Blaník. Hezky česky. Hezky česky.

0: Jana Kratochvílová, publikum tvé jsem já. Posloucháte Rádio Blaník, za chvíli čerstvé zprávy. Jana Kratochvílová, publikum tvé jsem já. Posloucháte Rádio Blaník, za chvíli čerstvé zprávy. No a písnička publikum tvé jsem já. Posloucháte Rádio Blaník, za chvíli čerstvé zprávy. No a písničky od Marie. Publikum tvé jsem já. Posloucháte Rádio Blaník, za chvíli čerstvé zprávy. No a písničky od Marie Rotrové. Já. Posloucháte Rádio Blaník, za chvíli čerstvé zprávy. No a písničky od Marie Rotrové. Posloucháte Rádio Blaník, za chvíli čerstvé zprávy, no a písničky od Marie Rotrové. Blaník, za chvíli čerstvé zprávy, no a písničky od Marie Rotrové. Taky si dáme lup čerstvé zprávy, no a písničky od Marie Rotrové. Taky si dáme Lucku, no a písničky od Marie Rotrové. Taky si dáme Lucku Bílou s Pepou Vojtkem, písničky od Marie Rotrové. Taky si dáme Lucku Bílou s Pepou Vojtkem. Taky si dáme Lucku Bílou s Pepou Vojtkem. Taky si dáme Lucku Bílou s Pepou Vojtkem. Taky si dáme Lucku Bílou s Pepou Vojtkem. A kolem dáme Lucku Bílou s Pepou Vojtkem. A kolem se čtvrtě nabídnu pokáče. Tak se těšte. Tak se těšte, hrajeme hezky česky, za 3 minuty bude. Tak se těšte, hrajeme hezky česky, za 3 minuty bude 9. Tak se těšte, hrajeme hezky česky, za 3 minuty bude 9. Tak se těšte, hrajeme hezky česky, za 3 minuty bude 9.
1: Rádio Blaník.
0: Tak se těšte, hrajeme hezky česky, za 3 minuty bude 9.
1: Rádio Blaník.
0: Tak se těšte, hrajeme hezky česky, za 3 minuty bude 9.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Hezky česky, za 3 minuty bude 9.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
0: Blaník. Bude 9.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
0: Blaník. Dneska většinou za...
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
0: Blaník. Dneska většinou zatažená obloha déšť.
1: Blaník. Počasí. Rádio
0: Blaník. Dneska většinou zatažená obloha déšť.
1: Počasí. Rádio
0: Blaník. Dneska většinou zatažená obloha déšť, přehánky během odpoledne by měly srážky. Dneska většinou zatažená obloha déšť, přehánky během odpoledne by měly srážky ustávat, oblačnost obloha déšť, přehánky během odpoledne by měly srážky ustávat, oblačnost se začne protrhávat. V maxiště přehánky během odpoledne by měly srážky ustávat, oblačnost se začne protrhávat. V maximech 11 až odpoledne by měly srážky ustávat, oblačnost se začne protrhávat. V maximech 11 až 16 ustávat, oblačnost se začne protrhávat. V maximech 11 až 16, jižní Morava 18 a v 1000 metrech oblačnost se začne protrhávat. V maximech 11 až 16, jižní Morava 18 a v 1000 protrhávat. V maximech 11 až 16, jižní Morava 18 a v 1000 metrech naměříme kolem. V maximech 11 až 16, jižní Morava 18 a v 1000 metrech naměříme kolem 7 stupňů. Tak 11 až 16, jižní Morava 18 a v 1000 metrech naměříme kolem 7 stupňů. Tak 11 jižní Morava 18 a v 1000 metrech naměříme kolem 7 stupňů. Tak by to dnes tady mělo vypadat.
2: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio do každého.
2: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio do každého počasí.
2: Blaník.
3: Pohodové rádio do každého počasí. Pohodové rádio do každého počasí. Pohodové rádio do každého počasí.

0: vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostane vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itál. Dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itál. Hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz Nákupnat Itálii. www.lavite.cz
1: Nákupy v online shop.cz
0: www.lavite.cz
1: Nákupy v online shop.cz
2: Dny on...
1: Nákupy v online shop.cz
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden. Online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz Tady. Tisíce akčních kupónů.

0: Zprávy rádia Blaník.
1: Stručně.
0: Zprávy rádia Blaník. Stručně.
1: Jasně. Přehledně.
0: Zprávy rádia Blaník. Stručně. Jasně. Přehledně. Rádia Blaník.
1: Stručně. Jasně. Přehledně.
2: Lidé druhý den rozhodují ve volbách a také v referendech. V Hřensku popadali kusy pískovce. Liberecká galerie Lázně se znovu otevře. Liberecká galerie Lázně se znovu otevře.

0: příštím roce směřovat oprávněných voličů. Na platy zaměstnanců státu má v příštím roce směřovat ze státního rozpočtu zhruba V Hřensku na Děčínsku spadl včera večer kus pískovce za hotelem.
1: Nyní připravují nové výstavy a galerie.

recept. www.onlineshop.cz. Produktů tento týden v onlineshop.cz. www.onlineshop.cz. Kaufland. Týden v onlineshop.cz. www.onlineshop.cz. Kaufland Card Extra. Onlineshop.cz. www.onlineshop.cz. Kaufland Card Extra. www.onlineshop.cz. Kaufland Card Extra. Obrovské. Onlineshop.cz. Kaufland Card Extra. Obrovské. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden se naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland. Naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Mil Extra a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Mil získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za výhody. Tento týden

0: Galerii návštěvníkům znovu zpřístupní za týden.
1: Nyní máme nová
0: svůj nové výstavy a galerii návštěvníkům znovu zpřístupní za týden.
1: Nyní máme nová světla ve všech výstavních
0: vy a galerii návštěvníkům znovu zpřístupní za týden.
1: Nyní máme nová světla ve všech výstavních prostorech
0: návštěvníkům znovu zpřístupní za týden.
1: Nyní máme nová světla ve všech výstavních prostorech v provozních
0: částech znovu zpřístupní za týden.
1: Nyní máme nová světla ve všech výstavních prostorech v provozních částech budovy depo
0: za týden.
1: Nyní máme nová světla ve všech výstavních prostorech v provozních částech budovy depozitáří. Máme nová světla ve všech výstavních prostorech v provozních částech budovy depozitáří a měnili jsme ve všech výstavních prostorech v provozních částech budovy depozitáří a měnili jsme i ve výstavních prostorech v provozních částech budovy depozitáří a měnili jsme i venkovní nasvícení v provozních částech budovy depozitáří a měnili jsme i venkovní nasvícení budovy takovou budovy depozitáří a měnili jsme i venkovní nasvícení budovy takovou největší a měnili jsme i venkovní nasvícení budovy. Takovou největší částí celého toho jsme i venkovní nasvícení budovy. Takovou největší částí celého toho projektu byl venkovní nasvícení budovy. Takovou největší částí celého toho projektu svícení budovy. Takovou největší částí celého toho projektu byl zásah do budovy. Takovou největší částí celého toho projektu byl zásah do skleně největší částí celého toho projektu byl zásah do skleněné podlahy v bazénové hale. Částí celého toho projektu byl zásah do skleněné podlahy v bazénové hale. Toho projektu byl zásah do skleněné podlahy v bazénové hale, protože se tam vytvořil tu byl zásah do skleněné podlahy v bazénové hale, protože se tam vytvořila taková clona. Do skleněné podlahy v bazénové hale, protože se tam vytvořila taková clona.
0: Díky té
1: podlahy v bazénové hale, protože se tam vytvořila taková clona.
0: Díky této cloně může vzniknout
1: bazénové hale, protože se tam vytvořila taková clona.
0: Díky této cloně může vzniknout
1: hale, protože se tam vytvořila taková clona.
0: Díky této cloně může vzniknout temnější osvětlení.
1: Vytvořila taková clona.
0: Díky této cloně může vzniknout temnější osvětlení, což některé výstavy.
1: Clona.
0: Díky této cloně může vzniknout temnější osvětlení, což některé výstavy vyžadují. Díky této cloně může vzniknout temnější osvětlení, což některé výstavy vyžadují. Tolik zpráv cloně může vzniknout temnější osvětlení, což některé výstavy vyžadují. Tolik zpráv Rádia Blaníka vzniknout temnější osvětlení, což některé výstavy vyžadují. Tolik zpráv Rádia Blaníka, já vracím slovo Vlastovi. Temnější osvětlení, což některé výstavy vyžadují. Tolik zpráv Rádia Blaníka, já vracím slovo Vlastovi, což některé výstavy vyžadují. Tolik zpráv Rádia Blaníka, já vracím slovo Vlastovi.
2: Já děkuji, teče mezi devátou.
0: Výstavy vyžadují. Tolik zpráv Rádia Blaníka, já vracím slovo Vlastovi.
2: Já děkuji, teče mezi devátou a desátou, opět budeme.
0: Tolik zpráv Rádia Blaníka, já vracím slovo Vlastovi.
2: Já děkuji, teče mezi devátou a desátou, opět budeme hrát.
0: Zpráv Rádia Blaníka, já vracím slovo Vlastovi.
2: Já děkuji, teče mezi devátou a desátou, opět budeme hrát hezky česky.
0: Já vracím slovo Vlastovi.
2: Já děkuji, teče mezi devátou a desátou, opět budeme hrát hezky česky.
0: Vlastovi.
2: Já děkuji, teče mezi devátou a desátou, opět budeme hrát hezky česky. Teče mezi 9.10. opět budeme hrát hezky česky. 9.10. opět budeme hrát hezky česky.
3: Vlasta.
2: Opět budeme hrát hezky česky.
3: Vlasta suk.
2: Hrát hezky česky.
3: Vlasta suk.
4: Na rádiu.
3: Vlasta suk.
4: Na rádiu Blaník.
2: A nej.
3: Vlasta suk
4: na rádiu Blaník.
2: A nejen to.
3: Vlasta suk
4: na rádiu Blaník.
2: A nejen to, máte doma oleandr.
3: Vlasta suk
4: na rádiu Blaník.
2: A nejen to, máte doma oleandr.
3: Vlasta suk
4: na rádiu Blaník.
2: A nejen to, máte doma oleandr.
4: Na rádiu Blaník.
2: A nejen to, máte doma oleandr. Pokud ano, tak poslouchejte
4: rádiu Blaník.
2: A nejen to, máte doma oleandr. Pokud ano, tak poslouchejte určitě, protože a nejen to, máte doma oleandr. Pokud ano, tak poslouchejte určitě, protože za chvíli se dozvíte, co dělat. Máte doma oleandr. Pokud ano, tak poslouchejte určitě, protože za chvíli se dozvíte, co dělat, aby vám příští rok. Pokud ano, tak poslouchejte určitě, protože za chvíli se dozvíte, co dělat, aby vám příští rok opět pěkně vy. Ano, tak poslouchejte určitě, protože za chvíli se dozvíte, co dělat, aby vám příští rok opět pěkně vykvetl. Poslouchejte určitě, protože za chvíli se dozvíte, co dělat, aby vám příští rok opět pěkně vykvetl. Kolegyně Ivalecká, že za chvíli se dozvíte, co dělat, aby vám příští rok opět pěkně vykvetl. Kolegyně Ivalecká se na tohle co dělat, aby vám příští rok opět pěkně vykvetl. Kolegyně Ivalecká se na tohle zaměří v dobrých radách příští rok opět pěkně vykvetl.

0: Krásné dopoledne. Rádio Blaník. Krásné dopoledne vám přeje Kristýna. Rádio Blaník. Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu. Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu. Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2000.
0: Krásné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2020.
0: Vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: Začal druhý Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: Začal druhý volební den, jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: Začal druhý volební den, lidé rozhodují.
1: Volby 2026.
0: Začal druhý volební den, lidé rozhodují nejen v komunálních.
1: 2026.
0: Začal druhý volební den, lidé rozhodují nejen v komunálních a senátních volbách.
1: 2026.
0: Začal druhý volební den, lidé rozhodují nejen v komunálních a senátních volbách. Začal druhý volební den, lidé rozhodují nejen v komunálních a senátních volbách, ale dnes druhý volební den, lidé rozhodují nejen v komunálních a senátních volbách, ale dnes pokračují také místní referenda. Lidé rozhodují nejen v komunálních a senátních volbách, ale dnes pokračují také místní referenda. Hlasuje se nejen v komunálních a senátních volbách, ale dnes pokračují také místní referenda. Hlasuje se v komunálních a senátních volbách, ale dnes pokračují také místní referenda. Hlasuje se v otázkách výstavby věd volbách, ale dnes pokračují také místní referenda. Hlasuje se v otázkách výstavby větrných elektráren, od pokračují také místní referenda. Hlasuje se v otázkách výstavby větrných elektráren o spalovnách, místní referenda. Hlasuje se v otázkách výstavby větrných elektráren o spalovnách, obchvatech nebo bytových. Hlasuje se v otázkách výstavby větrných elektráren o spalovnách, obchvatech nebo bytových domech. V otázkách výstavby větrných elektráren o spalovnách, obchvatech nebo bytových domech. Pro platnost větrných elektráren o spalovnách, obchvatech nebo bytových domech. Pro platnost místního referenda je podáren o spalovnách, obchvatech nebo bytových domech. Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná v obchvatech nebo bytových domech. Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nebo bytových domech. Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 3 domech. Pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35% o pro platnost místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35% místního referenda je podle zákona nutná účast nejméně 35% oprávněných podle zákona nutná účast nejméně 35% oprávněných voličů. Na platy zaměstnaná účast nejméně 35% oprávněných voličů. Na platy zaměstnanců nejméně 35% oprávněných voličů. Na platy zaměstnanců státu má v příštím roce 35% oprávněných voličů. Na platy zaměstnanců státu má v příštím

Jana Kratochvílová, publikum. Jana Kratochvílová, publikum tvé jsem. Jana Kratochvílová, publikum tvé jsem já. Posloucháte... Jana Kratochvílová, publikum tvé jsem já. Posloucháte rád...

vykvetl. Kolegyně Ivalecká se na tohle zaměří v dobrých radách do zahrady. Tak buďte s námi. Tohle je Jiří Šel... Radio Blaník.

Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných vín, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vín Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Výběr italských

mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 40 Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 30 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. Za 49,90 až do 13. října. Kaufland. 49,90 až do 13. října. Kaufland. 90 až do 13. října. Kaufland. Až do 13. října. Kaufland. Října. Kaufland. Sprint.

0: Rádio Blaník. Rádio
1: Blaník.
0: Rádio
1: Blaník.
0: Rádio
1: Blaník.
0: Rádio
1: Blaník.
0: Rádio
1: Blaník.

kdo jí zachrání, kdo se dívku zachrání, kdo se dívku pobaní, kdo se dívku pobledlou, kdo se dívku pobledlou.

Blaník rád. Blaník rádio. Blaník rádio. Blaník rádio. Blaník.

0: Dobré rady, s nimi přichází kolega. A teď krátce před čtvrt na deset pro vás máme další dobré rady. S nimi přichází kolegyně Iva Lecká. Krátce před čtvrt na deset pro vás máme další dobré rady. S nimi přichází kolegyně Iva Lecká a dnes to bude na deset pro vás máme další dobré rady. S nimi přichází kolegyně Iva Lecká a dnes to bude o Oleandru. Pro vás máme další dobré rady. S nimi přichází kolegyně Iva Lecká a dnes to bude o Oleandru. Dobré rady. S nimi přichází kolegyně Iva Lecká a dnes to bude o Oleandru. S nimi přichází kolegyně Iva Lecká a dnes to bude o Oleandru.
1: Rádio Blaník uvádí.
0: Kolegyně Iva Lecká a dnes to bude o Oleandru.
1: Rádio Blaník uvádí.
0: A dnes to bude o Oleandru.
1: Rádio Blaník uvádí.
0: Dnes to bude o Oleandru.
1: Rádio Blaník uvádí.
2: Dobré rady.
0: Andru.
1: Rádio Blaník uvádí.
2: Dobré rady. Do zahrady.
1: Rádio Blaník uvádí.
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den.
1: Blaník uvádí.
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Ještě nedávno.
1: Uvádí.
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Ještě.
2: Dobré rady do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Ještě nedávno zdobil.
2: Do zahrady.
3: Krásný dobrý den. Ještě nedávno zdobil terasu záplavu. Krásný dobrý den. Ještě nedávno zdobil terasu záplavou růžových. Dobrý den. Ještě nedávno zdobil terasu záplavou růžových, bílých nebo červených květů. Nedávno zdobil terasu záplavou růžových, bílých nebo červených květů a připomínal zdobil terasu záplavou růžových, bílých nebo červených květů a připomínal dovolenou u střed záplavou růžových, bílých nebo červených květů a připomínal dovolenou u středozemního mořových, bílých nebo červených květů a připomínal dovolenou u středozemního moře nebo červených květů a připomínal dovolenou u středozemního moře. Jenže léto je pryč a připomínal dovolenou u středozemního moře. Jenže léto je pryč a náš Oleandr dovolenou u středozemního moře. Jenže léto je pryč a náš Oleandr začíná řešit zemního moře. Jenže léto je pryč a náš Oleandr začíná řešit zásadní otázku. Jenže léto je pryč a náš Oleandr začíná řešit zásadní otázku. Kde přežít? Léto je pryč a náš Oleandr začíná řešit zásadní otázku. Kde přežít? A náš Oleandr začíná řešit zásadní otázku. Kde přežiju zimu? Oleandr začíná řešit zásadní otázku. Kde přežiju zimu? A právě teď řešit zásadní otázku. Kde přežiju zimu? A právě teď se rozhoduje o tom, jestli přežiju zimu. A právě teď se rozhoduje o tom, jestli nám příští rok znovu krásně pokvete. A právě teď se rozhoduje o tom, jestli nám příští rok znovu krásně pokvete. Oleandr teď se rozhoduje o tom, jestli nám příští rok znovu krásně pokvete. Oleandr totiž je o tom, jestli nám příští rok znovu krásně pokvete. Oleandr totiž miluje sluníčko a teplo a příští rok znovu krásně pokvete. Oleandr totiž miluje sluníčko a teplo, ale znovu krásně pokvete. Oleandr totiž miluje sluníčko a teplo, ale dlouhodobě kvete. Oleandr totiž miluje sluníčko a teplo, ale dlouhodobé mrazy mu rozhodně. Oleandr totiž miluje sluníčko a teplo, ale dlouhodobé mrazy mu rozhodně. Miluje sluníčko a teplo, ale dlouhodobé mrazy mu rozhodně nesvědčí. Pokud ho a teplo, ale dlouhodobé mrazy mu rozhodně nesvědčí. Pokud ho máte v květináči na balkoně, dlouhodobé mrazy mu rozhodně nesvědčí. Pokud ho máte v květináči na balkoně, dlouhodobé mrazy mu rozhodně nesvědčí. Pokud ho máte v květináči na balkóně nebo na terase, rozhodně nesvědčí. Pokud ho máte v květináči na balkóně nebo na terase, nenechávejte větší. Pokud ho máte v květináči na balkóně nebo na terase, nenechávejte jeho stěhování. Pokud ho máte v květináči na balkóně nebo na terase, nenechávejte jeho stěhování na poslední chvíli. V květináči na balkóně nebo na terase, nenechávejte jeho stěhování na poslední chvíli. Jakmile se nebo na terase, nenechávejte jeho stěhování na poslední chvíli. Jakmile se na terase nenechávejte jeho stěhování na poslední chvíli. Jakmile se noční teploty nenechávejte jeho stěhování na poslední chvíli. Jakmile se noční teploty začnou pohybovat jeho stěhování na poslední chvíli. Jakmile se noční teploty začnou pohybovat kolem pěti na poslední chvíli. Jakmile se noční teploty začnou pohybovat kolem 5 stupňů jen nejvíli. Jakmile se noční teploty začnou pohybovat kolem 5 stupňů jen nejvyšší čas. Jakmile se noční teploty začnou pohybovat kolem 5 stupňů, je nejvyšší noční teploty začnou pohybovat kolem 5.

5 stupňů. Je nejvyšší čas hledat mu zimní útočiště. Začnou pohybovat kolem 5 stupňů. Je nejvyšší čas hledat mu zimní útočiště. Kolem 5 stupňů. Je nejvyšší čas hledat mu zimní útočiště. Ideální je chladňů. Je nejvyšší čas hledat mu zimní útočiště. Ideální je chladná. Nejvyšší čas hledat mu zimní útočiště. Ideální je chladná, světlá a dohledat mu zimní útočiště. Ideální je chladná, světlá a dobře větraná místnost útočiště. Ideální je chladná, světlá a dobře větraná místě. Ideální je chladná, světlá a dobře větraná místnost, kde se teplota. Ideální je chladná, světlá a dobře větraná místnost, kde se teplota pohybuje světlá a dobře větraná místnost, kde se teplota pohybuje přibližně mezi 5 a dobře větraná místnost, kde se teplota pohybuje přibližně mezi 5 a 10 stupňů větraná místnost, kde se teplota pohybuje přibližně mezi 5 a 10 stupni Celsia. Kde se teplota pohybuje přibližně mezi 5 a 10 stupni Celsia. Se teplota pohybuje přibližně mezi 5 a 10 stupni Celsia. Posloužit může nevytápuje přibližně mezi 5 a 10 stupni Celsia. Posloužit může nevytápěná veranda, posloužit může nevytápěná veranda, světlý sklep nebo zimní zahrada. Pozor, že nevytápěná veranda, světlý sklep nebo zimní zahrada. Pozor ale na vytápěný na veranda, světlý sklep nebo zimní zahrada. Pozor ale na vytápěný obývák, světlý sklep nebo zimní zahrada. Pozor ale na vytápěný obývák, sklep nebo zimní zahrada. Pozor ale na vytápěný obývák, v něm bývá zimní zahrada. Pozor ale na vytápěný obývák, v něm bývá příliš teplo. Pozor ale na vytápěný obývák, v něm bývá příliš teplo a při nedostatku ale na vytápěný obývák, v něm bývá příliš teplo a při nedostatku světla vytápěný obývák, v něm bývá příliš teplo a při nedostatku světla může oleandr začít schnout. Obývák, v něm bývá příliš teplo a při nedostatku světla může oleandr začít schazovat. V něm bývá příliš teplo a při nedostatku světla může oleandr začít příliš teplo a při nedostatku světla může oleandr začít schazovat listy a celkově a při nedostatku světla může oleandr začít schazovat listy a celkově chřadnout. No a co světla může oleandr začít schazovat listy a celkově chřadnout. No a co zalévá oleandr začít schazovat listy a celkově chřadnout. No a co zalévání? Tady přichází schazovat listy a celkově chřadnout. No a co zalévání? Tady přichází další celkově chřadnout. No a co zalévání? Tady přichází další důležitá rada. Zatímco v létě oleandr vypije další důležitá rada. Zatímco v létě oleandr vypije pořádnou dávku vody, to asi vítá rada. Zatímco v létě oleandr vypije pořádnou dávku vody, to asi víte. V zimě jeho co v létě oleandr vypije pořádnou dávku vody, to asi víte. V zimě jeho potřeba výrazně kandr vypije pořádnou dávku vody, to asi víte. V zimě jeho potřeba výrazně klesá. Pořádnou dávku vody, to asi víte. V zimě jeho potřeba výrazně klesá. Zalej dávku vody, to asi víte. V zimě jeho potřeba výrazně klesá. Zalévejte proto, jestli víte, v zimě jeho potřeba výrazně klesá. Zalévejte proto jenom střídmě. V zimě jeho potřeba výrazně klesá. Zalévejte proto jenom střídmě, aby kořenový potřeba výrazně klesá. Zalévejte proto jenom střídmě, aby kořenový klesá. Zalévejte proto jenom střídmě, aby kořenový bal úplně nevyschl, ale zalévejte proto jenom střídmě, aby kořenový bal úplně nevyschl, ale zároveň nesmíte proto jenom střídmě, aby kořenový bal úplně nevyschl, ale zároveň nestřídmě, aby kořenový bal úplně nevyschl, ale zároveň nestál ve vodě. Aby kořenový bal úplně nevyschl, ale zároveň nestál ve vodě. Přemokření v chladném kořenový bal úplně nevyschl, ale zároveň nestál ve vodě. Přemokření v chladné místnosti úplně nevyschl, ale zároveň nestál ve vodě. Přemokření v chladné místnosti může ale zároveň nestál ve vodě. Přemokření v chladné místnosti může napáchat víc. Zároveň nestál ve vodě. Přemokření v chladné místnosti může napáchat víc škody ve vodě. Přemokření v chladné místnosti může napáchat víc škody než mírné. Přemokření v chladné místnosti může napáchat víc škody než mírné přesušení. V chladné místnosti může napáchat víc škody než mírné přesušení. S nůžkami taky opat může.

0: napáchat víc škody než mírné přesušení. S nůžkami taky opatrně na škody než mírné přesušení. S nůžkami taky opatrně na podzim odstraňte než mírné přesušení. S nůžkami taky opatrně na podzim odstraňte suché přesušení. S nůžkami taky opatrně na podzim odstraňte suché a poškozené větví. S nůžkami taky opatrně na podzim odstraňte suché a poškozené. S nůžkami taky opatrně na podzim odstraňte suché a poškozené větve, ale radikální zim odstraňte suché a poškozené větve, ale radikální řez raději odve, ale radikální řez raději odložte. Oleandr totiž kvetkální řez raději odložte. Oleandr totiž kvete především na výhonech, které vyrostly raději odložte. Oleandr totiž kvete především na výhonech, které odložte. Oleandr totiž kvete především na výhonech, které vyrostly v předchozím. Oleandr totiž kvete především na výhonech, které vyrostly v předchozím období a příliš kvete především na výhonech, které vyrostly v předchozím období a příliš razantním především na výhonech, které vyrostly v předchozím období a příliš razantním stříháním, které vyrostly v předchozím období a příliš razantním stříháním se můžete připravit. Vyrostly v předchozím období a příliš razantním stříháním se můžete připravit předchozím období a příliš razantním stříháním se můžete připravit o část květů v příští a příliš razantním stříháním se můžete připravit o část květů v příští sezóně. Příliš razantním stříháním se můžete připravit o část květů v příští sezóně. Stříháním se můžete připravit o část květů v příští sezóně. Při manipulaci s oleandrem se můžete připravit o část květů v příští sezóně. Při manipulaci s oleandrem používejte o část květů v příští sezóně. Při manipulaci s oleandrem používejte rukavice květů v příští sezóně. Při manipulaci s oleandrem používejte rukavice celá sezóně. Při manipulaci s oleandrem používejte rukavice celá rostlina je jedovatá. Při manipulaci s oleandrem používejte rukavice celá rostlina je jedovatá, takže jí s oleandrem používejte rukavice celá rostlina je jedovatá, takže jí držte mimo dosah. Používejte rukavice celá rostlina je jedovatá, takže jí držte mimo dosah dětí. Rukavice celá rostlina je jedovatá, takže jí držte mimo dosah dětí a domácích se. Celá rostlina je jedovatá, takže jí držte mimo dosah dětí a domácích mastlina je jedovatá, takže jí držte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Pro dnešek všechno, takže jí držte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Pro dnešek všechno, naslyšenou zítra. Držte mimo dosah dětí a domácích mazlíčků. Pro dnešek všechno, naslyšenou zítra. Dětí a domácích mazlíčků. Pro dnešek všechno, naslyšenou zítra.
1: Dobré rady to
0: domácích mazlíčků. Pro dnešek všechno, naslyšenou zítra.
1: Dobré rady do zahrady.
0: Pro dnešek všechno, naslyšenou zítra.
1: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.
0: Všechno, naslyšenou zítra.
1: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.
0: Naslyšenou zítra.
1: Dobré rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.
1: Rady do zahrady.
2: Na rádiu Blaník.
1: Zahrady.
2: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.

Za námi Pet Shop Boys. Za námi Pet Shop Boys, go west. Za námi Pet Shop Boys, go west. Písničku taky... Za námi Pet Shop Boys, go west. Písničku taky zpívali kdysi Village People. Za námi Pet Shop Boys, go west. Písničku taky zpívali kdysi Village People. Za námi Pet Shop Boys, go west. Písničku taky zpívali kdysi Village People. Zní Pet Shop Boys, go west. Písničku taky zpívali kdysi Village People. Zní úplně jinak. Go west. Písničku taky zpívali kdysi Village People. Zní úplně jinak. I když písničku taky zpívali kdysi Village People. Zní úplně jinak. I když je to ale kdysi Village People. Zní úplně jinak. I když je to ta stejná věc. Zní úplně jinak. I když je to ta stejná věc. Tak já doufám, že Pet Shop Boys zní úplně jinak, i když je to ta stejná věc. Tak já doufám, že Pet Shop Boys potěšili jinak, i když je to ta stejná věc. Tak já doufám, že Pet Shop Boys potěšili i když je to ta stejná věc. Tak já doufám, že Pet Shop Boys potěšili za chvíli hezky česky Marie Rotrová. Ta stejná věc. Tak já doufám, že Pet Shop Boys potěšili za chvíli hezky česky Marie Rotrová večera zíčkaná. Tak já doufám, že Pet Shop Boys potěšili za chvíli hezky česky Marie Rotrová večera Pet Shop Boys potěšili za chvíli hezky česky Marie Rotrová večera zíčkaná a taky si zaspívá. Za chvíli hezky česky Marie Rotrová večera zíčkaná a taky si zaspíváme s Davidem Dejlem. Za chvíli hezky česky Marie Rotrová večera zíčkaná a taky si zaspíváme s Davidem Dejlem. A teďkrát Marie Rotrová večera zíčkaná a taky si zaspíváme s Davidem Dejlem. A teď krátce před zíčkaná a taky si zaspíváme s Davidem Dejlem. A teď krátce před čtvrt taky si zaspíváme s Davidem Dejlem. A teď krátce před čtvrt na deset pro vás máme další. Zaspíváme s Davidem Dejlem. A teď krátce před čtvrt na deset pro vás máme další dobré rady s ním Davidem Dejlem. A teď krátce před čtvrt na deset pro vás máme další.

0: Rádio Blaník.
1: Večerem zíčka má.
0: Rádio Blaník. Pohodové.
1: Večerem zíčka má.
0: Rádio Blaník. Pohodové české.
1: Zíčka má.
0: Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.

0: Písnička vznikla z příběhu, který sám zažil a že se potřeboval, když prozradil, že tahle písnička vznikla z příběhu, který sám zažil a že se potřeboval vypsat z jednoho,
1: Máš doma bordel kovový? Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí. Sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Luxusní chleby
1: a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy.
1: Drdašrot.cz.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš.
1: Drdašrot.cz.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl.
1: CZ.
2: Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering. Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Luxusní chlebičky a obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. A obložené mísy až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Ruci až na váš stůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozstůl. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazíme chuťové buňky. Malý i velký catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazíme chuťové buňky vás. Catering připravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazíme chuťové buňky vás i vypravíme. Vše čerstvé zajistíme. Rozmazíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Čerstvé zajistíme. Rozmazíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Rozmazíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej. Rozmazíme chuťové buňky vás i vašich hostů. Tak neváhej a u Maledy objednej.
3: Vibrační válec
4: www.maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
3: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za
4: maleda.cz. Mňam, mňam, mňam.
3: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za
4: mňam, mňam, mňam.

0: Válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den.
1: Mňam, mňam.
0: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ to má. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ to má. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ to má. Půjčovna pro nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ to má. Půjčovna pro stavební stroj i jen za 1500 korun na den? SFZ to má. Půjčovna pro stavební stroj i profi nářadí za akční 500 korun na den? SFZ to má. Půjčovna pro stavební stroj i profi nářadí den? SFZ to má. Půjčovna pro stavební stroj i profi nářadí za akční ceny. Poradíme. Vysvětlíme Ománek. Půjčovna profi stavební strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Profi stavební strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firehuntu nebo na ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firehuntu nebo na vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firehuntu nebo na www.půjčovna. Osobně předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firehuntu nebo na www.půjčovna rentalce. Předvedeme. Navštívte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firehuntu nebo na www.půjčovna rentalce. Nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firehuntu nebo na www.půjčovna rentalce.cz. SFZ Tománek. V Kunčičkách vedle Firehuntu nebo na www.půjčovna rentalce.cz. SFZ Tománek. Tu nebo na www.půjčovna rentalce.cz. SFZ Tománek.
2: Verdatex Group. Výrobce
0: půjčovna rental.cz. SFZ Tománek.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních
0: rental.cz. SFZ Tománek.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních
0: SFZ Tománek.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cervatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Auti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobil. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stáme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického. www.verdatex stavebního potravinářského či chemického. www.verdatex.cz stavebního potravinářského či chemického. www.verdatex.cz či chemického. www.verdatex.cz.
3: Dobrý den.
2: www.verdatex.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce
2: www.verdatex.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček
2: www.verdatex.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus
2: CZ.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem? Jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přijít Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte na milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo Návsi. Jsme Carireal. Nevěřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi.

0: Cary Real, a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Cary Real, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Cary Real, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a v Třinci nebo v Návsi. Jsme Cary Real, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autor Návsi. Jsme Cary Real, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autor Jsme Cary Real, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete cary-real.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko.cz. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenší vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Za vaše
1: nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Za vaše auto chcete víc?
1: Nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou.
1: Jacko Design CZ.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
3: Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do
3: Ostravy v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte, pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy víc. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800, 100 to vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800, 120 víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800, 120. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800, 120, 800. Jsem Ostravy Vítkovic. Volejte 800, 120, 800.
4: Jsem Horská
2: Vítkovic. Volejte 800, 120, 800.
4: Jsem Horská
2: 120, 800.
4: Jsem Horská Gorila z Ugandy.
2: 800.
4: Jsem Horská Gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy.
4: Jsem Horská Gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
4: Horská Gorila z Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může
4: pomoct vám.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné
4: Ugandy.
5: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským kávy. Pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem Horská Gorila z Ugandy.
5: Pomůže vám i horským gorilám.
4: Jsem Horská Gorila z Ugandy.
5: I horským gorilám.
4: Jsem Horská Gorila z Ugandy.
5: Česká značka Outdoorila.
4: Jsem Horská Gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
4: Horská Gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojí
4: Gorila z Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
4: Ugandy.
5: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečným Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mount outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu.

0: Tin Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvěl. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou. 5 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou. 5hvězdičkové balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou. 5hvězdičkovou balení na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou. 5hvězdičkovou kávu a pomozte horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman. Pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
1: Dámy a
0: Bushman i na www.bushman.cz.
1: Dámy a pánové, jmen
0: Bushman.cz.
1: Dámy a pánové, jménem majitele módní značky. Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky. Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád pánové, jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotničky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Všem lékařům zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich lékařům zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci Vaše profese bývají společností a jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane a bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani postí často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si vážny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží, se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rádne ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by děkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dar a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50 z uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánského nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom

Poslouchej. Posloucháte Blaník. Věděli jste, že David... Posloucháte Blaník. Věděli jste, že David Dale ve svém... Posloucháte Blaník. Věděli jste, že David Dale ve svém hitu Akorát... Posloucháte Blaník. Věděli jste, že David Dale ve svém hitu Akorát... Posloucháte Blaník. Věděli jste, že David Dale ve svém hitu Akorát... Který teď doznívá... Posloucháte Blaník. Věděli jste, že David Dale ve svém hitu Akorát... Který teď doznívá... Věděli jste, že David Dale ve svém hitu Akorát... Který teď doznívá... Zpívá o vlastním prožitku... David Dale ve svém hitu Akorát... Který teď doznívá... Zpívá o vlastním prožitku... Ve svém hitu Akorát... Který teď doznívá... Zpívá o vlastním prožitku... Sám totiž prozradil, že tahle písně... Který teď doznívá... Zpívá o vlastním prožitku... Sám totiž prozradil, že... Který teď doznívá... Zpívá o vlastním prožitku... Sám totiž prozradil, že tahle písnička vznikla... Zpívá o vlastním prožitku. Sám totiž prozradil, že tahle písnička vznikla z příběhu, který sám zažil. A vlastním prožitku. Sám totiž prozradil, že tahle písnička...

se postarali 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Postarali my o vás. Pánské obleky bandy. O vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy.

0: Inspirující prostředí. Inspirující prostředí. Inspirující prostředí.
1: Kolegové.
0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové na
0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete
0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéfující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým
1: sedí. Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně,
0: kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně
0: radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci. Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých.
1: Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek.
1: A najděte si konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Konečně bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a
0: přehledně. Nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je
1: jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na našich stránkách.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na našich stránkách.
1: Rychle a přehledně.
0: To je bezva práce na našich stránkách. Radioblaník.cz.
1: Přehledně.
0: To je bezva práce na našich stránkách. Radioblaník.cz.
1: Bezva.
0: To je bezva práce na našich stránkách. Radioblaník.cz.
1: Bezva
0: práce na našich stránkách. Radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Stránkách Radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

tomu písničky, které si budete zpívat i za 20 let. A k tomu písničky, které si budete zpívat i za 20 let. A k tomu písničky, které si budete zpívat i za 20 let. K tomu písničky, které si budete zpívat i za 20 let. Si budete zpívat i za

České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.

poslouchá. Posloucháte rád. Poslou.

0: on to nebude jen koncert, je to napůl talk show. A pozor, on to nebude jen koncert, je to napůl talk show, také trochu vzdělávací program. On to nebude jen koncert, je to napůl talk show, také trochu vzdělávací program. Proložený bude jen koncert, je to napůl talk show, také trochu vzdělávací program. Proložený je to napůl talk show, také trochu vzdělávací program. Proložený Petrovými písničkami. Napůl talk show, také trochu vzdělávací program. Proložený Petrovými písničkami. A hlavně to unikátní. Také trochu vzdělávací program, proložený Petrovými písničkami. A hlavně to unikátní. Také trochu vzdělávací program, proložený Petrovými písničkami. A hlavně to unikátní planetárium ukáže, co všechno program, proložený Petrovými písničkami. A hlavně to unikátní planetárium ukáže, proložený Petrovými písničkami. A hlavně to unikátní planetárium ukáže, co všechno umí. A že to písničkami. A hlavně to unikátní planetárium ukáže, co všechno umí. A že toho je. Lístky seženete. Hlavně to unikátní planetárium ukáže, co všechno umí. A že toho je. Lístky seženete na webu Planetarium ukáže, co všechno umí. A že toho je. Lístky seženete na webu planetum.cz, co všechno umí. A že toho je. Lístky seženete na webu planetum.cz a planetum.cz. A je o tom vždycky obrovský zájem, takže s tím počítejte. Já bych to být váma neodkládal.cz. A je o tom vždycky obrovský zájem, takže s tím počítejte. Já bych to být váma neodkládal. A je o tom vždycky obrovský zájem, takže s tím počítejte. Já bych to být váma neodkládal, protože vždycky obrovský zájem, takže s tím počítejte. Já bych to být váma neodkládal, protože s tím počítejte. Já bych to být váma neodkládal, protože by se mohlo stát, že bude vyprodáno. Takže já bych to být váma neodkládal, protože by se mohlo stát, že bude vyprodáno. Takže doporučuju koukněte váma neodkládal, protože by se mohlo stát, že bude vyprodáno. Takže doporučuju koukněte se ještě jednou na stránku, protože by se mohlo stát, že bude vyprodáno. Takže doporučuju, koukněte se ještě jednou na stránky planetum.cz. Další vstupenky na Hvězdy pod hvězdami. Planetum.cz. Další vstupenky na Hvězdy pod hvězdami už jsou. Planetum.cz. Další vstupenky na Hvězdy pod hvězdami už jsou v prodeji. Hvězdy pod. Další vstupenky na Hvězdy pod hvězdami už jsou v prodeji.
1: Hvězdy pod hvězdami.
0: Na Hvězdy pod hvězdami už jsou v prodeji.
1: Hvězdy pod hvězdami.
2: Na rádiu Blan.
0: Hvězdy pod hvězdami už jsou v prodeji.
1: Hvězdy pod hvězdami.
2: Na rádiu Blan.
0: Už v prodeji.
1: Hvězdy pod hvězdami.
2: Na rádiu Blan.
0: No a za chvíli třeba pokáč. No a za chvíli třeba pokáč, rodinný typ.
3: Nejen dobří holuby.
4: Ale.
0: No a za chvíli třeba pokáč, rodinný typ.
3: Nejen dobří holuby.
4: Ale i blanické.
3: Dobří holuby.
4: I blanické účtenky se vrací.
3: Účtenky?
4: Ale i blanické účtenky se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme.
4: Blanické účtenky se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
4: Účtenky se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
4: Ať to se vrací.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
4: Ať to stojí, co to stojí.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
4: Ať to stojí, co.
3: Účtenky, které zaplatíme za vás.
4: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každý.
4: Ať to stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce posedne.
4: To stojí, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce posedne.
4: Petr Plat, co to stojí.
3: Každé všední ráno krátce posedne.
4: Petr platí vaše.
3: Každé všední ráno krátce posedne.
4: Petr platí vaše účty.
3: Na všední ráno krátce posedne.
4: Petr platí vaše účty.
3: Na rádiu krátce posedne.
4: Petr platí vaše účty.
3: Na rádiu posedne.
4: Petr platí vaše účty.
3: Na rádiu Blaník.
4: Petr platí vaše účty.
3: Na rádiu Blaník.
4: Platí vaše účty.
3: Na rádiu Blaník.
4: Vaše účty.
3: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník.

0: fun.
1: Hrajeme vám hezky.
0: Rádio Blan.
1: Hrajeme vám.
0: Rádio Blan.
1: Hrajeme vám hezky česky.
0: Rádio Blan.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Mládí jsme se o Víkio Blan.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Mládí jsme se o víkendu s kámošem a zrušili.
1: Hrajeme vám hezky česky.
2: Mládí jsme se o víkendu s kámošem a zrušili.
1: Vám hezky česky.
2: Mládí jsme se o víkendu s kámošem a zrušili.

A dnes už vím, že nejlepší je vzít rodinku na věd. A dnes už vím, že nejlepší je vzít rodinku na výlet. A dnes už vím, že nejlepší je vzít rodinku na výlet. Jsem rodin. A dnes už vím, že nejlepší je vzít rodinku na výlet. Jsem rodinný typ. Dnes už vím, že nejlepší je vzít rodinku na výlet. Jsem rodinný typ. Mám to rád. Nejlepší je vzít rodinku na výlet.

0: Blaník za volantem.
1: A jak se jezdí v sobotu do...
0: Blaník za volantem.
1: A jak se jezdí v sobotu dopoledne?
0: Blaník za volantem.
1: A jak se jezdí v sobotu dopoledne? Jezdí v sobotu dopoledne.
2: Na Pražském okruhu probíhá údržba v tunelech v obou směrech. Projíždí se vždy jedním jízdním pruhem. Aktuálně dochází v Lohkovském tunelu jedním jízdním pruhem. Aktuálně dochází v Lohkovském tunelu k blokovému odbavování počít pruhem. Aktuálně dochází v Lohkovském tunelu k blokovému odbavování. Aktuálně dochází v Lohkovském tunelu k blokovému odbavování. Počítejte se zdržením. V Lohkovském tunelu k blokovému odbavování. Počítejte se zdržením. Desem tunelu k blokovému odbavování, počítejte se zdržením. 10 minut se zdržíte na dálkovému odbavování, počítejte se zdržením. 10 minut se zdržíte na dálnici odbavování, počítejte se zdržením. 10 minut se zdržíte na dálnici D1 ve směru, počítejte se zdržením. 10 minut se zdržíte na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. 10 minut se zdržíte na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. 10 minut se zdržíte na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Kolona od 20 minut se zdržíte na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Kolona od 21. na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Kolona od 21. kilometru D1 ve směru z Prahy do Brna. Kolona od 21. kilometru od sjezdu na Beneš z Prahy do Brna. Kolona od 21. kilometru od sjezdu na Benešov. Kolona od 21. kilometru od sjezdu na Benešov do omezení u mostu. Kolona od 21. kilometru od sjezdu na Benešov do omezení u mostu Šmejkalka. 21. kilometru od sjezdu na Benešov do omezení u mostu Šmejkalka. Kilometru od sjezdu na Benešov do omezení u mostu Šmejkalka. Šťastnou cestu vám přeji sjezdu na Benešov do omezení u mostu Šmejkalka. Šťastnou cestu vám do omezení u mostu Šmejkalka. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství u mostu Šmejkalka. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a Šmejkalka. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcelnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela. Přejezd dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
3: Tak děkujeme, kdyby cokoliv volíte.
2: Centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
3: Tak děkujeme, kdyby cokoliv volíte naší dopravní.
2: Ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
3: Tak děkujeme, kdyby cokoliv volíte naší dopravní linku 603.
2: A dálnic. Marcela.
3: Tak děkujeme, kdyby cokoliv volíte naší dopravní linku 603 11.
2: Marcela.
3: Tak děkujeme, kdyby cokoliv volejte naší dopravní linku 603 11 71 71. Tak děkujeme, kdyby cokoliv volejte naší dopravní linku 603 11 71 71. Cokoliv volejte naší dopravní linku 603 11 71 71. Dopravní linku 603 11 71 71.
0: Rádio Blaník
3: 3 11 71 71.
0: Rádio Blaník
3: 71 71.
0: Rádio Blaník počasí. Rádio
3: 71.
0: Rádio Blaník počasí. Rádio Blaník. Rádio Blaník počasí. Rádio
3: Blaník. Dnes stále zataženo.
0: Rádio Blaník počasí. Rádio
3: Blaník. Dnes stále zataženo až
0: počasí. Rádio
3: Blaník. Dnes stále zataženo až odpoledne oblačno postupně. Dnes stále zataženo až odpoledne oblačno postupně ubývání dalšího. Dnes stále zataženo až odpoledne oblačno postupně ubývání další oblačnosti. Dnes stále zataženo až odpoledne oblačno postupně ubývání další oblačnosti. Do té doby přehánky, které stále zataženo až odpoledne oblačno postupně ubývání další oblačnosti. Do té doby přehánky, které by měly během až odpoledne oblačno postupně ubývání další oblačnosti. Do té doby přehánky, které by měly během dne slábnout oblačno postupně ubývání další oblačnosti. Do té doby přehánky, které by měly během dne slábnout teploty dnes ubývání další oblačnosti. Do té doby přehánky, které by měly během dne slábnout teploty dnes 11 až 16. Do té doby přehánky, které by měly během dne slábnout teploty dnes 11 až 16. Na přehánky, které by měly během dne slábnout teploty dnes 11 až 16. Na jižní Moravě až 18 měly během dne slábnout teploty dnes 11 až 16. Na jižní Moravě až 18 a v 1000 metrů.

typ. Tak tohle pokáče. Jsem rodinný typ. Tak tohle pokáče rodinný typ, posloucháte Blaník. Za chvíli bude 10. Jsem rodinný typ. Tak tohle pokáče rodinný typ, posloucháte Blaník. Za chvíli bude 10. Rodinný typ. Tak tohle pokáče rodinný typ, posloucháte Blaník. Za chvíli bude 10. Čerstvé zprávy s Kristýnou. Tohle pokáče rodinný typ, posloucháte Blaník. Za chvíli bude 10. Čerstvé zprávy s Kristýnou před námi. No a pak třeba rodinný typ, posloucháte Blaník. Za chvíli bude 10. Čerstvé zprávy s Kristýnou před námi. No a pak třeba poetika, posloucháte Blaník. Za chvíli bude 10. Čerstvé zprávy s Kristýnou před námi. No a pak třeba poetika, půlnoc. Za chvíli bude 10. Čerstvé zprávy s Kristýnou před námi. No a pak třeba poetika, půlnoc. 10 čerstvé zprávy s Kristýnou před námi, no a pak třeba poetika, půlnoc. Je skoro půlnoc. S Kristýnou před námi, no a pak třeba poetika, půlnoc. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl. Mami, no a pak třeba poetika, půlnoc. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl. Václav, třeba poetika, půlnoc. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl. Václav Neckář, Helena Vondrá, půlnoc. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl. Václav Neckář, Helena Vondráčko. Václav Neckář, Helena Vondráčková, znám jednu krásnou zahradu. Václav Neckář, Helena Vondráčková, znám jednu krásnou zahradu. Václav Neckář, Helena Vondráčková, znám jednu krásnou zahradu. Václav Neckář, Helena Vondráčková, znám jednu krásnou zahradu. Václav Neckář, Helena Vondráčková, znám jednu krásnou zahradu. Vondráčková, znám jednu krásnou zahradu. Krásnou zahradu.

0: slábnout. Teploty dnes 11 až 16, na jižní Moravě až 18 a v tisíce metrech kolem sedmičky. Teploty dnes 11 až 16, na jižní Moravě až 18 a v tisíce metrech kolem 11 až 16, na jižní Moravě až 18 a v tisíce metrech kolem sedmičky. Na jižní Moravě až 18 a v tisíce metrech kolem sedmičky.
1: Rádio Blaník.
0: Na jižní Moravě až 18 a v tisíce metrech kolem sedmičky.
1: Rádio Blaník.
0: V tisíce metrech kolem sedmičky.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc
0: Česky.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých. Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček. Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každé nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí pohody
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí
1: a nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí
1: českých písniček.
2: Za každého počasí
1: písniček.
2: Za každého počasí. Za každého počasí. Za každého počasí.

sezóna, jenom meruňky. Jsem je sám, byla dobrá sezóna, jenom meruňky chysám, byla dobrá sezóna, jenom meruňky chytli plíseň, dobrá sezóna, jenom meruňky chytli plíseň, rodinný sezóna, jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ. Má

0: si den naplno. Když něco, tak Allegra. Zdravíčko, sousede. Když něco, tak Allegra. Zdravíčko, sousede. Založit tak Allegra. Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl pro... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom... Sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... Proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
1: Půjčte si...
0: Úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás.
0: Radu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční...
0: Chtěli zmanžet... No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka.
0: No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC.
0: No.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC.cz. Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC.cz. As. Komerční banka. Více na KBC.cz.
2: Kaufland Cars.
1: Komerční banka. Více na KBC.cz. Komerční banka. Více na KBC.cz. Více na KBC.cz.
2: Kaufland Card Extra. Obrov.cz. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji kart Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra.
2: Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch.
2: Získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller.
2: Extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch. Mléčný nápoj za 15. Tento týden s Kaufland Card Extra. Miller Milch. Mléčný nápoj za 15,90. A Helen s Kaufland Card Extra. Miller Milch. Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup Extra. Miller Milch. Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann. Miller Milch. Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 3,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. Uvažujete za 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Uvažujete o teple...
3: 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Uvažujete o tepelné...
3: 90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Uvažujete o tepelné...
3: Až do 13. října. Kaufland.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního...
3: Října. Kaufland.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního...
3: Kaufland.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla. Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vyniku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich umístění. Term. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich umístění. Společně s naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou jejich umístění.

Hráme si tichou dohodu. Hráme si tichou dohodu kolem 3:15. Hráme si tichou dohodu kolem 3:15. Hráme si tichou dohodu kolem 3:15. Osamělých srdc. Hráme si tichou dohodu kolem 3:15. Osamělých srdc. Hráme si tichou dohodu kolem 3:15. Osamělých srdc. Tichou dohodu kolem 3:15. Osamělých srdc. Kolem 3:15. Osamělých srdc. Osamělých srdc.

0: Společně s KAJI tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní. S našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup. Vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu na odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás. Montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste i servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Přemýšlíte o nové
0: na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: U nás zvyklí. Proterm.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
0: Proterm.cz.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz. O nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspo kuchyni? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodeje Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení do prodeje Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh líbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc ony zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 až také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc kuchyni nebo koupelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všech pelnu sleva 10 tisíc korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylorun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. To měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koup. 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz, vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Právě
1: kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Právě teď v Planeu
1: a také podlah. Siko.cz.
2: Právě teď v Planeu ušetříte sprch.
1: Siko.cz.
2: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až
1: CZ.
2: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Na Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejů. Ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejů.

Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu.

prodejen nebo e-shop s až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 1%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Více než 30 000 položkami skladem. Planeo. 30 000 položkami skladem. Planeo. Položkami skladem. Planeo.

0: Tak jdeme dál hrát. Tak jdeme dál, hrajeme hezky česky na blaní. Tak jdeme dál, hrajeme hezky česky na blaníku. Tak jdeme dál, hrajeme hezky česky na blaníku. Tak jdeme dál, hrajeme hezky česky na blaníku. Tak jdeme dál, hrajeme hezky česky na blaníku.
1: Blaník.
0: Dál hrajeme hezky česky na blaníku. Česky na blaníku.
1: Blaník za volantem.

Prahu čeká delší výluka tramvají. Monelózy. Prahu čeká delší výluka tramvají. Prahu čeká delší výluka tramvají. Prahu čeká delší výluka tramvají. Čeká delší výluka tramvají. Výluka tramvají.

0: nemusíte čekat. Skonto nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Přijďte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na vše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc nákup e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku CZ slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla slevu 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodní 50% z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodní z každých 10 tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Tisíc nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Slevy u obchodníka. Spravíka.
1: Zprávy rády. Zprávy rády Jablaník. Zprávy rády Jablaník.
2: Stručně.
1: Zprávy rády Jablaník.
2: Stručně, jasně.
1: Zprávy rády Jablaník.
2: Stručně, jasně.
1: Zprávy rády Jablaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Zprávy rády Jablaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
1: Rády Jablaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Češi druhým dnem volí své.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Češi druhým dnem volí své favority.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Češi druhým dnem volí své favority.
2: Jasně, přehledně.
3: Češi druhým dnem volí své favority.
2: Přehledně.
3: Češi druhým dnem volí své favority. Meziročně přibylo za. Češi druhým dnem volí své favority. Meziročně přibylo záškrtu. Dnem volí své favority. Meziročně přibylo záškrtu nebo salmonelózy. Favority. Meziročně přibylo záškrtu nebo salmonelózy. Meziročně přibylo záškrtu nebo salmonelózy. Meziročně přibylo záškrtu nebo salmonelózy. Prahu čeká delší výluka. Meziročně přibylo záškrtu nebo salmonelózy.

0: Hezké dopoledne. Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2000.
0: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2000.
0: Hezké dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: Je Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: Vlíková, jsou tu zprávy.
1: Volby 2026.
0: Druhým dnem se otávy.
1: Volby 2026.
0: Druhým dnem se otevřely volební
1: 2026.
0: Druhým dnem se otevřely volební místnosti na
1: 2026.
0: Druhým dnem se otevřely volební místnosti na části území státu
1: 2026.
0: Druhým dnem se otevřely volební místnosti na části území státu jsou spojené s úvodním kolem. Druhým dnem se otevřely volební místnosti na části území státu jsou spojené s úvodním kolem. Dnem se otevřely volební místnosti na části území státu jsou spojené s úvodním kolem rozhodování místnosti na části území státu jsou spojené s úvodním kolem rozhodování o třetině senátorů. Na části území státu jsou spojené s úvodním kolem rozhodování o třetině senátorů. K obecním volbám státu jsou spojené s úvodním kolem rozhodování o třetině senátorů. K obecním volbám v pátek přišla nejčastěji s úvodním kolem rozhodování o třetině senátorů. K obecním volbám v pátek přišla nejčastěji o třetině senátorů. K obecním volbám v pátek přišla nejčastěji pětina až třetina voličů senátorů. K obecním volbám v pátek přišla nejčastěji pětina až třetina voličů. Podobně jako k obecním volbám v pátek přišla nejčastěji pětina až třetina voličů. Podobně jako před čtyřmi volbám v pátek přišla nejčastěji pětina až třetina voličů. Podobně jako před čtyřmi lety. V některých přišla nejčastěji pětina až třetina voličů. Podobně jako před čtyřmi lety. V některých menších obcích však svůj na až třetina voličů. Podobně jako před čtyřmi lety. V některých menších obcích však svůj hlas odevzdala voličů. Podobně jako před čtyřmi lety. V některých menších obcích však svůj hlas odevzdala i polovina. Podobně jako před čtyřmi lety. V některých menších obcích však svůj hlas odevzdala i polovina voličů. Před čtyřmi lety. V některých menších obcích však svůj hlas odevzdala i polovina voličů. Volby do senátu. V některých menších obcích však svůj hlas odevzdala i polovina voličů. Volby do senátu, které se konají v menších obcích však svůj hlas odevzdala i polovina voličů. Volby do senátu, které se konají ve 27 však svůj hlas odevzdala i polovina voličů. Volby do senátu, které se konají ve 27 obvodech provázela i polovina voličů. Volby do senátu, které se konají ve 27 obvodech provází o něco voličů. Volby do senátu, které se konají ve 27 obvodech provází o něco menší účast. Senátu, které se konají ve 27 obvodech provází o něco menší účast. V Česku meziročně konají ve 27 obvodech provází o něco menší účast. V Česku meziročně přibylo případů za 7 obvodech provází o něco menší účast. V Česku meziročně přibylo případů záškrtu provází o něco menší účast. V Česku meziročně přibylo případů záškrtu salmonelózy nebo co menší účast. V Česku meziročně přibylo případů záškrtu salmonelózy nebo žlust. V Česku meziročně přibylo případů záškrtu salmonelózy nebo žloutenky typu C. V Česku meziročně přibylo případů záškrtu salmonelózy nebo žloutenky typu C. Naopak méně lékaři přibylo případů záškrtu salmonelózy nebo žloutenky typu C. Naopak méně lékaři záškrtu salmonelózy nebo žloutenky typu C. Naopak méně lékaři evidují nemocný s černým salmonelózy nebo žloutenky typu C. Naopak méně lékaři evidují nemocný s černým žloutenky typu C. Naopak méně lékaři evidují nemocný s černým kašlem, svrabem nebo spalničkami. T. Naopak méně lékaři evidují nemocný s černým kašlem, svrabem nebo spalničkami. Vyplývá méně lékaři evidují nemocný s černým kašlem, svrabem nebo spalničkami. Vyplývá to z informací státního z nemocných.

0: s černým kašlem, svrabem nebo spalničkami. Vyplývá to z informací Státního zdravotního
1: Vyplývá to z informací Státního zdravotního úhým kašlem, svrabem nebo spalničkami. Hypotéky v Česku dál zdražují. Jejich sazby se už zmála 300%.
0: Pokud se ale situace ve světě zlepší, mohly by hypotéky od druhé poloviny příštího roku mírně zlevňovat.

0: Od zítřejšího dne mohly by hypotéky od druhé poloviny příštího roku mírně zlevňovat. Od zítřejšího dne čeká hypotéky od druhé poloviny příštího roku mírně zlevňovat. Od zítřejšího dne čeká Prahu delší výluka tramvaje druhé poloviny příštího roku mírně zlevňovat. Od zítřejšího dne čeká Prahu delší výluka tramvají příštího roku mírně zlevňovat. Od zítřejšího dne čeká Prahu delší výluka tramvají nepojedou mezi zastávkami zlevňovat. Od zítřejšího dne čeká Prahu delší výluka tramvají nepojedou mezi zastávkami. Od zítřejšího dne čeká Prahu delší výluka tramvají nepojedou mezi zastávkami nákladové nádraží Žižka. Zítřejšího dne čeká Prahu delší výluka tramvají nepojedou mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrad. Prahu delší výluka tramvají nepojedou mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Tramvají nepojedou mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Důvodem je rekonstrukce nepojedou mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Důvodem je rekonstrukce zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Důvodem je rekonstrukce trati a příprava nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Důvodem je rekonstrukce trati a příprava napojení budované trati Žižkov a Ohrada. Důvodem je rekonstrukce trati a příprava napojení budované trati na Jarov. V době důvodem je rekonstrukce trati a příprava napojení budované trati na Jarov. V době výluky budou na rekonstrukce trati a příprava napojení budované trati na Jarov. V době výluky budou náhradní autobusy i trati a příprava napojení budované trati na Jarov. V době výluky budou náhradní autobusy X9 v denní napojení budované trati na Jarov. V době výluky budou náhradní autobusy X9 v denním a i trati na Jarov. V době výluky budou náhradní autobusy X9 v denním a X95 a X. V době výluky budou náhradní autobusy X9 v denním a X95 a X98. Výluky budou náhradní autobusy X9 v denním a X95 a X98 v nočním. Autobusy X9 v denním a X95 a X98 v nočním provozu. Výluka 9 v denním a X95 a X98 v nočním provozu. Výluka potrvá a X95 a X98 v nočním provozu. Výluka potrvá až do pátku 18.5 a X98 v nočním provozu. Výluka potrvá až do pátku 18. prosince. Ze zprávy 8 v nočním provozu. Výluka potrvá až do pátku 18. prosince v nočním provozu. Výluka potrvá až do pátku 18. prosince. Ze zpráv je to ode mě vše a dál. Výluka potrvá až do pátku 18. prosince. Ze zpráv je to ode mě vše a dál tu s vámi bude Vlasta. Až do pátku 18. prosince. Ze zpráv je to ode mě vše a dál tu s vámi bude Vlasta. Prosince. Ze zpráv je to ode mě vše a dál tu s vámi bude Vlasta. Ze zpráv je to ode mě vše a dál tu s vámi bude Vlasta. Ode mě vše a dál tu s vámi bude Vlasta.
1: Vlasta su.
0: Dál tu s vámi bude Vlasta.
1: Vlasta suk.
0: Vlasta.
1: Vlasta suk.
2: Na rádi.
1: Vlasta suk.
2: Na rádiu Blaní.
3: Ano, dopoledne.
1: Vlasta suk.
2: Na rádiu Blaní.
3: Ano, dopolední vysílání.
1: Vlasta suk.
2: Na rádiu Blaní.
3: Ano, dopolední vysílání pokračuje za minutu.
1: Vlasta suk.
2: Na rádiu Blaní.
3: Ano, dopolední vysílání pokračuje za minutu bude 10 zak.
2: Na rádiu Blaní.
3: Ano, dopolední vysílání pokračuje za minutu bude 10. Za chvíli roztočíme slavné desky.
2: Na rádiu Blaní.
3: Ano, dopolední vysílání pokračuje za minutu bude 10. Za chvíli roztočíme. Ano, dopolední vysílání pokračuje za minutu bude 10. Za chvíli roztočíme slavné desky hezky česky. Ještě vysílání pokračuje za minutu bude 10. Za chvíli roztočíme slavné desky hezky česky. Ještě předtím třeba poetika a písnička. Za minutu bude 10. Za chvíli roztočíme slavné desky hezky česky. Ještě předtím třeba poetika a písnička Půlnoc. Za chvíli roztočíme slavné desky hezky česky. Ještě předtím třeba poetika a písnička Půlnoc. Roztočíme slavné desky hezky česky. Ještě předtím třeba poetika a písnička Půlnoc. Česky. Ještě předtím třeba poetika a písnička Půlnoc. Ještě předtím třeba poetika a písnička Půlnoc.
1: Sleduj
3: tyka a písnička Půlnoc.

tancovat. Kolikrát budem ponocovat? Kolikrát budem ponocovat? Kolikrát budem ponocovat? A nechat budem ponocovat.

es subija. Escuro pija. Escuro pulnos. Escuro pulnos, ja bych tě chtěl moc. Escuro pulnos, ja bych tě chtěl moc.

0: Felicita. Je z roku 19... Nový andělé a písničku, která se jmenuje Dona Felicita. Je z roku 1907 a písničku, která se jmenuje Dona Felicita. Je z roku 1971, má česk, která se jmenuje Dona Felicita. Je z roku 1971, má českou verzi samozřejmě Dona Felicita. Je z roku 1971, má českou verzi samozřejmě, no a je z roku 1971, má českou verzi samozřejmě, no a mě zajímá 1971, má českou verzi samozřejmě, no a mě zajímá 1, má českou verzi samozřejmě, no a mě zajímá, jestli uhodnete jakou. Tak se těším na vaše tipy. Má českou verzi samozřejmě, no a mě zajímá, jestli uhodnete jakou. Tak se těším na vaše tipy na telefonu 8. verzi samozřejmě, no a mě zajímá, jestli uhodnete jakou. Tak se těším na vaše tipy na telefonu, no a mě zajímá, jestli uhodnete jakou. Tak se těším na vaše tipy na telefonu 800 109 109. Jdeme na to. Mě zajímá, jestli uhodnete jakou. Tak se těším na vaše tipy na telefonu 800 109 109. Jdeme na to. Jestli uhodnete jakou. Tak se těším na vaše tipy na telefonu 800 109 109. Jdeme na to.
1: Slavné desky.
0: Tak se těším na vaše tipy na telefonu 800 109 109. Jdeme na to.
1: Slavné desky, hezky
0: čet. Těším na vaše tipy na telefonu 800 109 109. Jdeme na to.
1: Slavné desky, hezky
0: 800 109 109. Jdeme na to.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu
0: 109, jdeme na to.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.
0: Na to.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník. Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník. Hezky česky. Na rádiu Blaník. Česky. Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Blaník.

0: Tolik tady
1: spasený.
0: Tolik tady Pavla Havera a
1: spasený.
0: Tolik tady Pavla Havera a Boli Smera. Tolik tady Pavla Havera a Boli Smera smilovaní na rádiu. Tolik tady Pavla Havera a Boli Smera smilovaní na rádiu Blaník. Tolik tady Pavla Havera a Boli Smera smilovaní na rádiu Blaník. 10 minut po 10. Tolik tady Pavla Havera a Boli Smera smilovaní na rádiu Blaník. 10 minut tady Pavla Havera a Boli Smera smilovaní na rádiu Blaník. 10 minut po 10. hodině a pojďme si vás hudebně Boli Smera smilovaní na rádiu Blaník. 10 minut po 10. hodině a pojďme si vás hudebně pro smilovaní na rádiu Blaník. 10 minut po 10. hodině a pojďme si vás hudebně prověřit na rádiu Blaník. 10 minut po 10. hodině a pojďme si vás hudebně prověřit.
2: Slavné desky.
0: 10 minut po 10. hodině a pojďme si vás hudebně prověřit.
2: Slavné desky, hezky
0: té hodině a pojďme si vás hudebně prověřit.
2: Slavné desky, hezky česky.
0: Ano, pojďme si vás hudebně prověřit.
2: Slavné desky, hezky česky.
0: Ano, opět roztáčíme vaše prověřit.
2: Slavné desky, hezky česky.
0: Ano, opět roztáčíme vaše oblíbené.
2: Slavné desky, hezky česky.
0: Ano, opět roztáčíme vaše oblíbené slavné desky, zahraju
2: originálky. Hezky česky.
0: Ano, opět roztáčíme vaše oblíbené slavné desky, zahraju
2: hezky česky.
0: Ano, opět roztáčíme vaše oblíbené slavné desky, zahraju originál, vy budete pátrat po české verzi. Opět roztáčíme vaše oblíbené slavné desky, zahraju originál, vy budete pátrat po české verzi. Tak schválně. Vaše oblíbené slavné desky, zahraju originál, vy budete pátrat po české verzi. Tak schválně dneska desky zahraju originál, vy budete pátrat po české verzi. Tak schválně dneska zamíříme do Itálie. Ano, originál, vy budete pátrat po české verzi. Tak schválně dneska zamíříme do Itálie, ano, mám pro vás italskou spátrat po české verzi. Tak schválně dneska zamíříme do Itálie, ano, mám pro vás italskou skupinu. Tak schválně dneska zamíříme do Itálie, ano, mám pro vás italskou skupinu. Nuovi angeli. Schválně dneska zamíříme do Itálie, ano, mám pro vás italskou skupinu. Nuovi angeli. Nebo zamíříme do Itálie, ano, mám pro vás italskou skupinu. Nuovi angeli. Neboli Itálie, ano, mám pro vás italskou skupinu. Nuovi angeli. Neboli noví anděle. S italskou skupinu Nuovi angeli. Neboli noví andělé. A písničku skupinu Nuovi angeli. Neboli noví andělé. A písničku, která se jmenuje Nuovi angeli. Neboli noví andělé. A písničku, která se jmenuje Dona Felicita. Neboli noví andělé. A písničku, která se jmenuje Dona

0: Tolik tedy italská kapela Nulovi Angeli, Donna. Tolik tedy italská kapela Nulovi Angeli, Donna Felicita a kdo pak některý italská kapela Nulovi Angeli, Donna Felicita a kdo pak zpívá hezky česky? Italská kapela Nulovi Angeli, Donna Felicita a kdo pak zpívá hezky česky? Nulovi Angeli, Donna Felicita a kdo pak zpívá hezky česky?
1: Slavné desky.
0: Angeli, Donna Felicita a kdo pak zpívá hezky česky?
1: Slavné desky.
0: Felicita a kdo pak zpívá hezky česky?
1: Slavné desky. Hezky česky.
0: To je otázka. Kdo pak zpívá hezky česky?
1: Slavné desky. Hezky česky.
0: To je otázka na vás. Hezky česky.
1: Slavné desky. Hezky česky.
0: To je otázka na vás. Tak
1: slavné desky. Hezky česky.
0: To je otázka na vás. Tak koukneme na telefon, kdo pak je tam.
1: Hezky česky.
0: To je otázka na vás. Tak koukneme na telefon, kdo pak je tam.
1: Hezky česky.
0: To je otázka na vás. Tak koukneme na telefon, kdo pak je tam. Rádio Blaník, dobrý den. To je otázka na vás, tak koukneme na telefon, kdo pak je tam. Rádio Blaník, dobrý den. Otázka na vás, tak koukneme na telefon, kdo pak je tam. Rádio Blaník, dobrý den. Koukneme na telefon, kdo pak je tam. Rádio Blaník, dobrý den.
2: Zdejem s tom Drautosnu.
0: Ono, kdo pak je tam. Rádio Blaník, dobrý den.
2: Zdejem s tom Drautosnu.
0: Ondro, zdravíme. Rádio Blaník, dobrý den.
2: Zdejem s tom Drautosnu.
0: Ondro, zdravíme. Blaník, dobrý den.
2: Zdejem s tom Drautosnu.
0: Ondro, zdravíme.
3: Tak já.
2: Zdejem s tom Drautosnu.
0: Ondro, zdravíme.
3: Tak já dneska.
2: Zdejem s tom Drautosnu.
0: Ondro, zdravíme.
3: Tak já dneska fakt budem
2: s tom Drautosnu.
0: Ondro, zdravíme.
3: Tak já dneska fakt budem typovat.
0: Ondro, zdravíme.
3: Tak já dneska fakt budem typovat, protože si fakt nejsem jistý. Tak já dneska fakt budu jen typovat, protože si fakt nejsem jistý. Jestli na... Tak já dneska fakt budu jen typovat, protože si fakt nejsem jistý. Jestli náhodou to nebude... Dneska fakt budu jen typovat, protože si fakt nejsem jistý. Jestli náhodou to nebude Karel Gott, protože si fakt nejsem jistý. Jestli náhodou to nebude Karel Gott. Nejsem jistý. Jestli náhodou to nebude Karel Gott. Jestli náhodou... To nebude Karel Gott.
0: Tak Ondra nám...
3: To nebude Karel Gott.
0: Tak Ondra nám zavěsil...
3: To nebude Karel Gott.
0: Tak Ondra nám zavěsil...
3: Karel Gott.
0: Tak Ondra nám zavěsil... Karel Gott.
3: Karel Gott.
0: Tak Ondra nám zavěsil... Karel Gott typoval... Pojďme... Tak Ondra nám zavěsil, Karel Gott typoval, pojďme si pustit posluchače. Tak Ondra nám zavěsil, Karel Gott typoval, pojďme si pustit posluchače, kteří se dovolali před Ondra. Nám zavěsil, Karel Gott typoval, pojďme si pustit posluchače, kteří se dovolali před. Karel Gott typoval, pojďme si pustit posluchače, kteří se dovolali před Ondrou.
4: Dobrý, dobrý.
0: Typoval, pojďme si pustit posluchače, kteří se dovolali před Ondrou.
4: Dobrý den, tady.
0: Pojďme si pustit posluchače, kteří se dovolali před Ondrou.
4: Dobrý den, tady Marie Zumpolce a myslím...
0: Posluchače, kteří se dovolali před Ondrou.
4: Dobrý den, tady Marie Zumpolce a myslím si, že to je...
0: Se dovolali před Ondrou.
4: Dobrý den, tady Marie Zumpolce a myslím si, že to je...
0: Ondrou.
4: Dobrý den, tady Marie Zumpolce a myslím si, že to je Viktor Sodoma. Dobrý den, tady Marie Zumpolce a myslím si, že to je Viktor Sodoma. Dobrý den, tady Marie Zumpolce a myslím si, že to je Viktor Sodoma.
5: Dobrý den, Alena, já
4: Zumpolce a myslím si, že to je Viktor Sodoma.
5: Dobrý den, Alena, já zkusím Jiří Schillinger.
4: A myslím si, že to je Viktor Sodoma.
5: Dobrý den, Alena, já zkusím Jiří Schillinger. Dobrý den, Alena, já zkusím Jiří Schillinger.
6: Dobrý den, Vlasíku, moc vás zdraví.
5: Dobrý den, Alena, já zkusím Jiří Schillinger.
6: Dobrý den, Vlasíku, moc vás zdraví.
5: Na, já zkusím Jiří Schillinger.
6: Dobrý den, Vlasíku, moc vás zdraví. Tak tuhle tu písničku
5: Schillinger.
6: Dobrý den, Vlasíku, moc vás zdraví. Tak tuhle tu písničku zpívá Viktor Sroma. Dobrý den, Vlasíku, moc vás zdraví. Tak tuhle tu písničku zpívá Viktor Sroma pod názvem Vlasíku, moc vás zdraví. Tak tuhle tu písničku zpívá Viktor Sroma pod názvem Zdravírkám. Tak tuhle tu písničku zpívá Viktor Sroma pod názvem Stále mi vyčítá. Tak tuhle tu písničku zpívá Viktor Sroma pod názvem Stále mi vyčítá.
7: Dobrý den.
6: Tak tuhle tu písničku zpívá Viktor Sroma pod názvem Stále mi vyčítá.
7: Dobrý den. Tak já bych si...
6: Zpívá Viktor Sroma pod názvem...

0: Stále mi vyčítá.
1: Dobrý den, tak já bych si typl...
0: To má pod názvem Stále mi vyčítá.
1: Dobrý den, tak já bych si typl, že je to Viktor Sodoma...
0: Stále mi vyčítá.
1: Dobrý den, tak já bych si typl, že je to Viktor Sodoma a...
0: Mi vyčítá.
1: Dobrý den, tak já bych si typl, že je to Viktor Sodoma a písnička se jmenuje... Dobrý den, tak já bych si typl, že je to Viktor Sodoma a písnička se jmenuje Stále mě vyčítá. Tak já bych si typl, že je to Viktor Sodoma a písnička se jmenuje Stále mě vyčítá.
2: Tak 8...
1: Typl, že je to Viktor Sodoma a písnička se jmenuje Stále mě vyčítá.
2: Tak 800-109-109 telefon.
1: Viktor Sodoma a písnička se jmenuje Stále mě vyčítá.
2: Tak 800-109-109 telefonní...
1: A písnička se jmenuje Stále mě vyčítá.
2: Tak 800-109-109 telefonní linky stále...
1: Se jmenuje Stále mě vyčítá.
2: Tak 800-109-109 telefonní linky stále blikají. Rádio Blaník, dobrý den.
1: Vyčítá.
2: Tak 800-109-109 telefonní linky stále blikají. Rádio Blaník, dobrý den. 800-109-109 telefonní linky stále blikají. Rádio Blaník, dobrý den. 109 telefonní linky stále blikají. Rádio Blaník, dobrý den. Telefonní linky stále blikají. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Zuzka, dobrý den.
2: Blikají. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Zuzka, dobrý den.
2: Zuzko, co mi... Rádio Blaník, dobrý den.
3: Zuzka, dobrý den.
2: Zuzko, co myslíte, kdo to zpívá?
3: Zuzka, dobrý den.
2: Zuzko, co myslíte, kdo to zpívá?
3: Viktor. Zuzka, dobrý den.
2: Zuzko, co myslíte, kdo to zpívá?
3: Viktor. Zuzka, dobrý den.
2: Zuzko, co myslíte, kdo to zpívá?
3: Viktor Sodoma stále mi vyčítá.
2: Zuzko, co myslíte, kdo to zpívá?
3: Viktor Sodoma stále mi vyčítá.
2: Zuzko, co myslíte, kdo to zpívá?
3: Viktor Sodoma stále mi vyčítá.
2: Jste si jistá, to zpívá?
3: Viktor Sodoma stále mi vyčítá.
2: Jste si jistá?
3: Viktor Sodoma stále mi vyčítá.
2: Jste si jistá?
3: No, Sodoma stále mi vyčítá.
2: Jste si jistá?
3: No, stále mi vyčítá.
2: Jste si jistá?
3: No, doufám.
2: Jste si jistá?
3: No, doufám.
2: Ostatně už to tam... Jste si jistá?
3: No, doufám.
2: Ostatně už to tam taky poslouchat...
3: No, doufám.
2: Ostatně už to tam taky...
3: No, doufám.
2: Ostatně už to tam taky posluchači zmínili. No, no a jo, já...
3: Doufám.
2: Ostatně už to tam taky posluchači zmínili. No, no a jo, já vás nebudu už napínat. Ostatně už to tam taky posluchači zmínili. No, no a jo, já vás nebudu už napínat, ano. Ostatně už to tam taky posluchači zmínili. No, no a jo, já vás nebudu už napínat, ano. Viktor Sodoma posluchači zmínili. No, no a jo, já vás nebudu už napínat, ano. Viktor Sodoma stále mi vyčítá. No a jo, já vás nebudu už napínat, ano. Viktor Sodoma stále mi vyčítá. Písnička, jo, já vás nebudu už napínat, ano. Viktor Sodoma stále mi vyčítá. Písnička z roku 1900 už napínat, ano. Viktor Sodoma stále mi vyčítá. Písnička z roku 1970. No, Viktor Sodoma stále mi vyčítá. Písnička z roku 1972, český text napsal František Sodoma stále mi vyčítá. Písnička z roku 1972, český text napsal František Ringo Čech. Čítá. Písnička z roku 1972, český text napsal František Ringo Čech, který taky... Písnička z roku 1972, český text napsal František Ringo Čech, který taky... Roku 1972, český text napsal František Ringo Čech, který taky právě doprova... 72, český text napsal František Ringo Čech, který taky právě doprovází, která se... Text napsal František Ringo Čech, který taky právě doprovází, která se domů. Tak si ji zahrajeme a víme ještě Ringo Čech, který taky... Právě doprovází, která se domů. Tak si ji zahrajeme a vy mi ještě řekněte, jak se má, který taky právě doprovází, která se domů. Tak si ji zahrajeme a vy mi ještě řekněte, jak se máte, co plánujete, taky právě doprovází, která se domů. Tak si ji zahrajeme a vy mi ještě řekněte, jak se máte, co plánujete, právě doprovází, která se domů. Tak si ji zahrajeme a vy mi ještě řekněte, jak se máte, co plánujete na víkend. Která se domů. Tak si ji zahrajeme a vy mi ještě řekněte, jak se máte, co plánujete na víkend.
3: Na víkend.
2: Tak si ji zahrajeme a vy mi ještě řekněte, jak se máte, co plánujete na víkend.
3: Na víkend ani...
2: Ještě řekněte, jak se máte, co plánujete na víkend?
3: Na víkend ani tak nic moc, protože to počasí...
2: Co plánujete na víkend?
3: Na víkend ani tak nic moc, protože... Na víkend ani tak nic moc, protože to počasí nám nepřeje. Na víkend ani tak nic moc, protože to počasí nám nepřeje. Na víkend ani tak nic moc, protože to počasí nám nepřeje.

0: Takže jak nic moc, protože to počasí nám nepřeje. Takže něco na zahrádce, když nebude pršet.
1: No tak jo, tak třeba ne.
0: Třeba se vám to vyhne.
1: Tak jo, tak si vychutnáme teď Viktora Sodomu, mějte se báječně a se daří, naslyšenou. Stále mi vyčítá, tak to je ona, tahle hezká česká. Slavné desky hezky česky na rádiu Blaník.

Romantická písnička. Romantická písnička Briana Adamse. Romantická písnička Briana Adamse. Romantická písnička Briana Adamse. Everything I do it. Romantická písnička Briana Adamse. Everything I do it for you. Krátce počítám. Romantická písnička Briana Adamse. Everything I do it for you. Krátce písnička Briana Adamse. Everything I do it for you. Krátce po čtvrt na jedenáct. Dál hezky česky. Adamse. Everything I do it for you. Krátce po čtvrt na jedenáct. Dál hezky česky třeba vás. Everything I do it for you. Krátce po čtvrt na jedenáct. Dál hezky česky třeba Václav Neckář. Do it for you. Krátce po čtvrt na jedenáct. Dál hezky česky třeba Václav Neckář s Helenou Vondráčkovou. Krátce po čtvrt na jedenáct. Dál hezky česky třeba Václav Neckář s Helenou Vondráčkovou, taky slza a na jedenáct. Dál hezky česky třeba Václav Neckář s Helenou Vondráčkovou, taky slza a holka z plakátů. Dál hezky česky třeba Václav Neckář s Helenou Vondráčkovou, taky slza a holka z plakátů. No a stále taky Václav Neckář s Helenou Vondráčkovou, taky slza a holka z plakátů. No a stále taky čekáme na tuhle písničku s Helenou Vondráčkovou, taky slza a holka z plakátů. No a stále taky čekáme na tuhle písničku Vondráčkovou, taky slza a holka z plakátů. No a stále taky čekáme na tuhle písničku. Taky slza a holka z plakátů. No a stále taky čekáme na tuhle písničku. Z plakátů. No a stále taky čekáme na tuhle písničku. No a stále taky čekáme na tuhle písničku. Čekáme na tuhle písničku. Zazní za chvíli nebo čku. Zazní za chvíli nebo v další hodině. No? Zazní za chvíli, nebo v další hodině, no? Já vám to neprozradím. Zazní za chvíli, nebo v další hodině, no? Já vám to neprozradím. Zazní za chvíli, nebo v další hodině, no? Já vám to neprozradím, záměrně, protože je to výherný. Nebo v další hodině, no? Já vám to neprozradím, záměrně, protože je to výherný. Hodině, no? Já vám to neprozradím, záměrně, protože je to výherný, která vám může přinést... Já vám to neprozradím záměrně, protože je to výherní, která vám může přinést. Neprozradím záměrně, protože je to výherní, která vám může přinést vstupenky na záměrně, protože je to výherní, která vám může přinést vstupenky na symfonickou noc s písničkami, protože je to výherní, která vám může přinést vstupenky na symfonickou noc s písničkami, která vám může přinést vstupenky na symfonickou noc s písničkami Miroslava Žbirky. O to hrajeme. Může přinést vstupenky na symfonickou noc s písničkami Miroslava Žbirky. O to hrajeme ten vstupenky na symfonickou noc s písničkami Miroslava Žbirky. O to hrajeme tento víkend. Každopádně, jakmile uslyšíte vstupenskou noc s písničkami Miroslava Žbirky. O to hrajeme tento víkend. Každopádně, jakmile uslyšíte, volejte studiami Miroslava Žbirky. O to hrajeme tento víkend. Každopádně, jakmile uslyšíte, volejte studio 800 Žbirky. O to hrajeme tento víkend. Každopádně, jakmile uslyšíte, volejte studio 800 109. O to hrajeme tento víkend. Každopádně, jakmile uslyšíte, volejte studio 800 109 109. Vyhrává. Každopádně, jakmile uslyšíte, volejte studio 800 109 109. Vyhrává třetí volající. Jakmile uslyšíte, volejte studio 800 109 109. Vyhrává třetí volající. Volejte studio 800 109 109. Vyhrává třetí volající. 800 109 109. Vyhrává třetí volající. 109. Vyhrává třetí volající. Vyhrává třetí volající. Volající.

Tak hodně štěstí samozřejmě přeju. Rádio Blaník. Hodně štěstí samozřejmě přeju. Rádio Blaník. Samozřejmě přeju.

0: máš doma bordel kovový, odvez... Máš doma bordel kovový, odvez... Máš doma bordel kovový, odvez ho do sběrny Drdovi. Máš doma bordel kovový, odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty. Máš doma bordel kovový, odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Bordel kovový, odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned do sběrny Drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Ahoj, tady Sagman.
0: Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Ahoj, tady Sagman Tofy.
0: Zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Ahoj, tady Sagman Tofy. Nejúspěšnější.cz. Ahoj, tady Sagman Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví.
0: CZ.
1: Ahoj, tady Sagman Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví. Tady Sagman Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkoší český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal. Zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i
1: oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
1: Já. Proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky. Tak
1: vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky. Tak čus autobus.
1: 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky. Tak čus autobus.
1: Jedeme za mal.
2: A vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky. Tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi. Jsme
2: vemte sebou i děti.
3: Já tam budu taky. Tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi. Jsme vaše děti ráje.
2: Děti.
3: Já tam budu taky. Tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi. Jsme vaše děti ráje.
4: Vstupenky na děti ráje.
2: Tam budu taky. Tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi. Jsme vaše děti ráje.
4: Vstupenky na děti ráje turce.
2: Tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi. Jsme vaše děti ráje.
4: Vstupenky na děti ráje turce.
2: Bude to bus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
4: Vstupenky na děti ráje turce.
2: Bude vejdan.
1: Za vámi jsme vaše děti ráje.
4: Vstupenky na děti ráje turce.
2: Bude vejdan.
1: Vaše děti ráje.
4: Vstupenky na děti ráje turce.
2: Bude vejdan.
5: Česká profesio.
4: Vstupenky na děti ráje turce.
2: Bude vejdan.
5: Česká profesionální kosmetika, která pod
4: ráje turce.
2: Bude vejdan.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu.
2: Bude vejdan.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare Derm. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare Dermokosmetik. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare Dermokosmetika. Kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare Dermokosmetika. Biokosmetika a nov podtrhne vaši krásu. Syncare Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i vaši krásu. Syncare Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare kosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 kosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Zlatněž 30.

0: 10 let pečujeme o vaši pleť. www.simcare.cz Pečujeme o vaši pleť. www.simcare.cz Zlato, já už bych o vaši pleť. www.simcare.cz Zlato, já už bych potřebovala... www.simcare.cz Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co bys...
0: www.simcare.cz Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout. Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co bys si představovala? Nějaký va...
0: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co bys si představovala? Nějaký va...
0: Já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky?
0: Chtěla někam vypadnout.
1: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Vypadnout.
1: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe.
1: Co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe všechno.
1: Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme. Nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu.
0: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy.
0: Na všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc. Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádka. Do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora. A Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu. Pohádková obora a zřícenina hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
1: Pohádková obora a zřícenina hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
1: Zřícenina hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: Nůžková plošina jen za
2: hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: Nůžková plošina jen za 300 korun.
2: Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: Nůžková plošina jen za 300 korun.
2: Se na vás.
3: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna pro... Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářů na den. SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na Klíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarentalcz. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarentalcz. SF nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarentalcz. SFZ Tománek. Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarentalcz. SFZ Tománek. Talcz. SFZ Tománek.
4: Od nejtišího šepotu.
3: SFZ Tománek.
4: Od nejtišího šepotu. K hudbě k
3: Tománek.
4: Od nejtišího šepotu. K hudbě k tichého šepotu. K hudbě, která otře se spotu. K hudbě, která otře se sála. Národní divadlo. K hudbě, která otře se sála. Národní divadlo Moravskoslezské. Váze zvě, která otře se sála. Národní divadlo Moravskoslezské. Váze zve na... Otře se sála. Národní divadlo Moravskoslezské. Váze zve na rekvi... Se sála. Národní divadlo Moravskoslezské. Váze zve na rekviem Giuseppa. Národní divadlo Moravskoslezské. Váze zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Na reper... Národní divadlo Moravskoslezské. Váze zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonín Moravskoslezské. Váze zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonín... Váze zve na rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonín... Na rekviem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka. Více na www.m. Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm. Repertoáru v divadle Antonína Dvořáka více na www.ndm.cz. Divadle Antonína Dvořáka.

0: Mega sekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží.
0: Mega sekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10.
0: Mega sekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10. října.
0: Sekáč Ostrava u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně
0: otevřená u Futura.
1: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října. Soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás.
1: Října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu.
1: Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti
1: otevřeno i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče
1: 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce.
1: 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava. Sleduj nás na Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Facebooku nebo webu. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
2: Vychutnejte si v
0: Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
2: Vychutnejte si v bile plno dobrých věcí.
0: Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
2: Vychutnejte si v bile plno dobrých věcí.
0: Futura.
2: Vychutnejte si v bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě vychutnejte si v bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevírá bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodej za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bilavky. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Byla v Pstruží. Vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Byla v Pstruží. Až do blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Byla v Pstruží. Až do úterý máme v otevíráme pro vás novou prodejnu Byla v Pstruží. Až do úterý máme v akci novou prodejnu Byla v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku v Byla klubu Byla v Pstruží. Až do úterý máme v akci okurku v Byla klubu za 11,90 Kč. Až do

0: Na v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie Ostravě. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol. Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesních sportovních dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol. Ukázky lesní techniky mistr dřevorubců Timber Sports, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, Holc, Dřevěná akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, akademie středních škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel škol, ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a ukázky lesní techniky, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení, myslivecká kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Kynologie, sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Sokolnictví, jarmark řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival řemesel a vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota vystoupení kapely Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. Flerec. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Festival dřeva. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Října od 11 hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Outlet Arena Morávie hodin v Bělském lese. Vstup zdarma. Outlet Arena Morávia slaví v lese. Vstup zdarma. Outlet Arena Moravia slaví vstup zdarma. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 8. Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. Už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night. 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shop plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní. Tak startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD s speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Morávy. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Morávia Sever. Na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Morávia Sever na týden. Program a soutěž o auto BYD od Centrum Morávia Sever na týden. Přijďte slavit s námi těž o auto BYD od Centrum Morávia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a BYD od Centrum Morávia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Morávia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru nejvíce na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Den. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. A slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučí a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Na Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Dom v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce v...
0: Více na outletmoravia.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal...

0: Michal Staněček, prodejce vozu
1: Moravia.cz.
0: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carirea.
1: CZ.
0: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carirea. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carirea. Chcete jezdit prémiový den? Jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carirea. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carirea. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl vozu Škoda Plus z firmy Carirea. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun z firmy Carirea. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovka. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carirea. Prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carirea. Několikanásobní záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carirea. Několikanásobný vítěz zákazu. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carirea. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carirea. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner. Jsme Carirea. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více osobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carirea spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Broze.
0: Více najdete na carireal.cz.
1: Broze. Více než čtvrt.
0: Najdete na carireal.cz.
1: Broze. Více než čtvrt století v České. Broze. Více než čtvrt století v České republice Broze. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů. Po republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů. Vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Víme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěry, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. Denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě mají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo. Právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již víc. Pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého. Největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společně již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru profesního života z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte ta z Broze. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Děkujeme za všechny společné roky a za důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze. Za všechny společné roky a za důvěru.

hodně šťastný. Tak hodně šťastný samozřejmě. Tak hodně šťastný samozřejmě přeju. Tak hodně šťastný samozřejmě přeju. Tak hodně šťastný samozřejmě přeju.

0: důvěru, kterou nám dáváte každý den. Broze, s kterou nám dáváte každý den. Broze, společně silnější. Dáváte každý den. Broze, společně silnější. Broze, společně silnější. Broze, společně silnější. Silnější.
1: Stačí. Stačí jedno. Stačí jedno kliknutí. Stačí jedno kliknutí. Stačí jedno kliknutí.
2: Na našem webu Rádio Blaník.
1: Stačí jedno kliknutí.
2: Na našem webu Rádio Blaník.cz.
1: Jedno kliknutí.
2: Na našem webu Rádio Blaník.cz. A nebo v
1: jedno kliknutí.
2: Na našem webu Rádio Blaník.cz. A nebo v aplikaci
1: kliknutí.
2: Na našem webu Rádio Blaník.cz. A nebo v aplikaci Rádia.cz. Na našem webu Rádio Blaník.cz. A nebo v aplikaci Rádia.cz.
1: I
2: Rádio Blaník.cz.

0: 52%. Byla klubu za 11,90 kus, sleva 52%. Byla to do 11,90 kus, sleva 52%. Byla to dobré začíná u nás. A kus, sleva 52%. Byla to dobré začíná u nás. Sleva 52%. Byla to dobré začíná u nás. 52%. Byla to dobré začíná u nás.
1: Festival dřeva.
0: Byla to dobré začíná u nás.
1: Festival dřeva. To je.
0: Byla to dobré začíná u nás.
1: Festival dřeva.
2: To je den v lese.
0: U nás.
1: Festival dřeva.
2: To je den v lese.
3: Plný zábavy pro celou rodinu.
1: Festival dřeva.
2: To je den v lese.
3: Plný zábavy pro celou rodinu.
1: Festival dřeva.
2: To je den v lese.
3: Plný zábavy pro celou rodinu.
1: 10. října.
2: Dřeva.
3: To je den v lese.
2: Plný zábavy pro celou rodinu.
3: 10. října v Bělském
2: lese. Den v lese.
3: Plný zábavy pro celou rodinu.
2: 10. října v Bělském lese v Ostravě.
3: Plný zábavy pro celou rodinu.
2: 10. října v Bělském lese v Ostravě.
3: Čeká vás závodinu.
2: 10. října v Bělském lese v Ostravě.
3: Čeká vás závod sportovních dřevorubců.
2: 10.

0: můžete ladit pohodu s
1: aplikací Radia.cz.
0: I tady můžete ladit pohodu s
1: Radia.cz.
0: I tady můžete ladit pohodu s Blaníku.
1: Na chatě CZ.
0: I tady můžete ladit pohodu s Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: Tady můžete ladit pohodu s Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: V autobusu na cestě pohodu s Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: V autobusu na cestě
1: a nebo
0: s Blaníku.
1: Na chatě u krbu.
0: V autobusu na cestě
1: a nebo klidně uprostřed. Na chatě u krbu.
0: V autobusu na cestě
1: a nebo klidně uprostřed přírody. Tě u krbu.
0: V autobusu na cestě
1: a nebo klidně uprostřed přírody.
0: Poslouch autobusu na cestě
1: a nebo klidně uprostřed přírody.
0: Poslouchejte na cestě
1: a nebo klidně uprostřed přírody.
0: Poslouchejte
1: nebo klidně uprostřed přírody.
0: Poslouchejte Blaník.
1: Na webu Rádio Blaník uprostřed přírody.
0: Poslouchejte Blaník.
1: Na webu Rádio Blaník CZ přírody.
0: Poslouchejte Blaník.
1: Na webu Rádio Blaník CZ.
0: Alebo poslouchejte Blaník.
1: Na webu Rádio Blaník CZ.
0: Alebo v aplikaci Blaník.
1: Na webu Rádio Blaník CZ.
0: Alebo v aplikaci Rádik.
1: Na webu Rádio Blaník CZ.
0: Alebo v aplikaci Rádia CZ.
1: Na webu Rádio Blaník CZ.
0: Alebo v aplikaci Rádia CZ.
1: Rádio Blaník CZ.
0: Alebo v aplikaci Rádia CZ.
2: Rádio Blaník.
0: Alebo v aplikaci Rádia.

České Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Rádio Hlavní. České rádio.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Česky.

Blaník. Blaník. Blaník. Rádio. Blaník.

0: jsem si zrovna dala preclík do pusy a zrovna jsem se dovolala, takže jsem si zrovna dala preclík do pusy a zrovna jsem se dovolala, takže jsem nevěděla clík do pusy a zrovna jsem se dovolala, takže jsem nevěděla, co mám dělat, zrovna jsem se dovolala, takže jsem nevěděla, co mám dělat dřív, jestli rychle kousat a nebo mluvit. Dovolala, takže jsem nevěděla, co mám dělat dřív, jestli rychle kousat a nebo mluvit. Jsem nevěděla, co mám dělat dřív, jestli rychle kousat a nebo mluvit.
1: No a ono to klaplo.
0: Nevěděla, co mám dělat dřív, jestli rychle kousat a nebo mluvit.
1: No a ono to klaplo, takže...
0: Dřív, jestli rychle kousat a nebo mluvit.
1: No a ono to klaplo, takže jste to zvládla oboje na jednou.
0: Kousat a nebo mluvit.
1: No a ono to klaplo, takže jste to zvládla oboje na jednou, preclík.
0: Nebo mluvit.
1: No a ono to klaplo, takže jste to zvládla oboje na jednou, preclík. No a ono to klaplo, takže jste to zvládla oboje na jednou, preclík a zároveň mluvení. A ono to klaplo, takže jste to zvládla oboje na jednou, preclík a zároveň mluvení. Paráda. Že jste to zvládla oboje na jednou, preclík a zároveň mluvení. Paráda. Velká gratulace. Zvládla oboje na jednou, preclík a zároveň mluvení. Paráda. Velká gratulace. Preclík a zároveň mluvení. Paráda. Velká gratulace. Tak a teď a zároveň mluvení. Paráda. Velká gratulace. Tak a teď mi řekněte zároveň mluvení. Paráda. Velká gratulace. Tak a teď mi řekněte, jaké máte plány. Velká gratulace. Tak a teď mi řekněte, jaké máte plány taky na sobotu. Ptám se tady posluchačů. A gratulace. Tak a teď mi řekněte, jaké máte plány taky na sobotu. Ptám se tady posluchačů. Tak a teď mi řekněte, jaké máte plány taky na sobotu. Ptám se tady posluchačů. Řekněte, jaké máte plány taky na sobotu. Ptám se tady posluchačů.
0: Jako na dnešní sobotu.
1: Plány taky na sobotu. Ptám se tady posluchačů.
0: Jako na dnešní sobotu.
1: Tak. Na sobotu. Ptám se tady posluchačů.
0: Jako na dnešní sobotu.
1: Posluchačů.
0: Jako na dnešní sobotu. Tak, ještě půjdeme odvolit. Jako na dnešní sobotu. Tak, ještě půjdeme odvolit.
1: Ano.
0: Jako na dnešní sobotu. Tak, ještě půjdeme odvolit.
1: Ano, to je důležité.
0: Tak, ještě půjdeme odvolit.
1: Ano, to je důležité.
0: Tak, ještě půjdeme odvolit.
1: Ano, to je důležité.
0: Pak se půjdeme odměnit.
1: Ano, to je důležité.
0: Pak se půjdeme odměnit.
1: Za to...
0: Pak se půjdeme odměnit.
1: Za to volení,
0: jo. Za dobrou volbu se odměnit.
1: Za to volení,
0: jo. Za dobrou volbu.
1: Ano.
0: No a potom odměnit.
1: Za to volení,
0: jo. Za dobrou volbu.
1: Ano. Za to volení, jo.
0: Za dobrou volbu.
1: Ano.
0: No a potom asi budeme něco tvořit.
1: Za to volení, jo.
0: Za dobrou volbu.
1: Ano.
0: No a potom asi budeme něco tvořit, protože pro dobrou volbu...
1: Ano.
0: No a potom asi budeme něco tvořit, protože prší, takže zalezeme domů.
1: Ano.
0: No a potom asi budeme něco tvořit, protože prší, takže zalezeme domů a budu. No a potom asi budeme něco tvořit, protože prší, takže zalezeme domů a budu dělat nějakou. Potom asi budeme něco tvořit, protože prší, takže zalezeme domů a budu dělat nějakou podzimní výzdobu. Něco tvořit, protože prší, takže zalezeme domů a budu dělat nějakou podzimní výzdobu. Prší, takže zalezeme domů a budu dělat nějakou podzimní výzdobu. Zalezeme domů a budu dělat nějakou podzimní výzdobu. Budu dělat nějakou podzimní výzdobu.
1: Ještě někam jedete. Ještě někam jedete, jo? Ještě někam jedete, jo? Ještě někam jedete, jo?
0: My jsme teď na cestě s manželem a vlastně...
1: Apeler. Ještě někam jedete, jo?
0: My jsme teď na cestě s manželem a vlastně jedeme z...
1: Apeler. Ještě někam jedete, jo?
0: My jsme teď na cestě s manželem a vlastně jedeme z Moravy až...
1: Ještě někam jedete, jo?
0: My jsme teď na cestě s manželem a vlastně jedeme z Moravy až do Děčína. My jsme teď na cestě s manželem a vlastně jedeme z Moravy až do Děčína. Na cestě s manželem a vlastně jedeme z Moravy až do Děčína.
1: Aha.
0: A vlastně jedeme z Moravy až do Děčína.
1: Aha.
0: Takže vlastně muž vlastně jedeme z Moravy až do Děčína.
1: Aha.
0: Takže vlastně musíme nejdřív až do Děčína.
1: Aha.
0: Takže vlastně musíme nejdřív zdrávat.
1: Aha.
0: Takže

0: Oma Katrin, spíval Miroslav Šbírka. Oma Katrin, spíval Miroslav Šbírka. Oma Katrin, spíval Miroslav Šbírka. Oma Katrin, spíval Miroslav Šbírka. Oma Katrin, spíval Miroslav Šbírka.
1: Víkend s Miroslavem Šbírkou na rádiu Blaník.
2: Výherní písnička jako třetí se
1: s Miroslavem Šbírkou na rádiu Blaník.
2: Výherní písnička jako třetí se dovolala posluchačka
1: Šbírkou na rádiu Blaník.
2: Výherní písnička jako třetí se dovolala posluchačka Jitka z Děčína
1: na rádiu Blaník.
2: Výherní písnička jako třetí se dovolala posluchačka Jitka z Děčína, Jitko do
1: Blaník.
2: Výherní písnička jako třetí se dovolala posluchačka Jitka z Děčína, Jitko dobrý den. Výherní písnička jako třetí se dovolala posluchačka Jitka z Děčína, Jitko dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jako třetí se dovolala posluchačka Jitka z Děčína, Jitko dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Volala posluchačka Jitka z Děčína, Jitko dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Já vás taky zdravím. Kačka Jitka z Děčína, Jitko dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Já vás taky zdravím a tlesky na Jitko dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Já vás taky zdravím a tleskám.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Já vás taky zdravím a tleskám.
3: Děkuji. Dobrý den, já vás zdravím.
2: Já vás taky zdravím a tleskám.
3: Děkujem.
2: Vy totiž pojedete.
3: Zdravím.
2: Já vás taky zdravím a tleskám.
3: Děkujem.
2: Vy totiž pojedete. Na tu a tleskám.
3: Děkujem.
2: Vy totiž pojedete. Na tu úžasnou akci.
3: Děkujem.
2: Vy totiž pojedete. Na tu úžasnou akci. Kde
3: děkujem.
2: Vy totiž pojedete. Na tu úžasnou akci. Kde uslyšíte písničky. Vy totiž pojedete na tu úžasnou akci, kde uslyšíte písničky. Na tu úžasnou akci, kde uslyšíte písničky Miroslava Šbírky, Symfonická noc. Snou akci, kde uslyšíte písničky Miroslava Šbírky, Symfonická noc. Taky, kde uslyšíte písničky Miroslava Šbírky, Symfonická noc. Tak já jsem strašně rád, slyšíte písničky Miroslava Šbírky, Symfonická noc. Tak já jsem strašně rád, že máte Miroslava Šbírky, Symfonická noc. Tak já jsem strašně rád, že máte takovou radost, vy jste Symfonická noc. Tak já jsem strašně rád, že máte takovou radost, vy jste tomu nemohla ani uvěřit, že jste vyhrála. Tak já jsem strašně rád, že máte takovou radost, vy jste tomu nemohla ani uvěřit, že jste vyhrála. Tak já jsem strašně rád, že máte takovou radost, vy jste tomu nemohla ani uvěřit, že jste vyhrála. Strašně rád, že máte takovou radost, vy jste tomu nemohla ani uvěřit, že jste vyhrála.
3: Že jo? Nemohla, protože
2: takovou radost, vy jste tomu nemohla ani uvěřit, že jste vyhrála.
3: Že jo? Nemohla, protože já jsem si zrovna dala pryč.
2: Vy jste tomu nemohla ani uvěřit, že jste vyhrála.
3: Že jo? Nemohla, protože já jsem si zrovna dala preclík do pusy.
2: Uvěřit, že jste vyhrála. Že jo?
3: Nemohla, protože já jsem si zrovna dala preclík do pusy.
2: Že jo?
3: Nemohla, protože já jsem si zrovna dala preclík do pusy. A zrovna
2: že jo?
3: Nemohla, protože já jsem si zrovna dala preclík do pusy. A zrovna se nemohla, protože já

0: vlastně musíme nejdřív zdrávo dojet domů. Takže vlastně musíme nejdřív zdrávo dojet domů.
1: Já toho ještě...
0: Vlastně musíme nejdřív zdrávo dojet domů.
1: Já toho ještě využiju, zdravím taky manžela.
0: Musíme nejdřív zdrávo dojet domů.
1: Já toho ještě využiju, zdravím taky manžela. A teď...
0: Zdrávo dojet domů.
1: Já toho ještě využiju, zdravím taky manžela. A teď...
0: Zdrávo dojet domů.
1: Já toho ještě využiju, zdravím taky manžela. A teď, když jste tady na cestě, kde konkrétně? Já toho ještě využiju, zdravím taky manžela. A teď, když jste tady na cestě, kde konkrétně? Já toho ještě využiju, zdravím taky manžela. A teď, když jste tady na cestě, kde konkrétně aktuálně se nachází? To ještě využiju, zdravím taky manžela. A teď, když jste tady na cestě, kde konkrétně aktuálně se nacházíte, taky manžela. A teď, když jste tady na cestě, kde konkrétně aktuálně se nacházíte a jak to vypadá s dopravou? A teď, když jste tady na cestě, kde konkrétně aktuálně se nacházíte a jak to vypadá s dopravou? Když jste tady na cestě, kde konkrétně aktuálně se nacházíte a jak to vypadá s dopravou?
0: Tak to...
1: Konkrétně aktuálně se nacházíte a jak to vypadá s dopravou?
0: Tak to vám radši také
1: před... Se nacházíte a jak to vypadá s dopravou?
0: Tak to vám radši také předám manžela, protože já...
1: To vypadá s dopravou?
0: Tak to vám radši také předám manžela, protože já to přesně... Tak to vám radši také předám manžela, protože já to přesně nevím.
1: Tak.
0: Já to přesně nevím.
1: Tak jo, pane manželi, dobrý den.
2: Dobrý den. Úplně v pohodě, cesta volná, jedeme vlastně od Zábřehu až, a takže jedu po ty nový, po ty 35 od Zábřehu až, a takže jedu po ty nový, po ty 35 jsem jel, a takže jedu po ty nový, po ty 35 jsem jel, a takže jedu po ty nový, po ty 35 jsem jel, a teďka jsem na D11, po ty nový, po ty 35 jsem jel, a teďka jsem na D11 a jedním po ty 35 jsem jel, a teďka jsem na D11, 35 jsem jel, a teďka jsem na D11 a jedním až do Poděbra Podání jsem jel, a teďka jsem na D11 a jedním až do Poděbra Podání, a jedním až do Poděbra Podání, tak jdeme a pojedeme na Mladou Boleslav.
1: Skvěle.
3: Nejsi sám.
1: Další výherní písničku tu máme.

0: písničku tu máme. Nejsi sám. Jsi sám. Šíhejte na ní, jakmile zazní. Šíhejte na ní, jakmile... Šíhejte na ní, jakmile zazní Miroslav Žvirka se synem Davidem. Šíhejte na ní, jakmile zazní Miroslav Žvirka se synem Davidem. Volejte Šíhejte na ní, jakmile zazní Miroslav Žvirka se synem Davidem. Volejte studio 800. Šíhejte na ní, jakmile zazní Miroslav Žvirka se synem Davidem. Volejte studio 800 109 109. Šíhejte na ní, jakmile zazní Miroslav Žvirka se synem Davidem. Volejte studio 800 109 109.
1: Víkend s
0: Miroslav Žvirka se synem Davidem. Volejte studio 800 109 109.
1: Víkend s Miroslavem.
0: Volejte studio 800 109 109.
1: Víkend s Miroslavem Žvirkou. Na rádiu
0: 109 109.
1: Víkend s Miroslavem Žvirkou. Na rádiu Blaník.
0: 109.
1: Víkend s Miroslavem Žvirkou. Na rádiu Blaník.
0: No za chvíli třeba tichá dohoda.
1: S Miroslavem Žvirkou. Na rádiu Blaník.
0: No za chvíli třeba tichá dohoda. Večírek osamělých srdcí.
1: Žvirkou. Na rádiu Blaník.
0: No za chvíli třeba tichá dohoda. Večírek osamělých srdcí. Teď rok.
1: Na rádiu Blaník.
0: No za chvíli třeba tichá dohoda. Večírek osamělých srdcí. Teď rok set. No za chvíli třeba tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, teď Roxette, listen to your heart. Nebo... No za chvíli třeba tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, teď Roxette, listen to your heart. Neboli naslouchej hlas. Tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, teď Roxette, listen to your heart. Neboli naslouchej hlasu svého. Večírek osamělých srdcí, teď Roxette, listen to your heart. Neboli naslouchej hlasu svého srdce. Srdce.
2: Pohodové české rádio. České rádio.

Česky.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Hrajeme vám. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Rádio. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme

0: A nebo hráče Petra Spáleného. Dál vám budu hrát. A nebo hráče Petra Spáleného. Dál vám budu hrát hezky česky za 6 minut. Dál vám budu hrát hezky česky za 6 minut bude 11. Rádio Blaník. Dál vám budu hrát hezky česky za 6 minut bude 11.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Hezky česky za 6 minut bude 11.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Za 6 minut bude 11.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
0: Blaník. Stále většinou zatažený.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Stále většinou zataženo
1: během. Blaník. Počasí. Rádio
0: Blaník. Stále většinou zataženo během dne čekáme oblačno.
1: Počasí.
0: Stále většinou zataženo během dne čekáme oblačno. Přehánky by měly. Stále většinou zataženo během dne čekáme oblačno. Přehánky by měly pomaličku list. Stále většinou zataženo během dne čekáme oblačno. Přehánky by měly pomalu. Stále většinou zataženo během dne čekáme oblačno. Přehánky by měly pomaličku listě ustávat oblačno. Většinou zataženo během dne čekáme oblačno. Přehánky by měly pomaličku listě ustávat oblačnost se začne rozpouštět. Dne čekáme oblačno. Přehánky by měly pomaličku listě ustávat oblačnost se začne rozpouštět. Dnesno přehánky by měly pomaličku listě ustávat oblačnost se začne rozpouštět. Dnes naměříme 11 až 6 by měly pomaličku listě ustávat oblačnost se začne rozpouštět. Dnes naměříme 11 až 16 v tisíce metrech stávat oblačnost se začne rozpouštět. Dnes naměříme 11 až 16 a v tisíce metrech to bude kolem oblačnost se začne rozpouštět. Dnes naměříme 11 až 16 a v tisíce metrech to bude kolem 7 stupňů rozpouštět. Dnes naměříme 11 až 16 a v tisíce metrech to bude kolem 7 stupňů.
1: Jak bude?
0: Naměříme 11 až 16 a v tisíce metrech to bude kolem 7 stupňů. Až 16 a v tisíce metrech to bude kolem 7 stupňů.
1: Jak bude?
2: A co?
0: V tisíce metrech to bude kolem 7 stupňů.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
0: 7 stupňů.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to jak bude.
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte.
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás.
2: Co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku.
2: Jít na sebe.
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. I to se dozvíte u nás na Blaníku. To se dozvíte u nás na Blaníku. U nás na Blaníku. Rádio Blaník. Na Blaníku. Rádio Blaníku.

0: se zbytky jídla. S hnutím duha poznáte zvířecí stopy. Dozvíte se, co dělat se zbytky jídla.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší.

Mega hit 80. Mega hit 80. let, ale i 90. Mega hit 80. let, ale i 90. Mega hit 80. let, ale i 90. Ano, já třeba si... Mega hit 80. let, ale i 90. Ano, já třeba si pamatuju... Mega hit 80. let, ale i 90. Ano, já třeba si pamatuju jako malý kluk, když jsem... Mega hit 80. let, ale i 90. Ano, já třeba si pamatuju jako malý kluk, když jsem... Tuhle písničku pouštěl. Let, ale i 90. Ano, já třeba si pamatuju jako malý kluk, když jsem... Tuhle písničku pouštěl doma. Ano, já třeba si pamatuju jako malý kluk, když jsem... Tuhle písničku pouštěl doma. Na magnetofonu dělal jsem... A třeba si pamatuju jako malý kluk, když jsem... Tuhle písničku pouštěl doma. Na magnetofonu dělal malý kluk, když jsem... Tuhle písničku pouštěl doma, na magnetofonu dělal jsem diskotéky. No, Michal, jsem tuhle písničku pouštěl doma, na magnetofonu dělal jsem diskotéky. No, tuhle písničku pouštěl doma, na magnetofonu dělal jsem diskotéky. No, Michal David Kolup doma, na magnetofonu dělal jsem diskotéky. No, Michal David Kolup, pijeme kolu. Posloucháte do... Na magnetofonu dělal jsem diskotéky. No, Michal David Kolup, pijeme kolu. Posloucháte dopoledne na Blaně, dělal jsem diskotéky. No, Michal David Kolup, pijeme kolu. Posloucháte dopoledne na Blaníku Seky. No, Michal David Kolup, pijeme kolu. Posloucháte dopoledne na Blaníku, sobota pokračuje ve... Michal David Kolup, pijeme kolu. Posloucháte dopoledne na Blaníku, sobota pokračuje ve znamení českých písniček. Pijeme kolu. Posloucháte dopoledne na Blaníku, sobota pokračuje ve znamení českých písniček. I posloucháte dopoledne na Blaníku, sobota pokračuje ve znamení českých písniček. I po 11. hodině. Dopoledne na Blaníku, sobota pokračuje ve znamení českých písniček. I po 11. hodině. Verona, lásko proud. Pokračuje ve znamení českých písniček. I po 11. hodině. Verona, lásko proud. Českých písniček i po 11. hodině. Verona, lásko proud. Dlouhou prázdnou. Písniček i po 11. hodině. Verona, lásko proud. Dlouhou prázdnou tmou. Taky pro vás 11. hodině. Verona, lásko proud. Dlouhou prázdnou tmou. Taky pro vás chystám Jakuba. Verona, lásko proud. Dlouhou prázdnou tmou. Taky pro vás chystám Jakuba Smolíka. Jako proud. Dlouhou prázdnou tmou. Taky pro vás chystám Jakuba Smolíka. Taky pro vás chystám Jakuba Smolíka. Taky pro vás chystám Jakuba Smolíka. A nebo hráč? Taky pro vás chystám Jakuba Smolíka. A nebo hráče Petra Spáleného. Jakuba Smolíka. A nebo hráče Petra Spáleného.

0: potěší. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, bokové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunk v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová, 100 gramů za rodinu. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová, 100 gramů za 18. Například Chodura, Bohemia Šunka výběrová, 100 gramů za 18,90. Olma Floriva 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs 10. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva. Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 2,690 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299 Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 zrnková káva krema kilo za 299,90 káva krema kilo za 299,90 až do 13. října kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland Tom Hardy 99,90 až do 13. října Kaufland
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan a
0: 9,90 až do 13. října Kaufland
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan
0: a až do 13. října Kaufland
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vrací
0: do 13. října Kaufland
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na
0: Ina. Kaufland
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime
2: Chceš válku?
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime
2: Chceš válku?
1: Pierce Brosnan a Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime
2: Chceš válku? Tak tady máš válku
1: A Helen Mirren se vracejí na Sky Showtime
2: Chceš válku? Tak tady máš válku
1: Nová Mirren se vracejí na Sky Showtime
2: Chceš válku? Tak tady máš válku
1: Nová řada země gengů je na Sky Showtime
2: Chceš válku? Tak tady máš válku
1: Nová řada země Showtime
2: Chceš válku? Tak tady máš válku
1: Nová řada země gengů jen na Sky Showtime
2: Válku? Tak tady máš válku
1: Nová řada země gengů jen na Sky Showtime
3: Všude kolem jsou
2: Tady máš válku
1: Nová řada země gengů jen na Sky Showtime
3: Všude kolem jsou žraloci
1: Připlate si
2: válku
1: Nová řada země gengů jen na Sky Showtime
3: Všude kolem jsou žraloci
1: Připlate si tady v standard Řada země gengů jen na Sky Showtime
3: Všude kolem jsou žraloci
1: Připlate si tady v standard jen za 149 na Sky Showtime
3: Všude kolem jsou žraloci
1: Připlate si tady v standard jen za 149 korun měsíčně po time
3: Všude kolem jsou žraloci
1: Připlate si tady v standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních
3: Kolem jsou žraloci
1: Připlate si tady v standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců Připlate si tady v standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců Poslední šance Tady v standard jen za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců Poslední šance Nabídka za 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců Poslední šance Nabídka korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců Poslední šance Nabídka končí 12. října prvních 6 měsíců Poslední šance Nabídka končí 12. října lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky měsíců Poslední šance Nabídka končí 12. října lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky Poslední šance Nabídka končí 12. října lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky
4: Uvažujete
1: Nabídka končí 12. října lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky
4: Uvažujete o tepelném čerpadle
1: 12. října lze kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky
4: Uvažujete o tepelném čerpadle?
1: Kdykoliv zrušit platí smluvní podmínky.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce.
1: Platí smluvní podmínky.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce.
1: Podmínky.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepel. Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým. Tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexe tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnerná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistí tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění.

umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odborným provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis umístění. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

0: Jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na...
1: Itrea.
0: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně... Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Cítila se mila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Cítila jsem se, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená. Šla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená. Jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Peču.
0: Úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize
0: Peču. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony, autorka.
0: Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony, autorka Sultrum.
0: Nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony, autorka Sultrum Aliony vysvětluje. V knize Pečuj o své démony, autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím... V knize Pečuj o své démony, autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovně... Pečuj o své démony, autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démony, autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silněji vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznat, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasilnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se může... Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této... Že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. A nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své dítě je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najít, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.majhodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audio.
1: Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audio.
1: Své démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
1: Najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
1: www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
1: www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha. Nyní i jako audiokniha.
3: Už nemusíte
2: jako audiokniha.
3: Už nemusíte čekat až
2: kniha.
3: Skonto nabité. Už nemusíte čekat, až si ušetříte.
4: Skonto nabité.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek.
4: Nabité.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až dopte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shop za cenu, na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na kterou máte, až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz. Máte, až do pondělí získáte v prodejnách

0: Přeji vám hezké dopoledne.
1: Víkendové tipy.
0: Přeji vám hezké dopoledne.
1: Víkendové tipy.
0: Přeji vám hezké dopoledne. Vydejte se po stopách od... Přeji vám hezké dopoledne. Vydejte se po stopách odpadu pod... Přeji vám hezké dopoledne. Vydejte se po stopách odpadu potravin zvířat. Přeji vám hezké dopoledne. Vydejte se po stopách odpadu potravin zvířat i hezké dopoledne. Vydejte se po stopách odpadu potravin zvířat i dávných tradic. Den po stopách odpadu potravin zvířat i dávných tradic. Den plný objevování zkoumání potravin zvířat i dávných tradic. Den plný objevování zkoumání zvířat i dávných tradic. Den plný objevování zkoumání a pátrání vás čeká v tradic. Den plný objevování zkoumání a pátrání vás čeká v centru Sluňákov Olomouc. Plný objevování, zkoumání a pátrání vás čeká v centru Sluňákov Olomouc. Zkoumání a pátrání vás čeká v centru Sluňákov Olomouc. S hnutím duha poznání a pátrání vás čeká v centru Sluňákov Olomouc. S hnutím duha poznáte zvířecí stopy vás čeká v centru Sluňákov Olomouc. S hnutím duha poznáte zvířecí stopy v centru Sluňákov Olomouc. S hnutím duha poznáte zvířecí stopy. Dozvíte se, co dělat v Olomouc. S hnutím duha poznáte zvířecí stopy. Dozvíte se, co dělat

0: a na e-shopu skonto.cz slevu pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákup e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku CZ slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Kaufland Card
0: 1000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Kaufland Card Extra
0: nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské.
0: Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy
0: a nutí slevy u obchodníka.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrn
0: u obchodníka.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Je Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden skenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný extra výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný výhody. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. Týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. 9,90. Až do 13. října. Kaufland. Až do 13. října. Kaufland. 13. října. Kaufland.

0: Rádiu Blaník.
1: Ano, stále jsem s vámi, přeju.
2: Plasta Suk.
0: Na Rádiu Blaník.
1: Ano, stále jsem s vámi, přeju krásné dopoledne.
2: Plasta Suk.
0: Na Rádiu Blaník.
1: Ano, stále jsem s vámi, přeju krásné dopoledne. Za dvě minuty.
0: Na Rádiu Blaník.
1: Ano, stále jsem s vámi, přeju krásné dopoledne. Za dvě minuty bude 11.
0: Blaník.
1: Ano, stále jsem s vámi, přeju krásné dopoledne. Za dvě minuty bude 11. Další hezké české. Ano, stále jsem s vámi, přeju krásné dopoledne. Za dvě minuty bude 11. Další hezké české už jsou připraveny. Přeju krásné dopoledne. Za dvě minuty bude 11. Další hezké české už jsou připraveny. Verona či Petr poledne, za dvě minuty bude 11. Další hezké české už jsou připraveny. Verona či Petr Kotwald a milujeme se, dvě minuty bude 11. Další hezké české už jsou připraveny. Verona či Petr Kotwald a milujeme se čím dál víc. Další hezké české už jsou připraveny. Verona či Petr Kotwald a milujeme se čím dál víc. A všem marinám k svátku české už jsou připraveny. Verona či Petr Kotwald a milujeme se čím dál víc. A všem marinám k svátku všechno nejlepší. Verona či Petr Kotwald a milujeme se čím dál víc. A všema marinám k svátku všechno nejlepší. Či Petr Kotwald a milujem se čím dál víc. A všema marinám k svátku všechno nejlepší.
0: Rádio Blaník.
1: A milujem se čím dál víc. A všema marinám k svátku všechno nejlepší.
0: Rádio Blaník.
1: Čím dál víc. A všema marinám k svátku všechno nejlepší.
0: Rádio Blaník.
1: A všema marinám k svátku všechno nejlepší.
0: Rádio Blaník.
1: K svátku všechno nejlepší.
0: Rádio.

0: Knihovna Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti...
0: Knihovna Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakr...
0: Knihovna Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to...
0: Knihovna Maitreya.
1: Když...

chez moi.

0: Majitelem nové osmičky je pana Kamel Rudolf a tady je 2026. Majitelem nové osmičky je pana Kamel Rudolf a tady je jeho bezprostřední reakce. Majitelem nové osmičky je pana Kamel Rudolf a tady je jeho bezprostřední reakce.
1: Samozřejmě.
0: Osmičky je pana Kamel Rudolf a tady je jeho bezprostřední reakce.
1: Samozřejmě jsme moc rádi, že jsme v konkurenci.
0: Kamel Rudolf a tady je jeho bezprostřední reakce.
1: Samozřejmě jsme moc rádi, že jsme v konkurenci asi 100.
0: A tady je jeho bezprostřední reakce.
1: Samozřejmě jsme moc rádi, že jsme v konkurenci asi 170 projektů.
0: Bezprostřední reakce.
1: Samozřejmě jsme moc rádi, že jsme v konkurenci asi 170 projektů vyhráli právě.
0: Reakce.
1: Samozřejmě jsme moc rádi, že jsme v konkurenci asi 170 projektů vyhráli právě my s novou osmičkou. Jsme moc rádi, že jsme v konkurenci asi 170 projektů vyhráli právě my s novou osmičkou. Snažili jsme konkurenci asi 170 projektů vyhráli právě my s novou osmičkou. Snažili jsme se zde udělat prostě nejlepší 70 projektů vyhráli právě my s novou osmičkou. Snažili jsme se zde udělat prostě nejlepší největší vyhráli právě my s novou osmičkou. Snažili jsme se zde udělat prostě nejlepší největší a hlavně velmi my s novou osmičkou. Snažili jsme se zde udělat prostě nejlepší největší a hlavně velmi komplexní jako. Snažili jsme se zde udělat prostě nejlepší největší a hlavně velmi komplexní jako komunita zde udělat prostě nejlepší největší a hlavně velmi komplexní jako komunitní centrum v zemi. Myslím nejlepší největší a hlavně velmi komplexní jako komunitní centrum v zemi. Myslím si, že vší největší a hlavně velmi komplexní jako komunitní centrum v zemi. Myslím si, že se nám to asi podařilo velmi komplexní jako komunitní centrum v zemi. Myslím si, že se nám to asi podařilo komplexní jako komunitní centrum v zemi. Myslím si, že se nám to asi podařilo komunitní centrum v zemi. Myslím si, že se nám to asi podařilo, možná už i výsledkem v zemi. Myslím si, že se nám to asi podařilo, možná už i výsledkem je to, že během těch myslím si, že se nám to asi podařilo, možná už i výsledkem je to, že během těch 150 se nám to asi podařilo, možná už i výsledkem je to, že během těch 100 asi podařilo, možná už i výsledkem je to, že během těch 150 dnů tady jsme uskutečnili, možná už i výsledkem je to, že během těch 150 dnů tady jsme uskutečnili zhruba 3 výsledkem je to, že během těch 150 dnů tady jsme uskutečnili zhruba 308 eventů. Je to, že během těch 150 dnů tady jsme uskutečnili zhruba 308 eventů kulturních sportů. Těch 150 dnů tady jsme uskutečnili zhruba 308 eventů kulturních sportovních. Tady jsme uskutečnili zhruba 308 eventů kulturních sportovních divadla. Předtečnili zhruba 308 eventů kulturních sportovních divadla, přednášky a tak dále a tak 308 eventů kulturních sportovních divadla, přednášky a tak dále a tak dále. Takže eventů kulturních sportovních divadla, přednášky a tak dále a tak dále. Takže bylo to sportovních divadla, přednášky a tak dále a tak dále. Takže bylo to opravdu divadla, přednášky a tak dále a tak dále. Takže bylo to opravdu hodně a přednášky a tak dále a tak dále. Takže bylo to opravdu hodně a věří a tak dále a tak dále. Takže bylo to opravdu hodně a věříme teda, že díky a tak dále. Takže bylo to opravdu hodně a věříme teda, že díky tomu ocenění bylo to opravdu hodně a věříme teda, že díky toho opravdu hodně a věříme teda, že díky tomu ocenění možná jsme na tento projekt hodně a věříme teda, že díky tomu ocenění možná jsme na tento projekt více a věříme teda, že díky tomu ocenění možná jsme na tento projekt více upozorníme teda, že díky tomu ocenění možná jsme na tento projekt více upozornili a díky tomu ocenění možná jsme na tento projekt více upozornili a přijde se k nám podívat více lidí. Ocenění možná jsme na tento projekt více upozornili a přijde se k nám podívat více lidí. Jsme na tento projekt více upozornili a přijde se k nám podívat více lidí.
0: Tak.
1: Projekt více upozornili a přijde se k nám podívat více lidí.
0: Tak.
1: A přijde se k nám podívat více lidí.
0: Tak ještě je potřeba doplnit.
1: Podívat více lidí.
0: Tak ještě je potřeba doplnit a pogratulovat. Tak ještě je potřeba doplnit a pogratulovat do fejtku místku. Tak ještě je potřeba doplnit a pogratulovat do fejtku místku. Je potřeba doplnit a pogratulovat do fejtku místku. A ta nová osmička vznikla. Doplnit a pogratulovat do fejtku místku. A ta nová osmička vznikla na místě. Doplnit a pogratulovat do fejtku místku. A ta nová osmička vznikla na místě někdejší textilní. Pogratulovat do fejtku místku. A ta nová osmička vznikla na místě někdejší textilní továrny bratří Neumann. Fejtku místku.

0: A ta nová osmička vznikla na místě někdejší textilní továrny bratří Neumannů. Velká gravá osmička vznikla na místě někdejší textilní továrny bratří Neumannů.
1: Užívejte sobotní pohodu s Blaníkem.

Ozone a Dragostarin. Ozone a Dragostarin Day, 9 minút po 11. Ozone a Dragostarin Day, 9 minút po 11. Ozone a Dragostarin Day, 9 minút po 11. hodině. Ozone a Dragostarin Day, 9 minut po 11. hodině. No a v tuto chvíli se Ozone a Dragostarin Day, 9 minut po 11. hodině. No a v tuto chvíli se podíváme 9 minut po 11. hodině. No a v tuto chvíli se podíváme na jeden velký úspěch 9 minut po 11. hodině. No a v tuto chvíli se podíváme na jeden velký úspěch do Frýdku Místku hodině. No a v tuto chvíli se podíváme na jeden velký úspěch do Frýdku Místku. No a v tuto chvíli se podíváme na jeden velký úspěch do Frýdku Místku. Tamní nová osmička. Chvíli se podíváme na jeden velký úspěch do Frýdku Místku. Tamní nová osmička získala prestižní ocenění. Jeden velký úspěch do Frýdku Místku. Tamní nová osmička získala prestižní ocenění za nejlepší komunální do Frýdku Místku. Tamní nová osmička získala prestižní ocenění za nejlepší komunální projekt Místku. Tamní nová osmička získala prestižní ocenění za nejlepší komunální projekt České republiky. Nová osmička získala prestižní ocenění za nejlepší komunální projekt České republiky roku 2020. Prestižní ocenění za nejlepší komunální projekt České republiky roku 2026. Mají za nejlepší komunální projekt České republiky roku 2026. Majitel komunální projekt České republiky roku 2026. Majitelem nové osmičky je paní projekt České republiky roku 2026. Majitelem nové osmičky je pana HK republiky roku 2026. Majitelem nové osmičky je pana Kamil Rudolf a roku 2026. Mají

z mých dívčích očí. S mých dívčích očí. S mých dívčích očí koňských hřív. S mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš. S mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. S mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. S mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Očí koňský.

Pak jsem se vrátil. Pak jsem se vrátil. A na... Pak jsem se vrátil. A na chvíli. Pak jsem se vrátil. A na chvíli. Pak jsem se vrátil. A na chvíli ohlídnul se zpět. Pak jsem se vrátil. A na chvíli ohlídnul se zpět. Pak jsem se vrátil. A na chvíli ohlídnul se zpět. A na chvíli ohlídnul se zpět. A na chvíli ohlídnul se zpět. Ohlídnul se zpět. Snídaně zpět. Snídaně v trávě.

chlap. A někteří říkali divná dvojka kůň a chlap. A někteří dvojka kůň a chlap. A někteří se sázeli.

V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor víkal. V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. V noci čet jsem si náš

0: na chodbách a host, který odmítal odejít. Přesně to se ve středu odehrálo u nás, v Česku ve školním prostředí. A taky vám budu hrát hezky česky.
1: Jura Hotel 12.

0: ekologicky a bez starostí Vrič Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí Vrič Nikovošrot. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí Vrič Nikovošrot. Vemín. Rychle ekologicky a bez starostí Vrič Nikovošrot. www. Vaše z... ekologicky a bez starostí Vrič Nikovošrot. www. Vaše zbky a bez starostí Vrič Nikovošrot. www. Vaše sběrna.cz. Vrič Nikovošrot. www. Vaše sběrna.cz.
1: Festival
0: Nikovošrot. www. Vaše sběrna.cz.
1: Festival dřeva.
2: To je
0: www. Vaše sběrna.cz.
1: Festival dřeva.
2: To je den v lese.
0: Vaše sběrna.cz.
1: Festival dřeva.
2: To je den v lese.
1: Plný zábav.
0: .cz.
1: Festival dřeva.
2: To je den v lese.
1: Plný. Festival dřeva.
2: To je den v lese.
1: Plný zábavy pro celou rodinu.
2: Festival dřeva.
1: To je den v lese.
2: Plný zábavy pro celou rodinu.
1: 10.
2: To je den v lese.
1: Plný zábavy pro celou rodinu.
2: 10. října v Bělském lese v Ostravě.
1: V lese.
2: Plný zábavy pro celou rodinu.
1: 10. října v Bělském lese v Ostravě.
2: Zábavy pro celou rodinu.
1: 10. října v Bělském lese v Ostravě. Čeká vás závod sportovní rodinu.
2: 10. října v Bělském lese v Ostravě.
1: Čeká vás závod sportovních dřevorubců.
2: 10. října v Bělském lese v Ostravě.
1: Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timbersports.
2: Na v Bělském lese v Ostravě.
1: Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timbersports.
2: Dřevěná akt v Ostravě.
1: Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timbersports.
2: Dřevěná akademie středních škol.
1: Čeká vás závod sportovních dřevorubců Timbersports.
2: Dřevěná akademie středních škol.
1: Ukáz závod sportovních dřevorubců Timbersports.
2: Dřevěná akademie středních škol.
1: Ukázky lesní techniky
2: dřevorubců Timbersports.
1: Dřevěná akademie středních škol.
2: Ukázky lesní techniky.
1: Myslivecká kino
2: Sports.
1: Dřevěná akademie středních škol.
2: Ukázky lesní techniky.
1: Myslivecká kinologie.
2: Sokoliná
1: akademie středních škol.
2: Ukázky lesní techniky.
1: Myslivecká kinologie.
2: Akademie středních škol.
1: Ukázky lesní techniky.
2: Myslivecká kinologie.
1: Sokolnictví.
2: Jarmark řemesel.
1: Ukázky lesní techniky.
2: Myslivecká kinologie.
1: Sokolnictví.
2: Jarmark řemesel.
1: A vystoupení
2: kapelní techniky.
1: Myslivecká kinologie.
2: Sokolnictví.
1: Jarmark řemesel.
2: A vystoupení kapely.
1: Myslivecká kinologie.
2: Sokolnictví.
1: Jarmark řemesel
2: a vystoupení kapely Fleret.
1: Sokolnictví,
2: Jarmark řemesel
1: a vystoupení kapely Fleret.
2: Festival,
1: Jarmark řemesel
2: a vystoupení kapely Fleret.
1: Festival
2: řemesel
1: a vystoupení kapely Fleret.
2: Festival dřeva.
1: Sobota 10.
2: Vystoupení kapely Fleret.
1: Festival dřeva.
2: Sobota 10. října
1: kapely Fleret.
2: Festival dřeva.
1: Sobota 10. října od 11.
2: Festival dřeva.
1: Sobota 10. října od 11 hodin v Bělské.
2: Festival dřeva.
1: Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese.
2: Festival dřeva.
1: Sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese.
2: Vstup z
1: sobota 10. října od 11 hodin v Bělském lese.
2: Vstup zdarma.
1: Radina od 11 hodin v Bělském lese.
2: Vstup zdarma.
3: Radio
1: hodin v Bělském lese.
2: Vstup zdarma.
3: Radio House 300 Cross Plus.
1: V Bělském lese.
2: Vstup zdarma.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama.
2: Vstup zdarma.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu.
2: Zdarma.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online. Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV. 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. A Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malíční mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem postaví značku.

0: nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Tam, kde slunce.
0: A místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Tam, kde slunce do očí.
0: U malých firem na radiohouse.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod.
0: Radiohouse.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jackodesign.cz. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jackodesign žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jackodesign žaluzie. Venkovní. Přijdou vhod. Jackodesign žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejvhod. Jackodesign žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenší žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign je s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz. Designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
2: Za vaše
1: nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
2: Za vaše auto chcete víc?
1: Nábalem na trhu. Jackodesign.cz.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do
1: Jackodesign.cz.
2: Za vaše auto chcete víc?
1: Tak Design.cz.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup.
2: Chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte do Ostravy Vítkovic.
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte.
3: Vítkovic. Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše
3: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
3: Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte
3: výkup vozů v Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
3: Ostravě.
2: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. www.autohity.cz. CZ.
4: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110. Ano, v novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej 110 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladu tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda.

0: než dobrá volba. Bazén Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauna, hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, tadná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večer. Dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rauto volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Buny, minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme lázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusí snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusíš po a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusíš po. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusíš, pořád musíš hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel, jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jurahotel.cz.
1: Rich.
0: Musíš, pořád musíš. Jurahotel.cz. Pořád musíš. Jurahotel.cz.
1: Ryčny Kovošrot, auto.
0: Jurahotel.cz.
1: Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na
0: Jurahotel.cz.
1: Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo.
0: CZ.
1: Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás, ekologické. Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich. Ryčny Kovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Auto dosloužilo, nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava, nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohus, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín, a likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín.

0: až 100 odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentra. Svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš auto užijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejní až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda 1000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Děti Číně, Ostravě a Karviné.
1: Děti ráje,
0: Ostravě a Karviné.
1: Děti ráje, nejúspěšnější český
0: a Karviné.
1: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál. Děti ráje,

Ve vysílání... Ve vysílání Blaníku... Ve vysílání Blaníku nám dohrála a... Ve vysílání Blaníku nám dohrála a rozpívala Britney Spears. Ve vysílání Blaníku nám dohrála a rozpívala Britney Spears a přeji... Ve vysílání Blaníku nám dohrála a rozpívala Britney Spears a přeji krásné sobotní dopoledne. Ve vysílání Blaníku nám dohrála a rozpívala Britney Spears a přeji krásné sobotní dopoledne. Blaníku nám dohrála a rozpívala Britney Spears a přeji krásné sobotní dopoledne. Nečekaná návštěva. Rozpívala Britney Spears a přeji krásné sobotní dopoledne. Nečekaná návštěva. Zmatek na Spears a přeji krásné sobotní dopoledne. Nečekaná návštěva. Zmatek na chodbách a host krásné sobotní dopoledne. Nečekaná návštěva. Zmatek na chodbách a host, který odmítal. Nečekaná návštěva. Zmatek na chodbách a host, který odmítal odejít. Návštěva. Zmatek.

0: Adrenalinový zážitek nebo
1: pobyt pro dva,
0: house running,
1: jízdu v supersportu,
0: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou house running,
1: jízdu v supersportu,
0: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou
1: jízdu v supersportu,
0: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyber supersportu,
0: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dát
0: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete
0: zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledáš.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
1: Firmana. Vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmana zážitky.
1: Dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmana zážitky.
0: CZ.
1: Pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmana zážitky.cz.
1: Dámy,
0: nejlepší zážitky hledejte na
2: Firmana zážitky.cz.
0: Zážitky hledejte na
2: Firmana zážitky.cz.
3: Dámy a pánové,
2: jménem zážitky.cz.
3: Dámy a pánové, jménem
0: CZ.
3: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské. Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Ban. Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Děkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profesníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají znictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněnou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani možností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. To nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy sny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší, kdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší prátane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vypoděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil ní. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako víra vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na Pánského nabízí dárek ve formě 50% slevy na Pánské obleky. Dárek ve formě 50% slevy na Pánské obleky. Je čas, abych mě 50% slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom 50% slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás slevy na Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské. Je čas, abychom se postarali my o vás.

0: 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lal všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Hity Michala Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. Davida. Lásku, smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. 24. října. Smích a tanec. Mustang Arena Ostrava. 24. října. Děti a tanec. Mustang Arena Ostrava. 24. října. Děti ráje. Arena Ostrava. 24. října. Děti ráje. Energie, kterou na 24. října. Děti ráje. Energie, kterou ne 4. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na děti ráje. Tour je, kterou nezastavíš. Lístky na děti ráje. Tour.cz, kterou nezastavíš. Lístky na děti ráje. Tour.cz, ráje. Tour.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: CZ.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic
1: nechce. Koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká, že přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a
2: Říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos.
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry.
1: Svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegry. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat.
2: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat.
2: Vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte
2: zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romalie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva. Co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitkou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový.

vás. Pánské obleky Bandy. Abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. Postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. My o vás. Pánské obleky Bandy. Pánské obleky Bandy. Pánské obleky Bandy.

Kodiaq. Skladem skladových vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem z bohatých vozů Škoda. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem z bohatou výbavou. Fabia, Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem z bohatou výbavou a ihned k odběru. Kamiq, Karoq, Octavia i Kodiaq. Skladem z bohatou výbavou a ihned k Octavia i Kodiaq. Skladem z bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte i Kodiaq. Skladem z bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte s tou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 100 a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění

spánek, a pak mi klesl ní, přelouskal jsem pár stránek, a pak mi klesla víčka, přelouskal jsem pár stránek, a pak mi klesla víčka, přelouskal jsem pár stránek, a pak mi klesla víčka, v ten moment stránek, a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem, a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal, víčka, v ten moment už jsem spal, sen dostavil se na, v ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z té, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, stavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že se náhle,

aspoň chvíli, buď těba měnil. Jestli chceš, tak aspoň chvíli, buď těba. Jestli chceš, tak aspoň chvíli, buď těba. Jestli chceš, tak aspoň chvíli, buď obávaným hráčem a mě aspoň chvíli, buď obávaným hráčem a mě nohy v chvíli.

hráče a míšky, že jsem potkal hráče, že jsem potkal hráče a mi povídal chlapče ten hráče a mi povídal chlapče ten kde a mi povídal chlapče ten kdo umí hrát a mi povídal chlapče ten kdo umí hrát povídal chlapče ten kdo umí hrát musí chlapče ten kdo umí hrát musí číst lidem tváře ten kdo umí hrát musí číst lidem tváří kdo umí hrát musí číst lidem tváří

Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.

cenu, kterou štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních, má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních, tvou cenu, kterou

Já co chtějí v očích skrýt, vím, čem ty děláš chyby. Chtěl bys víc, vím, čem ty děláš chyby. Chtěl bys víc, než můžem ty děláš chyby. Chtěl bys víc, než můžeš ztratit, děláš chyby. Chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit. Můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit. Tak nech si ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit. Tak nech si poradit. Ten, kdo prohrál, musí platit. Tak nech si poradit. Prohrál, musí platit. Tak nech si poradit. I platit. Tak nech si poradit. Napět.

si v dálce, mi kdo si říká díky, mé noci v dálce, mi kdo si říká díky, a já si v dálce, mi kdo si říká díky, a já v tu chvílce, mi kdo si říká díky, a já v tu chvíli ne, mi kdo si říká díky, a já v tu chvíli nepoznal, byl říká díky. A já v tu chvíli nepoznal, byl to díky. A já v tu chvíli nepoznal, byl to on nebo já. A já v tu chvíli nepoznal, byl to on nebo já. A v tu chvíli nepoznal, byl to on.

pustil, zač bys pobídla ní, kdybys malou chvíli pustil, kdybys malou chvíli pustil, zač bys potom stál, chvíli pustil.

0: za student a protože zřejmě nechtěl přijít pozdě na vyučování, tak jedna ze studentek mu dokonce podržela dveře.
1: Vedení školy navíc přiznává, že na podobné návštěvy už jsou tak trošku zvyklí.
0: A hlavně kontrolovat, jestli uchazeči trefí, přísnit přijímačky, co říkáte.

Marek Ztracený a další hezká česká. Marek Ztracený a další hezká česká pro vás zas. Marek Ztracený a další hezká česká pro vás zastav mě poslouchat. Marek Ztracený a další hezká česká pro vás zastav mě posloucháte Rádio Blaník. Ztracený a další hezká česká pro vás zastav mě posloucháte Rádio Blaník. A teď tu mám jeden další hezká česká pro vás zastav mě posloucháte Rádio Blaník. A teď tu mám jeden úsměvný příběh pro vás zastav mě posloucháte Rádio Blaník. A teď tu mám jeden úsměvný příběh ze školního prostředí mě posloucháte Rádio Blaník. A teď tu mám jeden úsměvný příběh ze školního prostředí posloucháte Rádio Blaník. A teď tu mám jeden úsměvný příběh ze školního prostředí, který se u nás Rádio Blaník. A teď tu mám jeden úsměvný příběh ze školního prostředí, který se u nás. A teď tu mám jeden úsměvný příběh ze školního prostředí, který se u nás odehrál. Mám jeden úsměvný příběh ze školního prostředí, který se u nás odehrál ve středu. Na jednom gymnáziu na příběh ze školního prostředí, který se u nás odehrál ve středu. Na jednom gymnáziu na Uherského prostředí, který se u nás odehrál ve středu. Na jednom gymnáziu na Uherskohradišťsku, který se u nás odehrál ve středu. Na jednom gymnáziu na Uherskohradišťsku měli opravdu nečekaného studenta. Odehrál ve středu. Na jednom gymnáziu na Uherskohradišťsku měli opravdu nečekaného. Na jednom gymnáziu na Uherskohradišťsku měli opravdu nečekaného studenta. Do budovy totiž vběhl. Gymnáziu na Uherskohradišťsku měli opravdu nečekaného studenta. Do budovy totiž vběhl. Vystradišťsku měli opravdu nečekaného studenta. Do budovy totiž vběhl. Vystrašený srnec. A protože zřejmě nechtěl přijít pozdě na vyučování, tak jedna ze studentek mu dokonce podřený srnec. A protože zřejmě nechtěl přijít pozdě na vyučování, tak jedna...

si přál. Vždycky si přál. Vždycky si přál. Až bude pokud.

0: česky.
1: Užijte si hodinu.
0: Hezky česky.
1: Užijte si hodinu, kdy vám
0: Hezky česky.
1: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jenom
0: Hezky česky.
1: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jenom
0: Hezky česky.
1: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jenom české písničky.
0: U česky.
1: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jenom české písničky.
0: Už za chvíli.
1: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jenom české písničky.
0: Už za chvíli.
1: U nás na hodinu, kdy vám hrajeme jenom české písničky.
0: Už za chvíli.
1: U nás na Blaníku hrajeme jenom české písničky.
0: Už za chvíli.
1: U nás na Blaníku české písničky.
0: Už za chvíli.
1: U nás na Blaníku písničky.
0: Už za chvíli.
1: U nás na Blaníku.
0: Už za chvíli.
1: U nás na Blaníku. U nás na Blaníku. Na Blaníku.

čas, staň šťastná. Keď tu nie je tvoj čas, zná. Keď tu nie je tvoj čas, ja neviem, či je ráno. Keď tu nie je tvoj čas, ja neviem, či je ráno a či po. Keď tu nie je tvoj čas, ja neviem, či je ráno a či po.

0: wiem, co znamy.
1: Praż mi cela.
0: Już wiem, co znamy na bitwie.

spolu a ja tu som. Veď zaspávali sme spolu a ja tu som. Veď zaspávali sme spolu a ja tu som. A ty tu nie si. Spávali sme spolu a ja tu som. A ty tu nie si. Sme spolu a ja tu som.

0: Zůstávejte s rádiem. Tak zůstávejte s rádiem Blaník za chvíli. Tak zůstávejte s rádiem Blaník za chviličku se na to vrhneme hezky česky celou sobotu.
1: Rádio Blaník.
0: Pojďme se podívat, jaké počasí nás dnes čeká. A pojďme se podívat, jaké počasí nás dnes čeká. Většinou bude zataženo občas. V noci se nám pak ochladí na 9 až 5 stupňů. Očekávejte, že zítřek bude jako přes kopírák s tím dneškem. A co se týče teplot, ty se budou houpat většinou mezi 10. a 15. stupněm. Pozor na to, hlavně ráno, ojediněle se mohou 15. stupněm.

0: Pozor na to, hlavně ráno, ojediněle se mohou vyskytovat mlhy. Stupněm. Pozor na to, hlavně ráno, ojediněle se mohou vyskytovat mlhy.
1: Kdy bude to sp...
0: Pozor na to, hlavně ráno, ojediněle se mohou vyskytovat mlhy.
1: Kdy bude to správné...
0: Hlavně ráno, ojediněle se mohou vyskytovat mlhy.
1: Kdy bude to správné počasí na...
0: Ojediněle se mohou vyskytovat mlhy.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
0: Se mohou vyskytovat mlhy.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
0: Mlhy.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník.
1: Správné počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a...
1: Počasí na výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Výlet.
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Dozvíte se víc. Se víc.
1: Rádio Blaník.

0: Příchozí si mohou dát něco dobrého, podívat se níky, farmáře i rodiny s dětmi. Příchozí si mohou dát něco dobrého, podívat se na farmáře i rodiny s dětmi. Příchozí si mohou dát něco dobrého, podívat se na tradiční řemesla rodiny s dětmi. Příchozí si mohou dát něco dobrého, podívat se na tradiční řemesla, ochutnat mošt z městských. Příchozí si mohou dát něco dobrého, podívat se na tradiční řemesla, ochutnat mošt z městských jablek a něco dobrého, podívat se na tradiční řemesla, ochutnat mošt z městských jablek a užít si program, podívat se na tradiční řemesla, ochutnat mošt z městských jablek a užít si se na tradiční řemesla, ochutnat mošt z městských jablek a užít si program, který jsme připravili pro řemesla, ochutnat mošt z městských jablek a užít si program, který jsme připravili pro malé i velké. Mošt z městských jablek a užít si program, který jsme připravili pro malé i velké.
1: Hudební doprovod
0: jablek a užít si program, který jsme připravili pro malé i velké.
1: Hudební doprovod obstarácím
0: a užít si program, který jsme připravili pro malé i velké.
1: Hudební doprovod,
0: který jsme připravili pro malé i velké.
1: Hudební doprovod obstará cymbálová muzika Pavla Kordíka a
0: připravili pro malé i velké.
1: Hudební doprovod obstará cymbálová muzika Pavla Kordíka
0: pro malé i velké.
1: Hudební doprovod obstará cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek. Hudební doprovod obstará cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek and Party. Doprovod obstará cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek and Party. Programy naplánované. Cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek and Party. Programy naplánovaný do muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek and Party. Programy naplánovaný do 16 hodin a vstup Tabásek and Party. Programy naplánovaný do 16 hodin a vstup je zdarma. To byly Vítek and Party. Programy naplánovaný do 16 hodin a vstup je zdarma. To byly víkendové programy naplánovaný do 16 hodin a vstup je zdarma. To byly víkendové typy. Krásnou sobotu do 16 hodin a vstup je zdarma. To byly víkendové typy. Krásnou sobotu vám přeje Renata hodin a vstup je zdarma. To byly víkendové typy. Krásnou sobotu vám přeje Renata Anna Pechová. Vstup je zdarma. To byly víkendové typy. Krásnou sobotu vám přeje Renata Anna Pechová. Rádio Blaník. Víkendové typy. Krásnou sobotu vám přeje Renata Anna Pechová. Rádio Blaník. Morava a Slezsko. Krásnou sobotu vám přeje Renata Anna Pechová. Rádio Blaník. Morava a Slezsko. To vám přeje Renata Anna Pechová. Rádio Blaník. Morava a Slezsko. Renata Anna Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko. Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
2: Značkové slevy,
1: Morava a Slezsko.
2: Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favorite, které potěší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favorite, klasik nebo kuře těší celou rodinu. Například Snackit. Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za rodinu. Například Snackit. Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24. Příklad Snackit, Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Cabanos Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný Favorite, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a 90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba kepcný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13 druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října a holba keprník světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland světlý ležák za 13,90 až do 13. října. Kaufland za 13,90 až do 13. října. Kaufland.
3: Itálie, která
2: chutná 90 až do 13. října. Kaufland.
3: Itálie, která chutná.
2: Kaufland.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vita ve Zlíně, Brně.

0: A Praze. Největší, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italské Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italské a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Tak co?
0: Itálii. www.lavite.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála se...
0: www.lavite.cz.
1: Tak co jí koupíme?
0: Lavite.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No...
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No... Říkala, že nic nechce.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No... Říkala, že nic nechce.
1: To říkáš ne. Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dala si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří.
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj. Říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Nechce.
1: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj. Letos to vyřeší.
1: Vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj. Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie. Neboj. Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte...
2: Boj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat,
2: letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek...
2: Vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou...
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House run.
3: Darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo tři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo za house running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na ak. Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete
2: adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete
2: zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledej masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledej.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firma na zážitky.
3: Vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firma na zážitky.
3: Opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firma na zážitky.
2: CZ.
3: Uvažného.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firma na zážitky.
2: CZ.
5: Uvažujete o tepel.
2: Zážitky hledejte na
4: firma na zážitky.
2: CZ.
5: Uvažujete o tepelném.
2: Hledejte na
4: firma na zážitky.
2: CZ.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na
4: firma na zážitky.
2: CZ.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičky.
2: CZ.
5: Uvažujete

0: Přeji vám krásné
1: víkendové tipy. Rádio
0: Baník. Přeji vám krásné
1: víkendové tipy.
0: Rádio Baník. Přeji vám krásné poledne. Jablečníkové
1: tipy. Rádio
0: Baník. Přeji vám krásné poledne. Jablečný. Rádio Baník. Přeji vám krásné poledne. Jablečný den. Rádio Baník. Přeji vám krásné poledne. Jablečný den v Kroměříži před Přeji vám krásné poledne. Jablečný den v Kroměříži představuje staré Přeji vám krásné poledne. Jablečný den v Kroměříži představuje staré odrůdy jablek. Krásné poledne. Jablečný den v Kroměříži představuje staré odrůdy jablek. Jablečný den v Kroměříži představuje staré odrůdy jablek. Na velkém náměstí uvidíte i v Kroměříži představuje staré odrůdy jablek. Na velkém náměstí uvidíte i ukázky tradičních řemesel. Představuje staré odrůdy jablek. Na velkém náměstí uvidíte i ukázky tradičních řemesel. Staré odrůdy jablek. Na velkém náměstí uvidíte i ukázky tradičních řemesel nebo ruční list jablek. Na velkém náměstí uvidíte i ukázky tradičních řemesel nebo ruční list na mošt. Městí uvidíte i ukázky tradičních řemesel nebo ruční list na mošt. Hotový mošt můžete také i ukázky tradičních řemesel nebo ruční list na mošt. Hotový mošt můžete také tradičních řemesel nebo ruční list na mošt. Hotový mošt můžete také ochutnat stejně jako řemesel nebo ruční list na mošt. Hotový mošt můžete také ochutnat stejně jako další výrobní list na mošt. Hotový mošt můžete také ochutnat stejně jako další výrobky z jablek, například mošt. Hotový mošt můžete také ochutnat stejně jako další výrobky z jablek. Můžete také ochutnat stejně jako další výrobky z jablek, například koláče a buchty. Ochutnat stejně jako další výrobky z jablek, například koláče a buchty. Součástí akce jsou další výrobky z jablek, například koláče a buchty. Součástí akce jsou farmářské trhy s regionem jablek, například koláče a buchty. Součástí akce jsou farmářské trhy s regionálními produkty koláče a buchty. Součástí akce jsou farmářské trhy s regionálními produkty pokra buchty. Součástí akce jsou farmářské trhy s regionálními produkty. Pokračuje místo starosta Karel Holík.
2: Jablečný den je příjemná podzimní tradice, která na jednom místě
0: starosta Karel Holík.
2: Jablečný den je příjemná podzimní tradice, která na jednom místě Jablečný den je příjemná podzimní tradice, která na jedno místo den je příjemná podzimní tradice, která na jedno místo přivádí místní výrobce, je příjemná podzimní tradice, která na jedno místo přivádí místní výrobce, řemeslníky, farmáře, podzimní tradice, která na jedno místo přivádí místní výrobce, řemeslníky, farmáře i rodiny, která na jedno místo přivádí místní výrobce, řemeslníky, farmáře i rodiny s dětmi. Přísto přivádí místní výrobce, řemeslníky, farmáře i rodiny s dětmi. Příchozí si mohou místní výrobce, řemeslníky, farmáře i rodiny s dětmi. Příchozí si mohou dát něco, řemeslníky, farmáře i rodiny s dětmi.

0: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku
1: BZ.
0: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla. Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla. Tradičního výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a výrobce tepelné techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilní techniky. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. S našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz. Jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Už nemusí.
0: Proterm.cz.
2: Už nemusíte čekat, až si už... Už nemusíte čekat, až si ušetříte... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jedno... Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodeji nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50%. Do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých v prodejnách a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 a na e-shopu s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 s konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla pet slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Procent z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Kaufland Card Extra.
2: 1000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Kaufland Card Extra.
2: Nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské.
2: Poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnost.
2: U obchodníka.
3: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svůj kart extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card extra. Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card extra. Věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card extra a získáte extra výhody.

0: Skenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland
0: Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland
0: Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch
0: a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj.
0: Extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15.
0: Hody.
1: Tento týden s Kaufland Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49 mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90 nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup Ketchup za 49,90 až do 13. a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. 49,90 až do 13. října. Kaufland. 90 až do 13. října. Kaufland. Až do 13. října. Kaufland. Kaufland.

0: Pozor, taky tady někde létají další vstupenky na symfonickou noc v Pražském obecním. Tedy vzpomínkový koncert na Mekyho Žbu.
1: Hezky česky na blaníku znát tě u hezky česky na

0: Veroni. Veronika Ráž. Veronika Rážo. Veronika Rážová.
1: Nara.
0: Veronika Rážová.
1: Na rádiu Blaník.
0: Veronika Rážová.
1: Na rádiu Blaník.
0: Veronika Rážová.
1: Na rádiu Blaník.
2: Přeju vám krásné soboty.
0: Veronika Rážová.
1: Na rádiu Blaník.
2: Přeju vám krásné sobotní.
0: Rážová.
1: Na rádiu Blaník.
2: Přeju vám krásné sobotní poledne za minutu.
1: Na rádiu Blaník.
2: Přeju vám krásné sobotní poledne za minutu odběr.
1: Na rádiu Blaník.
2: Přeju vám krásné sobotní poledne za minutu odběr. Přeju vám krásné sobotní poledne za minutu odbije to pravé poledne a přeju vám krásné sobotní poledne za minutu odbije to pravé poledne a sobotní poledne za minutu odbije to pravé poledne a vy se máte na co těšit, protože poledne za minutu odbije to pravé poledne a vy se máte na co těšit, protože další 60 za minutu odbije to pravé poledne a vy se máte na co těšit, protože další 60 minut poledne a vy se máte na co těšit, protože další 60 minut bude jen plná českých písní. Máte na co těšit, protože další 60 minutovka bude jen plná českých písní. Protože další 60 minutovka bude jen plná českých písniček. A pozor, pozor, tak další 60 minutovka bude jen plná českých písniček. A pozor, pozor, minutovka bude jen plná českých písniček. A pozor, pozor, taky tady někde létají další vstupy. Bude jen plná českých písniček. A pozor, pozor, taky tady někde létají další vstupy. Plná českých písniček. A pozor, pozor, taky tady někde létají další vstupenky na symfonickou písniček. A pozor, pozor, taky tady někde létají další vstupenky na symfonickou. Pozor.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Blaník.

0: Hezký česky.
1: Přesně.
0: Hezký česky.
1: Přesně takhle vám hrají.
0: Hezký česky.
1: Přesně takhle vám hrajeme každý.
0: Hezký česky.
1: Přesně takhle vám hrajeme každý.
0: Hezký česky.
1: Přesně takhle vám hrajeme každý den po pravém poledni.
0: Hezký česky.
1: Přesně takhle vám hrajeme každý den po pravém poledni.
0: U násky.
1: Přesně takhle vám hrajeme každý den po pravém poledni.
0: U nás.
1: Přesně takhle vám hrajeme každý den po pravém poledni.
0: U nás.
1: Hrajeme každý den po pravém poledni.
0: U nás. Na Blaníku.
1: Každý den po pravém poledni.
0: U nás. Na Blaníku.
1: Pravém poledni.
0: U nás. Na Blaníku. U nás. Na Blaníku. Na Blaníku.

0: vzkříšenými stavbami. A pokud jste to náhodou ve vysílání nechytli, valiza doslova vzkříšenými stavbami. A pokud jste to náhodou ve vysílova vzkříšenými stavbami. A pokud jste to náhodou ve vysílání nechytli, teď máte šanci. Mými stavbami. A pokud jste to náhodou ve vysílání nechytli, teď máte šanci. Pokud jste to náhodou ve vysílání nechytli, teď máte šanci.
1: Milujeme
0: náhodou ve vysílání nechytli, teď máte šanci.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
0: Nechytli, teď máte šanci.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
0: A máte šanci.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborem. Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským. Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milý
2: Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milý
1: Blaníkem. Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci.
1: Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Vracím se na Tachovsko. Krásný den, milí Blaníci. Vracím se na Tachovsko, kde nechal krásný den, milí Blaníci. Vracím se na Tachovsko, kde nechal kníže, milí Blaníci. Vracím se na Tachovsko, kde nechal kníže Alfréd Windischgrätzi. Vracím se na Tachovsko, kde nechal kníže Alfréd Windischgrätzi. Vracím se na Tachovsko, kde nechal kníže Alfréd Windischgrätzi. Kde nechal kníže Alfréd Windischgrätzi, velký milovník koní, kde nechal kníže Alfréd Windischgrätzi, velký milovník koní, kníže Alfréd Windischgrätzi, velký milovník koní, postavit v romantice Alfréd Windischgrätzi, velký milovník koní, postavit v romantickém Alfréd Windischgrätzi, velký milovník koní, postavit v romantickém velký milovník koní, postavit v romantickém novorománském slohu velký milovník koní, postavit v romantickém novorománském slohu koní, postavit v romantickém novorománském slohu obrovskou jízdárnu. Postavit v romantickém novorománském slohu obrovskou jízdárnu. Ta je v romantickém novorománském slohu obrovskou jízdárnu. Ta je založena na novorománském slohu obrovskou jízdárnu. Ta je založena na půdorysu slohu obrovskou jízdárnu. Ta je založena na půdorysu kříže s ramenem obrovskou jízdárnu. Ta je založena na půdorysu kříže s rameny ukončenými dárnu. Ta je založena na půdorysu kříže s rameny ukončenými polygonálně. Ta je založena na půdorysu kříže s rameny ukončenými polygonálními ne na půdorysu kříže s rameny ukončenými polygonálními kříže s rameny ukončenými polygonálními neboli více bokými za s rameny ukončenými polygonálními neboli více bokými závěry ukončenými polygonálními neboli více bokými závěry polygonálními neboli více bokými závěry k východnímu a západnímu neboli více bokými závěry k východnímu a neboli více bokými závěry k východnímu a západnímu průčelí se bokými závěry k východnímu a západnímu průčelí jsou přistavěny příze závěry k východnímu a západnímu průčelí jsou přistavěny přízemní stáje k východnímu a západnímu průčelí jsou přistavěny přízemní stáje s národnímu a západnímu průčelí jsou přistavěny přízemní stáje s národnímu průčelí jsou přistavěny přízemní stáje s nárožními pavilony jsou přistavěny přízemní stáje s nárožními pavilony centrální stavěny přízemní stáje s nárožními pavilony centrální částí je stáje s nárožními pavilony. Centrální částí je patrová stavba s nárožními pavilony. Centrální částí je patrová stavba o délce 6 pavilony. Centrální částí je patrová stavba o délce centrální částí je patrová stavba o délce 60,2. Centrální částí je patrová stavba o délce 60,2. Šířce je patrová stavba o délce 60,2. Šířce 26,3. Stavba o délce

60,2, šířce 26,, o délce 60,2, šířce 26,3 a 60,2, šířce 26,3 a výšce 20,2, šířce 26,3 a výšce 26, šířce 26,3 a výšce 26,3 a výšce 26,3 desetiny metru, celých 3 a výšce 26,3 desetiny metru a výšce 26,3 desetiny metru. Arena je zhora 26,3 desetiny metru. Arena je zhora osvětlena 26,3 desetiny metru. Arena je zhora osvětlena 3 desetiny metru. Arena je zhora osvětlena podélnou 10 metru. Arena je zhora osvětlena podélnou lucernou. Arena je zhora osvětlena podélnou lucernou, to jest zhora osvětlena podélnou lucernou, to jest proskleným střešním světlíkem. Osvětlena podélnou lucernou, to jest proskleným střešním světlíkem. Podélnou lucernou, to jest proskleným střešním světlíkem. Patří mezi nejlucernou, to jest proskleným střešním světlíkem. Patří mezi nejvnou, to jest proskleným střešním světlíkem. Patří mezi největší dochované proskleným střešním světlíkem. Patří mezi největší dochované světské střešním světlíkem. Patří mezi největší dochované světské prostory své světlíkem. Patří mezi největší dochované světské prostory. Patří mezi největší dochované světské prostory své doby. Ústřední halu je největší dochované světské prostory své doby. Ústřední halu chované světské prostory své doby. Ústřední halu vlastní jízdárnu světské prostory své doby. Ústřední halu vlastní jízdárnu obklopují galerie slodoby. Ústřední halu vlastní jízdárnu obklopují galerie s ložemi pro hosty a to v jízdárnu obklopují galerie s ložemi pro hosty a to v přízemí i obklopují galerie s ložemi pro hosty a to v přízemí i v patře. Klenuté s ložemi pro hosty a to v přízemí i v patře. Klenuté stáje v přízemí pro hosty a to v přízemí i v patře. Klenuté stáje v přízemí a to v přízemí i v patře. Klenuté stáje v přízemí sloužily k ustájení i v patře. Klenuté stáje v přízemí sloužily k ustájení až k patře. Klenuté stáje v přízemí sloužily k ustájení až 24. Klenuté stáje v přízemí sloužily k ustájení až 24 koní. A je v přízemí sloužily k ustájení až 24 koní. Nezbyt sloužily k ustájení až 24 koní. Nezbytnou součástí byl až 24 koní. Nezbytnou součástí byla kovárna a podkovárna 20 koní. Nezbytnou součástí byla kovárna a podkovárna ní. Nezbytnou součástí byla kovárna a podkovárna s bytem kováře. Nezbytnou součástí byla kovárna a podkovárna s bytem kováře. Součástí byla kovárna a podkovárna s bytem kováře v přízemí. Suterla kovárna a podkovárna s bytem kováře v přízemí. Suterén pak sloužil a podkovárna s bytem kováře v přízemí. Suterén pak sloužil jako kovárna s bytem kováře v přízemí. Suterén pak sloužil jako kočárovna s bytem kováře v přízemí. Suterén pak sloužil jako kočárovna kováře v přízemí. Suterén pak sloužil jako kočárovna v přízemí. Suterén pak sloužil jako kočárovna. V patře byly z ochozu přístupné. Suterén pak sloužil jako kočárovna. V patře byly z ochozu přístupné. Jednak sloužil jako kočárovna. V patře byly z ochozu přístupné. Jednoduše zařízené jako kočárovna. V patře byly z ochozu přístupné. Jednoduše zařízené pokoje. V patře byly z ochozu přístupné. Jednoduše zařízené pokoje pro krát. V patře byly z ochozu přístupné. Jednoduše zařízené pokoje pro krátkodobé ubytování přístupné, jednoduše zařízené pokoje pro krátkodobé ubytování vybavené, jednoduše zařízené pokoje pro krátkodobé

ubytování vybavené kachlovými zařízené pokoje pro krátkodobé ubytování vybavené kachlovými kamny pokoje pro krátkodobé ubytování vybavené kachlovými kamny avšak krátkodobé ubytování vybavené kachlovými kamny avšak jen společnou toaletou vybavené kachlovými kamny avšak jen společnou toaletou vybavené kachlovými kamny avšak jen společnou toaletou nejlepší kachlovými kamny, avšak jen společnou toaletou. Nejlepší výhled po kamny, avšak jen společnou toaletou. Nejlepší výhled poskytoval však jen společnou toaletou. Nejlepší výhled poskytovala samozřejmě společnou toaletou. Nejlepší výhled poskytovala samozřejmě knížecí lóže toaletou. Nejlepší výhled poskytovala samozřejmě knížecí lóže, která nejlepší výhled poskytovala samozřejmě knížecí lóže, která má čestný výhled poskytovala samozřejmě knížecí lóže, která má čestné místo přímo a samozřejmě knížecí lóže, která má čestné místo přímo proti vchodu. Knížecí lóže, která má čestné místo přímo proti vchodu. Jízdářecí lóže, která má čestné místo přímo proti vchodu. Jízdárna ves, která má čestné místo přímo proti vchodu. Jízdárna ve světcích je má čestné místo přímo proti vchodu. Jízdárna ve světcích je místo přímo proti vchodu. Jízdárna ve světcích je srovnávána s přímo proti vchodu. Jízdárna ve světcích je srovnávána s vídeňskou cti vchodu. Jízdárna ve světcích je srovnávána s vídeňskou císařskou. Jízdárna ve světcích je srovnávána s vídeňskou císařskou jízdárnou. Ve světcích je srovnávána s vídeňskou císařskou jízdárnou. A je srovnávána s vídeňskou císařskou jízdárnou. A je po ní srovnávána s vídeňskou císařskou jízdárnou. A je po ní druhou největší ve s vídeňskou císařskou jízdárnou. A je po ní druhou největší ve střední císařskou jízdárnou. A je po ní druhou největší ve střední Evropě. Není divnou. A je po ní druhou největší ve střední Evropě. Není divu. A je po ní druhou největší ve střední Evropě. Není divu, byla to druhou největší ve střední Evropě. Není divu, byla to pýcha knížete Alfréda větší ve střední Evropě. Není divu, byla to pýcha knížete Alfréda, který se chtěl vyrvat Evropě. Není divu, byla to pýcha knížete Alfréda, který se chtěl vyrovnat. Není divu, byla to pýcha knížete Alfréda, který se chtěl vyrovnat císařskému dvoru. To pýcha knížete Alfréda, který se chtěl vyrovnat císařskému dvoru. Jenomže Alfréda, který se chtěl vyrovnat císařskému dvoru. Jenomže nastaly komplikované, který se chtěl vyrovnat císařskému dvoru. Jenomže nastaly komplikované časy vyrovnat císařskému dvoru. Jenomže nastaly komplikované časy a Windisch Grécové císařskému dvoru. Jenomže nastaly komplikované časy a Windisch Grécové se mezi. Jenomže nastaly komplikované časy a Windisch Grécové se mezi válkami. Jenomže nastaly komplikované časy a Windisch Grécové se mezi válkami přihlásili. Nastaly komplikované časy a Windisch Grécové se mezi válkami přihlásili k německé národné časy a Windisch Grécové se mezi válkami přihlásili k německé národnosti. A Windisch Grécové se mezi válkami přihlásili k německé národnosti. Mezi válkami přihlásili k německé národnosti. Po záboru pohraničí se ve světcích přihlásili k německé národnosti, po záboru pohraničí se ve světcích v německé národnosti, po záboru pohraničí se ve světcích v roce 1938 národnosti, po záboru pohraničí se ve světcích v roce 1938, po záboru pohraničí se ve světcích v roce 1938 konal dokonce pohraničí se ve světcích v roce 1938 konal dokonce sjezd v roce 1938 konal dokonce sjezd nacistické N. V roce 1938 konal dokonce sjezd nacistické NS. 1938 konal dokonce sjezd nacistické NSDAP. 8 konal dokonce sjezd nacistické NSDAP. Po roce dokonce sjezd nacistické NSDAP.

0: Po roce 1940 sjezd nacistické NSDAP. Po roce 1945 nacistické NSDAP. Po roce 1945 byl proto NSDAP. Po roce 1945 byl proto majetek ze SP. Po roce 1945 byl proto majetek zestátněn. V té době po roce 1945 byl proto majetek zestátněn. V té době byla ještě 1945 byl proto majetek zestátněn. V té době byla ještě jízdárna 1945 byl proto majetek zestátněn. V té době byla ještě jízdárna v zachovalém majetek zestátněn. V té době byla ještě jízdárna v zachovalém stavu nastátněn. V té době byla ještě jízdárna v zachovalém stavu. Na čas se v ní. V té době byla ještě jízdárna v zachovalém stavu. Na čas se v ní usadilo vojsko. Byla ještě jízdárna v zachovalém stavu. Na čas se v ní usadilo vojsko pohraničná v zachovalém stavu. Na čas se v ní usadilo vojsko pohraniční zachovalém stavu. Na čas se v ní usadilo vojsko pohraniční stráže. Potom sloužila. Na čas se v ní usadilo vojsko pohraniční stráže. Potom sloužila jako čas se v ní usadilo vojsko pohraniční stráže. Potom sloužila jako tělo usadilo vojsko pohraniční stráže. Potom sloužila jako tělocvična a po pohraniční stráže. Potom sloužila jako tělocvična a později v ní hospodařil stráže. Potom sloužila jako tělocvična a později v ní hospodařil státní sloužila jako tělocvična a později v ní hospodařil státní statek a skladoval tam tělocvična a později v ní hospodařil státní statek a skladoval tam obilí a hnojiva a později v ní hospodařil státní statek a skladoval tam obilí a hnojiva i v ní hospodařil státní statek a skladoval tam obilí a hnojiva ale snad sloužil státní statek a skladoval tam obilí a hnojiva ale snad sloužila i jako statek a skladoval tam obilí a hnojiva ale snad sloužila i jako stáj pro skladoval tam obilí a hnojiva ale snad sloužila i jako stáj pro koně obilí a hnojiva ale snad sloužila i jako stáj pro koně hnojiva ale snad sloužila i jako stáj pro koně mobiliář byl bohužel ale snad sloužila i jako stáj pro koně mobiliář byl bohužel rozebroužila i jako stáj pro koně mobiliář byl bohužel rozebrán jako stáj pro koně mobiliář byl bohužel rozebrán přestože jí mobiliář byl bohužel rozebrán přestože jízdárna mobiliář byl bohužel rozebrán přestože jízdárna byla od roku 1950 byl bohužel rozebrán přestože jízdárna byla od roku 1951 byl rozebrán přestože jízdárna byla od roku 1951 památkově chráněn přestože jízdárna byla od roku 1951 památkově chráněna přestože jízdárna byla od roku 1951 památkově chráněna. Ta doba opravdu od roku 1951 památkově chráněna. Ta doba opravdu nepřála 1951 památkově chráněna. Ta doba opravdu nepřála památkově chráněna. Ta doba opravdu nepřála zodpovědnému vztahu chráněna. Ta doba opravdu nepřála zodpovědnému vztahu k památkám. Ta doba opravdu nepřála zodpovědnému vztahu k památkám. Ta doba opravdu nepřála zodpovědnému vztahu k památkám. Já se ovšem opravdu nepřála zodpovědnému vztahu k památkám. Já se ovšem dojízdárna zodpovědnému vztahu k památkám. Já se ovšem dojízdárny ve světcích jednému vztahu k památkám. Já se ovšem dojízdárny ve světcích vztahu k památkám. Já se ovšem dojízdárny ve světcích ještě jednou vrátím. Já se ovšem do jízdárny ve světcích ještě jednou vrátím. Já se ovšem do jízdárny ve světcích ještě jednou vrátím. Do jízdárny ve světcích ještě jednou vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou. Jízdárny ve světcích ještě jednou vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou. Zdrcích ještě jednou vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou. Mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis
0: a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis

0: Časopis Na cestu. Využití informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideální na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálu. Zajděte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálu zalidněných. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálu zalidněných, ale zajímavých míst. V Česku je ideálním průvodcem pomálu zalidněných, ale zajímavých míst. Ideálním průvodcem pomálu zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách průvodcem pomálu zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách na cestu zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách na cestu, ale zajímavých míst. Více na stránkách na cestu CZ. Míst. Více na stránkách na cestu CZ. Více na stránkách na cestu CZ. Stránkách na cestu CZ.
1: Vaše cesta po Česku
0: na cestu CZ.
1: Vaše cesta po Česku může
0: tu CZ.
1: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná Roma. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná romantická. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová. Prostě všechno. Jen Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová. Prostě všechno. Jen nenudná. Prostě všechno. Jen nenudná. Jsme Alegria, firma na zážitky po celém Česku. Všechno, jen nenudná. Jsme Alegria, firma na zážitky po celém Česku. Nenudná. Jsme Alegria, firma na zážitky po celém Česku.
2: S Mirkem Táborským
1: jsme Alegria, firma na zážitky po celém Česku.
2: S Mirkem Táborským se dnes
1: firma na zážitky po celém Česku.
2: S Mirkem Táborským se dnes vydá
1: zážitky po celém Česku.
2: S Mirkem Táborským se dnes vydáme ještě
1: po celém Česku.
2: S Mirkem Táborským se dnes vydáme ještě jednou putovat. S Mirkem Táborským se dnes vydáme ještě jednou putovat a to po 18. S Mirkem Táborským se dnes vydáme ještě jednou putovat a to po 18. Se dnes vydáme ještě jednou putovat a to po 18. hodině. Takže pokud vás to ještě jednou putovat a to po 18. hodině. Takže pokud vás to chytlo tentokrát, rozhodně putovat a to po 18. hodině. Takže pokud vás to chytlo tentokrát, rozhodně si na to počkej po 18. hodině. Takže pokud vás to chytlo tentokrát, rozhodně si na to počkejte. Teď už je hodině. Takže pokud vás to chytlo tentokrát, rozhodně si na to počkejte. Teď už jsou tu. Pokud vás to chytlo tentokrát, rozhodně si na to počkejte. Teď už jsou tu další české písničky. Ivet tentokrát, rozhodně si na to počkejte. Teď už jsou tu další české písničky. Iveta Bartošová, rozhodně si na to počkejte. Teď už jsou tu další české písničky. Iveta Bartošová, Petr Hatka, počkejte. Teď už jsou tu další české písničky. Iveta Bartošová, Petr Hatka. Teď už jsou tu další české písničky. Iveta Bartošová, Petr Hatka a nebo duet Hanky Zagorové s další české písničky. Iveta Bartošová, Petr Hatka a nebo duet Hanky Zagorové s Petrem Reskem. Iveta Bartošová, Petr Hatka a nebo duet Hanky Zagorové s Petrem Reskem. Papusa je ta Bartošová, Petr Hatka a nebo duet Hanky Zagorové s Petrem Reskem. Papusa je tvá. Papusa Petr Hatka a nebo duet Hanky Zagorové s Petrem Reskem. Papusa je tvá. Papusa je duet Hanky Zagorové s Petrem Reskem. Papusa je tvá.
3: Papusa je má.
1: S Petrem Reskem. Papusa je tvá.
3: Papusa je má.
1: Papusa je tvá.
3: Papusa je má.
1: Papusa je tvá.

na cestách, na cestách, na cestách, až přes na cestách, až přes řeku cestách, až přes řeku a do až přes řeku a do strání, až přes řeku a do strání, až přes řeku a do strání, se rozléhá tvé volání, až přes řeku a do

0: Ja však znám tu les.
1: Vám piesebné.
0: Ja však znám tu les. Ja však znám tu les. Ja však znám tu les. Ja však znám tu les. Jak znám tu les. Ach kres. Ach krásko. Ach krásko. Ach krásko. Ach krásko. Skřetěž chýny. Ach krásko. Skřetěž chýny. Ach krásko. Skřetěž chýny. Skřetěž chýny. Nikdy. Skřetěž chýny.
1: I když má víčka,
0: skřetěž chýny víč.

krablí. Má krásko, má krásko, má krásko, s přetěžkými ví. Má krásko, s přetěžkými víč. Má krásko, s přetěžkými víčky. Má krásko, s přetěžkými víčky. S přetěžkými víčky. Kývou.

České. Než nám jsme Blaník. Pohodové. Než nám jsme Blaník. Pohodové České rádio. Jsme Blaník. Pohodové České rádio. Jsme Blaník. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Kocour se schoulil. České rádio. Kocour se schoulil na tvůj klín. Kocour se schoulil na tvůj klín. Kocour se schoulil na tvůj klín. Kocour se schoulil na tvůj klín.

0: rybím břiše, by tvoje slova mu... Jonáš vevel rybím břiše, by tvoje slova... Jonáš vevel rybím břiše, by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš... Jonáš vevel rybím břiše, by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tiš... Jonáš vevel rybím břiše, by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše... Břiše, by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše... By tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše... Musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše... Tišej než tiše...
1: Kdo se ti ubrání?
0: Tiše...
1: Kdo se ti ubrání? Kdo se ti ubrání? Kdo se ti ubrání? Vidíš, a kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevybrání?

i ve zvířeném říbra, i ve zvířeném prachu cest, i ve zvířeném prachu cest, i ve zvířeném prachu cest, i ve zvířeném prachu cest, vidí i ve zvířeném prachu.

0: Hodina česky.
1: Hezky česky.
0: Hodina český písniček.
1: Hezky česky.
0: Hodina český písniček u nás na Blaníku.
1: Hezky česky.
0: Hodina český písniček u nás na Blaníku.
1: Česky.
0: Hodina český písniček u nás na Blaníku. Český písniček u nás na Blaníku. Ček u nás na Blaníku.

0: Je také spousta osvětových akcí. Takže pokud na nějakou zavítáte, určitě spousta osvětových akcí. Takže pokud na nějakou zavítáte, určitě to bude prospěšné. Zároveň si dnes ale připomínáme i Mezinárodní den kabelek, takže milé dámy. Radost.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
1: Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin.
1: Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne. Každý všední den v 9 hodin dopoledne. Všední den v 9 hodin dopoledne. V 9 hodin dopoledne. Hodin dopoledne.
3: Verdatex Group. Verdatex Group. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Ucek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodává distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického.
4: Na repertoáru v divadle Andes ve Narekviem Giuseppa Verdiho.

0: Iveta Bartošová. Iveta Bartošová jako chua. Iveta Bartošová jako Juanita na rádiu. Iveta Bartošová jako Juanita na rádiu Blaník 12 hodin. Iveta Bartošová jako Juanita na rádiu Blaník 12 hodin 24. Iveta Bartošová jako Juanita na rádiu Blaník 12 hodin 24 minut. Dnes Bartošová jako Juanita na rádiu Blaník 12 hodin 24 minut. Dnes máme 10. Juanita na rádiu Blaník 12 hodin 24 minut. Dnes máme 10. 10. na rádiu Blaník 12 hodin 24 minut. Dnes máme 10. 10. tedy 10. říje 12 hodin 24 minut. Dnes máme 10. říjen, což 4 minut, dnes máme 10. 10. tedy 10. říjen, což je den, světový den duševního zdraví. A úřad vlády České republiky, úřad vlády České republiky se právě kvůli tomu letos poprvé
1: Takže pokud na nějakou zavítáte, určitě.

na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka, více na Verdiem Giuseppa Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka, více Verdiho. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka, více na www.ndm. Na repertoáru v divadle Antonína Dvořáka, více na www.ndm.cz. Páru v divadle Antonína Dvořáka, více na www.ndm.cz. Antonína Dvořáka, více na www.ndm.cz. Dvořáka, více na www.ndm.cz. www.ndm.cz.

0: Outlet Arena Morava. Outlet Arena Morávia slaví. Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Outlet Arena Morávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 8. Morávia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělý už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné snů. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shop 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciální akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Morávia. Přijďte slavit s námi a užijte si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena s námi a užijte si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Morávia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Morávia roku. Outlet Arena Morávia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Morávia roku. Outlet Arena Morávia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Morávia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na Outlet Morávia CZ.
1: Jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Prověřenou historii a tovární záruku.

0: záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Cary Real. Několika a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Cary Real. Několika násobný vítěz si. Jsme Cary Real. Několika násobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný. Několika násobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více násobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na caryreal.cz.
1: Dobré ráno.
0: Na caryreal.cz.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: .cz.
1: Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno, miláčku.
2: Tak.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala. Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme.
2: Už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko.
2: Nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design. Už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. S novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije. Nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije. Přihu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije. Přijdou vhod Jacko Design. Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije. Přijdou vhod Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije. Přijdou vhod Jacko Design žaluzi. Tam, kde slunce do očí bije. Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.slunce-do-očí-bije. Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jacko-design-bije. Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jacko-design.cz. Vhod Jacko Design žaluzie. www.jacko-design.cz. Jacko Design žaluzie. www.jacko-design.cz. Design žaluzie. www.jacko-design.cz.
5: Festival
4: www.jackodesign.cz.
5: Festival japonské dny opět
4: v www.jackodesign.cz.
5: Festival japonské dny opět v Ostravě
4: www.jackodesign.cz.
5: Festival japonské dny opět v Ostravě. Program japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let Česk. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let Česko-Japon pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturní. Letos s mega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturního centra. 16 mega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. let česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord kulturního 16. a 17. října v kulturním domě Akord. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz. 16. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz. Kulturním domě Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz. Akord. Vstupenky na www.japonskedny.cz. Vstupenky na www.japonskedny.cz. www.japonskedny.cz.
6: Broze, více než čtvrt století v České Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme a Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komplet.

více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty. Komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Dámy a pánové, jménem majitele módní značky Pound, majitele módní značky Pánské obleky Bandy, bych rád poděkoval všem lékařům, značky Pánské obleky Bandy, bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám, obleky Bandy, bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společnost zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností obětavou práci. Vaše profese bývají společností obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani společností často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Často nedoceněny a nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží.

její vaší práce nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce ani poděkování. Bandy si váží vaší práce pádlání. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas v formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Starali my o vás. Pánské obleky bandy. O vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Obleky bandy.

nejde zapomenout, jak křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem vytáš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, tím vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to přstek par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to přsteku, chci ti všech steku, chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopíš, všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopíš, jak je těžké nemilost, a pak se někam schovat, třeba pochopíš, jak je těžké nemilovat, a pak se někam schovat, třeba pochopíš, jak je těžké nemilovat, kam schovat, třeba pochopíš, jak je těžké nemilovat, a pochopíš, jak je těžké nemilovat.

semistředné války, srdečních nepokojů, nerovných bojů. I tvé semistředné války, srdečních nepokojů, co spozoroval zde bojů. I tvé semistředné války, srdečních nepokojů.

zase zrychlil se mi dech. Zase zrychlil se mi dech, jak maraton. Zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za. Zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců, ne maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců, ne běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců, nemáš slov, patrně všechna patří jiných. Bez lásky, bez milenců, nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Bez milenců, nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi bez slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi bez nech gesta i v činy a já jiným. Prosím, proměň je s nimi bez nech gesta i v činy a já tu zůstanu. Prosím, proměň je s nimi bez nech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř, vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř. K obrazu svému nech mě zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř. K obrazu svému nech mě shořet, napnout, prosím, maluj mě, tvoř. K obrazu svému nech mě shořet, už nikdy maluj mě, tvoř. K obrazu svému nech mě shořet, už nikdy o nás nemě, tvoř. K obrazu svému nech mě shořet, už nikdy o nás nemě, k obrazu svému nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplak. Až splynu se vzduchem, nechám rozplak. Až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe budu vším. Až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe budu vším tím, co lidi se vzduchem. Nechám rozplakat nebe budu vším tím, co lidi k propasti. Nechám rozplakat nebe budu vším tím, co lidi k propasti. S nebe budu tím, tím, co lidi k propasti. S nebe budu krysařovou flétnou a ozvím, co lidi k propasti. S nebe budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši pak. Propasti s nebe budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši pak. Nebe budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši pak. Ptáci tiše vzlétnou, jedne krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši pak. Ptáci tiše vzlétnou, jedne dal flétnou a ozvěna v tvé duši pak. Ptáci tiše vzlétnou, jedne dali tušin, že se nebe ozvěna v tvé duši pak. Ptáci tiše vzlétnou, jedne dali tušin, že se nebe nakloní duši pak. Ptáci tiše vzlétnou, vy nedali tušin, že se nebe nakloní. A zatře se tiše vzlétnou, vy nedali tušin, že se nebe nakloní. A zatře se světem tnou, vy nedali tušin, že se nebe nakloní. A zatře se světali tušin, že se nebe nakloní. A zatře se světem tvé černé zrušin, že se nebe nakloní. A zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví nakloní. Zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem. A zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem. Zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem. Nerovný ten tvé černé svědomí.

0: Písničky. Hezky česky.
1: U nás
0: na české písničky. Hezky česky.
1: U nás na Blaníku.
0: České písničky. Hezky česky.
1: U nás na Blaníku.
0: Hezky česky.
1: U nás na Blaníku.
0: Hezky česky.
1: U nás na Blaníku. U nás na Blaníku. Na Blaníku.

0: Hezky. Hezky česky na... Hezky česky na Blaníku.
1: Užijte si ho.
0: Hezky česky na Blaníku.
1: Užijte si hodinu.
0: Hezky česky na Blaníku.
1: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jen...
0: Hezky česky na Blaníku.
1: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme...
0: Hezky česky na Blaníku.
1: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jenom české písně.
0: Hezky na Blaníku.
1: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jenom české písničky.
0: Blaníku.
1: Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jenom české písničky. Užijte si hodinu, kdy vám hrajeme jenom české písničky. Hezky či hodinu, kdy vám hrajeme jenom české písničky. Hezky česky.
0: U nás
1: hrajeme jenom české.

že chodím ja te, dávno už viem, že chodím ja te, že chodím ja te, že chodím ja te, že chodím ja te, som čudný tvoj, že chodím ja te.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kdo pak to bude? Halo, halo, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny na Bleníku.
0: To bude, halo, halo, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny na Bleníku. Martin to Janu.
0: Halo, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny na Bleníku. Martin to Janu telefonu. Dobrý den, zdravím všechny na Bleníku. Martin to Janu telefonu.
0: Martine, já vás tak...
1: Dobrý den, zdravím všechny na Bleníku. Martin to Janu telefonu.
0: Martine, já vás taky zdravím.
1: Zdravím všechny na Bleníku. Martin to Janu telefonu.
0: Martine, já vás taky zdravím.
1: Martin to Janu telefonu.
0: Martine, já vás taky zdravím. Vy jste třetí volající, Martine.
1: To Janu telefonu.
0: Martine, já vás taky zdravím. Vy jste třetí volající, Martine. Martine, já vás taky zdravím. Vy jste třetí volající, Martine. Ne, já vás taky zdravím. Vy jste třetí volající, Martine. Taky zdravím. Vy jste třetí volající, Martine. Vy jste třetí volající, Martine. Třetí volající, Martine. Třetí Martine. A já vám taky řeknu, co to znamená. A já vám taky řeknu, co to znamená. A já vám taky řeknu, co to znamená. A já vám taky řeknu, co to znamená, nejenom to, že si může. A já vám taky řeknu, co to znamená, nejenom to, že si můžeme popovídat. A já vám taky řeknu, co to znamená, nejenom to, že si můžeme popovídat, ale vám taky řeknu, co to znamená, nejenom to, že si můžeme popovídat, ale také to, že získáváte. To znamená nejenom to, že si můžeme popovídat, ale také to, že získáváte vzpomín. Nejenom to, že si můžeme popovídat, ale také to, že získáváte vzpomín. Vstup můžeme popovídat, ale také to, že získáváte vzpomín. Vstupenky na vzpomínkový koncert, ale také to, že získáváte vstupenky na vzpomínkový koncert, který se bude, že získáváte vstupenky na vzpomínkový koncert, získáváte vstupenky na vzpomínkový koncert, který se bude konat už 20. října. Vstupenky na vzpomínkový koncert, který se bude konat už 20. října. Vstupenky na vzpomínkový koncert, který se bude konat už 20. října. A bude to skutečně vzpomínkový koncert, který se bude konat už 20. října. A bude to skutečně velké. Bude to koncert, který se bude konat už 20. října. A bude to skutečně velké. Bude to skutečně se bude konat už 20. října. A bude to skutečně velké. Bude to skutečně velké, Martine. Toho října. A bude to skutečně velké. Bude to skutečně velké, Martine. Koho vezmete sebou? A bude to skutečně velké. Bude to skutečně velké, Martine. Koho vezmete sebou? Skutečně velké. Bude to skutečně velké, Martine. Koho vezmete sebou? Bude to skutečně velké, Martine. Koho vezmete sebou?
1: Přítelkyni Janu vezmete.
0: Skutečně velké, Martine. Koho vezmete sebou?
1: Přítelkyni Janu vezmu.
0: Martine, koho vezmete sebou?
1: Přítelkyni Janu vezmu.
0: Přítelkyni Janu, i ona má ráda. Vezmete sebou.
1: Přítelkyni Janu vezmu.
0: Přítelkyni Janu, i ona má ráda Mekyho.
1: Přítelkyni Janu vezmu.
0: Přítelkyni Janu, i ona má ráda Mekyho Žbírku a jeho písničky.
1: Přítelkyni Janu vezmu.
0: Přítelkyni Janu, i ona má ráda Mekyho Žbírku a jeho písničky.
1: Jo, jo.
0: Tak to je. Přítelkyni Janu, i ona má ráda Mekyho Žbírku a jeho písničky.
1: Jo, jo.
0: Tak to je krásný. Přítelkyně, no i ona má ráda Mekyho Žbírku a jeho písničky.
1: Jo, jo.
0: Tak to je krásný.
1: Tak my jsme na tom vyrůstali.
0: Má ráda Mekyho Žbírku a jeho písničky.
1: Jo, jo.
0: Tak to je krásný.
1: Tak my jsme na tom vyrůstali, takže.
0: Žbírku a jeho písničky.
1: Jo, jo.
0: Tak to je krásný.
1: Tak my jsme na tom vyrůstali, takže. Jo, jo.
0: Tak to je krásný.
1: Tak my jsme na tom vyrůstali, takže.
0: Já. Tak to je krásný.
1: Tak my jsme na tom vyrůstali, takže.
0: Já si myslím, že...
1: Tak my jsme na tom vyrůstali, takže...
0: Já si myslím, že většina z nás...
1: Vyrůstali, takže...
0: Já si myslím, že většina z nás, kdo... Já si myslím, že většina z nás, kdo jsme tady na Blaníku, nebo kdo posloucháme... Já si myslím, že většina z nás, kdo jsme tady na Blaníku, nebo kdo posloucháme... Já si myslím, že většina z nás, kdo jsme tady na Blaníku, nebo kdo posloucháme Blaník, protože Meky... Většina z nás, kdo jsme tady na Blaníku, nebo kdo posloucháme Blaník, protože Meky Žbírka je zkrátka nedílná... Nás, kdo jsme tady na Blaníku, nebo kdo posloucháme Blaník, protože Meky Žbírka je zkrátka nedílnou část... Jsme tady na Blaníku, nebo kdo posloucháme Blaník, protože Meky Žbírka je zkrátka nedílnou částí.

0: kdo posloucháme Blaník, protože Meky Žbirka je zkrátka nedílnou částí té československé tvorby. Blaník, protože Meky Žbirka je zkrátka nedílnou částí té československé tvorby. A já jenom ještě připomenu, že na tom úžasném koncertě, který se bude konat ve Smetanově síni, Tak vystoupí jakožto hosté i čtyři tenoři.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Tak velká radost je tady. Martin se svou přítelkyní vyrazil.
2: Kde písničky Mekyho Žbirka zkrátka a dobře budou hrát tu hlavní Žbirka zkrátka.

0: a dobře budou hrát tu hlavní roli. Takže můžete být u toho, stačí dobře a dobře budou hrát tu hlavní roli. Takže můžete být u toho, stačí dobře poslouchat a jakmile budou hrát tu hlavní roli. Takže můžete být u toho, stačí dobře poslouchat a jakmile uslyšíte brzkat tu hlavní roli. Takže můžete být u toho, stačí dobře poslouchat a jakmile uslyšíte brzky. Takže můžete být u toho, stačí dobře poslouchat a jakmile uslyšíte v brzké době písničku. Být u toho, stačí dobře poslouchat a jakmile uslyšíte v brzké době písničku prvá. Dobře poslouchat a jakmile uslyšíte v brzké době písničku prvá. A jakmile uslyšíte v brzké době písničku prvá. Tak vůbec neváhejte, nebuďte uslyšíte v brzké době písničku prvá. Tak vůbec neváhejte, nebuďte poté v brzké době písničku prvá. Tak vůbec neváhejte, nebuďte potom první, buďte třetí době písničku prvá. Tak vůbec neváhejte, nebuďte potom první, buďte třetí písničku prvá. Tak vůbec neváhejte, nebuďte potom první, buďte třetí, kdo se dovolá prvá. Tak vůbec neváhejte, nebuďte potom první, buďte třetí, kdo se dovolá na 800-109. Tak vůbec neváhejte, nebuďte potom první, buďte třetí, kdo se dovolá na 800-109. Váhejte, nebuďte potom první, buďte třetí, kdo se dovolá na 800-109-109 a vstupenky potom první. Buďte třetí, kdo se dovolá na 800-109-109 a vstupenky budou vaše. Buďte třetí, kdo se dovolá na 800-109-109 a vstupenky budou vaše.
1: Víkend s Miroslavem
0: 109-109 a vstupenky budou vaše.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou
0: a vstupenky budou vaše.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou na Rádiu Blaník
0: budou vaše.
1: Víkend

0: Posloucháte Rádio Blaník a posloucháte Blaník. Posloucháte Rádio Blaník a posloucháte ve správnou chvíli. Posloucháte Rádio Blaník a posloucháte ve správnou chvíli, protože posloucháte Rádio Blaník a posloucháte ve správnou chvíli, protože teď si myslím, někdo bude Rádio Blaník a posloucháte ve správnou chvíli, protože teď si myslím, někdo bude mít velkou a posloucháte ve správnou chvíli, protože teď si myslím, někdo bude mít velkou radost a ve správnou chvíli, protože teď si myslím, někdo bude mít velkou radost a kdo pak to bude správnou chvíli, protože teď si myslím, někdo bude mít velkou radost a kdo pak to bude. Halo, halo, dobrý den. Někdo bude mít velkou radost a kdo pak to bude? Halo, halo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mít velkou radost, tak kdo pak to bude? Halo, halo, dobrý den.

0: to začalo? Jak to začalo? Jak to začalo? Jak to začalo? Jak to začalo?
1: Neměli jsme nic.
0: Jak to začalo?
1: Neměli jsme nic.
0: Jak to začalo?
1: Neměli jsme nic.
0: Ale byli jsme spolu.
1: Neměli jsme nic.
0: Ale byli jsme spolu.
1: Neměli jsme nic.
0: Ale byli jsme spolu.
1: Ty. Neměli jsme nic.
0: Ale byli jsme spolu.
1: Ty. Neměli jsme nic.
0: Ale byli jsme spolu.
1: Ty.
0: A já.
1: Ale byli jsme spolu.
0: Ty. A já.
1: Ale byli jsme spolu.
0: Ty.
1: A já.
0: A nikdo ví.
1: Byli jsme spolu.
0: Ty.
1: A já.
0: A nikdo ví.
1: Ty.
0: A já.
1: A nikdo ví.
0: A já.
1: A nikdo ví.
0: A ty.
1: A nikdo ví.
0: A ty se ptala, co bude.
1: A nikdo ví.
0: A ty se ptala, co bude dál. A ty se ptala, co bude dál. A ty se ptala, co bude dál.
1: Co podnik.
0: A ty se ptala, co bude dál.
1: Co podnik.
0: A ty se ptala, co bude dál.
1: Co podniknout, co ne.
0: Co bude dál.
1: Co podniknout, co ne. Co podniknout, co ne.
0: A já.
1: Co podniknout, co ne.
0: A já jen krčil ramo.
1: Podniknout, co ne.
0: A já jen krčil rameny.
1: Co ne.
0: A já jen krčil rameny.

věděl, jsi šťastná. Jen bych rád věděl, jsi šťastná. Či jen bych rád věděl, jsi šťastná. Či ne. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

Ty šarame. A já vím své.

zatímco ostatní. Zatímco ostatní sehnali vy. Tak zatímco ostatní sehnali vy. Tak zatímco ostatní sehnali vejš a vpřed. Tak zatímco ostatní sehnali vejš a vpřed. Tak zatímco ostatní sehnali vejš a vpřed. Zatímco ostatní sehnali vejš a vpřed. Ostatní sehnali vejš a vpřed. Tak já ti ležel u nohou. Sehnali vejš a vpřed. Tak já ti ležel u nohou. Vejš a vpřed. Tak já ti ležel u nohou. Vpřed. Tak já ti ležel u nohou. A v očích. Tak já ti ležel u nohou. A v očích ti čet. Tak já ti ležel u nohou.

jsem jak ti ostatní, všechno. A teď jsem jak ti ostatní, všechno mám. A teď jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. A teď jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Jsem jak ti ostatní, všechno.

0: Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hezky. Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hezky česky.
2: Blaní.
0: Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
1: Blaní.
0: Hezky česky.

šepotám, tak to byla šepotám, tak to byla Zuzana Norisová. Šepotám, tak to byla Zuzana Norisová na Rádiu Blaník. Šepotám, tak to byla Zuzana Norisová na Rádiu Blaník. Šepotám, tak to byla Zuzana Norisová na Rádiu Blaník. Blíží se nám 13. Šepotám, tak to byla Zuzana Norisová na Rádiu Blaník. Blíží se nám 13. hodina. Tak to byla Zuzana Norisová na Rádiu Blaník. Blíží se nám 13. hodina. Tak pojďme spolu nahlas. Zuzana Norisová na Rádiu Blaník. Blíží se nám 13. hodina. Tak pojďme spolu nahlédnout. Norisová na Rádiu Blaník. Blíží se nám 13. hodina. Tak pojďme spolu nahlédnout pod pokličku. Radio Blaník, blíží se nám 13. hodina. Tak pojďme spolu nahlédnout pod pokličku hodiny další. Blíží se nám 13. hodina. Tak pojďme spolu nahlédnout pod pokličku hodiny další. Kde bude 13. hodina? Tak pojďme spolu nahlédnout pod pokličku hodiny další. Kde bude? Tak pojďme spolu nahlédnout pod pokličku hodiny další. Kde bude třeba Michal David? Spolu nahlédnout pod pokličku hodiny další. Kde bude třeba Michal David? Pod pokličku hodiny další, kde bude třeba Michal David? Líbezná, líbezná. Hodiny další, kde bude třeba Michal David? Líbezná, líbezná. Kde bude třeba Michal David? Líbezná.

0: pokud náhodou nevíte, co se zítřkem, tak já tu pro vás budu mít jeden lák. A pokud náhodou nevíte, co se zítřkem, tak já tu pro vás budu mít jeden lákavý tip. A pokud náhodou nevíte, co se zítřkem, tak já tu pro vás budu mít jeden lákavý tip. Pokud nevíte, co se zítřkem, tak já tu pro vás budu mít jeden lákavý tip. Tak zůstávejte s Blaníkem. Zítřkem, tak já tu pro vás budu mít jeden lákavý tip. Tak zůstávejte s Blaníkem. Tak já tu pro vás budu mít jeden lákavý tip. Tak zůstávejte s Blaníkem. Mít jeden lákavý tip. Tak zůstávejte s Blaníkem.
1: Rádio Blaník.
0: Tip, tak zůstávejte s Blaníkem.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Zůstávejte s Blaníkem.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Dnes.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Dnes na mě.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Dnes naměříme až 15.
1: Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Dnes naměříme až 15 stupňů.
2: Rádio Blaník.
0: Dnes naměříme až 15 stupňů Celsia, napříč republikou bude pršet. Dnes naměříme až 15 stupňů Celsia, napříč republikou bude. Dnes naměříme až 15 stupňů Celsia, napříč republikou bude pršet. Zítřek bude dost podobný. Naměříme až 15 stupňů Celsia, napříč republikou bude pršet. Zítřek bude dost podobný. 15 stupňů Celsia, napříč republikou bude pršet. Zítřek bude dost podobný. Nejdřív noční teploty Celsia, napříč republikou bude pršet. Zítřek bude dost podobný. Nejdřív noční teploty 9 až 5 republikou bude pršet. Zítřek bude dost podobný. Nejdřív noční teploty 9 až 5 stupňů. Čekejte, bude pršet. Zítřek bude dost podobný. Nejdřív noční teploty 9 až 5 stupňů. Čekejte, že to zítřek bude dost podobný. Nejdřív noční teploty 9 až 5 stupňů. Čekejte, dost podobný. Nejdřív noční teploty 9 až 5 stupňů. Čekejte, že budou místy. Nejdřív noční teploty 9 až 5 stupňů. Čekejte, že budou místy hrozit ty 9 až 5 stupňů. Čekejte, že budou místy hrozit i přízemní mrazíky. Stupňů. Čekejte, že budou místy hrozit i přízemní mrazíky. Zítra přes den 10 až čekejte, že budou místy hrozit i přízemní mrazíky. Zítra přes den 10 až 15 budou místy hrozit i přízemní mrazíky. Zítra přes den 10 až 15 stupňů čekáme místy hrozit i přízemní mrazíky. Zítra přes den 10 až 15 stupňů čekáme i přízemní mrazíky. Zítra přes den 10 až 15 stupňů čekáme proměnlivou oblačnost mrazíky. Zítra přes den 10 až 15 stupňů čekáme proměnlivou oblačnost. Ráno o jedině. Zítra přes den 10 až 15 stupňů čekáme proměnlivou oblačnost. Ráno ojedinělé mlhy. Tak z 10 až 15 stupňů čekáme proměnlivou oblačnost. Ráno ojedinělé mlhy. Tak zvlášť 15 stupňů čekáme proměnlivou oblačnost. Ráno ojedinělé mlhy. Tak zvlášť čekáme proměnlivou oblačnost. Ráno ojedinělé mlhy. Tak zvlášť pokud sedáte za volant, buďte na sebe oblačnost. Ráno ojedinělé mlhy. Tak zvlášť pokud sedáte za volant, buďte na sebe opatrní. Ráno ojedinělé mlhy. Tak zvlášť pokud sedáte za volant, buďte na sebe opatrní. Tak zvlášť pokud sedáte za volant, buďte na sebe opatrní.
2: Jsme Blaň.
0: Pokud sedáte za volant, buďte na sebe opatrní.
2: Jsme Blaník.
0: Za volant, buďte na sebe opatrní.
2: Jsme Blaník.
0: Buďte na sebe opatrní.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio. Do každého.
2: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio. Do každého počasí.
2: Blaník.
1: Pohodové rádio. Do každého počasí. Pohodové rádio. Do každého počasí. Pohodové rádio.

Přeji vám hezké odpoledne. Nové typy. Přeji vám hezké odpoledne. Výstava. Přeji vám hezké odpoledne. Výstava v Rožnovském Přeji vám hezké odpoledne. Výstava v Rožnovském skanzenu Přeji vám hezké odpoledne. Výstava v Rožnovském skanzenu představuje výpěst. Přeji vám hezké odpoledne. Výstava v Rožnovském skanzenu představuje výpěstky ovoce, zeleniny. Odpoledne výstava v Rožnovském skanzenu představuje výpěstky ovoce, zeleniny, obilovin. Výstava v Rožnovském skanzenu představuje výpěstky ovoce, zeleniny, obilovin a dalších. Kem skanzenu představuje výpěstky ovoce, zeleniny, obilovin a dalších plodin, ale i představuje výpěstky ovoce, zeleniny, obilovin a dalších plodin. Ale i staré odrůdy. Výpěstky ovoce, zeleniny, obilovin a dalších plodin, ale i staré odrůdy. Ovoce, zeleniny, obilovin a dalších plodin, ale i staré odrůdy. Jmenuje se úrodny obilovin a dalších plodin, ale i staré odrůdy. Jmenuje se úroda z polí zahrad a dalších plodin, ale i staré odrůdy. Jmenuje se úroda z polí zahrad a sadů a nebo jejich plodin, ale i staré odrůdy. Jmenuje se úroda z polí zahrad a sadů a nebo i staré odrůdy. Jmenuje se úroda z polí zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex odrůdy. Jmenuje se úroda z polí zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex. Jmenuje se úroda z polí zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex. Koná se úroda z polí zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex. Koná se v Janíkově stodole zahrad a sadů aneb Valašský hortikomplex. Koná se v Janíkově stodole, kde aneb Valašský hortikomplex. Komplex. Koná se v Janíkově stodole, kde můžete Valašský hortikomplex. Koná se v Janíkově stodole, kde můžete hortikomplex. Koná se v Janíkově stodole, kde můžete porovnávat plodiny historicks. Koná se v Janíkově stodole, kde můžete porovnávat plodiny historické s těmi současné. V Janíkově stodole, kde můžete porovnávat plodiny historické s těmi současnými. Stodole, kde můžete porovnávat plodiny historické s těmi současnými. Přístup můžete porovnávat plodiny historické s těmi současnými. Přístupná je dnes a porovnávat plodiny historické s těmi současnými. Přístupná je dnes a zítra a pak příští týden historické s těmi současnými. Přístupná je dnes a zítra a pak příští týden od středy s těmi současnými. Přístupná je dnes a zítra a pak příští týden od středy. Přístupná je dnes a zítra a pak příští týden od středy do neděle. Dětské přístupná je dnes a zítra a pak příští týden od středy do neděle. Dětské dnes a zítra a pak příští týden od středy do neděle. Dětské prohlídky s princeznou na zítra a pak příští týden od středy do neděle. Dětské prohlídky s princeznou na zámku Štáblovice týden od středy do neděle. Dětské prohlídky s princeznou na zámku Štáblovice probíhají kdy do neděle. Dětské prohlídky s princeznou na zámku Štáblovice probíhají kvůli Dětské prohlídky s princeznou na zámku Štáblovice probíhají kvůli velkému zájmu až do Dětské prohlídky s princeznou na zámku Štáblovice probíhají kvůli velkému zájmu až do 1. listopadu. Princeznou na zámku Štáblovice probíhají kvůli velkému zájmu až do 1. listopadu. Pohádky zámku Štáblovice probíhají kvůli velkému zájmu až do 1. listopadu. Pohádkovice probíhají kvůli velkému zájmu až do 1. listopadu. Pohádkový program s názvem Hledá kvůli velkému zájmu až do 1. listopadu. Pohádkový program s názvem Hledání ztraceného mu zájmu až do 1. listopadu. Pohádkový program s názvem Hledání ztraceného pokladu je do 1. listopadu. Pohádkový program s názvem Hledání ztraceného pokladu. Pohádkový program s názvem Hledání ztraceného pokladu je zajímavým typem na pohádkový program s názvem Hledání ztraceného pokladu je zajímavým typem na podzimní výlet s názvem Hledání ztraceného pokladu je zajímavým typem na podzimní výlet pro rodiny. Hledání ztraceného pokladu je zajímavým typem na podzimní výlet pro rodiny s dětmi. Ty se v pokladu je zajímavým typem na podzimní výlet pro rodiny s dětmi. Ty se v doprovodu prince zajímavým typem na podzimní výlet pro rodiny s dětmi. Ty se v doprovodu princezny mohou pem na podzimní výlet pro rodiny s dětmi. Ty se v doprovodu princezny mohou procházet zámeční výlet pro rodiny.

0: s dětmi. Ty se v doprovodu princezny mohou procházet zámeckými komnatami rodiny s dětmi. Ty se v doprovodu princezny mohou procházet zámeckými komnatami hledat. Ty se v doprovodu princezny mohou procházet zámeckými komnatami hledat indicie a v doprovodu princezny mohou procházet zámeckými komnatami hledat indicie a princezny mohou procházet zámeckými komnatami hledat indicie a plnit drobné procházet zámeckými komnatami hledat indicie a plnit drobné úkoly. Zámeckými komnatami hledat indicie a plnit drobné úkoly. Prohlídky jsou komnatami hledat indicie a plnit drobné úkoly. Prohlídky jsou každou sobotu a neděli hledat indicie a plnit drobné úkoly. Prohlídky jsou každou sobotu a neděli vždy a plnit drobné úkoly. Prohlídky jsou každou sobotu a neděli vždy v 10 drobné úkoly. Prohlídky jsou každou sobotu a neděli vždy v 10, ve 12, ve 14. Prohlídky jsou každou sobotu a neděli vždy v 10, ve 12, ve 14 a v 16 hodin. Prohlídky jsou každou sobotu a neděli vždy v 10, ve 12, ve 14 a v 16 hodin. Sobotu a neděli vždy v 10, ve 12, ve 14 a v 16 hodin. To byly víkendové typy vždy v 10, ve 12, ve 14 a v 16 hodin. To byly víkendové typy krásnou ve 12, ve 14 a v 16 hodin. To byly víkendové typy krásnou sobotu vám přeje 14 a v 16 hodin. To byly víkendové typy krásnou sobotu vám přeje Renata Anna Pech 16 hodin. To byly víkendové typy krásnou sobotu vám přeje Renata Anna Pechová Radin. To byly víkendové typy krásnou sobotu vám přeje Renata Anna Pechová Radio Blaň. To byly víkendové typy krásnou sobotu vám přeje Renata Anna Pechová Radio Blaň. Typy krásnou sobotu vám přeje Renata Anna Pechová Radio Blaník Morava a Slezsko. Krásnou sobotu vám přeje Renata Anna Pechová Radio Blaník Morava a Slezsko. Renata Anna Pechová Radio Blaník Morava a Slezsko. Anna Pechová, Rádio Blaník, Morava a Slezsko.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například chodu slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například chodura Bohemia šunka výplandu, které potěší celou rodinu. Například chodura Bohemia šunka výběrová potěší celou rodinu. Například chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 8 celou rodinu. Například chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18. Například chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian Jogia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet 10. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 200 jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 290,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90 až do 3. káva krema kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland kilo za 299,90 až do 13. října Kaufland 299,90 až do 13. října Kaufland
2: jsou dny dobré
1: 99,90 až do 13. října Kaufland
2: jsou dny dobré lepší
1: 90 až do 13. října Kaufland
2: jsou dny dobré lepší a pak jsou tu ale
1: až do 13. října Kaufland
2: jsou dny dobré lepší a pak jsou tu Allegro Days
1: 13. října Kaufland
2: jsou dny dobré lepší a pak jsou tu Allegro Days ty
1: Kaufland
2: jsou dny dobré lepší a pak jsou tu Allegro Days ty nejlepší dny na dny dobré lepší a pak jsou tu Allegro Days ty nejlepší dny na nákupy tisíce lepší a pak jsou tu Allegro Days ty nejlepší dny na nákupy tisíce produktů skvělé jsou tu Allegro Days ty nejlepší dny na nákupy tisíce produktů skvělé akce a sezon Allegro Days ty nejlepší dny na nákupy tisíce produktů skvělé akce a

Taky Kutil, kapely Činasky. Taky Kutil, kapely Činasky. Taky Kutil, kapely Činasky. Taky Kutil, kapely Činasky. Taky Kutil, kapely Činasky. Taky Kutil, kapely Činasky. Kapely Činasky.

0: nabídky teď najdeš za super nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL Nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. Novělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. C. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Kej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Přemýšlíte o nové
0: Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Přemýšlíte o nové koupelně
0: ne... si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Přemýšlíte o nové koupelně.
0: No, když něco, tak Allegro.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje.
0: No, tak Allegro.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Sikon.
0: No.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Sikon nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Sikon nebo na web siko.cz. Koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodeje Sikon nebo na web siko.cz. Kde najdete kuchyni? Zamište do prodeje Sikon nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení. Zamište do prodeje Sikon nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení Sikon nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení a Niko nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější.cz. Kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh oblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyň trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž i grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Nyní návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 2 kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. 1000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení. Měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupa 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Právě teď v Planeu
1: a také podlah. Siko.cz.
2: Právě teď v Planeu ušetříte s prémiem.
1: Siko.cz.
2: Právě teď v Planeu ušetříte s prémiodny
1: a Siko.cz.
2: Právě teď v Planeu ušetříte s prémiod. Právě teď v Planeu ušetříte s prémiodny až 35%. Právě teď v Planeu ušetříte s prémiodny až 35%. Navštivte je Planeu, ušetříte s prémiodny až 35%. Navštivte ušetříte s prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen.

a dorazí i obyčejná holka. A dorazí i obyčejná holka, Lucie Bílá. A dorazí i obyčejná holka, Lucie Bílá. A dorazí i obyčejná holka, Lucie Bílá. A dorazí i obyčejná holka, Lucie Bílá. Obyčejná holka, Lucie Bílá.

0: nebo 5%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položek. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo 30 tisíci položkami skladem. Planeo položkami skladem. Planeo skladem. Planeo
1: slevy a Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a vierne Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a viernostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a viernostní body. Jednoduše naskenuj Card Extra. Obrovské slevy a viernostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card. Obrovské slevy a viernostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a viernostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a viernostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra viernostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s
1: Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra.
1: Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch.
1: Získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj.
1: Extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15
1: výhody.
2: Tento

0: Veronika Rážová. Veronika Rážová. Veronika Rážová.
1: Na rádiu Blaník.
0: Veronika Rážová.
1: Na rádiu Blaník.
0: Veronika Rážová.
1: Na rádiu Blaník.
2: Minuta nás dělí od...
0: Veronika Rážová.
1: Na rádiu Blaník.
2: Minuta nás dělí od 13. hodiny...
0: Rážová.
1: Na rádiu Blaník.
2: Minuta nás dělí od 13. hodiny... Přeju vám krásné...
1: Na rádiu Blaník.
2: Minuta nás dělí od 13. hodiny... Přeju vám krásné odpoledne s Blaník.
1: Blaník.
2: Minuta nás dělí od 13. hodiny... Přeju vám krásné odpoledne s Blaníkem a připomínám, že... Minuta nás dělí od 13. hodiny... Přeju vám krásné odpoledne s Blaníkem a připomínám, že celý víkend hra... Dělí od 13. hodiny přeju vám krásné odpoledne s Blaníkem a připomínám, že celý víkend... 13. hodiny přeju vám krásné odpoledne s Blaníkem a připomínám, že celý víkend hrajeme o vstupenky... Nám krásné odpoledne s Blaníkem a připomínám, že celý víkend hrajeme o vstupenky na vzpomínku... odpoledne s Blaníkem a připomínám, že celý víkend hrajeme o vstupenky na vzpomínku... a připomínám, že celý víkend hrajeme o vstupenky na vzpomínku... koncert na Mekyho Žbírku. Nám, že celý víkend hrajeme o vstupenky na vzpomínkový koncert na Mekyho Žbírku. Tak víkend hrajeme o vstupenky na vzpomínkový koncert na Mekyho Žbírku. Tak mějte o vstupenky na vzpomínkový koncert na Mekyho Žbírku. Tak mějte vstupenky na vzpomínkový koncert na Mekyho Žbírku. Tak mějte uši nastražené, připravené vzpomínkový koncert na Mekyho Žbírku. Tak mějte uši nastražené, připravené telefony na Mekyho Žbírku. Tak mějte uši nastražené, připravené telefony a také číslo Žbírku. Tak mějte uši nastražené, připravené telefony a také číslo 8. Tak mějte uši nastražené, připravené telefony a také číslo 800. Stojte uši nastražené, připravené telefony a také číslo 800 109 109 pro ne připravené telefony a také číslo 800 109 109 protože telefony a také číslo 800 109 109 protože příští lístky a také číslo 800 109 109 protože příští lístky mohou být 800 109 109 protože příští lístky mohou být třeba vaše za 109 109 protože příští lístky mohou být třeba vaše. Za chvilku 109, protože příští lístky mohou být třeba vaše. Za chvilku Nick Cayman, Pavel Habera, protože příští lístky mohou být třeba vaše. Za chvilku Nick Cayman, Pavel Habera a nebo příští lístky mohou být třeba vaše. Za chvilku Nick Cayman, Pavel Habera a nebo Helena Vondráčková mohou být třeba vaše. Za chvilku Nick Cayman, Pavel Habera a nebo Helena Vondráčková na Blaníku třeba vaše. Za chvilku Nick Cayman, Pavel Habera a nebo Helena Vondráčková na Blaníku. Za chvilku Nick Cayman, Pavel Habera a nebo Helena Vondráčková na Blaníku. Pavel Habera a nebo Helena Vondráčková na Blaníku. Habera a nebo Helena Vondráčková na Blaníku. Helena Vondráčková na Blaníku. Na Blaníku.

pokud náhodou nevíte, co se zítřkou, nikdo tě nenučí. A pokud náhodou nevíte, co se zítřkem, nikdo tě nenučí. A pokud náhodou nevíte, co se zítřkem, tak já to

Mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 4. Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 4. Mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90. Nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland. 49,90 až do 13. října. Kaufland. 5,90 až do 13. října. Kaufland. Až do 13. října. Kaufland. 13. října. Kaufland. Kaufland.

0: Rádio Blaník.
1: Blaník? Rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Blaník? Rádio.
0: Blaník.
1: Blaník? Rádio.
2: Kým?
1: Blaník? Rádio.
2: Kým tu spí?
1: Blaník? Rádio.
2: Kým tu spí?
1: Rádio.
2: Kým tu spíš?

0: víme, co slaví a proč má důvod k radosti zpěvačka Martina Pártlová. Víme, co slaví a proč má důvod k radosti zpěvačka Martina Pártlová. Taky dneska ví a proč má důvod k radosti zpěvačka Martina Pártlová. Taky dneska vzpomíná, proč má důvod k radosti zpěvačka Martina Pártlová. Taky dneska vzpomíná důvod k radosti zpěvačka Martina Pártlová. Taky dneska vzpomínáme na zpěvačka Martina Pártlová. Taky dneska vzpomínáme na jednoho významného slovenského zpěváka a je tam
1: To jsem kráčel tenkrát ani ne...
2: David, líbe zná.

Led báječnou písničku. Led báječnou písničku I pro. Led báječnou písničku I promised myself. Led báječnou písničku I promised myself má na svědomí Nick Cave. Led báječnou písničku I promised myself má na svědomí Nick Cayman, který... Led báječnou písničku I promised myself má na svědomí Nick Cayman, který si v roce 1990... Písničku I promised myself má na svědomí Nick Cayman, který si v roce 1990... Do... Promised myself má na svědomí Nick Cayman, který si v roce 1990... Dokonce i sám... Self má na svědomí Nick Cayman, který si v roce 1990... Dokonce i sám soložil a na... Nick Cayman, který si v roce 1990 dokonce i sám soložil a napsal, který si v roce 1990 dokonce i sám soložil a napsal k ní text. Teď se 1990 dokonce i sám soložil a napsal k ní text. Teď se ale pojďme podívat 90 dokonce i sám soložil a napsal k ní text. Teď se ale pojďme podívat spí dokonce i sám soložil a napsal k ní text. Teď se ale pojďme podívat spíš do českých soložil a napsal k ní text. Teď se ale pojďme podívat spíš do českých luhů a hájů a napsal k ní text. Teď se ale pojďme podívat spíš do českých luhů a hájů konkrétní text. Teď se ale pojďme podívat spíš do českých luhů a hájů konkrétně na naše sociální. Teď se ale pojďme podívat spíš do českých luhů a hájů konkrétně na naše sociální sítě. Tak podívat spíš do českých luhů a hájů konkrétně na naše sociální sítě. Tak schválně spíš do českých luhů a hájů konkrétně na naše sociální sítě. Tak schválně. Už jste dnes byli na našich luhů a hájů, konkrétně na naše sociální sítě. Tak schválně. Už jste dnes byli na našem Instagramu, konkrétně na naše sociální sítě. Tak schválně. Už jste dnes byli na našem Instagramu, nebo aspoň na Facebooku, naše sociální sítě. Tak schválně. Už jste dnes byli na našem Instagramu, nebo aspoň na Facebooku a sociální sítě. Tak schválně. Už jste dnes byli na našem Instagramu, nebo aspoň na Facebooku a odebíráte nás. Jste dnes byli na našem Instagramu, nebo aspoň na Facebooku a odebíráte nás. Tak pokud na našem Instagramu nebo aspoň na Facebooku a odebíráte nás, tak pokud ne, tak mrkněte na to stému, nebo aspoň na Facebooku a odebíráte nás, tak pokud ne, tak mrkněte na to aspoň na Facebooku a odebíráte nás, tak pokud ne, tak mrkněte na to stém, jsme tam jako Radio Blaník a odebíráte nás, tak pokud ne, tak mrkněte na to stém, jsme tam jako Radio Blaník Official nás, tak pokud ne, tak mrkněte na to stém, jsme tam jako Radio Blaník Official a najdete tam spoustu ne, tak mrkněte na to stém, jsme tam jako Radio Blaník Official a najdete tam spoustu zajímavých informací. Mrkněte na to, jsme tam jako Radio Blaník Official a najdete tam spoustu zajímavých informací. Například jsme tam jako Radio Blaník Official a najdete tam spoustu zajímavých informací. Například aktuálně jako Radio Blaník Official a najdete tam spoustu zajímavých informací. Například official a najdete tam spoustu zajímavých informací. Například aktuálně z čeho měli radost a najdete tam spoustu zajímavých informací. Například aktuálně z čeho měli radost Olympic. Tam spoustu zajímavých informací. Například aktuálně z čeho měli radost Olympic, co slavili. Informací například aktuálně z čeho měli radost Olympic, co slavili. A my tak aktuálně z čeho měli radost Olympic, co slavili. A my taky víme, co z čeho měli radost Olympic, co slavili. A my taky víme, co slaví. A čeho měli radost Olympic, co slavili. A my taky víme, co slaví. A radost Olympic, co slavili. A my taky víme, co slaví a proč má důvod k radosti, co slavili. A my taky víme, co slaví a proč má důvod k radosti zpěvač. A my taky víme.

0: česky.
1: Hezky česky.
0: Hrajeme vám česky.
1: Hezky česky.
0: Hrajeme vám česky.
1: Hezky česky.
0: Hezky.
1: Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky.

0: Kollera. Tak já doufám, že jste si solového albového počinu Davida Kollera. Tak já doufám, že jste si ji užili stejně jako albového počinu Davida Kollera. Tak já doufám, že jste si ji užili stejně jako počinu Davida Kollera. Tak já doufám, že jste si ji užili stejně jako já poslouchám Davida Kollera. Tak já doufám, že jste si ji užili stejně jako já. Posloucháte Rádio Blaník a poslouchejte dál, protože tak já doufám, že jste si ji užili stejně jako já. Posloucháte Rádio Blaník a poslouchejte dál, protože už za chvilku tu budou i si ji užili stejně jako já. Posloucháte Rádio Blaník a poslouchejte dál, protože už za chvilku tu budou i Rager. Činasky jako já. Posloucháte Rádio Blaník a poslouchejte dál, protože už za chvilku tu budou i Rager. Činasky a nebo taky Petr. Rádio Blaník a poslouchejte dál, protože už za chvilku tu budou i Rager. Činasky a nebo taky Petra Janů. Poslouchejte dál, protože už za chvilku tu budou i Rager, Činasky a nebo taky Petra Janů. Poslouchejte dál, protože už za chvilku tu budou i Rager, Činasky a nebo taky Petra Janů. Už za chvilku tu budou i Rager, Činasky a nebo taky Petra Janů. Rager, Činasky a nebo taky Petra Janů. A nebo taky Petra Janů. Nebo taky Petra Janů.
1: Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit... Počkejte, vy mi chcete říct, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autě, že na novém voze Škoda můžu ušetřit až 110 tisíc. Ano, v autocentrále 5 tisíc. Ano, v autocentrále právě probíhá obří výprodej skladových vozů Škoda. Ano, v

0: kaváren po Ostravě má a čerstvě...
1: drdašrot.cz
0: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo...
1: .cz
0: Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledá. Mnoho kaváren po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledá po Ostravě má a čerstvé jídlo prodává. Maleda kavárnu vyhledej a výjma a čerstvé

0: i hotelová kosmetika. Syncare, téměř a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. I hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna.
0: Pleť. www.syncare.cz.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek.
0: www.syncare.cz.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek.
0: www.syncare.cz.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna. Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna Profis. Bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna Profis stavebních strojů i pro staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna Profis stavebních strojů i profi nářadí za na SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna Profis stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poraďánek nezdražuje. Půjčovna Profis stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme vě. Půjčovna Profis stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme. Půjčovna Profis stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme. Osobně předvedeme. Strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme. Osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě. Profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme. Osobně předvedeme. Navštivte nás. Osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. Vte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tomán. Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Jura Hotel Čeladná. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny a hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Tanečen, sauny, minilázně. Taneční večery, rautové snídaně a večeře. Minilázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz. Hotel. Jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz. Musíš, pořád musíš. JuraHotel.cz.
3: Slyšíte?
2: Pořád musíš. JuraHotel.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu?
2: JuraHotel.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby...
2: Hotel.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvíc. Příště byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. Projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů. Zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc k tomu spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc k tomu přidáme spoty do online. 50 získáte zdarma. Každý měsíc k tomu přidáme spoty do online i digitálního dáte zdarma. Každý měsíc k tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Každý měsíc k tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV.

0: Smysly po ránu probudíme. Tvůj hlad chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny chutnou bagetou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda. Tou ukojíme a tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda.
1: Mňam, mňam, mňam.
0: A tvé smysly po ránu probudíme. Kavárny Maleda.
1: Mňam, mňam, mňam.
0: Po ránu probudíme. Kavárny Maleda.
1: Mňam, mňam, mňam.
2: Tak co, už víš jak...
0: Díme, kavárny Maleda.
1: Mňam, mňam, mňam.
2: Tak co, už víš jak ochránit...
0: Kavárny Maleda.
1: Mňam, mňam, mňam.
2: Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon.
1: Mňam, mňam, mňam.
2: Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU... Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš... Tak co, už víš jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla odpad... Už víš jak ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 50... Nic svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a on. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabel skla od 59 a obaly od...

0: i Kodiaq. Skladem s bohatou i Kodiaq. Skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a skladem s bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte s výhodou bohatou výbavou a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využij a ihned k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 k odběru. Vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. A vyberte si svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentra. Svůj vůz a využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentra. Využijte zvýhodnění až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejní až 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů 110 000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučí 1000 korun. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně. Autocentrála. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karvině. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Autorizovaný prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Prodejce vozů Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Máš Škoda v Hlučíně, Ostravě a Karviné. Máš doma Karviné. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havíř. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Bordel kovový. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Dáť. Odvez ho do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí do sběrny Drdovi. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Vy. Ulice U Pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot. Tečkov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Maleda mnoho kaváren
0: po... a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
1: Maleda mnoho kaváren po...
0: hned. Drdašrot.cz.
1: Maleda mnoho...

0: spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova, i na RIN i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova, digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova, i na regionálních akcích a kon vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova, i na regionálních akcích a koncertech, banery, které budou vidět na TV Nova, i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nesmí vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákaz regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát v akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát v akcích. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a že dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o jeho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na Radio informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz. Mega o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz. Radio House 300 Cross Plus, právě teď na radiohouse.cz. Mega sekáč Ostrava Cross Plus, právě teď na radiohouse.cz. Mega sekáč Ostrava u Futura, právě teď na radiohouse.cz. Mega sekáč Ostrava u Futura,
1: nové zimní zboží
0: na radiohouse.cz. Mega sekáč Ostrava u Futura,
1: nové zimní zboží
0: CZ. Mega sekáč Ostrava u Futura,
1: nové zimní zboží od soboty 10.
0: Mega sekáč Ostrava u Futura,
1: nové zimní zboží od soboty 10.
0: Sekáč Ostrava u Futura,
1: nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně
0: u Futura,
1: nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli. Zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás
1: 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo
1: mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti
1: mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti
1: i v neděli 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce
1: 11. října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce
1: října.
0: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura, žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. CC Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
2: Jsem horská gorila.
0: Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
2: Jsem horská gorila z Uganda.
0: Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
2: Jsem horská gorila z Uganda.
0: Futura.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
2: Horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám. Horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorová.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se
2: gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se
2: zapojila.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátní. Česká značka outdoorového

2006, kdy vyšla tahle Psal se rok 2006, kdy vyšla tahle úžasná písnička Nic není nastálo. 2006, kdy vyšla tahle úžasná písnička Nic není nastálo. A kdy vyšla tahle úžasná písnička Nic není nastálo. A stala se tak titulní skladba tahle úžasná písnička Nic není nastálo. A stala se tak titulní skladbou úžasná písnička Nic není nastálo. A stala se tak titulní skladbou a pilotním písnička Nic není nastálo. A stala se tak titulní skladbou a pilotním singlem není nastálo. A stala se tak titulní skladbou a pilotním singlem ze stejného nastálo. A stala se tak titulní skladbou a pilotním singlem ze stejného nastálo. A stala se tak titulní skladbou a pilotním singlem ze stejného nastálo solového. Titulní skladbou a pilotním singlem ze stejného nastálo solového albového počinu. A pilotním singlem ze stejného nastálo solového albového počinu Davida. Pilotním singlem ze stejného nastálo solového albového počinu Davida. Ze stejného nastálo solového albového počinu Davida Kollera. Tak já doufám, že stejného nastálo solového albového počinu Davida.

0: další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravska Beli, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Fučáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti někam nechce, příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti někam nechce, můžeš nakoupit. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti někam nechce, můžeš nakoupit on v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti někam nechce, můžeš nakoupit online na www.novievostravskemfuturu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. Pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu s dopravou zdarma. Nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla. EU na www.tvrzenasklad.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Nejtvrzenasklad.eu s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Česká profesní
0: skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Česká profesionální kosmetika.
0: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Česká profesionální kosmetika, která
0: e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Česká profesionální kosmetika, která
0: příslušenstvím v Česku.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu.
0: Česku.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Dermokosmetika. Biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Termokosmetika, biokosmetika a no

0: oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečná značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorillového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun z unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu Mountain Gorilla Coffee 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril tak si vychutnejte Coffee 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril tak si vychutnejte skvělou 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu jeho balení věnujeme na záchranu horských goril tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a na záchranu horských goril tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám horských goril tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám Mountain Gorilla tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám Mountain Gorilla gorilám Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz prodejnách Bushman i na www.bushman.cz
1: Dobrý den, jsem Michal Staněk. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb? Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb? Prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Ne? Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřené prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v cenu korun. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal několikanásobný výtaruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal několikanásobný vítěz zákazníků nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný v Návsi. Jsme Carireal několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus více najdete na kosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus více najdete na carireal.cz autorizovaný partner programu Škoda Plus více najdete na carireal.cz programu Škoda Plus více najdete na carireal.cz

Nové české rádio. Pohodové české rádio.

0: jako vy máme rádi zlatý
1: stříku. Jsme Blaň.
0: A stejně jako vy máme rádi
1: Blaň.
0: A stejně jako vy máme rádi zlaté hity.
1: Písničky.
0: A stejně jako vy máme rádi zlaté hity.
1: Písničky, na kterých jsme
0: jako vy máme rádi zlaté hity.
1: Písničky, na kterých jsme
0: vy máme rádi zlaté hity.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: České Rádio Blaník.
1: Pohodové české
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové české rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Pohodové české.

0: naše pohodové rádio.
1: Rádio Blaník.
0: Pohodové rádio.
1: Rádio Blaník.
2: Jsem chtěl.
0: Rádio.
1: Rádio Blaník.
2: Jsem chtěl.
1: Rádio Blaník.
2: Jsem chtěl.
1: Rádio Blaník.
2: Jsem chtěl. Mám malou.
1: Blaník.
2: Jsem chtěl. Mám malou dílnu. Jsem chtěl.

počkejte, co si zas přečtete ráno. Řeknu ano, tak počkejte, co si zas přečtete ráno. Jsem jenom obyč, tak počkejte, co si zas přečtete ráno. Jsem jenom obyč, co si zas přečtete ráno.

0: Rádio Blaník.
1: Blaník Rádio. Blaník Rádio. Rádio.

odtamtud měli byste svého podzimního turné. Tak pokud jste odtamtud měli byste se tam zajít podzimního turné. Tak pokud jste odtamtud měli byste se tam zajít turné. Tak pokud jste odtamtud měli byste se tam zajít podívat, protože písničky pokud jste odtamtud měli byste se tam zajít podívat, protože písničky Lucie Bílé zkrátka a odtamtud měli byste se tam zajít podívat, protože písničky Lucie Bílé zkrátka měli byste se tam zajít podívat, protože písničky Lucie Bílé zkrátka a dobře táhnou. Pojďme zajít podívat, protože písničky Lucie Bílé zkrátka a dobře táhnou. Pojďme se ale teď podívat někam, že písničky Lucie Bílé zkrátka a dobře táhnou. Pojďme se ale teď podívat někam jinam. Lucie Bílé zkrátka a dobře táhnou. Pojďme se ale teď podívat někam jinam, konkrétně do Pardubic. Zkrátka a dobře táhnou. Pojďme se ale teď podívat někam jinam, konkrétně do Pardubic. Ty už totiž budou zítra táhnou. Pojďme se ale teď podívat někam jinam, konkrétně do Pardubic. Ty už totiž budou zítra patřit. Pojďme se ale teď podívat někam jinam, konkrétně do Pardubic. Ty už totiž budou zítra patřit koním. Teď podívat někam jinam, konkrétně do Pardubic. Ty už totiž budou zítra patřit koním, žokejům, jinam, konkrétně do Pardubic. Ty už totiž budou zítra patřit koním, žokejům a pořádné dávce Pardubic. Ty už totiž budou zítra patřit koním, žokejům a pořádné dávce adrenalinu. Ty už totiž budou zítra patřit koním, žokejům a pořádné dávce adrenalinu. V neděli se totiž zítra patřit koním, žokejům a pořádné dávce adrenalinu. V neděli se totiž poběží koním, žokejům a pořádné dávce adrenalinu. V neděli se totiž poběží už 136. ročník a pořádné dávce adrenalinu. V neděli se totiž poběží už 136. ročník legendární dávce adrenalinu. V neděli se totiž poběží už 136. ročník legendární velké Pardubice adrenalinu. V neděli se totiž poběží už 136. ročník legendární velké Pardubice. V neděli se totiž poběží už 136. ročník legendární velké Pardubické. Tedy jednoho z nich poběží už 136. ročník legendární velké Pardubické. Tedy jednoho z nejtěžších 136. ročník legendární velké Pardubické. Tedy jednoho z nejtěžších překážkových dostihů Pardubické. Tedy jednoho z nejtěžších překážkových dostihů v Evropě. Na start se postaví tentokrát těžších překážkových dostihů v Evropě. Na start se postaví tentokrát jen 10 kočkových dostihů v Evropě. Na start se postaví tentokrát jen 10 koní, což je nejméně v Evropě. Na start se postaví tentokrát jen 10 koní, což je nejméně od roku 1900. Se postaví tentokrát jen 10 koní, což je nejméně od roku 1993. Kokrát jen 10 koní, což je nejméně od roku 1993. Koně a jejich jezdci 10 koní, což je nejméně od roku 1993. Koně a jejich jezdci, což je nejméně od roku 1993. Koně a jejich jezdci budou muset zvládnout téměř od roku 1993. Koně a jejich jezdci budou muset zvládnout téměř 1793. Koně a jejich jezdci budou muset zvládnout téměř 53. Koně a jejich jezdci budou muset zvládnout téměř 7 kilometrů dlouhou trať. A koně a jejich jezdci budou muset zvládnout téměř 7 kilometrů dlouhou trať. Jejich jezdci budou muset zvládnout téměř 7 kilometrů dlouhou trať a 31 překážek. Tou nejznámější je samozřejmě obávaný taxisův příkop. Velká Pardubická má dlouhou tradici, už je samozřejmě obávaný taxisův příkop. Velká Pardubická má dlouhou tradici už od roku 8 obávaný taxisův příkop. Velká Pardubická má dlouhou tradici už od roku 1800 taxisův příkop. Velká Pardubická má dlouhou tradici už od roku 1874 a kop. Velká Pardubická má dlouhou tradici už od roku 1874 a každoročně při Pardubická má dlouhou tradici už od roku 1874 a každoročně přitahuje dlouhou tradici už od roku 1874 a každoročně přitahuje 1874 a každoročně přitahuje 10 000 diváků. Pokud se tedy 4 a každoročně přitahuje 10 000 diváků. Pokud se tedy do Pardubic chystá, každoročně přitahuje 10 000 diváků. Pokud se tedy do Pardubic chystáte, moc si to tam užijte, 10 000 diváků. Pokud se tedy do Pardubic chystáte, moc si to tam užijte, diváků. Pokud se tedy do Pardubic chystáte, moc si to tam užijte. No a pokud se chystáte, a přemýšlíte zdali jet autem nebo spíš vlakem nebo autem. Zvolila bych spíš hromadnou dopravu.

0: nebo spíš vlakem nebo autobusem. Zvolila bych spíš hromadnou dopravu, protože autem nebo spíš vlakem nebo autobusem. Zvolila bych spíš hromadnou dopravu, protože od poslední vlakem nebo autobusem. Zvolila bych spíš hromadnou dopravu, protože od poslední nebo autobusem. Zvolila bych spíš hromadnou dopravu, protože od poslední nebo nejbližší zastávky. Zvolila bych spíš hromadnou dopravu, protože od poslední nebo nejbližší zastávky je to jenom pár kroků. Je to jenom pár kroků na dostihové závodiště. Tak já si myslím, jenom pár kroků na dostihové závodiště. Tak já si myslím, že Velká Pardubická bude stát za to na dostihové závodiště. Tak já si myslím, že Velká Pardubická bude stát za to, budeme vás samozřejmě dostihové závodiště. Tak já si myslím, že Velká Pardubická bude stát za to, budeme vás samozřejmě u nás ještě. Tak já si myslím, že Velká Pardubická bude stát za to, budeme vás samozřejmě u nás o výsledcích. Já si myslím, že Velká Pardubická bude stát za to, budeme vás samozřejmě u nás o výsledcích informovat. Velká Pardubická bude stát za to, budeme vás samozřejmě u nás o výsledcích informovat. A teď pojďme dál. Pardubická bude stát za to, budeme vás samozřejmě u nás o výsledcích informovat. A teď pojďme dál v rytmu. Za to budeme vás samozřejmě u nás o výsledcích informovat. A teď pojďme dál v rytmu dalších písniček. Za samozřejmě u nás o výsledcích informovat. A teď pojďme dál v rytmu dalších písniček. Za chviličku opus o výsledcích informovat. A teď pojďme dál v rytmu dalších písniček. Za chviličku opus informovat. A teď pojďme dál v rytmu dalších písniček. Za chviličku opus Richard Miller a nebo. A teď pojďme dál v rytmu dalších písniček. Za chviličku opus Richard Miller a nebo Boniem. Za chviličku opus Richard Miller a nebo Boniem. Richard Miller a nebo Boniem. Nebo Boniem.
1: Pohodové české rádio.

Tak to byla Lucie. Tak to byla Lucie Bílá jako žena. Tak to byla Lucie Bílá jako obyčejná holka a žena. Tak to byla Lucie Bílá jako obyčejná holka a jakož. Tak to byla Lucie Bílá jako obyčejná holka a jakožto obyčejná holka dnes vystoupí taky v Jihlavě v rámci svého podzimního turné. Tak pokud jste o tam vstoupí taky v Jihlavě v rámci svého podzimního turné. Tak pokud jste o tamtud měl v hlavě v rámci svého podzimního turné. Tak pokud jste

0: Pohodové rádio. Pohodové rádio.
1: Jak zlatá
0: bula. Pohodové rádio.
1: Jak zlatá bula sicilská.
0: Pohodové rádio.
1: Jak zlatá bula sicilská.
0: Pohodové rádio.
1: Jak zlatá bula sicilská. Storzu.
0: Pohodové rádio.

dlouze zas. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas. Pod lampou jen krátce včít mý dlouze zas. Otevře ti kobera, krátce včít mý dlouze zas. Otevře ti kobera, včít mý dlouze zas. Otevře ti kobera a můž se zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás. Kobera a můžeš mezi nás. Můžeš mezi nás. A můžeš mezi nás. Můžeš mezi nás.

vlastne zač, ko? Isté, ale poznáš, co si vlastne zač. Svět ne... Isté, ale poznáš, co si vlastne zač. Svět nepatřil nikomu, ale poznáš, co si vlastne zač. Svět nepatřil, znáš, co si vlastne zač. Svět nepatřil nikomu, kdo, co si vlastne zač. Svět nepatřil nikomu, kdo nebyl hrát zač.

0: Já bych řekla, že... Já bych řekla, že... Já bych řekla, že deště... Já bych řekla, že deštěm nás voní možná víc, protože... Já bych řekla, že deštěm nás voní možná víc, protože když se... Já bych řekla, že deštěm nás voní možná víc, protože když se koukám z okna na to počasí... Já bych řekla, že deštěm nás voní možná víc, protože když se koukám z okna na to počasí... Deštěm nás voní možná víc, protože když se koukám z okna na to počasí, tak... Deštěm nás voní možná víc, protože když se koukám z okna na to počasí, tak... Deště... Protože když se koukám z okna na to počasí, tak... Deště je alespoň nad Prahou víc, než se koukám z okna na to počasí, tak... Deště je alespoň nad Prahou víc než dost. Pojďme na počasí. Okna na to počasí. Tak deště je alespoň nad Prahou víc než dost. Pojďme na počasí. Tak deště je alespoň nad Prahou víc než dost. Pojďme na počasí.
1: Rádio.
0: Deště je alespoň nad Prahou víc než dost. Pojďme na počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Alespoň nad Prahou víc než dost. Pojďme na počasí.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Víc než dost. Pojďme na počasí.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Než dost, pojďme na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Rádio počasí.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Dá se
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Dá se říct, že víkend bude jak
1: počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Dá se říct, že víkend bude jako před
2: Rádio Blaník.
0: Dá se říct, že víkend bude jako přes kopírák sobota a neděle. Dá se říct, že víkend bude jako přes kopírák sobota a neděle 10. Dá se říct, že víkend bude jako přes kopírák sobota a neděle 10 až 15. Dá se říct, že víkend bude jako přes kopírák sobota a neděle 10 až 15 stupňů. Víkend bude jako přes kopírák sobota a neděle 10 až 15 stupňů Celsia. Bude jako přes kopírák sobota a neděle 10 až 15 stupňů Celsia. Průměrná sobota a neděle 10 až 15 stupňů Celsia. Proměnlivá oblačnost na a neděle 10 až 15 stupňů Celsia. Proměnlivá oblačnost na většině území 10 až 15 stupňů Celsia. Proměnlivá oblačnost na většině území 15 stupňů Celsia. Proměnlivá oblačnost na většině území a pozor zítra ráno Celsia. Proměnlivá oblačnost na většině území a pozor zítra ráno. Proměnlivá oblačnost na většině území a pozor zítra ráno. Mlhy hrozí také oblačnost na většině území a pozor zítra ráno. Mlhy hrozí také na většině čnost na většině území a pozor zítra ráno. Mlhy hrozí také na většině území a pozor zítra ráno. Mlhy hrozí také na většině části České republiky, takže hlavně pozor zítra ráno. Mlhy hrozí také na většině části České republiky, takže zítra ráno. Mlhy hrozí také na většině části České republiky, takže hlavně pokud usedáte. Mlhy hrozí také na většině části České republiky, takže hlavně pokud usedáte za volant, také na většině části České republiky, takže hlavně pokud usedáte za volant, buďte na sebe na většině části České republiky, takže hlavně pokud usedáte za volant, buďte na sebe opatrní České republiky, takže hlavně pokud usedáte za volant, buďte na sebe opatrní.
1: Rádio Blaník
0: republiky, takže hlavně pokud usedáte za volant, buďte na sebe opatrní.
1: Rádio Blaník.
0: Hlavně pokud usedáte za volant, buďte na sebe opatrní.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc
0: za volant, buďte na sebe opatrní.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc.
0: Buďte na sebe opatrní.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: A nejvíc
0: českrní.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: A nejvíc
0: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: A nejvíc českých písniček.
2: Za každý. Nejvíc pohody.
1: A nejvíc českých písniček.
2: Víc pohody.
1: A nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.

0: a nejvíc českých písniček.
1: Za každého počasí.
0: Z českých písniček.
1: Za každého počasí.
0: Písniček.
1: Za každého počasí. Za každého počasí. Každého počasí. Počasí.
2: Slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra. Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra.
2: Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller
2: a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch Meč.
2: Extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch Mléčný nápoj za 5
2: výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch Mléčný nápoj za tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch Mléčný nápoj za 15,90. Kaufland Card Extra Miller Milch Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup Extra Miller Milch Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup Miller Milch Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49 mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13.90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října Kaufland Ketchup za 49,90 až do 13. října Kaufland 49,90 až do 13. října Kaufland.
4: KFC ti zase nabízí
3: 5,90 až do 13. října. Kaufland.
4: KFC ti zase nabízí víc
3: až do 13. října. Kaufland.
4: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky
3: 13. října. Kaufland.
4: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
3: Kaufland.
4: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
4: iPhone 17. KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
2: Laser
4: ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
4: Nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
4: Sluchat.
2: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
2: A
4: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších.
4: 17.
2: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď
2: laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC.
2: Projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hrátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé
2: Beats. A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Rybky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevu.
4: Teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej
4: Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhraj s ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhraj s KFC.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
2: A získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskafc.cz.
2: Slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskafc.cz.

0: www.vyhrajskafc.cz. Kupón. Podmínky na www.vyhrajskafc.cz.
1: Právě teď v Planehu?
0: Podmínky na www.vyhrajskafc.cz.
1: Právě teď v Planehu?
0: www.vyhrajskafc.cz.
1: Právě teď v Planehu? Ušetříte s
0: www.vyhrajskafc.cz.
1: Právě teď v Planehu? Ušetříte s prémiodny a... Právě teď v Planehu? Ušetříte s prémiodny až 35%. Právě teď v Planehu? Ušetříte s prémiodny až 35%. V Planehu? Ušetříte s prémiodny až 35%. Ušetříte s prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online. Prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a dny až 35%. Jednoduše rezervujte online 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo. Vedněte na prodejně. Planeo. Prodejně. Planeo. Kniho Planeo.
2: Knihovna Maitreya. Knihovna Maitreya.
3: Když jsem s...
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona...
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a...
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku na...
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to jako by...
2: Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to jako bych vyšla na druhé straně. Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to jako bych vyšla na druhé straně jako někdo svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to jako bych vyšla na druhé straně jako někdo bolesti a smutku nakrmila. Bylo to jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítku nakrmila. Bylo to jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak. Bylo to jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená. Vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená. Na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize
3: někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o
3: své nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony.
3: Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony, autorka Soltrum.
3: Zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony, autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že
3: na.
2: V knize Pečuj o své démony, autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že v knize Pečuj o své démony, autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji Pečuj o své démony, autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým, autorka Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnější Soltrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnější vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démon, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznám, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a na se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se mu. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se muž. Démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Ví podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj se můžete z této

Posloucháte Rádio Blaník, za chviličku. Life is life. Posloucháte Rádio Blaník, za chviličku 14. Life is life. Posloucháte Rádio Blaník, za chviličku 14. hodina. Life is life. Posloucháte Rádio Blaník, za chviličku 14. hodina. Tohle byly Opus Life. Posloucháte Rádio Blaník, za chviličku 14. hodina, tohle byly Opus Life is Life. Hodina, tohle byly Opus Life is Life. A co tady bude v příští hodině? Třeba kapela Kryštof. Klesáme. Byly Opus Life is Life. A co tady bude v příští hodině? Třeba kapela Kryštof. Life is Life. A co tady bude v příští hodině? Třeba kapela Kryštof.

0: Více o knize Pečuj o své démony najdete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako
0: Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako
0: Démony najdete na www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
0: Když uvidíte na www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
0: www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
2: Když uvidíte Albert
0: neporazitelný.
1: Nyní i jako audiokniha.
2: Když uvidíte Albert neporazitelný.
1: Nyní i jako audiokniha.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější
1: jako audiokniha.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kniha.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová krkovice levnější nehledejte. Tento týden u nás vepřová krkovice bez kosti kilo nehledejte. Tento týden u nás vepřová krkovice bez kosti kilo za 70. Tento týden u nás vepřová krkovice bez kosti to týden u nás vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepková krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr kilo za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou za 74,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou 4,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. A řepkový olej Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Gusto na litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30 za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9. Srovnání k 30.9. Tému 9.
3: Radio Blaník. Radio Blaník.
4: Komunální a senát.
3: Radio Blaník.
4: Komunální a senátní volby.
3: Radio Blaník.
4: Komunální a senátní volby 2000.
3: Radio Blaník.
4: Komunální a senátní volby 2020.
3: Blaník.
4: Komunální a senátní volby 2026. Komunální a senátní volby 2026.
5: Hezké odpoledne.
4: A senátní volby 2026.
5: Hezké odpoledne u volebních zpráv a
4: volby 2026.
5: Hezké odpoledne u volebních zpráv vás vítá
4: 2026.
5: Hezké odpoledne u volebních zpráv vás vítá Monika Holubová. Už za pár minut
4: 26.
5: Hezké odpoledne u volebních zpráv vás vítá Monika Holubová. Hezké odpoledne u volebních zpráv vás vítá Monika Holubová. Už za pár minut se po celé zemi uzavřou odpoledne u volebních zpráv vás vítá Monika Holubová. Už za pár minut se po celé zemi uzavřou tisíce volebních zpráv vás vítá Monika Holubová. Už za pár minut se po celé zemi uzavřou tisíce volebních místností vítá Monika Holubová. Už za pár minut se po celé zemi uzavřou tisíce volebních místností. Poslední opozděl Holubová. Už za pár minut se po celé zemi uzavřou tisíce volebních místností. Už za pár minut se po celé zemi uzavřou tisíce volebních místností. Poslední opozdělci tak ještě můžou vhodit svůj po celé zemi uzavřou tisíce volebních místností. Poslední opozdělci tak ještě můžou vhodit svůj hlas do

0: Voleb zavřou tisíce volebních místností. Poslední opozdělci také ještě můžou vhodit svůj hlas do volební urny v komunálních volbách a také v prvním kole voleb do Senátu. Po ukončení hlasů hlas do volební urny v komunálních volbách a také v prvním kole voleb do Senátu. Po ukončení hlasování začnou volební urny v komunálních volbách a také v prvním kole voleb do Senátu. Po ukončení hlasování začnou volební komunálních volbách a také v prvním kole voleb do Senátu. Po ukončení hlasování začnou volební komise otevírat také v prvním kole voleb do Senátu. Po ukončení hlasování začnou volební komise otevírat schránky a začnou kole voleb do Senátu. Po ukončení hlasování začnou volební komise otevírat schránky a začnou lístky kontrolovat. Po ukončení hlasování začnou volební komise otevírat schránky a začnou lístky kontrolovat.
1: Volební účast v komunálních volbách je obecně vždy nižší než v těch parlamentních. V posledních desetiletích se pohybuje kolem 640%. Jaká byla účast před koncem hlasování v Brně nám telefonuje mluvčí magistrátu Filip Puňuchálek.
2: K dnešní 13. hodině byla průběžně
1: nám telefonuje mluvčí magistrátu Filip Puňuchálek.
2: K dnešní 13.

0: A nebo Maruška Rotrová. A nebo Maruška Rotrová.
1: Ach, lásko voní.
0: A nebo Maruška Rotrová.
1: Ach, lásko voníš.
0: A nebo Maruška Rotrová.
1: Ach, lásko voníš.
0: A nebo Maruška Rotrová.
1: Ach, lásko voníš deštěm.
0: Karotrová.
1: Ach.

0: dně byla průběžná účast.
1: Mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
0: K dnešní 13. dně byla průběžná účast v Brně.
1: Magistrátu Filip Poňuchálek.
0: K dnešní 13. dně byla průběžná účast v Brně v komunálních volbách.
1: Poňuchálek.
0: K dnešní 13. dně byla průběžná účast v Brně v komunálních volbách 49. Dnešní 13. dně byla průběžná účast v Brně v komunálních volbách. Dně byla průběžná účast v Brně v komunálních volbách 49,57%. Průběžná účast v Brně v komunálních volbách 49,57%. Před Brně v komunálních volbách 49,57%. Před 4 lety a také v nich volbách 49,57%. Před 4 lety a také v 9,57%. Před 4 lety a také v roce 2018 před 4 lety a také v roce 2018 ta účast byla o něco nižší. Před 4 lety a také v roce 2018 ta účast byla o něco nižší. 4 lety a také v roce 2018 ta účast byla o něco nižší, zhruba o 2%. Také v roce 2018 ta účast byla o něco nižší, zhruba o 2%. V těch senátech 2018 ta účast byla o něco nižší, zhruba o 2%. V těch 18 ta účast byla o něco nižší, zhruba o 2%. V těch senátních volbách byla o něco nižší, zhruba o 2%. V těch senátních volbách pak dal svůj hlas některé zhruba o 2%. V těch senátních volbách pak dal svůj hlas někdo o 2%. V těch senátních volbách pak dal svůj hlas některému z kandidátů procenta. V těch senátních volbách pak dal svůj hlas některému z kandidátů 52,1%. V těch senátních volbách pak dal svůj hlas některému z kandidátů 52,1%. Pak dal svůj hlas některému z kandidátů 52,1% oprávněných voličů. Dal svůj hlas některému z kandidátů 52,1% oprávněných voličů.
1: Třeba
0: některému z kandidátů 52,1% oprávněných voličů.
1: Třeba v obcích na
0: kandidátů 52,1% oprávněných voličů.
1: Třeba v obcích na Berounsku se teď
0: 52,1% oprávněných voličů.
1: Třeba v obcích na Berounsku se teď vyšplhala
0: procent oprávněných voličů.
1: Třeba v obcích na Berounsku se teď vyšplhala na 44%
0: oprávněných voličů.
1: Třeba v obcích na Berounsku se teď vyšplhala na 44%
0: voličů.
1: Třeba v obcích na Berounsku se teď vyšplhala na 44% a třeba v Karviné dosáhla. Třeba v obcích na Berounsku se teď vyšplhala na 44% a třeba v Karviné dosáhla skoro 3. Berounsku se teď vyšplhala na 44% a třeba v Karviné dosáhla skoro 33. Ve hře se teď vyšplhala na 44% a třeba v Karviné dosáhla skoro 33. A třeba v Karviné dosáhla skoro 33. Ve hře jsou také v těchto volbách posty primátorů velkých měst. Karviné dosáhla skoro 33. Ve hře jsou také v těchto volbách posty primátorů velkých měst o 33. Ve hře jsou také v těchto volbách posty primátorů velkých měst opět velké ambice má. Ve hře jsou také v těchto volbách posty primátorů velkých měst opět velké ambice má hnutí ANO, které je také v těchto volbách posty primátorů velkých měst opět velké ambice má hnutí ANO, které je chce obsadit všech posty primátorů velkých měst opět velké ambice má hnutí ANO, které je chce obsadit všechny primátorů velkých měst opět velké ambice má hnutí ANO, které je chce obsadit všechny v polovině opět velké ambice má hnutí ANO, které je chce obsadit všechny. V polovině krajských sídel totiž nebyl velké ambice má hnutí ANO, které je chce obsadit všechny. V polovině krajských sídel totiž nebylo v posledním volebním hnutí ANO, které je chce obsadit všechny. V polovině krajských sídel totiž nebylo v posledním volebním, které je chce obsadit všechny. V polovině krajských sídel totiž nebylo v posledním volebním období součástí všechny. V polovině krajských sídel totiž nebylo v posledním volebním období součástí vládnoucích koalic. V polovině krajských sídel totiž nebylo v posledním volebním období součástí vládnoucích koalic. Chce takských sídel totiž nebylo v posledním volebním období součástí vládnoucích koalic. Chce také zvýšit počet, totiž nebylo v posledním volebním období součástí vládnoucích koalic. Chce také zvýšit počet volebním období součástí vládnoucích koalic. Chce také zvýšit počet senátorů, kde obhajuje jediný mandát období součástí vládnoucích koalic. Chce také zvýšit počet senátorů, kde obhajuje jediný mandát a výdříka vládnoucích koalic. Chce také zvýšit počet senátorů, kde obhajuje jediný mandát a výdříka koalic. Chce také zvýšit počet senátorů, kde obhajuje jediný mandát a vydříká náš reportér Radek Bark. Zvýšit počet senátorů, kde obhajuje jediný mandát a vydříká náš reportér Radek Barkman. Radku, máš senátorů, kde obhajuje jediný mandát a vydříká náš reportér Radek Barkman. Obhajuje jediný mandát a vydříká náš reportér Radek Barkman. Radku, máš slovo.
2: Pěkný den.
1: Mandát a vydříká náš reportér Radek Barkman. Radku, máš

0: slovo.
1: Pěkný den. Hnutí ANO obhajuje
0: říká náš reportér Radek Barkman. Radku, máš slovo.
1: Pěkný den. Hnutí ANO obhajuje z minulých komunálních voleb.
0: Radek Barkman. Radku, máš slovo.
1: Pěkný den. Hnutí ANO obhajuje z minulých komunálních voleb.
0: Radku, máš slovo.
1: Pěkný den. Hnutí ANO obhajuje z minulých komunálních voleb 1754 zastupitelů. Pěkný den. Hnutí ANO obhajuje z minulých komunálních voleb 1754 zastupitelů a 7 primátorů. Hnutí ANO obhajuje z minulých komunálních voleb 1754 zastupitelů a 7 primátorů v krajských městech. Minulých komunálních voleb 1754 zastupitelů a 7 primátorů v krajských městech. 1754 zastupitelů a 7 primátorů v krajských městech. Po delší době chce vládnout i v Praze. Je 4 zastupitelů a 7 primátorů v krajských městech. Po delší době chce vládnout i v Praze. A 7 primátorů v krajských městech. Po delší době chce vládnout i v Praze. Jedničkou kandidátky v krajských městech. Po delší době chce vládnout i v Praze. Jedničkou kandidátky v hlavním městě je Jan Hušbauer. Po minulých volbách Praze. Jedničkou kandidátky v hlavním městě je Jan Hušbauer. Po minulých volbách ANO nevládlo ani v Brně, Českých Budějovicích. Kandidátky v hlavním městě je Jan Hušbauer. Po minulých volbách ANO nevládlo ani v Brně, Českých Budějovicích, v Hradci Králové městě je Jan Hušbauer. Po minulých volbách ANO nevládlo ani v Brně, Českých Budějovicích, v Hradci Králové nebo v Liberci. Power. Po minulých volbách ANO nevládlo ani v Brně, Českých Budějovicích, v Hradci Králové nebo v Liberci. V kampani volbách ANO nevládlo ani v Brně, Českých Budějovicích, v Hradci Králové nebo v Liberci. V kampani se především zaměřilo na ani v Brně, Českých Budějovicích, v Hradci Králové nebo v Liberci. V kampani se především zaměřilo na drahé hypotéky. Českých Budějovicích, v Hradci Králové nebo v Liberci. V kampani se především zaměřilo na drahé hypotéky. V senátních volbách pak nejsou Hradci Králové nebo v Liberci. V kampani se především zaměřilo na drahé hypotéky. V senátních volbách pak nejsilnější v Liberci. V kampani se především zaměřilo na drahé hypotéky. V senátních volbách pak nejsilnější vládní strana. V kampani se především zaměřilo na drahé hypotéky. V senátních volbách pak nejsilnější vládní strana obhajuje jediný mandát v obvodu Karviná. Vším zaměřilo na drahé hypotéky. V senátních volbách pak nejsilnější vládní strana obhajuje jediný mandát v obvodu Karviná. Drahé hypotéky. V senátních volbách pak nejsilnější vládní strana obhajuje jediný mandát v obvodu Karviná. ANO tentokrát. V senátních volbách pak nejsilnější vládní strana obhajuje jediný mandát v obvodu Karviná. ANO tentokrát nepřipravilo pro nominace. Pak nejsilnější vládní strana obhajuje jediný mandát v obvodu Karviná. ANO tentokrát nepřipravilo pro nominace tradiční newsroom. Strana obhajuje jediný mandát v obvodu Karviná. ANO tentokrát nepřipravilo pro nominace tradiční newsroom. Chystá se jediný mandát v obvodu Karviná. ANO tentokrát nepřipravilo pro nominace tradiční newsroom. Chystá se pouze večerní tisková akce Karviná. ANO tentokrát nepřipravilo pro nominace tradiční newsroom. Chystá se pouze večerní tisková konference. ANO tentokrát nepřipravilo pro nominace tradiční newsroom. Chystá se pouze večerní tisková konference s lídry strany. Pravilo pro nominace tradiční newsroom. Chystá se pouze večerní tisková konference s lídry strany. Schodova. Radek Barkman. Newsroom. Chystá se pouze večerní tisková konference s lídry strany. Schodova. Radek Barkman.
0: Děkujeme, Radku.
1: Chystá se pouze večerní tisková konference s lídry strany. Schodova. Radek Barkman.
0: Děkujeme, Radku. Sledujeme
1: také večerní tisková konference s lídry strany. Schodova. Radek Barkman.
0: Děkujeme, Radku. Sledujeme také dění
1: konference s lídry strany. Schodova. Radek Barkman.
0: Děkujeme, Radku. Sledujeme také dění ve volebním štábu starostů
1: strany. Schodova. Radek Barkman.
0: Děkujeme, Radku. Sledujeme také dění ve volebním štábu.
1: Radek Barkman.
0: Děkujeme, Radku. Sledujeme také dění ve volebním štábu starostů. Ti pro změnu chtějí. Děkujeme, Radku. Sledujeme také dění ve volebním štábu starostů. Ti pro změnu chtějí obhájit. Radku. Sledujeme také dění ve volebním štábu starostů. Ti pro změnu chtějí obhájit své pozice v nejmenších obcích. Také dění ve volebním štábu starostů. Ti pro změnu chtějí obhájit své pozice v nejmenších volebním štábu starostů. Ti pro změnu chtějí obhájit své pozice v nejmenších obcích a získat zastoupení starostů. Ti pro změnu chtějí obhájit své pozice v nejmenších obcích a získat zastoupení ve všech statutárních. Ti pro změnu chtějí obhájit své pozice v nejmenších obcích a získat zastoupení ve všech statutárních městech. Chtějí obhájit své pozice v nejmenších obcích a získat zastoupení ve všech statutárních městech v zemi. Jaké mezi nimi své pozice v nejmenších obcích a získat zastoupení ve všech statutárních městech v zemi. Jaké mezi nimi zatím nálada v nejmenších obcích a získat zastoupení ve všech statutárních městech v zemi. Jaké mezi nimi zatím získat zastoupení ve všech statutárních městech v zemi. Jaké mezi nimi zatím nálada zjišťuje přímo zastoupení ve všech statutárních městech v zemi. Jaké mezi nimi zatím nálada zjišťuje přímo mezi nimi statutárních městech v zemi. Jaké mezi nimi zatím nálada zjišťuje přímo mezi nimi sem reportech v zemi. Jaké mezi nimi zatím nálada zjišťuje přímo mezi nimi sem reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký
0: mezi nimi zatím nálada zjišťuje přímo mezi nimi sem reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den já.
0: Tím nálada zjišťuje přímo mezi nimi sem reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den já jsem před chvílí.
0: Je přímo mezi nimi sem reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den já jsem před chvílí dorazila sem na Malostranskou.
0: Mezi nimi sem reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den já jsem před chvílí dorazila sem na Malostranské náměstí.
0: Portérka Sára Voldánová.
2: Hezký den, já jsem před chvílí dorazila sem na Malostranské náměstí.
0: Sára Voldánová.
2: Hezký den, já jsem před chvílí dorazila sem na Malostranské náměstí.

0: náměstí do volebního štábu starostů. Hezký den, já jsem před chvílí dorazila sem na Malostranské náměstí do volebního štábu starostů.
1: Děkujeme, Sáry. Za hodinu se podíváme do štábu ODS a také k Pirátům, kde máme reportéry. A zhruba za 20 minut se také ve vysílání ODS a také k Pirátům, kde máme reportéry. A zhruba za 20 minut se také ve vysílání objeví Pirátům, kde máme reportéry. A zhruba za 20 minut se také ve vysílání objeví Eliška Botrubová a reportéry. A zhruba za 20 minut se také ve vysílání objeví Eliška Botrubová a přinese další. A zhruba za 20 minut se také ve vysílání objeví Eliška Botrubová a přinese další zajímavosti. A za 20 minut se také ve vysílání objeví Eliška Botrubová a přinese další zajímavosti.
2: Zapečetí.

0: Místnosti se uzavírají, zapečetí se volební urny. Znamená, že volební místnosti se uzavírají, zapečetí se volební urny. Výsledky volební místnosti se uzavírají, zapečetí se volební urny. Výsledky se místnosti se uzavírají, zapečetí se volební urny. Výsledky se zadají do systému, uzavírají, zapečetí se volební urny. Výsledky se zadají do systému a začínají, zapečetí se volební urny. Výsledky se zadají do systému a začne sčítání se volební urny. Výsledky se zadají do systému a začne sčítání. Ovšem vás tady budeme urny. Výsledky se zadají do systému a začne sčítání. Ovšem vás tady budeme informovat. Výsledky se zadají do systému a začne sčítání. Ovšem vás tady budeme informovat. A do té doby se budeme systému a začne sčítání. Ovšem vás tady budeme informovat. A do té doby se budeme hrát. Hra začne sčítání. Ovšem vás tady budeme informovat. A do té doby se budeme hrát. Hrajeme hezky česky. Sčítání. Ovšem vás tady budeme informovat. A do té doby se budeme hrát. Hrajeme hezky česky. Opět a radeček tady budeme informovat. A do té doby se budeme hrát. Hrajeme hezky česky. Opět a radeček. Bratři, narad informovat. A do té doby se budeme hrát. Hrajeme hezky česky. Opět a radeček. Bratři, do té doby se budeme hrát. Hrajeme hezky česky. Opět a radeček. Bratři, na Rádiu Blaník. Hrát, hrajeme hezky česky. Opět a radeček. Bratři, na Rádiu Blaník. Hezky česky. Opět a radeček. Bratři, na Rádiu Blaník. Jsme jak... Opět a radeček. Bratři, na Rádiu Blaník.
1: Jsme jako moře a sůl.
0: Ček. Bratři, na Rádiu Blaník.
1: Jsme jako moře a sůl.
0: Na Rádiu Blaník.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří.

Jedeme spolu vod jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žije jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem, prostě bratři. Jeden pro druhého žijem. Jeden pro druhého žijem.

0: Blaník jede za vámi.
1: Už za chvíli se dozvíte.
0: Krajánek Rádia Blaník jede za vámi.
1: Už za chvíli se dozvíte.
0: Krajánek Rádia Blaník jede za vámi.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
0: Rádia Blaník jede za vámi.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
0: Jede za vámi.
1: Už za chvíli se dozvíte víc. Už za chvíli se dozvíte víc. Chvíli se dozvíte víc. Dozvíte víc.

0: A já mám taky plán stejně.
1: Mám totiž plán.
0: A já mám taky plán stejně jako kapitán.
1: Mám totiž plán.
0: A já mám taky plán stejně jako
1: kapitán.
0: A já mám taky plán stejně jako kapela Krištof spojit se s... A já mám taky plán stejně jako kapela Krištof spojit se s naším milým... A já mám taky plán stejně jako kapela Krištof spojit se s naším milým krajánkem. A mám taky plán stejně jako kapela Krištof spojit se s naším milým krajánkem. Plán stejně jako kapela Krištof spojit se s naším milým krajánkem. Jako kapela Krištof spojit se s naším milým krajánkem. Spojit se s naším milým krajánkem. S naším milým krajánkem.
2: Jedeme za vámi.
0: Krajánek. Milým krajánkem.
2: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
3: Jedeme za vámi.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Tedy s...
3: Jedeme za vámi.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Tedy s Vlastíkem
3: Sukem.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Tedy s Vlastíkem Sukem, který...
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Tedy s Vlastíkem Sukem, který se na...
2: Rádia Blaník.
0: Tedy s Vlastíkem Sukem, který se nachází kdesi...
2: Rádia Blaník.
0: Tedy s Vlastíkem Sukem, který se nachází kdesi u... Tedy s Vlastíkem Sukem, který se nachází kdesi u Kutné hory. S Vlastíkem Sukem, který se nachází kdesi u Kutné hory. Tak snad se nemýlím. Tak Sukem, který se nachází kdesi u Kutné hory. Tak snad se nemýlím. Tak Vlastíku ahoj. Se nachází kdesi u Kutné hory. Tak snad se nemýlím. Tak Vlastíku ahoj. Co tam je kdesi u Kutné hory. Tak snad se nemýlím. Tak Vlastíku ahoj. U Kutné hory. Tak snad se nemýlím. Tak Vlastíku ahoj. Co tam děláš a koho si tam navštívil? Hory, tak snad se nemýlím. Tak Vlastíku ahoj, co tam děláš a koho si tam navštívil? Se nemýlím. Tak Vlastíku ahoj, co tam děláš a koho si tam navštívil?
4: Vrčo.
0: Nemýlím. Tak Vlastíku ahoj, co tam děláš a koho si tam navštívil?
4: Vrčo.
0: Ahoj, co tam děláš a koho si tam navštívil?
4: Vrčo. Ahoj,
0: já... tam děláš a koho si tam navštívil?
4: Vrčo. Ahoj, já zdravím tebe a všechny posluchače Blaní.
0: A koho si tam navštívil?
4: Vrčo, ahoj, já zdravím tebe a všechny posluchače.
0: Si tam navštívil.
4: Vrčo, ahoj, já zdravím tebe a všechny posluchače Blaníku. Já jsem teď navštívil. Vrčo, ahoj, já zdravím tebe a všechny posluchače Blaníku. Já jsem teď navštívil obec Kluky. Ahoj, já zdravím tebe a všechny posluchače Blaníku. Já jsem teď navštívil obec Kluky a tebe a všechny posluchače Blaníku. Já jsem teď navštívil obec Kluky a výcvikový den ohařů. Če Blaníku. Já jsem teď navštívil obec Kluky a výcvikový den ohařů. Tahle pěkná. Já jsem teď navštívil obec Kluky a výcvikový den ohařů. A tahle pěkná akce už je v plném proudu. Navštívil obec Kluky a výcvikový den ohařů. A tahle pěkná akce už je v plném proudu. Mám tu obec Kluky a výcvikový den ohařů. A tahle pěkná akce už je v plném proudu. A výcvikový den ohařů. A tahle pěkná akce už je v plném proudu. Mám tu Patrici Jakešovou. Dobrý den. Ohařů. A tahle pěkná akce už je v plném proudu. Mám tu Patrici Jakešovou. Dobrý den.
5: Dobrý.
4: A tahle pěkná akce už je v plném proudu. Mám tu Patrici Jakešovou, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tohle je už je v plném proudu. Mám tu Patrici Jakešovou, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tohle je výcvikový den ohařů. Mám tu Patrici Jakešovou, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tohle je výcvikový den ohařů. Prozraďte posluchači Jakešovou, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tohle je výcvikový den ohařů. Prozraďte posluchačům něco o vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tohle je výcvikový den ohařů. Prozraďte posluchačům něco o vás, jak to tady funguje.
5: Dobrý den.
4: Tohle je výcvikový den ohařů. Prozraďte posluchačům něco o vás. Jak to tady funguje? Tohle je výcvikový den ohařů. Prozraďte posluchačům něco o vás, jak to tady funguje?
5: Dobrý den, zdravím.
4: Výcvikový den ohařů. Prozraďte posluchačům něco o vás, jak to tady funguje?
5: Dobrý den, zdravím všechny. Je to...
4: Prozraďte posluchačům něco o vás, jak to tady funguje?
5: Dobrý den, zdravím všechny. Je to výcvikový
4: posluchačům něco o vás, jak to tady funguje?
5: Dobrý den, zdravím všechny. Je to výcvikový den, který pořádá klub.
4: Jak to tady funguje?
5: Dobrý den, zdravím všechny. Je to výcvikový den, který pořádá klub dámy.

České funguje. Dobrý den, zdravím všechny. Je to výcvikový den, který pořádá klub dámy České myslivosti. Dobrý den, zdravím všechny. Je to výcvikový den, který pořádá klub dámy České myslivosti ve spolupráci s výzdravím všechny. Je to výcvikový den, který pořádá klub dámy České myslivosti ve spolupráci s výcvikovou. Je to výcvikový den, který pořádá klub dámy České myslivosti ve spolupráci s výcvikovou školou Kristýny Strnad. Den, který pořádá klub dámy České myslivosti ve spolupráci s výcvikovou školou Kristýny Strnadové. Pořádá klub dámy České myslivosti ve spolupráci s výcvikovou školou Kristýny Strnadové. Výcvikové myslivosti ve spolupráci s výcvikovou školou Kristýny Strnadové. Víme, že všichni milují ve spolupráci s výcvikovou školou Kristýny Strnadové. Víme, že všichni milují pejsky a dámy s výcvikovou školou Kristýny Strnadové. Víme, že všichni milují pejsky a dámy školou Kristýny Strnadové. Víme, že všichni milují pejsky a dámy v myslivosti ze všeho nejvíc Kristýny Strnadové. Víme, že všichni milují pejsky a dámy v myslivosti ze všeho nejvíc, proto jsme víme, že všichni milují pejsky a dámy v myslivosti ze všeho nejvíc, proto jsme se rozhodli každý rok. Víme, že všichni milují pejsky a dámy v myslivosti ze všeho nejvíc, proto jsme se rozhodli každý rok. Všichni milují pejsky a dámy v myslivosti ze všeho nejvíc, proto jsme se rozhodli každý rok pořádat jeden výcvikový den a dámy v myslivosti ze všeho nejvíc, proto jsme se rozhodli každý rok pořádat jeden výcvikový den po většinu myslivosti ze všeho nejvíc, proto jsme se rozhodli každý rok pořádat jeden výcvikový den po většinou říjnu nejvíc, proto jsme se rozhodli každý rok pořádat jeden výcvikový den po většinou říjnu ve spolupráci s mysliveckým rozhodli každý rok pořádat jeden výcvikový den po většinou říjnu ve spolupráci s mysliveckým spolkem rok pořádat jeden výcvikový den po většinou říjnu ve spolupráci s mysliveckým spolkem kluk výcvikový den po většinou říjnu ve spolupráci s mysliveckým spolkem kluky po většinou říjnu ve spolupráci s mysliveckým spolkem kluky kdy se věnuje většinou říjnu ve spolupráci s mysliveckým spolkem kluky kdy se věnujeme vlastně v práci s mysliveckým spolkem kluky kdy se věnujeme vlastně vůdcům a mysliveckým spolkem kluky kdy se věnujeme vlastně vůdcům a učíme je co mají s tím kluky kdy se věnujeme vlastně vůdcům a učíme je co mají s těmi loveckými kluky kdy se věnujeme vlastně vůdcům a učíme je co mají s těmi loveckými pejsky dělat jsme rádi kdy se věnujeme vlastně vůdcům a učíme je co mají s těmi loveckými pejsky dělat jsme rádi že ta tradice vlastně vůdcům a učíme je, co mají s těmi loveckými pejsky dělat. Jsme rádi, že ta tradice se takto nám podařila vůdcům a učíme je, co mají s těmi loveckými pejsky dělat. Jsme rádi, že ta tradice se takto nám podařila učíme je, co mají s těmi loveckými pejsky dělat. Jsme rádi, že ta tradice se takto nám podařila s loveckými pejsky dělat. Jsme rádi, že ta tradice se takto nám podařila založit, protože není to úplně jednoduché najít hodně dělat. Jsme rádi, že ta tradice se takto nám podařila založit, protože není to úplně jednoduché najít. Jsme rádi, že ta tradice se takto nám podařila založit, protože není to úplně jednoduché najít honitbu a najít místo. Ta tradice se takto nám podařilo založit, protože není to úplně jednoduché najít honitbu a najít místo, kde by se takto nám podařilo založit, protože není to úplně jednoduché najít honitbu a najít místo, kde by se vlastně pejsci mohli volně položit, protože není to úplně jednoduché najít honitbu a najít místo, kde by se vlastně pejsci mohli volně pohybovat. To úplně jednoduché najít honitbu a najít místo, kde by se vlastně pejsci mohli volně pohybovat. Takže jednoduché najít honitbu a najít místo, kde by se vlastně pejsci mohli volně pohybovat. Takže je to mohli volně pohybovat, takže je to něco, na co jsme hrdí a těšíme se na to a současně si dovolím pozvat především děti, protože tady máme připravené i na to a současně si dovolím pozvat především děti, protože tady máme připravené i takzně si dovolím pozvat především děti, protože tady máme připravené i takovou naučnou si dovolím pozvat především děti, protože tady máme připravené i takovou naučnou stezku pro děti, především děti, protože tady máme připravené i takovou naučnou stezku pro děti, která se týká mysli, protože tady máme připravené i takovou naučnou stezku pro děti, která se týká myslivosti a ukazujeme připravené i takovou naučnou stezku pro děti, která se týká myslivosti a ukazujeme i takovou naučnou stezku pro děti, která se týká myslivosti a ukazujeme, co vlastně všechno tam je. Naučnou stezku pro děti, která se týká myslivosti a ukazujeme, co vlastně všechno ta myslivost znamená. Ono pro děti, která se týká myslivosti a ukazujeme, co vlastně všechno ta myslivost znamená. Ono to není jenom týká myslivosti a ukazujeme, co vlastně všechno ta myslivost znamená. Ono to není jenom o tom střílení a ukazujeme, co vlastně všechno ta myslivost znamená. Ono to není jenom o tom střílení, ale je tam spoustu. Ukazujeme, co vlastně všechno ta myslivost znamená. Ono to není jenom o tom střílení, ale je tam spoustu. Ukazujeme, co vlastně všechno ta myslivost znamená. Ono to není jenom o tom střílení, ale je tam spoustu.

0: spoustu a spoustu jiných věcí. Věctivost znamená, ono to není jenom o tom střílení, ale je tam spoustu a spoustu jiných věcí. Ale hlavně jsou tady spoustu jiných věcí. Ale hlavně jsou tady lovečtí psi.
1: Zmínili jsme taky Kristýnu Strnadovou.
0: Ale hlavně jsou tady lovečtí psi.
1: Zmínili jsme taky Kristýnu Strnadovou z lovecké školy.
0: Hlavně jsou tady lovečtí psi.
1: Zmínili jsme taky Kristýnu Strnadovou z lovecké školy. Máme i tady dobrý
0: psi.
1: Zmínili jsme taky Kristýnu Strnadovou z lovecké školy. Máme i tady dobrý. Zmínili jsme taky Kristýnu Strnadovou z lovecké školy. Máme i tady dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny.
1: Jsme taky Kristýnu Strnadovou z lovecké školy. Máme i tady dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny. Tak já bych chtěla
1: Strnadovou z lovecké školy. Máme i tady dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny. Tak já bych chtěla říct dnešní
1: lovecké školy. Máme i tady dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny. Tak já bych chtěla říct dnešní akce bude tak.
1: Máme i tady dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny. Tak já bych chtěla říct dnešní akce bude tak do 17. Dobrý den, zdravím všechny. Tak já bych chtěla říct dnešní akce bude tak do 17. Zdravím všechny. Tak já bych chtěla říct dnešní akce bude tak do 17 hodin. Myslím si, že kdo bude chtít určitě, tak já bych chtěla říct dnešní akce bude tak do 17 hodin. Myslím si, že kdo bude chtít určitě doražte. Říct dnešní akce bude tak do 17 hodin. Myslím si, že kdo bude chtít určitě doražte. To bude tak do 17 hodin. Myslím si, že kdo bude chtít určitě doražte. Je tady plná spousta 17 hodin. Myslím si, že kdo bude chtít určitě doražte. Je tady plná spousta. Myslím si, že kdo bude chtít určitě doražte. Je tady plná spousta různých plemen loveckých pejsků. Kdo bude chtít určitě doražte. Je tady plná spousta různých plemen loveckých pejsků. Je doražte. Je tady plná spousta různých plemen loveckých pejsků od Spinona českých. Je tady plná spousta různých plemen loveckých pejsků od Spinona českýho Fouska. Spousta různých plemen loveckých pejsků od Spinona českýho Fouska našeho národního plemen loveckých pejsků od Spinona českýho Fouska našeho národního plemene loveckých pejsků od Spinona českýho Fouska našeho národního plemene německý krátků od Spinona českýho Fouska našeho národního plemene německý krátkosrstý ohá Spinona českýho Fouska našeho národního plemene německý krátkosrstý ohá českýho Fouska našeho národního plemene německý krátkosrstý ohář a další jsou tady štěňátka našeho národního plemene německý krátkosrstý ohář a další jsou tady štěňátka našeho plemene německý krátkosrstý ohář a další jsou tady štěňátka kolem 4 německý krátkosrstý ohář a další jsou tady štěňátka kolem 4 měsíců tý ohář a další jsou tady štěňátka kolem 4 měsíců a dál a další jsou tady štěňátka kolem 4 měsíců a dál a už zkušený štěňátka kolem 4 měsíců a dál a už zkušený pejsci kolem 4 měsíců a dál a už zkušený pejsci, který budou 4 měsíců a dál a už zkušený pejsci, který budou třeba do budoucna příští a dál a už zkušený pejsci, který budou třeba do budoucna příští rok a už zkušený pejsci, který budou třeba do budoucna příští rok skládat všestranné zkoušky. Už zkušený pejsci, který budou třeba do budoucna příští rok skládat všestranné zkoušky, což je nejvyšší, který budou třeba do budoucna příští rok skládat všestranné zkoušky, což je nejvyšší meta. Budou třeba do budoucna příští rok skládat všestranné zkoušky, což je nejvyšší meta, kterou má do budoucna příští rok skládat všestranné zkoušky, což je nejvyšší meta, kterou může lovecký příští rok skládat všestranné zkoušky, což je nejvyšší meta, kterou může lovecký pejsek vlastně dosáhnout, skládat všestranné zkoušky, což je nejvyšší meta, kterou může lovecký pejsek vlastně dosáhnout. A myslím, že u zkoušky, což je nejvyšší meta, kterou může lovecký pejsek vlastně dosáhnout. A myslím, že uvidíte krásný tak, kterou může lovecký pejsek vlastně dosáhnout. A myslím, že uvidíte krásné věci, které nejen tak někdo může lovecký pejsek vlastně dosáhnout. A myslím, že uvidíte krásné věci, které nejen tak někdo vlastně dosáhnout. A myslím, že uvidíte krásné věci, které nejen tak někdo může vidět, protože ten a myslím, že uvidíte krásné věci, které nejen tak někdo může vidět, protože ten lovecký vidíte krásné věci, které nejen tak někdo může vidět, protože ten lovecký pejsek má tak strašně úžasné věci, které nejen tak někdo může vidět, protože ten lovecký pejsek má tak strašný nejen tak někdo může vidět, protože ten lovecký pejsek má tak strašně úžasný potenciál, tak někdo může vidět, protože ten lovecký pejsek má tak strašně úžasný potenciál v tom, což vidět, protože ten lovecký pejsek má tak strašně úžasný potenciál. Ten lovecký pejsek má tak strašně úžasný potenciál v tom, co všechno dokáže s tím paničkem udělat. Takže pejsek má tak strašně úžasný potenciál v tom, co všechno dokáže s tím paničkem udělat. Takže určitě strašně úžasný potenciál.

0: tom, co všechno dokáže s tím páničkem udělat, takže určitě doražte. Úžasný potenciál v tom, co všechno dokáže s tím páničkem udělat, takže určitě doražte.
1: Jsou tady
0: potenciál v tom, co všechno dokáže s tím páničkem udělat, takže určitě doražte.
1: Jsou tady i nějaké stánky.
0: Co všechno dokáže s tím páničkem udělat, takže určitě doražte.
1: Jsou tady i nějaké
0: s páničkem udělat, takže určitě doražte.
1: Jsou tady i nějaké stánky.
2: Ano, jsou tady stánky.
0: Určitě doražte.
1: Jsou tady i nějaké stánky.
2: Ano, jsou tady stánky, především partnerů.
0: Doražte.
1: Jsou tady i nějaké stánky.
2: Ano, jsou tady stánky, především partnerů.
1: Jsou tady i nějaké stánky.
2: Ano, jsou tady stánky, především partnerů, kteří nám věnovali hodně.
1: Jaké stánky.
2: Ano, jsou tady stánky, především partnerů, kteří nám věnovali hodně zajímavých cen pro naše. Ano, jsou tady stánky, především partnerů, kteří nám věnovali hodně zajímavých cen pro naše. Ano, jsou tady stánky, především partnerů, kteří nám věnovali hodně zajímavých cen pro naše vůdce a pro účast. Stánky, především partnerů, kteří nám věnovali hodně zajímavých cen pro naše vůdce a pro partnerů, kteří nám věnovali hodně zajímavých cen pro naše vůdce a pro účastníky, kteří tady jsou. Nám věnovali hodně zajímavých cen pro naše vůdce a pro účastníky, kteří tady jsou. Krmiva puča hodně zajímavých cen pro naše vůdce a pro účastníky, kteří tady jsou. Cen pro naše vůdce a pro účastníky, kteří tady jsou. Krmiva puča vůdce a pro účastníky, kteří tady jsou. Krmiva pučálka, jestli to říkám dobře, a bohem pro účastníky, kteří tady jsou. Krmiva pučálka, jestli to říkám dobře, a Bohemialov, a kteří tady jsou. Krmiva pučálka, jestli to říkám dobře, a Bohemialov, a potom i krmiva pučálka, jestli to říkám dobře, a Bohemialov, a potom i další partner pučálka, jestli to říkám dobře, a Bohemialov, a potom i další partneři, kteří jsou trvalými, to říkám dobře, a Bohemialov, a potom i další partneři, kteří jsou trvalými spolupracovníky, a Bohemialov, a potom i další partneři, kteří jsou trvalými spolupracovníky našeho klubu, a potom i další partneři, kteří jsou trvalými spolupracovníky našeho klubu, potom i další partneři, kteří jsou trvalými spolupracovníky našeho klubu, jedním další partneři, kteří jsou trvalými spolupracovníky našeho klubu, jedním z nich je i Rádio Blaník, tak jsme velmi jsou trvalými spolupracovníky našeho klubu, jedním z nich je i Rádio Blaník, tak jsme velmi za to rádi, že nám pomáhá trvalými spolupracovníky našeho klubu, jedním z nich je i Rádio Blaník, tak jsme velmi za to rádi, že nám pomáháte taky našeho klubu, jedním z nich je i Rádio Blaník, tak jsme velmi za to rádi, že nám pomáháte takto komunikovat. Jedním z nich je i Rádio Blaník, tak jsme velmi za to rádi, že nám pomáháte takto komunikovat. I Rádio Blaník, tak jsme velmi za to rádi, že nám pomáháte takto komunikovat a vlastně velmi za to rádi, že nám pomáháte takto komunikovat a vlastně prezentovat loveckou kynologii, mysliveckou mezi širokou veřejnost. A máme tady Takže určitě příští rok znova. No a

mlčky se ptáš, býval si má neznámá do rovnic. A mlčky se ptáš, si má neznámá do rovnic. A mlčky se ptáš, co ti dám, a neznámá do rovnic. A mlčky se ptáš, co ti dám víc. A do rovnic. A mlčky se ptáš, co ti dám víc.

že tě vezmu, totiž plán, že tě vezmu, že tě vezmu.

0: Ještě určitě je to trápení pro vás i pro toho pejska. Takže určitě příští rok znova. No a my ještě určitě budeme o tom trápení pro vás i pro toho pejska. Takže určitě příští rok znova. No a my ještě určitě budeme o tom trochu více hovořit pejska. Takže určitě příští rok znova. No a my ještě určitě budeme o tom trochu více hovořit. Takže určitě příští rok znova. No a my ještě určitě budeme o tom trochu více hovořit.
1: Určitě posruma
0: příští rok znova. No a my ještě určitě budeme o tom trochu více hovořit.
1: Určitě posruma jste hodně si.
0: No a my ještě určitě budeme o tom trochu více hovořit.
1: Určitě po 17. hodině si to shrneme.
0: Určitě budeme o tom trochu více hovořit.
1: Určitě po 17. hodině si to shrneme. Dozvíte
0: o tom trochu více hovořit.
1: Určitě po 17. hodině si to shrneme. Dozvíte se zajímavosti, co všechno. Po 17. hodině si to shrneme. Dozvíte se zajímavosti, co všechno se tady vlastně dělo. Do té doby ještě ale můžete přijít. Hodině si to shrneme. Dozvíte se zajímavosti, co všechno se tady vlastně dělo. Do té doby ještě ale můžete přijít. Tak dámy, dozvíte se zajímavosti, co všechno se tady vlastně dělo. Do té doby ještě ale můžete přijít. Tak dámy, pro tuto chvíli se s vámi loučím se zajímavosti, co všechno se tady vlastně dělo. Do té doby ještě ale můžete přijít. Tak dámy, pro tuto chvíli se s vámi všechno se tady vlastně dělo. Do té doby ještě ale můžete přijít. Tak dámy, pro tuto chvíli se s vámi loučím. Děkuju za pozvánku. Dělo. Do té doby ještě ale můžete přijít. Tak dámy, pro tuto chvíli se s vámi loučím. Děkuju za pozvánku. Ať se daří a nashledanou. Do té doby ještě ale můžete přijít. Tak dámy, pro tuto chvíli se s vámi loučím. Děkuju za pozvánku. Ať se daří a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Přijít. Tak dámy, pro tuto chvíli se s vámi loučím. Děkuju za pozvánku. Ať se daří a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Dámy, pro tuto chvíli se s vámi loučím. Děkuju za pozvánku, ať se daří a nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Moc děkujeme, nashledanou.
1: Dámy, loučím, děkuju za pozvánku, ať se daří a nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Moc děkujeme, nashledanou.
1: Za pozvánku, ať se daří a nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Moc děkujeme, nashledanou.
1: Tak jo, Verčo, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Moc děkujeme, nashledanou.
1: Tak jo, Verčo, předávám slovo do studia.
0: Nashledanou.
2: Moc děkujeme, nashledanou.
1: Tak jo, Verčo, předávám slovo do studia. Mně se krásně.
2: Moc děkujeme, nashledanou.
1: Tak jo, Verčo, předávám slovo do studia, mně se krásně a ještě jednou zveme.
2: Děkujeme, nashledanou.
1: Tak jo, Verčo, předávám slovo do studia, mně se krásně a ještě jednou zveme. Tohle je obec Kluky. Tak jo, Verčo, předávám slovo do studia, mně se krásně a ještě jednou zveme. Tohle je obec Kluky. Tak jo, Verčo, předávám slovo do studia, mně se krásně a ještě jednou zveme. Tohle je obec Kluky ve Středočeském kraji. Verčo, předávám slovo do studia, mně se krásně a ještě jednou zveme. Tohle je obec Kluky ve Středočeském kraji. Mně se krásně a ještě jednou zveme. Tohle je obec Kluky ve Středočeském kraji. Ahoj. Krásně a ještě jednou zveme. Tohle je obec Kluky ve Středočeském kraji. Ahoj.
3: Tak Kluka Vlastíka, zdravím do Kluku, díky moc Vlastíku a my pokračujeme dál další. Kluka Vlastíka, zdravím do Kluku, díky moc Vlastíku a my pokračujeme dál další písničky už ťukají na. Zdravím do Kluku, díky moc Vlastíku a my pokračujeme dál další písničky už ťukají na. Kluku, díky moc Vlastíku a my pokračujeme dál další písničky už ťukají na dveře. Krajánek Vlastíku a my pokračujeme dál další písničky už ťukají na dveře. Krajánek Rádia a my pokračujeme dál další písničky už ťukají na dveře. Krajánek Rádia dál další písničky už ťukají na dveře. Krajánek Rádia Blaník. Krajánek písničky už ťukají na dveře. Krajánek Rádia Blaník. Krajánek ťukají na dveře. Krajánek Rádia Blaník. Krajánek Rádia. Krajánek Rádia Blaník. Krajánek Rádia Blaník. Krajánek Rádia Blaník. Krajánek Rádia Blaník. Blaník. Krajánek Rádia Blaník. Blaník. Krajánek Rádia Blaník. Krajánek Rádia Blaník. Rádia Blaník. Za chvilku Reddy Kirken, taky skupina Rádia Blaník. Za chvilku Reddy Kirken, taky skupina Keksa. Za chvilku Reddy Kirken, taky skupina. Za chvilku Reddy Kirken, taky skupina Kex, ale ještě předtím ABBA. Za chvilku Reddy Kirken, taky skupina Kex, ale ještě předtím ABBA. Waddle. Za chvilku Reddy Kirken, taky skupina Kex, ale ještě předtím ABBA. Waddle. Reddy Kirken, taky skupina Kex, ale ještě předtím ABBA. Waddle. Taky skupina Kex, ale ještě předtím ABBA. Waddle. Ale ještě předtím ABBA. Waddle. Předtím ABBA. Waddle. Waddle. Waddle.

0: Rádio.
1: Nosím černý brejle.
2: Blaník.
0: Blaník. Rádio.
1: Nosím černý brejle.
0: Blaník. Rádio.
1: Nosím černý brejle.
0: Blaník. Rádio.
1: Nosím černý brejle.
0: Rádio.
1: Nosím černý brejle.
0: Rádio.
1: Nosím černý brejle. Nosím černý brejle.

Пакином вспомни.

0: Blíží se půl třetí a já si myslím, že to je ta... Blíží se půl třetí a já si myslím, že to je ta správná... Blíží se půl třetí a já si myslím, že to je ta správná chvíle na to předat... Blíží se půl třetí a já si myslím, že to je ta správná chvíle na to předat slovo kolegyni. Blíží se půl třetí a já si myslím, že to je ta správná chvíle na to předat slovo kolegyni Elišce, která... Půl třetí a já si myslím, že to je ta správná chvíle na to předat slovo kolegyni Elišce, která pro nás... A já si myslím, že to je ta správná chvíle na to předat slovo kolegyni Elišce, která pro nás má... To je ta správná chvíle na to předat slovo kolegyni Elišce, která pro nás má... Volebovo kolegyni Elišce, která pro nás má... Volební shrnutí. Elišce, která pro nás má... Volební shrnutí. Která pro nás má... Volební shrnutí. Volební shrnutí. Radio Blaník. Komunální a senátní shrnutí. Radio Blaník. Komunální a senátní volby. Radio Blaník. Komunální a senátní volby 2020. Radio Blaník. Komunální a senátní volby 2020. Radio Blaník. Komunální a senátní volby 2026. Komunální a senátní volby 2026. Komunální a senátní volby 2026.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška.
0: Senátní volby 2026.
1: Hezké odpoledne přeje
0: volby 2026.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška.
0: 2026.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Volební místnosti se před necelou
0: 26.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Volební místnosti se před... Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Volební místnosti se před necelou půl hodinou uzavřely. Odpoledne přeje Eliška Votrubová. Volební místnosti se před necelou půl hodinou uzavřely. Lidé hlasovali v krajské Eliška Votrubová. Volební místnosti se před necelou půl hodinou uzavřely. Lidé hlasovali v krajské volební místnosti se před necelou půl hodinou uzavřely. Lidé hlasovali v krajských a senátních volbách. Místnosti se před necelou půl hodinou uzavřely. Lidé hlasovali v krajských a senátních volbách. Necelou půl hodinou uzavřely. Lidé hlasovali v krajských a senátních volbách. Zavřeli. Lidé hlasovali v krajských a senátních volbách. Hlasy se teď sčítají, což je v komunálních volbách. Lidé hlasovali v krajských a senátních volbách. Hlasy se teď sčítají, což je v komunálních volbách trošku složitější. V krajských a senátních volbách. Hlasy se teď sčítají, což je v komunálních volbách trošku složitější. V konečných volbách. Hlasy se teď sčítají, což je v komunálních volbách trošku složitější. Konečné výsledky by tak. Hlasy se teď sčítají, což je v komunálních volbách trošku složitější. Konečné výsledky by tak měly být značítají, což je v komunálních volbách trošku složitější. Konečné výsledky by tak měly být známy v komunálních volbách trošku složitější. Konečné výsledky by tak měly být známy do zítřejšího rána, tedy podobně trošku složitější. Konečné výsledky by tak měly být známy do zítřejšího rána, tedy podobně jako před konečné výsledky by tak měly být známy do zítřejšího rána, tedy podobně jako před 4 lety. V bezmála výsledky by tak měly být známy do zítřejšího rána, tedy podobně jako před 4 lety. V bezmála být známy do zítřejšího rána, tedy podobně jako před 4 lety. V bezmála 40 obcí pak spolušího rána, tedy podobně jako před 4 lety. V bezmála 40 obcí pak spolu, tedy podobně jako před 4 lety. V bezmála 40 obcí pak spolu s volbami o před 4 lety. V bezmála 40 obcí pak spolu s volbami opět proběhla i referenda. A ti v bezmála 40 obcí pak spolu s volbami opět proběhla i referenda. A těch bylo 340 obcí pak spolu s volbami opět proběhla i referenda. A těch bylo třikrát víc než při předchozí obcí pak spolu s volbami opět proběhla i referenda. A těch bylo třikrát víc než při předchozích volbách. S volbami opět proběhla i referenda. A těch bylo třikrát víc než při předchozích volbách. Nejčastěji v nich lidé řešili, opět proběhla i referenda. A těch bylo třikrát víc než při předchozích volbách. Nejčastěji v nich lidé řešili referenda. A těch bylo třikrát víc než při předchozích volbách. Nejčastěji v nich lidé řešili větrné elektrárny. Třikrát víc než při předchozích volbách. Nejčastěji v nich lidé řešili větrné elektrárny při předchozích volbách. Nejčastěji v nich lidé řešili větrné elektrárny nebo výstavbu v obcích. Ne volbách. Nejčastěji v nich lidé řešili větrné elektrárny nebo výstavbu v obcích. Nestandardní téma. Nejčastěji v nich lidé řešili větrné elektrárny nebo výstavbu v obcích. Nestandardní téma, ale měli obyvatelé řešili větrné elektrárny nebo výstavbu v obcích. Nestandardní téma, ale měli obyvatelé hrádku větrné elektrárny nebo výstavbu v obcích. Nestandardní téma, ale měli obyvatelé hrádku

0: nebo výstavbu v obcích. Nestandardní téma ale měli obyvatelé Hrádku u Nechanic na Královéhradecku v obcích.
1: Petr platí vaše účty.

0: Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník.
0: Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Blaník.

0: Petr platí vaše účty.
1: Velká hra o peníze.
0: Petr platí vaše účty.
1: Velká hra o peníze, které vám každé...
0: Petr platí vaše účty.
1: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno...
0: Platí vaše účty.
1: Velká hra o peníze, které vám každé všední ráno vrací... Hra o peníze, které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
2: Takže...
1: Které vám každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
2: Takže
1: Michal, každé všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
2: Takže Michal David.
1: Všední ráno vracíme zpátky do peněženky.
2: Takže Michal David. Já jsem strašně rád.
1: Vracíme zpátky do peněženky.
2: Takže Michal David. Já jsem strašně rád.
1: Zpátky do peněženky.
2: Takže Michal David. Já jsem strašně rád. Já jsem strašně rád, že to víte.
1: Peněženky.
2: Michal David. Já jsem strašně rád. Že to víte. Michal David. Já jsem strašně rád.
3: A byl to Dalibor Janda, oheň, voda, vítr.
4: Je to tak, zaplatíme.
3: Je to tak, zaplatíme.
2: 1590.
4: Tak zaplatíme.
2: 1599 korun posíláme.
4: Zaplatíme.
2: 1599 korun posíláme do Brna. 1599 korun posíláme do Brna. 1599 korun posíláme do Brna. 1599 korun posíláme do Brna. 99 korun posíláme do Brna. Korun posíláme do Brna.
0: Napište nám.
2: Jsme do Brna.
0: Napište nám. Napište nám, co byste chtěli pro... Napište nám, co byste chtěli proplatit. Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to... Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS. Napište nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS. Naš nám, co byste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS. Naše jste chtěli proplatit. A pošlete nám to v SMS. Na 603-108 proplatit. A pošlete nám to v SMS. Na 603-118-108. Pošlete nám to v SMS. Na 603-118-108. Pošlete nám to v SMS. Na 603-118-108.
1: A pak
0: SMS. Na 603-118-108.
1: A pak už jen poslouchej.
0: Na 603-118-108.
1: A pak už jen poslouchejte.
0: 318-118.
1: A pak už jen poslouchejte Blaník.
0: 118-118.
1: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno.
0: 118.
1: A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce. A pak už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po sedmé. Už jen poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po sedmé.
0: Petr.
1: Poslouchejte Blaník. Každé všední ráno krátce po sedmé.
0: Petr.
1: Blaník. Každé všední ráno krátce po sedmé.
0: Petr platí.
1: Každé všední ráno krátce po sedmé.
0: Petr platí vaše účty.
1: Všední ráno krátce po sedmé.
0: Petr platí vaše účty.
1: Krátce po sedmé.
0: Petr platí vaše účty.
1: Sedmé.
0: Petr platí vaše účty. Petr platí vaše účty.

0: hladí vaše účty. Účty.
1: Hledáte perfektní místo pro... Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel. Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukwald narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukwaldy nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukwaldy to pravé pro vás. A to vše v krásné firemní akci. Pak je Wellness Hotel Hukwaldy to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě. Pak je Wellness Hotel Hukwaldy to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd Hotel Hukwaldy to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukwaldy. Rodinný Wellness, těšíme se na vás.
2: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun.
1: Vás.
2: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? Sof. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? Sof z Tománek. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? Sof z Tománek. Půjčovna profi stavební válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? Sof z Tománek. Půjčovna profi stavební nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? Sof z Tománek. Půjčovna profi stavební strojů i profináře za 1500 korun na den? Sof z Tománek. Půjčovna profi stavební strojů i profináře za akční ceny 500 korun na den? Sof z Tománek. Půjčovna profi stavební strojů i profináře za akční ceny poradíme. Sof z Tománek. Půjčovna profi stavební strojů i profináře za akční ceny poradíme, vysvětlíme Osmánek. Půjčovna profi stavební strojů i profináře za akční ceny poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental. Osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Ostravě Kunčičkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Dobrýčkách vedle Fajrantu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček.
2: www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superček? Prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smek mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smek Carireal. Historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smek Carireal. Několikanásobný vítěz tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smek Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Smek Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti v Třinci nebo v Návsi. Smek Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz. Partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Tam, kde slunce do očí.
3: Plus. Více najdete na carireal.cz.
1: Tam, kde slunce do očí.
3: Více najdete na carireal.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod.
3: Na carireal.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod.
3: Carireal.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. Venkovní.

0: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nepřijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nad Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko je venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
1: Za vaše auto chcete víc?
0: Nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
1: Za vaše auto chcete víc?
0: Na trhu. Jacko Design CZ.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do
0: Jacko Design CZ.
1: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy. Auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup voz.
1: Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte rovnou do Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za Ostravy Vítkovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za Vaškovic.
2: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme
2: víc. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc.
2: Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do
2: vozů v Ostravě.
1: Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800. Vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800. Dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
3: Tak co jí?
1: Volejte 800 120 800.
3: Tak co jí koupíme?
1: Te 800 120 800.
3: Tak co jí koupíme?
1: 120 800.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Koupíme. Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Pak dostaneš to?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Pak dostaneš
4: svíčku.
3: To říká vždycky. Pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vy...
3: To říká vždycky. Pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj,
3: letky. Pak dostaneš svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážit...
3: Svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat...
4: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat...
4: Vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat...
4: Vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od
4: Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeř.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House Run.
5: Co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House Running.
5: Jíte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House Running.
5: Jízdu v supertech od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House Running.
5: Jízdu v supertech.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House Running.
5: Jízdu v super sportu.
4: Adrenalinovou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House Running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek.
5: Pobyt pro dva.
4: House Running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou House Running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou
5: Ring. Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro
4: zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlep nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.

0: Nejlepší zážitky hledejte na...
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na...
2: Firma na zá...
1: Vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na...
2: Firma na zážitky.
1: Dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na...
2: Firma na zá...
1: Pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Ahoj, tady...
0: Nejlepší zážitky hledejte na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Ahoj, tady Sagvantov...
0: Hledejte na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Ahoj, tady Sagvantofy, nejúspěšnější...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Ahoj, tady Sagvantofy, nejúspěšnější...
2: Zážitky.
0: CZ.
1: Ahoj, tady Sagvantofy, nejúspěšnější český hit muzik...
0: CZ.
1: Ahoj, tady Sagvantofy, nejúspěšnější český hit muzik... Ahoj, tady Sagvantofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje. Sagvantofy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slavím 20 let. A to si za úspěšnější český hit muzikál Děti ráje slavím 20 let. A to si zaslouží velkou český hit muzikál Děti ráje slavím 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A muzikál Děti ráje slavím 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi ráje slavím 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do osmi sport a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do osmi sport velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do osmi sportovních hal.
3: A vemte sebou i
1: velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do osmi sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
1: Ja. A proto za vámi vyrážíme do osmi sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
4: Ja. Tam budu taky.
1: Za vámi vyrážíme do osmi sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
4: Já tam budu taky. Tak čus vůz.
1: Vyrážíme do osmi sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
4: Já tam budu taky. Tak čus vůz autobus.
1: Sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
4: Já tam budu taky. Tak čus vůz autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme v...
3: A vemte sebou i děti.
4: Já tam budu taky. Tak čus vůz autobus.
1: Jedeme za vámi.
3: Budu i děti.
4: Já tam budu taky. Tak čus vůz autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje. Stupen.
3: Já tam budu taky. Tak čus vůz autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje. Stupenky na děti ráje.
3: Tak čus vůz autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje. Stupenky na děti ráje.
3: Vůz autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje. Stupenky na děti ráje tour.cz.
3: Bude vejdán.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje. Stupenky na děti ráje tour.cz.
3: Bude vejdán.
5: Dámy a pánové.
1: Jsme vaše děti ráje. Stupenky na děti ráje tour.cz.
3: Bude vejdán.
5: Dámy a pánové.
1: Ráje. Stupenky na děti ráje tour.cz.
3: Bude vejdán.
5: Dámy a pánové. Jménem
1: Penky na děti ráje tour.cz.
3: Bude vejdán.
5: Dámy a pánové, jménem majitele modu
1: tour.cz.
3: Bude vejdán.
5: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky
3: vejdán.
5: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky pánské obleky. Jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem. Jménem majitele modní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům modní značky pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám i Dandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotním sestrám i dalším pracovníkům zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. I dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. A jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností či práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám... Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostávají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší dostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt jako výraz uznání a rád by vám vyjádřil úctu a respekt jako výraz uznání vám by vám vyjádřil úctu a respekt jako výraz uznání vám

měsíci řídil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50. Výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské o vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Bandy.

0: HD Bike a kromě značky Hajba. Hajbike mění název na DD Bike a kromě značky Hajbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Meg DD Bike a kromě značky Hajbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon a kromě značky Hajbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Hajbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horský DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, Gravelské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských včetně doplňků a profiservisu výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských včetně doplňků a profiservisu DD Bike horských, gravelových, trekových a městských včetně doplňků a profiservisu DD Bike celových, trekových a městských včetně doplňků a profiservisu DD Bike CZ a městských včetně doplňků a profiservisu DD Bike CZ včetně doplňků a profiservisu DD Bike CZ doplňků a profiservisu DD Bike CZ CZ
1: Šťastnou cestu domů přejí matrace. Šťastnou cestu domů přejí matrace za. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku C. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku C. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické. Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace domů přejí matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda.
2: Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio.

0: Hrajeme vám hezky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio
0: Blaník. Česky.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio
1: Blaník. Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio
1: Blaník. Blaník.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Rádio Blaník. Rádio. Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Víkend s Miroslavem Žbirkou na Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník. Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník. Víkend s Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník. S Miroslavem Žbirkou na rádiu Blaník. Žbirkou na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Blaník.

zvýši list, ten vlastně má čas. List, ten vlastně má čas. Ten vlastně má čas. Ten list nemal, ten vlastně má čas. Ten list nemal prísť, vlastně má čas.

0: 1988, prvá, kterou má na svědomí Meky Žbirka. A pozor, 88, prvá, kterou má na svědomí Meky Žbirka. A pozor, 88, prvá, kterou má na svědomí Meky Žbirka. A pozor, kterou má na svědomí Meky Žbirka. A pozor, byla to výherní, má na svědomí Meky Žbirka. A pozor, byla to výherní písnička, takže Meky Žbirka. A pozor, byla to výherní písnička, takže já už zvedám sluchátka. A pozor, byla to výherní písnička, takže já už zvedám sluchátko. A ptám, pozor, byla to výherní písnička, takže já už zvedám sluchátko. A ptám se, halo, halo, výherní písnička, takže já už zvedám sluchátko. A ptám se, halo, halo, kdo pak se nám do písnička, takže já už zvedám sluchátko. A ptám se, halo, halo, kdo, takže já už zvedám sluchátko. A ptám se, halo, halo, kdo pak se nám dovolal, dobrý den, sluchátko. A ptám se, halo, halo, kdo pak se nám dovolal, dobrý den. A ptám se, halo, halo, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
1: Dobrý
0: se, halo, halo, kdo pak se nám dovolal, dobrý den.
1: Dobrý den, Veroniko, moc vás zdraví. Kdo
0: nám dovolal, dobrý den.
1: Dobrý den, Veroniko, moc vás zdraví, Jirka Cukovršice.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den, Veroniko, moc vás zdraví, Jirka Cukovršice. A 1980. Dobrý den, Veroniko, moc vás zdraví, Jirka Cukovršice. A 1980. Dobrý den, Veroniko, moc vás zdraví, Jirka Cukovršice. A 1988. Rok, děkáte, a tak to mi byli kásmičky. Vás zdraví, Jirka Cukovršice. A 1988. Rok, děkáte, a tak to mi byli kásmičky. Cukovršice. A 1988. Rok, děkáte, a tak to mi byli kásmičky.
0: No tak to je...
1: A 1988. Rok, děkáte, a tak to mi byli kásmičky.
0: No tak to je krása, tři a...
1: Tak to mi byli kásmičky.
0: No tak to je krása, tři a jste třetí volající, takže gratuluju.
1: Tak to mi byli kásmičky.
0: No tak to je krása, tři a jste třetí volající, takže gratuluju. No tak to je krása, tři a jste třetí volající, takže gratuluju. No tak to je krása, tři a jste třetí volající, takže gratuluju. Třetí volající, takže gratuluju. Tak to, že gratuluju. Tak to, to... Tak to, to vyšlo pár... Tak to, to... Tak to, to vyšlo báječně. A Jirko, jestli pak víte, co získáváte? Tak to, to vyšlo báječně. A Jirko, jestli pak víte, co získáváte? To vyšlo báječně. A Jirko, jestli pak víte, co získáváte?
1: No budu tam ty vstupenky.
0: To báječně. A Jirko, jestli pak víte, co získáváte?
1: No budu tam ty vstupenky.
0: A Jirko, jestli pak víte, co získáváte?
1: No budu tam ty vstupenky.
0: Jestli pak víte, co získáváte?
1: No budu tam ty vstupenky, CDčko.
0: Jo. Získáváte.
1: No budu tam ty vstupenky, CDčko.
0: Jo, vstupenky.
1: No budu tam ty vstupenky, CDčko.
0: Jo, vstupenky.
1: Ale hlavně
0: úžas.
1: No budu tam ty vstupenky, CDčko.
0: Jo, vstupenky.
1: Ale
0: na
1: hlavně
0: úžasnou.
1: Vstupenky, CDčko.
0: Jo, vstupenky.
1: Ale
0: na
1: hlavně
0: úžasnou.
1: CDčko.
0: Jo, vstupenky.
1: Ale
0: na
1: hlavně
0: úžasnou symfonickou noc. Jo, vstupenky.
1: Ale
0: na
1: hlavně
0: úžasnou symfonickou noc. Jo, vstupenky.
1: Ale
0: na
1: hlavně
0: úžasnou symfonickou noc v pražském obecním domě.
1: Penky
0: na
1: hlavně
0: úžasnou symfonickou noc v pražském obecním domě. Úžasnou symfonickou noc v pražském obecním domě. Já si myslím, že úžasnou symfonickou noc v pražském obecním domě. Já si myslím, že jestli tam teda dorazí symfonickou noc v pražském obecním domě. Já si myslím, že jestli tam teda dorazíte, což doufám, že v pražském obecním domě. Já si myslím, že jestli tam teda dorazíte, což doufám, že půjdete vy nebo s ním domě. Já si myslím, že jestli tam teda dorazíte, což doufám, že půjdete vy nebo někomu. Já si myslím, že jestli tam teda dorazíte, což doufám, že půjdete vy nebo někomu věnujete. Jestli tam teda dorazíte, což doufám, že půjdete vy nebo někomu věnujete.
1: No ještě
0: teda dorazíte, což doufám, že půjdete vy nebo někomu věnujete.
1: No ještě, Veroniko.
0: Dorazíte, což doufám, že půjdete vy nebo někomu věnujete.
1: No ještě, Veroniko.
0: Doufám, že půjdete vy nebo někomu věnujete.
1: No ještě, Veroniko, ještě si to nechám projít.
0: Nebo někomu věnujete.
1: No ještě, Veroniko, ještě si to nechám projít hlavou. Já se nepočítám.
0: Někomu věnujete?
1: No ještě, Veroniko, ještě si...

0: to nechám projít hlavou. Já se nepočítám, že se jedno nebo či druhý určitě dopadne.
1: Já si myslím, že určitě stojí za to se tam podívat, protože vlastně bude... Vlastně bude krásná vzpomínka 10. listopadu, to bude pět let, co Mickey odešel do hvězdného nebe.
2: Já si myslím, že pořád si drží to prvenství a...

0: A rozhodně, myslím si, ano, ano, já myslím, že pořád si drží to prvenství a rozhodně, myslím si, že, já myslím, že pořád si drží to prvenství a rozhodně, myslím si, že pořád si drží to prvenství a rozhodně, myslím si, že on miloval tu to prvenství a rozhodně, myslím si, že on miloval tu Anglii, ten anglický humor a rozhodně, myslím si, že on miloval tu Anglii, ten anglický rozhodně, myslím si, že on miloval tu Anglii, ten anglický humor a pokud tak. Máte rád taky, tak byste, že on miloval tu Anglii, ten anglický humor a pokud tak. Máte rád taky, tak byste tam měl být. On miloval tu Anglii, ten anglický humor a pokud tak. Máte rád taky, tak byste tam měl být. Gratuluju Jirko, miloval tu Anglii, ten anglický humor a pokud tak. Máte rád taky, tak byste tam měl být. Gratuluju Jirko ještě jednou, děkuji. Ten anglický humor a pokud tak. Máte rád taky, tak byste tam měl být. Gratuluju Jirko ještě jednou, děkuji. Díky za humor a pokud tak. Máte rád taky, tak byste tam měl být. Gratuluju Jirko ještě jednou.
1: Děkuji.
0: Díky za zavolání, díky rád taky, tak byste tam měl být. Gratuluju Jirko ještě jednou. Díky za zavolání, díky moc, tak byste tam měl být. Gratuluju Jirko ještě jednou. Díky za zavolání, díky moc, krásnou sobotu. Gratuluju Jirko ještě jednou. Díky za zavolání, díky moc, krásnou sobotu. Jirko ještě jednou. Díky za zavolání, díky moc, krásnou sobotu.
1: Já děkuji, že jste mě děkuji.
0: Díky za zavolání, díky moc, krásnou sobotu.
1: Já děkuji, že jste mě to zvedla, že jsem byl předtím.
0: Díky moc a krásnou sobotu.
1: Já děkuji, že jste mě to zvedla, že jsem byl předtím. Krásnou sobotu vám.
0: Díky moc a krásnou sobotu.
1: Já děkuji, že jste mě to zvedla, že jsem byl předtím. Krásnou sobotu vám. Naschledanou.
0: Krásnou sobotu.
1: Já děkuji, že jste mě to zvedla, že jsem byl předtím. Krásnou sobotu vám. Naschledanou.
0: Naschle.
1: Já děkuji, že jste mě to zvedla, že jsem byl předtím. Krásnou sobotu vám. Naschledanou.
0: Naschle.
1: Já děkuji, že jste mě to zvedla, že jsem byl předtím. Krásnou sobotu vám. Naschledanou.
0: Naschle. Tak radost veliká to byla.
1: Zvedla, že jsem byl předtím. Krásnou sobotu vám. Naschledanou.
0: Naschle. Tak radost veliká to byl Jirka.
1: Krásnou sobotu vám. Naschledanou.
0: Naschle. Tak radost veliká to byl Jirka a vy.
1: Naschledanou.
0: Naschle. Tak radost veliká to byl Jirka a vy ostatní. Nebojte. Naschle. Tak radost veliká to byl Jirka a vy ostatní, nebojte, máte. Tak radost veliká to byl Jirka a vy ostatní, nebojte, máte pořád šanci. Radost veliká to byl Jirka a vy ostatní, nebojte, máte pořád šanci. Celý víkend to byl Jirka a vy ostatní, nebojte, máte pořád šanci. Celý víkend hrajeme o Jirka a vy ostatní, nebojte, máte pořád šanci. Celý víkend hrajeme o vstupenky ostatní, nebojte, máte pořád šanci. Celý víkend hrajeme o vstupenky na úžas, nebojte, máte pořád šanci. Celý víkend hrajeme o vstupenky na úžasnou symfonickou noc. Máte pořád šanci. Celý víkend hrajeme o vstupenky na úžasnou symfonickou noc v pražském obecním. Celý víkend hrajeme o vstupenky na úžasnou symfonickou noc v pražském obecním domě. O vstupenky na úžasnou symfonickou noc v pražském obecním domě, která se vstupenky na úžasnou symfonickou noc v pražském obecním domě, která se odehraje už 20. na úžasnou symfonickou noc v pražském obecním domě, která se odehraje už 20. října. Úžasnou symfonickou noc v pražském obecním domě, která se odehraje už 20. října. A bude s ním domě, která se odehraje už 20. října. A bude to velké, bude to krásné, bude to se odehraje už 20. října. A bude to velké, bude to krásné, bude to dojemné. Takže už 20. října. A bude to velké, bude to krásné, bude to dojemné. Října. A bude to velké, bude to krásné, bude to dojemné. Takže pokud chcete být u toho a nechcete. A bude to velké, bude to krásné, bude to dojemné. Takže pokud chcete být u toho a nechcete si kupovat velké, bude to krásné, bude to dojemné. Takže pokud chcete být u toho a nechcete si kupovat lístky, krásné, bude to dojemné. Takže pokud chcete být u toho a nechcete si kupovat lístky, tak bude to dojemné. Takže pokud chcete být u toho a nechcete si kupovat lístky, tak dobře poslouchejte Blaník, protože pokud chcete být u toho a nechcete si kupovat lístky, tak dobře poslouchejte Blaník, protože jakmile zazní písně u toho a nechcete si kupovat lístky, tak dobře poslouchejte Blaník, protože jakmile zazní písnička Muž, nechcete si kupovat lístky, tak dobře poslouchejte Blaník, protože jakmile zazní písnička Muž, lístky, tak dobře poslouchejte Blaník, protože jakmile zazní písnička Možno sa ti zdá během dnešní. Dobře poslouchejte Blaník, protože jakmile zazní písnička Možno sa ti zdá během dnešní. Blaník, protože jakmile zazní písnička Možno sa ti zdá během dnešního odpoledne. Protože jakmile zazní písnička Možno sa ti zdá během dnešního odpoledne. Volejte, volejte, zní písnička Možno sa ti zdá během dnešního odpoledne. Volejte, volejte 8. Možno sa ti zdá během dnešního

0: odpoledne. Volejte, volejte 800 109 109. I zdá během dnešního odpoledne. Volejte, volejte 800 109 109. A jestliže budete třihem dnešního odpoledne, volejte, volejte 800 109 109. A jestliže budete třetím volajícím odpoledne, volejte, volejte 800 109 109. A jestliže budete třetím volajícím, vstupenky 109 109. A jestliže budete třetím volajícím, vstupenky jsou vaše.
1: Víkend s Mirem.
0: A jestliže budete třetím volajícím, vstupenky jsou vaše.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou.
0: Tím volajícím, vstupenky jsou vaše.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou. Na rádiu Blanka.
0: Vstupenky jsou vaše.
1: Víkend s Miroslavem Žbirkou. Na rádiu Blanka.
0: Vaše.
1: Víkend.

Na Blaníku nám dohrála krásná písnička z roku 1988 prvá, kterou má na svědomí Mekyš Birka.

Někdy hledáme signál, někdy se spolu nebavíme, hledáme signál.

Někdy se spolu nebavíme. Někdy se spolu nebavíme. Někdy se spolu nebavíme. Někdy se spolu nebavíme. Někdy se spolu nebavíme. A někdy se spolu nebavíme. A hledáme signál. Někdy se spolu nebavíme. A hledáme signál. Spolu nebavíme. A hledáme signál. Hledáme.

0: někdy hledáme signál.
1: Rádio Blaník.
0: Jen někdy hledáme signál.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodový.
0: Jen někdy hledáme signál.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové.
0: Hledáme signál.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové.
0: Signál.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové rádio.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové rádio.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové rádio.
1: Blaník.
2: Pohodové rádio.

anebo Divokej byl vstávej. Anebo Divokej byl vstávej. Anebo Divokej byl vstávej. Anebo Divokej byl vstávej. Anebo Divokej byl vstávej. Anebo Divokej byl vstávej. Anebo Divokej byl vstávej. Byl vstávej.

0: Snackit, Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Například Snackit, Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékankit, Cabanos Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný Favor It, klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprň ovocný čaj různé druhy za 29,90. A holba keprňník čaj různé druhy za 29,90. A holba keprňník světlý ležák za 13 druhy za 29,90. A holba keprňník světlý ležák za 13,99,90. A holba keprňník světlý ležák za 13,90. A holba keprňník světlý ležák za 13,90. Až do 13. holba keprňník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland. Ak za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Itálie k
0: 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Itálie k
0: až do 13. října. Kaufland.
1: Itálie, která chutná.
0: Do 13. října. Kaufland.
1: Itálie, která chutná.
0: Objev října. Kaufland.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně.
0: Kaufland.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italská. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osvite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Italaze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvních vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned k tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www. Lavite.cz. Ochutnat Itálii. www. Lavite.cz.
2: Tak co jí koupím?
1: Itálii. www. Lavite.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála?
1: www. Lavite.cz.
2: Tak co jí koupíme?
1: Lavite.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No,
2: tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic ne...
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: Koupíme. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane to.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj se.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme z...
2: Říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj,

0: Pojďme se podívat na počasí a pak hurá na zprávy. Tak jak je dnes, bude i zítra.
1: Alespoň to tvrdí meteorologové.
0: Naměříme 10 až 15 stupňů.
2: Na Blaníku.

0: letos to vyřešíme zážitkem...
1: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: A tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už ne...
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat...
0: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte...
0: Vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od...
0: Zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie. Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pokud už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva. Darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu. Allegrie.
2: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový tickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaři.
1: Pobyt pro dva.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo
1: ma.
2: House running.
1: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na running. Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hloženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky
1: až. Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na.
1: Vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
1: Cek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
2: CZ
1: pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
2: CZ
1: Sliho.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
2: CZ Zážitky hledejte na
3: Firma na zážitky.
2: CZ
4: Slyšíte? To je seznam
3: na Firma na zážitky.
2: CZ
4: Slyšíte? To je seznam, když...
3: Zážitky.
2: CZ.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma.
2: Z.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás. To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové sam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Jste doma.

0: 那na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník Leona Machálková Kometa 15. Na rádiu Blaník Leona Machálková Kometa 15. hodina. Na rádiu Blaník Leona Machálková Kometa 15. hodina a na rádiu Blaník Leona Machálková Kometa 15. hodina a před námi další písnička. Rádiu Blaník Leona Machálková Kometa 15. hodina a před námi další písničky, třeba jedna od Hanky. Blaník Leona Machálková Kometa 15. hodina a před námi další písničky, třeba jedna od Machálková Kometa 15. hodina a před námi další písničky, třeba jedna od Hanky Hegerové s Petrem Habkou. Ta 15. hodina a před námi další písničky, třeba jedna od Hanky Hegerové s Petrem Habkou.
1: Budeš má.
0: Ta hodina a před námi další písničky, třeba jedna od Hanky Hegerové s Petrem Habkou.
1: Budeš má.
0: A před námi další písničky, třeba jedna od Hanky Hegerové s Petrem Habkou.
1: Budeš má.
0: Mi další písničky, třeba jedna od Hanky Hegerové s Petrem Habkou.
1: Budeš má.
0: Třeba jedna od Hanky Hegerové s Petrem Habkou.
1: Budeš má.
0: Hanky Hegerové s Petrem Habkou.
1: Budeš má.
0: Petrem Habkou.
1: Budeš má.
0: Taky Olympik, dej mi víc. Taky Olympik, dej mi víc své lásky. Taky Olympik, dej mi víc své lásky. Taky Olympik, dej mi víc své lásky. Taky Olympik, dej mi víc své lásky. Taky Olympik, dej mi víc své lásky. A nebo divokej byl. Olympik, dej mi víc své lásky.

0: body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card X slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte e-body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento týden naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card
0: Extra a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Miltra
0: a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller
0: máte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za
0: extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. Den s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup Milch mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za čtyřicet nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. 9,90. Až do 13. října. Kaufland. Až do 13. října. Kaufland. 13. října. Kaufland. Kaufland.
2: Radio Blaník. Radio Blaník.
3: Komunální.
2: Radio Blaník.
3: Komunální a senátní volby.
2: Radio Blaník.
3: Komunální a senátní volby.
2: Radio Blaník.
3: Komunální a senátní volby 2020.
2: Radio Blaník.
3: Komunální a senátní volby 2026.
2: Radio Blaník.
3: Komunální a senátní volby 2026. Komunální a senátní volby 2026.
4: Hezké
3: komunální a senátní volby 2026. Senátní volby 2026.
4: Hezké odpoledne, u volebních zpráv je tu Monika.
3: 2026.
4: Hezké odpoledne, u volebních zpráv je tu Monika.
3: 2026.
4: Hezké odpoledne, u volebních zpráv je tu Monika Holubová. Před hodinou
3: 26.
4: Hezké odpoledne, u volebních zpráv je tu Monika Holubová. Před hodinou skončili. Hezké odpoledne, u volebních zpráv je tu Monika Holubová. Před hodinou skončily komunální volby a první odpoledne, u volebních zpráv je tu Monika Holubová. Před hodinou skončily komunální volby a první kolo zpráv je tu Monika Holubová. Před hodinou skončily komunální volby a první kolo senátních. Monika Holubová. Před hodinou skončily komunální volby a první kolo senátních. První výsledky byly před hodinou skončily komunální volby a první kolo senátních. První výsledky byly zveřejněny ve čtvrtek. Skončily komunální volby a první kolo senátních. První výsledky byly zveřejněny ve 14:30 ze tří volby a první kolo senátních. První výsledky byly zveřejněny ve 14:30 ze tří obcí o minutu dřív kolo senátních. První výsledky byly zveřejněny ve 14:30 ze tří obcí o minutu dřív než v minulých. První výsledky byly zveřejněny ve 14:30 ze tří obcí o minutu dřív než v minulých obecních volbách. Byly zveřejněny ve 14:30 ze tří obcí o minutu dřív než v minulých obecních volbách. Měny ve 14:30 ze tří obcí o minutu dřív než v minulých obecních volbách. Před 4 lety. Nejrychle 30 ze 3 obcí o minutu dřív než v minulých obecních volbách před 4 lety. Nejrychleji sečtené o minutu dřív než v minulých obecních volbách před 4 lety. Nejrychleji sečtené o minutu dřív než v minulých obecních volbách před 4 lety. Nejrychleji sečtené volební hlasy na Vysočině měly v minulých obecních volbách před 4 lety. Nejrychleji sečtené volební hlasy na Vysočině měly třeba Lovčice v volbách před 4 lety. Nejrychleji sečtené volební hlasy na Vysočině měly třeba Lovčice 4 lety. Nejrychleji sečtené volební hlasy na Vysočině měly třeba Lovčovice na Třebí. Nejrychleji sečtené volební hlasy na Vysočině měly třeba Lovčice na Lovčovice na Třebícku a třeba v Záblatí. Volební hlasy na Vysočině měly třeba Lovčice na Lovčovice na Třebícku a třeba v Záblatí na hlasy na Vysočině měly třeba Lovčice na Lovčovice na Třebícku a třeba v Záblatí na Jindřichohradecku dorazilo. Měly třeba Lovčice na Lovčovice na Třebícku a třeba v Záblatí na Jindřichohradecku dorazilo. Lovčice na Lovčovice na Třebícku a třeba v Záblatí na Jindřichohradecku dorazilo. Na 57% Lovčovice na Třebícku.

0: Třeba v Záblatí na Jindřichohradecku dorazilo na 57% voličů. Třebíčku a třeba v Záblatí na Jindřichohradecku dorazilo na 57% voličů. Obyvatelé tam v Záblatí na Jindřichohradecku dorazilo na 57% voličů. Obyvatelé tam hlasovali v Jindřichohradecku dorazilo na 57% voličů. Obyvatelé tam hlasovali pouze pro jedinou dorazilo na 57% voličů. Obyvatelé tam hlasovali pouze pro jedinou kandidátku. 57% voličů. Obyvatelé tam hlasovali pouze pro jedinou kandidátku. Na hladký průběh voličů. Obyvatelé tam hlasovali pouze pro jedinou kandidátku. Na hladký průběh dolížely stovky. Obyvatelé tam hlasovali pouze pro jedinou kandidátku. Na hladký průběh dolížely stovky policistů. Tam hlasovali pouze pro jedinou kandidátku. Na hladký průběh dolížely stovky policistů, kteří žádné pouze pro jedinou kandidátku. Na hladký průběh dolížely stovky policistů, kteří žádné vážně jedinou kandidátku. Na hladký průběh dolížely stovky policistů, kteří žádné vážnější incidenty nezaznamenali. Na hladký průběh dolížely stovky policistů, kteří žádné vážnější incidenty nezaznamenali. Hladký průběh dolížely stovky policistů, kteří žádné vážnější incidenty nezaznamenali. Přesto lepal pár policistů, kteří žádné vážnější incidenty nezaznamenali. Přesto lepal pár případů porušení zákona, žádné vážnější incidenty nezaznamenali. Přesto lepal pár případů porušení zákona mají třeba na jihu Moravy. Incidenty nezaznamenali. Přesto lepal pár případů porušení zákona mají třeba na jihu Moravy. Jak nám pro nezaznamenali. Přesto lepal pár případů porušení zákona mají třeba na jihu Moravy. Jak nám přesto lepal pár případů porušení zákona mají třeba na jihu Moravy. Jak nám prozradil mluvčí pár případů porušení zákona mají třeba na jihu Moravy. Jak nám prozradil mluvčí jihomoravské policie, porušení zákona mají třeba na jihu Moravy. Jak nám prozradil mluvčí jihomoravské policie Petr Vala. Ona mají třeba na jihu Moravy. Jak nám prozradil mluvčí jihomoravské policie Petr Vala.
1: Včera večer jsme při
0: Moravy. Jak nám prozradil mluvčí jihomoravské policie Petr Vala.
1: Včera večer jsme přijali oznámení.
0: Nám prozradil mluvčí jihomoravské policie Petr Vala.
1: Včera večer jsme přijali oznámení o poškození volebních.
0: Děl mluvčí jihomoravské policie Petr Vala.
1: Včera večer jsme přijali oznámení o poškození volebních banerů na různých místech ve Znojmě. Případy nadále prověřujeme pro podezření o poškození volebních banerů na různých místech ve Znojmě. Případy nadále prověřujeme pro podezření ze spáchání trestných banerů na různých místech ve Znojmě. Případy nadále prověřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu na různých místech ve Znojmě. Případy nadále prověřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu poškození místech ve Znojmě. Případy nadále prověřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí. Případy nadále prověřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Kromě těchto prověřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Kromě těchto oznámení jsme žádali pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Kromě těchto oznámení jsme žádné další spáchání trestného činu poškození cizí věci. Kromě těchto oznámení jsme žádné další události souvisejícího činu poškození cizí věci. Kromě těchto oznámení jsme žádné další události související s volbami nezaznamenali cizí věci. Kromě těchto oznámení jsme žádné další události související s volbami nezaznamenali. Kromě těchto oznámení jsme žádné další události související s volbami nezaznamenali. Těchto oznámení jsme žádné další události související s volbami nezaznamenali.
0: Za to v českém
1: jsme žádné další události související s volbami nezaznamenali.
0: Za to v českém Těšíně na Karvinsku
1: související s volbami nezaznamenali.
0: Za to v českém Těšíně na Karvinsku se strážníci zabývají
1: volbami nezaznamenali.
0: Za to v českém Těšíně na Karvinsku se strážníci zabývají podezřeními. Za to v českém Těšíně na Karvinsku se strážníci zabývají podezřením. Za to v českém Těšíně na Karvinsku se strážníci zabývají podezřením na kupčení s hlasy. Z neoprávněné manipulace Těšíně na Karvinsku se strážníci zabývají podezřením na kupčení s hlasy. Z neoprávněné manipulace s voličským seznamem a pak se zabývají podezřením na kupčení s hlasy. Z neoprávněné manipulace s voličským seznamem a podezřením na kupčení s hlasy. Z neoprávněné manipulace s voličským seznamem a pak hlasy. Z neoprávněné manipulace s voličským seznamem a pak nařkli člen jedné z františkolázeňských Česká pirátská strana obhajuje. Policie také

0: řeší třeba poškození reklamních banerů. Česká pirátská strana obhajuje v komunálním také řeší třeba poškození reklamních banerů. Česká pirátská strana obhajuje v komunálních volbách a poškození reklamních banerů. Česká pirátská strana obhajuje v komunálních volbách 200 reklamních banerů. Česká pirátská strana obhajuje v komunálních volbách 274 Česká pirátská strana obhajuje v komunálních volbách 274 obecních mandátů. Pirátská strana obhajuje v komunálních volbách 274 obecních mandátů z předchozího volebního období. Strana obhajuje v komunálních volbách 274 obecních mandátů z předchozího volebního období. Komunálních volbách 274 obecních mandátů z předchozího volebního období. Jejich štáb 274 obecních mandátů z předchozího volebního období. Jejich štáb je v netradičních 64 obecních mandátů z předchozího volebního období. Jejich štáb je v obecních mandátů z předchozího volebního období. Jejich štáb je v netradičních prostorách a novinářům z předchozího volebního období. Jejich štáb je v netradičních prostorách a novinářům bylo doporučeno se volebního období. Jejich štáb je v netradičních prostorách a novinářům bylo doporučeno se kvůli chladnu teple obléct. Jejich štáb je v netradičních prostorách a novinářům bylo doporučeno se kvůli chladnu teple obléct. Jak nám v netradičních prostorách a novinářům bylo doporučeno se kvůli chladnu teple obléct. Jak nám přímo z místa potvrdila a novinářům bylo doporučeno se kvůli chladnu teple obléct. Jak nám přímo z místa potvrdila naše doporučeno se kvůli chladnu teple obléct. Jak nám přímo z místa potvrdila naše reportérka Hanka kvůli chladnu teple obléct. Jak nám přímo z místa potvrdila naše reportérka Hanka Koterová. Ani tak teple obléct. Jak nám přímo z místa potvrdila naše reportérka Hanka Koterová. Ani tak kde jak nám přímo z místa potvrdila naše reportérka Hanka Koterová. Ani tak kde se tedy štáb nachází. Potvrdila naše reportérka Hanka Koterová. Ani tak, kde se tedy štáb nachází?
1: Hezké odpoledne.
0: Naše reportérka Hanka Koterová. Ani tak, kde se tedy štáb nachází?
1: Hezké odpoledne.
0: Hanka Koterová. Ani tak, kde se tedy štáb nachází?
1: Hezké odpoledne, Piráti letos.
0: Ani tak, kde se tedy štáb nachází?
1: Hezké odpoledne, Piráti.
0: Tak, kde se tedy štáb nachází?
1: Hezké odpoledne, Piráti letos v Praze obsadili Trojský pivo. Hezké odpoledne, Piráti letos v Praze obsadili Trojský pivo. Hezké odpoledne, Piráti letos v Praze obsadili Trojský pivovar. Je to obrovský industriální prostor. Piráti letos v Praze obsadili Trojský pivovar. Je to obrovský industriální prostor, kde si připadá. Letos v Praze obsadili Trojský pivovar. Je to obrovský industriální prostor, kde si připadám jak na obsadili Trojský pivovar. Je to obrovský industriální prostor, kde si připadám jak na braném cvičení. Trojský pivovar. Je to obrovský industriální prostor, kde si připadám jak na braném cvičení. Občerstvení je to obrovský industriální prostor, kde si připadám jak na braném cvičení. Občerstvení je typu obslužský industriální prostor, kde si připadám jak na braném cvičení. Občerstvení je typu obsluž se sám a slibuji prostor, kde si připadám jak na braném cvičení. Občerstvení je typu obsluž se sám a slibuji plynu, kde si připadám jak na braném cvičení. Občerstvení je typu obsluž se sám a slibuji plynové přínotop jak na braném cvičení. Občerstvení je typu obsluž se sám a slibuji plynové přínotopy. Takzvané hřím cvičení. Občerstvení je typu obsluž se sám a slibují plynové přínotopy, takzvané hříbky. Občerstvení je typu obsluž se sám a slibují plynové přínotopy, takzvané hříbky. Mimochodem, předseda Pirátů obsluž se sám a slibují plynové přínotopy, takzvané hříbky. Mimochodem, předseda Pirátů Zdeněk a slibují plynové přínotopy, takzvané hříbky. Mimochodem, předseda Pirátů Zdeněk Hřib volil nové přínotopy, takzvané hříbky. Mimochodem, předseda Pirátů Zdeněk Hřib volil mezi prvními už včera takzvané hříbky. Mimochodem, předseda Pirátů Zdeněk Hřib volil mezi prvními už včera a zdýbky. Mimochodem, předseda Pirátů Zdeněk Hřib volil mezi prvními už včera a zdůraznil, že Pirátem předseda Pirátů Zdeněk Hřib volil mezi prvními už včera a zdůraznil, že Piráti jsou tým. Pirátů Zdeněk Hřib volil mezi prvními už včera a zdůraznil, že Piráti jsou tým, když použil kolegy. Volil mezi prvními už včera a zdůraznil, že Piráti jsou tým, když použil kolegy Bartoše. Už včera a zdůraznil, že Piráti jsou tým, když použil kolegy Bartoše e-občanku. Důraznil, že Piráti jsou tým, když použil kolegy Bartoše e-občanku. A vyslovil, že Piráti jsou tým, když použil kolegy Bartoše e-občanku. A vyslovil přání, ať to tu žije, tým, když použil kolegy Bartoše e-občanku. A vyslovil přání, ať to tu žije, což je hlavní užil kolegy Bartoše e-občanku. A vyslovil přání, ať to tu žije, což je hlavní volební slogan Bartoše e-občanku. A vyslovil přání, ať to tu žije, což je hlavní volební občanku. A vyslovil přání, ať to tu žije, což je hlavní volební slogan Pirátů. Získat chtějí 250. A vyslovil přání, ať to tu žije, což je hlavní volební slogan Pirátů. Získat chtějí 250 zastupitel, ať

Značkové Značkové slevy v Kauflandu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například snacky. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například snacky. Cabano slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například snacky. Cabano favorite, které potěší celou rodinu. Například snacky. Cabano favorite, klasik nebo kuřecí, potěší celou rodinu. Například snacky. Cabano favorite, klasik nebo kuřecí za tu rodinu. Například

0: To tu žije, což je hlavní volební slogan Pirátů. Získat chtějí 250 zastupitelů a ve volbách do Senátu. Žije, což je hlavní volební slogan Pirátů. Získat chtějí 250 zastupitelů a hlavní volební slogan Pirátů. Získat chtějí 250 zastupitelů a ve volbách do Senátu si přejí udržet Pirátů. Získat chtějí 250 zastupitelů a ve volbách do Senátu si přejí udržet jeden mandát. Chtějí 250 zastupitelů a ve volbách do Senátu si přejí udržet jeden mandát. Z volebního štábu 50 zastupitelů a ve volbách do Senátu si přejí udržet jeden mandát. Z volebního štábu Pirátů a ve volbách do Senátu si přejí udržet jeden mandát. Z volebního štábu Pirátů Hanka do Senátu si přejí udržet jeden mandát. Z volebního štábu Pirátů Hanka Kotterová si přejí udržet jeden mandát. Z volebního štábu Pirátů Hanka Kotterová jeden mandát. Z volebního štábu Pirátů Hanka Kotterová.
1: Já ještě dodám, že Piráti se stabilně
0: z volebního štábu Pirátů Hanka Kotterová.
1: Já ještě dodám, že Piráti se stabilně drží
0: volebního štábu Pirátů Hanka Kotterová.
1: Já ještě dodám, že Piráti se stabilně drží čtvrté místo z hlediska
0: Pirátů Hanka Kotterová.
1: Já ještě dodám, že Piráti se stabilně drží čtvrté místo z hlediska
0: Hanka Kotterová.
1: Já ještě dodám, že Piráti se stabilně drží čtvrté místo z hlediska. Já ještě dodám, že Piráti se stabilně drží čtvrté místo z hlediska podpory voličů. Poslední komunální. Ještě dodám, že Piráti se stabilně drží čtvrté místo z hlediska podpory voličů. Poslední komunální volby. Piráti se stabilně drží čtvrté místo z hlediska podpory voličů. Poslední komunální volby pro ně ale znamenaly stabilně drží čtvrté místo z hlediska podpory voličů. Poslední komunální volby pro ně ale znamenaly čtvrté místo z hlediska podpory voličů. Poslední komunální volby pro ně ale znamenaly ztrátu primátorské podpory voličů. Poslední komunální volby pro ně ale znamenaly ztrátu primátorského postu v Praze. Poslední komunální volby pro ně ale znamenaly ztrátu primátorského postu v Praze. Komunální volby pro ně ale znamenaly ztrátu primátorského postu v Praze. Podíváme se pro ně ale znamenaly ztrátu primátorského postu v Praze. Podíváme se také na ztrátu primátorského postu v Praze. Podíváme se také na ODSku, která prochází v prvními volbami primátorského postu v Praze. Podíváme se také na ODSku, která prochází v prvními volbami pod novým v Praze. Podíváme se také na ODSku, která prochází v prvními volbami pod. Podíváme se také na ODSku, která prochází v prvními volbami pod novým vedením strany a situaci v jejich také na ODSku, která prochází v prvními volbami pod novým vedením strany a situaci v jejich štábu sleduje SKU, která prochází v prvními volbami pod novým vedením strany a situaci v jejich štábu sleduje naše reportérka. Prochází v prvními volbami pod novým vedením strany a situaci v jejich štábu sleduje naše reportérka Ivana ve volbami pod novým vedením strany a situaci v jejich štábu sleduje naše reportérka Ivana Balkovská vedením strany a situaci v jejich štábu sleduje naše reportérka Ivana Balkovská. I ví hezké odpoledne. A situaci v jejich štábu sleduje naše reportérka Ivana Balkovská. I ví hezké odpoledne.
2: Pěkný den všem.
1: V jejich štábu sleduje naše reportérka Ivana Balkovská. I ví hezké odpoledne.
2: Pěkný den všem posluchačům.
1: Sleduje naše reportérka Ivana Balkovská. I ví hezké odpoledne.
2: Pěkný den všem posluchačům.
1: Ivana Balkovská. I ví hezké odpoledne.
2: Pěkný den všem posluchačům. Tady ve volebním štábu ODS.
1: Balkovská. I ví hezké odpoledne.
2: Pěkný den všem posluchačům. Tady ve volebním štábu ODS se
1: hezké odpoledne.
2: Pěkný den všem posluchačům. Tady ve volebním štábu ODS se odpoledne zatím rozbíhá.
1: Odpoledne.
2: Pěkný den všem posluchačům. Tady ve volebním štábu ODS se odpoledne zatím rozbíhá. Den všem posluchačům. Tady ve volebním štábu ODS se odpoledne zatím rozbíhá pozvolna. Novináři se posluchačům. Tady ve volebním štábu ODS se odpoledne zatím rozbíhá pozvolna. Volebním štábu ODS se odpoledne zatím rozbíhá pozvolna. Novináři se postupně scházejí místo ODS se odpoledne zatím rozbíhá pozvolna. Novináři se postupně scházejí místnost se pomalu odpoledne zatím rozbíhá pozvolna. Novináři se postupně scházejí místnost. Místnost se pomalu zaplňuje. Na stole rozbíhá pozvolna. Novináři se postupně scházejí, místnost se pomalu zaplňuje. Na stole. Novináři se postupně scházejí, místnost se pomalu zaplňuje. Na stolech je občerstvení, řízky se postupně scházejí, místnost se pomalu zaplňuje. Na stolech je občerstvení, řízky, místnost se pomalu zaplňuje. Na stolech je občerstvení, řízky, salát a nebo třeba také bednost se pomalu zaplňuje. Na stolech je občerstvení, řízky, salát a nebo třeba také bezinková a zaplňuje. Na stolech je občerstvení, řízky, salát a nebo třeba také bezinková a marakujová. Na stolech je občerstvení, řízky, salát a nebo třeba také bezinková a marakujová limonáda. Teď se občerstvení, řízky, salát a nebo třeba také bezinková a marakujová limonáda. Teď se tu čeká na příjezd řízky, salát a nebo třeba také bezinková a marakujová limonáda. Teď se tu čeká na příjezdy první nebo třeba také bezinková a marakujová limonáda. Teď se tu čeká na příjezdy prvních politiků, každá bezinková a marakujová limonáda. Teď se tu čeká na příjezdy prvních politiků každou chvíli.

0: teď šmejdí, kdože to má nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný právy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buď teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako jí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným, že to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným, svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Kaufland Card Extra.
0: Co neznám.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji kartu. Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card. Obrovské slevy a věrnostní body.

0: by měl dorazit marakujová limonáda. Teď se tu čeká na příjezdy prvních politiků. Každou chvíli by měl dorazit místopředseda.
1: Děkujeme i vy. Po aktuálních volbách se do
0: volebního štábu ODS Ivana Bálkovská.

Jdeme dál, hrajeme hezky česky a tak není divu, že si dáme jednu krásnou českou. Hanka Hegerová.

rdesnem, s kořicí, kořicí. Meduňkou rdesnem, s kořicí, ale hlavně. Meduňkou rdesnem, s kořicí, ale hlavně. Meduňkou rdesnem, s kořicí, ale hlavně. Meduňkou rdesnem, s kořicí, ale hlavně. Ach jo, s kořicí.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Blaník.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Šivonjet leti, Sihonem bježíš, Šivonjet. Sihonem bježíš, Šivonjet. Nad dřív, Sihonem bježíš, Šivonjet. Nad dřív, než začneš videm bježíš, Šivonjet. Nad dřív, než začneš vyprávět, Šivonjet.

Je mu 54 a máte rádi herec a hudebník Jakub Kohák. Je mu 54 a má a hudebník Jakub Kohák. Je mu 54 a máte rádi Zuzanu Jakub Kohák. Je mu 54 a máte rádi Zuzanu Vyčovskou. Pokud ano, je mu 54 a máte rádi Zuzanu Vyčovskou. Pokud ano, tak určitě 54 a máte rádi Zuzanu Vyčovskou. Pokud ano, tak určitě alespoň v duchu jí sát. A máte rádi Zuzanu Vyčovskou. Pokud ano, tak určitě alespoň v duchu jí můžete popřát. A máte rádi Zuzanu Vyčovskou. Pokud ano, tak určitě alespoň v duchu jí můžete popřát. Zuzanu Vyčovskou. Pokud ano, tak určitě alespoň v duchu jí můžete popřát k jejím půlkulatou. Pokud ano, tak určitě alespoň v duchu jí můžete popřát k jejím půlkulatým narozeninám. Ano, tak určitě alespoň v duchu jí můžete popřát k jejím půlkulatým narozeninám. No a alespoň v duchu jí můžete popřát k jejím půlkulatým narozeninám. No a ještě připomenu, můžete popřát k jejím půlkulatým narozeninám. No a ještě připomenu, že český herec k jejím půlkulatým narozeninám. No a ještě připomenu, že český herec, režisér a půlkulatým narozeninám. No a ještě připomenu, že český herec, režisér a zpěvák o narozeninám. No a ještě připomenu, že český herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka. No a ještě připomenu, že český herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka slaví. Připomenu, že český herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka slaví dnes. Že český herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka slaví dnes 72. Herec, režisér a zpěvák Ondřej Havelka slaví dnes 72. narozeniny. A zpěvák Ondřej Havelka slaví dnes 72. narozeniny. Takže vše nejlepší od Ondřej Havelka slaví dnes 72. narozeniny. Takže vše nejlepší od Blaníku slaví dnes 72. narozeniny. Takže vše nejlepší od Blaníku i dnes 72. narozeniny. Takže vše nejlepší od Blaníku i Ondřej Havelka 70. narozeniny. Takže vše nejlepší od Blaníku i Ondřej Havelkovi. No a kdo by také narozeniny? Takže vše nejlepší od Blaníku i Ondřej Havelkovi. No a kdo by také? Takže vše nejlepší od Blaníku i Ondřej Havelkovi. No a kdo by také dnes? Vše nejlepší od Blaníku i Ondřej Havelkovi. No a kdo by také dnes oslavil své narozeniny od Blaníku i Ondřej Havelkovi. No a kdo by také dnes oslavil své narozeniny, tak to je i Ondřej Havelkovi. No a kdo by také dnes oslavil své narozeniny, tak to je Luděk Ondřej Havelkovi. No a kdo by také dnes oslavil své narozeniny, tak to je Luděk Nekuda Narkovi. No a kdo by také dnes oslavil své narozeniny, tak to je Luděk Nekuda. Narodil se roku 19 dnes oslavil své narozeniny, tak to je Luděk Nekuda. Narodil se roku 19 oslavil své narozeniny, tak to je Luděk Nekuda. Narodil se roku 1940 narozeniny, tak to je Luděk Nekuda. Narodil se roku 1942 a Luděk Nekuda. Narodil se roku 1942 a my si ho připomeneme Nekuda. Narodil se roku 1942 a my si ho připomeneme. Narodil se roku 1942 a my si ho připomeneme v krásné písničce, kterou má 1942 a my si ho připomeneme v krásné písničce, kterou má 42 a my si ho připomeneme v krásné písničce, kterou má na svědomí spolu se skupinou 2. A my si ho připomeneme v krásné písničce, kterou má na svědomí spolu se skupinou. My si ho připomeneme v krásné písničce, kterou má na svědomí spolu se skupinou. Připomeneme v krásné písničce, kterou má na svědomí spolu se skupinou Plavci. Tak přišel den. V krásné písničce, kterou má na svědomí spolu se skupinou Plavci. Tak přišel den. Tak krásný má na svědomí spolu se skupinou Plavci. Tak přišel den. Tak krásný den všem spolu se skupinou Plavci. Tak přišel den. Tak krásný den všem Plavci. Tak přišel den. Tak krásný den všem s Blaníkem. Tak přišel den. Tak krásný den všem s Blaníkem. Den. Tak krásný den všem s Blaníkem. Tak krásný den všem s Blaníkem. Den všem s Blaníkem.

hodin, 15 minut k tomu a tohle je nádherná písnička. 15 hodin, 15 minut k tomu a tohle je nádherná písnička. 15 hodin, 15 minut k tomu a tohle je nádherná písnička Voňauky děvčata. 15 hodin, 15 minut k tomu a tohle je nádherná písnička Voňauky děvčata od Vašo. 15 hodin, 15 minut k tomu a tohle je nádherná písnička Voňauky děvčata od Vašo. 15 minut k tomu a tohle je nádherná písnička Voňauky děvčata od Vašo patejdla. A právě mu a tohle je nádherná písnička Voňauky děvčata od Vašo patejdla. A právě Vašo nádherná písnička Voňauky děvčata od Vašo patejdla. A právě Vašo by dnes oslavila Voňauky děvčata od Vašo patejdla. A právě Vašo by dnes oslavil 7 děvčata od Vašo patejdla. A právě Vašo by dnes oslavil 70 od Vašo patejdla. A právě Vašo by dnes oslavil 72. narodidla. A právě Vašo by dnes oslavil 72. Právě Vašo by dnes oslavil 72. narozeniny. Kdo má dnes oslavil 72. narozeniny? Kdo má dnes důvod k oslavám? Oslavil 72. narozeniny. Kdo má dnes důvod k oslavám? Je tak 72. narozeniny. Kdo má dnes důvod k oslavám? Je taky český režisér druhé narozeniny. Kdo má dnes důvod k oslavám? Je taky český režisér, herec a narozeniny. Kdo má dnes důvod k oslavám? Je taky český režisér, herec a kdo má dnes důvod k oslavám? Je taky český režisér, herec a hudebník Jakub. Kdo má dnes důvod k oslavám? Je taky český režisér, herec a hudebník Jakub Kohák. Důvod k oslavám? Je taky český režisér, herec a hudebník Jakub Kohák. Jemu čty mám je taky český režisér, herec a hudebník Jakub Kohák. Jemu čtyři a pí režisér, herec a hudebník Jakub Kohák.

nestačí, tak 30 let. Přání, které doznít nestačí, tak 30 let. Už je to tu, které doznít nestačí, tak 30 let. Už je nít nestačí, tak 30 let. Už je to tu, přišel čí, tak 30 let. Už je to tu, přišel den, den, den, den, tak 30 let.

smutný, že ti ujel vlak a clonou sos. A mával smutný, že ti ujel vlak a clonou sos si nepoznal. Smutný, že ti ujel vlak a clonou sos si nepoznal. Že nebyl tu, že ti ujel vlak

0: Vaše pohodové rády. Vaše pohodové Vaše pohodové rádio.
1: Rádio.
0: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio Blaník.
0: Vaše pohodové rádio.
1: Rádio Blaník.
0: Pohodové rádio.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

0: Česko.
1: Rádio Blaník.
0: Hezko. Hrajeme vám Česko.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky Česko. Hrajeme vám Česko.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky Česky.
2: Blaník.
0: Hrajeme vám Česko.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky Česky.
2: Blaník.
0: Česko.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky Česky.

0: písnička Vstávej. Divokej byl na rádiu Blaník a písnička Vstávej. Za chvilku. Divokej byl na rádiu Blaník a písnička Vstávej. Za chvilku vám prozradím, jak muž. Divokej byl na rádiu Blaník a písnička Vstávej. Za chvilku vám prozradím, jak muž. Na rádiu Blaník a písnička Vstávej. Za chvilku vám prozradím, jak můžete udělat radost. Písnička Vstávej. Za chvilku vám prozradím, jak můžete udělat radost druhým. Vstávej. Za chvilku vám prozradím, jak můžete udělat radost druhým. Tím, co vám udělalo radost. Ale ještě předtím dávám slovo M, tím, co vám udělalo radost. Ale ještě předtím dávám slovo Elišce. Co vám udělalo radost. Ale ještě předtím dávám slovo Elišce. Radio Blaník. Radost. Ale ještě předtím dávám slovo Elišce. Radio Blaník. Komunál. Ale ještě předtím dávám slovo Elišce. Radio Blaník. Komunální. Dávám slovo Elišce. Radio Blaník. Komunální a senátní volby. Elišce. Radio Blaník. Komunální a senátní volby 2024. Radio Blaník. Komunální a senátní volby 2026. Radio Blaník. Komunální a senátní volby 2026. Komunální a senátní volby 2026.
1: Pěkné odpoledne přeji.
0: Komunální a senátní volby 2026.
1: Pěkné
0: odpoledne volby 2026.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: 2026.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Jak už jste od nás slyšeli?
0: 2026.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Jak už jste od nás slyšeli volební?
0: 2026.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Jak už jste od nás slyšeli volební místnost? Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Jak už jste od nás slyšeli volební místnosti stále sčítají hlasy. Nepřeje Eliška Votrubová. Jak už jste od nás slyšeli volební místnosti stále sčítají hlasy. Ve 3 hodinu Votrubová. Jak už jste od nás slyšeli volební místnosti stále sčítají hlasy. Ve 3 hodinu po uzavření. Jak už jste od nás slyšeli volební místnosti stále sčítají hlasy. Ve 3 hodinu po uzavření slyšeli volební místnosti stále sčítají hlasy. Ve 3 hodinu po uzavření místností mají statistiky stále sčítají hlasy. Ve 3 hodinu po uzavření místností mají statistici zpracovaná data sčítají hlasy. Ve 3 hodinu po uzavření místností mají statistici zpracovaná data z více než. Ve 3 hodinu po uzavření místností mají statistici zpracovaná data z více než 460 okrsků. Hodinu po uzavření místností mají statistici zpracovaná data z více než 460 okrsků s výsledky místností mají statistici zpracovaná data z více než 460 okrsků s výsledky komunálek. Statistici zpracovaná data z více než 460 okrsků s výsledky komunálek. A zpracovaná data z více než 460 okrsků s výsledky komunálek. A jak už to bývá i letos volby z více než 460 okrsků s výsledky komunálek. A jak už to bývá i letos volby provázelo několik 60 okrsků s výsledky komunálek. A jak už to bývá i letos volby provázelo několik bizarků s výsledky komunálek. A jak už to bývá i letos volby provázelo několik bizarních momentů. Třeba v zálek. A jak už to bývá i letos volby provázelo několik bizarních momentů. Třeba v Zábřeze na momentů. Třeba v Zábřeze na Moravě ukradli výrostci českou vlajku. Zlodějičky zastavila svědkyně. V Zábřeze na Moravě ukradli výrostci českou vlajku. Zlodějičky zastavila svědkyně, která jim vlajku výrostci českou vlajku. Zlodějičky zastavila svědkyně, která jim vlajku vzala a vrátila zpátky komisi vlajku. Zlodějičky zastavila svědkyně, která jim vlajku vzala a vrátila zpátky komisi. Ta si zlodějičky zastavila svědkyně, která jim vlajku vzala a vrátila zpátky komisi. Ta si ale krádeže vůbec svědkyně, která jim vlajku vzala a vrátila zpátky komisi. Ta si ale krádeže vůbec nevšimla, která jim vlajku vzala a vrátila zpátky komisi. Ta si ale krádeže vůbec nevšimla, vzala a vrátila zpátky komisi. Ta si ale krádeže vůbec nevšimla. Více incidentů pak řešila, vrátila zpátky komisi. Ta si ale krádeže vůbec nevšimla. Více incidentů pak řešila komise v komisi. Ta si ale krádeže vůbec nevšimla. Více incidentů pak řešila komise. Ta si ale krádeže vůbec nevšimla. Více incidentů pak řešila komise v Brně, která zasedala v jedné ze že vůbec nevšimla. Více incidentů pak řešila komise v Brně, která zasedala v jedné ze základních škol. Všimla. Více incidentů pak řešila komise v Brně, která zasedala v jedné ze základních škol. Více incidentů pak řešila komise v Brně, která zasedala v jedné ze základních škol. V 7:30 večer pak řešila komise v Brně, která zasedala v jedné ze základních škol. V 7:30 večer nejprve mladík zdemoloval, která zasedala v jedné ze základních škol. V 7:30 večer nejprve mladík zdemoloval záchod. O necelé dne ze základních škol. V 7:30 večer

0: Nejprve mladík zdemoloval záchod. O necelé 2 hodiny po škole. V 7:30 večer nejprve mladík zdemoloval záchod. O necelé 7:30 večer nejprve mladík zdemoloval záchod. O necelé 2 hodiny později se nejprve mladík zdemoloval záchod. O necelé 2 hodiny později se strážníci na místo vraceli znovu. Demoloval záchod. O necelé 2 hodiny později se strážníci na místo vraceli znovu, protože se rozezněl. O necelé 2 hodiny později se strážníci na místo vraceli znovu, protože 2 hodiny později se strážníci na místo vraceli znovu, protože se rozezněl alarm. Jak říká se strážníci na místo vraceli znovu, protože se rozezněl alarm. Jak říká mluvčí jakce na místo vraceli znovu, protože se rozezněl alarm. Jak říká mluvčí Jakub Ghanem.
1: Alarm
0: vraceli znovu, protože se rozezněl alarm. Jak říká mluvčí Jakub Ghanem.
1: Alarm však neaktivoval,
0: že se rozezněl alarm. Jak říká mluvčí Jakub Ghanem.
1: Alarm však neaktivoval žádný vandal, spustil
0: alarm. Jak říká mluvčí Jakub Ghanem.
1: Alarm však neaktivoval žádný vandal.
0: Jak říká mluvčí Jakub Ghanem.
1: Alarm však neaktivoval žádný vandal. Spustil se poté, co uklízeč
0: Jakub Ghanem.
1: Alarm však neaktivoval žádný vandal. Spustil se poté, co uklízečka omylem. Alarm však neaktivoval žádný vandal. Spustil se poté, co uklízečka omylem vstoupila. Neaktivoval žádný vandal. Spustil se poté, co uklízečka omylem vstoupila do zakódované části. Žádný vandal. Spustil se poté, co uklízečka omylem vstoupila do zakódované části objektu. Spustil se poté, co uklízečka omylem vstoupila do zakódované části objektu.
2: Po další čtvrthodině telefonovala na linku 156 členka komise části objektu.
0: Strážníci nicméně na místě, ale nikoho nenašli. Ze volebního speciálu je to všechno.
3: Tak my moc děkujeme Elišce a
0: všechno další uslyšíte před 16. hodinou.
3: Potěšilo. A pojďme to říct i druhým, protože když má radost jeden a sdílí, najednou má. Já se tedy moc těším na vaše potěšující SMSky. Vaše potěšující SMSky už za pár desítek minut se jim budeme věnovat a ještě

0: Ještě jednou připomínám SMSky, už za pár desítek minut se jim budeme věnovat a ještě jednou připomínám číslo na naše SMS.
1: Ani rychlé šípy, ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své šípy,
1: ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší.
1: Ani osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z.
1: Osamělá srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
1: Srdce.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
1: Poslouchej.
2: V našem klubu mají své místo ti nejlepší z nejlepších.
1: Posluchači Blaníku.
2: Lepší z nejlepších.
1: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i lepší.
1: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu Radio.
1: Posluchači Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
1: A buďte ječi Blaníku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
1: A buďte ku.
2: Přidejte se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
1: A buďte
2: se k nám i vy na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Vy na webu radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Radioblaník.cz.
1: A buďte jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den.
1: Jedním nebo jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde.
1: Jednou z nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
1: Klub nás.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
1: Klub posluchačů.
2: Každý den tu pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
1: Klub posluchačů.
2: Pro vás máme něco nového, co jinde nenajdete.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Nového, co jinde nenajdete.
1: Klub posluchačů Rádia Blaník. Klub posluchačů Rádia Blaník. Rádia Blaník.
3: Ryčnikovoš.
1: Rádia Blaník.
3: Ryčnikovošrot, auto. Ryčnikovošrot, auto dosloužilo. Ryčnikovošrot, auto dosloužilo. Nechte to na nás, eko. Ryčnikovošrot, auto dosloužilo. Nechte to na nás, ekologická likvidace. Ryčnikovošrot, auto dosloužilo. Nechte to na nás, ekologická likvidace. Ryčnikovošrot, auto dosloužilo. Nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Auto dosloužilo. Nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Sloužilo. Nechte to na nás, ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková, Vá, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrot. Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí. V Ryčnikovošrot. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrot. www. Vaše sběr ekologicky a bez starostí v Ryčnikovošrot. www. Vaše sběrna.cz a bez starostí v Ryčnikovošrot. www. Vaše sběrna.cz.
2: Radio.cz. Radiohouse 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online. Radiohouse 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Novus 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Ta Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radio House značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem

0: na radiohouse.cz. Kuna nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. A místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Malých firem na radiohouse.cz.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: Na radiohouse.cz.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: Us.cz.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: CZ.
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak do...
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dl...
1: Dobré ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dl...
1: Ráno, miláčku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
1: Ačku.
2: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
3: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní Hledáte venkovní žaluzie s novým designem.
3: Máme nové žaluzie od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším
3: od Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším
3: Jacko Design.
4: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volt. Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte. Jacko Design. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte. Jacko Design. S novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte. Jacko Design. Tam, kde slunce a nejmenším nábalem na trhu? Volte. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, nejmenším nábalem na trhu? Volte. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, na trhu? Volte. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Volte. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. www. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. www. Se do očí bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. www. Bije, přijdou vhod. Jacko Design žaluzie. www. Jacko Design CZ. Vhod. Jacko Design žaluzie. www. Jacko Design CZ.
5: Za vaše auto.
4: Jacko Design žaluzie. www. Jacko Design CZ.
5: Za vaše auto chcete
4: žaluzie. www. Jacko Design CZ.
5: Za vaše auto chcete víc?
4: www. Jacko Design CZ.
5: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy.
4: Jacko Design CZ.
5: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou
4: Design CZ.
5: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
6: Autohity.
5: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
6: Autohity.
5: Nejlepší chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
6: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
5: Jeďte rovnou do Ostravy Vítkovic.
6: Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě.
5: Pamatujte.
6: V Ostravě.
5: Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic.
6: Auto
5: vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic.
6: www.
5: Auto víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic.
6: www. Autohity.cz.
5: Přijeďte do Ostravy Vítkovic.
6: www. Autohity.cz.
5: Jsem ho Ostravy Vítkovic.
6: www. Autohity.cz.
5: Jsem horská gorila.
6: www. Autohity.cz.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Autohity.cz.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejný
6: CZ.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám.
5: A gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek
5: Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám. Kávy může pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horský pomoct vám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám

0: i horským gorilám. Ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horský.
0: Šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila.
0: Pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila sluga.
0: Vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila sluga.
0: Horským gorilám.
1: Jsem horská gorila sluga.
0: Česká značka.
1: Jsem horská gorila sluga.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman.
1: Horská gorila Sugande.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila.
1: Gorila Sugande.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do.
1: Sugande.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain. Outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain. Oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. Se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnej Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdného balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu. Věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu. Záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Outletech Bushman i na www.bushman.cz.
2: Outlet Arena Moravia
0: i na www.bushman.cz.
2: Outlet Arena Moravia slaví
0: Bushman.cz.
2: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých. Už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pánu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shopping. Z toho vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciální 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se skvělých slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slev. V pátek startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnost. Startujeme Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnost. Night Shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o autními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. Soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. Sever na týden. Přijďte slavit s námi to BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. S námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hluč. Užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice

atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. V Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Více na outletmoravia.cz. Moravia.cz. Moravia.cz.

0: na barevné koruny stromů. Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový pod...
0: Barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
0: Koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem. S Blaníkem.
3: Don't worry what people say. We know the truth.

vám hezky česky. Hezky česky. Česky.

Jen při křesmích srdce kámen a jméno Sten. Jen při křesmích kámen a jméno Sten. Jen při kříže zbílým a jméno Sten. Jen při kříže zbílým a jméno Sten.

vztek, pejtěro. Třetí kříž snad vyvolá jen vztek, pejtě Rogers těm. Třetí kříž snad vyvolá jen vztek, pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Třetí kříž snad vyvolá jen vztek, pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Snad vyvolá jen vztek, pejtě Rogers těm dvoum život vzal. A jen vztek, pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Svědomí měl vedle nich si klek. Svědomí měl vedle nich si klek. Svědomí měl vedle nich si klek. Vedle nich si klek. Nich si klek. Snad se chtěl modlit. Snad se chtěl modlit. Snad se chtěl modlit. Snad se chtěl modlit. Vím, trestat je lidský.

0: v něm
1: zlavený vodní deník.
0: A v něm co
1: sní vodní deník.
0: A v něm co jsem
1: sní deník.
0: A v něm co jsem psal
1: deník.
0: A v něm co jsem psal. A v něm co jsem psal.

vnučka Viktorka, tak my moc gratulujeme. Dobrý den, co mě v tom... Včera jsem byla na návštěvě a na obědě... Odpoledne jsem se viděla se svými třemi dětmi a jejich rodinami. Zvala na oběd další dvě děti s rodinami. Je to takový naplněný víkend.

Na Blaníku Hop... Na Blaníku Hopstrop a tři kříže... Na Blaníku Hopstrop a tři kříže... Na Blaníku Hopstrop a tři kříže... 15 hodin 42... Na Blaníku Hopstrop a tři kříže... 15 hodin 42 minut... K tomu. Na Blaníku Hopstrop a tři kříže, 15 hodin 42 minut k tomu a teď už. Na Blaníku Hopstrop a tři kříže, 15 hodin 42 minut k tomu a teď už je tu čas. A tři kříže, 15 hodin 42 minut k tomu a teď už je tu čas na vaše potěšující. 15 hodin 42 minut k tomu a teď už je tu čas na vaše potěšující zprávy. 15 hodin 42 minut k tomu a teď už je tu čas na vaše potěšující zprávy. A že 2 minut k tomu a teď už je tu čas na vaše potěšující zprávy a že vás těšila a teď už je tu čas na vaše potěšující zprávy a že vás těšila taková spousta je tu čas na vaše potěšující zprávy a že vás těšila taková spousta věcí že se potěšující zprávy a že vás těšila taková spousta věcí že jsem se tady radovalící zprávy a že vás těšila taková spousta věcí že jsem se tady radovala s vámi a že vás těšila taková spousta věcí že jsem se tady radovala s vámi a pojďme to sdílet, že vás těšila taková spousta věcí, že jsem se tady radovala s vámi a pojďme to sdílet dál. Byla taková spousta věcí, že jsem se tady radovala s vámi a pojďme to sdílet. A spousta věcí, že jsem se tady radovala s vámi a pojďme to sdílet dál. Největší radost, že jsem se tady radovala s vámi a pojďme to sdílet dál. Největší radost s vámi a pojďme to sdílet dál. Největší radost posledním týdnu udělala, pojďme to sdílet dál. Největší radost posledním týdnu udělala moje maminka, hlavně její sdílet dál. Největší radost posledním týdnu udělala moje maminka, hlavně její. Největší radost posledním týdnu udělala moje maminka, hlavně její zdravotní stav, který posledním týdnu udělala moje maminka, hlavně její zdravotní stav, který se jí udělala moje maminka, hlavně její zdravotní stav, který se jí zlepšil, píše Václav. Maminka, hlavně její zdravotní stav, který se jí zlepšil, píše Václav. Tak hlavně její zdravotní stav, který se jí zlepšil, píše Václav. Taky tady máme zdravotní stav, který se jí zlepšil, píše Václav. Taky tady máme vzkaz stav, který se jí zlepšil, píše Václav. Taky tady máme vzkaz od zlepšil, píše Václav. Taky tady máme vzkaz od někoho, píše Václav. Taky tady máme vzkaz od Někoslav. Taky tady máme vzkaz od někoho, tím někým je Hanka. Taky tady máme vzkaz od někoho, tím někým je Hanka. Vzkaz od někoho, tím někým je Hanka z Vlkavy, která píše. Vzkaz od někoho, tím někým je Hanka z Vlkavy. Od někoho, tím někým je Hanka z Vlkavy, která píše. Ahoj Blaníčku. Někoho, tím někým je Hanka z Vlkavy, která píše. Ahoj Blaníčku, potěšilo mě, protože prší. Tím někým je Hanka z Vlkavy, která píše. Ahoj Blaníčku, potěšilo mě, protože prší štěstí. Hanka z Vlkavy, která píše. Ahoj Blaníčku, potěšilo mě, protože prší štěstí. A píše. Ahoj Blaníčku, potěšilo mě, protože prší štěstí. A včera se nám v raní. Blaníčku, potěšilo mě, protože prší štěstí. A včera se nám v raných hodinách narodila mě, protože prší štěstí. A včera se nám v raných hodinách narodila vnučka vyšší štěstí. A včera se nám v raných hodinách narodila vnučka Viktorka, tak mi moc gratulují. A včera se nám v ranních hodinách narodila vnučka Viktorka. Včera se nám v ranních hodinách narodila vnučka Viktorka, tak mi moc gratulujeme. V ranních hodinách narodila vnučka.

0: hezky česky, a tak si dáme Standu Hluška a jeho krejčího. Standu Hluška a jeho krejčího. A jeho krejčího.
1: Pohodové české rádio.

0: Česko.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám Česko.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Blaník.
0: Hrajeme vám Česko.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Blaník. Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Blaník.
0: Hezky česky.
1: Blaník.

0: Stokrát chválit čas budeme s Karlem Gottem.
1: Stokrát chválím čas.
0: Čas budeme s Karlem Gottem.
1: Stokrát chválím čas.
0: A zaspí Karlem Gottem.
1: Stokrát chválím čas.
0: A zaspívá i...
1: Stokrát chválím čas.
0: A zaspívá i Michal David.
1: Chválím čas.
0: A zaspívá i Michal David. A zaspívá i Michal David. A zaspívá i Michal David. A zaspívá i Michal David. A zaspívá i Michal David. I Michal David.

0: Belinda Carlisle na Rádiu Blaník. Belinda Carlisle na Rádiu Blaník krátce před 6. Belinda Carlisle na Rádiu Blaník krátce před 16. Belinda Carlisle na Rádiu Blaník krátce před 16. hodinou a Belinda Carlisle na Rádiu Blaník krátce před 16. hodinou a já na Rádiu Blaník krátce před 16. hodinou a já vás chci upozornit Rádiu Blaník krátce před 16. hodinou a já vás chci upozornit dobře poslouchejte, protože někde tady lítají vstupenky na symfonickou noc.
1: Jsi můj ztracený král.

0: za chvíli tu... Už za chvíli tu budou aktuální zprávy s Monikou a ještě předtím počasí. Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Očekávejte, že zítra...
1: Počasí.
0: Očekávejte, že zítra bude...
1: Počasí.
0: Očekávejte, že zítra bude podobně teplo... Očekávejte, že zítra bude... Očekávejte, že zítra bude podobně teplo jako dnes, tedy maximálně 15. Očekávejte, že zítra bude podobně teplo jako dnes, tedy očekávejte, že zítra bude podobně teplo jako dnes, tedy maximálně 15 stupňů Celsia. Nejdřív zítra bude podobně teplo jako dnes, tedy maximálně 15 stupňů Celsia. Nejdřív se podobně teplo jako dnes, tedy maximálně 15 stupňů Celsia. Nejdřív se nám v noci ochladí na teplo jako dnes, tedy maximálně 15 stupňů Celsia. Nejdřív se nám v noci ochladí na 9 až tedy maximálně 15 stupňů Celsia. Nejdřív se nám v noci ochladí na 9 až 5 stupňů. Je 15 stupňů Celsia. Nejdřív se nám v noci ochladí na 9 až 5 stupňů. Ráno 7 stupňů Celsia. Nejdřív se nám v noci ochladí na 9 až 5 stupňů. Ráno si dávejte pozor. Nejdřív se nám v noci ochladí na 9 až 5 stupňů. Ráno si dávejte pozor na mlhy. Zítra přes den si ochladí na 9 až 5 stupňů. Ráno si dávejte pozor na mlhy. Zítra přes den pro mě ochladí na 9 až 5 stupňů. Ráno si dávejte pozor na mlhy. Zítra přes den pro proměnlivá obl 5 až 5 stupňů. Ráno si dávejte pozor na mlhy, zítra přes den proměnlivá 5 stupňů. Ráno si dávejte pozor na mlhy, zítra přes den proměnlivá oblačnost. Krásný den s Rádiem Blaník.

0: Kdy bude to správné? Rádio Blaník. Kdy bude to správné počasí? Rádio Blaník. Kdy bude to správné počasí? Blaník. Kdy bude to správné počasí na výlet? Kdy bude to správné počasí na výlet?
1: Poslouchejte Blaník.
0: Kdy bude to správné počasí na výlet?
1: Poslouchejte Blaník a
0: to správné počasí na výlet.
1: Poslouchejte Blaník.
0: Ne počasí na výlet.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Na výlet.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. A dozvíte se víc. Dozvíte se víc. Víc.

0: Půjčte si raději...
1: V úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
0: Půjčte si raději u nás.
1: Zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
0: Půjčte si raději u nás. Komerční banka...
1: Chtěli zmanžet... No tak nic, no.
0: Půjčte si raději u nás. Komerční...
1: No tak nic, no.
0: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KBC raději u nás. Komerční banka. Více na KBCZ.
2: Právě.
0: Komerční banka. Více na KBCZ.
2: Právě teď v Plané.
0: Komerční banka. Více na KBCZ.
2: Právě teď v Planéu.
0: Více na KBCZ.
2: Právě teď v Planéu. Ušetří.
0: KBCZ.
2: Právě teď v Planéu. Ušetříte z prémiodny až 30. Právě teď v Planéu. Ušetříte z prémiodny až 35%. Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte teď v Planéu, ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich pro, ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen, z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shopny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop z více než 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop z více než 30 000. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. 30 000 položkami skladem. Planeo. 30 000 položkami skladem. Planeo. Skladem. Planeo. Planeo.
3: Když uvidíte Albert... Když uvidíte Albert neporazitelný... Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější... Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledej. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské porazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů. Hledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 30 Kč. U nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 30 Kč. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská 50 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 60. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albertská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert dva kilo pouze za 129,90. Albert dva pouze za 129,90. Albert dle srovnání k 30. za 129,90. Albert dle srovnání k 30.9.990. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9. Albert dle srovnání k 30.9.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého...
3: Dle srovnání k 30.9.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti...
3: K 30.9.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a...
3: 9.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila.
4: Knihovna...

0: Ivana Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo...
0: Ivana Maitreya.
1: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé... Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Cítila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená. Někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
0: V knize Pečuj o své démony.
1: Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
0: V knize Pečuj o své démony.
1: Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
0: V knize Pečuj o své démony, autorka Sultrum.
1: Nějak znovu zrozená.
0: V knize Pečuj o své démony, autorka Sultrum Aliony vysvětluje.
1: Zrozená.
0: V knize Pečuj o své démony, autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že... V knize Pečuj o své démony, autorka Sultrum Aliony vysvětluje, knize Pečuj o své démony, autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme o své démony, autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnější mysluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Nyní bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že se proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony pomonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu, se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, oni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete stát. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pe... se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz. O knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audio.
0: O své démony najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
0: Oni najdete na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
0: Na www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
0: www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
0: www.maitreya.cz.
2: Nyní i jako audiokniha. Nyní i jako audiokniha.
3: Radio
2: audiokniha.

0: prezzo è... Kaufland Card Extra! Obrovské slevy a výhody... Kaufland Card Extra! Obrovské slevy a výhody... Kaufland Card Extra! Obrovské slevy a výhodnostní body! Kaufland Card Extra! Obrovské slevy a výhodnostní body! Jednoduše naskenujte svoji... Extra! Obrovské slevy a výhodnostní body! Jednoduše naskenujte... Obrovské slevy a výhodnostní body! Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a... slevy a výhodnostní body! Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte... A výhodnostní body! Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody! Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody! Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody! Svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody!
1: Tento týden s Kaufland Card...
0: Kaufland Card Extra a získáte extra výhody!
1: Tento týden s Kaufland Card Extra
0: a získáte extra výhody.
1: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch Mléčný. Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch Mléčný nápoj za 15. Týden s Kaufland Card Extra Miller Milch Mléčný nápoj za 15,90. Kaufland Card Extra Miller Milch Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Mléčný nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Nápoj za 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. A 15,90. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. A Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. Hellmann's Ketchup za 49,90. Až do 13. října. Kaufland. A 49,90. Až do 13. října. Kaufland. 49,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Zdravíčko,
1: až do 13. října. Kaufland.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte...
1: Kaufland.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžas... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou... Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli... Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
3: Půjčte si...
2: Proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.

0: První menší obce uznají své zastupitelstvo. Hezké odpoledne u volebních zpráv vás vítá Monika Holubová. Ostravy. Nejrychleji do Staronové čekají velká města, včetně Prahy, Brna, Plzně nebo třeba Ostravy. Nejrychleji dodala výsledky obecně velká města, včetně Prahy, Brna, Plzně nebo třeba Ostravy.
1: Komisí telefonicky, ať už jsme voliči třeba skrz sociální sítě.

0: nebo komisí telefonicky a vlastně vždycky se nám to podařilo léčit třeba skrz sociální sítě nebo komisí telefonicky a vlastně vždycky se nám to podařilo sociální sítě nebo komisí telefonicky a vlastně vždycky se nám to podařilo během pár minut nebo komisí telefonicky a vlastně vždycky se nám to podařilo během pár minut vyřešit. Komisí telefonicky a vlastně vždycky se nám to podařilo během pár minut vyřešit.
1: Aplikaci e-dokladky
0: a vlastně vždycky se nám to podařilo během pár minut vyřešit.
1: Aplikaci e-doklady využilo
0: vlastně vždycky se nám to podařilo během pár minut vyřešit.
1: Aplikaci e-doklady využilo při letošních volbách.
0: To podařilo během pár minut vyřešit.
1: Aplikaci e-doklady využilo při letošních volbách přes 100
0: během pár minut vyřešit.
1: Aplikaci e-doklady využilo při letošních volbách přes 100 000
0: minut vyřešit.
1: Aplikaci e-doklady využilo při letošních volbách přes 100 000 lidí. Navíc aplikaci e-doklady využilo při letošních volbách přes 100 000 lidí. Navíc přibylo skoro e-doklady využilo při letošních volbách přes 100 000 lidí. Navíc přibylo skoro 19,5 tisíce využilo při letošních volbách přes 100 000 lidí. Navíc přibylo skoro 19,5 tisíce nových registračních volbách přes 100 000 lidí. Navíc přibylo skoro 19,5 tisíce nových registrací. Víc přes 100 000 lidí. Navíc přibylo skoro 19,5 tisíce nových registrací. Vítězství lidí. Navíc přibylo skoro 19,5 tisíce nových registrací. Vítězství v obecních volbách. Víc přibylo skoro 19,5 tisíce nových registrací. Vítězství v obecních volbách letos obhajuje 19,5 tisíce nových registrací. Vítězství v obecních volbách letos obhajuje ze strany na počet 0,5 tisíce nových registrací. Vítězství v obecních volbách letos obhajuje ze strany na počet obdržených registrací. Vítězství v obecních volbách letos obhajuje ze strany na počet obdržených hlasů hnutí ANO. V obecních volbách letos obhajuje ze strany na počet obdržených hlasů hnutí ANO. A to je díky vítězství ve většině. Letos obhajuje ze strany na počet obdržených hlasů hnutí ANO. A to je díky vítězství ve většině krajských na počet obdržených hlasů hnutí ANO. A to je díky vítězství ve většině krajských měst obdržených hlasů hnutí ANO. A to je díky vítězství ve většině krajských měst hnutí ANO zároveň obhajuje hnutí ANO. A to je díky vítězství ve většině krajských měst hnutí ANO zároveň obhajuje ANO. A to je díky vítězství ve většině krajských měst hnutí ANO zároveň obhajuje 12 primátorů. Vítězství ve většině krajských měst hnutí ANO zároveň obhajuje 12 primátorů z celkových 27 krajských měst. Hnutí ANO zároveň obhajuje 12 primátorů z celkových 27 a jednu měst. Hnutí ANO zároveň obhajuje 12 primátorů z celkových 27 a jednu aktuální novinku. ANO zároveň obhajuje 12 primátorů z celkových 27 a jednu aktuální novinku má z jejich štábu na obhajuje 12 primátorů z celkových 27 a jednu aktuální novinku má z jejich štábu náš reportér z primátorů z celkových 27 a jednu aktuální novinku má z jejich štábu náš reportér Radek Barkman z celkových 27 a jednu aktuální novinku má z jejich štábu náš reportér Radek Barkman 20 a jednu aktuální novinku má z jejich štábu náš reportér Radek Barkman.
2: Pěkné odpoledne. Ve štábu hnutí
1: jednu aktuální novinku má z jejich štábu náš reportér Radek Barkman.
2: Pěkné odpoledne. Ve štábu hnutí ANO se před
1: novinku má z jejich štábu náš reportér Radek Barkman.
2: Pěkné odpoledne. Ve štábu hnutí ANO se před několika okamžiky
1: štábu náš reportér Radek Barkman.
2: Pěkné odpoledne. Ve štábu hnutí ANO se před několika
1: reportér Radek Barkman.
2: Pěkné odpoledne. Ve štábu hnutí ANO se před několika okamžiky objevil i kandidát na primátora
1: Barkman.
2: Pěkné odpoledne. Ve štábu hnutí ANO se před několika okamžiky objevil i kandidát na primátora Jan Hušbauer. Odpoledne. Ve štábu hnutí ANO se před několika okamžiky objevil i kandidát na primátora Jan Hušbauer. Ten by se mohl hnutí ANO se před několika okamžiky objevil i kandidát na primátora Jan Hušbauer. Ten by se mohl stát prvním primátorem několika okamžiky objevil i kandidát na primátora Jan Hušbauer. Ten by se mohl stát prvním primátorem v Praze objevil i kandidát na primátora Jan Hušbauer. Ten by se mohl stát prvním primátorem v Praze oddát na primátora Jan Hušbauer. Ten by se mohl stát prvním primátorem v Praze od dob vládnutí Adriany Krnáčové. Výsledky Jan Hušbauer. Ten by se mohl stát prvním primátorem v Praze od dob vládnutí Adriany Krnáčové. Výsledky z hlavního města. Ten by se mohl stát prvním primátorem v Praze od dob vládnutí Adriany Krnáčové. Výsledky z hlavního města však budou s prvním primátorem v Praze od dob vládnutí Adriany Krnáčové. Výsledky z hlavního města však budou známy až ve večerní hodinách v Praze od dob vládnutí Adriany Krnáčové. Výsledky z hlavního města však budou známy až ve večerní hodinách. Podle vládnutí Adriany Krnáčové. Výsledky z hlavního města však budou známy až ve večerní hodinách. Podle takzvaných Krnáčové. Výsledky z hlavního města však budou známy až ve večerní hodinách. Podle takzvaných exit polů však nahnutí z hlavního města však budou známy až ve večerní hodinách. Podle takzvaných exit polů však nahnutí ANO čeká vyrovnaný souboj však budou známy až ve večerní hodinách. Podle takzvaných exit polů však nahnutí ANO čeká vyrovnaný souboj o vítězství v večerních hodinách. Podle takzvaných exit polů však nahnutí ANO čeká vyrovnaný souboj o vítězství. Podle takzvaných exit polů však nahnutí ANO čeká vyrovnaný souboj o vítězství v Brně, kde by se měli utkat primárně exit polů.

Stokrát chválit čas. Stokrát chválit čas budeme. Stokrát chválit čas budeme s Karlem Gottem. Stokrát chválit čas budeme s Karlem Gottem. Stokrát chválit čas budeme s Karlem Gottem. Stokrát chválit čas budeme s Karlem Gottem.

0: Už však na hnutí ANO čeká vyrovnaný souboj o vítězství v Brně, kde by se měli utkat primárně s lidovci. Začínají se čítat také procenta v bitvě o boj o vítězství v Brně, kde by se měli utkat primárně s lidovci.
1: Pěkný den všem posluchačům. Dalším cílem starostů je slovo.

0: starostů je získat v komunálních volbách. Dobrý den všem posluchačům. Dalším cílem starostů je získat v komunálních volbách zastoupení ve všech statutárních posluchačům. Dalším cílem starostů je získat v komunálních volbách zastoupení ve všech statutárních městech a v Praze i dalším cílem starostů je získat v komunálních volbách zastoupení ve všech statutárních městech. Je získat v komunálních volbách zastoupení ve všech statutárních městech a v Praze ideálně překročit 20% hlasů. V volbách zastoupení ve všech statutárních městech a v Praze ideálně překročit 20% ve všech statutárních městech a v Praze ideálně překročit 20% hlasů. To jsou ale zatím starší v statutárních městech a v Praze ideálně překročit 20% hlasů. To jsou ale zatím starší vyjádření městech a v Praze ideálně překročit 20% hlasů. To jsou ale zatím starší vyjádření Víta Rakušana, protože se ideálně překročit 20% hlasů. To jsou ale zatím starší vyjádření Víta Rakušana, protože sem do volčit 20% hlasů. To jsou ale zatím starší vyjádření Víta Rakušana, protože sem do volebního štábu cen hlasů. To jsou ale zatím starší vyjádření Víta Rakušana, protože sem do volebního štábu má dorazit až v podvečer. Ale zatím starší vyjádření Víta Rakušana, protože sem do volebního štábu má dorazit až v podvečerních hodin. Starší vyjádření Víta Rakušana, protože sem do volebního štábu má dorazit až v podvečerních hodin. Víta Rakušana, protože sem do volebního štábu má dorazit až v podvečerních hodinách. Obecně musím říct, že je tu protože sem do volebního štábu má dorazit až v podvečerních hodinách. Obecně musím říct, že sem do volebního štábu má dorazit až v podvečerních hodinách. Obecně musím říct, že je tu zatím jinak docela mrtvo. Z štábu má dorazit až v podvečerních hodinách. Obecně musím říct, že je tu zatím jinak docela mrtvo. Z představitelů hnutí je tu jen dorazit až v podvečerních hodinách. Obecně musím říct, že je tu zatím jinak docela mrtvo. Z představitelů hnutí je tu jen hejtman v večerních hodinách. Obecně musím říct, že je tu zatím jinak docela mrtvo. Z představitelů hnutí je tu jen hejtmanka Petra Pecková. Obecně musím říct, že je tu zatím jinak docela mrtvo. Z představitelů hnutí je tu jen hejtmanka Petra Pecková. Říct, že je tu zatím jinak docela mrtvo. Z představitelů hnutí je tu jen hejtmanka Petra Pecková, která podle svých slov doufá, že představitelů hnutí je tu jen hejtmanka Petra Pecková, která podle svých slov doufá, že se starostům letošních volb je tu jen hejtmanka Petra Pecková, která podle svých slov doufá, že se starostům letošních volbách podařilo přesvědčit i sklanka Petra Pecková, která podle svých slov doufá, že se starostům letošních volbách podařilo přesvědčit i sklamané Pecková, která podle svých slov doufá, že se starostům letošních volbách podařilo přesvědčit i sklamané voliče, která podle svých slov doufá, že se starostům letošních volbách podařilo přesvědčit i sklamané voliče. Ano, z malostranského doufá, že se starostům letošních volbách podařilo přesvědčit i sklamané voliče. Ano, z malostranského náměstí v Praze letošních volbách podařilo přesvědčit i sklamané voliče. Ano, z malostranského náměstí v Praze Sára Voldánová podařilo přesvědčit i sklamané voliče. Ano, z malostranského náměstí v Praze přesvědčit i sklamané voliče. Ano, z malostranského náměstí v Praze Sára Voldánová.
1: Děkujeme za informace.
0: Voliče, ano. Z malostranského náměstí v Praze Sára Voldánová.
1: Děkujeme za informace.
0: Z malostranského náměstí v Praze Sára Voldánová.
1: Děkujeme za informace. To vládní hnutí SPD.
0: Jakého náměstí v Praze Sára Voldánová.
1: Děkujeme za informace. To vládní hnutí SPD bude v
0: Praze Sára Voldánová.
1: Děkujeme za informace. To vládní hnutí SPD bude v letošních
0: Voldánová.
1: Děkujeme za informace. To vládní hnutí SPD bude v letošních volbách spokojené, pokud bude. Děkujeme za informace. To vládní hnutí SPD bude v letošních volbách spokojené, pokud bude výsledek lepší. Informace. To vládní hnutí SPD bude v letošních volbách spokojené, pokud bude výsledek lepší než to vládní hnutí SPD bude v letošních volbách spokojené, pokud bude výsledek lepší než před 4 lety. SPD bude v letošních volbách spokojené, pokud bude výsledek lepší než před 4 lety. Jejich šéf Radim v letošních volbách spokojené, pokud bude výsledek lepší než před 4 lety. Jejich šéf Radim Fiala ale připokojené, pokud bude výsledek lepší než před 4 lety. Jejich šéf Radim Fiala ale při příchodu do štábu na bude výsledek lepší než před 4 lety. Jejich šéf Radim Fiala ale při příchodu do štábu na Pražském stříž lepší než před 4 lety. Jejich šéf Radim Fiala ale při příchodu do štábu na Pražském Střížkově Melety. Jejich šéf Radim Fiala ale při příchodu do štábu na Pražském Střížkově připustil jistou skepsi ohledně. Jejich šéf Radim Fiala ale při příchodu do štábu na Pražském Střížkově připustil jistou skepsi ohledně. Radim Fiala ale při příchodu do štábu na Pražském Střížkově připustil jistou skepsi ohledně senátních a při příchodu do štábu na Pražském Střížkově připustil jistou skepsi ohledně senátních a štábu na Pražském Střížkově připustil jistou skepsi ohledně senátních a pražských voleb.
2: Samozřejmě.
1: Příškově připustil jistou skepsi ohledně senátních a pražských voleb.
2: Samozřejmě bychom chtěli tak.
1: Chtěli jistou skepsi ohledně senátních a pražských voleb.
2: Samozřejmě bychom chtěli také víc.
1: Psi ohledně senátních a pražských voleb.
2: Samozřejmě bychom chtěli také víc ko.
1: Senátních a pražských voleb.
2: Samozřejmě bychom chtěli také víc koalic udělat v
1: pražských voleb.
2: Samozřejmě bychom chtěli také víc koalic udělat v těch městech a obcích. Samozřejmě bychom chtěli také víc koalic.

0: koalic udělat v těch městech a obcích. Zřejmě bychom chtěli také víc koalic udělat v těch městech a obcích. To znamená víc koalic udělat v těch městech a obcích. To znamená, rádi bychom se podíleli na řízení
1: Odbyla 16. hodina, přeju vám
2: Veronika Rážová
1: na rádiu Blaník. Odbyla 16. hodina, přeju vám krásné sobotu
2: na rádiu Blaník.
1: Odbyla 16. hodina, přeju vám krásné sobotní odpoledne
2: na rádiu Blaník.
1: Odbyla 16. hodina, přeju vám krásné sobotní odpoledne a budu mám
2: Blaník.
1: Odbyla 16. hodina, přeju vám krásné sobotní odpoledne a budu mám ho zpříjemňovat. Odbyla 16. hodina, přeju vám krásné sobotní odpoledne a budu mám ho zpříjemňovat dalšími 15. hodin.

0: komunální a senátní.
1: Radio Blaník.
0: Komunální a senátní volby 2000.
1: Radio Blaník.
0: Komunální a senátní volby 2000.
1: Radio Blaník.
0: Komunální a senátní volby 2026.
1: Blaník.
0: Komunální a senátní volby 2026.
2: Hezké odpoledne.
0: Komunální a senátní volby 2026.
2: Komunální
0: a senátní volby 2026.
2: Hezké odpoledne u
0: senátní volby 2026.
2: Hezké odpoledne u volebních zpráv vás vítá Monika.
0: 2026.
2: Hezké odpoledne u volebních zpráv vás vítá Monika Holubová.
0: 2026.
2: Hezké odpoledne u volebních zpráv vás vítá Monika Holubová.
0: 1. 6.
2: Hezké odpoledne u volebních zpráv vás vítá Monika Holubová.

Napřeju vám krásné sobotní odpoledne a budu vám ho zpříjemňovat dalšími písničkami. Anna K. Scott McKenzie. Anna K. Scott McKenzie.

0: Blank. Radio Blank.
1: Pohodové
0: Radio Blank.
1: Pohodové rádio.
0: Radio Blank.
1: Pohodové rádio.
0: Radio Blank.
1: Pohodové rádio.
0: Blank.
1: Pohodové rádio. Pohodové rádio. Pohodové rádio.

0: Dolí včel, 16 hodin 12 minut k tomu. A já už tu pro vás mám jednu takovou z Dolí včel, 16 hodin 12 minut k tomu. A já už tu pro vás mám jednu takovou zdravotní 16 hodin 12 minut k tomu. A já už tu pro vás mám jednu takovou zdravotní pozvánku. 12 minut k tomu. A já už tu pro vás mám jednu takovou zdravotní pozvánku. Už zítra se v Praze. A já už tu pro vás mám jednu takovou zdravotní pozvánku. Už zítra se v pražské spojce. A já už tu pro vás mám jednu takovou zdravotní pozvánku. Už zítra se v pražské spojce Karlín koná jednu takovou zdravotní pozvánku. Už zítra se v pražské spojce Karlín koná konzultační zdravotní pozvánku. Už zítra se v pražské spojce Karlín koná konzultační den pozvánku. Už zítra se v pražské spojce Karlín koná konzultační den. Posviťte si. Už zítra se v pražské spojce Karlín koná konzultační den. Posviťte si na své se. V pražské spojce Karlín koná konzultační den. Posviťte si na své zdraví. Se Karlín koná konzultační den. Posviťte si na své zdraví. Sejdou se tam odborní koná konzultační den. Posviťte si na své zdraví. Sejdou se tam odborní lékaři, kteří vás konzultační den. Posviťte si na své zdraví. Sejdou se tam odborní lékaři, kteří posviťte si na své zdraví. Sejdou se tam odborní lékaři, kteří vás vyšetří, aniž byste se museli si na své zdraví. Sejdou se tam odborní lékaři, kteří vás vyšetří, aniž byste se museli rezervovat. Sejdou se tam odborní lékaři, kteří vás vyšetří, aniž byste se museli rezervovat, nebo odborní lékaři, kteří vás vyšetří, aniž byste se museli rezervovat, nebo třeba něco platit. A na jaké lékaři, kteří vás vyšetří, aniž byste se museli rezervovat, nebo třeba něco platit. A na vyšetří, aniž byste se museli rezervovat, nebo třeba něco platit. A na jaké problémy se tam páni, aniž byste se museli rezervovat, nebo třeba něco platit. A na jaké problémy se tam páni doktor rezervovat, nebo třeba něco platit. A na jaké problémy se tam páni doktoři zaměří, nebo třeba něco platit. A na jaké problémy se tam páni doktoři zaměří, to ví David Kříž, co platit. A na jaké problémy se tam páni doktoři zaměří, to ví David Kříž z Rev. Na jaké problémy se tam páni doktoři zaměří, to ví David Kříž z Rev. Se tam páni doktoři zaměří, to ví David Kříž z Revmaligy České republiky. Doktoři zaměří, to ví David Kříž z Revmaligy České republiky. To ví David Kříž z Revmaligy České republiky.
1: Osteoporóza nebo
0: David Kříž z Revmaligy České republiky.
1: Osteoporóza nebo revmatoidní artritida.
0: Z Revmaligy České republiky.
1: Osteoporóza nebo revmatoidní artritida.
0: A na co České republiky.
1: Osteoporóza nebo revmatoidní artritida. A na co určitě chci upozornit. Osteoporóza nebo revmatoidní artritida. A na co určitě chci upozornit, tak vlastním brám revmatoidní artritida. A na co určitě chci upozornit, tak vlastním v rámci té akce bude artritida. A na co určitě chci upozornit, tak vlastním v rámci té akce bude k dispozici. A na co určitě chci upozornit, tak vlastním v rámci té akce bude k dispozici. Chci upozornit, tak vlastním v rámci té akce bude k dispozici ultrazvukové vyšetření kloubu. Tak vlastním v rámci té akce bude k dispozici ultrazvukové vyšetření kloubu. Popřed v rámci té akce bude k dispozici ultrazvukové vyšetření kloubu. Po předchozím doporučení akce bude k dispozici ultrazvukové vyšetření kloubu. Po předchozím doporučení od daného specialisty ultrazvukové vyšetření kloubu. Po předchozím doporučení od daného specialisty, což znamená ultrazvukové vyšetření kloubu. Po předchozím doporučení od daného specialisty, což znamená, že ku příkladu pokud vyšetření kloubu. Po předchozím doporučení od daného specialisty, což znamená, že ku příkladu pokud. Po předchozím doporučení od daného specialisty, což znamená, že ku příkladu pokud revmatolog na místě řekne předchozím doporučení od daného specialisty, což znamená, že ku příkladu pokud revmatolog na místě doporučení od daného specialisty, což znamená, že ku příkladu pokud revmatolog na místě řekne bylo by fajného specialisty, což znamená, že ku příkladu pokud revmatolog na místě řekne bylo by fajn se ještě podívat, což znamená, že ku příkladu pokud revmatolog na místě řekne bylo by fajn se ještě podívat na naše, že ku příkladu pokud revmatolog na místě řekne bylo by fajn se ještě podívat na naše, na vaše kloby, revmatolog na místě řekne bylo by fajn se ještě podívat na naše, na vaše kloby pomocí ultrazvuku, revmatolog na místě řekne bylo by fajn se ještě podívat na naše, na vaše kloby pomocí ultrazvuku, tak tam máme řekne bylo by fajn se ještě podívat na naše, na vaše kloby pomocí ultrazvuku, tak tam máme řekne fajn se ještě podívat na naše, na vaše kloby pomocí ultrazvuku, tak tam máme připravenou paní lékařku, ještě podívat na naše, na vaše kloby pomocí ultrazvuku, tak tam máme připravenou paní lékařku, která na vaše kloby pomocí ultrazvuku, tak tam máme připravenou paní lékařku, která přijde pomocí ultrazvuku, tak tam máme

0: připravenou paní lékařku, která přímo ten ultrazvuk rovnou, tak tam máme připravenou paní lékařku, která přímo ten ultrazvuk rovnou tomu pacientu. Máme připravenou paní lékařku, která přímo ten ultrazvuk rovnou tomu pacientu. Paní lékařku, která přímo ten ultrazvuk rovnou tomu pacientu nebo která přímo ten ultrazvuk rovnou tomu pacientu nebo tomu a návštěvníkovi provede přímo ten ultrazvuk rovnou tomu pacientu nebo tomu a návštěvníkovi provede zvuk rovnou tomu pacientovi nebo tomu a návštěvníkovi provede.
1: Tak děkujeme
0: tomu pacientovi nebo tomu a návštěvníkovi provede.
1: Tak děkujeme
0: nebo tomu a návštěvníkovi provede.
1: Tak děkujeme za zajímavé informace, tak pokud
0: a návštěvníkovi provede.
1: Tak děkujeme za zajímavé informace, tak pokud
0: návštěvníkovi provede.
1: Tak děkujeme za zajímavé informace, tak pokud třeba máte podezření, že byste. Tak děkujeme za zajímavé informace, tak pokud třeba máte podezření, že byste mohli mít. Tak děkujeme za zajímavé informace, tak pokud třeba máte podezření, že byste mohli mít nějaký problém. Děkujeme za zajímavé informace, tak pokud třeba máte podezření, že byste mohli mít nějaký problém. Tak určitě za informace, tak pokud třeba máte podezření, že byste mohli mít nějaký problém. Tak určitě zajděte, pokud třeba máte podezření, že byste mohli mít nějaký problém. Tak určitě zajděte, máte podezření, že byste mohli mít nějaký problém, tak určitě zajděte do spojky Karlín, že byste mohli mít nějaký problém, tak určitě zajděte do spojky Karlín, kterou najdete mít nějaký problém, tak určitě zajděte do spojky Karlín, kterou najdete v problém, tak určitě zajděte do spojky Karlín, kterou najdete v Pernerově ulici a já ještě určitě zajděte do spojky Karlín, kterou najdete v Pernerově ulici a já ještě prozradím, že zajděte do spojky Karlín, kterou najdete v Pernerově ulici a já ještě prozradím, že zítřejší konzultační Karlín, kterou najdete v Pernerově ulici a já ještě prozradím, že zítřejší konzultační, kterou najdete v Pernerově ulici a já ještě prozradím, že zítřejší konzultační den se koná v Pernerově ulici a já ještě prozradím, že zítřejší konzultační den se koná od 10 do pole ulici a já ještě prozradím, že zítřejší konzultační den se koná od 10 do poledne. Prozradím, že zítřejší konzultační den se koná od 10 do poledne. Zítřejší konzultační den se koná od 10 dopoledne do 2 odpoledne. Tak konzultační den se koná od 10 dopoledne do 2 odpoledne. Tak tohle byla se koná od 10 dopoledne do 2 odpoledne. Tak tohle byla Revmaliga na od 10 dopoledne do 2 odpoledne. Tak tohle byla Revmaliga dopoledne do 2 odpoledne. Tak tohle byla Revmaliga, která pomáhá no a do 2 odpoledne. Tak tohle byla Revmaliga, která pomáhá no a před námi jsou odpoledne. Tak tohle byla Revmaliga, která pomáhá no a před námi jsou. Tak tohle byla Revmaliga, která pomáhá no a před námi jsou další písničky. Ty určitě byla Revmaliga, která pomáhá no a před námi jsou další písničky. Ty určitě taky pomáhá. Která pomáhá no a před námi jsou další písničky. Ty určitě taky pomáhají. Znáte to, hudba je lék. Pomáhá no a před námi jsou další písničky. Ty určitě taky pomáhají. Znáte to, hudba a před námi jsou další písničky, ty určitě taky pomáhají. Znáte to, hudba je lék, třeba ta od Karla Gott jsou další písničky, ty určitě taky pomáhají. Znáte to, hudba je lék, třeba ta od Karla Gotta. Stokrát písničky, ty určitě taky pomáhají. Znáte to, hudba je lék, třeba ta od Karla Gotta. Stokrát taky pomáhají. Znáte to, hudba je lék, třeba ta od Karla Gotta. Stokrát chválím čas. A jich znáte to, hudba je lék, třeba ta od Karla Gotta. Stokrát chválím čas. Na českém hudba je lék, třeba ta od Karla Gotta. Stokrát chválím čas. Na českém Blaníku. Třeba ta od Karla Gotta. Stokrát chválím čas. Na českém Blaníku. Od Karla Gotta. Stokrát chválím čas. Na českém Blaníku. Stokrát chválím čas. Na českém Blaníku.
2: Polávce
1: čas. Na českém Blaníku.
2: Polávce
1: Blaníku.

Rádiu Blaník Bahič. Na Rádiu Blaník Bahičná, Anna K. a Údolí. Na Rádiu Blaník Bahičná, Anna K. a Údolí včel, 16 hodin. Na Rádiu Blaník Bahičná, Anna K. a Údolí včel, 16 hodin 12. Na Rádiu Blaník Bahičná, Anna K. a Údolí včel, 16 hodin 12 minut k tomu. A Bahičná, Anna K. a Údolí včel, 16 hodin 12 minut k tomu. A já už na K. a Údolí.

jak terče střel. Jak terče střel. Jak terče střel, nic na poutí. Jak terče střel, nic na poutí. Jak terče

0: Vůně ohně. Vůně ohně a opek. Vůně ohně a opékaných bram. Vůně ohně a opékaných brambor.
1: Uži.
0: Vůně ohně a opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový.
0: Vůně ohně a opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový podzim.
0: Vůně ohně a opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový podzim.
0: Splaň a opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový podzim.
0: Splaníkem. Opékaných brambor.
1: Užijte si pohodový podzim.
0: Splaníkem.
1: Užijte si pohodový podzim.
0: Splaníkem.
1: Užijte si pohodový podzim.
0: Splaníkem.
1: Pohodový podzim.
0: Splaníkem.

čas. Každý, kdy vcházím do tvých řas, každý záhy vcházím do tvých řas, každý záhy tvůj do tvých řas, každý záhy tvůj řas.

0: vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Komunální a senátní.
1: Rádio Blaník.
0: Komunální a senátní volby.
1: Rádio Blaník.
0: Komunální a senátní volby 2020.
1: Rádio Blaník.
0: Komunální a senátní volby 2026. Komunální a senátní volby 2026. Komunální a senátní volby 2026.
2: Krásné odpoledne přeje Eliška.
0: Senátní volby 2026.
2: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: 2026.
2: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: 2026.
2: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Volební účast se letos
0: 26.
2: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Volební účast se letos pohybovala. Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Volební účast se letos pohybovala nejčastěji. Odpoledne přeje Eliška Votrubová. Volební účast se letos pohybovala nejčastěji kolem 40. Eliška Votrubová. Volební účast se letos pohybovala nejčastěji kolem 40%. Někde Eliška Votrubová. Volební účast se letos pohybovala nejčastěji kolem 40%. Někde Eliška hlásí účast se letos pohybovala nejčastěji kolem 40%. Někde ale hlásí účast i vyšší, ovala nejčastěji kolem 40%. Někde ale hlásí účast i vyšší, a to zejména v menších obcích, kolem 40%. Někde ale hlásí účast i vyšší, a to zejména v menších obcích, třeba ve procent. Někde ale hlásí účast i vyšší, a to zejména v menších obcích, třeba ve vesničce Čilána. Někde ale hlásí účast i vyšší, a to zejména v menších obcích, třeba ve vesničce Čilána Rokycansk i vyšší, a to zejména v menších obcích. Třeba ve vesničce Čilána Rokycansku mohlo volit, a to zejména v menších obcích. Třeba ve vesničce Čilána Rokycansku mohlo v menších obcích. Třeba ve vesničce Čilána Rokycansku mohlo volit 21 lidí. Přišlo jich 18. Třeba ve vesničce Čilána Rokycansku mohlo volit 21 lidí. Přišlo jich 18. Ve vesničce Čilána Rokycansku mohlo volit 21 lidí. Přišlo jich 18, což je Čilána Rokycansku mohlo volit 21 lidí. Přišlo jich 18, což je účast přes 85. Rokycansku mohlo volit 21 lidí. Přišlo jich 18, což je účast přes 85%. Volit 21 lidí. Přišlo jich 18, což je účast přes 85%. Ve Šléglově lidí. Přišlo jich 18, což je účast přes 85%. Ve Šléglově na Šumpersku bylo jich 18, což je účast přes 85%. Ve Šléglově na Šumpersku byla volební účast, což je účast přes 85%. Ve Šléglově na Šumpersku byla volební účast necelých 4 přes 85%. Ve Šléglově na Šumpersku byla volební účast necelých 64%. Ve Šléglově na Šumpersku byla volební účast necelých 64%. Ve Šléglově na Šumpersku byla volební účast necelých 64%. A v Záblatí na Jindřichově na Šumpersku byla volební účast necelých 64%. A v Záblatí na Jindřichohradecku byla volební účast necelých 64%. A v Záblatí na Jindřichohradecku dorazilo téměř téměř 57% voličů. V Lovčovicích na Třebíčsku od Třichohradecku dorazilo téměř 57% voličů. V Lovčovicích na Třebíčsku odevzdala volební komise téměř 57% voličů. V Lovčovicích na Třebíčsku odevzdala volební komise data 57% voličů. V Lovčovicích na Třebíčsku odevzdala volební komise data jako druhá v celém procent voličů. V Lovčovicích na Třebíčsku odevzdala volební komise data jako druhá v celém Česku. V Lovčovicích na Třebíčsku odevzdala volební komise data jako druhá v celém Česku. Sčítání na Třebíčsku odevzdala volební komise data jako druhá v celém Česku. Sčítání komisaři neměli takovou, odevzdala volební komise data jako druhá v celém Česku. Sčítání komisaři neměli tak volební komise data jako druhá v celém Česku. Sčítání komisaři neměli tak těžké jako druhá v celém Česku. Sčítání komisaři neměli tak těžké, volit tu může 55 lidí v Česku. Sčítání komisaři neměli tak těžké, volit tu může 55 lidí a k urnám jich přišlo. Sčítání komisaři neměli tak těžké, volit tu může 55 lidí a k urnám jich přišlo 38. Neměli tak těžké, volit tu může 55 lidí a k urnám jich přišlo 38. A když už jsme volit tu může 55 lidí a k urnám jich přišlo 38. A když 55 lidí a k urnám jich přišlo 38. A když už jsme u těch volebních komisí, tak mám ještě lidí a k urnám jich přišlo 38. A když už jsme u těch volebních komisí, tak mám ještě urnám jich přišlo 38. A když už jsme u těch volebních komisí, tak mám ještě jednu zajímavost. 38. A když už jsme u těch volebních komisí, tak mám ještě jednu zajímavost. Komise. A když už jsme u těch volebních komisí, tak mám ještě jednu zajímavost. Komise 12. okrsku v Klatovech volebních komisí, tak mám

0: ještě jednu zajímavost. Komise 12. okrsku v Klatovech v Plánické ulici, tak mám ještě jednu zajímavost. Komise 12. okrsku v Klatovech v Plánické ulici se tento ještě jednu zajímavost. Komise 12. okrsku v Klatovech v Plánické ulici se tentokrát výraz host. Komise 12. okrsku v Klatovech v Plánické ulici se tentokrát výrazně omladila. Komise 12. okrsku v Klatovech v Plánické ulici se tentokrát výrazně omladila. S 8. okrsku v Klatovech v Plánické ulici se tentokrát výrazně omladila. Z 8 komisařů byly 4 studentky. V Plánické ulici se tentokrát výrazně omladila. Z 8 komisařů byly 4 studenti. A z Tomské ulici se tentokrát výrazně omladila. Z 8 komisařů byly 4 se tentokrát výrazně omladila. Z 8 komisařů byly 4 studenti. A z toho 3 teprve výrazně omladila. Z 8 komisařů byly 4 studenti. A z toho 3 teprve 18letý. Omladila. Z 8 komisařů byly 4 studenti. A z toho 3 teprve 18letý. 8 komisařů byly 4 studenti a z toho 3 teprve 18letí. 18letí a to včetně pěti a z toho 3 teprve 18letí. 18letí a to včetně předsedy. Ho 3 teprve 18letí. 18letí a to včetně předsedy. Pěkná podívaná pak byla v 18letí. 18letí a to včetně předsedy. Pěkná podívaná pak byla 18letí a to včetně předsedy. Pěkná podívaná pak byla v Polešovicích na Uherskohradě předsedy. Pěkná podívaná pak byla v Polešovicích na Uherskohradišťsku, komunální a senátní. Pěkná podívaná pak byla v Polešovicích na Uherskohradišťsku, komunální a senátní volby se tu nesly v duchu. Pak byla v Polešovicích na Uherskohradišťsku, komunální a senátní volby se tu nesly v duchu Polešovicích na Uherskohradišťsku, komunální a senátní volby se tu nesly v duchu tradic. Místní totiž slaví v Uherskohradišťsku, komunální a senátní volby se tu nesly v duchu tradic. Místní totiž slaví komunální a senátní volby se tu nesly v duchu tradic. Místní totiž slaví i hody, takže k volebním urnám a senátní volby se tu nesly v duchu tradic. Místní totiž slaví i hody, takže k volebním urnám se tu nesly v duchu tradic. Místní totiž slaví i hody, takže k volebním urnám mířili nesly v duchu tradic. Místní totiž slaví i hody, takže k volebním urnám mířili vyšňoření v krojích. Místní totiž slaví i hody, takže k volebním urnám mířili vyšňoření v krojích. Pro tuto chvíli je slaví i hody, takže k volebním urnám mířili vyšňoření v krojích. Pro tuto chvíli je to všechno, takže k volebním urnám mířili vyšňoření v krojích. Pro tuto chvíli je to všechno, další volebním urnám mířili vyšňoření v krojích. Pro tuto chvíli je to všechno, další volební informace pro vás mířili vyšňoření v krojích. Pro tuto chvíli je to všechno, další volební informace pro vás chystáme na plní v krojích. Pro tuto chvíli je to všechno. Další volební informace pro vás chystáme. Pro tuto chvíli je to všechno. Další volební informace pro vás chystáme na za půl hodinky. Všechno. Další volební informace pro vás chystáme na za půl hodinky. Další volební informace pro vás chystáme na za půl hodinky. Informace pro vás chystáme na za půl hodinky.
1: Máš doma.
0: Chystáme na za půl hodinky.
1: Máš doma bordel
0: za půl hodinky.
1: Máš doma bordel kovový. Odve. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny drdo. Máš doma bordel kovový. Odvez ho do sběrny drdovi. Ulice u pošty Havířov. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drda Šrot. Dá ti nejlepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz. Lepší ceny a zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Tak co, už víš, jak ochránit...
1: Zaplatí hned. Drdašrot.cz.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon?
1: Drdašrot.cz.
2: Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla... Co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od... Ochránit svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obal svůj telefon. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 70. Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dál EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely nabíj ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely nabíječky od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely nabíječky dvíti a obaly od 79 kaček. Dále kabely nabíječky držáky a další příslušenství od 79 kaček. Dále kabely nabíječky držáky a další příslušenství. Navštiv nás v 9 kaček. Dále kabely nabíječky držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo kaček.

0: Další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravě, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a podržáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a pokud se ti nikam nechce, příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a pokud se ti nikam nechce, navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.turu a pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu s dopravou ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu s dopravou zdarma, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu s dopravou zdarma, jsme Tvrzená skla EU, online na www.tvrzenasklad.eu s dopravou zdarma, jsme Tvrzená skla EU, největší .eu s dopravou zdarma, jsme Tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím, Tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Česká profesi
0: EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Česká profesionální kosmetika,
0: e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši
0: příslušenstvím v Česku.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu.
0: Tím v Česku.
1: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, bionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika, tyka, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a trhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Zlato. Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Zlato. Pleť. www.syncare.cz. Zlato. Já už bych. www.syncare.cz. Zlato. Já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co?
1: www.syncare.cz. Zlato. Já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co bys si představ?
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co bys si představovala? Nějaký...
1: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo pro...
1: Já už bych potřebovala někam vypadnout.
2: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Chtěla někam vypadnout.
2: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Out.
2: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe v...
2: A co bys si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě? Představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do... Nebo procházky v přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukva... V přírodě?
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy.
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co...
1: Nejlépe všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ.
1: Všechno.
2: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je... Do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a... Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zříceniná hrad. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zříceniná hradu. Potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zříceniná hradu.
1: Rodinný.
2: A navíc je hned za rohem pohádková obora a zříceniná hradu.
1: Rodinný wellness.
2: Hned za rohem pohádková obora a zříceniná hradu.
1: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těší.
2: Pohádková obora a zříceniná hradu.
1: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: A zříceniná hradu.
1: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
2: A hradu.
1: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: Nůžková plošina jen za 300 korun na den. SFZ Tománek. Půjčovna Profi. SFZ Tománek.

to do ohně dá. Tak pojď, zapomene. Jde všechno možný, ruku za to do ohně dá. Tak pojď, zapomenem. Všechno možný, ruku za to do ohně dá. Tak pojď, zapomenem. Na to, co ruku za to do ohně dá. Tak pojď, zapomenem. Na to, co bylo před námi. Ohně dá. Tak pojď, zapomenem. Na to, co bylo před náma je. Tak pojď, zapomenem. Na to, co bylo před náma. Pojď, zapomenem. Na to, co bylo před náma je nový den. Zapomenem. Na to, co bylo před náma je nový den. Zas vyjde slunce až. Na to.

0: Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně před profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě. Poradíme, vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovna-renta osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovna-renta. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovna-rental.cz. SFZ v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovna-rental.cz. SFZ Tománek vedle Fajrontu nebo na www.půjčovna-rental.cz. SFZ Tománek Verontu nebo na www.půjčovna-rental.cz. SFZ Tománek
1: Verdatex Group
0: na www.půjčovna-rental.cz. SFZ Tománek
1: Verdatex Group
0: na rental.cz. SFZ Tománek
1: Verdatex Group výrobce a prodejce
0: CZ. SFZ Tománek
1: Verdatex Group výrobce a prodejce pracovních oděvů
0: SFZ Tománek
1: Verdatex Group výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek
0: Tománek
1: Verdatex Group výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek Verdatex Group výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek Verdatex Group výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek Verdatex Group platinový distribuce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek Verdatex Group platinový distribuce pracovních oděvů a pomůcek Verdatex Group platinový distributor společnosti Cerva oděvů a pomůcek Verdatex Group platinový distributor společnosti Cerva Group Verdatex Group platinový distributor společnosti Cerva Group Verdatex Group Verdatex Group platinový distributor společnosti Cerva Group Verdatex Group platinový distributor společnosti Cerva Group Verdatex Group distributor společnosti Cerva Group Verdatex Group dodáváme do všech odvětví Cerva Group Verdatex Group dodáváme do všech odvětví průmyslu a Group Verdatex Group dodáváme do všech odvětví průmyslu automobilového Verdatex Group dodáváme do všech odvětví průmyslu automobilového dodáváme do všech odvětví průmyslu automobilového strojírenského stavíme do všech odvětví průmyslu automobilového strojírenského stavebního potravinářského odvětví průmyslu automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického www.strojírenského stavebního potravinářského či chemického www.verdatex.cz stavebního potravinářského či chemického www.verdatex.cz potravinářského či chemického www.verdatex.cz či chemického www.verdatex.cz
2: Dobrý den, jsem Michal
1: www.verdatex.cz
2: Dobrý den, jsem Michal Staněk
1: www.verdatex.cz
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu
1: Verdatex.cz
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy
1: CZ
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiem? Jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb? Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit? Prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární perp a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v 300 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v nebo v návsi. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v návsi. Jsme mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v návsi. Jsme Carireal. Několikanásob a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo

tam, kde budem jen ty a den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku ti dám. Vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku ti dám. Tak pojď se až tam, kde budem jen ty a já ruku ti dám. Tak pojď zapomen, kde budem jen ty a já ruku ti dám. Tak pojď zapomen, budem jen ty a já ruku ti dám. Tak pojď zapomenem na to, co a já ruku ti dám.

0: Návsi. Jsme Cary Real. Několikanásobný vítěz zákazníků. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Cary Real. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a v Třinci nebo v Návsi. Jsme Cary Real. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na caryreal.cz a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na caryreal.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na caryreal.cz. Partner programu Škoda Plus. Více najdete na caryreal.cz.
1: Děti
0: Škoda Plus. Více najdete na caryreal.cz.
1: Děti ráje.
0: Více najdete na caryreal.cz.
1: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit
0: na caryreal.cz.
1: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál
0: .cz.
1: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob. Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví. Děti ráje, nejúspěšnější

celém světě. Víme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se budu denně využívají miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto miliony řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás řidičů po celém světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším světě. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním. Důvěra se buduje roky. A právě proto je pro nás největším oceněním, že více než tisíc kolegů spojilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Děkujeme za všechny společilo již více než 10 let svého profesního života s Broze. Broze, společně silnější. Každý den. Silnější.

0: 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku smích slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida. Lásku smích a tanec. Muž a tanec. Mustang Arena Ostrava 24. října. Děti ráje. Mustang Arena Ostrava 24. října. Děti ráje. Energie. Arena Ostrava 24. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastava 24. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. 24. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na Děti ráje. Tour ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na Děti ráje. Tour energie, kterou nezastavíš. Lístky na Děti ráje Tour.cz. Kterou nezastavíš. Lístky na Děti ráje Tour.cz.
1: Mega sekáč Ostrava.
0: Zastavíš. Lístky na Děti ráje Tour.cz.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
0: Lístky na Děti ráje Tour.cz.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
0: Děti ráje Tour.cz.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží.
0: CZ.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od
0: Z.
1: Mega sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10.
1: Sekáč Ostrava u Futura.
2: Nové zimní zboží od soboty 10. října. Mimořádně otevřeno soboty 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás.
2: 10. října. Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku.
2: Mimořádně otevřeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti
2: neutečeno i v neděli 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce.
2: 11. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega se
2: 10. října.
1: Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava. Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava. Ať ti neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Neuteče žádná akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura. Ta akce. Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Broze.
1: Mega sekáč Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Broze. Více.
1: Ostrava.cz. Ostrava u Futura.
3: Broze. Více než čtvrt století.
1: Z. Ostrava u Futura.
3: Broze, více než čtvrt století v České
1: republice u Futura.
3: Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme. Broze, více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme více než čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají. Čtvrt století v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají v České republice vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají vyrábíme a vyvíjíme komponenty, které denně využívají miliony řidičů po celé.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
0: Hrajeme vám česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
2: Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.

0: Radio Blaň. Radio Blaník. Radio Blaník.
1: Pohodové.
0: Radio Blaník.
1: Pohodové rádio.
0: Radio Blaník.
1: Pohodové
0: rádio. Radio Blaník.
1: Pohodové
0: rádio. Radio Blaník.
1: Pohodové rádio.

0: s Miroslavem Žbírkou
1: na rádiu Blaník.
0: Víkend s Miroslavem Žbírkou
1: na rádiu Blaník.
0: S Miroslavem Žbírkou
1: na rádiu Blaník.
0: Žbírkou
1: na rádiu Blaník. Blaník.

0: Vy jste třetí, gratuluju.
1: Já pořád nevěřím.
0: Nevěříte tomu. Takže máte radost.
1: Zkouším volat takhle na ty písničky a nedaří se nedaří. Děkuji moc, že prostě se mi to povedlo.
0: Hani, tak vy máte tu hlavní zásluhu, protože jste si to dobře načasovala. Nevzdala jste to, já vám gratuluju ke dvěma vstupenkám na symfonickou noc, koho vezmete sebou?
1: Takže Vašku už nemusíš volat, děkujem.
0: Tak to je krása. Tak je vidět, že jste se opravdu snažila o to ty vstupenky získat. A schválně, Hani, jestli pravdu snažila o to ty vstupenky získat. A schválně,

0: Pani Hani, jestli pak tušíte, proč se bude zrovna v obecním vstupenky získat a schválně Hani, jestli pak tušíte, proč se bude zrovna v obecním domě získat a schválně Hani, jestli pak tušíte, proč se bude zrovna v obecním domě Hani, jestli pak tušíte, proč se bude zrovna v obecním domě konat tento vzpomínkový. Jestli pak tušíte, proč se bude zrovna v obecním domě konat tento vzpomínkový koncert. Tušíte, proč se bude zrovna v obecním domě konat tento vzpomínkový koncert. Zrovna v obecním domě konat tento vzpomínkový koncert. V obecním domě konat tento vzpomínkový koncert.
1: V obecním domě
0: ne... konat tento vzpomínkový koncert.
1: V obecním domě nevím, souvisí to nějak s...
0: tento vzpomínkový koncert.
1: V obecním domě nevím, souvisí to nějak s Miroslavem...
0: kový koncert.
1: V obecním domě nevím, souvisí to nějak s Miroslavem Žbírkou,
0: no,
1: že... V obecním domě nevím, souvisí to nějak s Miroslavem Žbírkou,
0: no,
1: že...
0: No, souvisí. Měl...
1: V obecním domě nevím, souvisí to nějak s Miroslavem Žbírkou,
0: no,
1: že...
0: No, souvisí. Měl...
1: V obecním domě nevím, souvisí to nějak s Miroslavem Žbírkou,
0: no,
1: že...
0: No, souvisí, měl... jojo.
1: Že tam souvisí to nějak s Miroslavem Žbírkou,
0: no,
1: že...
0: No, souvisí, měl... jojo.
1: Že tam měl nějaký koncert nějak s Miroslavem Žbírkou,
0: no,
1: že...
0: No, souvisí, měl... jojo.
1: Že tam měl nějaký koncert nebo že...
0: No. No, že souvisí, měl, jojo.
1: Že tam měl nějaký koncert, nebo že...
0: No,
1: měl,
0: jojo.
1: Že tam měl nějaký koncert, nebo že...
0: No, ano. Nevím. Ano, ano.
1: Že tam měl nějaký koncert, nebo že...
0: No, ano. Nevím. Ano, ano, vy jste teda úžasná.
1: Nějaký koncert, nebo že...
0: No, ano. Nevím. Ano, ano, vy jste teda úžasná, vy víte úplně všechno.
1: Nebo že...
0: No, ano. Nevím. Ano, ano, vy jste teda úžasná, vy víte úplně... No, ano.
1: Nevím.
0: Ano, ano, vy jste teda úžasná, vy víte úplně všechno, v roce 2009 to bylo.
1: No, nevím.
0: Ano, ano, vy jste teda úžasná, vy víte úplně všechno, v roce 2009 to bylo. Ano, ano, vy jste teda úžasná, vy víte úplně všechno, v roce 2009 to bylo. Tehdy totiž odehráte teda úžasná, vy víte úplně všechno, v roce 2009 to bylo. Tehdy totiž odehrál v pražském obecním, vy víte úplně všechno, v roce 2009 to bylo. Tehdy totiž odehrál v pražském obecním domě svůj vůbec všechno, v roce 2009 to bylo. Tehdy totiž odehrál v pražském obecním domě svůj vůbec první 2009 to bylo. Tehdy totiž odehrál v pražském obecním domě svůj vůbec první koncert se symfonikou. Tehdy totiž odehrál v pražském obecním domě svůj vůbec první koncert se symfonickým orchestrem. A totiž odehrál v pražském obecním domě svůj vůbec první koncert se symfonickým orchestrem. A dokonce v pražském obecním domě svůj vůbec první koncert se symfonickým orchestrem. A dokonce se k tomu váže takové obecním domě svůj vůbec první koncert se symfonickým orchestrem. A dokonce se k tomu váže první koncert se symfonickým orchestrem. A dokonce se k tomu váže taková historka, že koncert se symfonickým orchestrem. A dokonce se k tomu váže taková historka, že Mackey slíbil symfonickým orchestrem. A dokonce se k tomu váže taková historka, že Mackey slíbil, že ten koncert bude mít, ale torka, že Mackey slíbil, že ten koncert bude mít, ale pak na to úplně zapomněl. No a připomnělo mu to až když, že Mackey slíbil, že ten koncert bude mít, ale pak na to úplně zapomněl. No a připomnělo mu to až když byl, že ten koncert bude mít, ale pak na to úplně zapomněl. No a připomnělo mu to až když šel po Václavském náměstí, koncert bude mít, ale pak na to úplně zapomněl. No a připomnělo mu to až když šel po Václavském náměstí v Praze a narazil, tak na to úplně zapomněl. No a připomnělo mu to až když šel po Václavském náměstí v Praze a narazil tam měl. No a připomnělo mu to až když šel po Václavském náměstí v Praze a narazil tam na obří plakát. Připomnělo mu to až když šel po Václavském náměstí v Praze a narazil tam na obří plakát. Šel po Václavském náměstí v Praze a narazil tam na obří plakát s jeho vlastní fotografií. Václavském náměstí v Praze a narazil tam na obří plakát s jeho vlastní fotografií, který na ten koncert a narazil tam na obří plakát s jeho vlastní fotografií, který na ten koncert zval a narazil tam na obří plakát s jeho vlastní fotografií, který na ten koncert zval, ano, je to skutečný plakát s jeho vlastní fotografií, který na ten koncert zval, ano, je to skutečně pravdivá historka, jeho vlastní fotografií, který na ten koncert zval, ano, je to skutečně pravdivá historka, fotografií, který na ten koncert zval, ano, je to skutečně pravdivá historka, a já ještě na ten koncert zval, ano, je to skutečně pravdivá historka, a já ještě doplním, že vlastně odzval, ano, je to skutečně pravdivá historka, a já ještě doplním, že vlastně od tehdy je to skutečně pravdivá historka, a já ještě doplním, že vlastně od tehdy si zamilovaně pravdivá historka, a já ještě doplním, že vlastně od tehdy si zamiloval tu spolupráci s tím, a já ještě doplním, že vlastně od tehdy si zamiloval tu spolupráci s tím symfonickým orchestrem, a já ještě doplním, že vlastně od tehdy si zamiloval tu spolupráci s tím symfonickým orchestrem, tak

0: víkend trávíme s Miklavem Žbírkou na rádiu Blaník. Celý víkend trávíme s Mekým Žbírkou na rádiu Blaník. Celý víkend trávíme s Mekým Žbírkou a rozdáváme rádiu Blaník. Celý víkend trávíme s Mekým Žbírkou a rozdáváme vám stupenky. Celý víkend trávíme s Mekým Žbírkou a rozdáváme vám stupenky na si. Víkend trávíme s Mekým Žbírkou a rozdáváme vám stupenky na si. S Mekým Žbírkou a rozdáváme vám stupenky na symfonickou noc v Pražském. Žbírkou a rozdáváme vám stupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Rozdáváme vám stupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Takovíme vám stupenky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Takový krásný vzpomínky na symfonickou noc v Pražském obecním domě. Takový krásný vzpomínkový koncertickou noc v Pražském obecním domě. Takový krásný vzpomínkový koncert. A já už zvedám v Pražském obecním domě. Takový krásný vzpomínkový koncert. A já už zvedám sluchátko domě. Takový krásný vzpomínkový koncert. A já už zvedám sluchátko a ptám se. Takový krásný vzpomínkový koncert. A já už zvedám sluchátko a ptám se, kdo pak je třetí krásný vzpomínkový koncert. A já už zvedám sluchátko a ptám se, kdo pak je třetí volající. Vzpomínkový koncert. A já už zvedám sluchátko a ptám se, kdo pak je třetí volající. Halo. Koncert. A já už zvedám sluchátko a ptám se, kdo pak je třetí volající. Už zvedám sluchátko a ptám se, kdo pak je třetí volající. Halo, halo, dobrý den. A ptám se, kdo pak je třetí volající. Halo, halo, dobrý den.
1: No, dobrý odpoledne.
0: Se, kdo pak je třetí volající? Halo, halo, dobrý den.
1: No, dobrý odpoledne, tady je
0: třetí volající. Halo, halo, dobrý den.
1: No, dobrý odpoledne, tady je Hanka z Prahy.
0: Halo, halo, dobrý den.
1: No, dobrý odpoledne, tady je Hanka z Prahy.
0: Halo, dobrý den.
1: No, dobrý odpoledne, tady je Hanka z Prahy.
0: Hanko, vy jste třetí.
1: No, dobrý odpoledne, tady je Hanka z Prahy.
0: Hanko, vy jste třetí, gratuluju.
1: No, dobrý odpoledne, tady je Hanka z Prahy.
0: Hanko, vy jste třetí, gratuluju.
1: Odpoledne, tady je Hanka z Prahy.
0: Hanko, vy jste třetí, gratuluju.
1: Tady je Hanka z Prahy.
0: Hanko, vy jste třetí, gratuluju. Hanko, vy jste třetí, gratuluju.

Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové české rádio. Pohodové

0: life.
1: Jsme rádio.
0: It's my life.
1: Jsme rádio Blaní.
0: It's my life.
1: Jsme rádio Blaní.
0: My life.
1: Jsme rádio Blaní.
2: Blaní.
0: Life.
1: Jsme rádio Blaní.
2: Blaník.
1: Rádio Blaní.
2: Blaník. Rádio.
1: Rádio Blaní.
2: Blaník. Rádio. Blaník. Rádio. Blaník. Rádio. Blaník. Rádio.

Mumbo number.

0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Ku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Rádio. Hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Rádio
1: Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Zítra čekejte sluníčko.
1: Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Zítra čekejte sluníčko, ale i hodně.
2: Rádio Blaník.
0: Zítra čekejte sluníčko, ale i hodně mraků. Zítra čekejte sluníčko, ale i hodně mraků, neděle totiž bude. Zítra čekejte sluníčko, ale i hodně mraků, neděle totiž bude ve znamení. Zítra čekejte sluníčko, ale i hodně mraků, neděle totiž bude ve znamení proměn. Čekejte sluníčko, ale i hodně mraků, neděle totiž bude ve znamení proměnlivé oblačnosti. Jamčko, ale i hodně mraků, neděle totiž bude ve znamení proměnlivé oblačnosti a místně mraků, neděle totiž bude ve znamení proměnlivé oblačnosti a místy počítejte s dešť. Neděle totiž bude ve znamení proměnlivé oblačnosti a místy počítejte s dešťovými přehrady ve znamení proměnlivé oblačnosti a místy počítejte s dešťovými přeháňkami. K večeru pak proměnlivé oblačnosti a místy počítejte s dešťovými přeháňkami. K večeru pak bude oblačnosti a místy počítejte s dešťovými přeháňkami. K večeru pak bude místy počítejte s dešťovými přeháňkami. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty počítejte s dešťovými přeháňkami. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty přeháňkami. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se zítra pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě. Oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě. Ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů. Zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě. Od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě. Stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě.
3: Jsme
0: do 18 stupňů na jižní Moravě. 18 stupňů na jižní Moravě.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodlné
0: na jižní Moravě.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodlné rádio.
0: Moravě.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodlné rádio. Do každého.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodlné rádio. Do každého počasí.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodlné rádio. Do každého počasí.
3: Blaník.
1: Pohodlné rádio. Do každého počasí. Pohodlné rádio do každého počasí. Pohodlné rádio.

0: U nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 70. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 70. Týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 2,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. 90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Slyšíte? To je seznam.
0: Dle srovnání k 30.9.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna
0: k 30.9.
1: Slyšíte? To je seznam, když
0: 9.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Víte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. Jste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď už. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátkává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek právy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek šikovný. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek šikovný. Buďte na internetu. Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek šikovný. Buďte na internetu jí, kdože to má dneska svátek šikovný. Buďte na internetu jako doma. Svět, kdože to má dneska svátek šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitka svátek šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným par šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. A užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Přemýšlím
1: parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Přemýšlíte o nové koupelně?
1: Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo
1: seznam? Najdu tam, co neznám.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni?
1: Tam, co neznám.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen.
1: Tam.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. O nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Kde najdete koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci, stylo? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci, stylová řešení? Prodejen Siko nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější? Nebo na web siko.cz. Kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy? CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy.

0: Lubek. Lubega na Blaníku. Lubega na Blaníku. Lubega na Blaníku. Za 3 minuty je tady 7. Lubega na Blaníku. Za 3 minuty je tady 17. Lubega na Blaníku. Za 3 minuty je tady 17. hodina. Teď už vás zdraví. Lubega na Blaníku, za 3 minuty je tady 17. hodina. Teď už vás zdraví. Lubega na Blaníku, za 3 minuty je tady 17. hodina. Teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za 3 minuty je tady 17. hodina. Teď už vás zdraví Martin Ledinský. Teď je tady 17. hodina. Teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za chvíli počasí hodina. Teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za chvíli počasí. Teď už vás zdraví Martin Ledinský. Za chvíli počasí volební zpravodajství Martin Ledinský. Za chvíli počasí volební zpravodajství a za chvíli počasí volební zpravodajství a v příští hodině Petr Spán. Za chvíli počasí volební zpravodajství a v příští hodině Petr Spálený. Yeah. Počasí volební zpravodajství a v příští hodině Petr Spálený. Počasí volební zpravodajství a v příští hodině Petr Spálený. Volební zpravodajství a v příští hodině Petr Spálený.
1: Já se to bědí v koneho.
0: A v příští hodině Petr Spálený.
1: Já se to bědí v konehodí.
0: Taky skupina Krišta. V příští hodině Petr Spálený.
1: Já se to bědí v konehodí.
0: Taky skupina Petr Spálený.
1: Já se to bědí v konehodí.
0: Taky skupina Krišto. Spálený.
1: Já se to bědí v konehodí.
0: Taky skupina Krišto.
1: To bědí v konehodí.
0: Taky skupina Krišto. Nebo Helena.
1: Konehodí.
0: Taky skupina Krišto. Nebo Helena Vondráčková, taky skupina Krišto. Nebo Helena Vondráčková s Jiřím Korna Krišto. Nebo Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Nebo Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Nebo Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Nebo Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Nebo Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. S Jiřím Kornem. Na Blaníku vám. Na Blaníku vám hrajeme hezky Na Blaníku vám hrajeme hezky česky. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.

Nyní grafik najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma, řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafik nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž taky návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každý zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každý grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení. Sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní. 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a tak na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Kuchyní a také podlah. Siko.cz. A také podlah. Siko.cz. Siko.cz. Siko.cz. Siko.cz.

0: Do Lidovci následuje STAN a pak ODS. Její hlavní cíle shrnul kandidátům ze stran vedou Lidovci, následuje STAN a pak ODS. Její hlavní cíle shrnul ze stran vedou Lidovci, následuje STAN a pak ODS. Její hlavní cíle shrnul místopředseda strany Karel Lidovci, následuje STAN a pak ODS. Její hlavní cíle shrnul místopředseda strany Karel Haas, následuje STAN a pak ODS. Její hlavní cíle shrnul místopředseda strany Karel Haas.
1: Minimálně v
0: ODS. Její hlavní cíle shrnul místopředseda strany Karel Haas.
1: Minimálně obhájit Senát.
0: Její hlavní cíle shrnul místopředseda strany Karel Haas.
1: Minimálně obhájit Senát. Druhý hlavní cíl
0: shrnul místopředseda strany Karel Haas.
1: Minimálně obhájit Senát. Druhý hlavní cíl
0: místopředseda strany Karel Haas.
1: Minimálně obhájit Senát. Druhý hlavní cíl se dá vyjádřit jednoduše
0: strany Karel Haas.
1: Minimálně obhájit Senát. Druhý hlavní cíl se dá vyjádřit jednoduše
0: Haas.
1: Minimálně obhájit Senát. Druhý hlavní cíl se dá vyjádřit jednoduše vyhrát. Minimálně obhájit Senát. Druhý hlavní cíl se dá vyjádřit jednoduše vyhrát. Výrazně vyhrát Prahu. To je druhý Senát. Druhý hlavní cíl se dá vyjádřit jednoduše vyhrát. Výrazně vyhrát Prahu. To je druhý cíl. Druhý hlavní cíl se dá vyjádřit jednoduše vyhrát. Výrazně vyhrát Prahu. To je druhý cíl. Třetí cíl se dá vyjádřit jednoduše vyhrát. Výrazně vyhrát Prahu. To je druhý cíl. Třetí cíl jednoduše vyhrát. Výrazně vyhrát Prahu. To je druhý cíl, třetí cíl vyhrát, výrazně vyhrát Prahu, to je druhý cíl, třetí cíl vyhrát Brno a pak uspět, výrazně vyhrát Prahu, to je druhý cíl, třetí cíl vyhrát Brno a pak uspět, reálně Prahu, to je druhý cíl, třetí cíl vyhrát Brno a pak uspět, reálně a opravdu cíl, třetí cíl vyhrát Brno a pak uspět, reálně a opravdu významně ve cíl vyhrát Brno a pak uspět, reálně a opravdu významně ve všech krajských Brno a pak uspět, reálně a opravdu významně ve všech krajských městech, a to říkám s velkou úctou, pak uspět, reálně a opravdu významně ve všech krajských městech, a to říkám s velkou úctou a pokorou, reálně a opravdu významně ve všech krajských městech, a to říkám s velkou úctou a pokorou, a opravdu významně ve všech krajských městech, a to říkám s velkou úctou a pokorou ke všem 6 významně ve všech krajských městech, a to říkám s velkou úctou a pokorou ke všem 6250 obcím českých krajských městech, a to říkám s velkou úctou a pokorou ke všem 6250 obcím České republice. A to říkám s velkou úctou a pokorou ke všem 6250 obcím České republice.
0: ODS následuje
1: úctou a pokorou ke všem 6250 obcím České republice.
0: ODS následuje ANO, přísáhá
1: pokorou ke všem 6250 obcím České republice.
0: ODS následuje
1: ke všem 6250 obcím České republice.
0: ODS následuje ANO, přísáhá hnutí Naše Česko. Jak řekl
1: 50 obcím České republice.
0: ODS následuje ANO, přísáhá hnutí Naše Česko. Jak řekl v České televizi
1: České republice.
0: ODS následuje ANO, přísáhá hnutí Naše Česko. Jak řekl v České ODS následuje ANO, přísáhá hnutí Naše Česko. Jak řekl v České televizi politolog Lukáš následuje ANO, přísáhá hnutí Naše Česko. Jak řekl v České televizi politolog Lukáš Jelínek, pokud někdo očekává přísáhá hnutí Naše Česko. Jak řekl v České televizi politolog Lukáš Jelínek, pokud někdo očekával nějaký rapidní Naše Česko. Jak řekl v České televizi politolog Lukáš Jelínek, pokud někdo očekával nějaký jak řekl v České televizi politolog Lukáš Jelínek, pokud někdo očekával nějaký rapidní masový televizi politolog Lukáš Jelínek, pokud někdo očekával nějaký rapidní masový nárůst hnutí ANO poté, co politolog Lukáš Jelínek, pokud někdo očekával nějaký rapidní masový nárůst hnutí ANO poté, Jelínek, pokud někdo očekával nějaký rapidní masový nárůst hnutí ANO poté, co uspělo ve sněmovních, čekával nějaký rapidní masový nárůst hnutí ANO poté, co uspělo ve sněmovních volbách, taky rapidní masový nárůst hnutí ANO poté, co uspělo ve sněmovních volbách, tak zatím ty senátní volby nárůst hnutí ANO poté, co uspělo ve sněmovních volbách, tak zatím ty senátní volby tomu úplně nenasvědčují. ANO poté, co uspělo ve sněmovních volbách, tak zatím ty senátní volby tomu úplně nenasvědčují. Právě co uspělo ve sněmovních volbách, tak zatím ty senátní volby tomu úplně nenasvědčují. Právě v sněmovních volbách, tak zatím ty senátní volby tomu úplně nenasvědčují. Právě v 27, tak zatím ty senátní volby tomu úplně nenasvědčují. Právě v 27 senátních obvodech voliče rozhodují senátní volby tomu úplně nenasvědčují. Právě v 27 senátních obvodech voliče rozhodovali tomu úplně nenasvědčují. Právě v 27 senátních obvodech voliče rozhodovali o třetině složení svědčují. Právě v 27 senátních obvodech voliče rozhodovali o třetině složení horní. Právě v 27 senátních obvodech voliče rozhodovali o třetině složení horní komory. Senátních obvodech voliče rozhodovali o třetině složení horní komory. Výsledky v tom obvodech voliče rozhodovali o třetině složení horní komory. Výsledky v tomto případě ukážou, jak silnou voliče rozhodovali o třetině složení horní komory. Výsledky v tomto případě ukážou, jak silnou většinu si v třetině složení

0: horní komory. Výsledky v tomto případě ukážou, jak silnou většinu si v ní udrží současná horní komory. Výsledky v tomto případě ukážou, jak silnou většinu si v ní udrží současná opozice a na výsledky v tomto případě ukážou, jak silnou většinu si v ní udrží současná opozice a na kolik případě ukážou, jak silnou většinu si v ní udrží současná opozice a nakolik posílí vládní ukážou, jak silnou většinu si v ní udrží současná opozice a nakolik posílí vládní strany. Většinu si v ní udrží současná opozice a nakolik posílí vládní strany. I o tom mluvil v České televizi. Udrží současná opozice a nakolik posílí vládní strany. I o tom mluvil v České televizi šéf senátu opozice a nakolik posílí vládní strany. I o tom mluvil v České televizi šéf senátu Miloš Vystrčil. Nakolik posílí vládní strany. I o tom mluvil v České televizi šéf senátu Miloš Vystrčil.
1: Kdyby
0: vládní strany. I o tom mluvil v České televizi šéf senátu Miloš Vystrčil.
1: Kdyby ovládlo ANO i Senát.
0: I o tom mluvil v České televizi šéf senátu Miloš Vystrčil.
1: Kdyby ovládlo ANO i Senát.
0: O tom mluvil v České televizi šéf senátu Miloš Vystrčil.
1: Kdyby ovládlo ANO i Senát.
0: V České televizi šéf senátu Miloš Vystrčil.
1: Kdyby ovládlo ANO i Senát, tak by to mohlo znamenat.
0: Šéf senátu Miloš Vystrčil.
1: Kdyby ovládlo ANO i Senát, tak by to mohlo znamenat, že potom si nejsme ničím jistí z hlediska i našich ústavních jistot. Takže to je celkem logické, že já mám jistí z hlediska i našich ústavních jistot. Takže to je celkem logické, že já mám zájem na těch ústavních jistot. Takže to je celkem logické, že já mám zájem na tom, aby vyhráli opozici. Takže to je celkem logické, že já mám zájem na tom, aby vyhráli opoziční kandidáti v senátních volbách. To je celkem logické, že já mám zájem na tom, aby vyhráli opoziční kandidáti v senátních volbách. Logické, že já mám zájem na tom, aby vyhráli opoziční kandidáti v senátních volbách.
0: Mezi postupujícími do druhého.
1: Mám zájem na tom, aby vyhráli opoziční kandidáti v senátních volbách.
0: Mezi postupujícími do druhého kola jsou.
1: Na tom, aby vyhráli opoziční kandidáti v senátních volbách.
0: Mezi postupujícími do druhého kola jsou nyní nejčastěji zástupci
1: opoziční kandidáti v senátních volbách.
0: Mezi postupujícími do druhého kola jsou nyní nejčastěji zástupci
1: kandidáti v senátních volbách.
0: Mezi postupujícími do druhého kola jsou nyní nejčastěji zástupci ANO a
1: Starostů.
0: Mezi postupujícími do druhého kola jsou nyní nejčastěji zástupci ANO a Starostů. Mezi postupujícími do druhého kola jsou nyní nejčastěji zástupci ANO a Starostů. Volby do druhého kola jsou nyní nejčastěji zástupci ANO a Starostů. Volební účast se pak pohybuje kolem 50%. Kola jsou nyní nejčastěji zástupci ANO a Starostů. Volební účast se pak pohybuje kolem 50%. Nejčastěji zástupci ANO a Starostů. Volební účast se pak pohybuje kolem 50%. Sčítání ANO a Starostů. Volební účast se pak pohybuje kolem 50%. Sčítání hlasů ale dál pokračuje. Volební účast se pak pohybuje kolem 50%. Sčítání hlasů ale dál pokračuje. Účast se pak pohybuje kolem 50%. Sčítání hlasů ale dál pokračuje a ve volebním pohybuje kolem 50%. Sčítání hlasů ale dál pokračuje a ve volebním štábu ODS se 50%. Sčítání hlasů ale dál pokračuje a ve volebním štábu ODS se pozornost obrat. Sčítání hlasů ale dál pokračuje a ve volebním štábu ODS se pozornost obrací k souboji o Prahu. Hlasů ale dál pokračuje a ve volebním štábu ODS se pozornost obrací k souboji o Prahu. I tento pokračuje a ve volebním štábu ODS se pozornost obrací k souboji o Prahu. I tento boj sleduje přímo na volebním štábu ODS se pozornost obrací k souboji o Prahu. I tento boj sleduje ODS se pozornost obrací k souboji o Prahu. I tento boj sleduje přímo na místě naše reportérka pozornost obrací k souboji o Prahu. I tento boj sleduje přímo na místě naše reportérka Ivana Balkovská obrací k souboji o Prahu. I tento boj sleduje přímo na místě naše reportérka Ivana Balkovská o Prahu. I tento boj sleduje přímo na místě naše reportérka Ivana Balkovská.
2: Pěkný den všem posluchačům.
0: I tento boj sleduje přímo na místě naše reportérka Ivana Balkovská.
2: Pěkný den všem posluchačům.
0: Je přímo na místě naše reportérka Ivana Balkovská.
2: Pěkný den všem posluchačům. Ve štábu
0: reportérka Ivana Balkovská.
2: Pěkný den všem posluchačům. Ve štábu ODS je hlava na hlavě.
0: Ivana Balkovská.
2: Pěkný den všem posluchačům. Ve štábu ODS je hlava na hlavě. Nech. Pěkný den všem posluchačům. Ve štábu ODS je hlava na hlavě. Nechybí řízky, koláčky ani štrůdl. Den všem posluchačům. Ve štábu ODS je hlava na hlavě. Nechybí řízky, koláčky ani štrůdl. Mezi novináčům. Ve štábu ODS je hlava na hlavě. Nechybí řízky, koláčky ani štrůdl. Mezi novináře už do štábu ODS je hlava na hlavě. Nechybí řízky, koláčky ani štrůdl. Mezi novináře už dorazili Karel Haas na hlavě. Nechybí řízky, koláčky ani štrůdl. Mezi novináře už dorazili Karel Haas, Miloš Vystrčil, řízky, koláčky ani štrůdl. Mezi novináře už dorazili Karel Haas, Miloš Vystrčil, maláčky ani štrůdl. Mezi novináře už dorazili Karel Haas, Miloš Vystrčil, Marek Benda i Martin Kupka. Trůdl. Mezi novináře už dorazili Karel Haas, Miloš Vystrčil, Marek Benda.

0: I Martin Kupka. Náře už dorazili Karel Haas, Miloš Vystrčil, Marek Benda i Martin Kupka. ODS chce udržet Karel Haas, Miloš Vystrčil, Marek Benda i Martin Kupka. ODS chce udržet pražský Miloš Vystrčil, Marek Benda i Martin Kupka. ODS chce udržet pražský primátorský Marek Benda i Martin Kupka. ODS chce udržet pražský primátorský post s Tomášem Portlíkem i Martin Kupka. ODS chce udržet pražský primátorský post s Tomášem Portlíkem. Výska. ODS chce udržet pražský primátorský post s Tomášem Portlíkem. Výsledky prý ukončí chce udržet pražský primátorský post s Tomášem Portlíkem. Výsledky prý ukončí udržet pražský primátorský post s Tomášem Portlíkem. Výsledky prý ukončí spekulace o tom, zda mám primátorský post s Tomášem Portlíkem. Výsledky prý ukončí spekulace o tom, zda s Tomášem Portlíkem. Výsledky prý ukončí spekulace o tom, zda má Martin Kupka zůstat předsedou strany s Volíkem. Výsledky prý ukončí spekulace o tom, zda má Martin Kupka zůstat předsedou strany s volebním prý ukončí spekulace o tom, zda má Martin Kupka zůstat předsedou strany. Z volebního štábu ODS Ivana Balkovská. O tom, zda má Martin Kupka zůstat předsedou strany. Z volebního štábu ODS Ivana Balkovská. Zda Martin Kupka zůstat předsedou strany. Z volebního štábu ODS Ivana Balkovská.
1: Sledujeme také situaci.
0: Zůstat předsedou strany. Z volebního štábu ODS Ivana Balkovská.
1: Sledujeme
0: strany. Z volebního štábu ODS Ivana Balkovská.
1: Sledujeme také situaci v pirátské straně.
0: Volebního štábu ODS Ivana Balkovská.
1: Sledujeme také situaci v pirátské straně, pro které nejsou
0: ODS Ivana Balkovská.
1: Sledujeme také situaci v pirátské straně, pro které nejsou komunální volby
0: Balkovská.
1: Sledujeme také situaci v pirátské straně, pro které nejsou komunální volby dlouhodobě Sledujeme také situaci v pirátské straně, pro které nejsou komunální volby dlouhodobě nejsilnější. Také situaci v pirátské straně, pro které nejsou komunální volby dlouhodobě nejsilnější. Ve většině regionů pirátské straně, pro které nejsou komunální volby dlouhodobě nejsilnější. Ve většině regionů mají pro které nejsou komunální volby dlouhodobě nejsilnější. Ve většině regionů mají slabé výsledky, jsou komunální volby dlouhodobě nejsilnější. Většině regionů mají slabé výsledky a ty letošní spolu s volby dlouhodobě nejsilnější. Ve většině regionů mají slabé výsledky a ty letošní spolu s nimi sleduje taky nejsilnější. Ve většině regionů mají slabé výsledky a ty letošní spolu s nimi sleduje taky naše reportérka Hanka. Ve většině regionů mají slabé výsledky a ty letošní spolu s nimi sleduje taky naše reportérka Hanka Kuterová. Mají slabé výsledky a ty letošní spolu s nimi sleduje taky naše reportérka Hanka Kuterová. Hezké odpoledne. Výsledky a ty letošní spolu s nimi sleduje taky naše reportérka Hanka Kuterová. Hezké odpoledne, Hani, tak jaká je tam? Spolu s nimi sleduje taky naše reportérka Hanka Kuterová. Hezké odpoledne, Hani, tak jaká je tam aktuálně nálada? Hanka Kuterová. Hezké odpoledne, Hani, tak jaká je tam aktuálně nálada? Hezké odpoledne. Hezké odpoledne, Hani, tak jaká je tam aktuálně nálada?
2: Hezké odpoledne, Piráti šli letos.
1: Hezké odpoledne, Hani, tak jaká je tam aktuálně nálada?
2: Hezké odpoledne, Piráti šli letos do voleb.
1: Tak jaká je tam aktuálně nálada?
2: Hezké odpoledne, Piráti šli letos do voleb.
1: Aktuálně nálada.
2: Hezké odpoledne, Piráti šli letos do voleb s heslem Ať to tu žije, tady. Hezké odpoledne, Piráti šli letos do voleb s heslem Ať to tu žije, tady v Trojském. Hezké odpoledne, Piráti šli letos do voleb s heslem Ať to tu žije, tady v Trojském pivovaru v Praze. Hezké odpoledne, Piráti šli letos do voleb s heslem Ať to tu žije, tady v Trojském pivovaru v Praze je ale letos do voleb s heslem Ať to tu žije, tady v Trojském pivovaru v Praze je ale zima a klid. Heslem Ať to tu žije, tady v Trojském pivovaru v Praze je ale zima a klid. Čítání volebních to tu žije, tady v Trojském pivovaru v Praze je ale zima a klid. Čítání volebních výsledků, tady v Trojském pivovaru v Praze je ale zima a klid. Čítání volebních výsledků sledují hlavně novinky pivovaru v Praze je ale zima a klid. Čítání volebních výsledků sledují hlavně novináři v Praze je ale zima a klid. Čítání volebních výsledků sledují hlavně novináři v prostorné hale a klid. Čítání volebních výsledků sledují hlavně novináři v prostorné hale s velkým promítacím. Čítání volebních výsledků sledují hlavně novináři v prostorné hale s velkým promítacím plátnem a na dvoře venku sledují hlavně novináři v prostorné hale s velkým promítacím plátnem a na dvoře venku si mladá parta pilí hlavně novináři v prostorné hale s velkým promítacím plátnem a na dvoře venku si mladá parta pirátů rozdělili v prostorné hale s velkým promítacím plátnem a na dvoře venku si mladá parta pirátů rozdělala s velkým promítacím plátnem a na dvoře venku si mladá parta pirátů rozdělala oheň čeká se promítacím plátnem a na dvoře venku si mladá parta pirátů rozdělala oheň čeká se naše fast. A na dvoře venku si mladá parta pirátů rozdělala oheň. Čeká se naše fastrany Zdeňka. Na dvoře venku si mladá parta pirátů rozdělala oheň. Čeká se naše fastrany Zdeňka Hřiba. Ta parta pirátů rozdělala oheň. Čeká se naše

0: dich um. Když uvidíte Albert neporazitelné.
1: Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez nehledejte. Tento týden.

0: Senát.
1: Rádio Blaník.
0: Komunální a senátní volby.
1: Rádio Blaník.
0: Komunální a senátní volby.
1: Rádio Blaník.
0: Komunální a senátní volby 2000.
1: Rádio Blaník.
0: Komunální a senátní volby 2026. Komunální a senátní volby 2026.
2: Komunální
0: a senátní volby 2026.
2: Hezké odpoledne u volební
0: senátní volby 2026.
2: Hezké odpoledne u volebního zpravodajství přejem
0: 2026.
2: Hezké odpoledne u volebního zpravodajství přeje Monika Holubová.
0: 2026.
2: Hezké odpoledne u volebního zpravodajství přeje Monika Holubová.
0: 2026.
2: Hezké odpoledne u volebního zpravodajství přeje Monika Holubová. Po třech hodinách od ukončení voleb. Hezké odpoledne u volebního zpravodajství přeje Monika Holubová. Po třech hodinách od ukončení voleb je aktuální. U volebního zpravodajství přeje Monika Holubová. Po třech hodinách od ukončení voleb je aktuálně sečtenou zpravodajství přeje Monika Holubová. Po třech hodinách od ukončení voleb je aktuálně sečtenou 34 Monika Holubová. Po třech hodinách od ukončení voleb je aktuálně sečtenou 34. Po třech hodinách od ukončení voleb je aktuálně sečteno 34% okrsků. Dnách od ukončení voleb je aktuálně sečteno 34% okrsků. Daří se hlavně sečtení voleb je aktuálně sečteno 34% okrsků. Daří se hlavně nezávislým aktuálně sečteno 34% okrsků. Daří se hlavně nezávislým kandidátům ze stran sečteno 34% okrsků. Daří se hlavně nezávislým kandidátům ze stran vedou Lidovci 30% okrsků. Daří se hlavně nezávislým kandidátům ze stran vedou Lidovci následuje stan okrsků. Daří se hlavně nezávislým kandidátům ze stran vedou Lidovci následuje stan a pak. Daří se hlavně nezávislým kandidátům ze stran vedou Lidovci následuje stan a pak ODS. Nezávislým kandidátům ze stran

0: Fastrany Zdeňka Hřiba. Ten má dorazit po páté. Rozdělala oheň. Čeká se na šéfa strany Zdeňka Hřiba. Ten má dorazit po páté. Oheň. Čeká se na šéfa strany Zdeňka Hřiba. Ten má dorazit po páté. A jestli bude co slavit, se na šéfa strany Zdeňka Hřiba. Ten má dorazit po páté. A jestli bude co slavit, uvidíme Piráti strany Zdeňka Hřiba. Ten má dorazit po páté. A jestli bude co slavit, uvidíme Piráti si ale věří Hřiba. Ten má dorazit po páté. A jestli bude co slavit, uvidíme Piráti si ale věří kandidát po páté. A jestli bude co slavit, uvidíme Piráti si ale věří kandidátky do komunálních voleb. A jestli bude co slavit, uvidíme Piráti si ale věří kandidátky do komunálních voleb. Jestli bude co slavit, uvidíme Piráti si ale věří kandidátky do komunálních voleb. Složili téměř ve všech velkých. Uvidíme Piráti si ale věří kandidátky do komunálních voleb. Složili téměř ve všech velkých. Piráti si ale věří kandidátky do komunálních voleb. Složili téměř ve všech velkých městech. Věří kandidátky do komunálních voleb. Složili téměř ve všech velkých městech a lídriní té pražské jednotky do komunálních voleb složili téměř ve všech velkých městech a lídriní té pražské je Tereza Nislerová. Voleb složili téměř ve všech velkých městech a lídriní té pražské je Tereza Nislerová. Téměř ve všech velkých městech a lídriní té pražské je Tereza Nislerová. Její příjezd se o velkých městech a lídriní té pražské je Tereza Nislerová. Její příjezd se očekává mezi pátou a lídriní té pražské je Tereza Nislerová. Její příjezd se očekává mezi pátou šestou. Pražské je Tereza Nislerová. Její příjezd se očekává mezi pátou šestou. Za Nislerová. Její příjezd se očekává mezi pátou šestou. Z volebního štábu Pirátů. Její příjezd se očekává mezi pátou šestou. Z volebního štábu Pirátů Hanka Koterová se očekává mezi pátou šestou. Z volebního štábu Pirátů Hanka Koterová očekává mezi pátou šestou. Z volebního štábu Pirátů Hanka Koterová.
1: Děkujeme Hani a
0: pátou šestou. Z volebního štábu Pirátů Hanka Koterová.
1: Děkujeme Hani a do senátních voleb.
0: Z volebního štábu Pirátů Hanka Koterová.
1: Děkujeme Hani a do senátních voleb Piráti před
0: štábu Pirátů Hanka Koterová.
1: Děkujeme Hani a do senátních voleb Piráti představili tři kandidátů
0: Hanka Koterová.
1: Děkujeme Hani a do senátních voleb Piráti představili tři kandidátky a největší naděje. Děkujeme Hani a do senátních voleb Piráti představili tři kandidátky a největší naděje vkládají do Děkujeme Hani a do senátních voleb Piráti představili tři kandidátky a největší naděje vkládají do Adély. Senátních voleb Piráti představili tři kandidátky a největší naděje vkládají do Adély Šípové, která post po Piráti představili tři kandidátky a největší naděje vkládají do Adély Šípové, která post po šesti letech obhajuje. Tři kandidátky a největší naděje vkládají do Adély Šípové, která post po šesti letech obhajuje. A největší naděje vkládají do Adély Šípové, která post po šesti letech obhajuje. Motoristé uspěli v černu. Naděje vkládají do Adély Šípové, která post po šesti letech obhajuje. Motoristé uspěli do Adély Šípové, která post po šesti letech obhajuje. Motoristé uspěli v Černoučku na Litoměřicku tedy Šípové, která post po šesti letech obhajuje. Motoristé uspěli v Černoučku na Litoměřicku post po šesti letech obhajuje. Motoristé uspěli v Černoučku na Litoměřicku tedy v místě bydliště šesti letech obhajuje. Motoristé uspěli v Černoučku na Litoměřicku tedy v místě bydliště prezidenta Petra Pavla. Motoristé uspěli v Černoučku na Litoměřicku tedy v místě bydliště prezidenta Petra Pavla. Uspěli v Černoučku na Litoměřicku tedy v místě bydliště prezidenta Petra Pavla. Podle šéfa strany Petra Macinky je to na Litoměřicku tedy v místě bydliště prezidenta Petra Pavla. Podle šéfa strany Petra Macinky je to zajímavá hra tedy v místě bydliště prezidenta Petra Pavla. Podle šéfa strany Petra Macinky je to zajímavá hra osudu bydliště prezidenta Petra Pavla. Podle šéfa strany Petra Macinky je to zajímavá hra osudu Petra Pavla. Podle šéfa strany Petra Macinky je to zajímavá hra osudu. Získali tam historicky první. Podle šéfa strany Petra Macinky je to zajímavá hra osudu. Získali tam historicky prvního zastupitele, kterým se Petra Macinky je to zajímavá hra osudu. Získali tam historicky prvního zastupitele, kterým se stal za to zajímavá hra osudu. Získali tam historicky prvního zastupitele, kterým se stal za Sdružení nezávislý osudu. Získali tam historicky prvního zastupitele, kterým se stal za Sdružení nezávislých kandidátů Černouč. Získali tam historicky prvního zastupitele, kterým se stal za Sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2000. Získali prvního zastupitele, kterým se stal za Sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026, zastupitele, kterým se stal za Sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026, člen se stal za Sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026, člen strany Martin Král, Sdružení nezávislých kandidátů Černouček 2026, člen strany Martin Král, kandidátů Černouček 2026, člen strany Martin Král. Volební sčítání dál sledujeme Černouček 2026, člen strany Martin Král. Volební sčítání dál sledujeme člen strany Martin Král.

0: Volební sčítání dál sledujeme i my. Před 17:30 přijde do studia strany Martin Král.
1: Martin Ledinský
2: na rádiu Blaník.
3: A jsou tři minuty po sedmnácté hodině.
4: Ať se vám víkendový blaník hezky poslouchá.
5: Je to trest, že tě vůbec znám.
4: Slouchá.

0: Rádio Blaník.
1: Na den pro slávu, co s tím?
0: Rádio Blaník.
1: S tím.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Rádia Blaník. Krajánek Rádia Blaník jede za vámi. Krajánek Rádia Blaník jede za vámi.
1: Už za...
0: Krajánek Rádia Blaník jede za vámi.
1: Už za chvíli se dozvíte...
0: Krajánek Rádia Blaník jede za vámi.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
0: Rádia Blaník jede za vámi.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
0: Blaník jede za vámi.
1: Už za chvíli se dozvíte víc.
0: Jde za vámi.
1: Už za chvíli se dozvíte víc. Už za chvíli se dozvíte víc. Chvíli se dozvíte víc. Dozvíte víc. Dozvíte víc.

0: Přátelé, říct, že s Martinem jsme dneska krajankovali. Martin mi dělal ty videozáběry, fotky, které pak uvidíte samozřejmě na našem webu Radioblaník.
1: A kdyby jenom to, já jsem dělal i šoféra.
2: Děkuji, že jsem mohl po 15 letech absolvovat dechovou zkoušku.
0: Dorazili jsme do obce Kluky ve Středočeském kraji, kde se konal výcvikový den o hařů. A teď si pojďme připomenout, jak to probíhá v kraji, kde se konal výcvikový den o hařů.
3: Pořádaný dáme klubem dámy české myslivosti ve spolupráci s vysokou školou Kristiny.

0: Ve spolupráci s Vysokou školou Kristýny Strnadové a bylo tady spoustu zajímavých věcí nejen s Vysokou školou Kristýny Strnadové a bylo tady spoustu zajímavých věcí nejenom pro ty, kteří mají školou Kristýny Strnadové a bylo tady spoustu zajímavých věcí nejenom pro ty, kteří mají pejsky, ale také Kristýny Strnadové a bylo tady spoustu zajímavých věcí nejenom pro ty, kteří mají pejsky, ale také pro děti a bylo tady spoustu zajímavých věcí nejenom pro ty, kteří mají pejsky, ale také pro děti a i další. Spoustu zajímavých věcí nejenom pro ty, kteří mají pejsky, ale také pro děti a i další návštěvníky. Nejenom pro ty, kteří mají pejsky, ale také pro děti a i další návštěvníky.
1: Jaká konkrétní stanoviště?
0: Pro ty, kteří mají pejsky, ale také pro děti a i další návštěvníky.
1: Jaká konkrétní stanoviště tady mohli
0: pejsky, ale také pro děti a i další návštěvníky.
1: Jaká konkrétní stanoviště tady mohli posluchači na
0: také pro děti a i další návštěvníky.
1: Jaká konkrétní stanoviště tady mohli posluchači navštívit?
0: A i další návštěvníky.
1: Jaká konkrétní stanoviště tady mohli posluchači navštívit?
0: To nejdůležitější návštěvníky.
1: Jaká konkrétní stanoviště tady mohli posluchači navštívit?
0: To nejdůležitější.
1: Jaká konkrétní stanoviště tady mohli posluchači navštívit?
0: To nejdůležitější, co tady bylo, byla dětská
1: konkrétní stanoviště tady mohli posluchači navštívit.
0: To nejdůležitější, co tady bylo, byla dětská stezka.
1: Posluchači navštívit.
0: To nejdůležitější, co tady bylo, byla dětská stezka.
1: Navštívit.
0: To nejdůležitější, co tady bylo, byla dětská stezka, ve které to nejdůležitější, co tady bylo, byla dětská stezka, ve které měli možnost děti se seznámit. Nejdůležitější, co tady bylo, byla dětská stezka, ve které měli možnost děti se seznámit. Tady bylo byla dětská stezka, ve které měli možnost děti se seznámit s různými oblastmi. Dětská stezka, ve které měli možnost děti se seznámit s různými oblastmi myslivosti. Ukazovali jsme ve které měli možnost děti se seznámit s různými oblastmi myslivosti. Ukazovali jsme práci. Měli možnost děti se seznámit s různými oblastmi myslivosti. Ukazovali jsme práci ve kroužku. Možnost děti se seznámit s různými oblastmi myslivosti. Ukazovali jsme práci ve kroužku mysliveckém a seznámit s různými oblastmi myslivosti. Ukazovali jsme práci ve kroužku mysliveckém a poznávali tam různými oblastmi myslivosti. Ukazovali jsme práci ve kroužku mysliveckém a poznávali tam zvěř. Ukazovali jsme práci ve kroužku mysliveckém a poznávali tam zvěř. Poznávali tam různé práci ve kroužku mysliveckém a poznávali tam zvěř, poznávali tam různé druhy rostroužku mysliveckém a poznávali tam zvěř, poznávali tam různé druhy rostlin stromem a poznávali tam zvěř, poznávali tam různé druhy rostlin stromů, měli také možnost poznávali tam zvěř, poznávali tam různé druhy rostlin stromů, měli také možnost se seznámit různé druhy rostlin stromů, měli také možnost se seznámit i s nějakými druhy rostlin stromů, měli také možnost se seznámit i s nějakými vícpaninami nebo vidět klin stromů, měli také možnost se seznámit i s nějakými vícpaninami nebo vidět tam i kůže, měli také možnost se seznámit i s nějakými vícpaninami nebo vidět tam i kůže, my tomu říkáme se seznámit i s nějakými vícpaninami nebo vidět tam i kůže, my tomu říkáme v myslivecké mluvě deky, s nějakými vícpaninami nebo vidět tam i kůže, my tomu říkáme v myslivecké mluvě deky, vícpaninami nebo vidět tam i kůže, my tomu říkáme v myslivecké mluvě deky, takže měli možnost si sáhnout nebo vidět tam i kůže, my tomu říkáme v myslivecké mluvě deky, takže měli možnost si sáhnout na něco a sami kůže, my tomu říkáme v myslivecké mluvě deky, takže měli možnost si sáhnout na něco a samozřejmě byli připravený dárky deky, takže měli možnost si sáhnout na něco a samozřejmě byli připravený dárky pro ty děti, protože takže měli možnost si sáhnout na něco a samozřejmě byli připravený dárky pro ty děti, protože kdo nedostává dárky, to si sáhnout na něco a samozřejmě byli připravený dárky pro ty děti, protože kdo nedostává dárky, tak na něco a samozřejmě byli připravený dárky pro ty děti, protože kdo nedostává dárky, tak ten jakoby nebyl, takže protože kdo nedostává dárky, tak ten jakoby nebyl, takže dárky samozřejmě musíme dávat. No a dostává dárky, tak ten jakoby nebyl, takže dárky samozřejmě musíme dávat. No a měli jsme tady i dárky samozřejmě musíme dávat. No a měli jsme tady i přednášku od veterinárního technika, jak je musíme dávat. No a měli jsme tady i přednášku od veterinárního technika, jak o to, jak se starat o hlo. No a měli jsme tady i přednášku od veterinárního technika, jak o to, jak se starat o loveckého psa. Měli jsme tady i přednášku od veterinárního technika, jak o to, jak se starat o loveckého psa. Přednášku od veterinárního technika, jak o to, jak se starat o loveckého psa. Veterinárního technika, jak o to, jak se starat o loveckého psa, protože v lovectví bohužel a vtáka o to, jak se starat o loveckého psa, protože v lovectví bohužel a v té lovecké kinologii předstarat o loveckého psa, protože v lovectví bohužel a v té lovecké kinologii především se ti loveckého psa, protože v lovectví bohužel a v té lovecké

0: na Blaníku k vaší sobotní. Na Blaníku k vaší sobotní. Na Blaníku k vaší sobotní pohodě skupina. Na Blaníku k vaší sobotní pohodě skupina Krištof. Na Blaníku k vaší sobotní pohodě skupina Krištof. Na Blaníku k vaší sobotní pohodě skupina Krištof. Jedeme. Na Blaníku k vaší sobotní pohodě skupina Krištof.
1: Jedeme sama.
0: K sobotní pohodě skupina Krištof.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek.
0: Pohodě skupina Krištof.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek rád.
0: Skupina Krištof.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek rádia Blaník.
1: Jedeme sama.
2: Krajánek rádia Blaník.
0: A teď už
1: jedeme sama.
2: Krajánek rádia Blaník.
0: A teď už zdravím
1: sama.
2: Krajánek rádia Blaník.
0: A teď už zdravím kolegu Vlastu Suka.
2: Krajánek rádia Blaník.
0: A teď už zdravím kolegu Vlastu Suka, který se už vrátí.
2: Rádia Blaník.
0: A teď už zdravím kolegu Vlastu Suka, který se už vrátil ze
2: Blaník.
0: A teď už zdravím kolegu Vlastu Suka, který se už vrátil ze svých. A teď už zdravím kolegu Vlastu Suka, který se už vrátil ze svých cest a je tu živě. Kolegu Vlastu Suka, který se už vrátil ze svých cest a je tu živě ve studiu. A Vlastu Suka, který se už vrátil ze svých cest a je tu živě ve studiu. Ahoj, už vrátil ze svých cest a je tu živě ve studiu. Ahoj Vlasto, pěkné odpoledne. Vrátil ze svých cest a je tu živě ve studiu. Ahoj Vlasto, pěkné odpoledne.
3: Ahoj Martine, zdravím.
0: Cesta je tu živě ve studiu. Ahoj Vlasto, pěkné odpoledne.
3: Ahoj Martine, zdravím.
0: Živě ve studiu. Ahoj Vlasto, pěkné odpoledne.
3: Ahoj Martine, zdravím tebe a všechny posluchače. Ano.
0: Je ve studiu. Ahoj Vlasto, pěkné odpoledne.
3: Ahoj Martine, zdravím tebe a všechny posluchače. Ano, dneska výjimečně.
0: Ahoj Vlasto, pěkné odpoledne.
3: Ahoj Martine, zdravím tebe a všechny posluchače. Ano, dneska výjimečně už jsem tady.
0: Vlasto, pěkné odpoledne.
3: Ahoj Martine, zdravím tebe a všechny posluchače. Ano, dneska výjimečně už jsem tady. Ahoj Martine, zdravím tebe a všechny posluchače. Ano, dneska výjimečně už jsem tady, už jsem odkrajankoval. Mimochodem, zdravím tebe a všechny posluchače. Ano, dneska výjimečně už jsem tady, už jsem odkrajankoval. Mimochodem, všechny posluchače. Ano, dneska výjimečně už jsem tady, už jsem odkrajankoval. Mimochodem, já musím přátelé říct, že dneska výjimečně už jsem tady, už jsem odkrajankoval. Mimochodem, já musím přátelé říct, že s Martinem jsme dneska už jsem tady, už jsem odkrajankoval. Mimochodem, já musím přátelé říct, že s Martinem jsme dneska krajankovali. Marku jsem odkrajankoval. Mimochodem, já musím přátelé říct, že s Martinem jsme dneska krajankovali. Martin mi koval. Mimochodem, já musím přátelé říct, že s Martinem jsme dneska krajankovali. Martin mi dělal. Mimochodem, já musím

0: kinologii především se ti pejsci hodně, protože v lovectví bohužel a v té lovecké kinologii především se ti pejsci hodně v lovectví bohužel a v té lovecké kinologii především se ti pejsci hodně a často zraňují. Bohužel a v té lovecké kinologii především se ti pejsci hodně a často zraňují, takže je důležité vědět, co s tím pejsci. A v té lovecké kinologii především se ti pejsci hodně a často zraňují, takže je důležité vědět, co s tím kinologii především se ti pejsci hodně a často zraňují, takže je důležité vědět, co s tím pejskem udělat, když se něco ti pejsci hodně a často zraňují, takže je důležité vědět, co s tím pejskem udělat, když se něco stane. Hodně a často zraňují, takže je důležité vědět, co s tím pejskem udělat, když se něco stane. No a měli jsme tady to zraňují, takže je důležité vědět, co s tím pejskem udělat, když se něco stane. No a měli jsme tady, takže je důležité vědět, co s tím pejskem udělat, když se něco stane. No a měli jsme tady i nějaké vědět, co s tím pejskem udělat, když se něco stane. No a měli jsme tady i nějaké produkty od děvčat z našeho pejskem udělat, když se něco stane. No a měli jsme tady i nějaké produkty od děvčat, když se něco stane. No a měli jsme tady i nějaké produkty od děvčat z našeho klubu dámy. No a měli jsme tady i nějaké produkty od děvčat z našeho klubu dámy české myslivosti. Měli jsme tady i nějaké produkty od děvčat z našeho klubu dámy české myslivosti, které třeba nějaké produkty od děvčat z našeho klubu dámy české myslivosti, které třeba ší zajímavé oblečení od děvčat z našeho klubu dámy české myslivosti, které třeba ší zajímavé oblečení nebo vyrábí z našeho klubu dámy české myslivosti, které třeba ší zajímavé oblečení nebo vyrábějí rubu dámy české myslivosti, které třeba ší zajímavé oblečení nebo vyrábějí různé předměty myslivosti, které třeba ší zajímavé oblečení nebo vyrábějí různé předměty, které třeba ší zajímavé oblečení nebo vyrábějí různé předměty, které se váží k myslivosti, ší zajímavé oblečení nebo vyrábějí různé předměty, které se váží k myslivosti, takže bylo možno se na ně nové oblečení nebo vyrábějí různé předměty, které se váží k myslivosti, takže bylo možno se na... nebo vyrábějí různé předměty, které se váží k myslivosti, takže bylo možno se na ně podívat a také si vyrábějí různé předměty, které se váží k myslivosti, takže bylo možno se na ně podívat a také si něco zakoupit. Předměty, které se váží k myslivosti, takže bylo možno se na ně podívat a také si něco zakoupit.
1: No a taky jsme se tady užili
0: k myslivosti, takže bylo možno se na ně podívat a také si něco zakoupit.
1: No a taky jsme se tady užili přednášku,
0: takže bylo možno se na ně podívat a také si něco zakoupit.
1: No a taky jsme se tady užili přednášku veterinárního technika.
0: Na ně podívat a také si něco zakoupit.
1: No a taky jsme se tady užili přednášku veterinárního technika Pavla Černého. Dobrý.
0: Také si něco zakoupit.
1: No a taky jsme se tady užili přednášku veterinárního technika Pavla Černého. Dobrý den.
0: Koupit.
1: No a taky jsme se tady užili přednášku veterinárního technika Pavla Černého. Dobrý den. Taky jsme se tady užili přednášku veterinárního technika Pavla Černého. Dobrý den.
2: Dobrý den. Všechny zdravím.
1: Přednášku veterinárního technika Pavla Černého. Dobrý den.
2: Dobrý den. Všechny zdravím.
1: Co veterinárního technika Pavla Černého. Dobrý den.
2: Dobrý den. Všechny zdravím.
1: Co jste vlastně tady posluka Pavla Černého. Dobrý den.
2: Dobrý den. Všechny zdravím.
1: Co jste vlastně tady posluchačům a
2: dobrý den. Dobrý den. Všechny zdravím.
1: Co jste vlastně tady posluchačům a návštěvníkům.
2: Dobrý den. Všechny zdravím.
1: Co jste vlastně tady posluchačům a návštěvníkům prozradil? Co
2: všechny zdravím.
1: Co jste vlastně tady posluchačům a návštěvníkům prozradil? Co zajímavého? Co jste vlastně tady posluchačům a návštěvníkům prozradil? Co zajímavého?
2: Tak já
1: vlastně tady posluchačům a návštěvníkům prozradil? Co zajímavého? Posluchačům a návštěvníkům prozradil? Co zajímavého?
2: Tak já jsem vlastně všem tady
1: návštěvníkům prozradil? Co zajímavého?
2: Tak já jsem vlastně všem tady ukázal
1: zajímavého.
2: Tak já jsem vlastně všem tady ukázal takovou základní. Tak já jsem vlastně všem tady ukázal takovou základní první pomoc pro pejsky. Jsem všem tady ukázal takovou základní první pomoc pro pejsky. První pomoc tady ukázal takovou základní první pomoc pro pejsky. První pomoc, jak ukázal takovou základní první pomoc pro pejsky. První pomoc, jak postupovat případní pomoc pro pejsky. První pomoc, jak postupovat v případě zranění, kdyby je pro pejsky. První pomoc, jak postupovat v případě zranění, kdyby je první pomoc, jak postupovat v případě zranění, kdyby je během nějakého pomoc, jak postupovat v případě zranění, kdyby je během nějakého toho výcviku, v případě zranění, kdyby je během nějakého toho výcviku nebo během myslivosti zranění, kdyby je během nějakého toho výcviku nebo během myslivosti se stal nějaký, je během nějakého toho výcviku nebo během myslivosti se stal nějaký úraz, tak jak během nějakého toho výcviku nebo během myslivosti se stal nějaký úraz, tak jak postupovat úplně toho výcviku.

0: Nebo během myslivosti se stal nějaký úraz, tak jak postupovat úplně tu nejzákladnější první.
1: Výborně.

0: Jak ses to užil?
1: Výborně. Ahoj.
0: Jak ses to užil?
1: Výborně.
0: Co jsi tady všechno dělal?
1: Ahoj.
0: Jak ses to užil?
1: Výborně.
0: Co jsi tady všechno dělal?
1: Říkal.
0: Jak ses to užil?
1: Výborně.
0: Co jsi tady všechno dělal?
1: Říkal jsi. Výborně.
0: Co jsi tady všechno dělal?
1: Říkal jsi. Výborně.
0: Co jsi tady všechno dělal?
1: Říkal stromy, kde zvířátka bydlí.
0: Co jsi tady všechno dělal?
1: Říkal stromy, kde zvířátka bydlí.
0: Co jsi tady všechno dělal?
1: Říkal stromy, kde zvířátka bydlí. Co dělají?
0: Dělal.
1: Říkal stromy, kde zvířátka bydlí. Co dělají? Říkal stromy, kde zvířátka bydlí. Co dělají? Stromy, kde zvířátka bydlí. Co dělají? A co mají rádi, kde zvířátka bydlí, co dělají, a co mají rádi, zka bydlí, co dělají, a co mají rádi, střílel, co dělají, a co mají rádi, střílel,
0: takže se
1: a co mají rádi, střílel, a co mají rádi, střílel,
0: takže se dozvěděl spoustu zajímavých
1: rádi. Střílel.
0: Takže ses dozvěděl spoustu zajímavých informací, viď?
1: Střílel.
0: Takže ses dozvěděl spoustu zajímavých informací, viď?
1: Ano.
2: Střílel.
0: Takže ses dozvěděl spoustu zajímavých informací, viď?
2: Ano.
0: Takže ses dozvěděl spoustu zajímavých informací, viď?
2: Ano.
0: No tak to jsme rádi. Že ses dozvěděl spoustu zajímavých informací, viď?
2: Ano.
0: No tak to jsme rádi. A Izabelka spoustu zajímavých informací, viď?
2: Ano.
0: No tak to jsme rádi. A Izabelka, ahoj. Informací, viď?
2: Ano.
0: No tak to jsme rádi. A Izabelka, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ano.
0: No tak to jsme rádi. A Izabelka, ahoj.
3: Ahoj.
0: A co to... No tak to jsme rádi. A Izabelka, ahoj.
3: Ahoj.
0: A co to, Izabelko, jak jsi to... Jsme rádi. A Izabelka, ahoj.
3: Ahoj.
0: A co to, Izabelko, jak jsi to tady užila? A Izabelka, ahoj.
3: Ahoj.
0: A co to, Izabelko, jak jsi to tady užila? Ahoj.
3: Ahoj.
0: A co to, Izabelko, jak jsi to tady užila?
3: Ahoj.
0: A co to, Izabelko, jak jsi to tady užila?
3: Výborně.
0: A co to, Izabelko, jak jsi to tady užila?
3: Výborně.
0: Takže líbí se to, Izabelko, jak jsi to tady užila?
3: Výborně.
0: Takže líbilo se ti to, jak jsi to tady užila?
3: Výborně.
0: Takže líbilo se ti to?
3: Ano. Výborně.
0: Takže líbilo se ti to?
3: Ano.
0: Perfektní. Tak
3: výborně.
0: Takže líbilo se ti to?
3: Ano.
0: Perfektní. Tak jo, tak se mi to hezky.
3: Výborně.
0: Takže líbilo se ti to?
3: Ano.
0: Perfektní. Tak jo, tak se mi to hezky. Takže líbilo se ti to?
3: Ano.
0: Perfektní. Tak jo, tak se mi to hezky. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Takže líbilo se ti to?
3: Ano.
0: Perfektní. Tak jo, tak se mi to hezky. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ti to?
3: Ano.
0: Perfektní. Tak jo, tak se mějte hezky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Naschledanou.
0: Perfektní. Tak jo, tak se mějte hezky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Naschledanou.
0: Tak jo, tak se mějte hezky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Naschledanou.
0: Tak se mějte hezky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Naschledanou.
4: Takže takhle to vypadalo.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Naschledanou.
4: Takže takhle to vypadalo, já mám rád.
3: Naschledanou.
4: Takže takhle to vypadalo, já mám radost, že jsme si to
3: všichni.
4: Takže takhle to vypadalo, já mám radost, že jsme si to všichni užili. Takže takhle to vypadalo, já mám radost, že jsme si to všichni užili. Takhle to vypadalo, já mám radost, že jsme si to všichni užili. No a přátelé, tahle akce bude i za rok. Já mám radost, že jsme si to všichni užili. No a přátelé, tahle akce bude i za rok. Dost, že jsme si to všichni užili. No a přátelé, tahle akce bude i za rok. Takže vás srdečně všichni užili. No a přátelé, tahle akce bude i za rok. Takže vás srdečně zveme. A jak už jsem říkal, no a přátelé, tahle akce bude i za rok. Takže vás srdečně zveme. A jak už jsem říkal, všechny fotky videa se bude i za rok. Takže vás srdečně zveme. A jak už jsem říkal, všechny fotky videa reportáž už brzy uvidíte, takže vás srdečně zveme. A jak už jsem říkal, všechny fotky videa reportáž už brzy uvidíte na našem zveme. A jak už jsem říkal, všechny fotky videa reportáž už brzy uvidíte na našem webu v sekci krajány. A jak už jsem říkal, všechny fotky videa reportáž už brzy uvidíte na našem webu v sekci krajány. Všechny fotky videa reportáž už brzy uvidíte na našem webu v sekci krajánek na adrese radio.

0: www.blanik.cz. Taky videa reportáž už brzy uvidíte na našem webu v sekci Krajánek na adrese radioblanik.cz.
1: Krásná akce to byla
0: v našem webu v sekci Krajánek na adrese radioblanik.cz.
1: Krásná akce to byla, Vlasto, díky moc.
0: Radioblanik.cz.
1: Krásná akce to byla, Vlasto, díky moc a pěknou sobotu.
0: Díky moc.
1: Krásná akce to byla, Vlasto, díky moc a pěknou sobotu.
0: Díky moc taky, ahoj.
2: Krajánek.
1: A Vlasto, díky moc a pěknou sobotu.
0: Díky moc taky, ahoj.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Díky moc a pěknou sobotu.
0: Díky moc taky, ahoj.
2: Krajánek Rádia Blaník.
1: Pěknou sobotu.
0: Díky moc taky, ahoj.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek.
0: Díky moc taky, ahoj.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia.
0: Ahoj.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
2: Rádia Blaník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
1: A teď už další písník.
3: Krajánek Rádia Blaník.
1: A teď už další písničky.
3: Krajánek Rádia Blaník.
1: A teď už další písniček.
3: Rádia Blaník.
1: A teď už další písničky, za chvíli Marek.
3: Rádia Blaník.
1: A teď už další písničky, za chvíli Marek Ztracený a právě teď. A teď už další písničky, za chvíli Marek Ztracený a právě teď ABBA. A teď už další písničky, za chvíli Marek Ztracený a právě teď ABBA. Už další písničky, za chvíli Marek Ztracený a právě teď ABBA. Chvíli Marek Ztracený a právě teď ABBA. Ztracený a právě teď ABBA. Právě teď ABBA.
4: The summer air was soft, warm, the feeling right, the

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Česky.

0: kandidátku. Až stávajícím zastupitelům vyprší mandát, ujme se vedení administrativy obce správce, kterého určí zastupitelům vyprší mandát, ujme se vedení administrativy obce správce, kterého určí rezort vnitra.
1: Eliško, děkujeme a za chvíli na Blaníku Helena Vondráčková s Jiřím Kornem nebo zpěvačka Ademe a za chvíli na Blaníku Helena

0: Vondráčková s Jiřím Kornem nebo Spíly na blaníku, Helena Vondráčková s Jiřím Kornem nebo zpěvačka Adél. Rádio. Helena Vondráčková s Jiřím Kornem nebo zpěvačka Adél. Rádio Blaník. Vondráčková s Jiřím Kornem nebo zpěvačka Adél. Rádio Blaník. Jiřím Kornem nebo zpěvačka Adél. Rádio Blaník. Adél. Rádio
1: Blaník. Připomeňte si rok vašeho. Rádio Blaník. Připomeňte si rok vašeho života. Rádio Blaník. Připomeňte si rok vašeho života. Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9
1: rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
1: Života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
1: Na Blaníku.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
1: Na Blaníku.
2: Den v 9 hodin dopoledne.
1: Na Blaníku.
2: Hodin dopoledne
1: na Blaníku.

0: po uši
1: na Blaníku.
0: Jsme v tom stále až po uši
1: na Blaníku. Marek Strat.
0: Jsme v tom stále až po uši
1: na Blaníku. Marek Ztracený.
0: Jsme v tom stále až po uši
1: na Blaníku. Marek Ztracený.
0: Po uši
1: na Blaníku. Marek Ztracený. Za 4 minuty bude 5:30. Na Blaníku. Marek Ztracený. Za 4 minuty bude 5:30. Před námi Blaníku. Marek Ztracený. Za 4 minuty bude 5:30. Před námi je další volební. Marek Ztracený. Za 4 minuty bude 5:30. Před námi je další volební zpravodajství. Za 4 minuty bude 5:30. Před námi je další volební. Za 4 minuty bude 5:30. Před námi je další volební zpravodajství. Bude 5:30. Před námi je další volební zpravodajství.
2: Radio.
1: Před námi je další volební zpravodajství.
2: Radio Blaník.
3: Komunální a Senát.
1: Další volební zpravodajství.
2: Radio Blaník.
3: Komunální a senátní volby.
1: Zpravodajství.
2: Radio Blaník.
3: Komunální a senátní volby 2020.
2: Radio Blaník.
3: Komunální a senátní volby 2020.
2: Radio Blaník.
3: Komunální a senátní volby 2026. Komunální a senátní volby 2026.
4: Hezké odpoledne.
3: A senátní volby 2026.
4: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová.
3: Volby 2026.
4: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komunální
3: 2026.
4: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komunální volby včera
3: 26.
4: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komunální volby. Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komunální volby včera a dneska proběhla. Komunální volby včera a dneska proběhly v 6258 obcích. V komunální volby včera a dneska proběhly v 6258 obcích. V komunál a dneska proběhly v 6258 obcích. V komunálkách lidé nerozhodovali proběhly v 6258 obcích. V komunálkách lidé nerozhodovali jen v 5 obcích 258 obcích. V komunálkách lidé nerozhodovali jen v 5 obcích v republice, protože se v nich 58 obcích. V komunálkách lidé nerozhodovali jen v 5 obcích v republice, protože se v nich v komunálkách lidé nerozhodovali jen v 5 obcích v republice, protože se v nich nepodařilo se v komunálkách lidé nerozhodovali jen v 5 obcích v republice, protože se v nich nepodařilo sestavit žádnou kandidát. Nerozhodovali jen v 5 obcích v republice, protože se v nich nepodařilo sestavit žádnou kandidátku. V 5 obcích v republice, protože se v nich nepodařilo sestavit žádnou kandidátku. Až stávajícím zastupitelům republice, protože se v nich nepodařilo sestavit žádnou kandidátku. Až stávajícím zastupitelům se v nich nepodařilo sestavit žádnou kandidátku. Až stávajícím zastupitelům vyprší mandát, sestavit žádnou kandidátku. Až stávajícím zastupitelům vyprší mandát, ujme se vedení.

0: Verdatex.
1: www.pujovnarental.cz SFZ Tománek.
0: Verdatex Group. Verdatex Group. Výrobce a prodejce Verdatex Group. Výrobce a prodejce
1: Tománek.
0: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti CERH oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti CERVA Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti CERVA Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti CERVA Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti CERVA Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského průmyslu. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. Automobilového, strojírenského, stavebního, potravinářského či chemického. www.jeho strojírenského stavebního potravinářského či chemického. Pérského stavebního potravinářského či chemického. www.verdatex.cz potravinářského či chemického. www.verdatex.cz či chemického. www.verdatex.cz chemického. www.verdatex.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal.
0: www.verdatex.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček.
0: Verdatex.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu.
0: Verdatex.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem? Den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb? Chcete vozu Škoda Plus z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl z firmy Carrier. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovka. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carrier. I prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carrier. A tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carrier. Několikanásobný vítěz zákazní záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carrier. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carrier. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a auto nebo v Návsi. Jsme Carrier. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner. Jsme Carrier. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carrier.cz spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carrier.cz a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carrier.cz. Partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carrier.cz. Programu Škoda Plus. Více najdete na Carrier.cz.
3: Slyšíte?
2: Plus. Více najdete na Carrier.cz.
3: Slyšíte?
2: Najdete na Carrier.cz.
3: Slyšíte?
2: Carrier.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Sproje

0: Vidíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Klamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus a co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte byla o vaší firmě. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnější. S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Výhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online. Dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního. Získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Bar měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou... K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova. Spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobré budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz. House 300 Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije.
0: Cross Plus. Právě teď na radiohouse.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod.
0: Právě teď na radiohouse.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko
0: Radiohouse.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko
0: Design.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie. Slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem. Bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenovaným. Přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na Jacko Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Design žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ. A nejmenším nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Ahoj, tady s
1: nábalem na trhu. Jacko Design CZ.
2: Ahoj, tady Sagwan Toffy,
1: Jacko Design CZ.
2: Ahoj, tady Sagwan Toffy, nejúspěšnější český hit muzikál.
1: Design CZ.
2: Ahoj, tady Sagwan Toffy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje. Sagwan Toffy, nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A úspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. Český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. Muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
2: A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
3: A vemte sebou i děti.
4: Já tam budu taky, tak přizvus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
5: Stupenky na děti ráje.
4: Tak přizvus autobus.
2: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
5: Stupenky na děti ráje tour.

0: Praze. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Jura Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny. Hotel Čeladná. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční. Víc než dobrá volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery. Volba. Bazén, sauny, minilázně, taneční večery. Rautové snídaně a sauny, minilázně, taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Lázně, taneční večery. Rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel, jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel, jednou zkusíš, pořád musíš. JuraHotel.cz. Musíš, pořád musíš. JuraHotel.cz.
1: Nové bagry.
0: Pořád musíš. JuraHotel.cz.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna.
0: Musíš. JuraHotel.cz.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek.
0: JuraHotel.cz.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek.
0: CZ.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních stroj. Bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi na staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi na SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny poradíme žuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny poradíme vysvětlíme. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny poradíme vysvětlíme osu stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny poradíme vysvětlíme osu i profi nářadí za akční ceny poradíme vysvětlíme osobně předvedeme nářadí za akční ceny poradíme vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčiční ceny poradíme vysvětlíme osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčička vedle Fajrontu neporadíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujčovnarental.cz. SFZ v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujčovnarental.cz. SFZ Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.pujčovnarental.cz. SFZ Tománek. Nebo na www.pujčovnarental.cz. SFZ Tománek.

0: Autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje. Vstupenky na děti ráje tour.cz.
0: Bude vejdan.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje. Vstupenky na děti ráje tour.cz.
0: Bude vejdan.
1: Ráje. Vstupenky na děti ráje tour.cz.
0: Bude vejdan.
2: Jsem horská gorila.
1: Vstupenky na děti ráje tour.cz.
0: Bude vejdan.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Bude vejdan.
2: Jsem horská gorila z Ugandy. Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejnek.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek
2: jsem horská gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale
2: gorila z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale
2: z Ugandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy.
2: Gandy.
3: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy. Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Českým gorila.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového.
2: Jsem horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení.
2: Horská gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila.
2: Gorila z Ugandy.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do
2: unikátní.
3: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu. Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou mountainového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak goril, tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách. A pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz. Září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
4: Dámy a
3: Bushman i na www.bushman.cz.
4: Dámy a pánové.
3: Na www.bushman.cz.
4: Dámy a pánové. Jménem majitele
3: Bushman.cz.
4: Dámy a pánové. Jménem majitele Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské. Dámy a pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Banda pánové. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem modní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i Daky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedá jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněn. A někdy se vám nedostane ani společností často nedoceněny. Bandy si vá.

važdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší ptane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu na úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánského nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se plevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Postarali my o vás. Pánské obleky bandy. As. Pánské obleky bandy. Ke bandy.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: do zahrady.
1: Krásný dobrý
2: uvádí
0: Dobré rady do zahrady.
1: Krásný dobrý den ještě nedávno zdobil
0: Dobré rady do zahrady.
1: Krásný dobrý den ještě nedávno zdobil
0: rady do zahrady.
1: Krásný dobrý den ještě nedávno zdobil terasu záplavou růžových
0: do zahrady.
1: Krásný dobrý den ještě nedávno zdobil terasu záplavou. Krásný dobrý den ještě nedávno zdobil terasu záplavou růžových bílých nebo den ještě nedávno zdobil terasu záplavou růžových bílých nebo červených květů a připomínávno zdobil terasu záplavou růžových bílých nebo červených květů a připomínal dovolenou ustel terasu záplavou růžových bílých nebo červených květů a připomínal dovolenou u středozemního plavou růžových, bílých nebo červených květů a připomínal dovolenou u středozemního moře, bílých nebo červených květů a připomínal dovolenou u středozemního moře. Jenže léto je pryč, červených květů a připomínal dovolenou u středozemního moře. Jenže léto je pryč a připomínal dovolenou u středozemního moře. Jenže léto je pryč a náš oleandr dovolenou u středozemního moře. Jenže léto je pryč a náš oleandr začíná řešit Středozemního moře. Jenže léto je pryč a náš oleandr začíná řešit zásadní moře. Jenže léto je pryč a náš oleandr začíná řešit zásadní otázku. Jenže léto je pryč a náš oleandr začíná řešit zásadní otázku. A náš oleandr začíná řešit zásadní otázku. Kde přežiju zimu? Oleandr začíná řešit zásadní otázku. Kde přežiju zimu? A právě teď začíná řešit zásadní otázku. Kde přežiju zimu? A právě teď se rozhoduje o tom řešit zásadní otázku. Kde přežiju zimu? A právě teď se rozhoduje o tom, jestli nám otázku. Kde přežiju zimu? A právě teď se rozhoduje o tom, jestli nám příští rok. Kde přežiju zimu? A právě teď se rozhoduje o tom, jestli nám příští rok znovu krásně pokvete zimu. A právě teď se rozhoduje o tom, jestli nám příští rok znovu krásně pokvete. A právě teď se rozhoduje o tom, jestli nám příští rok znovu krásně pokvete. Se rozhoduje o tom, jestli nám příští rok znovu krásně pokvete. Oleandr totiž o tom, jestli nám příští rok znovu krásně pokvete. Oleandr totiž miluje sluníčko a příští rok znovu krásně pokvete. Oleandr totiž miluje sluníčko a teplo, ale znovu krásně pokvete. Oleandr totiž miluje sluníčko a teplo, ale dlouho. Oleandr totiž miluje sluníčko a teplo, ale dlouhodobé mrazy mu rozhodně ne. Oleandr totiž miluje sluníčko a teplo, ale dlouhodobé mrazy mu rozhodně nesvědčí. Miluje sluníčko a teplo, ale dlouhodobé mrazy mu rozhodně nesvědčí. Sluníčko a teplo, ale dlouhodobé mrazy mu rozhodně nesvědčí. Pokud ho máte v květě, ale dlouhodobé mrazy mu rozhodně nesvědčí. Pokud ho máte v květináči na balkóně nebo dlouhodobé mrazy mu rozhodně nesvědčí. Pokud ho máte v květináči na balkóně nebo na terase, mrazy mu rozhodně nesvědčí. Pokud ho máte v květináči na balkóně nebo na terase, nenechávej nesvědčí. Pokud ho máte v květináči na balkóně nebo na terase, nenechávejte jeho stěhování. Pokud ho máte v květináči na balkóně nebo na terase, nenechávejte jeho stěhování na poslední. Máte v květináči na balkóně nebo na terase, nenechávejte jeho stěhování na poslední chvíli. Na balkóně nebo na terase, nenechávejte jeho stěhování na poslední chvíli. Jakmile se noční teploty začnou pohybovat kolem 5 stupňů, je nejvyšší čas hledat mu. Kde se teplota pohybuje přibližně mezi 5 a 10 stupni Celsia.

přibližně mezi 5 a 10 stupni Celsia. Posloužit mu teplota pohybuje přibližně mezi 5 a 10 stupni Celsia. Posloužit může nevytápěná veranda mezi 5 a 10 stupni Celsia. Posloužit může nevytápěná veranda, zatápěná veranda, světlý sklep nebo zimní zahrada. Pozor ale na vytápěný obývák, světlý sklep nebo zimní zahrada. Pozor ale na vytápěný obývák, vnitřní sklep nebo zimní zahrada. Pozor ale na vytápěný obývák, v něm bývá zimní zahrada. Pozor ale na vytápěný obývák, v něm bývá příhrada. Pozor ale na vytápěný obývák, v něm bývá příliš teplo a pozor ale na vytápěný obývák, v něm bývá příliš teplo a při nedostatku světla může vytápěný obývák, v něm bývá příliš teplo a při nedostatku světla může oleandr začít schazovat. Obývák, v něm bývá příliš teplo a při nedostatku světla může oleandr začít schazovat. V něm bývá příliš teplo a při nedostatku světla může oleandr začít schazovat listy a celkově chřadí teplo a při nedostatku světla může oleandr začít schazovat listy a celkově chřadnout. A při nedostatku světla může oleandr začít schazovat listy a celkově chřadnout. Nedostatku světla může oleandr začít schazovat listy a celkově chřadnout. No a co zalévání? Může oleandr začít schazovat listy a celkově chřadnout. No a co zalévání? Začít schazovat listy a celkově chřadnout. No a co zalévání? Tady přicházovat listy a celkově chřadnout. No a co zalévání? Tady přichází další celkově chřadnout. No a co zalévání? Tady přichází další důležitá rada chřadnout. No a co zalévání? Tady přichází další důležitá rada. Zatímco v létě oleandr vypije pořádnou dávku vody, to asi víte. Další důležitá rada. Zatímco v létě oleandr vypije pořádnou dávku vody, to asi víte. Rada. Zatímco v létě oleandr vypije pořádnou dávku vody, to asi víte. Zatímco v létě oleandr vypije pořádnou dávku vody, to asi víte. V zimě jeho potřeba vypije pořádnou dávku vody, to asi víte. V zimě jeho potřeba výrazně klesá. Je pořádnou dávku vody, to asi víte. V zimě jeho potřeba výrazně klesá. Zalej dávku vody, to asi víte. V zimě jeho potřeba výrazně klesá. Zalévejte proto jenom, si víte. V zimě jeho potřeba výrazně klesá. Zalévejte proto jenom střídmě. V zimě jeho potřeba výrazně klesá. Zalévejte proto jenom střídmě, aby potřeba výrazně klesá. Zalévejte proto jenom střídmě, aby kořenový bal výrazně klesá. Zalévejte proto jenom střídmě, aby kořenový bal úplně nevyschl. Jenom střídmě, aby kořenový bal úplně nevyschl, ale zároveň nestál ve vodě. Přemokdmě, aby kořenový bal úplně nevyschl, ale zároveň nestál ve vodě. Aby kořenový bal úplně nevyschl, ale zároveň nestál ve vodě. Přemokření v chladné místnosti úplně nevyschl, ale zároveň nestál ve vodě. Přemokření v chladné místnosti nevyschl, ale zároveň nestál ve vodě. Přemokření v chladné místnosti může na zároveň nestál ve vodě. Přemokření v chladné místnosti může napáchat víc škody nestál ve vodě. Přemokření v chladné místnosti může napáchat víc škody ne. Přemokření v chladné místnosti může napáchat víc škody než mírné. Přemokření v chladné místnosti může napáchat víc škody než mírné přesušení. V místnosti může napáchat víc škody než mírné přesušení. S nůžkami může napáchat víc škody než mírné přesušení. S nůžkami taky opáchat víc škody než mírné přesušení. S nůžkami taky opatrně na podzim od škody než mírné přesušení. S nůžkami taky opatrně na podzim než mírné přesušení. S nůžkami taky opatrně na podzim odstraňte suché a poškozené přesušení. S nůžkami taky opatrně na podzim odstraňte suché a poškozené. S nůžkami taky opatrně na podzim odstraňte suché a poškozené větve, ale radikálně taky opatrně na podzim odstraňte suché a poškozené větve, ale radikální řez. Radně na podzim odstraňte suché a poškozené větve, ale radikální řez raději odložte. Zim odstraňte suché a poškozené větve, ale radikální řez raději odložte. Suché a poškozené větve, ale radikální řez raději odložte. Oleandr totiž poškozené větve, ale radikální řez raději odložte. Oleandr totiž kvete především, ale radikální řez raději odložte. Oleandr totiž kvete především na výhonech. Radikální řez raději odložte. Oleandr totiž kvete především na výhonech. Raději odložte. Oleandr totiž kvete

0: především na výhonech, které vyrostly v předchozí podložce. Oleandr totiž kvete především na výhonech, které vyrostly v předchozím období a příliš razantním stříháním,
1: A právě teď Mike Oldfield a Maggie Reilly.
2: Taking on water, sailing...
1: Reilly.

0: se skupinou Banket pěkně po schodoch tady na Blaníku přejeme krásné odpoledne. Teď už je před námi repríza dobrých rad s Ivou Leckou, která dnes radí, jak správně zazimovat oleandr.
1: Radio Blaník uvádí.
2: Dobré.

0: České rádio.
1: Jsme Blaník.
0: Pohodové České rádio.
1: Jsme Blaník.
0: Pohodové České rádio.
1: Jsme Blaník.
0: Pohodové České rádio.
1: Blaník.
0: Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. České rádio.

Michal Tučný na Blaníku, za 6 minut bude 18 hodin. Michal Tučný na Blaníku, za 6 minut bude 18 hodin. Blaníku, za 6 minut bude 18 hodin. Za chvíli 18 hodin. Za chvíli tu bude další volební zpravodajství. Těšte se taky na Ivetu Bartošovou.

0: Nejnižší noční teploty klesnou k přehánky a ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 a ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 3 ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 3 stupňům. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 3 stupňům. Zítra přes den nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 3 stupňům. Zítra přes den teploty klesnou k 9 až 3 stupňům. Zítra přes den bude převládat proměnlivá k 9 až 3 stupňům. Zítra přes den bude převládat proměnlivá oblačnost 3 stupňům. Zítra přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy pňům. Zítra přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy čekejte přehání. Zítra přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy čekejte bude převládat proměnlivá oblačnost a místy čekejte přehánky. K večeru pak bude oblačnost proměnlivá oblačnost a místy čekejte přehánky. K večeru pak bude oblačnost oblačnost a místy čekejte přehánky. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Nejvíčnost a místy čekejte přehánky. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Nejvíčnosti čekejte přehánky. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se zítra bude přehánky. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou večeru pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů. Bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18. Zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě. Budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě. Od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě. Stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě.
1: Rádio Blaník.
0: Na západě do 18 stupňů na jižní Moravě.
1: Rádio Blaník.
0: Do 18 stupňů na jižní Moravě.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc
0: stupňů na jižní Moravě.
1: Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: A Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: A nejvíc českých Rádio Blaník.
2: Nejvíc pohody.
1: A nejvíc českých písniček.
2: Nejvíc pohody.
1: A nejvíc českých písniček.
2: Za každého nejvíc pohody.
1: A nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí. Pohody.
1: A nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Nejvíc českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Českých písniček.
2: Za každého počasí.
1: Písniček.
2: Za každého počasí. Za každého počasí. Ho počasí.
3: Itálie, která Itálie, která chutná. Itálie, která chutná. Objevte. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařce. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciál vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality.

0: ty, které vás dostanou jich přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned z jich vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvnictví. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijde speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www. Hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Kaufland Card X.
0: Ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Kaufland Card Extra.
0: www.lavite.cz.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské.
0: lavite.cz.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnost.
0: CZ.
1: Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše. Kaufland Card Extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji extra. Obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji obrovské slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extravní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody. Tento naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland
1: Card Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland
1: Extra a získáte extra výhody.
2: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch
1: máte extra výhody.
2: Tento týden

0: nebo taky na nebo taky na Petra Nováka. Nebo taky na Petra Nováka.
1: Já budu chodit.
0: Nebo taky na Petra Nováka.
1: Já budu.
0: Nebo taky na Petra Nováka.
1: Já budu chodit po špičkách.
0: Nebo taky na Petra Nováka.
1: Já budu chodit po špičkách.
0: Petra Nováka.
1: Já

0: silnějšími se tito démoni, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se ovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nas tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je. Se můžete z té své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je. Se můžete z té dáte jim podobu a nasytíte je. Se můžete z této bitvy vysvobodit, dáte jim podobu a nasytíte je. Se můžete z této bitvy vysvobodit. Více a nasytíte je. Se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své. Se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www. Vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
1: Nyní i
0: Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
0: Démony najdete na www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
0: www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako audiokniha.
0: www.maitreya.cz.
1: Nyní i jako audiokniha. Nyní i jako audiokniha. Nyní i jako audiokniha.
2: Radio.
1: Audiokniha.
2: Radio. Radio. Radio.
3: Komunální asi.
2: Radio.
3: Komunální a senátní volby.
2: Radio Blaník.
3: Komunální a senátní volby 2002.
2: Radio Blaník.
3: Komunální a senátní volby 2000.
2: Radio Blaník.
3: Komunální a senátní volby 2026. Komunální a senátní volby 2026.
4: Hezký podvečer u
3: komunální a senátní volby 2026.
4: Hezký podvečer u volebních zpráv.
3: Volby 2026.
4: Hezký podvečer u volebních zpráv vás vítá Monika Holub.
3: 2026.
4: Hezký podvečer u volebních zpráv vás vítá Monika Holubová.
3: 26.
4: Hezký podvečer u volebních zpráv vás vítá Monika Holubová. Hezký podvečer u volebních zpráv vás vítá Monika Holubová. V komunálních volbách už je sečteno na 5. Podvečer u volebních zpráv vás vítá Monika Holubová. V komunálních volbách už je sečteno na 5. Zpráv vás vítá Monika Holubová. V komunálních volbách už je sečteno na 65% a vás vítá Monika Holubová. V komunálních volbách už je sečteno na 65% oka Holubová. V komunálních volbách už je sečteno na 65% okrsku a volební účast je necelý. V komunálních volbách už je sečteno na 65% okrsku a volební účast je necelých 9 a volbách už je sečteno na 65% okrsku a volební účast je necelých 49%. Sečteno na 65% okrsku a volební účast je necelých 49%. 60% okrsku a volební účast je necelých 49%. Procent okrsku a volební účast je necelých 49%. Ze stran dál vedou lidovci a už tak volební účast je necelých 49%. Ze stran dál vedou lidovci a už také přicházejí první výsledky ty necelých 49%. Ze stran dál vedou lidovci a už také přicházejí první výsledky z velkých měst 40%. Ze stran dál vedou lidovci a už také přicházejí první výsledky z velkých měst v Praze 10%. Ze stran dál vedou lidovci a už také přicházejí první výsledky z velkých měst v Praze. Ze stran dál vedou lidovci a už také přicházejí první výsledky z velkých měst v Praze zatím vede spojení ODS. Lidovci a už také přicházejí první výsledky z velkých měst v Praze zatím vede spojení ODS a TOP 09. Přicházejí první výsledky z velkých měst v Praze zatím vede spojení ODS a TOP 09 se zhruba 2 z velkých měst. V Praze zatím vede spojení ODS a TOP 09 se zhruba 2.

0: jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky.
1: Snad dětí nezbudím.
0: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Dětí nezbudím.
0: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Budím.
0: Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník.
0: Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník.
0: Hrajeme hezky česky.
2: Rádio Blaník. Počasí.
0: Hezky česky.
2: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noc bude větší.
2: Rádio Blaník. Počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou poloja.
2: Počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou polojasná na Moravě.
3: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou polojasná na Moravě a ve Slezsku. Noc bude většinou polojasná na Moravě a ve Slezsku oblačná. Noc bude většinou polojasná na Moravě a ve Slezsku oblačná až zatažená. Noc bude většinou polojasná na Moravě a ve Slezsku oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví na Moravě a ve Slezsku oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví přehánky a ve Slezsku oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví přehánky oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví přehánky a ráno ojedinělé mlhy až zatažená. Výjimečně se objeví přehánky a ráno ojedinělé mlhy. Nejnižší na výjimečně se objeví přehánky a ráno ojedinělé mlhy. Nejnižší nočně se objeví přehánky a ráno ojedinělé mlhy.

0: 20,5%. V Praze zatím vede spojení ODS a TOP 09 se zhruba 22,5%. ODSK si v Praze přeje sestavit demokracii zhruba 22,5%. ODSK si v Praze přeje sestavit demokratickou koalici a spolupráci 20,5%. ODSK si v Praze přeje sestavit demokratickou koalici a spolupráci s hnutím. ODSK si v Praze přeje sestavit demokratickou koalici a spolupráci s hnutím ANO si nedokáže představit. Proč přeje sestavit demokratickou koalici a spolupráci s hnutím ANO si nedokáže představit. Pod demokratickou koalici a spolupráci s hnutím ANO si nedokáže představit. Proč to vysvětlil jejich předsedickou koalici a spolupráci s hnutím ANO si nedokáže představit. Proč to vysvětlil jejich předseda a spolupráci s hnutím ANO si nedokáže představit. Proč to vysvětlil jejich předseda Martin Kupka. Hnutím ANO si nedokáže představit. Proč to vysvětlil jejich předseda Martin Kupka.
1: Obě uskupení zatím vedou i letos před třetí ODS a hnutím STAN.

0: Obě uskupení zatím vedou i letos před třetí ODS a hnutím ANO na čtkupení zatím vedou i letos před třetí ODS a hnutím ANO na čtvrtém místě. Strana premiéra Andreje vedou i letos před třetí ODS a hnutím ANO na čtvrtém místě. Strana premiéra Andreje Babiše vede před třetí ODS a hnutím ANO na čtvrtém místě. Strana premiéra Andreje Babiše vede v Olomouci s a hnutím ANO na čtvrtém místě. Strana premiéra Andreje Babiše vede v Olomouci nebo v Karlových Varech na čtvrtém místě. Strana premiéra Andreje Babiše vede v Olomouci nebo v Karlových místě. Strana premiéra Andreje Babiše vede v Olomouci nebo v Karlových Varech. Situaci v jejich štábu strana premiéra Andreje Babiše vede v Olomouci nebo v Karlových Varech. Situaci v jejich štábu sleduje náš reportér. Andreje Babiše vede v Olomouci nebo v Karlových Varech. Situaci v jejich štábu sleduje náš reportér Radek Barkem vede v Olomouci nebo v Karlových Varech. Situaci v jejich štábu sleduje náš reportér Radek Barkman nebo v Karlových Varech. Situaci v jejich štábu sleduje náš reportér Radek Barkman. Hezké odpoledne, Radek. Situaci v jejich štábu sleduje náš reportér Radek Barkman. Hezké odpoledne, Radku. Situaci v jejich štábu sleduje náš reportér Radek Barkman. Hezké odpoledne, Radku. Sleduje náš reportér Radek Barkman. Hezké odpoledne, Radku.
1: Pěkný den.
0: Reportér Radek Barkman. Hezké odpoledne, Radku.
1: Pěkný den. Do volebního štábu hnutí ANO dorazil
0: Barkman. Hezké odpoledne, Radku.
1: Pěkný den. Do volebního štábu hnutí ANO dorazil před několika
0: Hezké odpoledne, Radku.
1: Pěkný den. Do volebního štábu hnutí ANO dorazil před několika minutami místopředseda
0: Radku.
1: Pěkný den. Do volebního štábu hnutí ANO dorazil před několika minutami místopředseda Karel Havlíček. Pěkný den. Do volebního štábu hnutí ANO dorazil před několika minutami místopředseda Karel Havlíček. Poděkoval voličům. Do volebního štábu hnutí ANO dorazil před několika minutami místopředseda Karel Havlíček. Poděkoval voličům za hlasy. Do štábu hnutí ANO dorazil před několika minutami místopředseda Karel Havlíček. Poděkoval voličům za hlasy a dorazil před několika minutami místopředseda Karel Havlíček. Poděkoval voličům za hlasy a opět zdůraznil, že nechce minutami místopředseda Karel Havlíček. Poděkoval voličům za hlasy a opět zdůraznil, že nechce udělené hlasy to předseda Karel Havlíček. Poděkoval voličům za hlasy a opět zdůraznil, že nechce udělené hlasy dělit na demokratický ček. Poděkoval voličům za hlasy a opět zdůraznil, že nechce udělené hlasy dělit na demokratické a nedemokratické.
0: Děkujeme, Radku.
1: Podrobnější výsledky ještě budou muset počkat. Shodova, Radek Barkman.
0: Děkujeme, Radku, mezi postupu.
1: Ještě budou muset počkat. Shodova, Radek Barkman.
0: Děkujeme, Radku, mezi postupujícími do druhé.
1: Počkat. Shodova, Radek Barkman.
0: Děkujeme, Radku, mezi postupujícími do druhé.
1: Radek Barkman.
0: Děkujeme, Radku, mezi postupujícími do druhého kola voleb do Senátu jsou pak nejčastěji. Děkujeme, Radku, mezi postupujícími do druhého kola voleb do Senátu jsou pak nejčastěji kandidáti. Děkujeme, Radku, mezi postupujícími do druhého kola voleb do Senátu jsou pak nejčastěji kandidáti hnutí ANO. Postupujícími do druhého kola voleb do Senátu jsou pak nejčastěji kandidáti hnutí ANO. Ruštámcími do druhého kola voleb do Senátu jsou pak nejčastěji kandidáti hnutí ANO. Ruštámu dorazil u kola voleb do Senátu.

0: Nápoj za 15,90 a Hel Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 40 milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49 nápoj za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 za 15,90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. 90 a Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října. A Hellmann's Ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland 90 až do 13. října. Kaufland.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když
0: až do 13. října. Kaufland.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona
1: na Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé. Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako svého démona bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně bolesti a smutku nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový nakrmila. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak. Bylo to, jako bych vyšla na druhé straně, jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak zraně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená. Úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj.
2: Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka.
2: Jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Alion.
2: Znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje.
2: Zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že v knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovně Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovně démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnější vysvětluje, že čím usilovněji

0: jsou pak nejčastěji kandidáti hnutí ANO. Do štábu dorazil už i vicepremiéra do Senátu, jsou pak nejčastěji kandidáti hnutí ANO. Do štábu dorazil už i vicepremiéra také místopředseda. Pak nejčastěji kandidáti hnutí ANO. Do štábu dorazil už i vicepremiéra také místopředseda hnutí kandidáti hnutí ANO. Do štábu dorazil už i vicepremiéra také místopředseda hnutí Karel Havlíček. No, do štábu dorazil už i vicepremiéra také místopředseda hnutí Karel Havlíček, který očekává, že ANO dorazil už i vicepremiéra také místopředseda hnutí Karel Havlíček, který očekává, že ANO v horní komoře vicepremiéra také místopředseda hnutí Karel Havlíček, který očekává, že ANO v horní komoře posílí. Také místopředseda hnutí Karel Havlíček, který očekává, že ANO v horní komoře posílí.
1: My obhajujeme jedno
0: hnutí Karel Havlíček, který očekává, že ANO v horní komoře posílí.
1: My obhajujeme jedno křeslo
0: Havlíček, který očekává, že ANO v horní komoře posílí.
1: My obhajujeme jedno křeslo, takže to je samozřejmě velké.
0: Očekává, že ANO v horní komoře posílí.
1: My obhajujeme jedno křeslo, takže to je samozřejmě velká šance.
0: ANO v horní komoře posílí.
1: My obhajujeme jedno křeslo, takže to je samozřejmě velká šance, že posílí.
0: Moře posílí.
1: My obhajujeme jedno křeslo, takže to je samozřejmě velká šance, že posílíme, kolik jich nakonec bude. My obhajujeme jedno křeslo, takže to je samozřejmě velká šance, že posílíme, kolik jich nakonec bude. Opravdu v tuhle tu chvíli přič jedno křeslo, takže to je samozřejmě velká šance, že posílíme, kolik jich nakonec bude. Opravdu v tuhle tu chvíli je samozřejmě velká šance, že posílíme, kolik jich nakonec bude. Opravdu v tuhle tu chvíli předčasné, protože to šance, že posílíme, kolik jich nakonec bude. Opravdu v tuhle tu chvíli předčasné, protože to, že někdo postoupí posílíme, kolik jich nakonec bude. Opravdu v tuhle tu chvíli předčasné, protože to, že někdo postoupí z prvního místa nebo z druhého, nakonec bude opravdu v tuhle tu chvíli předčasné, protože to, že někdo postoupí z prvního místa nebo z druhého, ještě zdaleka neznamená opravdu v tuhle tu chvíli předčasné, protože to, že někdo postoupí z prvního místa nebo z druhého, ještě zdaleka neznamená to, že je předčasné, protože to, že někdo postoupí z prvního místa nebo z druhého, ještě zdaleka neznamená to, že je větším či menším. To, že někdo postoupí z prvního místa nebo z druhého, ještě zdaleka neznamená to, že je větší z prvního místa nebo z druhého, ještě zdaleka neznamená to, že je větším či menším favoritem, protože záleží na tom, jak dopadnou. Nebo z druhého ještě zdaleka neznamená to, že je větším či menším favoritem, protože záleží na tom, jak dopadnou ty ostatní. Zdaleka neznamená to, že je větším či menším favoritem, protože záleží na tom, jak dopadnou ty ostatní strany. To, že je větším či menším favoritem, protože záleží na tom, jak dopadnou ty ostatní strany. Či menším favoritem, protože záleží na tom, jak dopadnou ty ostatní strany.
0: Jasno o senátorském postu má Jan.
1: Protože záleží na tom, jak dopadnou ty ostatní strany.
0: Jasno o senátorském postu má Jan Grulich, který.
1: Záleží na tom, jak dopadnou ty ostatní strany.
0: Jasno o senátorském postu má Jan Grulich, který byl zvolen za TOP 09.
1: Ty ostatní strany.
0: Jasno o senátorském postu má Jan Grulich, který byl zvolen za
1: strany.
0: Jasno o senátorském postu má Jan Grulich, který byl zvolen za TOP 09 a také Jan Grulich. Jasno o senátorském postu má Jan Grulich, který byl zvolen za TOP 09 a také Jan Grulich. Jedno senátorském postu má Jan Grulich, který byl zvolen za TOP 09 a také Jan Grulich. Jedno kolo stačilo a Jan Grulich, který byl zvolen za TOP 09 a také Jan Grulich. Jedno kolo stačilo také řediteli nemocnice, který byl zvolen za TOP 09 a také Jan Grulich. Jedno kolo stačilo také řediteli nemocnice Tomáš TOP 09 a také Jan Grulich. Jedno kolo stačilo také řediteli nemocnice Tomáši Fialovi. Stačilo také řediteli nemocnice Tomáši Fialovi, který obhájil senátorský post na Strakonicku. Přes řediteli nemocnice Tomáši Fialovi, který obhájil senátorský post na Strakonicku. Přes polovinu hlasů Fialovi, který obhájil senátorský post na Strakonicku. Přes polovinu hlasů mají ve svých obvodech tak, který obhájil senátorský post na Strakonicku. Přes polovinu hlasů mají ve svých obvodech také Jan Sobotka, senátorský post na Strakonicku. Přes polovinu hlasů mají ve svých obvodech také Jan Sobotka a Zbyněk Libl post na Strakonicku. Přes polovinu hlasů mají ve svých obvodech také Jan Sobotka a Zbyněk Linhart za Stanu. Přes polovinu hlasů mají ve svých obvodech také Jan Sobotka a Zbyněk Linhart za Stan. Právě podle hlasů mají ve svých obvodech také Jan Sobotka a Zbyněk Linhart za Stan. Právě podle starostů jsou ve svých obvodech také Jan Sobotka a Zbyněk Linhart za Stan. Právě podle starostů jsou průběžné výsledky také Jan Sobotka a Zbyněk Linhart za Stan. Právě podle starostů jsou průběžné výsledky zatím Sobotka a Zbyněk Linhart za Stan. Právě podle starostů jsou průběžné výsledky zatím optimistické Linhart za Stan. Právě podle starostů jsou průběžné výsledky zatím optimistické jejich šéf Stan. Právě podle starostů jsou průběžné výsledky zatím optimistické jejich šéf Vít Rakušan věří. Podle starostů jsou průběžné výsledky zatím optimistické jejich šéf Vít Rakušan věří, že Senát zůstane průběžné výsledky zatím optimistické jejich šéf Vít Rakušan věří, že Senát zůstane proti výsledky zatím optimistické jejich šéf Vít Rakušan věří, že Senát zůstane protiváhou vlády optimistické jejich šéf Vít Rakušan věří, že Senát zůstane protiváhou vlády. Jak to vypadá u jejich šéf Vít Rakušan věří, že Senát

0: zůstane protiváhou vlády. Jak to vypadá uvnitř volebního štábu? Vít Rakušan věří, že Senát zůstane protiváhou vlády. Jak to vypadá uvnitř volebního štábu? Ví naše reportéři, že Senát zůstane protiváhou vlády. Jak to vypadá uvnitř volebního štábu? Ví naše reportérka Sára protiváhou vlády. Jak to vypadá uvnitř volebního štábu? Ví naše reportérka Sára Voldánová. Sáry mahou vlády. Jak to vypadá uvnitř volebního štábu? Ví naše reportérka Sára Voldánová. To vypadá uvnitř volebního štábu? Ví naše reportérka Sára Voldánová. Sáry, máš slovo. Vnitř volebního štábu ví naše reportérka Sára Voldánová. Sáry, máš slovo. Štábu ví naše reportérka Sára Voldánová. Sáry, máš slovo. Reportérka Sára Voldánová. Sáry, máš slovo.
1: Hezký den, došlo mi, že...
0: Voldánová. Sáry, máš slovo.
1: Hezký den, došlo mi, že posluchačům ještě dlužím vizuál toho...
0: Sáry, máš slovo.
1: Hezký den, došlo mi, že posluchačům ještě...
0: Slovo.
1: Hezký den, došlo mi, že posluchačům ještě dlužím vizuál toho. Hezký den, došlo mi, že posluchačům ještě dlužím vizuál toho, jak to tady u starostů ve štábu vypadá. Hezký den, došlo mi, že posluchačům ještě dlužím vizuál toho, jak to tady u starostů ve štábu vypadá. Výsledky sledu. Došlo mi, že posluchačům ještě dlužím vizuál toho, jak to tady u starostů ve štábu vypadá. Výsledky sledují ve svém hlavním pačům ještě dlužím vizuál toho, jak to tady u starostů ve štábu vypadá. Výsledky sledují ve svém hlavním sídle na malým vizuál toho, jak to tady u starostů ve štábu vypadá. Výsledky sledují ve svém hlavním sídle na Malostranském náměstí tady u starostů ve štábu. Vypadá. Výsledky sledují ve svém hlavním sídle na Malostranském náměstí v krásném historickém městu ve štábu vypadá. Výsledky sledují ve svém hlavním sídle na Malostranském náměstí v krásném historickém vypadá. Výsledky sledují ve svém hlavním sídle na Malostranském náměstí v krásném historickém, ale poměrky sledují ve svém hlavním sídle na Malostranském náměstí v krásném historickém, ale poměrně úzkém domě svém hlavním sídle na Malostranském náměstí v krásném historickém, ale poměrně úzkém domě s mnoha patry na Malostranském náměstí v krásném historickém. Ale poměrně úzkém domě s náměstí v krásném historickém, ale poměrně úzkém domě s mnoha patry. My novináři to tak do sebe narážíme. Krásném historickém, ale poměrně úzkém domě s mnoha patry. My novináři to tak do sebe narážíme a běháme po schodském, ale poměrně úzkém domě s mnoha patry. My novináři to tak do sebe narážíme a běháme po poměrně úzkém domě s mnoha patry. My novináři to tak do sebe narážíme a běháme po schodech sem a tam. Zajímavě s mnoha patry. My novináři to tak do sebe narážíme a běháme po schodech sem a tam. Zajímavostí je, že veškeré novináři to tak do sebe narážíme a běháme po schodech sem a tam. Zajímavostí je, že veškeré jídlo a veškeré pití od sebe narážíme a běháme po schodech sem a tam. Zajímavostí je, že veškeré jídlo a veškeré pití organizátoři rme a běháme po schodech sem a tam. Zajímavostí je, že veškeré jídlo a veškeré pití organizátoři rozmístili do sem a tam. Zajímavostí je, že veškeré jídlo a veškeré pití organizátoři rozmístili do různých poschodí. Zajímavostí je, že veškeré jídlo a veškeré pití organizátoři rozmístili do že veškeré jídlo a veškeré pití organizátoři rozmístili do různých poschodí. Do štábu už dorazilo jídlo a veškeré pití organizátoři rozmístili do různých poschodí. Do štábu už dorazila řada pití organizátoři rozmístili do různých poschodí. Do štábu už dorazila řada představitelů hnutí, včetně kteří rozmístili do různých poschodí. Do štábu už dorazila řada představitelů hnutí do různých poschodí. Do štábu už dorazila řada představitelů hnutí, včetně Víta Rakušana, který médiím optí. Do štábu už dorazila řada představitelů hnutí, včetně Víta Rakušana, který médiím optimisticky sdělil. Do štábu už dorazila řada představitelů hnutí, včetně Víta Rakušana, který médiím optimisticky sdělil, že věří řada představitelů hnutí, včetně Víta Rakušana, který médiím optimisticky sdělil, že věří v úspěch starostů. Včetně Víta Rakušana, který médiím optimisticky sdělil, že věří v úspěch starostů. Z centra Prahy Rakušana, který médiím optimisticky sdělil, že věří v úspěch starostů. Z centra Prahy Sára médiím optimisticky sdělil, že věří v úspěch starostů. Z centra Prahy Sára Volda optimisticky sdělil, že věří v úspěch starostů. Z centra Prahy Sára Voldánová, že věří v úspěch starostů. Z centra Prahy Sára Voldánová.
0: Ještě doplním, že na sečtení
1: starostů z centra Prahy Sára Voldánová.
0: Ještě doplním, že na sečtení hlasů
1: z centra Prahy Sára Voldánová.
0: Ještě doplním, že na sečtení hlasů se bude čekat hlavně ve velkých
1: městech. Prahy Sára Voldánová.
0: Ještě doplním, že na sečtení hlasů se bude čekat hlavně ve velkých městech.
1: Voldánová.
0: Ještě doplním, že na sečtení hlasů se bude čekat hlavně ve velkých městech do noci. Ještě doplním, že na sečtení hlasů se bude čekat hlavně ve velkých městech do noci. Velká bitva se očekává. Doplním, že na sečtení hlasů se bude čekat hlavně ve velkých městech do noci. Velká bitva se očekává. Sečtení hlasů se bude čekat hlavně ve velkých městech do noci. Velká bitva se očekává v Praze. Bude čekat hlavně ve velkých městech do noci. Velká bitva se očekává v Praze. Současným primátorem hlavně ve velkých městech do noci. Velká bitva se očekává v Praze.

0: současným primátorem městech do noci. Velká bitva se očekává v Praze. Současným primátorem Prahy je od roku 2022 Bob. Velká bitva se očekává v Praze. Současným primátorem Prahy je od roku 2022 Bohuslav Svoboda se očekává v Praze. Současným primátorem Prahy je od roku 2022 Bohuslav Svoboda, který už ale Praze. Současným primátorem Prahy je od roku 2022 Bohuslav Svoboda, který už ale letos. Primátorem Prahy je od roku 2022 Bohuslav Svoboda, který už ale letos nekandidoval. Jeho místo by rád Prahy je od roku 2022 Bohuslav Svoboda, který už ale letos nekandidoval. Jeho místo by rád převzal 2022 Bohuslav Svoboda, který už ale letos nekandidoval. Jeho místo by rád převzal první místo předseda Bohuslav Svoboda, který už ale letos nekandidoval. Jeho místo by rád převzal první místo předseda ODS, který už ale letos nekandidoval. Jeho místo by rád převzal první místo předseda ODS Tomáš Portlík, který už nekandidoval. Jeho místo by rád převzal první místo předseda ODS Tomáš Portlík, sčítával. Jeho místo by rád převzal první místo předseda ODS Tomáš Portlík. Sčítání dál sledujeme a z místo by rád převzal první místo předseda ODS Tomáš Portlík. Sčítání dál sledujeme a za hodinu převzal první místo předseda ODS Tomáš Portlík. Sčítání dál sledujeme a za hodinu předseda ODS Tomáš Portlík. Sčítání dál sledujeme a za hodinu zamíříme opět do volebních štábů S Tomáš Portlík. Sčítání dál sledujeme a za hodinu zamíříme opět do volebních štábů. Tolik voleb. Sčítání dál sledujeme a za hodinu zamíříme opět do volebních štábů. Tolik volební zpravodajství rádia. Dál sledujeme a za hodinu zamíříme opět do volebních štábů. Tolik volební zpravodajství rádia Blaník. Za hodinu zamíříme opět do volebních štábů. Tolik volební zpravodajství rádia Blaník.
1: Moniko, děkuji.
0: Zamíříme opět do volebních štábů. Tolik volební zpravodajství rádia Blaník.
1: Moniko, děkujeme a odbyla nám
0: volebních štábů. Tolik volební zpravodajství rádia Blaník.
1: Moniko, děkujeme a odbyla nám 18.
0: Tolik volební zpravodajství rádia Blaník.
1: Moniko, děkujeme a odbyla nám 18. hodina.
0: Zpravodajství rádia Blaník.
1: Moniko, děkujeme a odbyla nám 18. hodina. Hezký podvečer.
0: Rádia Blaník.
1: Moniko, děkujeme a odbyla nám 18. hodina. Hezký podvečer. Moniko, děkujeme a odbyla nám 18. hodina. Hezký podvečer. Děkujeme a odbyla nám 18. hodina. Hezký podvečer. Odbyla nám 18. hodina. Hezký podvečer. 18. hodina. Hezký podvečer.
2: Martin Ledina.
1: Hezký podvečer.
2: Martin Ledinský.
1: Večer.
2: Martin Ledinský.
3: Na rádi.
2: Martin Ledinský.
3: Na.
2: Martin Ledinský.
3: Na rádiu Blaník.
2: Martin Ledinský.
3: Na rádiu Blaník.
1: Za chvíli se.
2: Martin Ledinský.
3: Na rádiu Blaník.
1: Za chvíli se vypravíme na výlet s
2: Ledinský.
3: Na rádiu Blaník.
1: Za chvíli se vypravíme na výlet s Miroslavem Táborským.
3: Na rádiu Blaník.
1: Za chvíli se vypravíme na výlet s Miroslavem Táborským.
3: Na rádiu Blaník.
1: Za chvíli se vypravíme na výlet s Miroslavem Táborským. Za chvíli se vypravíme na výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden jsme se vydávali za doslova vzkříšený výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden jsme se vydávali za doslova vzkříšenými stavy Táborským. Tento týden jsme se vydávali za doslova vzkříšenými stavy. Tento týden jsme se vydávali za doslova vzkříšenými stavbami. Za chvíli tady bude. Jsme se vydávali za doslova vzkříšenými stavbami. Za chvíli tady bude. Repríza za doslova vzkříšenými stavbami. Za chvíli tady bude repríza dílů, který jste slyšeli v vzkříšenými stavbami. Za chvíli tady bude repríza dílů, který jste slyšeli v polovině pracenými stavbami. Za chvíli tady bude repríza dílů, který jste slyšeli v polovině pracbami. Za chvíli tady bude repríza dílů, který jste slyšeli v polovině pracovního týdne. A chvíli tady bude repríza dílů, který jste slyšeli v polovině pracovního týdne. A teď už pro vás repríza dílů, který jste slyšeli v polovině pracovního týdne. A teď už pro vás na Blaníku máme, který jste slyšeli v polovině pracovního týdne. A teď už pro vás na Blaníku máme Františka v polovině pracovního týdne. A teď už pro vás na Blaníku máme Františka Nedvěda pracovního týdne. A teď už pro vás na Blaníku máme Františka Nedvěda týdne. A teď už pro vás na Blaníku máme Františka Nedvěda, tak hezký poslech. A teď už pro vás na Blaníku máme Františka Nedvěda, tak hezký poslech. Pro vás na Blaníku máme Františka Nedvěda, tak hezký poslech. Máme Františka Nedvěda, tak hezký.

Hezký poslech. Rádio. Těžka Nedvěda, tak hezký poslech. Rádio Blaník. Dá tak hezký poslech. Rádio Blaník. Hezký poslech.

0: Jsme Rádio Blaník. Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník Rádio.
0: Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník Rádio.
0: Rádio Blaník.
1: Blaník Rádio.
0: Blaník.
1: Blaník Rádio. Blaník.

0: čaj a k tomu pohled na barevné koruny. Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů. Horký čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů. Čaj a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
0: a k tomu pohled na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
0: Na barevné koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
0: Koruny stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
0: Stromů.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
1: Pohodový podzim
2: s Blaníkem.
1: S Blaníkem.
2: Blaníkem.

0: Jízdárny ve Světcích.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
0: Jízdárny ve Světcích.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
0: A ve Světcích.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem
0: Cích.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Tábor. Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským. Česko.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
2: Na cestách s Blaníkem.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásným.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milý Blaníku.
1: A Miroslavem Táborským.
3: Krásný den,
1: Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci, znovu
1: Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci, znovu se vrací. Krásný den, milí Blaníci, znovu se vracím do Krásný den, milí Blaníci, znovu se vracím do Světců u Krásný den, milí Blaníci, znovu se vracím do Světců u Tachova, do tamní jízdy, milí Blaníci, znovu se vracím do Světců u Tachova, do tamní, znovu se vracím do Světců u Tachova, do tamní jízdárny, kterou znovu se vracím do Světců u Tachova, do tamní jízdárny, kterou nechal potom do Světců u Tachova, do tamní jízdárny, kterou nechal postavit velký Světců u Tachova, do tamní jízdárny, kterou nechal postavit Chova, do tamní jízdárny, kterou nechal postavit velký milovník koní, tamní jízdárny, kterou nechal postavit velký milovník koní, kníže Alfred jízdárny, kterou nechal postavit velký milovník koní, kníže Alfred Windischgré, nechal postavit velký milovník koní, kníže Alfred Windischgrätz. Jízdit velký milovník koní, kníže Alfred Windischgrätz. Jízdárna je do milovník koní, kníže Alfred Windischgrätz. Jízdárna je dodnes koní, kníže Alfred Windischgrätz. Jízdárna je dodnes kníže Alfred Windischgrätz. Jízdárna je dodnes druhou největší ve střední Windischgrätz. Jízdárna je dodnes druhou největší ve střední Evropě. Jízdárna je dodnes druhou největší ve střední Evropě. Po válce byl jízdárna je dodnes druhou největší ve střední Evropě. Po válce byl majetek dodnes druhou největší ve střední Evropě. Po válce byl majetek rodině druhou největší ve střední Evropě. Po válce byl majetek rodině Windischgrätzů zestátněn. Po válce byl majetek rodině Windischgrätzů zestátněn a přestože byla jízdárna majetek rodině Windischgrätzů zestátněn a přestože byla jízdárna od roku 1900 Windischgrätzů zestátněn a přestože byla jízdárna od roku 1951 zestátněn a přestože byla jízdárna od roku 1951 pohladněn a přestože byla jízdárna od roku 1951 pod památkou a přestože byla jízdárna od roku 1951 pod památkovou ochranou jízdárna od roku 1951 pod památkovou ochranou od roku 1951 pod památkovou ochranou tak bez správce 1951 pod památkovou ochranou tak bez správce chátrala 1951 pod památkovou ochranou tak bez správce chátrala pod památkovou ochranou tak bez správce chátrala a památkovou ochranu stravou ochranou tak bez správce chátrala a památkovou ochranu ztratila tak bez správce chátrala a památkovou ochranu ztratila v roce 1900 správce chátrala a památkovou ochranu ztratila v roce 1980 chátrala a památkovou ochranu ztratila v roce 1985 památkovou ochranu ztratila v roce 1985 na ní byl dokonce ochranu ztratila. V roce 1985 na ní byl dokonce vydán. V roce 1985 na ní byl dokonce vydán demoliční výměr. V roce 1985 na ní byl dokonce vydán demoliční výměr. Na 85 na ní byl dokonce vydán demoliční výměr. Naštěstí v roce 5 na ní byl dokonce vydán demoliční výměr. Naštěstí v roce byl dokonce vydán demoliční výměr. Naštěstí v roce 1900 vydán demoliční výměr.

0: Naštěstí v roce 1997 získalo muliční výměr. Naštěstí v roce 1997 získalo ruiněr. Naštěstí v roce 1997 získalo ruj. Naštěstí v roce 1997 získalo ruinu město Tachov. I v roce 1997 získalo ruinu město Tachov a začalo 1997 získalo ruinu město Tachov a začalo s mimořádně získalo ruinu město Tachov a začalo s mimořádně získalo ruinu město Tachov a začalo s mimořádně náročnou postupnou ruinu město Tachov a začalo s mimořádně náročnou postupnou obnovou to Tachov a začalo s mimořádně náročnou postupnou obnovou a začalo s mimořádně náročnou postupnou obnovou. Po citlivých
1: Dnes slouží jako multifunkční kulturní centrum a samozřejmě dnes slouží jako

multifunkční kulturní centrum a samozřejmě k prohlídkám. V Indii jako multifunkční kulturní centrum a samozřejmě k prohlídkám. V interiéru roční kulturní centrum a samozřejmě k prohlídkám. V interiéru restaurátoři perfektní centrum a samozřejmě k prohlídkám. V interiéru restaurátoři perfektně obnovil a samozřejmě k prohlídkám. V interiéru restaurátoři perfektně k prohlídkám. V interiéru restaurátoři perfektně obnovili štukovou výzdobu. V interiéru restaurátoři perfektně obnovili štukovou výzdobu iluzivní. Interiéru restaurátoři perfektně obnovili štukovou výzdobu iluzivní malbu i honorátoři perfektně obnovili štukovou výzdobu iluzivní malbu i honosné dřevěné stně obnovili štukovou výzdobu iluzivní malbu i honosné dřevěnou výzdobu iluzivní malbu i honosné dřevěné stropbu iluzivní malbu i honosné dřevěné stropní kazety. Propojení iluzivní malbu i honosné dřevěné stropní kazety. Propojení architektury s dekorativní i honosné dřevěné stropní kazety. Propojení architektury s dekorativní stropní kazety. Propojení architektury s dekorativními kazety. Propojení architektury s dekorativními detaily je dokonalé. Propojení architektury s dekorativními detaily je dokonalé. Propojení architektury s dekorativními detaily je dokonalé. Ve stájích s dekorativními detaily je dokonalé. Ve stájích vás čeká aktivními detaily je dokonalé. Ve stájích vás čeká ukázka dobových kovů je dokonalé. Ve stájích vás čeká ukázka dobových konalé. Ve stájích vás čeká ukázka dobových kojí doplněných. Ve stájích vás čeká ukázka dobových kojí doplněných obzorky. Ve stájích vás čeká ukázka dobových kojí doplněných obzor. Vás čeká ukázka dobových kojí doplněných obzorky jezdeckých sedel a vás ukázka dobových kojí doplněných obzorky jezdeckých sedel dobových kojí doplněných obzorky jezdeckých sedel a výstroj jezdců kojí doplněných obzorky jezdeckých sedel a výstroj jezdců. Dozvíte se doplněných obzorky jezdeckých sedel a výstroj jezdců. Dozvíte se, jak obzorky jezdeckých sedel a výstroj jezdců. Dozvíte se, jak důmyslný byl svých sedel a výstroj jezdců. Dozvíte se, jak důmyslný byl způsob a výstroj jezdců. Dozvíte se, jak důmyslný byl způsob poklízení jezdců. Dozvíte se, jak důmyslný byl způsob poklízení, kdy se dozvíte se, jak důmyslný byl způsob poklízení, kdy se hnůj. Dozvíte se, jak důmyslný byl způsob poklízení, kdy se hnůj spouštěl dosud. Jak důmyslný byl způsob poklízení, kdy se hnůj spouštěl dosud. Terénný byl způsob poklízení, kdy se hnůj spouštěl dosud terénu přímo na vůz, kterýho poklízení, kdy se hnůj spouštěl do suterénu přímo na kdy se hnůj spouštěl do suterénu přímo na vůz, který ho odvážel, zatímco se hnůj spouštěl do suterénu přímo na vůz, který ho odvážel, spouštěl do suterénu přímo na vůz, který ho odvážel, zatímco zhora z půdy suterénu přímo na vůz, který ho odvážel, zatímco zhora z půdy se přímo na vůz, který ho odvážel, zatímco zhora z půdy se schazovalo seno, který ho odvážel, zatímco zhora z půdy se schazovalo seno. V patře na gal, zatímco zhora z půdy se schazovalo seno. V patře na galerii, to zhora z půdy se schazovalo seno. V patře na galerii mohli hosté zhora z půdy se schazovalo seno. V patře na galerii mohli hosté z lóží sledovat se schazovalo seno. V patře na galerii mohli hosté z lóží sledovat ušle seno. V patře na galerii mohli hosté z lóží sledovat ušlechtilé koně. V patře na galerii mohli hosté z lóží sledovat ušlechtilé koně a jezdecké galerii mohli hosté z lóží sledovat ušlechtilé koně a jezdecké umění. Mohli hosté z lóží sledovat ušlechtilé koně a jezdecké umění. Jsou tu lóží sledovat ušlechtilé koně a jezdecké umění. Jsou tu i prostě ušlechtilé koně a jezdecké umění. Jsou tu i prostě vybavené ubytovací pochtilé koně

0: slovenská skupina Tým. Slovenská skupina Tým na Blaníku. Slovenská skupina Tým na Blaníku. Pěkný podvečer. Slovenská skupina Tým na Blaníku. Pěkný podvečer. Slovenská skupina Tým na Blaníku. Pěkný podvečer. Slovenská skupina Tým na Blaníku. Pěkný podvečer. Tým na Blaníku. Pěkný podvečer. Teď na Blaníku. Pěkný podvečer. Teď už hurá. Pěkný podvečer. Teď už hurá na další večer. Teď už hurá na další výlet s Miroslavem Ta. Teď už hurá na další výlet s Miroslavem Táborským. Teď už hurá na další výlet s Miroslavem Táborským tento týden. Teď už hurá na další výlet s Miroslavem Táborským tento týden jsme už hurá na další výlet s Miroslavem Táborským tento týden jsme se vydávali na další výlet s Miroslavem Táborským tento týden jsme se vydávali za výlet s Miroslavem Táborským tento týden jsme se vydávali za vzkříšenými stavbami Miroslavem Táborským tento týden jsme se vydávali za vzkříšenými stavbami Táborským tento týden jsme se vydávali za vzkříšenými stavbami. A právě tento týden jsme se vydávali za vzkříšenými stavbami. A právě teď pro vás máme jednu se vydávali za vzkříšenými stavbami. A právě teď pro vás máme jednu z repríz za vzkříšenými stavbami. A právě teď pro vás máme jednu z repríz znovu setčenými stavbami. A právě teď pro vás máme jednu z repríz. Znovu se tak vydáme do jízdárny. A právě teď pro vás máme jednu z repríz. Znovu se tak vydáme do jízdárny ve Právě teď pro vás máme jednu z repríz. Znovu se tak vydáme do jízdárny ve Svědcích. Vás máme jednu z repríz. Znovu se tak vydáme do jízdárny ve Svědcích. Z repríz. Znovu se tak vydáme do jízdárny ve Svědcích.
1: Milujeme Česko.
0: Znovu se tak vydáme do jízdárny ve Svědcích.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestě.
0: Vydáme do jízdárny.

0: jezdecké umění. Jsou tu i prostě vybavené ubytovací a jezdecké umění. Jsou tu i prostě vybavené ubytovací pokoje. Některé umění. Jsou tu i prostě vybavené ubytovací pokoje. Některé kusy vybavení. Jsou tu i prostě vybavené ubytovací pokoje. Některé kusy vybavení se do nich podařilo i prostě vybavené ubytovací pokoje. Některé kusy vybavení se do nich podařilo získat vybavené ubytovací pokoje. Některé kusy vybavení se do nich podařilo získat zpět ubytovací pokoje. Některé kusy vybavení se do nich podařilo získat. Některé kusy vybavení se do nich podařilo získat zpět. Další dobové předměty. Některé kusy vybavení se do nich podařilo získat zpět. Další dobové předměty darovali či se do nich podařilo získat zpět. Další dobové předměty darovali či zapůjčit podařilo získat zpět. Další dobové předměty darovali či zapůjčili místo získat zpět. Další dobové předměty darovali či zapůjčili míst zpět. Další dobové předměty darovali či zapůjčili místní. Další dobové předměty darovali či zapůjčili místní. Jak ale po předměty darovali či zapůjčili místní? Jak ale pokoje skutečně vypadaly svali či zapůjčili místní? Jak ale pokoje skutečně vypadaly se neví, půjčili místní? Jak ale pokoje skutečně vypadaly se neví, protože se žádná... Jak ale pokoje skutečně vypadaly se neví, protože se žádná... Jak ale pokoje skutečně vypadaly se neví, protože se žádná fotodokumentace... Pokoje skutečně vypadaly se neví, protože se žádná fotodokumentace nedochovala. Vypadaly se neví, protože se žádná fotodokumentace nedochovala. Nahlédnout neví, protože se žádná fotodokumentace nedochovala. Nahlédnout, protože se žádná fotodokumentace nedochovala. Nahlédnout můžete i do kovárna, fotodokumentace nedochovala. Nahlédnout můžete i do kovárny, fotodokumentace nedochovala. Nahlédnout můžete i do kovárny a pod nedochovala. Nahlédnout můžete i do kovárny a pod kovárny. Nahlédnout můžete i do kovárny a pod kovárny, což byly důležité součásti. Nahlédnout můžete i do kovárny a pod kovárny, což byly důležité součásti. Můžete i do kovárny a pod kovárny, což byly důležité součásti jízdy. I do kovárny a pod kovárny, což byly důležité součásti jízdárny. A protože a pod kovárny, což byly důležité součásti jízdárny. A protože byl kovárny, což byly důležité součástí jízdárny, a protože byl kovář opravdu, což byly důležité součástí jízdárny, a protože byl kovář opravdu důležitý, důležité součástí jízdárny, a protože byl kovář opravdu důležitý, měl vlastní jízdárny, a protože byl kovář opravdu důležitý, měl v jízdárně i svůj byt, a protože byl kovář opravdu důležitý, měl v jízdárně i svůj byt. Protože byl kovář opravdu důležitý, měl v jízdárně i svůj byt. A pořád opravdu důležitý, měl v jízdárně i svůj byt. A pořád důležitý, měl v jízdárně i svůj byt. A pořád mi to nestačí, takže se do vid měl v jízdárně i svůj byt. A pořád mi to nestačí, jízdárně i svůj byt. A pořád mi to nestačí, takže se do Windischgrätzovy byt. A pořád mi to nestačí, takže se do Windischgrätzovy jízdárny ve Světcích. A pořád mi to nestačí, takže se do Windischgrätzovy jízdárny ve Světcích ještě jednou. Pořád mi to nestačí, takže se do Windischgrätzovy jízdárny ve Světcích ještě jednou vrátím. Takže se do Windischgrätzovy jízdárny ve Světcích ještě jednou vrátím. Zatím se mějte do Windischgrätzovy jízdárny ve Světcích ještě jednou vrátím. Zatím se mějte krásně. Grécovy jízdárny ve Světcích ještě jednou vrátím. Zatím se mějte krásně a na starny ve Světcích ještě jednou vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací
0: ještě jednou vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací
0: ještě jednou vrátím. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro ten.
0: Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad.
0: Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopisně
0: a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu.
0: A naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte zdroj.

0: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v tomto pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideální. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněn. I vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých. V Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách na cestu zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách na cestu CZ zajímavých míst. Více na stránkách na cestu CZ zajímavých míst. Více na stránkách na cestu CZ. Více na stránkách na cestu CZ. Vaše stránkách na cestu CZ. Vaše cesta po Česku na cestu CZ. Vaše cesta po Česku může být tu CZ. Vaše cesta po Česku může být do. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická adrenalinová. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno. Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno. Jen na Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno. Jen nenudná. Dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno. Jen nenudná. Jsme romantická, adrenalinová, prostě všechno. Jen nenudná. Jsme Alegria, firma na adrenalinová, prostě všechno. Jen nenudná. Jsme Alegria, firma na zážitky nová, prostě všechno. Jen nenudná. Jsme Alegria, firma na zážitky pod všechno. Jen nenudná. Jsme Alegria, firma na zážitky po celém Česku. A nenudná. Jsme Alegria, firma na zážitky po celém Česku. Jsme Alegria, firma na zážitky po celém Česku.
1: A teď už na Blaníku další písně.
0: Firma na zážitky po celém Česku.
1: A teď už na Blaníku další písničky.
0: Zážitky po celém Česku.
1: A teď už na Blaníku další písničky, za chvíli Katy Perry.
0: Po celém Česku.
1: A teď už na Blaníku další písničky, za chvíli Katy Perry, Iveta. A teď už na Blaníku další písničky, za chvíli Katy Perry, Iveta Bartošová. A teď už na Blaníku další písničky, za chvíli Katy Perry, Iveta Bartošová. Blaníku další písničky, za chvíli Katy Perry, Iveta Bartošová. Právě teď další písničky, za chvíli Katy Perry, Iveta Bartošová. Právě teď F.R. David. Za chvíli Katy Perry, Iveta Bartošová. Právě teď F.R. David. Katy Perry, Iveta Bartošová, právě teď F.R. David. Iveta Bartošová, právě teď F.R. David. Bartošová, právě teď F.R. David. Právě teď F.R. David. Právě teď F.R. David.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Hrajeme vám. Rádio Blaník. Hrajeme vám. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky. Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
1: Blaník.
2: Hezky česky.
1: Hezky česky.

0: volebních okrsků. Teď přidáme podrobnosti. 65% volebních okrsků. Teď přidáme podrobnosti. 5% volebních okrsků. Teď přidáme podrobnosti.
1: Radio Blaník.
0: Volebních okrsků. Teď přidáme podrobnosti.
1: Radio Blaník.
2: Komunální.
1: Radio Blaník.
2: Komunální a senátní volby.
1: Radio Blaník.
2: Komunální a senátní volby 2000.
1: Radio Blaník.
2: Komunální a senátní volby 2026. Komunální a senátní volby 2026.
3: Pěkný podvečer přeji.
2: Komunální a senátní volby 2026.
3: Pěkný podvečer.
2: Senátní volby 2026.
3: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová, ano.
2: 2026.
3: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová, ano. Martine, máš pravdu.
2: 2026.
3: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová, ano. Martine, máš pravdu.
2: A 26.
3: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová, ano. Martine, máš pravdu. A pomalu jdu. Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová, ano. Martine, máš pravdu. A pomalu jdou ven taky výsledky. Podvečer přeje Eliška Votrubová, ano. Martine, máš pravdu. A pomalu jdou ven taky výsledky referent. Eliška Votrubová, ano. Martine, máš pravdu. A pomalu jdou ven taky výsledky referent. Třeba obyvatel. Ano. Martine, máš pravdu. A pomalu jdou ven taky výsledky referent. Třeba obyvatelé Litultovic, máš pravdu. A pomalu jdou ven taky výsledky referent. Třeba obyvatelé Litultovic na Opavsku od. A pomalu jdou ven taky výsledky referent. Třeba obyvatelé Litultovic na Opavsku odmítli rozšíření. Jdou ven taky výsledky referent. Třeba obyvatelé Litultovic na Opavsku odmítli rozšíření těžby v kamenotky referent. Třeba obyvatelé Litultovic na Opavsku odmítli rozšíření těžby v kamenolomu v místní část. Třeba obyvatelé Litultovic na Opavsku odmítli rozšíření těžby v kamenolomu v místní části Luhy. Litultovic na Opavsku odmítli rozšíření těžby v kamenolomu v místní části Luhy. Ve čtyřech Opavsku odmítli rozšíření těžby v kamenolomu v místní části Luhy. Ve čtyřech obcích na Svitavsku pak lidé rozšíření těžby v kamenolomu v místní části Luhy. Ve čtyřech obcích na Svitavsku pak lidé rozhodují v kamenolomu v místní části Luhy. Ve čtyřech obcích na Svitavsku pak lidé rozhodují v místní části Luhy. Ve čtyřech obcích na Svitavsku pak lidé rozhodovali o stavbě větrných elektráren. Mikulči a Skleném jsou obyvatelé proti. Naopak větrníky mohou vyrůst u Dětřichova. Skleném jsou obyvatelé proti. Naopak větrníky mohou vyrůst u Dětřichova. Obyvatelé proti. Naopak větrníky mohou vyrůst u Dětřichova. Obyvatelé souhlasili s tím, aby obec. Naopak větrníky mohou vyrůst u Dětřichova. Obyvatelé souhlasili s tím, aby obec o elektrárně. Větrníky mohou vyrůst u Dětřichova. Obyvatelé souhlasili s tím, aby obec o elektrárně dál jednala vyrůst u Dětřichova. Obyvatelé souhlasili s tím, aby obec o elektrárně dál jednala se společností. Obyvatelé souhlasili s tím, aby obec o elektrárně dál jednala se společností ČES. Obyvatelé souhlasili s tím, aby obec o elektrárně dál jednala se společností ČES, která s tím, aby obec o elektrárně dál jednala se společností ČES, která ji chce vybudovat. Záměr ale elektrárně dál jednala se společností ČES, která ji chce vybudovat. Záměr ale dál jednala se společností ČES, která ji chce vybudovat. Záměr ale prošel těsně, probilo společností ČES, která ji chce vybudovat. Záměr ale prošel těsně, probilo 104 hlasů ČES, která ji chce vybudovat. Záměr ale prošel těsně, probilo 104 hlasů vybudovat. Záměr ale prošel těsně, probilo 104 hlasujících proti 96. V Dubenci na Příbramsku se lidé v referendu vyslovili pro odtěžení odvalu uranové šachty. Kostel potřebuje opravit a církev na jeho obnovu peníze nemá. Obec už se

obec. Kostel potřebuje opravit a církev na jeho obnovu peníze nemá. Obec už se stará o hřbitov a podle starostky opravit a církev na jeho obnovu peníze nemá. To je z volebního speciálu zatím všechno. Další je tu za půl hodiny. Dále kabely, nabíječky 59 a obaly od

A pokud se ti nikam nechce, příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na Kravazích nebo nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. Z dopravu, pokud se ti nikam nechce,

0: Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním EU s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím s dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Jsme tvrzená skla EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Jura Hotel
0: EU, největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Jura Hotel Čeladná, víc než
0: největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Jura Hotel Čeladná, víc
0: e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Jura Hotel Čeladná, víc než dobrá volba.
0: Příslušenstvím v Česku.
1: Jura Hotel Čeladná, víc než dobrá volba. Bazén, sauna. Jura Hotel Čeladná, víc než dobrá volba. Bazén, sauny, mini hotel Čeladná, víc než dobrá volba. Bazén, sauny, mini lázně, Čeladná, víc než dobrá volba. Bazén, sauny, mini lázně, taneční večer, víc než dobrá volba. Bazén, sauny, mini lázně, taneční večery, rautové volba. Bazén, sauny, mini lázně, taneční večery, rautové snídaně a bazén, sauny, mini lázně, taneční večery, rautové snídaně, sauny, mini lázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás mini lázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás mini lázně, taneční večery, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, rautové snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusí snídaně a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusíš a večeře. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusíš, pořád musíš. Budeme vás hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusíš, pořád musíš. Jura hýčkat. Jura Hotel, jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel C. Jura Hotel, jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel CZ. Jednou zkusíš, pořád musíš. Jura Hotel CZ. Musíš. Jura Hotel CZ.
2: Outlet Arena Moravia slaví
1: Jura Hotel CZ.
2: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi.
1: CZ.
2: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Ten Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělý. Už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev v pátek. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme na 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od cenými akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever. Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší R na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Den. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. S námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na největší akce roku.

0: Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz. Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Dobrý den, jsem
0: ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček.
0: Více na outletmoravia.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus.
0: Moravia.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy
0: Car.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým? Jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy novým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Našetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás Třincenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několika nás a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několika nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několika násobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný Jsme Carireal. Několika násobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner pro Carireal. Několika násobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Několika násobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal.cz. Spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal.cz. Partner programu Škoda Plus. Více najdete na Carireal.cz. Plus. Více najdete na Carireal.cz.
2: Dobré ráno, milá.
1: Najdete na Carireal.cz.
2: Dobré ráno, miláčku.
1: Carireal.cz.
2: Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno, miláčku.
3: Tak dobře, už jsem se dlouho neviděla.
2: Dobré ráno, miláčku.
3: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
2: A miláčku.
3: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala. Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád, když máme.
3: Už jsem se dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od.
3: Dlouho nevyspala.
4: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design. A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
3: Hledá.
4: To bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie?
4: Žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším
4: Jacko Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na Dáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí na trhu? Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije? Přijdou vhod Jacko Design. Volte Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design. Jacko Design. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.čibije přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz přijdou vhod Jacko Design žaluzie. www.jackodesign.cz Jacko Design žaluzie.

Katy Perry. Katy Perry. Katy Perry na Blaníku. Katy Perry na Blaníku, za 6 minut bude 6:30. Co se týká Katy Perry na Blaníku, za 6 minut bude 6:30. Co se týká komunálních a senátních na Blaníku, za 6 minut bude 6:30. Co se týká komunálních a senátních voleb, za 6 minut bude 6:30. Co se týká komunálních a senátních voleb, tak v tuto chvíli je schod bude 6:30. Co se týká komunálních a senátních voleb, tak v tuto chvíli je schod 7. Co se týká komunálních a senátních voleb, tak v tuto chvíli je schodně sečteno kolem. Co se týká komunálních a senátních voleb, tak v tuto chvíli je schodně sečteno kolem 60. Komunálních a senátních voleb, tak v tuto chvíli je schodně sečteno kolem 65. Senátních voleb, tak v tuto chvíli je schodně sečteno kolem 65% volebních okrsků. Tak v tuto chvíli je schodně sečteno kolem 65% volebních okrsků. Teď přidáme je schodně sečteno kolem 65% volebních okrsků. Teď přidáme podčteno kolem 65%.

0: jackodesign.cz. Design žaluzie. www.jackodesign.cz.
1: Festival japonské.
0: www.jackodesign.cz.
1: Festival japonské.
0: www.jackodesign.cz.
1: Festival japonské dny opět v Ostravě.
0: jackodesign.cz.
1: Festival japonské dny opět v Ostravě. Festival japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky. Festival japonské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letoské dny opět v Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem Ostravě. Program nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let nejenom pro milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let česko-japonského milovníky Japonska. Letos s mega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturka. Letos s mega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturního centra. S mega programem k výročí 10 let česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. mem k výročí 10 let česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. října 10 let česko-japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě japonského kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na kulturního centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na VVO centra. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na VV. 16. a 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www japonské dny 17. října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www japonské dny CZ. Října v kulturním domě Akord. Vstupenky na www japonské dny CZ. Kulturním domě Akord. Vstupenky na www japonské dny CZ. Akord. Vstupenky na www japonské dny CZ.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic...
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: Co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždy. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku.
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří...
3: Říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Nebo nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to...
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitky.
2: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od...
2: Dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
2: A tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie. Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co dát.
3: Letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte za...
3: Řešíme zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek...
3: Zážitkem od Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od...
3: Alegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantik.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pokud už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva. Darovat, darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Darujte zážitek od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu od Alegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: A romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu. Tu.
3: Adrenalinový zážitek?
4: Tu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž?
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu...
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž?
4: Na Alegrii vyberete dárek opravdu... Vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na...
5: Firma na zážitky.
4: Dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
4: Pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ. Nejlepší zážitky hledejte na
5: Firma na zážitky
3: CZ.
6: Nejen ve zvuku.
3: Zážitky hledejte na
5: Firma na zážitky
3: CZ.
6: Nejen ve zvuku.
5: Firma na zážitky
3: CZ.
6: Nejen ve zvuku, ale i v obrazu.
5: Zážitky
3: CZ.

0: Obraz.cz.
1: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
2: Přesně to je Blaník.
1: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
2: Přesně to je Blaník na našem.
1: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
2: Přesně to je Blaník na našem webu a
1: ale i v obraze.
2: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
1: Obraz.
2: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích. Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
1: Videa
2: je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
1: Videa ze studia.
2: Fotky na našem webu a sociálních sítích.
1: Videa ze studia.
2: Fotky z našich akcí i webu a sociálních sítích.
1: Videa ze studia.
2: Fotky z našich akcí
1: i
2: sociálních sítích.
1: Videa ze studia.
2: Fotky z našich akcí
1: i zajímavé příběhy vašich
2: sítích.
1: Videa ze studia.
2: Fotky z našich akcí
1: i zajímavé příběhy.
2: Videa ze studia. Fotky z našich akcí
1: i zajímavé příběhy vašich oblíbených
2: studia. Fotky z našich akcí
1: i zajímavé příběhy vašich oblíbených modelů.
2: I z našich akcí
1: i zajímavé příběhy vašich oblíbených modelů.
2: I
1: zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
2: A k tomu jsou
1: zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
2: A k tomu soutěže o lákavé
1: vašich oblíbených moderátorů.
2: A k tomu soutěže o lákavé ceny
1: vašich oblíbených moderátorů.
2: A k tomu soutěže o lákavé ceny
1: vašich moderátorů.
2: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
1: To všechno je Blaníkorů.
2: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
1: To všechno je Blaník na Facebooku.
2: Soutěže o lákavé ceny.
1: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.
2: Soutěže o lákavé ceny.
1: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.
2: Lákavé ceny.
1: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.
2: Ceny.
1: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu. Všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu. Blaník na Facebooku a Instagramu. Facebooku a Instagramu. Instagramu. Instagramu.
3: Rádio.
1: A Instagramu.
3: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
4: Rádio.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

další příslušenství. Navštiv nás v kravazích nebo nově ale kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v kravazích nebo nově v Ostravské nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v kravazích nebo nově v Ostravském Futuru a pokuky a další příslušenství. Navštiv nás v kravazích nebo nově v

Blaník Rádio. Blaník Rádio. Rádio.

doženou nás to mi věř. A tak by a doženou nás to mi věř. A tak bičem prásknu a doženou nás to mi věř. A tak bičem prásknul nás to mi věř. A tak bičem prásknul. Pojdeš.

0: Dorazilo mnoho typů na jehličnany, ale ani pořadateli společnosti Taiko sice dorazilo mnoho typů na jehličnany, ale ani jeden pro umístění v centru hlavního města. Nejvíc podnětů bylo tradičně v centru hlavního města. Nejvíc podnětů bylo tradičně z libereckého hlavního města. Nejvíc podnětů bylo tradičně z libereckého kraje. Nejvíc podnětů bylo tradičně z libereckého kraje. Nově je nejvíc podnětů bylo tradičně z libereckého kraje. Nově je možné posílat typy bylo tradičně z libereckého kraje. Nově je možné posílat typy na stromy do tradičně z libereckého kraje. Nově je možné posílat typy na stromy do čtvrtka libereckého kraje. Nově je možné posílat typy na stromy do čtvrtka 15. Nově je možné posílat typy na stromy do čtvrtka 15. října. Nově je možné posílat typy na stromy do čtvrtka 15. října. Posílat typy na stromy do čtvrtka 15. října. Tak se kolem na stromy do čtvrtka 15. října. Tak se kolem sebe podívejte. Čtvrtka 15. října. Tak se kolem sebe podívejte. A 15. října. Tak se kolem sebe podívejte. A možná někde ve své října. Tak se kolem sebe podívejte a možná někde ve své blízkosti. Tak se kolem sebe podívejte a možná někde ve své blízkosti najednou kolem sebe podívejte a možná někde ve své blízkosti najednou uvidíte budoucí. Podívejte a možná někde ve své blízkosti najednou uvidíte budoucí. A možná někde ve své blízkosti najednou uvidíte budoucí vánoční strom. Možná někde ve své blízkosti najednou uvidíte budoucí vánoční strom pro Prahu. Blízkosti najednou uvidíte budoucí vánoční strom pro Prahu. Najednou uvidíte budoucí vánoční strom pro Prahu, který třeba do své krásy. Vidíte budoucí vánoční strom pro Prahu, který třeba do budoucí vánoční strom pro Prahu, který třeba do své krásy. Dorostl vánoční strom pro Prahu, který třeba do své krásy. Dorostl na nepříliš pro Prahu, který třeba do své krásy. Dorostl na nepříliš vhodném místě, který třeba do své krásy. Dorostl na nepříliš vhodném místě a právě proto do své krásy. Dorostl na nepříliš vhodném místě a právě proto může si. Dorostl na nepříliš vhodném místě a právě proto může krásně. Dorostl na nepříliš vhodném místě a právě proto může krásně posloužit té. Nepříliš vhodném místě a právě proto může krásně posloužit té nádherné vánoční místě a právě proto může krásně posloužit té nádherné vánoční. Nás každoročně v adventním období vydáváme. Společnost Taiko ročně v adventním období vydáváme. Společnost Taiko stále čeká v adventním období vydáváme. Společnost Taiko stále čeká na vaše typy období vydáváme. Společnost Taiko stále čeká na vaše typy vydáváme. Společnost Taiko stále čeká na vaše typy za. Společnost Taiko stále čeká na vaše typy. Za chvíli na Taiko stále čeká na vaše typy. Za chvíli na blaň stále čeká na vaše typy. Za chvíli na blaňku Boniem MiG-21 na vaše typy. Za chvíli na blaňku Boniem MiG-21 nebo spy. Za chvíli na blaňku Boniem MiG-21 nebo Sandra. A za chvíli na blaňku Boniem MiG-21 nebo Sandra a pak za chvíli na blaňku Boniem MiG-21 nebo Sandra a pak už tu budou písničky na blaňku Boniem MiG-21 nebo Sandra a pak už tu budou písničky na přání MiG-21 nebo Sandra a pak už tu budou písničky na přání ještě před nimi ale nebo Sandra a pak už tu budou písničky na přání ještě před nimi ale aktuální volka a pak už tu budou písničky na přání ještě před nimi ale aktuální volební zpravodajství. Tu budou písničky na přání, ještě před nimi ale aktuální volební zpravodajství. Písničky na přání, ještě před nimi ale aktuální volební zpravodajství.
1: Zajímají.
0: Ještě před nimi ale aktuální volební zpravodajství.
1: Zajímají.
0: Ještě před nimi ale aktuální volební zpravodajství.
1: Zajímají vás novinky z
0: aktuální volební zpravodajství.
1: Zajímají vás novinky z

0: Fot.
1: Volební zpravodajství.
2: Zajímají vás novinky z planíku.
0: Fotky a
1: podajství.
2: Zajímají vás novinky z planíku.
0: Fotky a videa.
2: Zajímají vás novinky z planíku.
0: Fotky a videa z našeho studia.
2: Zajímají vás novinky z planíku.
0: Fotky a videa z našeho studia.
2: Novinky z planíku.
0: Fotky a videa z našeho studia.
3: A nebo si chcete zahrát.
0: Fotky a videa z našeho studia.
3: A nebo si chcete zahrát o výjimečné.
0: Fotky a videa z našeho studia.
3: A nebo si chcete zahrát o výjimečné.
0: Videa z našeho studia.
3: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny.
0: Z našeho studia.
3: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny.
4: Tak tohle všechno vám.
0: Studia.
3: A nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny.
4: Tak tohle všechno vám navíc.
3: Nebo si chcete zahrát o výjimečné ceny.
4: Tak tohle všechno vám nabízí klub
3: Rád o výjimečné ceny.
4: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rád
3: výjimečné ceny.
4: Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník. Tak tohle všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Jedinečné.
4: Všechno vám nabízí klub posluchačů Rádia Blaník. Nabízí klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši
4: posluchačů Rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
4: Přijde Rádia Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
4: Přijde Blaník.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
0: Přidejte se k nám na webu.
2: Jedinečné místo pro vaši zábavu.
0: Přidejte se k nám na webu radioblaník.cz.
2: Jedním nebo jednou z nás.
0: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Jednou z nás.
0: Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás.
0: Pas. Klub posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás.
0: Bavit vás. Posluchačů Rádia Blaník.
2: Baví nás.
0: Bavit vás. Čů Rádia Blaník.
2: Baví nás.
0: Bavit vás. Rádia Blaník.
2: Baví nás.
0: Bavit vás.
2: Baví nás.
0: Bavit vás.
2: Bavit vás.
0: Bavit vás. Bavit vás.

0: Na Blaníku slovenská skupina Elán. Hezký večer. Na Blaníku slovenská skupina Elán. Hezký večer. Praha stále slovenská skupina Elán. Hezký večer. Praha stále ještě nevybrala skupina Elán. Hezký večer. Praha stále ještě nevybrala vhodný na Elán. Hezký večer. Praha stále ještě nevybrala vhodný hezký večer. Praha stále ještě nevybrala vhodný strom pro největší vánoční. Praha stále ještě nevybrala vhodný strom pro největší vánoční trhy na Staroměstském. To je takový ten strom pro největší vánoční trhy na Staroměstském náměstí.
1: Pořadateli společnosti Tajko sice dorazilo mnoho typů na jehličky.

0: Blaník. Hezky. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky.
2: Česky.
1: Hezky.
2: Česky.
1: Hezky.
2: Česky.
3: Cestou.
2: Česky.

že mě uslyšíš. Doufám, že mě pochopíš. Že mě uslyšíš, že mě pochopíš. Že mě uslyšíš.

0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Rádio česky.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 9 až 3 stupňům. Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 9 až 3 stupňům. Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 9 až 3 stupňům. Výjimečně se objeví polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 9 až 3 stupňům. Výjimečně se objeví přehánky oblačnou oblohou klesnou k 9 až 3 stupňům. Výjimečně se objeví přehánky oblohou klesnou k 9 až 3 stupňům. Výjimečně se objeví přehánky a ráno se objeví přehánky a ráno ojediněle mlhy. Zítra čekejte sluníčko, přehánky a ráno ojediněle mlhy. Zítra čekejte sluníčko, ale i hodně a ráno ojediněle mlhy. Zítra čekejte sluníčko, ale i hodně ojediněle mlhy. Zítra čekejte sluníčko, ale i hodně mraků, neděle totiž bude ve znamení. Zítra čekejte sluníčko, ale i hodně mraků, neděle totiž bude ve znamení. Zítra čekejte sluníčko, ale i hodně mraků, neděle totiž bude ve znamení proměnlivé oblačnosti. Sluníčko, ale i hodně mraků, neděle totiž bude ve znamení proměnlivé oblačnosti, ale i hodně mraků, neděle totiž bude ve znamení proměnlivé oblačnosti a místy počítejte mraků, neděle totiž bude ve znamení proměnlivé oblačnosti a místy počítejte s dešť, totiž bude ve znamení proměnlivé oblačnosti a místy počítejte s dešťovými přeháň znamení proměnlivé oblačnosti a místy počítejte s dešťovými přeháňkami proměnlivé oblačnosti a místy počítejte s dešťovými přeháňkami. K večeru pak bude oblačnosti a místy počítejte s dešťovými přeháňkami. K večeru pak bude oblačnost ubývat, počítejte s dešťovými přeháňkami. K večeru pak bude oblačnost ubývat, nejte s dešťovými přeháňkami. K večeru pak bude oblačnost ubývat, nejvyšší teploty se zítra přeháňkami. K večeru pak bude oblačnost ubývat, nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat. K večeru pak bude oblačnost ubývat, nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů. Bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě. 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě. Západě do 18 stupňů na jižní Moravě. 18 stupňů na jižní Moravě. Stupňů na jižní Moravě.
2: Tak co
0: jižní Moravě?
2: Tak co? Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco? Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No,
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: Co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říkáme. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svíčko?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a...
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, nechce.
2: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to
2: říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem.
2: Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od
2: svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od

0: Allegrie.
1: Ví se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už ne...
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat...
0: Letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek...
0: Řešíme zážitkem od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Od Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Allegrie.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva. Víte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu a od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Romantickou večeři.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek. Neboj.
1: Pobyt pro dva.
0: House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslou. House running.
1: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na ring. Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek tu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek.
0: Nový zážitek nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nebo zaslouženou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepšenou masáž.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
1: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
1: Opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Tu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Máme pro.
0: Nejlepší zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Máme pro vás.
0: Zážitky hledejte na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Máme pro vás tip na
0: zajímavé. Na.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti.
2: Na zážitky.
0: CZ.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce.
0: CZ.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Realit. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. A tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1+1. Zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1+1 ve Zlíně za 3 miliony 300 nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1+1 ve Zlíně za 3 miliony 300 MM Reality. Byt 1+1 ve Zlíně za 3 miliony 371 tisíc kvality. Byt 1+1 ve Zlíně za 3 miliony 371. Byt 1+1 ve Zlíně za 3 miliony 371 tisíc korun. Rodina plus 1 ve Zlíně za 3 371 tisíc korun. Rodinný dům v Opatově za 3 371 tisíc korun. Rodinný dům v Opatově u 3 371 tisíc korun. Rodinný dům v Opatově u Třebíče za 991 tisíc korun. Rodinný dům v Opatově u Třebíče za 990 korun. Rodinný dům v Opatově u Třebíče za 990 tisíc. Rodinný dům v Opatově u Třebíče za 990 tisíc. Pozemek rodinný dům v Opatově u Třebíče za 990 tisíc. Pozemek k bydlení v Patově u Třebíče za 990 tisíc. Pozemek k bydlení v Trutnově za 2 milíče za 990 tisíc. Pozemek k bydlení v Trutnově za 2 miliony 90 tisíc. Pozemek k bydlení v Trutnově za 2 miliony 992 a půl tisíc. Pozemek k bydlení v Trutnově za 2 miliony 992 a půl tisíce. Pozemek k bydlení v Trutnově za 2 miliony 992 a půl tisíce. K bydlení v Trutnově za 2 miliony 992 a půl tisíce. Stavební parcela Trutnově za 2 miliony 992 a půl tisíce. Stavební parcela ve Velemíně 2 miliony 992 a půl tisíce. Stavební parcela ve Velemíně u Lito 92 a půl tisíce. Stavební parcela ve Velemíně u Litoměřic za 1 700 000. Stavební parcela ve Velemíně u Litoměřic za 1 760

na Blaníku dohrává. Na Blaníku dohrává Sandra. Na Blaníku dohrává Sandra za 4 minuty. Na Blaníku dohrává Sandra za 4 minuty bude 7. Na Blaníku dohrává Sandra za 4 minuty bude 7. Na Blaníku dohrává Sandra za 4 minuty bude 7. Za 4 minuty bude 7. 4 minuty bude 7. Před námi je další volební 7. Před námi je další volební Před námi je další volební zpravodajství a pak už začnou písničky na vaše přání. Mezi námi je další volební zpravodajství a pak už začnou písničky na vaše přání. Mezi 7. volební zpravodajství a pak už začnou písničky na vaše přání. Mezi 7. a 8. například zpravodajství a pak už začnou písničky na vaše přání. Mezi 7. a 8. například začnou písničky na vaše přání. Mezi 7. a 8. například plavci písničky na vaše přání. Mezi 7. a 8. například plavci Bramovaní. Na vaše přání. Mezi 7. a 8. například plavci Bramovaní. Mezi 7. a 8. například plavci Bramovaní. A 8. například plavci Bramovaní. Taky Olga Lounová. Například plavci.

2013. Stavební parcela ve Velemíně u Litoměřic za 1 716 000. Stavební parcela ve Velemíně u Litoměřic za 1 716 000. A byt ve Velemíně u Litoměřic za 1 716 000. A byt 3+ u Litoměřic za 1 716 000. A byt 3+1 v Moravské Třebové 1 716 000. A byt 3+1 v Moravské Třebové za 416 000. A byt 3+1 v Moravské Třebové za 1000. A byt 3+1 v Moravské Třebové za 4,25 milionu korun. A byt 3+1 v Moravské Třebové za 4,25 milionu korun. 3+1 v Moravské Třebové za 4,25 milionu korun. Aktuální v Moravské Třebové za 4,25 milionu korun. Aktuální nabídku Třebové za 4,25 milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí na 250 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na 1 000 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Všech nemovitostí najdete na mmreality.cz. Najdete na mmreality.cz. Na mmreality.cz. Reality.cz.

0: startují po volebních dosáhl 61,5%. Těsně po volbách většinou také startují po volební vyjednávání 61,5%. Těsně po volbách většinou také startují po volební vyjednávání 0,5%. Těsně po volbách většinou také startují po volební vyjednávání a ta bývají nejsložitější. Těsně po volbách většinou také startují po volební vyjednávání a ta bývají nejsložitější. Volbách většinou také startují po volební vyjednávání a ta bývají nejsložitější fází celého politického procesu. Také startují po volební vyjednávání a ta bývají nejsložitější fází celého politického procesu. Po volební vyjednávání a ta bývají nejsložitější fází celého politického procesu. Pokud žádná vyjednávání a ta bývají nejsložitější fází celého politického procesu. Pokud žádná strana nezíská, ta bývají nejsložitější fází celého politického procesu. Pokud žádná strana nezíská absolutní většitější fází celého politického procesu. Pokud žádná strana nezíská absolutní většinu celého politického procesu. Pokud žádná strana nezíská absolutní většinu, začíná proces hledání kompromisu procesu. Pokud žádná strana nezíská absolutní většinu, začíná proces hledání kompromisu. Pokud žádná strana nezíská absolutní většinu, začíná proces hledání kompromisu, který může strana nezíská absolutní většinu, začíná proces hledání kompromisu, který může trvat týdny i měsíce. Absolutní většinu začíná proces hledání kompromisu, který může trvat týdny i měsíce. V Praze trvala vyjednávání začíná proces hledání kompromisu, který může trvat týdny i měsíce. V Praze trvala vyjednávání hledání kompromisu, který může trvat týdny i měsíce. V Praze trvala vyjednávání před 4 lety smysu, který může trvat týdny i měsíce. V Praze trvala vyjednávání před 4 lety skoro 5 měsíců, může trvat týdny i měsíce. V Praze trvala vyjednávání před 4 lety skoro 5 měsíců, třeba ODS. V Praze trvala vyjednávání před 4 lety skoro 5 měsíců, třeba ODS případnou koalici s ANO. Trvala vyjednávání před 4 lety skoro 5 měsíců, třeba ODS případnou koalici s ANO. Ani před 4 lety skoro 5 měsíců, třeba ODS případnou koalici s ANO nemůže úplně vyloučit. Ty skoro 5 měsíců, třeba ODS případnou koalici s ANO nemůže úplně vyloučit. Pokračuje kant měsíců, třeba ODS případnou koalici s ANO nemůže úplně vyloučit. Pokračuje kandidát ODS případnou koalici s ANO nemůže úplně vyloučit. Pokračuje kandidát na pražského primátora případnou koalici s ANO nemůže úplně vyloučit. Pokračuje kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík s ANO nemůže úplně vyloučit. Pokračuje kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík. Úplně vyloučit. Pokračuje kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík.
1: Myslím si, že se to odvíjí.
0: Pokračuje kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík.
1: Myslím si, že se to odvíjí od toho.
0: Kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík.
1: Myslím si, že se to odvíjí od toho výsledku a od toho, že tak.
0: Jeho primátora Tomáš Portlík.
1: Myslím si, že se to odvíjí od toho výsledku a od toho, že ta koalice.
0: Tomáš Portlík.
1: Myslím si, že se to odvíjí od toho výsledku a od toho, že ta koalice, ať už bude jakkoliv složená.
0: Portlík.
1: Myslím si, že se to odvíjí od toho výsledku a od toho, že ta koalice, ať už bude jakkoliv složená, nesmí být z. Myslím si, že se to odvíjí od toho výsledku a od toho, že ta koalice, ať už bude jakkoliv složená, nesmí být z jakékoliv. Odvíjí od toho výsledku a od toho, že ta koalice, ať už bude jakkoliv složená, nesmí být z jakékoliv strany vydíratelná. A od toho, že ta koalice, ať už bude jakkoliv složená, nesmí být z jakékoliv strany vydíratelná. To je to, co já. Ta koalice, ať už bude jakkoliv složená, nesmí být z jakékoliv strany vydíratelná. To je to, co já považuji za jakkoliv složená, nesmí být z jakékoliv strany vydíratelná. To je to, co já považuji za naprostou prioritu a to je vlastně nesmí být z jakékoliv strany vydíratelná. To je to, co já považuji za naprostou prioritu a to je vlastně i to, co bych považoval prostě za jakékoliv strany vydíratelná. To je to, co já považuji za naprostou prioritu a to je vlastně i to, co bych považoval prostě za vítězství. To je to, co já považuji za naprostou prioritu a to je vlastně i to, co bych považoval prostě za vítězství.
0: Co se týká
1: považuji za naprostou prioritu a to je vlastně i to, co bych považoval prostě za vítězství.
0: Co se týká
1: prioritu a to je vlastně i to, co bych považoval prostě za vítězství.
0: Co se týká vyjednávání o koalici na pražské
1: i to, co bych považoval prostě za vítězství.
0: Co se týká vyjednávání o koalici na pražském magistrátu,
1: považoval prostě za vítězství.
0: Co se týká vyjednávání o koalici na pražském magistrátu, tak šéf
1: za vítězství.
0: Co se týká vyjednávání o koalici na pražském magistrátu, tak šéf. Co se týká vyjednávání o koalici na pražském magistrátu, tak šéf STAN Vít Rakušan slibuje vyjednávání o koalici na pražském magistrátu, tak šéf STAN Vít Rakušan slibuje o koalici na pražském magistrátu, tak šéf STAN Vít Rakušan slibuje, že do jednání vstupovat pražském magistrátu, tak šéf STAN Vít Rakušan slibuje, že do jednání vstupovat nebude. Tak šéf STAN Vít Rakušan slibuje, že do jednání vstupovat nebude. Za hnutí má vyjednávat Petr Hlava. STAN Vít Rakušan slibuje, že do jednání vstupovat nebude. Za hnutí má vyjednávat Petr Hlaváček. Jak se slibuje, že do jednání vstupovat nebude. Za hnutí má vyjednávat Petr Hlaváček. Jak se ale starosto do jednání vstupovat nebude. Za hnutí má vyjednávat Petr Hlava.

0: Hlaváček. Jak jsou ale starostové s průběžnými výsledky kovat nebude. Zahnutí má vyjednávat Petr Hlaváček. Jak jsou ale starostové s průběžnými výsledky? Zahnutí má vyjednávat Petr Hlaváček. Jak jsou ale starostové s průběžnými výsledky spokojení? Má vyjednávat Petr Hlaváček. Jak jsou ale starostové s průběžnými výsledky spokojení? Zjišťoval Petr Hlaváček. Jak jsou ale starostové s průběžnými výsledky spokojení? Zjišťovala na jejich tiskovce naše reportér. Jak jsou ale starostové s průběžnými výsledky spokojení? Zjišťovala na jejich tiskovce naše reportérka. Starostové s průběžnými výsledky spokojení zjišťovala na jejich tiskovce naše reportérka Sára Voldánová.
1: Hezký den, starostové byli velmi pozitivní.
0: Tiskovce naše reportérka Sára Voldánová. Pirátské kapínají hlavně krajská města. V Praze o post primátorky bojuje i

A koukám, že jste vybrali i tuhle od... A koukám, že jste vybrali i tuhle od Benjo Bandu Ivana Mládka. A koukám, že jste vybrali i tuhle od Benjo Bandu Ivana Mládka. A koukám, že jste vybrali i tuhle od Benjo Bandu Ivana Mládka. A koukám, že jste vybrali i tuhle od Benjo Bandu Ivana Mládka. A koukám, že jste vybrali i tuhle od Benjo Bandu Ivana Mládka.

0: komunální a senátní volby.
1: Rádio Blaník.
0: Komunální a senátní volby.
1: Rádio Blaník.
0: Komunální a senátní volby 2020.
1: Rádio Blaník.
0: Komunální a senátní volby 2026. Komunální a senátní volby 2026.
2: Pěkný večer.
0: 2026.
2: Pěkný večer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Aktuálce
0: 26.
2: Pěkný večer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Aktuálně sečteno zhruba
0: 6.
2: Pěkný večer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Aktuálně sečteno zhruba 80%. Pěkný večer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Aktuálně sečteno zhruba 80% okrsků. Zprávy pro vás má Monika Holubová. Aktuálně sečteno zhruba 80% okrsků. Monika Holubová. Aktuálně sečteno zhruba 80% okrsků. Nejvíc hlasů má obecně združená. Aktuálně sečteno zhruba 80% okrsků. Nejvíc hlasů má obecně združená. Sečteno zhruba 80% okrsků. Nejvíc hlasů má obecně sdružení místních kandidátů. No zhruba 80% okrsků. Nejvíc hlasů má obecně sdružení místních kandidátů. Za 60% okrsků. Nejvíc hlasů má obecně sdružení místních kandidátů. Zastupitelů okrsků. Nejvíc hlasů má obecně sdružení místních kandidátů. Zastupitelů by měli mít přes 34 kandidátů. Zastupitelů by měli mít přes 34 tisíce. Druzí jsou v komunálních volbách. Zastupitelů by měli mít přes 34 tisíce. Druzí jsou v komunálních volbách. Nezávislí kandidátů by měli mít přes 34 tisíce. Druzí jsou v komunálních volbách nezávislí kandidáti měli mít přes 34 tisíce. Druzí jsou v komunálních volbách nezávislí kandidáti a 34 tisíce. Druzí jsou v komunálních volbách nezávislí kandidáti a třetí lidovci. Ti už tisíce. Druzí jsou v komunálních volbách nezávislí kandidáti a třetí lidovci. Ti už tak druzí jsou v komunálních volbách nezávislí kandidáti a třetí lidovci. Ti už také slaví vítězství v komunálních volbách nezávislí kandidáti a třetí lidovci. Ti už také slaví vítězství Jana Grolicha v senátních volbách nezávislí kandidáti a třetí lidovci. Ti už také slaví vítězství Jana Grolicha v senátních volbách po bodě kandidáti a třetí lidovci. Ti už také slaví vítězství Jana Grolicha v senátních volbách po bodě Vyškov lidovci. Ti už také slaví vítězství Jana Grolicha v senátních volbách po bodě Vyškov dosáhl 61. Ti už také slaví vítězství Jana Grolicha v senátních volbách po bodě Vyškov dosáhl 61,5. Vítězství Jana Grolicha v senátních volbách po bodě Vyškov dosáhl 61,5%. Grolicha v senátních volbách po bodě Vyškov dosáhl 61,5%. Těsně po volbách po bodě Vyškov dosáhl 61,5%. Těsně po volbách většinu po bodě Vyškov dosáhl 61,5%. Těsně po volbách většinu také

0: Jednička pirátské kandidátky Terezánská města. V Praze o post primátorky bojuje i jednička pirátské kandidátky Tereza Nislerová. V Praze o post primátorky bojuje i jednička pirátské kandidátky Tereza Nislerová. Bojuje i jednička pirátské kandidátky Tereza Nislerová. A právě k pirátům se podíváme teď, že jednička pirátské kandidátky Tereza Nislerová. A právě k pirátům se podíváme teď živě kandidátky Tereza Nislerová. A právě k pirátům se podíváme teď živě v Trojském pivovaru. Tereza Nislerová a právě k pirátům se podíváme teď živě. V Trojském pivovaru je totiž naše Nislerová a právě k pirátům se podíváme teď živě. V Trojském pivovaru je totiž naše pirátům se podíváme teď živě. V Trojském pivovaru je totiž naše pirátská reportérka Hanka Kotterová. Teď živě v Trojském pivovaru je totiž naše pirátská reportérka Hanka Kotterová. V Trojském pivovaru je totiž naše pirátská reportérka Hanka Kotterová.
1: Příjemný podvečer.
0: Pivovaru je totiž naše pirátská reportérka Hanka Kotterová.
1: Příjemný podvečer, tady ve
0: štábu pirátská reportérka Hanka Kotterová.
1: Příjemný podvečer, tady ve štábu pirátů panuje dobrá
0: reportérka Hanka Kotterová.
1: Příjemný podvečer, tady ve štábu pirátů panuje dobrá nálada
0: Hanka Kotterová.
1: Příjemný podvečer, tady ve štábu pirátů panuje dobrá nálada, my novináři sice. Příjemný podvečer, tady ve štábu pirátů panuje dobrá nálada, my novináři sice pijeme teplý. Příjemný podvečer, tady ve štábu pirátů panuje dobrá nálada, my novináři sice pijeme teplý čaj na zahřátí. Tady ve štábu pirátů panuje dobrá nálada, my novináři sice pijeme teplý čaj na zahřátí. U pirátů panuje dobrá nálada, my novináři sice pijeme teplý čaj na zahřátí, ale je vidět, že panuje dobrá nálada, my novináři sice pijeme teplý čaj na zahřátí, ale je vidět, že mladí piráti nálada, my novináři sice pijeme teplý čaj na zahřátí, ale je vidět, že mladí piráti radši sice pijeme teplý čaj na zahřátí, ale je vidět, že mladí piráti radši pivo. Postupně sem přijíždíme teplý čaj na zahřátí, ale je vidět, že mladí piráti radši pivo. Postupně sem přijíždějí na zahřátí, ale je vidět, že mladí piráti radši pivo. Postupně sem přijíždějí ta největší esa mezi pí, ale je vidět, že mladí piráti radši pivo. Postupně sem přijíždějí ta největší esa mezi pí, že mladí piráti radši pivo. Postupně sem přijíždějí ta největší esa mezi prvními plná energie radši pivo. Postupně sem přijíždějí ta největší esa. Mezi prvními plná energie dorazila pivo. Postupně sem přijíždějí ta největší esa. Mezi prvními plná energie dorazila příjemně se přijíždějí ta největší esa. Mezi prvními plná energie dorazila příjemně sebevědomá jednička větší esa. Mezi prvními plná energie dorazila příjemně sebevědomá jednička v boji o pražský. Mezi prvními plná energie dorazila příjemně sebevědomá jednička v boji o pražský. Plná energie dorazila příjemně sebevědomá jednička v boji o pražský magistrát. Energie dorazila příjemně sebevědomá jednička v boji o pražský magistrát Tereza Nislerová. Dorazila příjemně sebevědomá jednička v boji o pražský magistrát Tereza Nislerová. Potvrdila mě sebevědomá jednička v boji o pražský magistrát Tereza Nislerová. Potvrdila, že piráti se v další domá jednička v boji o pražský magistrát Tereza Nislerová. Potvrdila, že piráti se v další v boji o pražský magistrát Tereza Nislerová. Potvrdila, že piráti se v dalších letech chtějí přesunout z oblasti magistrát Tereza Nislerová. Potvrdila, že piráti se v dalších letech chtějí přesunout z oblasti dopravy na bydlení Tereza Nislerová. Potvrdila, že piráti se v dalších letech chtějí přesunout z oblasti dopravy na bydlení a Irová. Potvrdila, že piráti se v dalších letech chtějí přesunout z oblasti dopravy na bydlení. Potvrdila, že piráti se v dalších letech chtějí přesunout z oblasti dopravy na bydlení a ideálně si v Praze piráti se v dalších letech chtějí přesunout z oblasti dopravy na bydlení a ideálně si v Praze představuje koalice chtějí přesunout z oblasti dopravy na bydlení a ideálně si v Praze představuje koalici sesunout z oblasti dopravy na bydlení a ideálně si v Praze představuje koalici se STAN a Prahou sobě dopravy na bydlení a ideálně si v Praze představuje koalici se STAN a Prahou sobě a ideálně si v Praze představuje koalici se STAN a Prahou sobě chvíli po ní piráti vítali ideálně si v Praze představuje koalici se STAN a Prahou sobě chvíli po ní piráti vítali svého šéfa z Praze představuje koalici se STAN a Prahou sobě. Chvíli po ní piráti vítali svého šéfa Zdeňka Hřiba i ten ve koalici se STAN a Prahou sobě. Chvíli po ní piráti vítali svého šéfa Zdeňka Hřiba i ten STAN a Prahou sobě. Chvíli po ní piráti vítali svého šéfa Zdeňka Hřiba i ten chce pro Prahu liberální koalici sobě. Chvíli po ní piráti vítali svého šéfa Zdeňka Hřiba i ten chce pro Prahu liberální koalici. Po ní piráti vítali svého šéfa Zdeňka Hřiba i ten chce pro Prahu liberální koalici, které by vítali svého šéfa Zdeňka Hřiba i ten chce pro Prahu liberální koalici, které by piráti šéfa Zdeňka Hřiba i ten chce pro Prahu liberální koalici, které by piráti byli samozřejmě součást i ten chce pro Prahu liberální koalici.

Na Blaníku. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.

0: koalici, které by Piráti byli samozřejmě součástí. Je to už také Ivan Chce pro Prahu liberální koalici, které by Piráti byli samozřejmě součástí. Je to už tak liberální koalici, které by Piráti byli samozřejmě součástí. Je to už také Ivan Bartoš a podpořit, které by Piráti byli samozřejmě součástí. Je to už také Ivan Bartoš a podpořit Piráty přišel by Piráti byli samozřejmě součástí. Je to už také Ivan Bartoš a podpořit Piráty přišel i youtuber byli samozřejmě součástí. Je to už také Ivan Bartoš a podpořit Piráty přišel i youtuber Martin Rot součástí. Je to už také Ivan Bartoš a podpořit Piráty přišel i youtuber Martin Rota. Zvolte už také Ivan Bartoš a podpořit Piráty přišel i youtuber Martin Rota. Z volebního štábu Bartoš a podpořit Piráty přišel i youtuber Martin Rota. Z volebního štábu Piráty přišel i youtuber Martin Rota. Z volebního štábu Pirátů Hanka přišel i youtuber Martin Rota. Z volebního štábu Pirátů Hanka Koterová. Youtuber Martin Rota. Z volebního štábu Pirátů Hanka Koterová.
1: Já ještě doplním, že v
0: Martin Rota. Z volebního štábu Pirátů Hanka Koterová.
1: Já ještě doplním, že v komunálních
0: z volebního štábu Pirátů Hanka Koterová.
1: Já ještě doplním, že v komunálních volbách
0: štábu Pirátů Hanka Koterová.
1: Já ještě doplním, že v komunálních volbách cílí Piráti na Já ještě doplním, že v komunálních volbách cílí Piráti na 250 zastupitelů a v Senátu doplním, že v komunálních volbách cílí Piráti na 250 zastupitelů a v Senátu si přejí obhajit nich volbách cílí Piráti na 250 zastupitelů a v Senátu si přejí obhajit Piráti na 250 zastupitelů a v Senátu si přejí obhajit jeden mandát. Senátu to ale 250 zastupitelů a v Senátu si přejí obhajit jeden mandát. Senátu to ale aktuálně zastupitelů a v Senátu si přejí obhajit jeden mandát. Senátu to ale aktuálně vypadá na velký úspěch a v Senátu si přejí obhajit jeden mandát. Senátu to ale aktuálně vypadá na velký úspěch STAN a Lidovců přejí obhajit jeden mandát. Senátu to ale aktuálně vypadá na velký úspěch STAN a Lidovců na jeden mandát. Senátu to ale aktuálně vypadá na velký úspěch STAN a Lidovců naopak bez Senátu to ale aktuálně vypadá na velký úspěch STAN a Lidovců naopak bez svého zástupce v horní to ale aktuálně vypadá na velký úspěch STAN a Lidovců naopak bez svého zástupce v horní komoře budou vypadá na velký úspěch STAN a Lidovců naopak bez svého zástupce v horní komoře budou i úspěch STAN a Lidovců naopak bez svého zástupce v horní komoře budou SPD a Lidovců naopak bez svého zástupce v horní komoře budou SPD neuspěje zřejmě žádný z jeho naopak bez svého zástupce v horní komoře budou SPD neuspěje zřejmě žádný z jeho svého zástupce v horní komoře budou SPD neuspěje zřejmě žádný z jeho 17 kandidátů v horní komoře budou SPD neuspěje zřejmě žádný z jeho 17 kandidátů druhé kolo voleb budou SPD neuspěje zřejmě žádný z jeho 17 kandidátů druhé kolo voleb se neuspěje zřejmě žádný z jeho 17 kandidátů druhé kolo voleb se uskuteční příští týden zřejmě žádný z jeho 17 kandidátů druhé kolo voleb se uskuteční příští týden i tak o něm promluvil z jeho 17 kandidátů druhé kolo voleb se uskuteční příští týden i tak o něm promluvil šéf 17 kandidátů druhé kolo voleb se uskuteční příští týden i tak o něm promluvil šéf SPD druhé kolo voleb se uskuteční příští týden i tak o něm promluvil šéf SPD Tomio Okamura kolo voleb se uskuteční příští týden i tak o něm promluvil šéf SPD Tomio Okamura příští týden i tak o něm promluvil šéf SPD Tomio Okamura Den i tak o něm promluvil šéf SPD Tomio Okamura. O něm promluvil šéf SPD Tomio Okamura.
2: To druhý kolo bude těžký a my máme
0: šéf SPD Tomio Okamura.
2: To druhý kolo bude těžký a my máme po každé cíle by aspoň
0: De Tomio Okamura.
2: To druhý kolo bude těžký a my máme po každé cíle by aspoň nějaký kandidát
0: Okamura.
2: To druhý kolo bude těžký a my máme po každé cíle by aspoň nějaký kandidát To druhý kolo bude těžký a my máme po každé cíle by aspoň nějaký kandidát co stal do druhého kola. Kolo bude těžký a my máme po každé cíle by aspoň nějaký kandidát co stal do druhého kola. S tím, že potom zabojujeme. A my máme po každé cíle by aspoň nějaký kandidát co stal do druhého kola. S tím, že potom zabojujeme. Takže každé cíle by aspoň nějaký kandidát co stal do druhého kola. S tím, že potom zabojujeme. Takže to je asi ten cíl. Aspoň nějaký kandidát co stal do druhého kola. S tím, že potom zabojujeme. Takže to je asi ten cíl. A nějaký kandidát co stal do druhého kola. S tím, že potom zabojujeme, takže to je asi ten cíl a uvidíme, jak to dopadne do druhého kola. S tím, že potom zabojujeme, takže to je asi ten cíl a uvidíme, jak to dopadne. Potom zabojujeme, takže to je asi ten cíl a uvidíme, jak to dopadne.
1: Co se týká,
2: takže to je asi ten cíl a uvidíme, jak to dopadne.
1: Co se týká situace v Senátu,
2: asi ten cíl a uvidíme, jak to dopadne.

0: týká situace v Senátu po volbách, tak vládní
1: koalice... A uvidíme, co dopadne.
0: Co se týká situace v Senátu po volbách, tak vládní koalice většinu
1: ne... Co dopadne.
0: Co se týká situace v Senátu po volbách, tak vládní koalice většinu ne... Co se týká situace v Senátu po volbách, tak vládní koalice většinu nezíská, k ní by potřebovala... Týká situace v Senátu po volbách, tak vládní koalice většinu nezíská, k ní by potřebovala zisk... V Senátu po volbách, tak vládní koalice většinu nezíská, k ní by potřebovala zisk 27 křesel. Tak vládní koalice většinu nezíská, k ní by potřebovala zisk 27 křesel. Zástupcům ano... Vládní koalice většinu nezíská, k ní by potřebovala zisk 27 křesel. Zástupcům ano... nezíská, k ní by potřebovala zisk 27 křesel. Zástupcům ANO k ní podle propočtů nepomůže, by potřebovala zisk 27 křesel. Zástupcům ANO k ní podle propočtů nepomůžou ani adept zisk 27 křesel. Zástupcům ANO k ní podle propočtů nepomůžou ani adepti zpřízněných 20 křesel. Zástupcům ANO k ní podle propočtů nepomůžou ani adepti zpřízněných stran. Vše kolem volel. Zástupcům ANO k ní podle propočtů nepomůžou ani adepti zpřízněných stran. Vše kolem volel. Zástupcům ANO k ní podle propočtů nepomůžou ani adepti zpřízněných stran. Vše kolem voleb dál samozřejmě sledujeme. Podle propočtů nepomůžou ani adepti zpřízněných stran. Vše kolem voleb dál samozřejmě sledujeme. Další zpomůžou ani adepti zpřízněných stran. Vše kolem voleb dál samozřejmě sledujeme. Další zprávy tu budou za hodinu. Adepti zpřízněných stran. Vše kolem voleb dál samozřejmě sledujeme. Další zprávy tu budou za hodinu. Tolik volebních stran. Vše kolem voleb dál samozřejmě sledujeme. Další zprávy tu budou za hodinu. Tolik volební zpravodaj. Vše kolem voleb dál samozřejmě sledujeme. Další zprávy tu budou za hodinu. Tolik volební zpravodajství. Rádia Blaník. Samozřejmě sledujeme, další zprávy tu budou za hodinu, tolik volební zpravodajství Rádia Blaník.
2: Moniko, děkujeme,
0: další zprávy tu budou za hodinu, tolik volební zpravodajství Rádia Blaník. Zprávy tu budou za hodinu, tolik volební zpravodajství Rádia Blaník.
2: Moniko, děkujeme.
0: Za hodinu, tolik volební zpravodajství Rádia Blaník.
2: Moniko, děkujeme a jsou skoro 2 minuty.
0: Volební zpravodajství Rádia Blaník.
2: Moniko, děkujeme a jsou skoro 2 minuty po
0: Rádia Blaník.
2: Moniko, děkujeme a jsou skoro 2 minuty po 19. hodině. Pěkný večer. Moniko, děkujeme a jsou skoro 2 minuty po 19. Moniko, děkujeme a jsou skoro 2 minuty po 19. hodině. Pěkný večer. A jsou skoro 2 minuty po 19. hodině. Pěkný večer. Skoro 2 minuty po 19. hodině. Pěkný večer. Po 19. hodině. Pěkný večer.
3: Martin.
2: 19. hodině. Pěkný večer.
3: Martin.
2: Pěkný večer.
3: Martin Ledinský.
0: Na.
3: Martin Ledinský.
4: Na rádiu Blaník.
3: Martin Ledinský.
4: Na rádiu Blaník.
2: A.
3: Martin Ledinský.
4: Na rádiu Blaník.
2: A každý večer touto do...
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
2: A každý večer touto dobou pro vás.
3: Martin Ledinský
4: na rádiu Blaník.
2: A každý večer touto dobou pro vás.
4: Na rádiu Blaník.
2: A každý večer touto dobou pro vás na Blaníku máme.
4: Na rádiu Blaník.
2: A každý večer touto dobou pro vás na Blaníku máme písničky na
4: Blaník.
2: A každý večer touto dobou pro vás na Blaníku máme písničky na vaše písemná přání. A každý večer touto dobou pro vás na Blaníku máme písničky na vaše písemná přání. Touto dobou pro vás na Blaníku máme písničky na vaše písemná přání. Ty můžete s předstihem pro vás na Blaníku máme písničky na vaše písemná přání. Ty můžete s předstihem objednat na Blaníku máme písničky na vaše písemná přání. Ty můžete s předstihem objednávat na stránce písničky na vaše písemná přání. Ty můžete s předstihem objednávat na stránkách rádio na vaše písemná přání. Ty můžete s předstihem objednávat na stránkách rádio písemná přání. Ty můžete s předstihem objednávat na stránkách rádio. Ty můžete s předstihem objednávat na stránkách rádio Blaník.cz. V kontaktech s předstihem objednávat na stránkách rádio Blaník.cz. V kontaktech tady k písničkám napřem objednávat na stránkách rádio Blaník.cz. V kontaktech tady k písničkám na stránkách rádio Blaník.cz. V kontaktech tady k písničkám na přání najdete speciálních rádio Blaník.cz. V kontaktech tady k písničkám na přání najdete speciální přehlední Blaník.cz. V kontaktech tady k písničkám na přání najdete speciální přehlední formulář Z. V kontaktech tady k písničkám na přání najdete speciální přehlední formulář, kde vše jednoduché. V kontaktech tady k písničkám na přání najdete speciální přehled.

0: základní formulář, kde vše jednoduše vyplníte. Knížkám na přání najdete speciální přehledný formulář, kde vše jednoduše vyplníte a dáte najdete speciální přehledný formulář, kde vše jednoduše vyplníte a dáte odeciální přehledný formulář, kde vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Dnes má svá přehledný formulář, kde vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Dnes má svátek Mář, kde vše jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Dnes má svátek Marína, kde jednoduše vyplníte a dáte odeslat. Dnes má svátek Marína, tak všechno nejlepší vyplníte a dáte odeslat. Dnes má svátek Marína, tak všechno nejlepší. Pojďme na a dáte odeslat. Dnes má svátek Marína, tak všechno nejlepší. Pojďme na první vaše přeslat. Dnes má svátek Marína, tak všechno nejlepší. Pojďme na první vaše přání. Dnes má svátek Marína, tak všechno nejlepší. Pojďme na první vaše přání. Marína, tak všechno nejlepší. Pojďme na první vaše přání. Tak všechno nejlepší. Pojďme na první vaše přání. To nejlepší. Pojďme na první vaše přání. Pojďme na první vaše přání. Tabáč přání. Tabáček od skupiny Činasky. Tabáček od skupiny Činasky. Tabáček od skupiny Činasky vybral pan František. Tabáček od skupiny Činasky vybral pan František ze Skůhrova. Tabáček od skupiny Činasky vybral pan František ze Skůhrova. Tatínku od skupiny Činasky vybral pan František ze Skůhrova. Tatínku přejeme Činasky vybral pan František ze Skůhrova. Tatínku přejeme ti všechno nejlepší vybral pan František ze Skůhrova. Tatínku přejeme ti všechno nejlepší k tvým dnešním František ze Skůhrova. Tatínku přejeme ti všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám ze Skůhrova. Tatínku přejeme ti všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám a těrva. Tatínku přejeme ti všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám a rád stavíš. Tatínku přejeme ti všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám a rád stavíš. Hospodaří všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám a rád stavíš. Hospodaříš uklízíš k tvým dnešním narozeninám a rád stavíš. Hospodaříš uklízíš a koupel dnešním narozeninám, ať rád stavíš, hospodaříš, uklízíš a narozeninám, ať rád stavíš, hospodaříš, uklízíš a koupelna, ať rád stavíš, hospodaříš, uklízíš a koupelna, ať tě jde pěkně od ruky. Hospodaříš, uklízíš a koupelna, ať tě jde pěkně od ruky. Si říš, uklízíš a koupelna, ať tě jde pěkně od ruky. Si úžasný a máme zíš a koupelna, ať tě jde pěkně od ruky, si úžasný a mám koupelna, ať tě jde pěkně od ruky, si úžasný a máme tě rádi, to přejí František, tě jde pěkně od ruky, si úžasný a máme tě rádi, to přejí František, Pepíček, mě od ruky, si úžasný a máme tě rádi, to přejí František, Pepíček, Štěpánek, si úžasný a máme tě rádi, to přejí František, Pepíček, Štěpánek, tonsný a máme tě rádi, to přejí František, Pepíček, Štěpánek, Toníček, Vendulk tě rádi, to přejí František, Pepíček, Štěpánek, Toníček, Vendulka, to přejí František, Pepíček, Štěpánek, Toníček, Vendulka a Věrka. František, Pepíček, Štěpánek, Toníček, Vendulka a Věrka. František, Štěpánek, Toníček, Vendulka a Věrka. Toníček, Vendulka a Věrka. Vendulka a Věrka. Věrka.
1: Písničky na přání. Písničky na přání. Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník. Ha.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
1: Halo. Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Halo, kdo je tam?
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Halo, kdo je tam?
1: Na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Halo, kdo je tam? Pozazně.
2: Na rádiu Blaník.

Činasky. Život je návykovej a někde. Činasky na Blaníku. Život je návykovej a někde. Činasky na Blaníku, teď už návykovej a někde. Činasky na Blaníku, teď už inženýrská odplavců. Činasky na Blaníku, teď už inženýrská odplavců. Činasky na Blaníku, teď už inženýrská odplavců, napsala Danuše. Činasky na Blaníku, teď už inženýrská odplavců, napsala Danuše z Karvinku, teď už inženýrská odplavců, napsala Danuše z Karviné. Posíláme proč inženýrská odplavců, napsala Danuše z Karviné. Posíláme pro tebe danská odplavců, napsala Danuše z Karviné. Posíláme pro tebe Danku, mamců, napsala Danuše z Karviné. Posíláme pro tebe Danku, mamka s rodinou, Danuše z Karviné. Posíláme pro tebe Danku, mamka s rodinou, Karviné. Posíláme pro tebe Danku, mamka s rodinou, myslíme na tebe. Posíláme pro tebe Danku, mamka s rodinou, myslíme na tebe. Já pro tebe Danku, mamka s rodinou, myslíme na tebe. Jasný. Mamka s rodinou, myslíme na tebe.

0: úsměv mám neustále před očima a myslím na tebe dnem i nocí. Tvůj úsměv mám neustále před očima a každá chvíle tebe dnem i nocí. Tvůj úsměv mám neustále před očima a každá nocí. Tvůj úsměv mám neustále před očima a každá chvíle s tebou je pro úsměv mám neustále před očima a každá chvíle s tebou je pro mě neustále před očima a každá chvíle s tebou je pro mě vzácná. Před očima a každá chvíle s tebou je pro mě vzácná. Doufám, že a každá chvíle s tebou je pro mě vzácná. Doufám, že ti má slova chvíle s tebou je pro mě vzácná. Doufám, že ti má slova udělají radost, je pro mě vzácná. Doufám, že ti má slova udělají radost, pro mě vzácná. Doufám, že ti má slova udělají radost, prosná. Doufám, že ti má slova udělají radost, protože vycházejí. Doufám, že ti má slova udělají radost, protože vycházejí z mého srdíčka. Že ti má slova udělají radost, protože vycházejí z mého srdíčka. Slova udělají radost, protože vycházejí z mého srdíčka. Tvůj Péťa udělají radost, protože vycházejí z mého srdíčka. Tvůj Péťa Vavřík, protože vycházejí z mého srdíčka. Tvůj Péťa Vavřík, protože vycházejí z mého srdíčka. Tvůj Péťa Vavřík, na Blaníku dál hrají z mého srdíčka. Tvůj Péťa Vavřík, na Blaníku dál hraje srdíčka. Tvůj Péťa Vavřík, na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Tvůj Péťa Vavřík, na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Hezký večer, Péťa Vavřík. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Hezký večer.
1: Znám.
0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Hezký večer.
1: Znám milion blištivých
0: měst. Hrajeme na vaše přání. Hezký večer.
1: Znám milion blištivých měst. V nich milion.
0: Hezký večer.
1: Znám milion blištivých měst.

Na Blaníku inženýrská Na Blaníku inženýrská odplavců a teď... Na Blaníku inženýrská odplavců a teď už... Na Blaníku inženýrská odplavců a teď už... Krištof ty... Na Blaníku inženýrská odplavců a teď už... Krištof ty a já... Na Blaníku inženýrská odplavců a teď už... Krištof ty a já... Odplavců a teď už... Krištof ty a já... Písničku vybral Petr z Dobré... A teď už... Krištof ty a já... Písničku vybral Petr z Dobré... Milá... Ty a já... Písničku vybral Petr z Dobré... Milá a krásná Karolina... Písničku vybral Petr z Dobré... Milá a krásná Karolínko, moc ti děkuji, Petr z Dobré. Milá a krásná Karolínko, moc ti děkuji, že jsi se objevila v mém z Dobré. Milá a krásná Karolínko, moc ti děkuji, že jsi se objevila v mém životě. Milá a krásná Karolínko, moc ti děkuji, že jsi se objevila v mém životě. Jsi úžasná. A krásná Karolínko, moc ti děkuji, že jsi se objevila v mém životě. Jsi úžasná žena. Karolínko, moc ti děkuji, že jsi se objevila v mém životě. Jsi úžasná žena. Rost ti děkuji, že jsi se objevila v mém životě. Jsi úžasná žena. Rostomilá něžná, že jsi se objevila v mém životě. Jsi úžasná žena. Rostomilá něžná, srdečná, byla v mém životě. Jsi úžasná žena. Rostomilá něžná, srdečná, jsem do tebe zamilovaná. Jsi úžasná žena. Rostomilá něžná, srdečná, jsem do tebe zamilovaná. Úžasná žena. Rostomilá něžná, srdečná, jsem do tebe zamilovaný a myslím na tebe dnena. Rostomilá, něžná, srdečná, jsem do tebe zamilovaný a myslím na tebe dnem. Milá, něžná, srdečná, jsem do tebe zamilovaný a myslím na tebe dnem i nocí. Tvůj srdečná, jsem do tebe zamilovaný a myslím na tebe dnem i nocí. Tvůj úsměv zamilovaný a myslím na tebe dnem i nocí. Tvůj

rolí. V nich 100 000 rolí. V nich 100 000 rolí. 100 000 rolí. A uprostřed všech víc rolí. A uprostřed všech rolí. A uprostřed všech tajení. A uprostřed všech ta jediná. A uprostřed všech ta jediná, co bych chtěl hrát. A uprostřed všech ta jediná, co bych chtěl hrát. A uprostřed všech

vším ještě víc. A nad tím vším ještě víc hvězd. A nad tím vším ještě víc hvězd. A nad tím vším ještě víc hvězd. Chceš, ať mě střeží. A nad tím vším ještě víc hvězd. Chceš, ať mě střeží. Nad tím vším ještě víc hvězd. Chceš, ať mě střeží. Ještě víc hvězd. Chceš, ať mě střeží. Hvězd, chceš, ať mě střeží. Chceš, ať mě střeží.

Nejlepší, ať se jí daří a na tváři úsměv. Je to nejlepší, ať se jí daří a na tváři úsměv září. To přejí ze srdce Iva. Ať se jí daří a na tváři úsměv září. To přejí ze srdce Iva Dana 1. Daří a na tváři úsměv září. To přejí ze srdce Iva Dana 1. Při úsměv září. To přejí ze srdce Iva Dana 1 a Dana 2. Úsměv září. To přejí ze srdce Iva Dana 1 a Dana 2. Napsala tý, to přejí ze srdce Iva Dana 1 a Dana 2. Napsala taky Elena ze srdce Iva Dana 1 a Dana 2. Napsala taky Elena z Lukové Dana 1 a Dana 2. Napsala taky Elena z Lukové u Chlumce nad Cidlina a Dana 2. Napsala taky Elena z Lukové u Chlumce nad Cidlinou přeje na 2. Napsala taky Elena z Lukové u Chlumce nad Cidlinou přejeme Lidušce. Napsala taky Elena z Lukové u Chlumce nad Cidlinou přejeme Lidušce Krejčové. Vše taky Elena z Lukové u Chlumce nad Cidlinou přejeme Lidušce Krejčové všechno nejlepší. Z Lukové u Chlumce nad Cidlinou přejeme Lidušce Krejčové všechno nejlepší k narozeninám. Chlumce nad Cidlinou přejeme Lidušce Krejčové všechno nejlepší k narozeninám. Cidlinou přejeme Lidušce Krejčové všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí u Lidušce Krejčové, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí úsměvu na tváři, u se Krejčové, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí úsměvu na tváři, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí úsměvu na tváři, upřímný přátelé, nejlepší k narozeninám, hodně štěstí úsměvu na tváři, upřímný přátelé a narozeninám, hodně štěstí úsměvu na tváři, upřímný přátelé, ale hlavně je to nejvzácnější, hodně štěstí úsměvu na tváři, upřímní přátelé, ale hlavně to nejvzácnější a ty úsměvu na tváři, upřímní přátelé, ale hlavně to nejvzácnější, upřímní přátelé, ale hlavně to nejvzácnější a to je zdraví. Máme tě upřímní přátelé, ale hlavně to nejvzácnější a to je zdraví. Máme tě přátelé, ale hlavně to nejvzácnější a to je zdraví. Máme tě hlavně to nejvzácnější a to je zdraví. Máme tě rádi, Ela, vzácnější a to je zdraví. Máme tě rádi, Ela a Jarka. A my se připojujeme zdraví. Máme tě rádi, Ela a Jarka. A my se připojujeme od nás. Máme tě rádi, Ela a Jarka. A my se připojujeme od nás z Blandi, Ela a Jarka. A my se připojujeme od nás z Blaníku taktéž všechno a Jarka. A my se připojujeme od nás z Blaníku taktéž všechno nejlepší k narození. A my se připojujeme od nás z Blaníku taktéž všechno nejlepší k narozeninám. Připojujeme od nás z Blaníku taktéž všechno nejlepší k narozeninám. Od nás z Blaníku taktéž všechno nejlepší k narozeninám, paní Lidušce. Blaníku taktéž všechno nejlepší k narozeninám, paní Lidušce. Taktéž všechno nejlepší k narozeninám, paní Lidušce. Nejlepší k narozeninám, paní Lidušce.

Na Blaníku dohrávají... Na Blaníku dohrávají Krištof. Na Blaníku dohrávají Krištof a teď... Na Blaníku dohrávají Krištof a teď už je před námi narozeniny. Na Blaníku dohrávají Krištof a teď už je před námi narozeninová od Ol. Na Blaníku dohrávají Krištof a teď už je před námi narozeninová. Na Blaníku dohrávají Krištof a teď už je před námi narozeninová od Olgy Lounové. Hrávají Krištof a teď už je před námi narozeninová od Olgy Lounové. Napsala Dana z Hradištof a teď už je před námi narozeninová od Olgy Lounové. Napsala Dana z Hradištka před námi narozeninová od Olgy Lounové. Napsala Dana z Hradištka pod Medníkem narozeninová od Olgy Lounové. Napsala Dana z Hradištka pod Medníkem, milé Olgy Lounové. Napsala Dana z Hradištka pod Medníkem. Napsala Dana z Hradištka pod Medníkem. Milé rádio, prosíme o zahrání. Napsala Dana z Hradištka pod Medníkem. Milé rádio, prosíme o zahrání písničky. Hradištka pod Medníkem. Milé rádio, prosíme o zahrání písničky pro naši Medníkem. Milé rádio, prosíme o zahrání písničky pro naší bývalou. Milé rádio, prosíme o zahrání písničky pro naší bývalou kolegyni paní Lenku. Milé rádio, prosíme o zahrání písničky pro naší bývalou kolegyni paní Lenku. Prosíme o zahrání písničky pro naší bývalou kolegyni paní Lenku Bušahuách. O zahrání písničky pro naší bývalou kolegyni paní Lenku Bušahuách, která 7. Písničky pro naší bývalou kolegyni paní Lenku Bušahuách, která 7. října os naší bývalou kolegyni paní Lenku Bušahuách, která 7. října oslavila kolegyni paní Lenku Bušahuách, která 7. října oslavila krásné 50. narku Bušahuách, která 7. října oslavila krásné 50. narozeniny Bušahuách, která 7. října oslavila krásné 50. narozeniny. Touto cestou 7. října oslavila krásné 50. narozeniny. Touto cestou jí do dalších října oslavila krásné 50. narozeniny. Touto cestou jí do dalších let přejeme krásné 50. narozeniny. Touto cestou jí do dalších let přejeme to nejlepší 50. narozeniny. Touto cestou jí do dalších let přejeme narozeniny. Touto cestou jí do dalších let přejeme to nejlepší. Touto cestou jí do dalších let přejeme to nejlepší, ať se jí daří. Touto jí do dalších let přejeme to nejlepší, ať se jí daří a na tváři úsměv. Z let přejeme to nejlepší.

0: babička tvých vnoučátek a naše nejlepší maminka. Všichni tě máme rádi, babička tvých vnoučátek a naše nejlepší maminka. Všichni tě máme rádi a přejeme ti hodně vnoučátek a naše nejlepší maminka. Všichni tě máme rádi a přejeme ti hodně štěstí, zdka naše nejlepší maminka. Všichni tě máme rádi a přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky maminka. Všichni tě máme rádi a přejeme ti hodně štěstí, zdraví a všichni tě máme rádi a přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky. Máme rádi a přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky. To vše přejí Káťa, Nikolka. Rádi a přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky. To vše přejí Káťa, Nikolka. Ti hodně štěstí, zdraví a lásky. To vše přejí Káťa, Nikolka. Samík, Martínek, zdraví a lásky. To vše přejí Káťa, Nikolka. Samík, Martínek, Honzík, Markéta a lásky. To vše přejí Káťa, Nikolka. Samík, Martínek, Honzík, Markéta a lásky. To vše přejí Káťa, Nikolka. Samík, Martínek, Honzík, Markéta a Málka, Lukášej. Káťa, Nikolka. Samík, Martínek, Honzík, Markéta a Málka, Lukášek, Filip. Káťa, Nikolka. Samík, Martínek, Honzík, Markéta a Málka, Lukášek, Filipek, Domka. Samík, Martínek, Honzík, Markéta a Málka, Lukášek, Filipek, Domča, Jarda. A Samík, Martínek, Honzík, Markéta a Málka, Lukášek, Filipek, Domča, Jarda. A Alek, Honzík, Markéta a Málka, Lukášek, Filipek, Domča, Jarda. A Alča, Markéta a Málka, Lukášek, Filipek, Domča, Jarda. A Alča, Lukášek, Filipek, Domča, Jarda. A Alča.
1: Rádio Blaník.
0: Filipek, Domča, Jarda. A Alča.
1: Rádio Blaník.
2: Písně
0: a Jarda a Alča.
1: Rádio Blaník.
2: Písně
0: a Alča.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání.
0: Alča.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání.
1: Blaník.
2: Písničky na přání.
3: Písničky
2: na přání.

Olga Lún. Olga Lúnová na Blaníku. Olga Lúnová na Blaníku. Olga Lúnová na Blaníku a teď už. Olga Lúnová na Blaníku a teď už. Karel Gott už z hor. Olga Lúnová na Blaníku a teď už. Karel Gott už z hor zní zvon. Olga Lúnová na Blaníku a teď už. Karel Gott už z hor zní zvon. Na Blaníku a teď už. Karel Gott už z hor zní zvon. Své přání a teď už. Karel Gott už z hor zní zvon. Své přání ze Zbrasl. Karel Gott už z hor zní zvon. Své přání ze Zbraslavy. Už z hor zní zvon. Své přání ze Zbraslavy poslala. Zní zvon. Své přání ze Zbraslavy poslala Katka. Milá maminko a von. Své přání ze Zbraslavy poslala Katka. Milá maminko a babičko. Své přání ze Zbraslavy poslala Katka. Milá maminko a babičko si to ze Zbraslavy poslala Katka. Milá maminko a babičko si to nejlepší, co má. Zbraslavy poslala Katka. Milá maminko a babičko si to nejlepší, co máme, si nejlepší. Poslala Katka. Milá maminko a babičko si to nejlepší, co máme, si nejlepší babička Tvíka. Milá maminko a babičko si to nejlepší, co máme, si nejlepší babička. Milá maminko a babičko si to nejlepší, co máme, si nejlepší babička tvých vnoučátek a babičko si to nejlepší, co máme, si nejlepší babička tvých vnoučátek a naše nejlepší to nejlepší, co máme, si nejlepší babička tvých vnoučátek a naše nejlepší maminka, co máme, si nejlepší babička tvých vnoučátek a naše nejlepší maminka. Všichni tě máme, si nejlepší babička.

dlouhý život plný optimismu, lásky a pohody přejí zdraví a dlouhý život plný optimismu, lásky a pohody přejí manželka Ivana. Život plný optimismu, lásky a pohody přejí manželka Ivana. Plný optimismu, lásky a pohody přejí manželka Ivana. Synové Ondřej a lásky a pohody přejí manželka Ivana. Synové Ondřej a Michal s rodinou a pohody přejí manželka Ivana. Synové Ondřej a Michal s rodinou a vnoučaty přejí manželka Ivana. Synové Ondřej a Michal s rodinou a vnoučata manželka Ivana. Synové Ondřej a Michal s rodinou a vnoučata já Ivana. Synové Ondřej a Michal s rodinou a vnoučata Jája, Klárka a Viki. Synové Ondřej a Michal s rodinou a vnoučata Jája, Klárka a Viki. A Michal s rodinou a vnoučata Jája, Klárka a Viki. Pak tady máme přání tak rodinou a vnoučata Jája, Klárka a Viki. Pak tady máme přání taky od Káti, vnoučata Jája, Klárka a Viki. Pak tady máme přání taky od Káti z Ostravy, která Klárka a Viki. Pak tady máme přání taky od Káti z Ostravy, která píše a Viki. Pak tady máme přání taky od Káti z Ostravy, která píše milý strejdo. Pak tady máme přání taky od Káti z Ostravy, která píše milý strejdo jendo. Dnes máme přání taky od Káti z Ostravy, která píše milý strejdo jendo. Dnes slavíš krásný od Káti z Ostravy, která píše milý strejdo jendo. Dnes slavíš krásných 65 let a my ti chceme do dnes slavíš krásných 65 let a my ti chceme z celého srdce popřát slavíš krásných 65 let a my ti chceme z celého srdce popřát hlavně pevné 65 let a my ti chceme z celého srdce popřát hlavně pevné zdraví 5 let a my ti chceme z celého srdce popřát hlavně pevné zdraví a my ti chceme z celého srdce popřát hlavně pevné zdraví štěstí a spoustu krás celého srdce popřát hlavně pevné zdraví štěstí a spoustu krásných chvil ať se popřát hlavně pevné zdraví štěstí a spoustu krásných chvil, ať máš kolem sebe hlavně pevné zdraví, štěstí a spoustu krásných chvil, ať máš kolem sebe vždy lidi, kteří ti zdraví, štěstí a spoustu krásných chvil, ať máš kolem sebe vždy lidi, kteří tě mají rádi a spoustu krásných chvil, ať máš kolem sebe vždy lidi, kteří tě mají rádi a spoustu krásných chvil, ať máš kolem sebe vždy lidi, kteří tě mají rádi a každý další den chvil, ať máš kolem sebe vždy lidi, kteří tě mají rádi a každý další den ti přináší kolem sebe vždy lidi, kteří tě mají rádi a každý další den ti přináší důvod k úsměvu. Vždy lidi, kteří tě mají rádi a každý další den ti přináší důvod k úsměvu. Roky přináší důvod k úsměvu. Roky běží, ale to nejcennější jsou vzpomínky. Důvod k úsměvu. Roky běží, ale to nejcennější jsou vzpomínky, rodina a lidé. Roky běží, ale to nejcennější jsou vzpomínky, rodina a lidé. Na které běží, ale to nejcennější jsou vzpomínky, rodina a lidé, na kterých nám záleží. Ale to nejcennější jsou vzpomínky, rodina a lidé, na kterých nám záleží. Jsou vzpomínky, rodina a lidé, na kterých nám záleží. Užij si svůj den. Vzpomínky, rodina a lidé, na kterých nám záleží. Užij si svůj den naplno a lidé, na kterých nám záleží. Užij si svůj den naplno, protože si na kterých nám záleží. Užij si svůj den naplno, protože si zasloužíš, jich nám záleží. Užij si svůj den naplno, protože si zasloužíš jen to nejlepší. Užij si svůj den naplno, protože si zasloužíš jen to nejlepší. Užij si svůj den naplno, protože si zasloužíš jen to nejlepší. Den naplno, protože si zasloužíš jen to nejlepší. S láskou, protože si zasloužíš jen to nejlepší s láskou a velkým že si zasloužíš jen to nejlepší s láskou a velkým obětím žíš jen to nejlepší s láskou a velkým obětím přejí Moniko to nejlepší s láskou a velkým obětím přejí Monikova Lucka s rodinou. Tak všechno nejlepší Lucka s rodinou. Tak všechno nejlepší je od nás z Blaníku s rodinou. Tak všechno nejlepší je od nás z Blaníku a tady jsou škvořinou. Tak všechno nejlepší je od nás z Blaníku a tady jsou škvoři, hezký večer. Tak všechno nejlepší je od nás z Blaníku a tady jsou škvoři, hezký večer. To nejlepší je od nás z Blaníku.

0: a tady jsou Škvoři, hezký večer.
1: Podle
0: od nás z Blaníku a tady jsou Škvoři, hezký večer.
1: Podle nepsaných
0: a tady jsou Škvoři, hezký večer.
1: Podle nepsaných zákonů
0: a tady jsou Škvoři, hezký večer.
1: Podle nepsaných zákonů
0: Škvoři, hezký večer.

0: Na Blaníku vám zpíval Karel Gott a teď je před
1: hlavně hodně zdraví a dlouhý život plný optimismu, lásky a

Na Blaníku skupina Škvor. Na Blaníku skupina Škvor a za 6 minut. Na Blaníku skupina Škvor a za 6 minut bude půl. Na Blaníku skupina Škvor a za 6 minut bude půl osmé. Na Blaníku skupina Škvor a za 6 minut bude půl osmé. V písničkách na přání už brzy skupina Škvor a za 6 minut bude půl osmé. V písničkách na přání už brzy třeba a za 6 minut bude půl osmé. V písničkách na přání už brzy třeba a 6 minut bude půl osmé. V písničkách na přání už brzy třeba Lucie Bílá. Třeba Lucie Bílá.

0: Rádiu Blaník.
1: Přání
0: na Rádiu Blaník.
2: Tak co, už
0: na Rádiu Blaník.
2: Tak co, už víš, jak ochránit... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU. Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochran... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 50... Víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59... Chránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 70... Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79. Katná skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další přístroje a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další přístroje od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v 9 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo dále kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v kabely, nabíječky, držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravské držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, další příslušenství. Navštiv nás

0: na vaše přání taky holky.
1: Jak šňůry korálků.
0: A na vaše přání taky holky.
1: Korálků.
0: A na vaše přání taky holky. Banjo band Ivana Mládka a nebo. A na vaše přání taky holky, banjo band Ivana Mládka a nebo. Na vaše přání taky holky, banjo band Ivana Mládka a nebo. Tady vidím i holky, banjo band Ivana Mládka a nebo. Tady vidím i skupinu Jelensky, banjo band Ivana Mládka a nebo. Tady vidím i skupinu Jelens Jiřím nebo. Tady vidím i skupinu Jelens Jiřím Pavlicou a Hradišťanem na Blaníku. Tady vidím i skupinu Jelens Jiřím Pavlicou a Hradišťanem na Blaníku i skupinu Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem na Blaníku každý večer hrajeme. Jelen s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi. Pavlicou a Hradišťanem na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi. Hradišťanem na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání.
0: Na Blaníku každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání.
0: Každý večer hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
0: Hrajeme to, co máte rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narození.
0: Rádi.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám s vás.
2: Písničky na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám svátku nebo jen.
2: Na přání na rádiu Blaník.
3: K narozeninám svátku nebo jen tak
2: pro na rádiu Blaník.
3: K narozeninám svátku nebo jen tak pro
2: Blaník.
3: K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát
3: narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi.
3: Svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi písni
3: nebo jen tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaní.
3: Tak pro dobrou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
3: Každou náladu.
2: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19.
2: Zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Které máte rádi písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na písničku z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání z Blaníku.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání.
3: Každý večer od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si
3: od 19 hodin.
2: Písničky na přání. Napište si od svoji na stránkách.
3: Hodin.
2: Písničky na přání. Napište si od svoji na stránkách Radio Blaník. Písničky na přání. Napište si od svoji na stránkách radioblaník.cz. Na přání. Napište si od svoji na stránkách radioblaník.cz. Napište si od svoji na stránkách radioblaník.cz. Napište si od svoji na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.
2: Na svoji na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.
2: Na stránkách radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník. Radioblaník.cz.
3: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník. Z.
3: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
3: Písničky na přání.
2: Na

0: Hukvaldy. Těšíme se na vás. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
1: Vibrační válec.
0: Wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
1: Vibrační válec 3 nebo 4.
0: Hukvaldy. Těšíme se na vás.
1: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1000.
0: Těšíme se na vás.
1: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den?
0: Vás.
1: Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? Co? Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna. Vibrační válec 3 nebo 4 tuny jen za 1500 korun na den? SFZ Tománek. Půjčovna profi stavebník. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštiv stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunči profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle fajrační ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firemtu nebo vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firemtu nebo na www.půjčovna-rent osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firemtu nebo na www.půjčovna-rental.cz. Sfme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Firemtu nebo na www.půjčovna-rental.cz. SFZ Tománek. V Ostravě Kunčičkách vedle Firemtu nebo na www.půjčovna-rental.cz. SFZ Tománek. Rich Firemtu nebo na www.půjčovna-rental.cz. SFZ Tománek. Ričný Kovošrot. Auto nebo na www.půjčovna-rental.cz. SFZ Tománek. Ričný Kovošrot. Auto dosloužilo. Půjčovna-rental.cz. SFZ Tománek. Ričný Kovošrot. Auto dosloužilo. CZ. SFZ Tománek. Ričný Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. SFZ Tománek. Ričný Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace auto. Ričný Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků. Ričný Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opoužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Bruntál a Bohumín. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologů na našich pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky pobočkách. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ričniku. Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ričnikovo. Bruntál a Bohumín. Rychle ekologicky a bez starostí v Ričnikovo šrot. Vecky a bez starostí v Ričny Kovošrot. www.vašezběrna.cz Starostí v Ričny Kovošrot. www.vašezběrna.cz
2: Verdatex Group.
1: Ričny Kovošrot. www.vašezběrna.cz
2: Verdatex Group.
1: www.vašezběrna.cz
2: Verdatex Group. Výrobce a pro...
1: www.vašezběrna.cz
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a...
1: www.vašezběrna.cz
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek.
1: CZ.
2: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinových oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví společnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového stroj. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavu. Do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického. Strojírenského stavebního potravinářského či chemického. Verdatex stavebního potravinářského či chemického. Verdatex

0: EZ Koči chemického www.verdatex.cz Dobkého www.verdatex.cz
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček
0: www.verdatex.cz
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček
0: www.verdatex.cz
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z
0: Verdatex.cz
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal? Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl plus z firmy Carireal? Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřeným vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až půl milionu korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a to a přitom ušetřit až půl milionu korun. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci přijít až půl milionu korun. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třincovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několika nás prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několika násobný a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Radio House
1: Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus
1: najdete na carireal.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus to je
1: carireal.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus
1: .cz.
2: Radio House 300 Cross Plus to je reklama v rádiu online. Radio House 300 Cross Plus to je reklama v rádiu online na TV Nova a Radio House 300 Cross Plus to je reklama v rádiu online na TV Nova a na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na notech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volna. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na Radioha vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz. Podporu malých firem na radiohouse.cz. Na radiohouse.cz. house.cz. .cz.

0: A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.nově v ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.ském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená Sklad. Koupit online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená Sklad. www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená Sklad. sklad.eu. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená Sklad. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím. S dopravou zdarma. Jsme Tvrzená Sklad. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Zdarma. Jsme Tvrzená Sklad. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Hledáte
0: Tvrzená Sklad. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Hledáte perfektní místo
0: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu
0: Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin
0: mobilním příslušenstvím v Česku.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo
0: firemní v Česku.
1: Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldí místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny Hrady to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny Hradu Hukvaldi pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny Hradu Hukvaldi. Rodinný a to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny Hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi v přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny Hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi v přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny Hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se v blízkosti zříceniny Hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Zříceniny Hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Hradu Hukvaldi. Rodinný wellness hotel Hukvaldi.

0: vám hodně štěstí, zdraví, lásky a ti vše nejlepší k tvým kulatým narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky k tvým kulatým narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pohodu do narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pohodu do dalších let a ať si takový hodně štěstí, zdraví, lásky a pohodu do dalších let a ať si taková, jaká jsi. Štěstí, zdraví, lásky a pohodu do dalších let a ať si taková, jaká jsi. Máme tě rádi. Lásky a pohodu do dalších let a ať si taková, jaká jsi. Máme tě rádi, to ti přeji. Pohodu do dalších let a ať si taková, jaká jsi. Máme tě rádi, to ti přejí máma, sestra a ať si taková, jaká jsi. Máme tě rádi, to ti přejí máma, sestra Anna s Danem. Jaká jsi. Máme tě rádi, to ti přejí máma, sestra Anna s Danem. Máme tě rádi, to ti přejí máma, sestra Anna s Danem. Tomáš s Ivetou a synové rádi, to ti přejí máma, sestra Anna s Danem. Tomáš s Ivetou a synové Roman, máma, sestra Anna s Danem. Tomáš s Ivetou a synové Roman s Mončou a pra Anna s Danem. Tomáš s Ivetou a synové Roman s Mončou a Danem. Tomáš s Ivetou a synové Roman s Mončou a Péťa a synovec Filda. Tomáš s Ivetou a synové Roman s Mončou a Péťa a synovec Filda. Tou a synové Roman s Mončou a Péťa a synovec Filda. Tou a Péťa a synovec Filda a ostatní příbuzní. Pak tady máme já a synovec Filda a ostatní příbuzní. Pak tady máme ještě přání Filda a ostatní příbuzní. Pak tady máme ještě přání pro a ostatní příbuzní. Pak tady máme ještě přání pro maminku a babičku. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku na přání naší drahé mamince a babičku. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku na přání naší drahé mamince a babičce. Šku, dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku na přání naší drahé mamince a babičce. Haně, dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku na přání naší drahé mamince a babičce. Haně, nechat zahrát písničku na přání naší drahé mamince a babičce. Haně, Špackové. Zbukova písničku na přání naší drahé mamince a babičce Haně Špackové z Bukovan u naší drahé mamince a babičce Haně Špackové z Bukovan u Sokolova k mamince a babičce Haně Špackové z Bukovan u Sokolova k jejím 70. Haně Špackové z Bukovan u Sokolova k jejím 70. narozeninám Špackové z Bukovan u Sokolova k jejím 70. narozeninám Man u Sokolova k jejím 70. narozeninám. Maminko a babičko, jsme Sokolova k jejím 70. narozeninám. Maminko a babičko, jsme rádi, že tě máme 70. narozeninám. Maminko a babičko, jsme rádi, že tě máme. Za to, co vše si pro nás udělala, jsme rádi, že tě máme a můžeme se. Za to, co vše si pro nás udělala, jsme rádi, že tě máme a můžeme se. Na co vše si pro nás udělala, jsme rádi, že tě máme a můžeme se na tebe ve všem spolehnout. Pro nás udělala, jsme rádi, že tě máme a můžeme se na tebe ve všem spolehnout, i když udělala, jsme rádi, že tě máme a můžeme se na tebe ve všem spolehnout, i když už pořádně že tě máme a můžeme se na tebe ve všem spolehnout, i když už pořádně nemůžeš. Můžeme se na tebe ve všem spolehnout, i když už pořádně nemůžeš, ale se na tebe ve všem spolehnout, i když už pořádně nemůžeš, ale nedáš to najevo. A ve všem spolehnout, i když už pořádně nemůžeš, ale nedáš to najevo. A stejně pomůžeš, milujem, už pořádně nemůžeš, ale nedáš to najevo. A stejně pomůžeš, milujeme tě a přejeme ještě spoustu let. Dáš to najevo.
1: Přeje syn Vladimír s přítelem Jaromírem a dcera Andrea s přítelem Péťou.

dcera Andrea s přítelem Péťou a vnoučata Lucinka s přítelem Péťou a vnoučata Lucinka s přítelem Filipem, Tomášek, Eliška, Péťou a vnoučata Lucinka s přítelem Filipem, Tomášek, Eliška, vnoučata Lucinka s přítelem Filipem, Tomášek, Eliška, Kubíček, Maťa, Lucinka s přítelem Filipem, Tomášek, Eliška, Kubíček, Maťa a Maň s přítelem Filipem, Tomášek, Eliška, Kubíček, Maťa a Filipem, Tomášek, Eliška, Kubíček, Maťa a manžel Ladislav. Tak, Tomášek, Eliška, Kubíček, Maťa a manžel Ladislav. Tak, tady jsou Eliška, Kubíček, Maťa a manžel Ladislav. Tak, Kubíček, Maťa a manžel Ladislav. Tak, tady jsou holky, písnička Maťa a manžel Ladislav. Tak, tady jsou holky, písnička pro mámu, manžel Ladislav. Tak, tady jsou holky, písnička pro mámu a my vám z Blaníku přejeme Ladislav. Tak, tady jsou holky, písnička pro mámu a my vám z Blaníku přejeme pohodový Lav. Tak, tady jsou holky, písnička pro mámu a my vám z Blaníku přejeme pohodový. Tady jsou holky, písnička pro mámu a my vám z Blaníku přejeme pohodový večer. Písnička pro mámu a my vám z Blaníku přejeme pohodový večer. Mámu a my vám z Blaníku přejeme pohodový večer. Vám z Blaníku přejeme pohodový večer.

Na rádiu Blaník. A teď už skupina Holky. A teď už skupina Holky a písničku pro mámu vybral Roman z Mostu, který píše. Milá dcero, mami, písničku pro mámu vybral Roman z Mostu, který píše. Milá dcero, maminko, sestro, mámu vybral Roman z Mostu, který píše. Milá dcero, maminko, sestro, Roman z Mostu, který píše. Milá dcero, maminko, sestro, přejeme ti vše nejlepší k tvým kulatým narozením.

0: Máma, táta a babi, děkujeme, jste skvělé rádio. Děkuju ve škole přejí máma, táta a babi, děkujeme, jste skvělé rádio. No my děkujeme přejí máma, táta a babi, děkujeme, jste skvělé rádio. No máma, táta a babi, děkujeme, jste skvělé rádio. No my děkujeme. Táta a babi, děkujeme, jste skvělé rádio. No my děkujeme. Děkujeme, jste skvělé rádio. No my děkujeme.
1: Jedu takhle táboři.
0: Jste skvělé rádio. No my děkujeme.
1: Jedu takhle táboři.
0: Škodou. No my děkujeme.
1: Jedu takhle táboři. Škodou Stona.
0: No my děkujeme.
1: Jedu takhle táboři. Škodou Stona. Oravu.
0: Děkujeme.
1: Jedu

Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď je před námi Banjo Band Ivana Mládka. Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď je před námi Banjo Band Ivana Mládka. Pokračují písničky na přání a teď je před námi Banjo Band Ivana Mládka. Písničku Jožin z Bažin. Písničky na přání a teď je před námi Banjo Band Ivana Mládka. Písničku Jožin z Bažin. A teď je před námi Banjo Band Ivana Mládka. Písničku Jožin z Bažin vybrala Simona. Mi Banjo Band Ivana Mládka. Písničku Jožin z Bažin vybrala Simona z Kožlan. Ivana Mládka. Písničku Jožin z Bažin vybrala Simona z Kožlan. Milý Vašítka. Písničku Jožin z Bažin vybrala Simona z Kožlan. Milý Vašíku, přejeme všem. Jožin z Bažin vybrala Simona z Kožlan. Milý Vašíku, přejeme vše nejlepší. Z Bažin vybrala Simona z Kožlan. Milý Vašíku, přejeme vše nejlepší k tvým krásným de Simona z Kožlan. Milý Vašíku, přejeme vše nejlepší k tvým krásným de Kožlan. Milý Vašíku, přejeme vše nejlepší k tvým krásným devátým narozeninám. Hodně milý Vašíku, přejeme vše nejlepší k tvým krásným devátým narozeninám. Hodně zdraví a úspěchů, přejeme vše nejlepší k tvým krásným devátým narozeninám. Hodně zdraví a úspěchů, vše nejlepší k tvým krásným devátým narozeninám. Hodně zdraví a úspěchů ve škole přeji mám tvým krásným devátým narozeninám. Hodně zdraví a úspěchů ve škole přeji máma táta devátým narozeninám. Hodně zdraví a úspěchů ve škole přeji máma táta a babi. Děkujeme. Hodně zdraví a úspěchů ve škole přeji.

Ivana z Ježova, která píše: Milý Blaníčku, prosím o Zvana z Ježova, která píše: Milý Blaníčku, prosím o zahrání pro Evičova, která píše: Milý Blaníčku, prosím o zahrání pro Evičku, která píše: Milý Blaníčku, prosím o zahrání pro Evičku, že Milý Blaníčku, prosím o zahrání pro Evičku Šotolovou, prosím o zahrání pro Evičku Šotolovou z Příseky u svět, zahrání pro Evičku Šotolovou z Příseky u světle, Evičku Šotolovou z Příseky u světle nad Sázavou, Šotolovou z Příseky u světle nad Sázavou, moje milá Evičkou z Příseky u světle nad Sázavou, moje milá Evičko, k tvým Příseky u světle nad Sázavou, moje milá Evičko, k tvým nad Sázavou, moje milá Evičko, k tvým 38. narozeninám ti, moje milá Evičko, k tvým 38. narozeninám ti přeji hlavně zdraví, klid v duši a hodně důvodu k úsměvu. Jsem pyšná na to, jaká jsi silná, laskavá a hodně důvodu k úsměvu. Jsem pyšná na to, jaká jsi silná, laskavá a krásná. Důvodu k úsměvu. Jsem pyšná na to, jaká jsi silná, laskavá a krásná žena. Ať jsem pyšná na to, jaká jsi silná, laskavá a krásná žena. Ať tě život, jaká jsi silná, laskavá a krásná žena. Ať tě život hladí a ať jsi silná, laskavá a krásná žena. Ať tě život hladí a na laskavá a krásná žena. Ať tě život hladí a ať víš, že tě mám a krásná žena. Ať tě život hladí a ať víš, že tě mám moc. Ať tě život hladí a ať víš, že tě mám moc. Ať tě život hladí a ať víš, že tě mám moc. Ráda a vždy hladí a ať víš, že tě mám moc. Ráda a vždycky tu pro tebe a ať víš, že tě mám moc. Ráda a vždycky tu pro tebe budu, že tě mám moc. Ráda a vždycky tu pro tebe budu. Napsala moc. Ráda a vždycky tu pro tebe budu. Napsala mamka. Ráda a vždycky tu pro tebe budu. Napsala mamka. Tak zdravíme. Ráda a vždycky tu pro tebe budu. Napsala mamka. Tak zdravíme a vždycky tu pro tebe budu. Napsala mamka. Tak zdravíme do Ježova z Blaníku. Napsala mamka. Tak zdravíme do Ježova z Blaníku.

Dál hrajeme na vaše přání. Dál hrajeme na vaše přání. Dál hrajeme na vaše přání, teď už na Blaníku, Lucie Bílá to chce. Dál hrajeme na vaše přání, teď už na Blaníku, Lucie Bílá to chci mít. Dál hrajeme na vaše přání, teď už na Blaníku, Lucie Bílá to chci mít a tuhle písničku. Dál hrajeme na vaše přání, teď už na Blaníku, Lucie Bílá to chci mít a tuhle písničku vybrala. Na vaše přání, teď už na Blaníku, Lucie Bílá to chci mít a tuhle písničku vybrala Ivana. Teď už na Blaníku, Lucie Bílá to chci mít a tuhle písničku vybrala Ivana z Ježova. Lucie Bílá to chci mít a tuhle písničku vybrala Ivana z Ježova. Která píše Bílá to chci mít a tuhle písničku vybrala Ivana z Ježova, která píše Milý Blaník a tuhle písničku vybrala Ivana z Ježova, která píše Milý Blaníčku, vybrala

Snad proto tančí. Snad proto tančí, jako bych si měla na posteli. Snad proto tančí, jako bych si měla na posteli. Snad proto tančí, jako bych si měla na posteli. Proto tančí.

0: naposled.
1: Lucie Bílá.
0: Jako bych směla naposled.
1: Lucie Bílá na Blaníku teď.
0: Naposled.
1: Lucie Bílá na Blaníku teď už Lisa Stansfield.
0: Naposled.
1: Lucie Bílá na Blaníku, teď už Lisa Stansfield napsal. Lucie Bílá na Blaníku, teď už Lisa Stansfield napsal Radek na Blaníku, teď už Lisa Stansfield napsal Radek z Bečova u mostu. Lisa Stansfield napsal Radek z Bečova u mostu. Zotinkofield napsal Radek z Bečova u mostu. Zotinko, kašli na věk, žíš, napsal Radek z Bečova u mostu. Zotinko, kašli na věk, žiju. Zotinko, kašli na věk, žij šťastně, tak abys byla vždy. Zotinko, kašli na věk, žij šťastně, tak abys byla vždy zdravá. A pokud kašli na věk, žij šťastně, tak abys byla vždy zdravá. A pokud možno, věk, žij šťastně, tak abys byla vždy zdravá. A pokud možno, ne tak šťastně, tak abys byla vždy zdravá. A pokud možno, tak abys byla vždy zdravá a pokud možno, ne takhle, a pokud budeš byla vždy zdravá a pokud možno, ne takhle, a pokud budeš zdravá a pokud možno, ne takhle, a pokud budeš šťastná a zdravá, takhle, a pokud budeš šťastná a zdravá, může ti být jedno, kolik ti je, to ti budeš šťastná a zdravá, může ti být jedno, kolik ti je, to ti přeje Radek, šťastná a zdravá, může ti být jedno, kolik ti je, to ti přeje Radek, Zorinka, být jedno, kolik ti je, to ti přeje Radek, Zorinka, Esterka, babička a k ti je, to ti přeje Radek, Zorinka, Esterka, babička a to ti přeje Radek, Zorinka, Esterka, babička a ta naše čtyř. Radek, Zorinka, Esterka, babička a ta naše čtyř. Zorinka, Esterka, babička a ta naše čtyřnohá holčička Lolinka. Esterka, babička a ta naše čtyřnohá holčička Lolinka. Taky obička a ta naše čtyřnohá holčička Lolinka. Taky od nás z Blaníku a ta naše čtyřnohá holčička Lolinka. Taky od nás z Blaníku všechno nejlepší. Čtyřnohá holčička Lolinka. Taky od nás z Blaníku všechno nejlepší. Holčička Lolinka, taky od nás z Blaníku všechno nejlepší. Lolinka, taky od nás z Blaníku všechno nejlepší. Z Blaníku všechno nejlepší.
2: I don't know where my baby is.
1: No nejlepší.

0: za oknem.
1: Písničky na přání.
0: Za oknem tma.
1: Písničky na přání.
0: Za oknem tma.
1: Přání.
0: Za oknem tma.
2: A

0: Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už... Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už Jelen Jiří Pavlica. Teď už Jelen Jiří Pavlica a Hradišťan a napsala Monika z Hrádku. A napsala Monika z Hrádku nad Nisou. Prosím o zahrání oblíbené písničky z Hrádku nad Nisou. Prosím o zahrání oblíbené písničky pro naší. Prosím o zahrání oblíbené písničky pro naší maminku a babičku. Milá maminko a babičku, milá maminko, přejeme ti z celého srdíčka vše nejlepší ke krásným narozeninám, hlavně zdravíčko do dalších let. Rádi bychom ti zároveň poděkoval hlavně zdravíčko do dalších let. Rádi bychom ti zároveň poděkovali za dobré vychování. Rádi bychom ti zároveň poděkovali za dobré vychování, lásku, ochranu a oporu, kterou si nám dala. Za možnost plnit si své sny, kterou si nám dala. Za možnost plnit si své sny a za tvou otevřenou náruč. Za možnost plnit si své sny a za tvou otevřenou náruč, kdykoliv jsme se potřebovali. Si pro nás největší zlatíčko. Máme tě rádi, Monika a máme tě rádi, Monika a Mireček.
1: Písničky na
0: Monika a Mireček.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o něj.
0: Ček.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách Rádio Blaník.
1: I na přání.
2: Napište si o nějakou i vy na stránkách Rádio Blaník CZ. Napište si o nějakou i vy na stránkách Rádio Blaník CZ. O nějakou i vy na stránkách Rádio Blaník CZ.
3: Písničky
2: vy na stránkách Rádio Blaník CZ.
3: Písničky na přání.
2: Na stránkách Rádio Blaník CZ.
3: Písničky na přání.
2: Rádio Blaník CZ.
3: Písničky na přání.
2: Za Blaník CZ.
3: Písničky na přání.

Každou noc ve spánku vítr. Každou noc ve spánku vítr pohřmá. Každou noc ve spánku

Simona z Předína. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku Svařák. Simona z Předína. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku Svařák. Tína. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku Svařák. Yeah! Od Simona. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku Svařák. Yeah! Od Simony Kotáč. Zahrát písničku Svařák. Yeah! Od Simony Kotáčkové pro mojí od Simony Kotáčkové pro mojí dobrou kamarádku Jaro. Od Simony Kotáčkové pro mojí dobrou kamarádku Jaroušku. Hlavničko Kotáčkové pro mojí dobrou kamarádku Jaroušku. Hlavničkovou se pro mojí dobrou kamarádku Jaroušku. Hlavničkovou Skrhova u mojí dobrou kamarádku Jaroušku. Hlavničkovou Skrhova u hrotu kamarádku Jaroušku. Hlavničkovou Skrhova u Hrotovic, jen tak prošku. Hlavničkovou Skrhova u Hrotovic, jen tak pro radost, pro potěšení. Hlavničkovou Skrhova u Hrotovic, jen tak pro radost, pro potěšení a pro zlepšení. Skrhova u Hrotovic, jen tak pro radost, pro potěšení a pro zlepšení nálady. U Hrotovic, jen tak pro radost, pro potěšení a pro zlepšení nálady. Jen tak pro radost, pro potěšení a pro zlepšení nálady. Pro radost, pro potěšení a pro zlepšení nálady. Pro potěšení a pro zlepšení nálady. A pro zlepšení nálady. Pro zlepšení nálady.

Jste s rádiem Blaník. Jste s rádiem. Jste s rádiem Blaník a dneska si ten svařák opravdu zasloužíme. Protože venku se nám dost ochladilo. Takže před námi skupina Harlem. Dobrý den, chtěla bych zahrát písničku.

na Blaníku. Na Blaníku skupina H. Na Blaníku skupina H. Na Blaníku skupina Harley a teď... Na Blaníku skupina Harley a teď už před námi Demis Roussos. Na Blaníku skupina Harley a teď už před námi Demis Roussos. Na Blaníku skupina Harley a teď už před námi Demis Roussos. Napsala Vladimíra. Na Blaníku skupina Harley a teď už před námi Demis Roussos. Napsala Vladimíra z Nučic. Harley a teď už před námi Demis Roussos. Napsala Vladimíra z Nučic. Už před námi Demis Roussos. Napsala Vladimíra z Nučic. Milá Maruško. Demis Roussos. Napsala Vladimíra z Nučic. Milá Maruško, myslím na... Napsala Vladimíra z Nučic. Milá Maruško, myslím na tebe. Přeji brzké... Vladimíra z Nučic. Milá Maruško, myslím na tebe. Přeji brzké uzdravení... Nučic. Milá Maruško, myslím na tebe. Přeji brzké uzdravení. A na tebe přeji brzké uzdravení. A posílám ti pozdrav s písničkou. To napsala Vlaďka. Brzké uzdravení. A posílám ti pozdrav s písničkou. To napsala Vlaďka. Uzdravení. A posílám ti pozdrav s písničkou. To napsala Vlaďka. A posílám ti pozdrav s písničkou. To napsala Vlaďka. Pozdrav s písničkou, to napsala Vlaďka. S písničkou, to napsala Vlaďka. To napsala Vlaďka. Napsala Vlaďka.

Dáme si jednu pohádkovou. Dáme si jednu pohádkovou. Princ. Dáme si jednu pohádkovou. Princeznu Zemlejna. Dáme si jednu pohádkovou. Princeznu Zemlejna. No a i vaše oblíbené si jednu pohádkovou. Princeznu Zemlejna. No a i vaše oblíbená narozeninovou. Princeznu Zemlejna. No a i vaše oblíbená narozeninová od Jarka. Princeznu Zemlejna. No a i vaše oblíbená narozeninová od Jarka Šimka tady z Zemlejna. No a i vaše oblíbená narozeninová od Jarka Šimka tady bude. No a i vaše oblíbená narozeninová od Jarka Šimka tady bude. No a i vaše oblíbená narozeninová od Jarka Šimka tady bude. Oblíbená narozeninová od Jarka Šimka tady bude. Narozeninová od Jarka Šimka tady bude. Na Blaníku vám hraje Kašimka tady bude.

0: Pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18. se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižním budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě západě do 18 stupňů na jižní Moravě do 18 stupňů na jižní Moravě
1: Itálie, která
0: na jižní Moravě
1: Itálie, která chutná.
0: Opravě.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Je, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraný Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské specialitka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lav speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat i které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Vévanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Www. Prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Www. Lavite.cz. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. Www. Lavite.cz. Přijďte ochutnat Itálii. Www. Lavite.cz. Itálii. Www. Lavite.cz. Www. Lavite.cz. Lavite.cz.

0: Minulým volbám v roce 2000. Podle Českého statistického úřadu se letos ale sčítá oproti minulým volbám v roce 2022. Konkrétně o zhruba 15 minulým volbám v roce 2022 o poznání pomaleji.
1: Tak do značné míry o tom rozhodnou voliči, s kým budeme mít koalice uzavírat. Dlouho jsme se vymezujeme proti Pirátům, považujeme to za nebezpečnou stranu.

Na Blaníku. Na Blaníku. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a tak tomu... Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a tak tomu bude i v... Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a tak tomu bude i v příští hodině. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a tak tomu bude i v příští hodině. Za 4 minuty bude Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání a tak tomu bude i v příští hodině. Za 4 minuty bude 8. Na vaše přání a tak tomu bude i v příští hodině. Za 4 minuty bude 8. A tak tomu bude i v příští hodině. Za 4 minuty bude 8. Bude i v příští hodině, za 4 minuty bude 8. Hodině, za 4 minuty bude 8. Za chvíli tak 4 minuty bude 8. Za chvíli taky volební zpravodaj 8. Za chvíli taky volební zpravodaj. Za chvíli taky volební zpravodajství, no a když... Za chvíli taky volební zpravodajství, no... Za chvíli taky volební zpravodajství, no a když se podívám, co jste dál vybrali... taky volební zpravodajství, no a když se podívám, co jste dál vybrali za písničky, tak tu... Zpravodajství, no a když se podívám, co jste dál vybrali za písničky, tak tu vidím třeba... No a když se podívám, co jste dál vybrali za písničky, tak tu vidím třeba růže... Se podívám, co jste dál vybrali za písničky, tak tu vidím třeba růže z Texasu... Co jste dál vybrali za písničky, tak tu vidím třeba růže z Texas... Vybrali za písničky, tak tu vidím třeba růže z Texasu od Valdemara Matušničky, tak tu vidím třeba růže z Texasu od Valdemara Matušky. Tak tu vidím třeba růže z Texasu od Valdemara Matušky. Třeba růže z Texasu od Valdemara Matušky. Texasu od Valdemara.

0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počas
0: vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
0: Blaník. Noc.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou.
1: Rádio Blaník. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou polojasná na Moravě.
1: Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou polojasná na Moravě.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou polojasná na Moravě a ve Slezsku oblačno.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou polojasná na Moravě a ve Slezsku oblačno. Noc bude většinou polojasná na Moravě a ve Slezsku oblačná až zatažená. Noc bude většinou polojasná na Moravě a ve Slezsku oblačná až zatažená. Výjimečnou polojasná na Moravě a ve Slezsku oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví přehánky a rána na Moravě a ve Slezsku oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví přehánky a je a ve Slezsku oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví přehánky a ráno ojedinělem oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví přehánky a ráno ojedinělé mlhy. Nejí až zatažená. Výjimečně se objeví přehánky a ráno ojedinělé mlhy. Nejnižší noční. Výjimečně se objeví přehánky a ráno ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou. Se objeví přehánky a ráno ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až a ráno ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 3 stupňům. Ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 3 stupňům mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 3 stupňům. Zítra přes den bude nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 3 stupňům. Zítra přes den bude převládat teploty klesnou k 9 až 3 stupňům. Zítra přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy až 3 stupňům. Zítra přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy dňům. Zítra přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy čekejte přehánky k večeru. Zítra přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy čekejte přehánky. K večeru pak den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy čekejte přehánky. K večeru pak bude oblačnost vládat proměnlivá oblačnost a místy čekejte přehánky. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Nejdejte přehánky. K večeru pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se zjí k večeru.

0: přímo z místa telefonuje. Jestli se to stihlo projevit na náladě ve volebním štábu, to přímo z místa telefonuje náš projevit na náladě ve volebním štábu, to přímo z místa telefonuje náš reportér Radek Barkman ve volebním štábu, to přímo z místa telefonuje náš reportér Radek Barkman. Radku, ve volebním štábu, to přímo z místa telefonuje náš reportér Radek Barkman. Radku? To přímo z místa telefonuje náš reportér Radek Barkman. Radku?
1: Hezký den. Ve volebním štábu hnutí...
0: Telefonuje náš reportér Radek Barkman. Radku?
1: Hezký den. Ve volebním štábu hnutí ANO začíná...
0: Reportér Radek Barkman. Radku?
1: Hezký den. Ve volebním štábu hnutí ANO začíná stoupat nervozita.
0: Barkman. Radku?
1: Hezký den. Ve volebním štábu hnutí ANO začíná stoupat nervozita. Mezi novináři... Hezký den. Ve volebním štábu hnutí ANO začíná stoupat nervozita. Mezi novináře krátce po 7 hodině začíná stoupat nervozita. Mezi novináře krátce po 7 hodině dorazil i poslanec Patrik Nacher. Mezi novináře krátce po 7 hodině dorazil i poslanec Patrik Nacher. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Mezi novináře krátce po 7 hodině dorazil i poslanec Patrik Nacher. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš zatím sleduje po 7 hodině dorazil i poslanec Patrik Nacher. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš zatím sleduje průběh voleb v ústraní dorazil i poslanec Patrik Nacher. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš zatím sleduje průběh voleb v ústraní centrály. Patrik Nacher. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš zatím sleduje průběh voleb v ústraní centrály. První výsledky v premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš zatím sleduje průběh voleb v ústraní centrály. První hnutí ANO Andrej Babiš zatím sleduje průběh voleb v ústraní centrály. První výsledky v Praze ale naznačují, Babiš zatím sleduje průběh voleb v ústraní centrály. První výsledky v Praze ale naznačují, že sen o zdolání 20 sleduje průběh voleb v ústraní centrály. První výsledky v Praze ale naznačují, že sen o zdolání 20% hranice v ústraní centrály. První výsledky v Praze ale naznačují, že sen o zdolání 20% hranice v hlavním městě trály. První výsledky v Praze ale naznačují, že sen o zdolání 20% hranice výsledky v Praze ale naznačují, že sen o zdolání 20% hranice v hlavním městě je spíše utopií. Vedení naznačují, že sen o zdolání 20% hranice v hlavním městě je spíše utopií. Vedení hnutí ale bylo, že sen o zdolání 20% hranice v hlavním městě je spíše utopií. Vedení hnutí ale bylo spokojeno s počtem poslání 20% hranice v hlavním městě je spíše utopií. Vedení hnutí ale bylo spokojeno s počtem postupujících do druhé hranice v hlavním městě je spíše utopií. Vedení hnutí ale bylo spokojeno s počtem postupujících do druhého kola senátních voleb je spíše utopií. Vedení hnutí ale bylo spokojeno s počtem postupujících do druhého kola senátních voleb. Tam se za ANO potopí. Vedení hnutí ale bylo spokojeno s počtem postupujících do druhého kola senátních voleb. Tam se za ANO probojovalo až hnutí ale bylo spokojeno s počtem postupujících do druhého kola senátních voleb. Tam se za ANO probojovalo až 18 kandidátů. Spokojeno s počtem postupujících do druhého kola senátních voleb. Tam se za ANO probojovalo až 18 kandidátů definitivně vstupujících do druhého kola senátních voleb. Tam se za ANO probojovalo až 18 kandidátů. Definitivní výsledky druhého kola senátních voleb. Tam se za ANO probojovalo až 18 kandidátů. Definitivní výsledky všech volebních voleb. Tam se za ANO probojovalo až 18 kandidátů. Definitivní výsledky všech volebních obvodů však budou známy. Za ANO probojovalo až 18 kandidátů. Definitivní výsledky všech volebních obvodů však budou známy až okolo půlnoci. Až 18 kandidátů. Definitivní výsledky všech volebních obvodů však budou známy až okolo půlnoci. Shodová kandidátů. Definitivní výsledky všech volebních obvodů však budou známy až okolo půlnoci. Shodová Radek Barkman. Definitivní výsledky všech volebních obvodů však budou známy až okolo půlnoci. Shodová Radek Barkman. Výsledky všech volebních obvodů však budou známy až okolo půlnoci. Shodová Radek Barkman.
0: V Praze
1: volebních obvodů však budou známy až okolo půlnoci. Shodová Radek Barkman.
0: V Praze hnutí premiér
1: budou známy až okolo půlnoci. Shodová Radek Barkman.
0: V Praze hnutí premiéra Andreje Babiše zatím
1: okolo půlnoci. Shodová Radek Barkman.
0: V Praze hnutí premiéra Andreje Babiše zatím až čtvrté.
1: Shodová Radek Barkman.
0: V Praze hnutí premiéra Andreje Babiše zatím až čtvrté vede STAN.
1: Radek Barkman.
0: V Praze hnutí premiéra Andreje Babiše zatím až čtvrté vede STAN o vedení bojuje. V Praze hnutí premiéra Andreje Babiše zatím až čtvrté vede STAN o vedení bojuje s koalicí Spolu. Hnutí premiéra Andreje Babiše zatím až čtvrté vede STAN o vedení bojuje s koalicí Spolu. Praha sobě Andreje Babiše zatím až čtvrté vede STAN o vedení bojuje s koalicí Spolu. Praha sobě zatím až čtvrté vede STAN o vedení bojuje s koalicí Spolu. Praha sobě v metropoli čtvrté vede STAN o vedení bojuje s koalicí Spolu. Praha sobě v metropoli zatím třetí taby pocí spolu. Praha sobě v metropoli zatím třetí taby po volbách chtěla, aby se stavilo víc bytů a vyřešila se Praha sobě v metropoli zatím třetí taby po volbách chtěla, aby se stavilo víc bytů a vyřešila se kapacita škol už poli zatím třetí taby po volbách chtěla, aby se stavilo víc bytů a vyřešila se kapacita škol i taby po volbách chtěla, aby se stavilo víc bytů a vyřešila se kapacita škol už od příštího školní chtěla, aby se stavilo víc bytů a vyřešila se kapacita škol už od příštího školního roku. Jaký by se stavilo víc bytů a řešila se kapacita

0: škol už od příštího školního roku. Jaký výsledek by si přál a vyřešila se kapacita škol už od příštího školního roku? Jaký výsledek by si přál kapacita škol už od příštího školního roku? Jaký výsledek by si přál lídr uskupení a kandidát už od příštího školního roku? Jaký výsledek by si přál lídr uskupení a kandidát na pražského školního roku? Jaký výsledek by si přál lídr uskupení a kandidát na pražského primátora? Jaký výsledek by si přál lídr uskupení a kandidát na pražského primátora Adam Scheinherr? Jaký výsledek by si přál lídr uskupení a kandidát na pražského primátora Adam Scheinherr? Přál lídr uskupení a kandidát na pražského primátora Adam Scheinherr?
1: Pro mě by byl
0: uskupení a kandidát na pražského primátora Adam Scheinherr?
1: Pro mě by byl výsledek
0: kandidát na pražského primátora Adam Scheinherr?
1: Pro mě by byl výsledek super, kdyby to bylo
0: pražského primátora Adam Scheinherr?
1: Pro mě by byl výsledek super, kdyby to bylo okolo 20%
0: a Adam Scheinherr?
1: Pro mě by byl výsledek super, kdyby to bylo okolo 20% a kdyby jsme byli vítězi. Pro mě by byl výsledek super, kdyby to bylo okolo 20% a kdyby jsme byli vítězi. Pro mě by byl výsledek super, kdyby to bylo okolo 20% a kdyby jsme byli vítězi.
0: Praha sobě by
1: výsledek super, kdyby to bylo okolo 20% a kdyby jsme byli vítězi.
0: Praha sobě by chtěla po volbách,
1: kdyby to bylo okolo 20% a kdyby jsme byli vítězi.
0: Praha sobě by chtěla po volbách spolupracovat
1: okolo 20% a kdyby jsme byli vítězi.
0: Praha sobě by chtěla po volbách
1: 20% a kdyby jsme byli vítězi.
0: Praha sobě by chtěla po volbách spolupracovat se Spolu pro Prahu STAN.
1: Jsme byli vítězi.
0: Praha sobě by chtěla po volbách spolupracovat se Spolu pro Prahu STAN a Piráty. Praha sobě by chtěla po volbách spolupracovat se Spolu pro Prahu STAN a Piráty. A ve štábu by chtěla po volbách spolupracovat se Spolu pro Prahu STAN a Piráty. A ve štábu volbách spolupracovat se Spolu pro Prahu STAN a Piráty. A ve štábu ODS už zaznělo také prvního Spolu pro Prahu STAN a Piráty. A ve štábu ODS už zaznělo také prvního hodnocení voleb Prahu STAN a Piráty. A ve štábu ODS už zaznělo také první hodnocení voleb i plán pro Piráty. A ve štábu ODS už zaznělo také první hodnocení voleb i plán pro povolební jednání. Ve štábu ODS už zaznělo také první hodnocení voleb i plán pro povolební jednání v metropoli. S už zaznělo také první hodnocení voleb i plán pro povolební jednání v metropoli. Také první hodnocení voleb i plán pro povolební jednání v metropoli. Jak ve hodnocení voleb i plán pro povolební jednání v metropoli. Jak ve štábu zaznamenala naše voleb i plán pro povolební jednání v metropoli. Jak ve štábu zaznamenala naše reportérka Ivana povolební jednání v metropoli. Jak ve štábu zaznamenala naše reportérka Ivana Balkovská v metropoli. Jak ve štábu zaznamenala naše reportérka Ivana Balkovská.
2: Pěkný večer.
0: Jak ve štábu zaznamenala naše reportérka Ivana Balkovská.
2: Pěkný večer všem posluchačům.
0: Martě zaznamenala naše reportérka Ivana Balkovská.
2: Pěkný večer všem posluchačům. Martin Kupka tady na
0: naše reportérka Ivana Balkovská.
2: Pěkný večer všem posluchačům. Martin Kupka tady na tiska
0: Ivana Balkovská.
2: Pěkný večer všem posluchačům. Martin Kupka tady na tiskové konferenci označil. Pěkný večer všem posluchačům. Martin Kupka tady na tiskové konferenci označil Pěkný večer všem posluchačům. Martin Kupka tady na tiskové konferenci označil průběžný vývoj sluchačům. Martin Kupka tady na tiskové konferenci označil průběžný vývoj senátních voleb. Martin Kupka tady na tiskové konferenci označil průběžný vývoj senátních voleb za úspěch. V době jeho tiskové konference označil průběžný vývoj senátních voleb za úspěch. V době jeho vystoupení mělo podle konference označil průběžný vývoj senátních voleb za úspěch. V době jeho vystoupení mělo podle něj do druhé průběžný vývoj senátních voleb za úspěch. V době jeho vystoupení mělo podle něj do druhého kola nakroč senátních voleb za úspěch. V době jeho vystoupení mělo podle něj do druhého kola nakroč. V době jeho vystoupení mělo podle něj do druhého kola nakročeno 9 kandidátů ODS. Zdůraznil jeho vystoupení mělo podle něj do druhého kola nakročeno 9 kandidátů ODS. Zdůraznil a mělo podle něj do druhého kola nakročeno 9 kandidátů ODS. Zdůraznil ale, že ještě není druhého kola nakročeno 9 kandidátů ODS. Zdůraznil ale, že ještě není dobojováno a vyzval nakročeno 9 kandidátu ODS. Zdůraznil ale, že ještě není dobojováno a vyzval voliče k účasti kandidátu ODS. Zdůraznil ale, že ještě není dobojováno a vyzval voliče k ODS. Zdůraznil ale, že ještě není dobojováno a vyzval voliče k účasti za týden. Tomáš Portlík zdůraznil ale, že ještě není dobojováno a vyzval voliče k účasti za týden. Tomáš Portlík není dobojováno a vyzval voliče k účasti za týden. Tomáš Portlík plánuje první povolební dobojováno a vyzval voliče k účasti za týden. Tomáš Portlík plánuje první povolební Tomáš Portlík plánuje první povolební schůzku se zástupci hnutí STAN. O dalším Portlík plánuje první povolební schůzku se zástupci.

0: Hnutí STAN. O dalším postupu se rozhodne první povolební schůzku se zástupci hnutí STAN. O dalším postupu se rozhodne potom. Z volebního štábu schůzku se zástupci hnutí STAN. O dalším postupu se rozhodne potom. Z volebního štábu zástupci hnutí STAN. O dalším postupu se rozhodne potom. Z volebního štábu ODS Ivana Balkovská. STAN. O dalším postupu se rozhodne potom. Z volebního štábu ODS Ivana Balkovská. O dalším postupu se rozhodne potom. Z volebního štábu ODS Ivana Balkovská.
1: Děkujeme i vík.
0: Rozhodne potom. Z volebního štábu ODS Ivana Balkovská.
1: Děkujeme i vy klíčovýmu
0: z volebního štábu ODS Ivana Balkovská.
1: Děkujeme i vy klíčovýmu
0: štábu ODS Ivana Balkovská.
1: Děkujeme i vy klíčovýmu TOP 09 Jiří Pospíšil koalice
0: S Ivana Balkovská.
1: Děkujeme i vy klíčovýmu TOP 09 Jiří Pospíšil koalice v hlavním městě
0: Balkovská.
1: Děkujeme i vy klíčovýmu TOP 09 Jiří Pospíšil koalice v hlavním Děkujeme i vy klíčovýmu TOP 09 Jiří Pospíšil koalice v hlavním městě s ANO nechce. Jejich partii klíčovýmu TOP 09 Jiří Pospíšil koalice v hlavním městě s ANO nechce. TOP 09 Jiří Pospíšil koalice v hlavním městě s ANO nechce. Jejich partneři tedy ODS Jiří Pospíšil koalice v hlavním městě s ANO nechce. Jejich partneři tedy ODS tohle nevylučují. Koalice v hlavním městě s ANO nechce. Jejich partneři tedy ODS tohle nevylučují. A jaký dopad v hlavním městě s ANO nechce? Jejich partneři tedy ODS tohle nevylučují. A jaký dopad s ANO nechce? Jejich partneři tedy ODS tohle nevylučují. A jaký dopad může mít výsledek? Jejich partneři tedy ODS tohle nevylučují. A jaký dopad může mít výsledek voleb na směřování ODS tedy ODS tohle nevylučují. A jaký dopad může mít výsledek voleb na směřování ODS tohle nevylučují. A jaký dopad může mít výsledek voleb na směřování ODS a její pozici na české vylučují. A jaký dopad může mít výsledek voleb na směřování ODS a její pozici na české jaký dopad může mít výsledek voleb na směřování ODS a její pozici na české politické scéně to výsledek voleb na směřování ODS a její pozici na české politické scéně voleb na směřování ODS a její pozici na české politické scéně to vysvětluje politolog Jan Kuba ODS a její pozici na české politické scéně to vysvětluje politolog Jan Kuba a její pozici na české politické scéně to vysvětluje politolog Jan Kubáček
2: Občanští
1: české politické scéně to vysvětluje politolog Jan Kubáček.
2: Občanští demokraté a zejména Martin
1: scéně to vysvětluje politolog Jan Kubáček.
2: Občanští demokraté a zejména Martin Kupka se dostal do
1: vysvětluje politolog Jan Kubáček.
2: Občanští demokraté a zejména Martin Kupka se dostal
1: politolog Jan Kubáček.
2: Občanští demokraté a zejména Martin Kupka se dostal do velmi prekérní situace. Občanští demokraté a zejména Martin Kupka se dostal do velmi prekérní situace. Občanští demokraté a zejména Martin Kupka se dostal do velmi prekérní situace. Čekal, že a zejména Martin Kupka se dostal do velmi prekérní situace. Čekal, že ty výsledky Martin Kupka se dostal do velmi prekérní situace. Čekal, že ty výsledky ho se dostal do velmi prekérní situace. Čekal, že ty výsledky do velmi prekérní situace. Čekal, že ty výsledky ho zastabilizují, že situace. Čekal, že ty výsledky ho zastabilizují, že budou čekal, že ty výsledky ho zastabilizují, že budou začátkem růstu. Ty výsledky ho zastabilizují, že budou začátkem růstu preferencí ODS. Ho zastabilizují, že budou začátkem růstu preferencí ODS. Zastabilizují, že budou začátkem růstu preferencí ODS. Ale ono se ukazují, že budou začátkem růstu preferencí ODS, ale ono se ukazuje, že to bude budou začátkem růstu preferencí ODS, ale ono se ukazuje, že to bude začátek bole začátkem růstu preferencí ODS, ale ono se ukazuje, že to bude začátek bole hlavu Martina preferencí ODS, ale ono se ukazuje, že to bude začátek bole hlavu Martina Kupci ODS, ale ono se ukazuje, že to bude začátek bole hlavu Martina Kupky, ale ono se ukazuje, že to bude začátek bole hlavu Martina Kupky. Protože občanští demokraté oslabuje, že to bude začátek bole hlavu Martina Kupky, protože občanští demokraté oslabuje začátek bole hlavu Martina Kupky, protože občanští demokraté oslabili, nebudou mít tolik primátorů hlavu Martina Kupky, protože občanští demokraté oslabili, nebudou mít tolik primátorů Martina Kupky, protože občanští demokraté oslabili, nebudou mít tolik primátorů kolik demokraté oslabili, nebudou mít tolik primátorů kolik měli v minulosti, nebudou mít ani tolik senátorů slabili, nebudou mít tolik primátorů, kolik měli v minulosti, nebudou mít ani tolik senátorů, kolik měli v minulosti, nebudou mít tolik primátorů, kolik měli v minulosti, nebudou mít ani tolik senátorů, kolik měli v minulosti, primátorů, kolik měli v minulosti, nebudou mít ani tolik senátorů, kolik měli v minulosti.

0: a senátní volby. Rádio Blaník. Komunální a senátní volby 2026. Blaník. Komunální a senátní volby 2026. Komunální a senátní volby 2026.
1: Hezký večer zprávy.
0: A senátní volby 2026.
1: Hezký večer zprávy pro vás má Monika.
0: Senátní volby 2026.
1: Hezký večer zprávy pro vás má Monika.
0: 2026.
1: Hezký večer zprávy pro vás má Monika Holubová. Po 6 hodinách od uzavření.
0: Čest.
1: Hezký večer zprávy pro vás má Monika Holubová. Po 6 hodinách od uzavření volebních míst. Hezký večer zprávy pro vás má Monika Holubová. Po 6 hodinách od uzavření volebních místností se už zprávy pro vás má Monika Holubová. Po 6 hodinách od uzavření volebních místností se už rýsují má Monika Holubová. Po 6 hodinách od uzavření volebních místností se už rýsují výsledky ve volbách. Po 6 hodinách od uzavření volebních místností se už rýsují výsledky ve hodinách od uzavření volebních místností se už rýsují výsledky ve velkých městech. Podle Českého statistického úřadu volebních místností se už rýsují výsledky ve velkých městech. Podle Českého statistického úřadu místností se už rýsují výsledky ve velkých městech. Podle Českého statistického úřadu se letos ale sčítá rýsují výsledky ve velkých městech. Podle Českého statistického úřadu se letos ve velkých městech. Podle Českého statistického úřadu se letos ale sčítá oproti minulosti.

0: podstatě to povede k kolik měli v minulosti, nebudou mít ani tolik senátorů, kolik měli v minulosti, a v podstatě to povede k debatě, nebudou mít ani tolik senátorů, kolik měli v minulosti, a v podstatě to povede k debatě, jak mít ani tolik senátorů, kolik měli v minulosti, a v podstatě to povede k debatě, jak senátorů, kolik měli v minulosti, a v podstatě to povede k debatě, jak se vyprofilovat vedle minulosti, a v podstatě to povede k debatě, jak se vyprofilovat vedle
1: Situaci kolem voleb dál sledujeme a další zprávy na rádiu
0: starostů a nezávislých.
1: Situaci kolem voleb dál sledujeme a další zprávy na rádiu
0: a nezávislých.
1: Situaci kolem voleb dál sledujeme a další zprávy na rádiu Blaník uslyšíte ještě za
0: hodinu.
1: Situaci kolem voleb dál sledujeme a další zprávy na rádiu Blaník uslyšíte ještě za hodinu. Situaci kolem voleb dál sledujeme a další zprávy na rádiu Blaník uslyšíte ještě za hodinu.
2: Moniko, děkujeme.
1: Sledujeme a další zprávy na rádiu Blaník uslyšíte ještě za hodinu.
2: Moniko, děkujeme a je...
1: Další zprávy na rádiu Blaník uslyšíte ještě za hodinu.
2: Moniko, děkujeme a je minuta a půl...
1: Na rádiu Blaník uslyšíte ještě za hodinu.
2: Moniko, děkujeme a je minuta a půl po 20.
1: Uslyšíte ještě za hodinu.
2: Moniko, děkujeme a je minuta a půl po 20. hodině...
1: Za hodinu.
2: Moniko, děkujeme a je minuta a půl po 20. hodině... Dobrý večer. Moniko, děkujeme a je minuta a půl po 20. hodině. Máme tě rádi. A písnička na vaše přání pokračuje.

je přání z Dobronína od Marie. Milá Martinko, no a taky tady je přání z Dobronína od Marie. Milá Martinko, taky tady je přání z Dobronína od Marie. Milá Martinko, přejeme ti k těm přání z Dobronína od Marie. Milá Martinko, přejeme ti k těm tvým 14. od Marie. Milá Martinko, přejeme ti k těm tvým 14. narozeninám Marie. Milá Martinko, přejeme ti k těm tvým 14. narozeninám jen to. Milá Martinko, přejeme ti k těm tvým 14. narozeninám jen to nej. Martinko, přejeme ti k těm tvým 14. narozeninám jen to nej. Zůstaň taková, jaká jsi. Přejeme ti k těm tvým 14. narozeninám jen to nej. Zůstaň taková, jaká jsi. Usměvavým 14. narozeninám jen to nej. Zůstaň taková, jaká jsi. Usměvavá, praštěná, hlavně s tím narozeninám jen to nej. Zůstaň taková, jaká jsi. Usměvavá, praštěná, hlavně jen to nej. Zůstaň taková, jaká jsi. Usměvavá, praštěná, hlavně originál. Zůstaň taková, jaká jsi. Usměvavá, praštěná, hlavně originál. Máme tě všichni moc rádi, jaká jsi. Usměvavá, praštěná, hlavně originál. Máme tě všichni moc rádi. Usměvavá, praštěná, hlavně originál. Máme tě všichni moc rádi. Mamča, praštěná, hlavně originál. Máme tě všichni moc rádi. Mamča, taťulda, hlavně originál. Máme tě všichni moc rádi. Mamča, taťulda a ségra miškinál. Máme tě všichni moc rádi. Mamča, taťulda a ségra mišule. Máme tě všichni moc rádi. Mamča, taťulda a ségra mišule. Moc rádi. Mamča, taťulda a ségra mišule. Mamča, taťulda a ségra mišule. Taťulda a ségra mišule. Ségra mišule.

vymyslil dlužnej cíl, který si vymyslil, který si vymyslil, který si vymyslil, který si vymyslil, je to jak který si vymyslil, je to jak se slil, je to jak jsem co ráno rozpustil.

přání, aby ses nepokusil, volej k nebi přání, ses nepokusil, volej k nebi přání, volej k nebi přání.

síla, tak boží tvář, je to skrytá síla. I tvář, je to skrytá síla. Je to zlá, je to skrytá síla. Je to zlatá žíla, je to skrytá síla.

touha je za a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, za bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Česky.
1: Tak když spolu spím.
0: Česky.
1: Tak když spolu spím. A na bytě tě mám. Tak když spolu spím. A na bytě tě mám. Spolu spím. A na bytě tě mám.

0: na Blaní. Na Blaní. Na Blaníku pokračují písničky. Na Blaníku pokračují písničky na přání. Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď něco. Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď něco hodně Na Blaníku pokračují písničky na přání a teď něco hodně vzácného. Pokračují písničky na přání a teď něco hodně vzácného. Před námi jsou písničky na přání a teď něco hodně vzácného. Před námi jsou přání a teď něco hodně vzácného. Před námi jsou diamanty. A teď něco hodně vzácného. Před námi jsou diamanty. Něco hodně vzácného. Před námi jsou diamanty. Od Terezy Kerndlové. Vzácného. Před námi jsou diamanty. Od Terezy Kerndlové. Napsala Ileho. Před námi jsou diamanty. Od Terezy Kerndlové. Napsala Elizabeth. Před námi jsou diamanty. Od Terezy Kerndlové. Napsala Elizabeth z Herálce. Diamanty. Od Terezy Kerndlové. Napsala Elizabeth z Herálce. Od Terezy Kerndlové. Napsala Elizabeth z Herálce. Od Barči Kerndlové. Napsala Elizabeth z Herálce. Od Barči, i když už nejsme napsala Elizabeth z Herálce. Od Barči, i když už nejsme spolu Elizabeth z Herálce. Od Barči, i když už nejsme spolu nezapomeň na to, že Herálce. Od Barči, i když už nejsme spolu nezapomeň na to, že tě od Barči, i když už nejsme spolu nezapomeň na to, že tě mi, i když už nejsme spolu nezapomeň na to, že tě miluju. Tak hrajeme a pěkný jsme spolu nezapomeň na to, že tě miluju. Tak hrajeme a pěkný večer nezapomeň na to, že tě miluju. Tak hrajeme a pěkný večer přejeme na to, že tě miluju. Tak hrajeme a pěkný večer přejeme.
1: Rádio Blaní.
0: Tě miluju. Tak hrajeme a pěkný večer přejeme.
1: Rádio Blaník.
0: Tak hrajeme a pěkný večer přejeme.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky
0: čajeme a pěkný večer přejeme.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
0: Pěkný večer přejeme.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
0: Pěkný večer přejeme.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: A když spolu spím.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: A když spolu spím.
1: Blaník.
2: Hezky česky.
3: A když spolu spím.

greatest.

0: Dnešním narozeninám všechno nejlepší, hodně zdravíčka, spokojenosti. Dnešním narozeninám všechno nejlepší, hodně zdravíčka, spokojenosti a krásně rozkvetlou zeninám. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, spokojenosti a krásně rozkvetlou zahrádku. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, spokojenosti a krásně rozkvetlou zahrádku přeje dcera Dana. Hodně zdravíčka, spokojenosti a krásně rozkvetlou zahrádku přeje dcera Dana s rodinou. Spokojenosti a krásně rozkvetlou zahrádku přeje dcera Dana s rodinou a krásně rozkvetlou zahrádku přeje dcera Dana s rodinou. Krásně rozkvetlou zahrádku přeje dcera Dana s rodinou. Máme tady taky přání klou zahrádku přeje dcera Dana s rodinou. Máme tady taky přání, které přeje dcera Dana s rodinou. Máme tady taky přání, které dorazilo rodinou. Máme tady taky přání, které dorazilo z Benešova nad Ploutí. Máme tady taky přání, které dorazilo z Benešova na. Máme tady taky přání, které dorazilo z Benešova nad Ploučnicí. Dobrý taky přání, které dorazilo z Benešova nad Ploučnicí. Dobrý den, které dorazilo z Benešova nad Ploučnicí. Dobrý den, prosím o zahrání z Benešova nad Ploučnicí. Dobrý den, prosím o Benešova nad Ploučnicí. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mého otce nad Ploučnicí. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mého otce pana Vojtěchnicí. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mého otce pana Vojtěcha. Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro mého otce pana Vojtěcha Grznára. Den, prosím o zahrání písničky pro mého otce pana Vojtěcha Grznára, který dnes slaví o zahrání písničky pro mého otce pana Vojtěcha Grznára, který dnes slaví 90 pro mého otce pana Vojtěcha Grznára, který dnes slaví 90 otce pana Vojtěcha Grznára, který dnes slaví 90. narozeniny a Vojtěcha Grznára, který dnes slaví 90. narozeniny a stále pracuje Grznára, který dnes slaví 90. narozeniny a stále pracuje ve svého, který dnes slaví 90. narozeniny a stále pracuje ve své hospůdce slaví 90. narozeniny a stále pracuje ve své hospůdce v Bene 90. narozeniny a stále pracuje ve své hospůdce v Benešově narozeniny a stále pracuje ve své hospůdce v Benešově nad Ploučnicí a stále pracuje ve své hospůdce v Benešově nad Ploučnicí hodně pracuje ve své hospůdce v Benešově nad Ploučnicí hodně zdraví a štěstí ve své hospůdce v Benešově nad Ploučnicí hodně zdraví a štěstí při hospůdce v Benešově nad Ploučnicí hodně zdraví a štěstí přejí syn Vojta Benešově nad Ploučnicí. Hodně zdraví a štěstí přejí syn Vojta s přítelkyní Ploučnicí. Hodně zdraví a štěstí přejí syn Vojta s přítelkyní Alenou. Hodně zdraví a štěstí přejí syn Vojta s přítelkyní Alenou. Snacha Olga. Hodně zdraví a štěstí přejí syn Vojta s přítelkyní Alenou. Snacha Olga. Štěstí přejí syn Vojta s přítelkyní Alenou. Snacha Olga. Vnoučata Michřejí syn Vojta s přítelkyní Alenou, snacha Olga, vnoučata Michalka, Olinka ta s přítelkyní Alenou, snacha Olga, vnoučata Michalka, Olinka, přítelkyní Alenou, snacha Olga, vnoučata Michalka, Olinka a Jiřík s rodinami. Snacha Olga, vnoučata Michalka, Olinka a Jiřík s rodinami. Olga, vnoučata Michalka, Olinka a Jiřík s rodinami. Kteří mu vnoučata Michalka, Olinka a Jiřík s rodinami. Kteří a Michalka, Olinka a Jiřík s rodinami. Kteří mu pořídil a Jiřík s rodinami. Kteří mu pořídili celkem 10 s rodinami. Kteří mu pořídili celkem 10 pravnoučat. Tady. Kteří mu pořídili celkem 10 pravnoučat. Tak všechno nejří mu pořídili celkem 10 pravnoučat. Tak všechno nejlepší i od nás řídili celkem 10 pravnoučat. Tak všechno nejlepší i od nás s Blaníkem 10 pravnoučat. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku. 10 pravnoučat. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku. Čat. Tak všechno nejlepší i od nás z Blaníku.
1: Jedu vám večer s Teskou.
0: Všechno nejlepší i od nás z Blaníku.

Na Blaníku dál hraje... Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už. Valdemar Matuška. Na Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už. Valdemar Matuška a písničku Růže z Blaníku dál hrajeme na vaše přání, teď už. Valdemar Matuška a písničku Růže z Texasu. Hrajeme na vaše přání, teď už. Valdemar Matuška a písničku Růže z Texasu. Vybrala dní, teď už. Valdemar Matuška a písničku Růže z Texasu. Vybrala Dana z Valdemar Matuška a písničku Růže z Texasu. Vybrala Dana z Chočka a písničku Růže z Texasu. Vybrala Dana z Chotilska. Dobrý den, Růže z Texasu. Vybrala Dana z Chotilska. Dobrý den, Texasu. Vybrala Dana z Chotilska. Dobrý den, prosím o vybrala Dana z Chotilska. Dobrý den, prosím o zahrání písničky mamce Dana z Chotilska. Dobrý den, prosím o zahrání písničky mamce paní Jaro z Chotilska. Dobrý den, prosím o zahrání písničky mamce paní Jaroslavě Fajtovéska. Dobrý den, prosím o zahrání písničky mamce paní Jaroslavě Fajtové. Dobrý den, prosím o zahrání písničky mamce paní Jaroslavě Fajtové z Chotilska. Prosím o zahrání písničky mamce paní Jaroslavě Fajtové z Chotilska. Hrání písničky mamce paní Jaroslavě Fajtové z Chotilska k dnešním narozeninám. Mamce paní Jaroslavě Fajtové z Chotilska k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší Jaroslavě Fajtové z Chotilska k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví Jaroslavě Fajtové z Chotilska k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví Chotilska k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví. Spokojenosti a k

0: Matušky a teď je před... Na Blaníku krásná klasika od Valdemara Matušky a teď je před námi... Na Blaníku krásná klasika od Valdemara Matušky a teď je před námi... Krásná klasika od Valdemara Matušky a teď je před námi Radek Valenta. Klasika od Valdemara Matušky a teď je před námi Radek Valenta s pohádkovou písničkou Mara Matušky a teď je před námi Radek Valenta s pohádkovou písničkou Princezna a teď je před námi Radek Valenta s pohádkovou písničkou Princezna Zemlejna. Před námi Radek Valenta s pohádkovou písničkou Princezna Zemlejna. Napsal Radek Valenta s pohádkovou písničkou Princezna Zemlejna. Napsal Františka s pohádkovou písničkou Princezna Zemlejna. Napsal František s krásné hory pohádkovou písničkou Princezna Zemlejna. Napsal František s krásné hory Princezna Zemlejna. Napsal František s krásné hory nad Vltavou. Princezna Zemlejna. Napsal František s krásné hory nad Vltavou. Dnes Zemlejna. Napsal František z krásné hory nad Vltavou. Dnes 10. října. Napsal František z krásné hory nad Vltavou. Dnes 10. října. Je to přesně z krásné hory nad Vltavou. Dnes 10. října. Je to přesně hory nad Vltavou. Dnes 10. října. Je to přesně Vltavou. Dnes 10. října. Je to přesně 45 let. Co dnes 10. října. Je to přesně 45 let, co jsme si 10. října, je to přesně 45 let, co jsme si s mojí manželkou Jarou října, je to přesně 45 let, co jsme si s mojí manželkou to přesně 45 let, co jsme si s mojí manželkou Jarmilou řekli své ano 45 let, co jsme si s mojí manželkou Jarmilou řekli své ano let, co jsme si s mojí manželkou Jarmilou řekli své ano. Zapříjemně si s mojí manželkou Jarmilou řekli své ano. Zapříjemně prožitá s mojí manželkou Jarmilou řekli své ano. Zapříjemně prožitá s Jarmilou řekli své ano. Zapříjemně prožitá společná léta řekli své ano. Zapříjemně prožitá společná léta ti moc děkuje ano. Za příjemně prožitá společná léta ti moc děkuji a k této naší za příjemně prožitá společná léta ti moc děkuji a k této naší příjemně prožitá společná léta ti moc děkuji a k této naší safírová léta ti moc děkuji a k této naší safírové svatbě posíláme písničku jak moc děkuji a k této naší safírové svatbě posíláme písničku jaká jiná to k této naší safírové svatbě posíláme písničku jaká jiná to může být, ne safírové svatbě posíláme písničku, jaká jiná to může být, než safírové svatbě posíláme písničku, jaká jiná to může být, než princezna zemlejna. Posíláme písničku, jaká jiná to může být, než princezna zemlejna. Písničku, jaká jiná to může být, než princezna zemlejna. Tak jiná to může být, než princezna zemlejna. Tak pohodový, krásný než princezna Zemlejna. Tak pohodový, krásný večer s rádiem Princezna Zemlejna. Tak pohodový, krásný večer s rádiem Blaník a Zemlejna. Tak pohodový, krásný večer s rádiem Blaník. Vím. Tak pohodový, krásný večer s rádiem Blaník.
1: Vím jedno na...
0: Tak pohodový, krásný večer s rádiem Blaník.
1: Vím jedno na...
0: Krásný večer s rádiem Blaník.
1: Vím jedno návrší za...
0: Večer s rádiem Blaník.
1: Vím jedno návrší zámek.
0: Blaník.
1: Vím...

princezen, sejí žádná z princezen. Jde cesta žádná z princezen, jde cesta necesta z princezen.

nás princezen, a v nás se jí žádná z princezen, se jí žádná z princezen, žádná z princezen, a z princezen.

0: Radek Valenta na Blaníku. Radek Valenta na Blaníku, teď už Albano a Romina Power, Felicita a napsala. Radek Valenta na Blaníku, teď už Albano a Romina Power, Felicita a napsala. Blaníku, teď už Albano a Romina Power, Felicita a napsala. Teď už Albano a Romina Power, Felicita a napsala Zdenka. A bude to prosím. Romina Power, Felicita a napsala Zdenka. A bude to pro syna Josefa. Felicita a napsala Zdenka. A bude to pro syna Josefa. Felicita a napsala Zdenka. A bude to pro syna Josefa. Napsala Zdenka. A bude to pro syna Josefa. A Zdenka je z Prusinovic. Zdenka. A bude to pro syna Josefa. A Zdenka je z Prusinovic. A bude to pro syna Josefa. A Zdenka je z Prusinovic. Synu přeji. A bude to pro syna Josefa. A Zdenka je z Prusinovic. Synu přeji ti Josefa. A Zdenka je z Prusinovic. Synu přeji ti vše, co člověk může. A Zdenka je z Prusinovic. Synu přeji ti vše, co člověk může přát. Zdenka je z Prusinovic. Synu přeji ti vše, co člověk může přát. Prusinovic. Synu přeji ti vše, co člověk může přát. Ať máš svou lásku. Synu přeji ti vše, co člověk může přát. Ať máš svou lásku, komu dát. Synu přeji ti vše, co člověk může přát. Ať máš svou lásku, komu dát. Rozumě, co člověk může přát. Ať máš svou lásku, komu dát, rozek může přát. Ať máš svou lásku, komu dát, rozum, co v nouzi poradí, ruku, co v žalu přát. Ať máš svou lásku, komu dát, rozum, co v nouzi poradí, ruku, co v žalu pohladí. Ať máš svou lásku, komu dát, rozum, co v nouzi poradí, ruku, co v žalu pohladí. A hlavně psku, komu dát, rozum, co v nouzi poradí, ruku, co v žalu pohladí. A hlavně přát, rozum, co v nouzi poradí, ruku, co v žalu pohladí. A hlavně přátelé, co v nouzi poradí, ruku, co v žalu pohladí. A hlavně přátelé, co nikdy nezradí, ruku, co v žalu pohladí. A hlavně přátelé, co nikdy nezradí. To napsala v žalu pohladí. A hlavně přátelé, co nikdy nezradí. To napsala mam hladí. A hlavně přátelé, co nikdy nezradí. To napsala mamka. A hlavně přátelé, co nikdy nezradí. To napsala mamka Zdenka. Tak zdraví přátelé, co nikdy nezradí. To napsala mamka Zdenka. Tak zdraví, kdy nezradí. To napsala mamka Zdenka. Tak zdravíme a hezký večer radí. To napsala mamka Zdenka. Tak zdravíme a hezký večer přejeme. To napsala mamka Zdenka. Tak zdravíme a hezký večer přejeme.
1: Felicita.
0: Zdenka. Tak zdravíme a hezký večer přejeme.
1: Felicita.
0: Tak zdravíme a hezký večer přejeme.
1: Felicita.
0: Zdravíme a hezký večer přejeme.
1: Felicita.
0: Večer přejeme.

0: Tě miluji, lásko moje, nikdy o tebe nechci přijít. Tě miluji, lásko moje, nikdy o tebe nechci přijít. Lásko moje, nikdy o tebe nechci přijít. Nikdy o tebe nechci přijít.
1: Asi bych ti říct,
0: nikdy o tebe nechci přijít.
1: Asi bych ti říct,
0: nechci přijít.

Na Blaní... Na Blaníku pokračují soboty. Na Blaníku pokračují sobotní písničky. Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání. Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a tady už je. Na Blaníku pokračují sobotní písničky na přání a tady už je Petr Kolář a tady už je Petr Kolář a ještě že tě lásko mám. Písničku vybrala Zuzka z Rals. Je Petr Kolář a ještě že tě lásko mám. Písničku vybrala Zuzka z Rals. A ještě že tě lásko mám. Písničku vybrala Zuzka z Ralska, která píše. Že tě lásko mám. Písničku vybrala Zuzka z Ralska, která píše. Milý Blaníku mám. Písničku vybrala Zuzka z Ralska, která píše. Milý Blaníku, písničku vybrala Zuzka z Ralska, která píše. Milý Blaníku, svému příteli Zuzka z Ralska, která píše. Milý Blaníku, svému přítelovi bych chtěla Ralska, která píše. Milý Blaníku, svému přítelovi bych chtěla nechat, která píše. Milý Blaníku, svému přítelovi bych chtěla nechat zahrát k nedělně. Milý Blaníku, svému přítelovi bych chtěla nechat zahrát k nedělním narozeninám. Milý Blaníku, svému přítelovi bych chtěla nechat zahrát k nedělním narozeninám. Svému přítelovi bych chtěla nechat zahrát k nedělním narozeninám. Přeji ti, přítelovi, bych chtěla nechat zahrát k nedělním narozeninám. Přeji ti, bych chtěla nechat zahrát k nedělním narozeninám. Přeji ti vše nechat zahrát k nedělním narozeninám. Přeji ti vše nejlepší, hodně k nedělním narozeninám. Přeji ti vše nejlepší, hodně zdraví a štěstím narozeninám. Přeji ti vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí straněnám. Přeji ti vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí, strašně moc. Přeji ti vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí, strašně moc tě miluji, nejlepší, hodně zdraví a štěstí, strašně moc tě miluji, lásko moje, hodně zdraví a štěstí, strašně moc tě miluji, lásko moje, nikdy od štěstí, strašně moc tě miluji, lásko moje, nikdy o tebe nechci, strašně moc

lepší. Lepší. Lepší přístav nen.

0: Na Blaníku vám zpíval Na Blaníku vám zpíval Petr Kolář a teď na Na Blaníku vám zpíval Petr Kolář a teď na vaše Na Blaníku vám zpíval Petr Kolář a teď na vaše přání narozeninová Na Blaníku vám zpíval Petr Kolář a teď na vaše přání narozeninová od Jarka Šimka. Teď na vaše přání narozeninová od Jarka Šimka napsala Gabriela. Vaše přání narozeninová od Jarka Šimka napsala Gabriela z Malšic. Je to narozeninová od Jarka Šimka napsala Gabriela z Malšic. Je to už 18 let. Jarka Šimka napsala Gabriela z Malšic. Je to už 18 let, co napsala Gabriela z Malšic. Je to už 18 let, co si přišla na tento svět. Malšic. Je to už 18 let, co si přišla na tento svět. A my ti přejeme do života jen to nejlepší. Je to už 18 let, co si přišla na tento svět. A my ti přejeme do života jen to nejlepší. 18 let, co si přišla na tento svět. A my ti přejeme do života jen to nejlepší. Hlavně, co si přišla na tento svět. A my ti přejeme do života jen to nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí tento svět. A my ti přejeme do života jen to nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. A my ti přejeme do života jen to nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Života jen to nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Ať se ti splní všechno to nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Ať se ti splní všechna tvoje. Hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Ať se ti splní všechna tvoje přání a sny. Zdraví, štěstí a lásky. Ať se ti splní všechna tvoje přání a sny. Buď pořád štěstí a lásky. Ať se ti splní všechna tvoje přání a sny. Všechna tvoje přání a sny. Buď pořád šťastná a nezapomeň, že tu pro tebe vždycky bude tvoje přání a sny. Buď pořád šťastná a nezapomeň, že tu pro tebe vždycky a sny. Buď pořád šťastná a nezapomeň, že tu pro tebe vždycky budeme. Užij si buď pořád šťastná a nezapomeň, že tu pro tebe vždycky budeme. Užij si dnešní oslavu na šťastná a nezapomeň, že tu pro tebe vždycky budeme. Užij si dnešní oslavu naplno, nezapomeň, že tu pro tebe vždycky budeme. Užij si dnešní oslavu naplno, protože 18. na že tu pro tebe vždycky budeme. Užij si dnešní oslavu naplno, protože 18. narozeniny vždycky budeme. Užij si dnešní oslavu naplno, protože 18. narozeniny jsou jen jednou. Užij si dnešní oslavu naplno, protože 18. narozeniny jsou jen jednou. Užij si dnešní oslavu naplno, protože 18. narozeniny jsou jen jednou. Vše nejlepší ti přeju naplno, protože 18. narozeniny jsou jen jednou. Vše nejlepší ti přejí mamka, taťka, 18. narozeniny jsou jen jednou. Vše nejlepší ti přejí mamka, taťka, Denis, té narozeniny jsou jen jednou. Vše nejlepší ti přejí mamka, taťka, jsou jen jednou. Vše nejlepší ti přejí mamka, taťka, Denis, jednou. Vše nejlepší ti přejí mamka, taťka, Denis a celá rodina a kamarádi. Vše nejlepší ti přejí mamka, taťka, Denis a celá rodina a kamarádi. Rádi přejí mamka, taťka, Denis a celá rodina a kamarádi. Rádio taťka Denis a celá rodina a kamarádi. Rádio taťka Denis a celá rodina a kamarádi. Rádio Blaník a celá rodina a kamarádi. Rádio Blaník rodina a kamarádi. Rádio
1: Blaník hezky česky.
2: Dnes máš svůj den, život letí ti dál.
1: Hezky česky.
2: Dnes

0: Tě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička, tak krásnější okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička, tak to je pro tebe. Okamžiky plné lásky a štěstí. Tahle písnička, tak to je pro tebe.
1: Tohle
0: štěstí. Tahle písnička, tak to je pro tebe.
1: Tohle je přání.
0: Tahle písnička,

0: A na vaše přání taky Verona Art. A na vaše přání taky Verona A na vaše přání taky Verona Argema a Zana Argema a za chvilku Richard Miller. Písničky na přání si má a za chvilku Richard Miller. Písničky na přání si dnes opět pěkně na chvilku Richard Miller. Písničky na přání si dnes opět pěkně Richard Miller. Písničky na přání si dnes opět pěkně natáhneme. Podle vás písničky na přání si dnes opět pěkně natáhneme. Podle vás budeme hrát skoro až do desátý si dnes opět pěkně natáhneme. Podle vás budeme hrát skoro až do desáté opět pěkně natáhneme. Podle vás budeme hrát skoro až do desáté večerní. Písně natáhneme. Podle vás budeme hrát skoro až do desáté večerní.
1: Písničky na
0: podle vás budeme hrát skoro až do desáté večerní.
1: Písničky
0: skoro až do desáté večerní.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
0: Pro až do desáté večerní.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
0: Té večerní.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku nebo jen tak.
1: Na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou.
1: Rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu. K narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát. K
2: narozeninám svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, k
2: svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písni.
2: Nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaní.
2: Tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku
2: pro náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19.
1: Těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránku.
2: Od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách.
2: Od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách. Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách Radio Blaník si na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písni.
1: Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.
1: Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.
1: Je na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník. Radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník. Blaník.cz.
2: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Tak rádiu Blaník.
0: Tak co, už víš, jak ochránit? Tak co, už víš, jak ochránit svůj... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš... Tak co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla... Co, už víš, jak ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59... Ochránit svůj telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od telefon? Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a... Natvrzená skla EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále EU najdeš ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely ochranná skla od 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky 59 a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky a obaly od 79 kaček. Dále kabely, nabíječky, držáky

0: Další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravě Držáky a další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud další příslušenství. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce. Navštiv nás v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online v Kravazích nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www nebo nově v Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na Ostravském Futuru. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. A pokud se ti nikam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Kam nechce, můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Jsme tvrze. Můžeš nakoupit online na www.tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Jsme tvrzenasklad.eu. S dopravou zdarma. Jsme tvrzenasklad.eu. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím. S dopravou zdarma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím. Arma. Jsme tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Tvrzená skla EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Nůžková plošina jen z EU. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Nůžková plošina jen za 300 korun. Největší e-shop s mobilním příslušenstvím v Česku. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. S mobilním příslušenstvím v Česku. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. Sfženstvím v Česku. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. Sfz Tománku. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. Sfz Tománek. Půjčovna Profis. Nůžková plošina jen za 300 korun na den. Sfz Tománek. Půjčovna Profis stavebních strojů na jen za 300 korun na den. Sfz Tománek. Půjčovna Profis stavebních strojů i profinářadí za korun na den. Sfz Tománek. Půjčovna Profis stavebních strojů i profinářadí za Sfz Tománek. Půjčovna Profis stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme vy Tománek. Půjčovna Profis stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme. Půjčovna Profis stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně. Stavebních strojů i profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně. Předvedeme na profinářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně. Předvedeme. Navštivte nás v Ostravě. Akční ceny. Poradíme, vysvětlíme osobně. Předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách. Poradíme, vysvětlíme osobně. Předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu. Nebo na www. Vysvětlíme osobně. Předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu. Nebo na www. Osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu. Nebo na www. Předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu. Nebo na www. Půjčovna Rental.cz. Nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu. Nebo na www. Půjčovna Rental.cz. Sfz. Kunčičkách vedle Fajrontu. Nebo na www. Půjčovna Rental.cz. Sfz Tománek. Půjčovna Rental.cz. Sfz Tománek.
1: Verdatex Group. Výrob
0: Tal.cz. Sfz Tománek.
1: Verdatex Group. Výrobce a prodejce
0: Sfz Tománek.
1: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a
0: Tománek.
1: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový disk a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distribut oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti CERV pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti CERVA Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti CERVA Group. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti CERVA Group. Verdatex Group. Dodává platinový distributor společnosti CERVA Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví. Distributor společnosti CERVA Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Společnosti CERVA Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Auto CERVA Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského Statex Group. Dodáváme do všech odvětví.

0: Odvětví průmyslu, automobilového strojírenského, dodáváme do všech odvětví průmyslu, automobilového strojírenského, stavebního, potravinářské, do všech odvětví průmyslu, automobilového strojírenského, stavebního, potravinářského, či chemického průmyslu, automobilového strojírenského, stavebního, potravinářského, či chemického, automobilového strojírenského, stavebního, potravinářského, či chemického, strojírenského, stavebního, potravinářského, či chemického. www.verdatexkeho stavebního potravinářského či chemického. www.verdatexkeho či chemického. www.verdatex.cz.
1: Tam, kde
0: chemického. www.verdatex.cz.
1: Tam, kde slunce.
0: www.verdatex.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije.
0: www.verdatex.cz.
1: Tam, kde slunce do očí bije,
2: přijdou vhod.
1: Tam, kde slunce do očí bije,
2: přijdou vhod Jacko Design žaluzie.
1: Tam, kde slunce do očí bije,
2: přijdou vhod Jacko Design žaluzie.
1: Venkovní žaluzie,
2: kde slunce do očí bije,
1: přijdou vhod Jacko Design žaluzie.
2: Venkovní žaluzie s novým dýbije,
1: přijdou vhod Jacko Design žaluzie.
2: Venkovní žaluzie s novým designem a
1: vhod Jacko Design žaluzie.
2: Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu Design žaluzie.
1: Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu
2: Jacko žaluzie.
1: Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu
2: Jacko Design.
1: Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu
2: Jacko Design.cz.
1: Na trhu
2: Jacko Design.cz.

0: Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil ní. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Padní vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50 měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my vy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. Se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy. Ty my o vás. Pánské obleky Bandy. Vás. Pánské obleky Bandy. Pánské obleky Bandy. Obleky Bandy.
1: Kdekoliv. Kdekoliv na světě. Kdekoliv na světě.
2: A čtyři.
1: Kdekoliv na světě.
2: A čtyři a.
1: Kdekoliv na světě.
2: A čtyři a dvacet hodin.
1: Koliv na světě.
2: A čtyři a dvacet hodin denně.
1: Vysílání Blaníku na světě.
2: A 24 hodin denně.
1: Vysílání Blaníku si můžete.
2: A 24 hodin denně.
1: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdy.
2: 24 hodin denně.
1: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete.
2: Hodin denně.
1: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít. Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
2: Na našem webu.
1: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
2: Na našem webu. Rádio
1: si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
2: Na našem webu. Rádio Blaník.
1: Pustit kdykoliv budete chtít.
2: Na našem webu. Rádio Blaník CZ. Webu. Rádio Blaník CZ.

jsi pro mě hodně důležitým člověkem a chci ti říct, že jsi pro mě hodně důležitým člověkem a přeji ti říct, že jsi pro mě hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé život pro mě hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě hodně důležitým člověkem a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě a přeji ti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okti, ať tě na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné na tvé životní cestě provází jen ty nejkrásnější okamžiky plné lásky a štěstí.

0: Jarek Šimek na Blaníku.
1: Tak všechno nejlepší.
0: Jarek Šimek na Blaníku. Jarek Šimek na Blaníku, za 2 minuty bude 8:30. Jarek Šimek na Blaníku, za 2 minuty bude 8:30. Jarek Šimek na Blaníku, za 2 minuty bude 8:30. Dál budeme hrát podle vás už brzy Pavel Vítek. Brzy Pavel Vítek.

0: Napsala Martina z Udlic. A teď je před námi Richard Miller. Napsala Martina z Udlic našemu báječníku. Teď je před námi Richard Miller. Napsala Martina z Udlic našemu báječnému námi Richard Miller. Napsala Martina z Udlic našemu báječnému zahradníkovi Miller. Napsala Martina z Udlic našemu báječnému zahradníkovi Benovi Lukinovi. Napsala Martina z Udlic našemu báječnému zahradníkovi Benovi Lukinovi. Přejeme nás Udlic našemu báječnému zahradníkovi Benovi Lukinovi, přejeme všichni, kdo s našemu báječnému zahradníkovi Benovi Lukinovi, přejeme všichni, kdo tě mají rádi, báječnému zahradníkovi Benovi Lukinovi, přejeme všichni, kdo tě mají rádi, k tvým zahradníkovi Benovi Lukinovi, přejeme všichni, kdo tě mají rádi, k tvým Benovi Lukinovi, přejeme všichni, kdo tě mají rádi, k tvým 62. narozeninám, přejeme všichni, kdo tě mají rádi, k tvým 62. narozeninám, jen to nejlepší, kdo tě mají rádi, k tvým 62. narozeninám, jen to nejlepší ve zdravíčku, i k tvým 62. narozeninám, jen to nejlepší ve zdravíčku, štěstí 62. narozeninám, jen to nejlepší ve zdravíčku, štěstíčku a splněných přání, 2. narozeninám, jen to nejlepší ve zdravíčku, štěstíčku a splněných přání, zdravíčku, štěstíčku a splněných přání, máme tě moc rádi, proto štěstíčku a splněných přání. Máme tě moc rádi, proto pozvedneme sklenku a splněných přání. Máme tě moc rádi, proto pozvedneme sklenku nevýmených přání. Máme tě moc rádi, proto pozvedneme sklenku, nevíme, co nás čeká. Máme tě moc rádi, proto pozvedneme sklenku, nevíme, co nás čeká venku. Rádi, proto pozvedneme sklenku, nevíme, co nás čeká venku. Proto pozvedneme sklenku, nevíme, co nás čeká venku. Na zdraví. Sklenku, nevíme, co nás čeká venku. Na zdraví. Nevíme, co nás čeká venku. Na zdraví. Nevíme, co nás čeká venku. Na zdraví. Čeká venku. Na zdraví.
1: Pohodové.
0: Na zdraví.
1: České rádio.
0: Zdraví.

0: tu my. Ostrava Vítkovice. Na Fordy jsme tu my. Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Dámy a
0: Fordy jsme tu my. Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Dámy a pánové.
0: Ne, tu my. Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Dámy a pánové.
0: Ostrava Vítkovice a Opava.
1: Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky
0: Opava.
1: Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád. Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem. Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. I dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněnou obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. Ani vaše profese bývají společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane. A bývají společností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkovností často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování často nedoceněny. A nikdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce. Stane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám poděkování.

0: přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: A teď
2: písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: A teď je před námi
2: písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: A teď je před námi Richard Mille.
2: I na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: A teď je před námi Richard Miller napsal.
1: Na rádiu Blaník.
0: A teď je před námi Richard Miller napsala Martina.
1: Rádio Blaník.
0: A teď je před námi Richard Miller napsal.

Jen s tebou být vybrala Wendy z Drahonic, která píše. Žando moje, není den, co by se mi po tobě nestýskalo. Drž se, píše. Žando moje, není den, co by se mi po tobě nestýskalo. Drž se. Žando moje, není den, co by se mi po tobě nestýskalo. Drž se. Mám tě ráda. Není den, co by se mi po tobě nestýskalo. Drž se. Mám tě ráda. Drž se. Mám tě ráda.

0: chtěl bych ti říct teď. Chtěl bych ti říct teď, že... Chtěl bych ti říct teď,
1: že jsi jen má.
0: Chtěl bych ti říct teď,
1: že jsi jen má.
0: Chtěl bych ti říct teď,
1: že jsi jen má. Odpusť, že jsi jen má. Odpusť mi vše, co jsem kdy udělal. Jsi jen má. Odpusť mi vše, co jsem kdy udělal. Odpusť mi vše, co jsem kdy udělal. Jsi můj. Odpusť mi vše, co jsem kdy udělal. Jsi moje všechno. Vše, co jsem kdy udělal. Jsi moje všechno, co jsem kdy udělal. Jsi moje všechno, jsi kdy udělal. Jsi moje všechno, jsi udělal. Jsi moje všechno, jsi moje nej. No, jsi moje nej. Mám tě moc rád, tak...

Na Blaníku vám zpíval Richard Miller a tady už je Argema a písničku Jen s tebou. Vybrala Wendy z Drahonic, která písničku

Jirka, Mápík, Gaston, Elza, Francie a Lilinka. Másu. Francie a Lilinka. Másu jedem. Francie a Lilinka. Másu jedem, tak slavná. A Lilinka. Másu jedem. Lilinka.

0: Skoncovat s láskou. Skoncovat s láskou. Skoncovat s láskou. Skoncovat s láskou.
1: Odmítat plá.
0: Skoncovat s láskou.
1: Odmítat plá.
0: Skoncovat s láskou.
1: Odmítat pláč, zahodit vše
0: láskou.
1: Odmítat pláč, zahodit vše, tohle už.

na Blaníkův. Na Blaníku. Na Blaníku v písničkách na přání. Na Blaníku v písničkách na přání Argema, na přání Argema, a teď už Pavel Vítek. Napsala Sabina Schodova. Milá Emičko, ani Argema, a teď už Pavel Vítek. Napsala Sabina Schodova. Milá Emičko, a teď už Pavel Vítek. Napsala Sabina Schodova. Milá Emičko, dnes slavíme Vítek. Napsala Sabina Schodova. Milá Emičko, dnes slavíme tvé 17. narozeniny. Napsala Sabina Schodova. Milá Emičko, dnes slavíme tvé 17. narozeniny. Přejeme na Schodova. Milá Emičko, dnes slavíme tvé 17. narozeniny. Přejeme ti hodně. Milá Emičko, dnes slavíme tvé 17. narozeniny. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví. Emičko, dnes slavíme tvé 17. narozeniny. Přejeme ti hodně štěstí. Dnes slavíme tvé 17. narozeniny. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví. 17. narozeniny. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky. Ať se ti daří ve škole i v cukrovce. Narozeniny. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky. Ať se ti daří ve škole i v cukrovce. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví a lásky. Ať se ti daří ve škole i v cukrařině, vždycky se ti praví a lásky. Ať se ti daří ve škole i v cukrařině, vždycky se ti povede každý. Ať se ti daří ve škole i v cukrařině, vždycky se ti povede každý dort. A nikdy daří ve škole i v cukrařině, vždycky se ti povede každý dort. A nikdy ti nedojde v škole i v cukrařině, vždycky se ti povede každý dort. A nikdy ti nedojde, vždycky se ti povede každý dort. A nikdy ti nedojde čokoláda. Vždycky se ti povede každý dort a nikdy ti nedojde čokoláda. Máme tě vede každý dort a nikdy ti nedojde čokoláda. Máme tě moc rádi, Karle, dort a nikdy ti nedojde čokoláda. Máme tě moc rádi, Karle, tvoje nikdy ti nedojde čokoláda. Máme tě moc rádi, Karle, tvoje nedojde čokoláda. Máme tě moc rádi, Karle, tvoje maminka, tatínek, děda Pepí čokoláda. Máme tě moc rádi, Karle, tvoje maminka, tatínek, děda Pepík, Gaston, rádi Karle, tvoje maminka, tatínek, děda Pepík, Gaston, Elza, Fr, tvoje maminka, tatínek, děda Pepík, Gaston, Elza, Francie, maminka, tatínek, děda Pepík, Gaston, Elza, Francie a Lilinek, děda Pepík, Gaston, Elza, Francie a Lilink.

Na Blaníku dohrává Pavel Vítek a teď je před námi Verona, vaše oblíbená, na mě nečekej. A teď je před námi Verona, vaše oblíbená, na mě nečekej. A písničku vybral pan Jan. Verona, vaše oblíbená, na mě nečekej. A písničku vybral pan Jan. Vaše oblíbená, na mě nečekej. A písničku vybral pan Jan z Teplic v Čechách. Čekej a písničku vybral pan Jan z Teplic v Čechách. Milá jedničku vybral pan Jan z Teplic v Čechách. Milá Jitko, pan Jan z Teplic v Čechách. Milá Jitko, k narozeninám ti přejeme Jan z Teplic v Čechách. Milá Jitko, k narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví Teplic v Čechách. Milá Jitko, k narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví spoustách. Milá Jitko, k narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví spoustu smích. Milá Jitko, k narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví spoustu smíchu a co nejméně stresu. K narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví spoustu smíchu a co nejméně stresu. Zdraví spoustu smíchu a co nejméně stresu, ať máš v práci samého dne. Spoustu smíchu a co nejméně stresu, ať máš v práci samého dne. Pacienty žádnou a co nejméně stresu, ať máš v práci samého dne. Pacienty žádné vyrážky, méně stresu, ať máš v práci samého dne. Pacienty žádné vyrážky, na nervy, ať máš v práci samého dne. Pacienty žádné vyrážky, na nervy a vždy v práci samého dne. Pacienty žádné vyrážky, na nervy a vždycky žádné vyrážky, na nervy a vždycky dost kávy, žádné vyrážky, na nervy a vždycky dost kávy na přežičky, na nervy a vždycky dost kávy na přežití směny a nervy a vždycky dost kávy na přežití směny, ať tě život baví, vždycky dost kávy na přežití směny, ať tě život baví, starosti se ti dost. Kávy na přežití směny, ať tě život baví, starosti se ti vyhýbají oblouky. Kávy na přežití směny, ať tě život baví, starosti se ti vyhýbají oblouky. Na přežití směny, ať tě život baví, starosti se ti vyhýbají obloukem a vrásky. Přežití směny, ať tě život baví, starosti se ti vyhýbají obloukem a vrásky, raději vůbec. Ať tě život baví, starosti se ti vyhýbají obloukem a vrásky, raději vůbec. Nenav život baví, starosti se ti vyhýbají obloukem a vrásky, raději vůbec. Nenavštěvují. Starosti se ti vyhýbají obloukem a vrásky, raději vůbec. Nenavštěvují. Užij si vyhýbají obloukem a vrásky, raději vůbec. Nenavštěvují. Užij si sama vrásky, raději vůbec. Nenavštěvují. Užij si svůj den naplno, raději vůbec. Nenavštěvují. Užij si svůj den naplno, zaslouž vůbec, nenavštěvují. Užij si svůj den naplno, zasloužíš si to, přeji ho, nenavštěvují. Užij si svůj den naplno, zasloužíš si to, přeji Honza s rodinou. Užij si svůj den naplno, zasloužíš si to, přeji Honza s rodinou. Užij si svůj den naplno, zasloužíš si to, přeji Honza s rodinou a přáteli. Den naplno, zasloužíš si to, přeji Honza s rodinou a přáteli. Jste se ti, zasloužíš si to, přeji Honza s rodinou a přáteli. Jste se ti, napsala Petra, zasloužíš si to, přeji Honza s rodinou a přáteli. Jste se ti, napsala Petra, přeji Honza s rodinou a přáteli. Jste se ti, napsala Petra, pak přijme jeden teli. Jste se ti, napsala Petra, pak přijme jeden druhému, dodej. Jste se ti, napsala Petra, pak přijme jeden druhému, dodejme. Stic napsala Petra, patříme jeden druhému, dodejme se všemu, jeden druhému, dodejme se všemu krás neoddejme, dodejme se všemu krás neoddejme, oddejme se všemu krás se všemu krás neoddejme, oddejme se všemu krásnému a se všemu krás neoddejme, oddejme se všemu krásnému a splníme si žmu krás neoddejme, oddejme se všemu krásnému a splníme si životní sen, neoddejme, oddejme se všemu krásnému a splníme si životní sen, nebuďme najme, oddejme se všemu krásnému a splníme si životní sen, nebuďme navždyjme se všemu krásnému a splníme si životní sen, nebuďme navždy spolu jen. U krásnému a splníme si životní sen, nebuďme navždy spolu jen. Miluju tě a splníme si životní sen, nebuďme navždy spolu jen. Miluju tě, tvá Peťul.

0: životní sen, buďme navždy spolu jen. Miluju tě, tvá Peťulní sen, buďme navždy spolu jen. Miluju tě, tvá Peťulka, tak hezký večer s vždy spolu jen. Miluju tě, tvá Peťulka, tak hezký večer s Blaníkem.
1: Na mě.
0: Miluju tě, tvá Peťulka, tak hezký večer s Blaníkem.
1: Na mě neči.
0: Miluju tě, tvá Peťulka, tak hezký večer s Blaníkem.
1: Na mě neči.
0: Tvá Peťulka, tak hezký večer s Blaníkem.
1: Na mě nečekej,
0: tak hezký večer s Blaníkem.
1: Na mě nečekej, já přijdu.
0: Večer s Blaníkem.
1: Na mě...

se s ním o zahrání písničky Jen tak pro radost, krásný zdravotní sestřičce Moničce z Lni písničky Jen tak pro radost, krásný zdravotní sestřičce Moničce z Liberce, Jen tak pro radost, krásný zdravotní sestřičce Moničce z Liberce, se vzkazem, krásný zdravotní sestřičce Moničce z Liberce, se vzkazem, milý zdravotní sestřičce Moničce z Liberce, se vzkazem, milá Moničko, sestřičce Moničce z Liberce, se vzkazem, milá Moničko, přeju hezký večer, Moničce z Liberce, se vzkazem, milá Moničko, přeju hezký večer, z Liberce, se vzkazem, milá Moničko, přeju hezký večer a dobrou náladu, se vzkazem, milá Moničko, přeju hezký večer a dobrou náladu, při písničkách, milá Moničko, přeju hezký večer a dobrou náladu, při písničkách napřání, milá Moničko, přeju hezký večer a dobrou náladu, při písničkách napřání, přeju hezký večer a dobrou náladu, při písničkách napřání a potom ničím, hezký večer a dobrou náladu, při písničkách napřání a potom ničím dobrou náladu, při písničkách napřání a potom ničím nerušenou dobrodu, při písničkách napřání a potom ničím nerušenou dobrou noc, při písničkách napřání a potom ničím nerušenou dobrou noc, napřání a potom ničím nerušenou dobrou noc, můj krásný andílku, dobrou noc, můj krásný andílku, s láskou Láďa. Oceans up, můj krásný andílku, s láskou Láďa. Oceans up high, andílku, s láskou Láďa.

Tohle byla na... Tohle byla na Blaníku skupina Verona. Tohle byla na Blaníku skupina Verona a tady už je... Tohle byla na Blaníku skupina Verona a tady už je Richard. Tohle byla na Blaníku skupina Verona a tady už je Richard Marx. Tohle byla na Blaníku skupina Verona a tady už je Richard Marx. Napsala Ladislava na Blaníku skupina Verona a tady už je Richard Marx. Napsala Ladislav skupina Verona a tady už je Richard Marx. Napsala Ladislav z Friedlandu v Čechách a tady už je Richard Marx. Napsala Ladislav z Friedlandu v Čechách. Je Richard Marx. Napsala Ladislav z Friedlandu v Čechách. Marx. Napsala Ladislav z Friedlandu v Čechách. Milý Blaník, napsala Ladislav z Friedlandu v Čechách. Milý Blaníčku, prosím o zahrání Ladislav z Friedlandu v Čechách. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písně v Čechách. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky jen tak pro radost. Milý Blaníčku, prosím o zahrání písničky jen tak pro radost. Krásný zdravíčku, prosím o zahrání písničky jen tak pro radost. Krásný zdravotní.

0: na Blaníku. Na Blaníku dohrává Richard. Na Blaníku dohrává Richard Marx a teď. Na Blaníku dohrává Richard Marx a teď je před námi Karel. Na Blaníku dohrává Richard Marx a teď. Na Blaníku dohrává Richard Marx a teď je před námi Karel Gott, písničku Beat. Na Blaníku dohrává Richard Marx a teď je před námi Karel Gott, písničku Beat. Na Blaníku dohrává Richard Marx a teď je před námi Karel Gott, písničku Beat stále mlád vybrává Richard Marx a teď je před námi Karel Gott, písničku Beat stále mlád vybral Miroslav Marx a teď je před námi Karel Gott, písničku Beat stále mlád vybral Miroslav z městečka před námi Karel Gott, písničku Beat stále mlád vybral Miroslav z městečka. Písničku Beat stále mlád vybral Miroslav z městečka. A Miroslav stále mlád vybral Miroslav z městečka. A Miroslav píše Vladimír vybral Miroslav z městečka. A Miroslav píše Vladimíre, tak vše nejslav z městečka. A Miroslav píše Vladimíre, tak z městečka. A Miroslav píše Vladimíre, tak vše nej k narozeninám hodně zdračka. A Miroslav píše Vladimíre, tak vše nej k narozeninám hodně zdraví štěstí. A Miroslav píše Vladimíre, tak vše nej k narozeninám hodně zdraví štěstí. Píše Vladimíre, tak vše nej k narozeninám hodně zdraví štěstí a lásky. Za vše Vladimíre, tak vše nej k narozeninám hodně zdraví štěstí a lásky. Za vše dík nej k narozeninám hodně zdraví štěstí a lásky. Za vše dík a ať ti to narozeninám hodně zdraví štěstí a lásky. Za vše dík a ať ti to ještě hodně zdraví štěstí a lásky. Za vše dík a ať ti to ještě hodně let šlapy a lásky. Za vše dík a ať ti to ještě hodně let šlape. To ti přeje. Za vše dík a ať ti to ještě hodně let šlape. To ti přeje. Dík a ať ti to ještě hodně let šlape. To ti přeje manželka Mařenka, ať ti to ještě hodně let šlape. To ti přeje manželka Mařenka a všiště hodně let šlape. To ti přeje manželka Mařenka a všichni kamarádi. Šlape. To ti přeje manželka Mařenka a všichni kamarádi.
1: Písničky na přání.
0: Ti přeje manželka Mařenka a všichni kamarádi.
1: Písničky na přání.
0: Manželka Mařenka a všichni kamarádi.
1: Písničky na přání.
0: Napište. A všichni kamarádi.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou.
0: Všichni kamarádi.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy.
1: Písničky na přání.
2: Napište si o nějakou i vy. Na stránkách Rádio
1: Blaník.
2: Napište si o nějakou i vy. Na stránkách Rádio Blaník.cz. Napište si o nějakou i vy. Na stránkách Rádio Blaník.cz. Napište si o nějakou i vy. Na stránkách Rádio Blaník.cz. I vy na stránkách Rádio Blaník.cz. Na stránkách Rádio Blaník.cz.

0: A nebo tuhle krásnou písničku od Karla...
1: K tobě na polštář.
0: A nebo tuhle krásnou písničku od Karla Černocha a...
1: Na polštář.
0: A nebo tuhle krásnou písničku od Karla Černocha a Petera...
1: Polštář.
0: A nebo tuhle krásnou písničku od Karla Černocha a Petera Dvorského.
2: La.
0: A nebo tuhle krásnou písničku od Karla Černocha a Petera Dvorského.
2: Láska.
0: A nebo tuhle krásnou písničku od Karla Černocha a Petera Dvorského.
2: Láska
0: prý. Písničku od Karla Černocha a Petera Dvorského.
2: Láska prý je jako...
0: Karla Černocha a Petera Dvorského.
2: Láska prý je jako moře.
0: A Petera Dvorského.
2: Láska prý je jako moře.
0: Jsme blaní Dvorského.
2: Láska prý je jako moře.
0: Jsme blaník a
2: láska prý je jako moře.
0: Jsme blaník a dál vám
2: prý je jako moře.
0: Jsme blaník a dál vám hrajeme hezky
2: je jako moře.
0: Jsme blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
2: Moře.
0: Jsme blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio.
0: Jsme blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník.
0: Hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio.
0: Česky.
3: Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod...
3: Rádio Blaník. Počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod polojasnou...
3: Počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod polojasnou až oblačnou...
3: Počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou...
1: Rádio Blaník.
0: Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou kdy...
1: Blaník.
0: Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 9 až 3 stupňům... Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 9 až 3. Noční teploty pod polojasnou až oblačnou oblohou klesnou k 9 až 3 stupňům, výjimečně se objeví oblačnou oblohou klesnou k 9 až 3 stupňům, výjimečně se objeví přehánky a ráno o klesnou k 9 až 3 stupňům, výjimečně se objeví přehánky a ráno ojediněle mlhy. Z 9 až 3 stupňům, výjimečně se objeví přehánky a ráno ojediněle mlhy. Zítra čekej pňům, výjimečně se objeví přehánky a ráno ojediněle mlhy. Zítra čekejte sluníčko, se objeví přehánky a ráno ojediněle mlhy. Zítra čekejte sluníčko, přehánky a ráno ojediněle mlhy. Zítra čekejte sluníčko, ale i hodně mraků. Zítra čekejte sluníčko, ale i hodně mraků. Neděle totiž bude ve znamení proměnlivé oblačnosti. Ale i hodně mraků. Neděle totiž bude ve znamení proměnlivé oblačnosti. I hodně mraků. Neděle totiž bude ve znamení proměnlivé oblačnosti. A místy počítejte. Neděle totiž bude ve znamení proměnlivé oblačnosti a místy počítejte s dešťovými přehánkami, totiž bude ve znamení proměnlivé oblačnosti a místy počítejte s dešťovými přehánkami k večeru proměnlivé oblačnosti a místy počítejte s dešťovými přehánkami k večeru pak bude oblačné oblačnosti a místy počítejte s dešťovými přehánkami k večeru pak bude oblačnosti uti a místy počítejte s dešťovými přehánkami k večeru pak bude oblačnosti ubývat nejvyšší ty počítejte s dešťovými přehánkami k večeru pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší dešťovými přehánkami k večeru pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat k večeru pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jihu. Se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě. Budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě. Od 10 stupňů na západě do 18 stupňů na jižní Moravě.
3: Radio.
0: Na západě do 18 stupňů na jižní Moravě.
3: Rádio Blaník.
0: Je do 18 stupňů na jižní Moravě.
3: Rádio Blaník.
0: Stupňů na jižní Moravě.
3: Rádio Blaník.
1: Komunální a
0: jižní Moravě.
3: Rádio Blaník.
1: Komunální a senátní
0: Moravě.
3: Rádio Blaník.
1: Komunální a senátní

0: na Blaníku. Na Blaníku Karel. Na Blaníku Karel Gott za. Na Blaníku Karel Gott za. Na Blaníku Karel Gott za 4 minuty bude 9. Na Blaníku Karel Gott za 4 minuty bude 9. Na Blaníku Karel Gott za 4 minuty bude 9. Gott za 4 minuty bude 9. Za chvíli pro vás budeme mít 4 minuty bude 9. Za chvíli pro vás budeme mít akt 9. Za chvíli pro vás budeme mít aktuální volební. Za chvíli pro vás budeme mít aktuální volební zpravodajství s Monikou. Za chvíli pro vás budeme mít aktuální volební zpravodajství s Monikou Holubovou. Za chvíli pro vás budeme mít aktuální volební zpravodajství s Monikou Holubovou. Opět se po chvíli pro vás budeme mít aktuální volební zpravodajství s Monikou Holubovou. Opět se podíváme. Budeme mít aktuální volební zpravodajství s Monikou Holubovou. Opět se podíváme. Aktuální volební zpravodajství s Monikou Holubovou. Opět se podíváme do zpravodajství s Monikou Holubovou. Opět se podíváme do ještě jednoho vole s Monikou Holubovou. Opět se podíváme do ještě jednoho volbovou. Opět se podíváme do ještě jednoho volebního štábu. Opět se podíváme do ještě jednoho volebního štábu a dozvíte se vše. Podíváme do ještě jednoho volebního štábu a dozvíte se vše podstatné. A do ještě jednoho volebního štábu a dozvíte se vše podstatné. A do ještě jednoho volebního štábu a dozvíte se vše podstatné. A písničky na přání ty budou volebního štábu a dozvíte se vše podstatné. A písničky na přání ty budou záhy pokračovního štábu a dozvíte se vše podstatné. A písničky na přání ty budou záhy pokračovat i v příští a dozvíte se vše podstatné. A písničky na přání ty budou záhy pokračovat i v příští hodině podstatné. A písničky na přání ty budou záhy pokračovat i v příští hodině vybrali. A písničky na přání ty budou záhy pokračovat i v příští hodině vybrali jste třeba. Písničky na přání ty budou záhy pokračovat i v příští hodině vybrali jste třeba Petra Spále. Ty budou záhy pokračovat i v příští hodině vybrali jste třeba Petra Spáleného. Pokračovat i v příští hodině vybrali jste třeba Petra Spáleného. I v příští hodině vybrali jste třeba Petra Spáleného. Vybrali jste třeba Petra Spáleného. Vybrali jste třeba Petra Spáleného.
1: Kdybych já byl kovářem,
0: třeba Petra Spáleného.
1: Kdybych já byl kovářem,
0: taky skupinu Holky Spáleného.
1: Kdybych já byl kovářem,
0: taky skupinu Holky
2: Hlavu.
1: Kdybych já byl kovářem,
0: taky skupinu Holky
2: Hlavu.
1: Já byl kovářem,
0: taky skupinu Holky
2: Hlavu. Jsou šikovní
1: kovářem,
0: taky skupinu Holky
2: Hlavu. Jsou šikovní k tobě
0: na... Taky skupinu Holky
2: Hlavu. Jsou šikovní k tobě na pohodě.

0: Radio Blaník. Komunální a senátní volby 2026. Radio Blaník. Komunální a senátní volby 2026. Komunální a senátní volby 2026.
1: Pěkný večer.
0: Senátní volby 2026.
1: Pěkný večer. Povolební zprávy pro vás.
0: Volby 2026.
1: Pěkný večer. Povolební zprávy
0: 2026.
1: Pěkný večer. Povolební zprávy pro vás má Monika Holubová.
0: 26.
1: Pěkný večer. Povolební zprávy pro vás má Monika Holubová. Pěkný večer. Povolební zprávy pro vás má Monika Holubová. Průběžné výsledky povolební zprávy pro vás má Monika Holubová. Průběžné výsledky obecních i senátních voleb zatím právě pro vás má Monika Holubová. Průběžné výsledky obecních i senátních voleb zatím vyznívají příznivě. Má Monika Holubová. Průběžné výsledky obecních i senátních voleb zatím vyznívají příznivě. Hlavně pro vás. Průběžné výsledky obecních i senátních voleb zatím vyznívají příznivě. Hlavně pro opoziční stan. Výsledky obecních i senátních voleb zatím vyznívají příznivě hlavně pro opoziční stan. A to před obecních i senátních voleb zatím vyznívají příznivě hlavně pro opoziční stan. A to především vyznívají příznivě hlavně pro opoziční stan. A to především díky úspěchu jejich předsedy hlavně pro opoziční stan. A to především díky úspěchu jejich předsedy Jana Grolicha i pro lidovce Jan opoziční stan. A to především díky úspěchu jejich předsedy Jana Grolicha i pro lidovce Janu Grolich. A to především díky úspěchu jejich předsedy Jana Grolicha i pro lidovce Janu Grolichovi, ale narostl se zevším díky úspěchu jejich předsedy Jana Grolicha i pro lidovce Janu Grolichovi, ale narostl seznam funkcí jejich předsedy Jana Grolicha i pro lidovce Janu Grolichovi, ale narostl seznam funkcí hejtmana zároveň Jana Grolicha i pro lidovce Janu Grolichovi, ale narostl seznam funkcí hejtmana zároveň i pro lidovce Janu Grolichovi, ale narostl seznam funkcí hejtmana zároveň šéf strany se totiž Janu Grolichovi, ale narostl seznam funkcí hejtmana zároveň šéf strany se totiž hned v prvním kole volby, ale narostl seznam funkcí. Hejtmana zároveň šéf strany se totiž hned v prvním kole voleb stal i senátor. Narostl seznam funkcí. Hejtmana zároveň šéf strany se totiž hned v prvním kole voleb stcí. Hejtmana zároveň šéf strany se totiž hned v prvním kole voleb stal i senátorem za Vyškov. Na Vyškovsku na zároveň šéf strany se totiž hned v prvním kole voleb stal i senátorem za Vyškov. Na Vyškovsku strany se totiž hned v prvním kole voleb stal i senátorem za Vyškov. Na Vyškovsku senátní volby jednoznačně hned v prvním kole voleb stal i senátorem za Vyškov. Na Vyškovsku senátní volby jednoznačně ovládlo voleb stal i senátorem za Vyškov. Na Vyškovsku senátní volby jednoznačně ovládlo opoziční KDU senátorem za Vyškov. Na Vyškovsku senátní volby jednoznačně ovládlo opoziční KDU ČSL. Na Vyškovsku senátní volby jednoznačně ovládlo opoziční KDU ČSL. Podle Grolicha Touka senátní volby jednoznačně ovládlo opoziční KDU ČSL. Podle Grolicha Touka volby jednoznačně ovládlo opoziční KDU ČSL. Podle Grolicha to ukázalo, že lze získat i voličně ovládlo opoziční KDU ČSL. Podle Grolicha to ukázalo, že lze získat i voliče pro opoziční KDU ČSL. Podle Grolicha to ukázalo, že lze získat i voliče vládních stran ČSL. Podle Grolicha to ukázalo, že lze získat i voliče vládních stran.
2: Že
1: podle Grolicha to ukázalo, že lze získat i voliče vládních stran.
2: Že postoupí.
1: Grolicha to ukázalo, že lze získat i voliče vládních stran.
2: Že postoupím z prvního kola s víc.
1: Že lze získat i voliče vládních stran.
2: Že postoupím z prvního kola s víc než 60%.
1: I voliče vládních stran.
2: Že postoupím z prvního kola s víc než 60%.
1: Vládních stran.
2: Že postoupím z prvního kola s víc než 60%. A hnutí ANO. Že postoupím z prvního kola s víc než 60%. A hnutí ANO bude mít postoupím z prvního kola s víc než 60%. A hnutí ANO bude mít poloviční výsledek. To je kola s víc než 60%. A hnutí ANO bude mít poloviční výsledek. To je 60%. A hnutí ANO bude mít poloviční výsledek. To je prostě nesprocenty. A hnutí ANO bude mít poloviční výsledek. To je prostě neskutečný výsledek. A hnutí ANO bude mít poloviční výsledek. To je prostě neskutečný výsledek a já jsem velký. Ano, bude mít poloviční výsledek. To je prostě neskutečný výsledek a já jsem velmi rád, že tady poloviční výsledek. To je prostě neskutečný výsledek a já jsem velmi rád, že tady se ukazuje. To je prostě neskutečný výsledek a já jsem velmi rád, že tady se prostě neskutečný výsledek a já jsem velmi rád, že tady se ukazuje, že my jsme skutečný výsledek a já jsem velmi rád, že tady se ukazuje, že my jsme schopní tou dek a já jsem velmi rád, že tady se ukazuje, že my jsme schopní tou normální

ten hezký čas mi z něj kousek ještě ve mně zbyl, ten hezký čas se mi vrátil, kousek ještě ve mně zbyl, ten hezký čas se mi vrátí, ve mně zbyl, ten hezký čas se mi

věcnou politiku. Velmi rád, že tady se ukazuje, že my jsme schopni tou normální věcnou politikou,

0: Tereza Nislerová by za úspěch potýká Pirátů, tak kandidátka na pražskou primátorku Tereza Nislerová by za kandidátka na pražskou primátorku Tereza Nislerová by za úspěch pokládala dvouciferný výsledek pražskou primátorku Tereza Nislerová by za úspěch pokládala dvouciferný výsledek strany a dodala Tereza Nislerová by za úspěch pokládala dvouciferný výsledek strany a dodala s kým si koalice Nislerová by za úspěch pokládala dvouciferný výsledek strany a dodala s kým si koalici představuje. Za úspěch pokládala dvouciferný výsledek strany a dodala, s kým si koalici představuje.
1: Přáli bychom si 33 statečných zastupitelů pro Prahu.
0: Piráti letos věří ve dvouciferný výsledek. Úspěch slaví hlavně v
1: ústupnosti bydlení.
2: Většina kandidátů a podporovatelů Pirátské strany čeká na výsledky.

0: většina kandidátů a podporovatelů Pirátské strany čeká na výsledky s pivem v ruce venku u atů a podporovatelů Pirátské strany čeká na výsledky s pivem v ruce venku u ohně. Na tiskovém Pirátské strany čeká na výsledky s pivem v ruce venku u ohně. Na tiskové konferenci čeká na výsledky s pivem v ruce venku u ohně. Na tiskové konferenci jasně výsledky s pivem v ruce venku u ohně. Na tiskové konferenci jasně a stručně vystoupil lídr Pirátů pivem v ruce venku u ohně. Na tiskové konferenci jasně a stručně vystoupil lídr Pirátů Zdeněk Hřib u ohně. Na tiskové konferenci jasně a stručně vystoupil lídr Pirátů Zdeněk Hřib. Poděkoval všem. Na tiskové konferenci jasně a stručně vystoupil lídr Pirátů Zdeněk Hřib. Poděkoval všem, kdo Piráty v konferenci jasně a stručně vystoupil lídr Pirátů Zdeněk Hřib. Poděkoval všem, kdo Piráty volili a stručně vystoupil lídr Pirátů Zdeněk Hřib. Poděkoval všem, kdo Piráty volili a pogratuloval lídr Pirátů Zdeněk Hřib. Poděkoval všem, kdo Piráty volili a pogratuloval k úspěchu v Ústí nad Labem Zdeněk Hřib. Poděkoval všem, kdo Piráty volili a pogratuloval k úspěchu v Ústí nad Labem a v Prušánkách. Poděkoval všem, kdo Piráty volili a pogratuloval k úspěchu v Ústí nad Labem a v Prušánkách. Kdo Piráty volili a pogratuloval k úspěchu v Ústí nad Labem a v Prušánkách u Hodonína. V Brně a Vli a pogratuloval k úspěchu v Ústí nad Labem a v Prušánkách u Hodonína. V Brně a v Praze se zdáloval k úspěchu v Ústí nad Labem a v Prušánkách u Hodonína. V Brně a v Praze se zdá, že Piráti oslabili pěchu v Ústí nad Labem a v Prušánkách u Hodonína. V Brně a v Praze se zdá, že Piráti oslabem a v Prušánkách u Hodonína. V Brně a v Praze se zdá, že Piráti oslabili. Přesto ale věří, že v čele s jedničkou kandidátky v Praze.
1: Pro nás bylo důležité jednak v senátních volbách náš jihočeský
2: v prvním kole.
1: Pro nás bylo důležité

0: Důležité jednak v senátních volbách náš jihočeský okrsek. Pro nás bylo důležité jednak v senátních volbách náš jihočeský okrsek Tomáše v senátních volbách náš jihočeský okrsek Tomáše Fialy a musím říct, že mi dělá radost, že náš jihočeský okrsek Tomáše Fialy a musím říct, že mi dělá radost, že to je člověk, který už je okrsek Tomáše Fialy a musím říct, že mi dělá radost, že to je člověk, který už je staronovým senátorem Tomáše Fialy a musím říct, že mi dělá radost, že to je člověk, který už je staronovým senátorem dnešní a musím říct, že mi dělá radost, že to je člověk, který už je staronovým senátorem dnešním kole. Mi dělá radost, že to je člověk, který už je staronovým senátorem dnešním kole rovnou vyhrál a to je, že to je člověk, který už je staronovým senátorem dnešním kole rovnou vyhrál a to je, který už je staronovým senátorem dnešním kole rovnou vyhrál a to je velká radost a druhé pro novým senátorem dnešním kole rovnou vyhrál a to je velká radost a druhé pro nás bylo samozřejmě dnešním kole rovnou vyhrál a to je velká radost a druhé pro nás bylo samozřejmě důležité kole rovnou vyhrál a to je velká radost a druhé pro nás bylo samozřejmě rovnou vyhrál a to je velká radost a druhé pro nás bylo samozřejmě důležité to jak dopadneme u nás na jihu Čech a to je velká radost a druhé pro nás bylo samozřejmě důležité to jak dopadneme u nás na jihu Čech především český radost a druhé pro nás bylo samozřejmě důležité to jak dopadneme u nás na jihu Čech především v Českých Budějovicích druhé pro nás bylo samozřejmě důležité to jak dopadneme u nás na jihu Čech především v Českých Budějovicích rozhodně bych řekl samozřejmě důležité to jak dopadneme u nás na jihu Čech především v Českých Budějovicích rozhodně to jak dopadneme u nás na jihu Čech především v Českých Budějovicích rozhodně bych řekl že jsme tímhletím prvním testem máme u nás na jihu Čech především v Českých Budějovicích rozhodně bych řekl že jsme tímhletím prvním testem prošli Čech především v Českých Budějovicích rozhodně bych řekl že jsme tímhletím prvním testem prošli Českých Budějovicích rozhodně bych řekl že jsme tímhletím prvním testem prošli
1: Kuba opustil
0: rozhodně bych řekl že jsme tímhletím prvním testem prošli
1: Kuba opustil ODS na konci loňského roku
0: bych řekl že jsme tímhletím prvním testem prošli
1: Kuba opustil ODS na konci
0: prvním testem prošli
1: Kuba opustil ODS na konci loňského roku a letos 12. března
0: prošli
1: Kuba opustil ODS na konci loňského roku a letos 12. Kuba opustil ODS na konci loňského roku a letos 12. března oficiálně založil nové politické pustil ODS na konci loňského roku a letos 12. března oficiálně založil nové na konci loňského roku a letos 12. března oficiálně založil nové politické hnutí s názvem loňského roku a letos 12. března oficiálně založil nové politické hnutí s názvem letos 12. března oficiálně založil nové politické hnutí s názvem Naše Česko. Od 2. března oficiálně založil nové politické hnutí s názvem Naše Česko. Od 2 odpoledne jsme oficiálně založil nové politické hnutí s názvem Naše Česko. Od 2 odpoledne jsme pro vás na rádiu nové politické hnutí s názvem Naše Česko. Od 2 odpoledne jsme pro vás na rádiu Blaník v redakce hnutí s názvem Naše Česko. Od 2 odpoledne jsme pro vás na rádiu Blaník v redakci i názvem Naše Česko. Od 2 odpoledne jsme pro vás na rádiu Blaník v redakci i ve štábech sledovali Česko. Od 2 odpoledne jsme pro vás na rádiu Blaník v redakci i ve štábech. Od 2 odpoledne jsme pro vás na rádiu Blaník v redakci i ve štábech sledovali sčítání volebních hlasů. Odpoledne jsme pro vás na rádiu Blaník v redakci i ve štábech sledovali sčítání volebních hlasů. A další vás na rádiu Blaník v redakci i ve štábech sledovali sčítání volebních hlasů. A další informace vám v redakci i ve štábech sledovali sčítání volebních hlasů. A další informace vám přineseme už zítra si i ve štábech sledovali sčítání volebních hlasů. A další informace vám přineseme už zítra ráno. Sledovali sčítání volebních hlasů. A další informace vám přineseme už zítra ráno.
2: Moniko, děkujeme.
1: Sčítání volebních hlasů. A další informace vám přineseme už zítra ráno.
2: Moniko, děkujeme a odběr
1: hlasů. A další informace vám přineseme už zítra ráno.
2: Moniko, děkujeme a odbyla 9.
1: Další informace vám přineseme už zítra ráno.
2: Moniko, děkujeme a odbyla 9. hodina.
1: Se vám přineseme už zítra ráno.
2: Moniko, děkujeme a odbyla 9.
1: už zítra ráno.
2: Moniko, děkujeme a odbyla 9. hodina. Dobrý večer.
1: Ano.
2: Moniko, děkujeme a odbyla 9. hodina. Dobrý večer. Moniko, děkujeme a odbyla 9. hodina. Dobrý večer. A odbyla 9. hodina. Dobrý večer. Odbyla 9. hodina. Dobrý večer. A hodina. Dobrý večer.
3: Martin Ledinský.
2: Dobrý večer.
3: Martin Ledinský.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: A dál vám bude
0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: A dál vám budeme hrát na psa
0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: A dál vám budeme hrát
1: na rádiu Blaník.
2: A dál vám budeme hrát na psání, teď už před
1: na rádiu Blaník.
2: A dál vám budeme hrát na psání, teď už před námi
1: Blaník.
2: A dál vám budeme hrát na psání, teď už před námi skupina Krištof a dál vám budeme hrát na psání, teď už před námi skupina Krištof a písnička vám budeme hrát na psání, teď už před námi skupina Krištof a písnička z napsání, teď už před námi skupina Krištof a písnička Zůstaň tu se mnou. Teď už před námi skupina Krištof a písnička Zůstaň tu se mnou. Skupina Krištof a písnička Zůstaň tu se mnou. Na Krištof a písnička Zůstaň tu se mnou. A písnička Zůstaň tu se mnou. Písnička Zůstaň tu se mnou. Napsal a Zůstaň tu se mnou. Napsal Antonín ze Zanou. Napsal Antonín ze Zásmuk. Napsal Antonín ze Zásmuk, mé milované. Napsal Antonín ze Zásmuk, mé milované manželce. Napsal Antonín ze Zásmuk, mé milované manželce z lásky, že. Napsal Antonín ze Zásmuk, mé milované manželce z lásky, že jí Antonín ze Zásmuk, mé milované manželce z lásky, že jí moc miluji. Ze Zásmuk, mé milované manželce z lásky, že jí moc miluji. Zásmuk, mé milované manželce z lásky, že jí moc miluji. Tak hraje milované manželce z lásky, že jí moc miluji. Tak hrajeme a přejeme pohodový večer z lásky, že jí moc miluji. Tak hrajeme a přejeme pohodový večer z Blaníčky, že jí moc miluji. Tak hrajeme a přejeme pohodový večer s Blaníkem. Moc miluji. Tak hrajeme a přejeme pohodový večer s Blaníkem. Miluji. Tak hrajeme a přejeme pohodový večer s Blaníkem. Hrajeme a přejeme pohodový večer s Blaníkem. Přejeme pohodový večer s Blaníkem. Pohodový večer s Blaníkem.
0: Písničky na
2: Blaníkem.
0: Písničky
2: na
0: Písničky na přání. Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
0: Ty na přání.
1: Na rádiu Blaník. Na rádiu Blaník. Blaník.

ten zvací dopis, co ti ten zvací dopis.

pak křičel, on mlčel a já pak křičel, on mlčel a já pak křičel asi, že mlčel a já pak křičel asi, že zap a já pak křičel asi, že zapomíná, pak křičel asi, že zapomíná, pak křičel asi, že zapomíná, křičel asi, že zapomíná na přes časy, že zapomíná na přes časy, že zapomíná na přes časy, že jsme tý pomíná na přes časy, že jsme tý na přes časy, že jsme tý, ty a já na přes časy, že jsme tý.

Dak mi... Tak mi slib. Tak mi slib, že jsi tu. Tak mi slib, že jsi tu.

Na Blaníku. Na Blaníku dohrává skupina. Na Blaníku dohrává skupina Kryf. Na Blaníku dohrává skupina Kryštof a teď je před námi tu. Na Blaníku dohrává skupina Kryštof a teď je před námi tu Blatanka. Na Blaníku dohrává skupina Kryštof a teď je před námi tu Blatanka. Pravda. Na Blaníku dohrává skupina Kryštof a teď je před námi tu Blatanka. Pravda vítězí. Blaníku dohrává skupina Kryštof a teď je před námi tu Blatanka. Pravda vítězí. Blatanka. Pravda vítězí. Napsala Kačenka z Ostravy. Ahoj bráško. Pravda vítězí. Napsala Kačenka z Ostravy. Ahoj bráško. Písničku ti posílá vítězí. Napsala Kačenka z Ostravy. Ahoj bráško. Písničku ti posíláme. Napsala Kačenka z Ostravy. Ahoj bráško. Písničku ti posíláme proto. Psala Kačenka z Ostravy. Ahoj bráško, písničku ti posíláme, protože tě rádi máme. Z Ostravy. Ahoj bráško, písničku ti posíláme, protože tě rádi máme. Znovu ti to. Ahoj bráško, písničku ti posíláme, protože tě rádi máme. Znovu ti to opakuje. Písničku ti posíláme, protože tě rádi máme. Znovu ti to opakujem. Vždy pro tebe posíláme, protože tě rádi máme. Znovu ti to opakujem. Vždy pro tebe tady budeme, protože tě rádi máme. Znovu ti to opakujem, vždy pro tebe tady budem. Usmívej se rádi máme. Znovu ti to opakujem, vždy pro tebe tady budem. Usmívej se trošičku. Znovu ti to opakujem, vždy pro tebe tady budem. Usmívej se trošičku. To opakujem, vždy pro tebe tady budem. Usmívej se trošičku a užívej se. Vždy pro tebe tady budem. Usmívej se trošičku a užívej si písničku. Zdraví pro tebe tady budem. Usmívej se trošičku a užívej si písničku. Usmívej se trošičku a užívej si písničku. Zdraví celá milující rodinka. Usmívej se trošičku a užívej si písničku. Zdraví celá milující rodinka. A užívej si písničku. Zdraví celá milující rodinka. Užívej si písničku. Zdraví celá milující rodinka. Písničku. Zdraví celá milující rodinka. Zdraví celá milující rodinka. A milující rodinka. Rodinka.

a na to on, že to zná, co by se do stěn vrylo, a na to on, že to zná, líka do stěn vrylo, a na to on, že to zná, vrylo, a na to on, že to zná, líp než já, vrylo, a na to on, že to zná, líp než já, jenže na to on,

Na Blaníku skupina Tubla... Na Blaníku skupina Tublatanka... Na Blaníku skupina Tublatanka, teď je před námi Lucie... Na Blaníku skupina Tublatanka, teď je před námi Lucie Vondráčko... Na Blaníku skupina Tublatanka, teď je před námi Lucie Vondráčková, písničku... Na Blaníku skupina Tublatanka, teď je před námi Lucie Vondráčková, písničku, kdo tě... Blaníku skupina Tublatanka, teď je před námi Lucie Vondráčková, písničku, kdo tě má rád. Skupina Tublatanka, teď je před námi Lucie Vondráčková, písničku, kdo tě má rád. Vybrala i... Teď je před námi Lucie Vondráčková, písničku, kdo tě má rád. Vybrala Irena. Před námi Lucie Vondráčková, písničku, kdo tě má rád. Vybrala Irena. Naší Vondráčková, písničku, kdo tě má rád. Vybrala Irena, naší milé. Písničku, kdo tě má rád, vybrala Irena, naší milé. Kdo tě má rád, vybrala Irena, naší milé. Kaďulce nejlepší, vybrala Irena, naší milé. Kaďulce nejlepší Irena, naší milé. Kaďulce nejlepší zpěvačce na rok, naší milé. Kaďulce nejlepší zpěvačce na Rokycansku, přejí milé. Kaďulce nejlepší zpěvačce na Rokycansku, přejí k její Kaďulce nejlepší zpěvačce na Rokycansku, přejí k jejím pro nás nejlepší zpěvačce na Rokycansku, přejí k jejím pro nás neuvěřitelné na Rokycansku, přejí k jejím pro nás neuvěřitelným křic na Rokycansku, přejí k jejím pro nás neuvěřitelným 35. narozeninám, přejí k jejím pro nás neuvěřitelným 35. narozeninám, přejí k jejím pro nás neuvěřitelným 35. narozeninám, megat pro nás neuvěřitelným 35. narozeninám, megatunu zdraví, s neuvěřitelným 35. narozeninám, megatunu zdraví, tuny štěstíným 35. narozeninám, megatunu zdraví, tuny štěstí a metráky 35. narozeninám, megatunu zdraví, tuny štěstí a metráky rodinné pohody narozeninám, megatunu zdraví, tuny štěstí a metráky rodinné pohody rodinám, megatunu zdraví, tuny štěstí a metráky rodinné pohody rodiče, megatunu zdraví, tuny štěstí a metráky rodinné pohody rodiče, bratříček, babi zdraví, tuny štěstí a metráky rodinné pohody rodiče, bratříček, babi štěstí a metráky rodinné pohody, rodiče, bratříček, babička a či metráky rodinné pohody, rodiče, bratříček, babička a čičí me pohody, rodiče, bratříček, babička a čičí megí mendy, rodiče, bratříček, babička a čičí megí mendy a bratříček, babička a čičí megí mendy, čičí megí mendy a Marfy. Maggie, Mandy a Marfy. Mandy a Marfy. Mandy a Marfy. Marfy.

Všechno nejlepší přeje i masku a podporu. Tvoje sestřička Maruška. A všechno nejlepší přeje i tvoje sestřička Maruška. A všechno nejlepší přeje i maminka, synovec Jirka s manželkou, sestřička Maruška. A všechno nejlepší přeje i maminka, synovec Jirka s manželkou Ondra Maruška. A všechno nejlepší přeje i maminka, synovec Jirka s manželkou Ondra Karolínka. Všechno nejlepší přeje i maminka, synovec Jirka s manželkou Ondra Karolínka a Matouš. Přeje i maminka, synovec Jirka s manželkou Ondra Karolínka, Anka, synovec Jirka s manželkou Ondra Karolínka a Matouš. Synovec Jirka s manželkou Ondra Karolínka a Matouš. Manželkou Ondra Karolínka a Matouš. A Karolínka a Matouš. A Matouš.

0: Lucie.
1: Kdo má tě rád?
0: Lucie Von...
1: Kdo má tě rád?
0: Lucie Vondráčková.
1: Má tě rád?
0: Lucie Vondráčková na rádiu Blaník. Lucie Vondráčková na rádiu Blaník, teď už na vaše... Lucie Vondráčková na rádiu Blaník, teď už na vaše přání Petr... Lucie Vondráčková na rádiu Blaník, teď už na vaše přání Petr... Lucie Vondráčková na rádiu Blaník, teď už na vaše přání Petr Spálený, kdyby... Vondráčková na rádiu Blaník, teď už na vaše přání Petr Spálený, kdybych já byl kovářem... Na rádiu Blaník, teď už na vaše přání Petr Spálený, kdybych já byl kovářem... Tuhle písník, teď už na vaše přání Petr Spálený, kdybych já byl kovářem... Tuhle písničku vybrž na vaše přání Petr Spálený, kdybych já byl kovářem... Kovářem. Tuhle písničku vybrala paní Petr Spálený, kdybych já byl kovářem. Tuhle písničku vybrala paní Marie, kdybych já byl kovářem. Tuhle písničku vybrala paní Marie, kdybych já byl kovářem. Tuhle písničku vybrala paní Marie Zvotic, milářem. Tuhle písničku vybrala paní Marie Zvotic, milý oldíku. Tuhle písničku vybrala paní Marie Zvotic, milý oldíku, dnes slavíš vybrala paní Marie Zvotic. Milý oldíku, dnes slavíš krásné 50. Paní Marie Zvotic. Milý oldíku, dnes slavíš krásné 50. Zvotic. Milý oldíku, dnes slavíš krásné 50. narozeniny. Pro měsíc. Milý oldíku, dnes slavíš krásné 50. narozeniny. Pro měsíc. Pro mě si pořád stejně skvělý bráška, který při mě stál. Pro mě si pořád stejně skvělý bráška, který při mě stál, ať se dělo cokoliv, stejně skvělý bráška, který při mě stál, ať se dělo cokoliv, děkuji za tvoji lásku, skvělý bráška, který při mě stál, ať se dělo cokoliv, děkuji za tvoji lásku a podporu, který při mě stál, ať se dělo cokoliv, děkuji za tvoji lásku a podporu, tvoje se stál, ať se dělo cokoliv, děkuji za tvoji lásku a podporu, tvoje sestřička, ať se dělo cokoliv, děkuji za tvoji lásku a podporu, tvoje sestřička Maruška, cokoliv, děkuji za tvoji lásku a podporu, tvoje sestřička Maruška a všechno nejlepší, děkuji za tvoji lásku a podporu, tvoje sestřička Maruška a všechno

0: Nás stojíš a vždycky nám pomůžeš. Rovnováhu v duši. Děkujeme, že při nás stojíš a vždycky nám pomůžeš.
1: Ty spíš. Ponorena. Ty spíš ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, v tom čo nás ešte čaká. Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ, tvoje mená.

Na Blaníku Petr Spálený. Na Blaníku Petr Spálený a teď na vaše... Na Blaníku Petr Spálený a teď na vaše přání Michal Dočol. Na Blaníku Petr Spálený a teď na vaše přání Michal Dočolomanský Lub. Na Blaníku Petr Spálený a teď na vaše přání Michal Dočolomanský Lubimťa. Na Blaníku Petr Spálený a teď na vaše přání Michal Dočolomanský Lubimťa. Napsal Martku Petr Spálený a teď na vaše přání Michal Dočolomanský Lubimťa. Napsal Martin a teď na vaše přání Michal Dočolomanský Lubimťa. Napsal Martin z Plzně přání Michal Dočolomanský Lubimťa. Napsal Martin z Plzně milá Ivanka Dočolomanský Lubimťa. Napsal Martin z Plzně milá Ivanko Podlanský Lubimťa. Napsal Martin z Plzně milá Ivanko podle Občťa. Napsal Martin z Plzně milá Ivanko podle Občal. Martin z Plzně milá Ivanko podle Občanky 60 podle vzhledu z Plzně milá Ivanko podle Občanky 60 podle vzhledu 30 a milá Ivanko podle Občanky 60 podle vzhledu 30 asi na Ivanko podle Občanky 60 podle vzhledu 30 asi na úřadě Občanky 60 podle vzhledu 30 asi na úřadě někdo se při 60 podle vzhledu 30 asi na úřadě někdo se přepsal podle vzhledu 30 asi na úřadě někdo se přepsal mám 30 asi na úřadě někdo se přepsal máme tě moc asi na úřadě někdo se přepsal máme tě moc rádi a jsme na úřadě někdo se přepsal máme tě moc rádi a jsme vděční někdo se přepsal máme tě moc rádi a jsme vděční že tě máme se přepsal máme tě moc rádi a jsme vděční že máme tě moc rádi a jsme vděční že tě máme přejeme tě moc rádi a jsme vděční že tě máme přejeme ti hlavně pevné zdraví rádi a jsme vděční že tě máme přejeme ti hlavně pevné zdraví klid a rovnováhu jsme vděční že tě máme přejeme ti hlavně pevné zdraví klid a rovnováhu v duši děkujeme že tě máme přejeme ti hlavně pevné zdraví klid a rovnováhu v duši děkujeme že přináme přejeme ti hlavně pevné zdraví klid a rovnováhu v duši děkujeme že přejeme ti hlavně pevné zdraví klid a rovnováhu v duši děkujeme že při nás stojí pevné zdraví klid a rovnováhu v duši děkujeme že při nás stojíš a vždycky na klid a rovnováhu v duši děkujeme že při

0: Na Blaníku Michal Dočolo. Na Blaníku Michal Dočolomanský a teď. Na Blaníku Michal Dočolomanský a teď už skupina. Na Blaníku Michal Dočolomanský a teď už skupina holky. Na Blaníku Michal Dočolomanský a teď už skupina holky, napsala Eva. Na Blaníku Michal Dočolomanský a teď už skupina holky, napsala Eva. Michal Dočolomanský a teď už skupina holky, napsala Eva. Manský a teď už skupina holky, napsala Eva. Davy, pozorně poslouchej, skupina holky, napsala Eva. Davy, pozorně poslouchej, holky, napsala Eva. Davy, pozorně poslouchej, napsala Eva. Davy, pozorně poslouchej, tato slova jsou z mé. Davy, pozorně poslouchej, tato slova jsou z mého. Davy, pozorně poslouchej, tato slova jsou z mého srdce a tím ti. Pozorně poslouchej, tato slova jsou z mého srdce a tím ti. Poslouchej. Tato slova jsou z mého srdce a tím ti chci poděkovat za. Tato slova jsou z mého srdce a tím ti chci poděkovat za to, jak. Tato slova jsou z mého srdce a tím ti chci poděkovat za to, jaký jsi. Jsou z mého srdce a tím ti chci poděkovat za to, jaký jsi. A srdce a tím ti chci poděkovat za to, jaký jsi. A hlavně za to, tím ti chci poděkovat za to, jaký jsi. A hlavně za to, že jsi můj, chci poděkovat za to, jaký jsi. A hlavně za to, že jsi můj muž a za to, jaký jsi. A hlavně za to, že jsi můj muž a budeš tím jsi. A hlavně za to, že jsi můj muž a budeš jim navždy. A hlavně za to, že jsi můj muž a budeš jim navždy k tvým muž a budeš jim navždy k tvým narozeninám ti přeji co nejvíce zdraví a sebe jim navždy k tvým narozeninám ti přeji co nejvíce zdraví a sebe k tvým narozeninám ti přeji co nejvíce zdraví a sebe, protože já nejvíce zdraví a sebe. Protože já ti dám to ostatní zdraví a sebe. Protože já ti dám to ostatní tvář a sebe. Protože já ti dám to ostatní tvá žena Evelína. Protože já ti dám to ostatní tvá žena Evelína. Protože já ti dám to ostatní tvá žena Evelína. Tak hezký večer, dám to ostatní tvá žena Evelína. Tak hezký večer, tady jsou holatní, tvá žena Evelína. Tak hezký večer, tady jsou holky, hlavu. Tvá žena Evelína. Tak hezký večer, tady jsou holky, hlavu svou. Evelína. Tak hezký večer, tady jsou holky, hlavu svou přikloní. Tak hezký večer, tady jsou holky,
1: hlavu svou přikloním k tobě.
0: Večer, tady jsou holky,
1: hlavu svou přikloním k tobě.
0: Tady jsou holky.

0: na rádiu Blaník.
1: Podle vás.
0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám s...
0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku.
0: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám svátku, nebo jen tak k narozeninám svátku, nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm
2: svátku, nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku,
2: nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19.
0: Které máte rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky rádi písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napiš
2: večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na
2: 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránky. Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách Radničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání.
0: Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na
0: svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání.
0: Na rádiu stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání.
0: Na rádiu radioblanik.cz.
2: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blaník.cz.
2: Písničky na přání.
0: Na rádiu Blaník.
2: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.
2: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.
2: Na
0: rádiu Blaník.

0: Ryčny Kovošrot. EV půjčovna rental.cz. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. SFZ Tománek. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologický. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace. Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Auto dosloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Sloužilo. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách. Opava Oblouková. Bruntál a Bohus. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál, likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín, rychle eku na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín, rychle ekologicky a bez starost Bohumín, rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot, www, vaše rychle ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot, www, vaše sběrnarostí v Ryčny Kovošrot, www, vaše sběrna.cz.
1: Verdatex Group.
0: Ryčny Kovošrot. www. Vaše sběrna.cz.
1: Verdatex Group.
0: www. Vaše sběrna.cz.
1: Verdatex Group. Výrobce a prodejce.
0: www. Vaše sběrna.cz.
1: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních.
0: sběrna.cz.
1: Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verda. Výrobce a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor a prodejce pracovních oděvů a pomůcek. Verdatex Group. Platinový a pomůcek. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdatex. Verdatex Group. Platinový distributor společnosti Cerva Group. Verdačnosti Cerva Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilová Group. Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového Verdatex Group. Dodáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stáváme do všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského všech odvětví průmyslu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemiklu. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického. Automobilového strojírenského stavebního potravinářského či chemického. PV strojírenského stavebního potravinářského či chemického. PV stavebního potravinářského či chemického. PVV Verdatex.cz potravinářského či chemického. PVV Verdatex.cz chemického či chemického. PVV Verdatex.cz.
2: Dobrý den.
1: PVV Verdatex.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček.
1: PVV Verdatex.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce
1: vozů. Verdatex.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus.
1: CZ.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem? Jsem Michal Staněček, prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb? Prodejce vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit vozů Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal.

0: Na Blaníku skupina Na Blaníku skupina Holky. Na Blaníku skupina Holky za 4. Na Blaníku skupina Holky za 4 minuty. Na Blaníku skupina Holky za 4 minuty bude 9:30. Na Blaníku skupina Holky za 4 minuty bude 9:30. Na Blaníku skupina Holky za 4 minuty bude 9:30. V písničkách na přání už na Holky za 4 minuty bude 9:30. V písničkách na přání za 4 minuty bude 9:30. V písničkách na přání už brzy Ilony bude 9:30. V písničkách na přání už brzy Ilona Čáková 9:30. V písničkách na přání už brzy Ilona Čáková. V písničkách na přání už brzy Ilona Čáková. V písničkách na přání už brzy Ilona Čáková. V přání už brzy Ilona Čáková. Už brzy Ilona Čáková. A vybrali jste taky. A vybrali jste taky kivíny. A vybrali jste taky kivíny, lunety. A vybrali jste taky kivíny, lunetiky. A vybrali jste taky kivíny, lunetiky a za chvilku. A vybrali jste taky kivíny, lunetiky a za chvilku vám bude zpívat Aneta Langerová. Na Blaníku každý večer hrajeme. Aneta Langerová. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání.
0: Langerová. Na Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání.
0: Blaníku každý večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
0: Večer hrajeme podle vás.
1: Písničky na přání.

0: několikanásobný a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariReal, několikanásobný vítěz záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariReal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti. Nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariReal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný v Návsí. Jsme CariReal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný CariReal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na CariReal spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na CariReal a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na CariReal.cz. Autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na CariReal.cz. Partner programu Škoda Plus. Více najdete na CariReal.cz. Škoda Plus. Více najdete na CariReal.cz. Více najdete na CariReal.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu?
0: Jděte na CariReal.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby...
0: .cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby... Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohouse reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohouse 300 Cross. A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte by příště byla o vaší firmě. S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte o vaší firmě. S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek. S projektem Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových. Radiohouse 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Máte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV online i digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na digitálního DAB vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích vysílání. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertní. Banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se, dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte vše stačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radiohouse 300. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radiohouse 300 Cross Plus. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radiohouse 300 Cross Plus. Získejte všechny informace o programu Radiohouse 300 Cross Plus. Právě teď na Radiohouse.cz. Informace o programu Radiohouse 300 Cross Plus. Právě teď na Radiohouse.cz. O programu Radiohouse 300 Cross Plus právě teď na Radiohouse.cz. Radiohouse 300 Cross Plus právě teď na Radiohouse.cz.
2: Za vaše auto chcete
1: 300 Cross Plus právě teď na Radiohouse.cz.
2: Za vaše auto chcete
1: Plus právě teď na Radiohouse.cz.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou
1: teď na Radiohouse.cz.
2: Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy. Za vaše auto chcete víc? Tak jeďte rovnou do Ostravy.

0: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout. Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co by si představovala?
0: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co by si představovala?
0: Zlato, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co by si představovala? Nějaký wellness?
0: To, já už bych potřebovala někam vypadnout.
1: A co by si představovala? Nějaký wellness?
0: Potřebovala někam vypadnout.
1: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo
0: kam vypadnout?
1: A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě? A co by si představovala? Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe
1: představovala. Nějaký wellness nebo procházky v přírodě?
0: Nejlépe všechno.
1: I v přírodě?
0: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy.
0: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše.
0: Nejlépe všechno.
1: Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc. Tak jedeme do wellness hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková hotelu Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora Hukvaldy. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková. Nabízí vše, co potřebuješ. A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
2: Rodin.
1: A navíc je hned za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
2: Rodinný wellness hotel.
1: Za rohem pohádková obora a zřícenina hradu.
2: Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Rodinný wellness hotel Hukvaldy. Těšíme se na vás.
3: Nové bagry.
2: Těšíme se na vás.
3: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. V Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. V Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek. Nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ

0: Vítkovic. Autohity. Do Ostravy Vítkovic. Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě. Pamatujte. Vítkovic. Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě. Pamatujte. Za vaše auto vám dám. Autohity. Nejlepší výkup vozů v Ostravě. Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Ty. Nejlepší výkup vozů v Ostravě. Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Výkup vozů v Ostravě. Pamatujte. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte v Ostravě. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy. Pamatujte, za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy víc. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800, vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 128 víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Jeďte do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800. Do Ostravy Vítkovic. Volejte 800 120 800.
1: Na pláži u moře.
0: Vítkovic. Volejte 800 120 800.
1: Na pláži u moře.
0: Volejte 800 120 800.
1: Na pláži u moře.
2: Ve stínu Eiffelovky.
1: Na pláži u moře.
2: Ve stínu Eiffelovky.
1: A nebo na dovolené v Tatrách. Na pláži u moře.
2: Ve stínu Eiffelovky.
1: A nebo na dovolené v Tatrách.
2: Moře. Ve stínu Eiffelovky.
1: A nebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník může Eiffelovky.
1: A nebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoli.
1: A nebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout Tatra.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky.
2: Na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Naše stránky radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz. Radioblaník.cz.

0: milovaného, který... Tuto písničku bychom chtěli věnovat vzpomínce na našeho milovaného, který pro nás byl. Písničku bychom chtěli věnovat vzpomínce na našeho milovaného, který pro nás byl. Byl bráchou, strejdou, dědou i prastrejdou. Moc nám chybí a navždy dědou i prastrejdou. Moc nám chybí a navždy zůstane v našich srdcích prastrejdou. Moc nám chybí a navždy zůstane v našich srdcích. Moc nám chybí a navždy zůstane v našich srdcích s láskou Moc nám chybí a navždy zůstane v našich srdcích s láskou Kristýna. A navždy zůstane v našich srdcích s láskou Kristýna.
1: Znám.
0: Vždy zůstane v našich srdcích s láskou Kristýna.
1: Znám pár.
0: V našich srdcích s láskou Kristýna.
1: Znám pár mí.
0: V srdcích s láskou Kristýna.
1: Znám pár míst, z nich
0: s láskou Kristýna.
1: Znám pár míst, z nich
0: Kristýna.

0: na přání. Na rádiu Blaník. Písničky na přání. Na rádiu Blaník. Písničky na přání. Na rádiu Blaník.
1: A teď
0: písničky na přání. Na rádiu Blaník.
1: A teď už vzpomínka od
0: Ky na přání. Na rádiu Blaník.
1: A teď už vzpomínka od Anety Langer.
0: Na rádiu Blaník.
1: A teď už vzpomínka od Anety.
0: Rádio Blaník.
1: A teď už vzpomínka od Anety Langerové na Kristýna z Dolního Žandova. Chtěli bychom pozdravit celou naší rodinu ze z Dolního Žandova. Chtěli bychom pozdravit celou naší rodinu ze Žandovského ráje. Žandova. Chtěli bychom pozdravit celou naší rodinu ze Žandovského ráje. Chtěli bychom pozdravit celou naší rodinu ze Žandovského ráje. Tuto písničku bychom chtěli pozdravit celou naší rodinu ze Žandovského ráje. Tuto písničku bychom chtěli věnovat naší rodinu ze Žandovského ráje. Tuto písničku bychom chtěli věnovat vzpomínce na našeho mnu ze Žandovského ráje. Tuto písničku bychom chtěli věnovat vzpomínce na našeho milovaného ráje. Tuto písničku bychom chtěli věnovat vzpomínce na naše

Na Blaníku vzpomínka. Na Blaníku vzpomínka od Anety Langerové a tady už. Na Blaníku vzpomínka od Anety Langerové a tady už je máma. Odku vzpomínka od Anety Langerové a tady už je máma. Od skupiny Lunetik, tady už je máma. Od skupiny Lunetik napsala Roman z Vintířova. Tuto písničtik napsala Roman z Vintířova. Tuto písničku bychom rádi zahráli Roman z Vintířova. Tuto písničku bychom rádi zahráli pro moji mamku a babi Vintířova. Tuto písničku bychom rádi zahráli pro moji mamku a babičku. Tuto písničku bychom rádi zahráli pro moji mamku a babičku Ladu Westfalovou. Písničku bychom rádi zahráli pro moji mamku a babičku Ladu Westfalovou. Rádi zahráli pro moji mamku a babičku Ladu Westfalovou ze Žatce. Pro moji mamku a babičku Ladu Westfalovou ze Žatce. Tak hrajeme mamku a babičku Ladu Westfalovou ze Žatce. Tak hrajeme a babičku Ladu Westfalovou ze Žatce. Tak hrajeme a přejeme Ladu Westfalovou ze Žatce. Tak hrajeme a přejeme pohodový večer s Falovou ze Žatce. Tak hrajeme a přejeme pohodový večer s Blaníkem ze Žatce. Tak hrajeme a přejeme pohodový večer s Blaníkem. Tak hrajeme a přejeme pohodový večer s Blaníkem. Hrajeme a přejeme pohodový večer s Blaníkem. Hrajeme pohodový večer s Blaníkem. Hrajeme,

0: Na Blaníku pokračují písničky na přání a...
1: Smysl pro humor.

si jen hrál. Byl jsem malý dítě a pořád si jen hrál. Vzpomínáš, jak byl jsem malý dítě a pořád si jen hrál. Vzpomínáš, jak říkala jsi.

0: Sousedé z Řečan nad Labem. Proč mě nikdo nemá rád, vybrali Sousedé z Řečan nad Labem.
1: Světu divem tleská.

0: Z Prahy 4. Sešly se dnes 30. Dnes 10.10. Je to Prahy 4. Sešly se dnes 30. Dnes 10.10. Je to přesně 10. Sešly se dnes 30. Dnes 10.10. Je to přesně 10 let. Se dnes 30. Dnes 10.10. Je to přesně 10 let. Co tento 30. Dnes 10.10. Je to přesně 10 let. Co tento svět opustil na dnes 10.10. Je to přesně 10 let, co tento svět opustil náš táta. Vím, táto, že jsi rád poslouchal opery, na které jsem náš táta.
1: Láska prý je jako sklí.

Na Blaníku skupina Kivín. Na Blaníku skupina Kivín a teď už. Na Blaníku skupina Kivín a Na Blaníku skupina Kivín a teď už Ilona Čáková. Na Blaníku skupina Kivín a teď už Ilona Čáková. Na Blaníku skupina Kivín a teď už Ilona Čáková. Písničku Proč mě skupina Kivín a teď už Ilona Čáková. Písničku Proč mě nikdo nemá rád Kivín a teď už Ilona Čáková. Písničku Proč mě nikdo nemá rád vybrali Sousedé z Ilona Čáková. Písničku Proč mě nikdo nemá rád vybrali Sousedé z Řečanáková. Písničku Proč mě nikdo nemá rád vybrali Sousedé z Řečan nad Labem. Písničku Proč mě nikdo nemá rád vybrali

Pěkně pěkně jsme to tady rozjeli s Ilonou Čákovou. Pěkně jsme to tady rozjeli s Ilonou Čákovou. Teď už na... Pěkně jsme to tady rozjeli s Ilonou Čákovou. Teď... Pěkně jsme to tady rozjeli s Ilonou Čákovou. Teď už na vaše přání. Pěkně jsme to tady rozjeli s Ilonou Čákovou. Teď už na vaše přání něco pomalejšího. Tady rozjeli s Ilonou Čákovou. Teď už na vaše přání něco pomalejšího. Láska plnou Čákovou. Teď už na vaše přání něco pomalejšího. Láska prý od kvou. Teď už na vaše přání něco pomalejšího. Láska prý od Karla Černocha. Na vaše přání něco pomalejšího. Láska prý od Karla Černocha a Peterní něco pomalejšího. Láska prý od Karla Černocha a pomalejšího. Láska prý od Karla Černocha a Petera Dvorského. Pomalejšího. Láska prý od Karla Černocha a Petera Dvorského. Láska prý od Karla Černocha a Petera Dvorského. A je to poslední dnešní od Karla Černocha a Petera Dvorského. A je to poslední dnešní písnička na Černocha a Petera Dvorského. A je to poslední dnešní písnička na přání Kouka Petera Dvorského. A je to poslední dnešní písnička na přání Kouského. A je to poslední dnešní písnička na přání Koukám. No pěkně. A je to poslední dnešní písnička na přání Koukám. No pěkně. Je to poslední dnešní písnička na přání Koukám. No pěkně jsme si to dneska natáhli opět. Dnešní písnička na přání Koukám. No pěkně jsme si to dneska natáhli opět, takže na přání Koukám. No pěkně jsme si to dneska natáhli opět, takže pojďme na Koukám. No pěkně jsme si to dneska natáhli opět, takže pojďme na vzkaz. No pěkně jsme si to dneska natáhli opět, takže pojďme na vzkaz k této písničce. Jsme si to dneska natáhli opět, takže pojďme na vzkaz k této písničce, který dneska natáhli opět, takže pojďme na vzkaz k této písničce, který opět, takže pojďme na vzkaz k této písničce, který napsal Arnold. Pojďme na vzkaz k této písničce, který napsal Arnold. Na vzkaz k této písničce, který napsal Arnold z Prahy 4. K této písničce, který napsal Arnold z Prahy 4. Sešli se dnes písničce, který napsal Arnold z Prahy 4. Sešli se dnes, který napsal Arnold z Prahy 4. Sešli se dnes 30. Dnes psal Arnold z Prahy 4. Sešli se dnes 30. Arnold.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

jako moře. Láska prý je jako moře. Láska prý je jako moře.

Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Hezký večer, s vámi je Rádio Blaník a za chvíli... Hezký večer, s vámi je Rádio Blaník a za chvilinku bude 10. Hezký večer, s vámi je Rádio Blaník a za chvilinku bude 10. Hezký večer, s vámi je Rádio Blaník a za chvilinku bude 10. Hezký večer, s vámi je Rádio Blaník a za chvilinku bude 10. Vám je Rádio Blaník a za chvilinku bude 10. Před Blaník a za chvilinku bude 10. Před námi jsou písničky zla a za chvilinku bude 10. Před námi jsou písničky z lásky, bude 10. Před námi jsou písničky z lásky. Před námi jsou písničky z lásky, ale ještě předtím se podíváme. Před námi jsou písničky z lásky, ale ještě předtím se podíváme na to, co nás čeká. Před námi jsou písničky z lásky, ale ještě předtím se podíváme na to, co nás čeká venku. Před námi jsou písničky z lásky, ale ještě předtím se podíváme na to, co nás čeká venku. Rádio z lásky, ale ještě předtím se podíváme na to, co nás čeká venku. Ještě předtím se podíváme na to, co nás čeká venku.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Díváme na to, co nás čeká venku.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: Rádio nás čeká venku.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník
0: venku.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou
1: polik. Počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou polojasná na Moravě a
1: počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou polojasná na Moravě a ve Slezsku.
2: Rádio Blaník.
0: Noc bude většinou polojasná na Moravě a ve
2: Blaník.
0: Noc bude většinou polojasná na Moravě a ve Slezsku oblačná až za... Noc bude většinou polojasná na Moravě a ve Slezsku oblačná až zatažená. Výjimečně se většinou polojasná na Moravě a ve Slezsku oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví jasná na Moravě a ve Slezsku oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví přehánky a Moravě a ve Slezsku oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví přehánky a ráno ojedinělé v Slezsku oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví přehánky a ráno ojedinělé mlhy oblačná až zatažená. Výjimečně se objeví přehánky a ráno ojedinělé tažená. Výjimečně se objeví přehánky a ráno ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty kčně se objeví přehánky a ráno ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou, kde objeví přehánky a ráno ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou, kde by a ráno ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou, kde 9 až 3 stupňům. No ojedinělé mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou, kde 9 až 3 stupňům mlhy. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 3 stupňům. Zítra přes den bude nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 3 stupňům. Zítra přes den bude převládat noční teploty klesnou k 9 až 3 stupňům. Zítra přes den bude převládat proměnou k 9 až 3 stupňům. Zítra přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a míst až 3 stupňům. Zítra přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a stupňům. Zítra přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy čekejte přehánky. Zítra přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy čekejte přehánky. K večeru pak přes den bude převládat proměnlivá oblačnost a místy čekejte přehánky. K večeru pak bude obládat proměnlivá oblačnost a místy čekejte přehánky. K večeru pak bude oblačnosti ubývat. A oblačnost a místy čekejte přehánky. K večeru pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší a místy čekejte přehánky. K večeru pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se přehánky, k večeru pak bude oblačnosti ubývat.

0: Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od k večeru, pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18. Nejvyšší teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů. Teploty se zítra budou pohybovat od 10 stupňů na západě do 18 stupňů.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.

kratičký sen se mi kránu až zdá před probuzením. Ten kratičký sen se mi kránu až zdá před probuzením.

kratičký sen. Ten kratičký sen se mi Ten kratičký sen se mi kránu až zdá. Ten kratičký sen se mi kránu až zdá. Před

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky.
2: Česky.
0: Blaní.
1: Hezky.
2: Česky.
1: Hezky.
2: Česky. Česky.
1: Hezky.

Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz. Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz. S novým designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz. Designem a nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz. Nejmenším nábalem na trhu. Jackodesign.cz. Trhu. Jackodesign.cz. Jackodesign.cz.

by pořád měli tvoj něžný věty, v uších by pořád měli tvoj něžný věty, a do... v uších by pořád měli tvoj něžný věty, a do vlasů. V uších by pořád měli tvoj něžný věty, a do vlasů. Pořád měli tvoj něžný věty, a do vlasů. Těžný věty, a do vlasů. Ti se dal bílej sníh.

0: světě.
1: Na tabletu, mobil.
0: Kdekoliv na světě.
1: Na tabletu, mobilním telefonu.
0: Kdekoliv na světě.
1: Na tabletu, mobilním telefonu. A nebo
0: kdekoliv na světě.
1: Na tabletu, mobilním telefonu. A nebo klidně na
0: na světě.
1: Na tabletu, mobilním telefonu. A nebo klidně na klasickém počítači. Mobilním telefonu. A nebo klidně na klasickém počítači.
0: Tady všude
1: mobilním telefonu. A nebo klidně na klasickém počítači.
0: Tady všude můžete poslouchat.
1: A nebo klidně na klasickém počítači.
0: Tady všude můžete poslouchat rádio
1: klasickém počítači.
0: Tady všude můžete poslouchat rádio Blaník
1: 24.
0: Tady všude můžete poslouchat rádio Blaník
1: 24 hodin denně.
0: Všude můžete poslouchat rádio Blaník
1: 24 hodin denně. 24 hodin denně.
0: 7 dnů v týdnu.
1: Nehledejte rádio.
0: Písničky z Blaníku.
1: Nehledejte rádio.
0: Písničky z Blaníku máte kdykoliv po ruce.
1: Rádio.
0: Písničky z Blaníku máte kdykoliv po ruce.
1: Na webu Rádio Blaník.
0: Písničky z Blaníku máte kdykoliv po ruce.
1: Na webu Rádio Blaník.cz
0: máte

0: Dobrý den, jsem Michal.
1: Belabel.cz.
0: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodej.cz. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodej.cz. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým? Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem? Jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákazník. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti v Třinci nebo v Návsi. Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný Jsme Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner Carireal. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na zákaznosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Tam, kde slunce do očí.
0: Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije.
0: Více najdete na carireal.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije. Přijdou vhod.
0: Najdete na carireal.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije. Přijdou vhod.
0: Jackodesign.cz.
2: Tam, kde slunce do očí bije. Přijdou vhod. Jackodesign žaluzie.
0: Z.
2: Tam, kde slunce do očí bije. Přijdou vhod. Jackodesign žaluzie. Tam, kde slunce do očí bije, přijdou vhod Jackodesign žaluzie. Venkovní žaluzie slunce do očí bije, přijdou vhod Jackodesign žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem bije, přijdou vhod Jackodesign žaluzie. Venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším vhod Jackodesign žaluzie. Venkovní

0: Písničky zla. Písničky z lásky.
1: Rád.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio. Blaník.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio. Blaník.
0: Z lásky.

Rozdělí nás.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník. Blaník.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Blaník.

0: oblačnost a v Čechách místy zaprší, jinde jen ojediněle. Později odpoledne oblačnost a v Čechách místy zaprší, jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude v Čechách místy zaprší, jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i zaprší, jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 poledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 a ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů na Moravě řek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů na Moravě mku. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů na Moravě může být až 18. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů na Moravě může být až 18. Tolik o počasí. Na 10 až 15 stupňů na Moravě může být až 18. 15 stupňů na Moravě může být až 18. Tolik o počasí. Tereza Musil stupňů na Moravě může být až 18. Tolik o počasí. Tereza Musilová Moravě může být až 18. Tolik o počasí. Tereza Musilová Radio Blaník být až 18. Tolik o počasí. Tereza Musilová Radio Blaník. Tolik o počasí. Tereza Musilová Radio Blaník. Tolik o počasí. Tereza Musilová Radio Blaník.
1: Písničky z lásky.
0: Tereza Musilová Radio Blaník.
1: Písničková
0: Radio Blaník.
1: Písničky z lásky na Radio
0: Blaník.
1: Písničky z lásky na Radio Blaník. Písničky z lásky na Radio Blaník. Písničky z lásky na Radio Blaník.
2: Radio.
1: Písničky z lásky na Radio Blaník.
2: Radio.
1: Písničky z lásky na Radio Blaník.
2: Radio. Blaník.
1: Na Radio Blaník.
2: Radio. Blaník.
1: Radio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Blaník, počasí.
1: Obloha je většinou za...
0: Počasí.
1: Obloha je většinou zamračená, jen... Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách... Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i... Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku. Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místo. Obloha je většinou zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku. Zamračená, jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Výjimečně. Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří. I na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi kou bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupňů méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupňů. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni. Při déle trvající malé oblačno vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni. Při déle trvající malé oblačnosti jen kolem. Měříme mezi 9 a 5 stupni. Při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů. Mezi 9 a 5 stupni při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia a 5 stupni při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mlhně při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy za 5 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší. Jinde jen ojediněle. Pozloha proměnlivou

prořízlou pusu. Už jako mladá dívka jsem měla fakt prořízlou pusu. Už jako mladá dívka jsem měla fakt prořízlou pusu. Jako mladá dívka jsem měla fakt prořízlou pusu. Dívka jsem měla fakt prořízlou pusu.

0: Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezk.
0: Rádio Blaní. Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaní.
1: Hezky česky.
0: Blaní.
1: Hezky česky. Hezky česky. Česky.

čase být. To svá dobývání, teď je na čase být. Páni, teď je na čase být. Na čase.

0: Písničky z lásky.
1: Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky.
1: Rádio Blaník.

Písničky z lásky. Rádio. Písničky z lásky. Písničky z lásky.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.

Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin? Hledáte perfektní místo pro oslavu narozenin, výročí?

0: výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to místo pro oslavu narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi narozenin, výročí nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. Nebo firemní akci? Pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A pak je Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti Wellness Hotel Hukvaldi to pravé pro vás. A to vše v krásné přírodě Beskyd v blízkosti přírodě Beskyd v blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. V blízkosti zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Zříceniny hradu Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Hukvaldi. Rodinný Wellness Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás. Hotel Hukvaldi. Těšíme se na vás.
1: Dobré ráno. Ty.
0: Těšíme se na vás.
1: Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno, miláčku.
0: Tak.
1: Dobré ráno, miláčku.
0: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala. Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
2: A tak to bude už na...
0: Tak dobře, už jsem se dlouho nevyspala.
2: A tak to bude už na pořád, když máme nové žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie?
2: Nové žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a...
2: Žaluzie od Jacko Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším...
2: Design.
3: Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Hledáte venkovní žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Žaluzie s novým designem a nejmenším nábalem na trhu? Volte Jacko Design. Tamko Design žaluzie. www.jackodesign.cz
4: Ford
3: je www.jackodesign.cz
4: Ford malý a velký
3: www.jackodesign.cz
4: Ford malý a velký

0: my. Ostrava, Vítkovice a Opava. Na Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava. Fordy jsme tu my. Ostrava, Vítkovice a Opava.
1: Chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit. Oblečení, kterému můžete věřit.

Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio. Pohodové České rádio.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky čet.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky. I česky.

0: Obloha.
1: Deník počasí. Rádio
0: Deník. Obloha je většinou
1: počasí.
0: Rádio Deník. Obloha je většinou zamračená. Rádio Deník. Obloha je většinou zamračená. Obloha je většinou zamračená jen v Čechách a kránu i na Obloha je většinou zamračená jen v Čechách a kránu i na Moravě. Obloha je většinou zamračená jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraky, tvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni, při déle trvající malé oblačnosti jen mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni, při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3. Mezi 9 a 5 stupni, při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů. 5 stupni, při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proticí malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha pro oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší, jinde jen ojediněle. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší, jinde jen ojediněle. Později obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší, jinde jen ojediněle. Později odpoledne oblačnost a v Čechách místy zaprší, jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude a v Čechách místy zaprší, jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i mrak. Místy zaprší, jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků, jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15. Poledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15. Ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů. Na Moravě bude i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů. Na mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů. Na Moravě může být až 18 stupňů, na Moravě může být až 18. Tolik o počasí, Tereza Musilová, být až 18. Tolik o počasí, Tereza Musilová, Radio Blaník. 18. Tolik o počasí, Tereza Musilová, Radio Blaník. Tolik o počasí, Tereza Musilová, Radio Blaník. Tereza Musilová, Radio Blaník. Tereza Musilová, Radio Blaník.

0: vám hezky česky. Rádio Blaní. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio
0: Blaní. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaní.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

plachet. Přeju ti vítr do plachet. Až půjdeš, přeju ti vítr do plachet. Až půjdeš zase, přeju ti vítr do plachet.

sednu zap, vstanu ráno velmi zvolna. Sednu zapíhá, vstanu ráno velmi zvolna. Sednu zapíháno velmi zvolna. Sednu zapíháno a skládá zvolna. Sednu zapíháno a skládá. Sednu zapíháno a skládám. Sednu zapíháno a skládám.

0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Hezky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky. Hezky česky.

si pustím desky, co je štěstí, naštěstí už dobře vím desky, co je štěstí, naštěstí už dobře vím, co je štěstí, naštěstí už dobře vím, je štěstí, naštěstí už dobře vím, naštěstí už dobře vím. Naštěstí už dobře ví.

dneska se dají, hrál se světem tam i zpátky. Dneska se dám, hrál se světem tam i zpátky. Dneska se dám na kolo, světem tam i zpátky. Dneska se dám na kolo a sem i zpátky. Dneska se dám na kolo a sem tu zpátky. Dneska se dám

0: jste s rádi. Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Lidi. Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Jste s rádiem Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle Blaník a hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 11. října a svátek hezkou noc vám přeje Martin Ledinský. Je neděle 11. října a svátek má Andrej. A pozor, pánové, dnes je Mezinárodní den dívek. A pozor, pánové, dnes je Mezinárodní den dívek. Nikoli v žen. Pozor, pánové, dnes je Mezinárodní den dívek, nikoli v žen, ale dívek. Dnes je Mezinárodní den dívek, nikoli v žen, ale dívek. Tak je Mezinárodní den dívek, nikoli v žen, ale dívek. Tak Mezinárodní den dívek, nikoli v žen, ale dívek. Tak máte-li na bsku nějakou slečnu, ať už dceru, sestru či neteř, jistě jim uděláte radost. Nějakou slečnu, ať už dceru, sestru či neteř, jistě jim uděláte radost kytku, ať už dceru, sestru či neteř, jistě jim uděláte radost kytkou, dobrou čokoládou, nebo sestru či neteř, jistě jim uděláte radost kytkou, dobrou čokoládou, nebo jiným dárkem. Uděláte radost kytkou, dobrou čokoládou, nebo jiným dárkem. Narozeniny dnes oslaví na skladatel, dirigent a klavírista Jan Kučera. Je mu 49 let. Všem dirigent a klavírista Jan Kučera. Je mu 49 let. Všem oslavencům blahopřejeme a tady jsou další pohodové písničky, tak ať se vám noční Blaník hezky poslouchá.
1: Řekni, kde ty kytky jsou.
0: Poslouchá.

Řekni, kde ty kytky jsou. Řekni, kde ty kytky jsou. Řekni, kde ty kytky jsou. Řekni, kde ty kytky jsou. Co se řekni?

co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou.

Řekni, kde ty hroby? Řekni, kde ty hroby? Řekni, kde ty hroby jsou? Řekni,

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Proudy řeky táhnou k nám, k nám. Tvou nedostižnou tvář, tvou nedostižnou tvář nesou, tvou nedostižnou tvář nesou.

dlhá, vrátím se, píšeš mi. Dlhá, vrátím se, píšeš mi. Dlhát mi nemusí, píšeš mi. Dlhát mi nemusí, píšeš mi. Dlhát mi nemusíš.

někdy sama nevím. Já někdy sama nevím. Já někdy sama nevím. Čemu vlastně? Já někdy sama nevím. Čemu vlastně věřím? Já někdy sama nevím. Čemu vlastně věřím? Nevím. Čemu vlastně věřím? Čemu vlastně věřím? Čemu vlastně věřím?

podívej se mi do očí. Naposled podívej se mi do očí. Podívej se mi.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Obloha je většinou zamračená jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku. Bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupňů mraků méně. Měříme mezi devíti a pěti stupni při déle trvající malé oblačnosti jen kolem tří stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů, na Moravě může být až opají na 10 až 15 stupňů, na Moravě může být až 18. Tolik o počasí 10 až 15 stupňů, na Moravě může být až 18. Tolik o počasí Tereza stupňů, na Moravě může být až 18. Tolik o počasí Tereza Musilová, Radio. Tolik o počasí Tereza Musilová, Radio Blaník. Tereza Musilová, Radio Blaník.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Skincare. Skincare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.sincare.cz.
0: Dámy a pánové, jménem
2: www.sincare.cz.
0: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky
2: Sare.cz.
0: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich

0: zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají spodnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám přebývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy doceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si vám. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaši. Někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce ani. Bandy si váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil. Bandy si váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Váží vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako vaší práce. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání. A rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50 uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom procentní slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky bandy. Postarali my o vás. Pánské obleky bandy. My o vás. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy.
1: Či autobusu. Ve vlaku či autobusu.
2: V čeka...
1: Ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
1: Ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lesu.
2: V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude marně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat.
1: Na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam
1: procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasic. Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio. Můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí
2: poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil.
2: I když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil. Tablet
2: nebo zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil. Tablet nebo notebook.
2: Není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil. Tablet nebo notebook. Buďte
2: klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil. Tablet nebo notebook. Buďte
2: rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil. Tablet nebo notebook. Buďte s námi, stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online, mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
2: 24.
1: Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu.
1: S námi online.
2: 24 hodin denně na webu Rádio.

0: online.
1: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz. 24 hodin denně na webu radioblaník.cz. 4 hodin denně na webu radioblaník.cz. Denně na webu radioblaník.cz. Na webu radioblaník.cz. Blaník.cz. CZ.

0: vám hezky česky.
1: Rádio
2: Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

budem spolu navždycky. Už budem spolu navždycky hledat. Už budem spolu navždycky hledat houby. Už budem spolu navždycky hledat houby magický. Už budem spolu navždycky hledat houby magický. Spolu navždycky hledat houby magický. Vždycky hledat houby magický. Má dobrá.

každý mý gesto dobře zná. Každý mý gesto dobře znáš. Každý mý gesto dobře znáš. Taky mě. Každý mý gesto dobře znáš. Taky mě v duchu proklínáš. Každý mý gesto dobře znáš. Taky mě v duchu proklínáš. Gesto dobře znáš.

Den je neděle 11. října. Přeji vám hezký den, je neděle 11. října. Přeji vám hezký den, je neděle 11. října. Svátek má Andrej. Přeji vám hezký den, je neděle 11. října. Svátek má Andrej a před námi jsou očekávání. Hezký den, je neděle 11. října. Svátek má Andrej a před námi jsou očekávané události. Je neděle 11. října. Svátek má Andrej a před námi jsou očekávané události. 11. října. Svátek má Andrej a před námi jsou očekávané události. I dneska se bude má Andrej a před námi jsou očekávané události. I dneska se budeme na Blaníku a před námi jsou očekávané události. I dneska se budeme na Blaníku věnovat volbám, ráno očekávané události. I dneska se budeme na Blaníku věnovat volbám, ráno se do vysílání. I dneska se budeme na Blaníku věnovat volbám, ráno se do vysílání přihlásí reportéři. Dneska se budeme na Blaníku věnovat volbám, ráno se do vysílání přihlásí reportéři, kteří byli včera. Ráno se do vysílání přihlásí reportéři, kteří byli včera ve volebních štábech. Uslyšíte přihlásí reportéři, kteří byli včera ve volebních štábech. Uslyšíte taky, jak to vypadá se stavech. Uslyšíte taky, jak to vypadá se stavěním koalic nebo kampaněmi pro druhé kolo. Uslyšíte taky, jak to vypadá se stavěním koalic nebo kampaněmi pro druhé kolo senátu. Vypadá se stavěním koalic nebo kampaněmi pro druhé kolo senátních voleb. V Praze tím koalic nebo kampaněmi pro druhé kolo senátních voleb. V Praze začíná další výluk kampaněmi pro druhé kolo senátních voleb. V Praze začíná další výluka kvůli kolo senátních voleb. V Praze začíná další výluka kvůli rekonstrukci trati nepojedou tramvaje voleb. V Praze začíná další výluka kvůli rekonstrukci trati nepojedou tramvaje. V Praze začíná další výluka kvůli rekonstrukci trati nepojedou tramvaje mezi zastávkami nákladová další výluka kvůli rekonstrukci trati nepojedou tramvaje mezi zastávkami nákladové výluka kvůli rekonstrukci trati nepojedou tramvaje mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov kvůli rekonstrukci trati nepojedou tramvaje mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada trati nepojedou tramvaje mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada tramvaje mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Ministr průmyslu a mezi zastávkami nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Ministr průmyslu a obchodu Karel nákladové nádraží Žižkov a Ohrada. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a Žižkov a Ohrada. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odletí z Prahy do Ira a Ohrada. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odletí z Prahy do Ira. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odletí z Prahy do Indie, bere sebou. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odletí z Prahy do Indie, bere sebou podnikatelskou delegaci. A obchodu Karel Havlíček odletí z Prahy do Indie, bere sebou podnikatelskou delegaci. Karel Havlíček odletí z Prahy do Indie, bere sebou podnikatelskou delegaci. Borovaček odletí z Prahy do Indie, bere sebou podnikatelskou delegaci. Borovany na Prahy do Indie, bere sebou podnikatelskou delegaci. Borovany na Českobudějovicku se těší na bere sebou podnikatelskou delegaci. Borovany na Českobudějovicku se těší na 15. ročník podnikatelskou delegaci. Borovany na Českobudějovicku se těší na 15. ročník JITR delegaci. Borovany na Českobudějovicku se těší na 15. ročník JITRnicobraní. Borovany na Českobudějovicku se těší na 15. ročník JITRnicobraní. Na Českobudějovicku se těší na 15. ročník JITRnicobraní. Na programu je třeba Ovicku se těší na 15. ročník JITRnicobraní. Na programu je třeba ochutnávka na 15. ročník JITRnicobraní. Na programu je třeba ochutnávka z ročník JITRnicobraní. Na programu je třeba ochutnávka za JITRnicobraní. Na programu je třeba ochutnávka zabijačkových specialit. Na programu je třeba ochutnávka zabijačkových specialit. Ukázka výroby a soutěž specialit. Ukázka výroby a soutěž o nejlepší JITRnici. Jídlu dneska budou patřit ukázka výroby a soutěž o nejlepší JITRnici. Jídlu dneska budou patřit i Luhačovice doby a soutěž o nejlepší JITRnici. Jídlu dneska budou patřit i Luhačovice otěž o nejlepší JITRnici. Jídlu dneska budou patřit i Luhačovice. Od jedné odpoledne je na programu slavnost pod jabloní. Nabídne jablečné speciality i program pro celou rodinu. Speciality i program pro celou rodinu. Dobruška na Rychnovsku zase chystá koncert pro Václav. Program pro celou rodinu. Dobruška na Rychnovsku zase chystá koncert pro Václava Havla. Od pro Václava Havla od 5 hodin na rozezní společenské centrum. A hraje

se 10. Havla od 5 hodin na rozezní Společenské centrum. A hraje se 10. kolo Extraligy 5 hodin na rozezní Společenské centrum. A hraje se 10. kolo Extraligy. Hraje se 10. kolo Extraligy. Na programu je několik zápasů a první už ve 3 odpoledne. 5. kolo Extraligy. Na programu je několik zápasů a první už ve 3 odpoledne. Proti sobě se po Extraligy. Na programu je několik zápasů a první už ve 3 odpoledne. Proti sobě se muje několik zápasů a první už ve 3 odpoledne. Proti sobě se postaví Sparta a Pasů a první už ve 3 odpoledne. Proti sobě se postaví Sparta a Vítkovice. Tolik a první už ve 3 odpoledne. Proti sobě se postaví Sparta a Vítkovice. Tolik očekávané 3 odpoledne. Proti sobě se postaví Sparta a Vítkovice. Tolik očekávané událost. Proti sobě se postaví Sparta a Vítkovice. Tolik očekávané události. Tereza Musilová. Očekávané události. Tereza Musilová. Radio Blaník. Události Tereza Musilová, Radio Blaník. Tereza Musilová, Radio Blaník. Radio Blaník. Blaník.

0: extra nebyla.
1: Rádio Blaník.
0: Byla.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník.
1: Blaník.
2: Rádio Blaník.

zradila, naschledanou pane Frányoška zradila, naschledanou pane Fráňo šrám kula, naschledanou pane Fráňo šrámku pí, naschledanou pane Fráňo šrámku písnička.

ona za to nemohla, protože moje, ona za to nemohla, protože mladá hoje, ona za to nemohla, protože mladá holka lásku, ona za to nemohla, protože mladá holka lásku potřebuje, nemohla, protože mladá holka lásku potřebuje, mohla, protože

máš? Tak se nezlob, že se takovej můj ptát, jak se máš? Tak se nezlob, že se takovej můj.

0: 18. Tolik o počasí na 10 až 15 stupňů, na Moravě může být až 18. Tolik o počasí, 15 stupňů, na Moravě může být až 18. Tolik o počasí, Tereza Musilová, stupňů, na Moravě může být až 18. Tolik o počasí, Tereza Musilová, Radio Blaník, na Moravě může být až 18. Tolik o počasí, Tereza Musilová, Radio Blaník, být až 18. Tolik o počasí, Tereza Musilová, Radio Blaník. 18. Tolik o počasí, Tereza Musilová, Radio Blaník. Počasí, Tereza Musilová, Radio Blaník. Česilová, Radio Blaník.
1: Česká profesionální
0: Radio Blaník.
1: Česká profesionální Česká profesionální kosmetika, která Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, témka, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme tyka a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pě i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové.
1: 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové.
1: Pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové. Jménem
1: www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové. Jménem majitele
1: www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky
1: www.syncare.cz.
2: Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky Pánské. Dámy a pánové. Jménem majitele módní značky Pánské a pánové. Jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád jménem majitele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem letele módní značky Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům zdravotní Pánské obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám, obleky Bandy. Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším Bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům. Rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví. Lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. I dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společnosti zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností čství za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny tavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. Vaše profese bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane. Bývají společností často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Často nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani to nedoceněny. A někdy se vám nedostane ani poděkování. A někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží a někdy se vám nedostane ani

0: počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník, počasí.
1: Obloha.
0: Počasí.
1: Obloha je většinou zamračená. Obloha je většinou zamračená. Obloha je většinou zamračená jen v Čechách a kránu i na Moravě. Obloha je většinou zamračená jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku. Obloha je většinou zamračená jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mrak. Obloha je většinou zamračená jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mrak. Zamračená jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Víme jen v Čechách a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří a kránu i na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Na Moravě a ve Slezsku bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9, bude místy mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 mraků méně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni při dně. Výjimečně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni při déle trvajícně se vytvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni při déle trvající malé tvoří mlhy. Měříme mezi 9 a 5 stupni při déle trvající malé oblačnosti jen kolem. Měříme mezi 9 a 5 stupni při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupni a 5 stupni při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. Stupni při déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude déle trvající malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha prosí malé oblačnosti jen kolem 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost 3 stupňů Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší Celsia. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší jinde jen. V neděli bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší jinde jen ojediněle. Bude mít obloha proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší jinde jen ojediněle. Později odpoledne proměnlivou oblačnost a v Čechách místy zaprší jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubudnost a v Čechách místy zaprší jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i mrakách místy zaprší jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek ší jinde jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty jen ojediněle. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají. Později odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15. Odpoledne a večer ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15. Ubude srážek i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů na Moravě i mraků. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů na Moravě může být. Teploty vystoupají na 10 až 15 stupňů na Moravě může být až 18. Vystoupají na 10 až 15 stupňů na Moravě může být až 18.

0: poděkování. Bandy si váží vaší práce, ostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctání. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říct úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. 50 uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě. Vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy. V měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás pánské obleky bandy. Je čas, abychom se postarali my o vás pánské obleky bandy. Abychom se postarali my o vás pánské obleky bandy. My o vás pánské obleky bandy. O vás pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Pánské obleky bandy. Obleky bandy.
1: Inspirující prostředí. Inspirující prostředí.
2: Kolegové.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: Inspirující prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf se prostředí.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost.
2: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost
2: pracovat. Na které se můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Můžete spolehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte polehnout.
1: A šéf, se kterým je radost pracovat.
2: Udělejte si radost. A
1: radost pracovat.
2: Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva
1: pracovat.
2: Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva práci. Udělejte si radost. A najděte si konečně bezva práci.
1: Spousta zajímavých
2: nabídek. A najděte si konečně bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech
2: A najděte si konečně bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Konečně bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Bezva práci.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše
1: práci. Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše rychle.
1: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bez nabídek ve všech regionech.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce region.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách.
2: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách.
2: Rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách. Rádio
2: Blaník a přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách. Rádio Blaník CZ.
2: Přehledně.
1: To je bezva práce na našich stránkách. Rádio Blaník CZ.
2: Bez
1: je bezva práce na našich stránkách. Rádio Blaník CZ.
2: Bezva práce.
1: Se na našich stránkách. Rádio Blaník CZ.
2: Bezva práce.
1: Stránkách Rádio Blaník CZ.
2: Bezva práce.